0: s rodinou v Chorvatsku a Chorvati říkali, že 1 euro bylo 7 kuna. Jo? A když jim zavedli euro, tak to, co stálo 1 kuna, tak to stojí 1 euro.
1: Ty prďo.
0: 7x. Chápeš?
1: 7x zdražený.
0: Tady jako se nám snaží někdo vnutit, jak Chorvati jsou špatní, protože drbou Čechy. A že se tam strašně zdražilo. No zdražilo se tam. Protože 7x. Proč? No protože to jsou ty důvody, jak se podporuje euro a jak se podporuje dolar. Jo? To znamená, přijetím eura se rozšíří působnost toho eura, ale zároveň se úplně odprásknou. Vem si, že kdo měl 70 tisíc kuna na účtě, tak má 10 tisíc euro. A jo, koupí si jako za 10, jako kdyby měl 10 tisíc kuna, jo.
1: Tak to je teda fakt jako špatný.
0: No takže Pávek nám tady bude dělat kampaň a bude nám tady nutit euro? Zločinec? No, pojďme se podívat.
1: No jo, protože on by z toho měl do kapsičky zase, víš, nějaký kapesníčkový.
0: No to nevím, ale on je řízený, že jo, tak on jako nikdy nebyl samostatně funkční, on vždycky jenom lovil, kradl, udával.
1: A víš co, jemu je to jedno, protože on ty peníze na tom účtu nějaký má nahrabaný, ty majetky určitě někde pro něj jsou ulitý.
0: Tak oni mu vždycky dají na zobát, ne?
1: No jasně, že mu dají na zobát. Tak.
0: Kdo ve skutečnosti platí nezávislou klimatickou propagandu v České televizi? Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil, jak za Fialovy vlády veřejnoprávní Českou televizi doslova koupil ministr Petr Hladík, KDU-ČSL, aby propagovala ten politicky správný pohled na klima, dekarbonizaci a další probruselské zelené šílenství. Kompletní materiály z důkazy zveřejnil Paukner na Facebooku. Níže přinášíme shrnutí. V letech 2022 až 2025 vznikl projekt Česko a Evropa řeší klima, který byl České televizi proplacen Státním fondem životního prostředí a dalšími státními institucemi. Podle dostupných smluv se na tvorbě pořadu i scénáře podílel Svaz moderní energetiky. V pořadech aktivně vystupovali nejen ministr životního prostředí Petr Hladík, ale i jeho poradci Martin Ander a Martin Sedlák, kteří byli ve veřejnoprávních médiích prezentováni jako nezávislí experti. V pořadech vystupoval také Ondřej Novák, ředitel PR agentury Obnovitelně Pro, kterou financuje Solární asociace Holding Solar Global. Vyškerej to je ten, jak má ty problémy. A Svaz moderní energetiky a Ondřej Přibyla z neziskové organizace Fakta o klimatu. Tu financuje Krsek Foundation, solárního barona Krska a European Climate Foundation, tedy nadace Evropské unie, určená k propagaci opatření Green Deal skrze NGO kanály, čili skrze neziskovky. V jednom z pořadů s názvem Dekarbonizace průmyslu Česká televize označuje organizaci Martina Sedláka Svaz moderní energetiky za nezávislou platformu, přestože ji financují podnikatelé z OZE. A hned poté chválí projekt zeleného vodíku Vítězslava Skopala ze Solar Globalu holdingu, který momentálně vyšetřují evropští žalobci kvůli podezření z dotačního podvodu až do výše 600 milionů korun. A teď to nejlepší. Daňoví poplatníci to zaplatili dvakrát. Poprvé přes státní fondy, podruhé přes koncesionářské poplatky. Stejný model platí i pro sérii 2 minuty o klimatu. Stála 4,8 milionu korun, kde opět vystupují lidé ze Svazu moderní energetiky. Navíc Hladíkovi lobbysté nekoupili v České televizi jen obsah, ale i konkrétní zaměstnance. Meteorolog Michal Žák začal aktivně vystupovat na akcích Svazu moderní energetiky a psát komentáře pro

0: Naše.
1: No.
0: Neberte naše. Nám naši televizi.
1: Naše
0: televize.
1: Bože, naše.
0: No jo.
1: Já ji nemám, moje to není, protože já si ji neumím ani zapnout.
0: Ty chuděru.
1: No, ona je to takový nějaký přes dva ovladače složitý. A stejně na to nemám čas. Stejně mě to nebaví.
0: No ale pamatuješ si z nějakých filmů, když třeba vojenský útvar, když šel z té bitvy, kterou prohráli. No. Víš, jak se tam potáceli prostě různě
1: a sotva šli. No,
0: tak takový obrázek se ti naskýtá, když se podíváš na vojenští kadeti na přehlídce Tea Lady Major Show v Londýně. Ti nejlepší z nejlepších budou bránit demokracii, pravdu a lásku na britských ostrovech. To se tady potácí horda blbů normálně. To když si představíš, jak to funguje třeba v KLDR, nebo jak to funguje v Rusku, ty kadeti, jo. To je prostě...
1: Jeden jako druhý.
0: No jo.
1: Tak je to víš, no. Tak co bys tady chtěl, jako. To je...
0: No a protože my se musíme už pomalu za chvilku loučit, jo.
1: Ježíš, to už to zase takhle uteklo?
0: Jo.
1: Tak to. Já tady nevím, co se tady totiž děje, protože tady asi všichni usnuli. Takže jako, a já nemám šanci to nějak zkontrolovat.
0: Tak bychom si měli bychom si říct, jak to vypadá na bojišti.
1: Myslíš tady u nás na Pavláku? Tam je to rozkopaný.
0: Ne.
1: Já vím, já si dělám srandu.
0: Teďko nevím úplně, čím začneme. Ale pojďme do Bruselu. Tam začneme. Začneme v Bruselu. Začneme v Bruselu, protože v Bruselu se měla konat demonstrace. Jo? Jenomže představ si, že v Bruselu, na to je určeno jedno náměstí, kousek od Europarlamentu, a když na to náměstí žádali, aby jim povolili, tak jednu jedinou, tě upozorňuju, zakázali demonstraci. A to byla demonstrace vlastenců. A propos, tady poslanec polského sejmu, jo, viac jako 500 000 občanů členských států EU podpísalo iniciativu vyzývajúcu Evropskou komisi na zavedení predpisů týkajících se deportácie imigrantů. Keď mali organizátory odovzdať podpisy v Evropském parlamentě, bruselská policia dostala rozkaz zablokovat jim vstup. Je tady z toho stream, vezou to normálně na kolečku, takový to je, co mají zedníci třeba, to vezou a policie je obstoupila a nedovolila, aby s tím kolečkem, s těma podpisama evropských občanů, aby to mohli odevzdat.
1: No vidíš to.
0: To je co? To je demokracie. To je demokracie v praxi, co blbneš? Po našom ne, tak pojďme se...
1: No po našom ne, ale jako z jejich pohledu, no.
0: Z jejich pohledu. Tak jo. Tak, co nám k tomu řekne Mazurek?
2: Hlavně přivedlo na tuhle demonstraci. Ďakujem pekne a pozdravujem do Českej republiky našich bratov. No priviedlo ma tu čo? Priviedla ma túžba zachrániť budúcnosť pre svoje deti, pretože bez remigrácie Európa nemá budúcnosť. Ak nepošleme problematických kriminálnikov, vrahov a násilníkov, ktorých sú ulice aj tohto Bruselu plné, tak jednoducho ako národy zahynieme. Proste je tu otázka. Buď chceme existovať v Európe, ktorá je bezpečná, normálna,

0: a krásna, prosperujúca, akú si ju pamätáme z časov nášho detstva, alebo chceme žiť v tomto multikultúrnom pekle. A nie je to o nejakej nenávisti alebo rasizme, je to o láske k vlastnému kultúrnemu dedičstvu, k vlastnej identite. Je to o láske k vlastným deťom a za to my jednoducho sme ochotní bojovať. Preto podporujem remigráciu, podporujem to, aby každý jeden nelegálny imigrant bol z Európy poslaný preč a je mi zlé z tých bláznov, s tými duhovými vlajkami, ktorí tam protestujú pred Európskym parlamentom na druhej strane, ktorí otvorene píšu na svojich transparentoch, že vraj nikto nie je tu nelegálne. Chcem sa spýtať týchto blbcov, otvorene to hovorím a posielam ten dotaz každému progresívcovi a liberálovi. Ak si myslíte, že nikto nie je nelegálny, tak mi povedzte, prečo si zamykáte dvere do vlastných bytov a domov. Veď nechajte všetko otvorené. Ja vám zabezpečím 5 Afričanov do každej obývačky a som potom veľmi zvedavý, ako budete nariekať a prvý volať políciu, aby ich dostali z vašich obydlí preč. Ste najväčší pokrytci liberáli a progresívci, keď to sledujete. Pretože tvrdiť, že nikto nie je nelegálny, je totálna volovina a ide to proti základom existencie štátu ako takého. Štátu, ktorý vôbec zabezpečuje, aby títo ľudia mohli normálne žiť.
1: Co je na tom nejzajímavejšie, je, že zatímco tuto akci sa snažil starosta jakýmkoliv spôsobom zakázať, tak tam ta akce je povolená vyloženie pred sídlem Europarlamentu. Co na tohle to říkáte?
0: Hovorím na to, že západná Európa je plná totalitných fanatikov, ktorí tu rozhodujú o kľúčových veciach. Pred Európskym parlamentom je zakázané protestovať na tom námestí, kde oni protestujú. Tu je povolené protestovať, kde to zakázali. A kľúčové pre tento priestor je, že ja som tu pravidelne v Bruseli. Tu protestuje každý. Od farmárov cez, ja som tu videl Sýrčanov, videl som tu ľudí z nejakých oceánskych ostrovov, niekde v Tichom oceáne, videl som tu protestovať Iráncov, videl som tu protestovať Sýrčanov, každého možného. Nikto nebol zakázaný. Nikto tu nikdy nebol zakázaný, okrem vlastencov, ktorí chcú zachrániť Európu. Je to dokonalý obraz o tom, ktorí ľudia dnes v západnej Európe vládnu a že ich skrátka musíme poraziť a vymeniť.
2: No, o tom to je.
3: Čo?
2: O tom to
3: musíme
2: je.
3: Musíme porazit.
2: No? A dneska už se to, já to vemu ve zkratce, protože ono už nemáme tolik času. Dneska je situace následující. Rusko už 15 dní a nocí pravidelně útočí na všechny vojenské infrastrukturní uzly a body. Ať je to výroba, distribuce zbraní, dronů, skladování, skladování jakýchkoliv vojenských potřeb materiálu, zbraní, děkuju. Potápějí lodě, který pod záminkou humanitární pomoci ve obilí přivážejí prostě zbraně, munici, jo, zaházený v obilím a hrajou si na to, že to je humanitární pomoc. Čili Rusko přistoupilo k tomu, že úplně systematicky zničilo už v podstatě a vyřadilo ukrajinskou armádu úplně z činnosti. Jim až prostě dojede to, co mají v týlu navezeno a to, co mají na cestě někde a ještě to nemají rozbitý, na té frontě to mají někde, tak tohle až spotřebujou, tak už nemají
3: tak už
2: nic.
3: Nemají.
2: Už nemají nic. No ale tím to nekončí. Tím to nekončí, protože Irán, který je členem BRICSu, a čelí americké agresi, ničím nevyprovokované agresi, tak Irán udělal odvetné údery v Kuvajtu na různých místech Blízkého východu. Všude, kde Američani měli nějakou infrastrukturu, tak všude jim to rozbili. A teď hrozej, že jestli ještě Amerika jednou zaútočí, tak rozsekají veškerý Trumpův majetek, ať jsou to hotely, ať je to cokoliv, budou útočit na Trumpův osobní majetek, respektive jako firemní, to znamená jako na jeho majetek. Budou útočit na všechno americké. Ať je to Trumpovo, ať je to jiných amerických magnátů, všechno americký rozsekají. a vyzývají Rusko, Irán vyzývá Rusko k zahájení raketových úderů na Británii, Evropskou unii a USA.
3: Jo.
2: Proč? Protože to ti je zajímavý. To je ti takový nešvar, víš?
3: Co to je rozmáhá?
2: Nějaký Johnny jede tam někde na tu Ukrajinu nebo do toho Polska, tam je velký letiště. O tam teď startuje spousta věcí, který vozejí ty zbraně a tak, přilítá to z různých stran. A nějaký Johnny se rozhodl, že prostě opustí svoji farmu a pojede do té Evropy si zastřílet s tím dronem. No, tak navede ten dron na nějaký civilní cíl, protože to je nejsnažší, že jo, oni jako tím chtějí zastrašovat a chtějí způsobit hysterii a paniku mezi ruským lidem. A on ten Johnny neví, že ruští operátoři a zejména operátoři, kteří jsou právě v těch oblastech té fronty, že jsou schopni vysledovat naprosto každý dron, který je nějak řízen a navigován tím operátorem, každou střelu, kterou řídí nějaký operátor, tak jsou schopni vysledovat přesně, kdo ji navigoval odkaď. No a pak už je to podle protokolu, kdo měl službu a kdo vlastně byl řídícím toho dronu. To se všechno tak, jako jsou piloti příslušní k tomu letadlu, tak oni mají pochopitelně tuhletu evidenci. Takže oni dávají dohromady seznamy těch, kteří se budou zodpovídat před tribunálem. A dneska už ta situace není o tom, že by Rusko nebo Irán chtěli jakkoliv jednat s Amerikou nebo s Ukrajinou. Dneska už je evidentní, že Ukrajina v podstatě tam nehraje žádnou roli. Jo, vedení Ukrajiny, to jsou nacisti, ty je potřeba denacifikovat. Zodpovědnost dneska už padá právě na Ameriku, Evropskou unii a na Británii, protože odtud jsou všichni ti, kteří řídí tyto sofistikované zbraně s dlouhým doletem. Ty zbraně, které páchají terorismus a jaksi válečné zločiny na civilním obyvatelstvu, a ti se budou zodpovídat. No a protože jsou vysláni nějakýma svýma vládama, tak se nedá nic dělat, ale bude to tam muset doletět. Čili proto Irán vyzývá, aby se udělala už konečný zúčtování s tím Západem. Irán říká, že se Západem se nedá jakkoliv jednat, jedině prostřednictvím té síly. Jo. Teď se ukázalo, že Rusové mají nějakou raketu. Teď mi vypadlo to její jméno. Ještě ani jednou se nepodařilo tu raketu zachytit. Není to ani Budivesník, ani Orešník. Mm-hmm. Je to raketa nějakého středního doletu, trochu předělaná. A zatím ještě ani jednu raketu protivzdušná obrana nebyla úspěšná, aby zachytila.
3: Jo, že to je prostě něco jiného, než je Orešník nebo Budivesník nebo něco takového. No,
2: protože Orešník i Budivesník jsou drahý. Jo. To znamená, když chceš zasáhnout prostě nějaký cíl, musíš použít přiměřenou munici.
3: Mm-hmm.
2: Jo. Nebudeš tam posílat orešník, který za A. Ještě nikdy nebyl použitý orešník v plný bojový výbavě. To znamená, zatím to byly pouze dejme tomu nějaký částečně osazený rakety, anebo jenom raketa bez toho, že by byla osazena těma hlavicema. A sice to zatím udělalo za paseku, takže oni vůbec nechápou, s čím mají co dočinění a hrozně to podceňujou. Jo.
3: Protože jsou přesvědčený, že se to nestane, víš?
2: když jim prásknou orešník do jednoho města, to není o tom zasáhnout nějaký velitelství, to je prostě o tom, že srovnají se zemí celý město. Srovnají jednou raketou, srovnají se zemí obrovskou fabriku na obrovský ploše a stačí na to jedna takováhle raketa. Jo? Ale je drahá, proč by ji používali? Čili jasné je, že je spousta jiných, mají drony kamikadze a tak dál, čili docela jim tam teďko topějí a fest jim tam topějí. Pávek se nechal slyšet, že teď je dvouměsíční okno, kdyby se ta Ukrajina dala vyzbrojit natolik, aby porazila Rusko a pak, že už je všechno pase. No tak já myslím, že už jako chlapec trochu zaspal. No, bude to hustý, protože Rusku došla trpělivost a myslím si, že to s Iránem vemou proti sobě, jako jo.
3: No.
2: Protože, ještě jenom jednu, promiň, další větu. Zatímco Američanům žalostně dochází všechno, čím pálej ty drahé zbraně, tak Iránčani mají pořád dostatek, jako, protože pořád toho mají dost. A když to tak sleduju, tak já ti řeknu, jak se to bude vyvíjet. Jo. Mám ti takový pocit, že to bude tak, že zlikvidujou Kyjev, tím pádem Ukrajina jakoby hotovo vymalováno, tam už to jenom dočistěj. Potom začnou destabilizovat Rusové, začnou destabilizovat Británii, některé evropské země a Ameriku. A k tomu nastoupí ty zatím neaktivní buňky banderovský, které jsou po Evropě, protože tam jde o to, že dneska už Evropa je obsazena nacistama.
3: No,
2: to nevidějí, ale...
3: Ne, nevidějí to, nechtějí to vidět.
2: Ten atak je připravený, jo. A Evropa bude prosit Rusko. Bude prosit Rusko.
3: Ano, ano.
2: Aby Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR, aby osvobodili Evropu od nacistického jha. To bude výsledek a znova se bude opakovat ta situace spojenectví, akorát, že tentokrát už to nebude se Západem. Protože Západ jednoznačně zklamal ve všech formacích jakýchkoliv úmluv a dohod. Takže nebudou osvobozovat Západ Evropu a podobně, nebudou osvobozovat z lásky, ale budou čistit ten prostor od nacistů a satanistů. Takže půjde...
3: Už aby to bylo.
2: Tak. Nepůjde o osvobozování, půjde o čištění. Pokud nebudou ty státy spolupracovat, tak budou normálně jakoby vyčištěni, ať si jim to líbí nebo ne. Přesně podle charty OSN, podle článku 106.7. No a s tím bychom mohli skončit, protože to je taková pozitivní zpráva, ne?
3: Myslím si, že spousta lidí, když si to teď představila v obrazech, tak se trošku vorosila. O, dobře, jako jo, já ji jako pozitivní beru. Já určitě.
2: Tak co víc pozitivnějšího by si chtěla přát?
3: Už aby jsme byli za tím vším.
2: Pro samý ty pohrobky nacistů není kam plivnout, no tak...
3: Není, je to strašný.
2: Co chceš řešit?
3: Je to nechutný.
2: Nechutný velebnosti.
3: Já.
2: No jo.
3: Skoro bych řekla, že se mi z toho chce až blejt, ale...
2: To zase bude fálích na blito, co?
3: No tak jo. Čověče, no, máme 23.
2: Víte, nějakou hezkou Pryč? Písničku, že bychom dali?
3: Nějakou hezkou.
2: Jakou by si chtěla?
3: Hele, čověče, vidíš to? No tak tím jsem nepřemýšlela.
2: to
3: Ale
2: je ono.
3: možná, jestli tam najdeš Jožoráže, najdeš ho tam.
2: A co by si chtěla od Jožoráže?
3: No ty víš, jakou. No tu.
2: No čuši, to je právě to, že ty
3: Že
2: furt
3: ty
2: tady
3: nemáš.
2: loučíš
3: Tu, tu,
2: tu.
3: tu.
2: No jo.
3: Tu, tu, tu.
2: A já ti nevím, proč mi asi jako se někam
3: Vypadla z playlistu.
2: vypadla z playlistu, já tady mám od Elánu, ale když ještě chvilku udržíš jako slovo,
3: Já ho
2: tak
3: určitě udržím, protože se musím taky rozloučit.
2: Peťa bude tak laskav, podívá se do zdrojů
3: A najde to
2: a
3: někde. Možná.
2: možná to najde. Víš?
3: Jo, tak určitě udržím slovo. Tak myslím si, že zakončili jsme to velmi pozitivně, i když, jak říkám, někteří z těch pozitivních zpráv můžou mít až husí kůži. Nicméně, přátelé, já si myslím, že to dobře dopadne. Tedy já jsem o tom přesvědčena. Zatím si užívejte léto. Myslím si, že příští.
2: Zatím než to dopadnou ty oreštíky. Tak
3: Ne, tak si užívejte léto.
2: si užívejte léto, jako.
3: No, tak jako nějak to musím tak jako odlehčit, že jo, no.
2: To se ti fakt
3: Příští,
2: povedlo,
3: že jo, no,
2: no.
3: tak tenhle
2: Jo.
3: týden má být trošku chladněji, příští týden se to má zase zvednout, tak třeba to jako už začne se nějak odvíjet trochu rychleji, všechno uvidíme.
2: Já tu
3: Uvidíme.
2: písničku nemám.
3: Tak tam dej nějakou jinou, to máš jedno.
2: No tak,
3: Já
2: dobře,
3: to
2: tak.
3: přežiju. Já to přežiju. Já to přežiju. A třeba
2: Dobře.
3: mi ji do příště najdeš.
2: Dobře, připravil jsem písničku, můžeme se začít loučit.
3: Písnička připravená, já už jsem napůl rozloučená. Užijte si týden, užijte si volno. Dáli dobrá nálada, shoda okolností a všechno okolo toho, tak příští týden se uslyšíme už z mé dovolené, pokud to všechno dobře dopadne,
2: Že
3: všechno
2: hlavně
3: klapne, jak
2: nepřeháněj,
3: má.
2: hlavně nepřeháněj. Víš, jak ono to
3: No, to,
2: potom je?
3: no, já už jsem to přehnala, já už vím, jak to vypadá, když to přeženu. Já už jsem si to odžila, mám to za sebou. Přátelé, nepřehánějte to. Nevypadá to vůbec dobře, když to přeháníte. Z vlastní
2: Samozřejmě, to.
3: zkušenosti.
2: No, tak už se rozluč.
3: Tak dobrou noc.
2: Tak Mišo, já ti děkuju za to, že jsi nám popřála dobrou noc a že jsi tady s náma byla. Že jsi udělala čas a prostor. Děkuji všem, co jste nás poslouchali. Děkuji všem, co nás budete poslouchat. Děkuji i vám, kteří nás poslouchat vůbec nebudete, protože tím jste si ušetřili spoustu nervů, aby nemusíme odpovídat na hloupý, přiblblý nějaký věci. Takže mějme se všichni rádi, v pospolitosti očekáváme krásné zítřky. No a tady od mikrofonu společně s Míšou se pro teď s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.

0: krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální čtvrteční vysílání 23.7. leta páně 2026, 20.03, vidím velitelský čas. A se mnou je specialista bezpečnosti analytik, člověk, který to opravdu hodně zažil, hodně ví, a taky výborný bubeník a člověk, který to hodně umí, Jan Schneider, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já jsem moc rád, že jsi udělal na nás čas. Jak se máš?
1: No tak, jde to teďka, jak je chladnějc, tak je to lepší.
0: Pro mě taky, to je pravda. Tak, konečně už taky někde zapršelo. Samozřejmě někteří zemědělci, kteří zrovna jsou uprostřed sklizně, tak nám budou tvrdit, že to zrovna jako nejlepší není. Ale není na světě déšť ten, který by vyhověl lidem všem. Ale tak to prostě... Tak to prostě chodí. Dějou se věci kolem nás, ale já bych nejdřív, než se vrhneme na ty informace, novinky, postřehy a tvoje pohledy, tak bych rád, jestli by si promluvil o akci, kterou v další ročník, kterou připravujete v odborných kruzích zvané Župra, tak já z žurnalistické praktikum. Tak pojď nejdřív k tomuhle, prosím.
1: Takže v loni jsme měli takový, dejme tomu, nultej ročník. Náš spolek žurnalistické praktikum udělal takovou akci, kterou jsme s pomocí Michala Semína nazvali Slovo do pranice, to vymyslel on. A byl to několik dní přednášek na mediální témata různá. Všechna ta vystoupení jsou vlastně k vidění na YouTube, ale i na našem webu, který se jmenuje ZPHB, to znamená jako žurnalistické praktikum Havlíčkův Brod.cz. Tak tam jsou ta videa z loňského roku, Erikem Bestem počínaje přes Marka Stoniše, Radima Panenku, Kláru Samkovou, prostě mnoho lidí velice zajímavých, Petr Žantovský a já nevím, abych někoho nepřešel zbytečně. Prostě je to tam k vidění, k poslechu, myslím si, že to bylo zajímavé. Nicméně, nultým ročníkem jsme to nazvali protože ty lidi tam seděli a poslouchali. Ale žurnalistické praktikum má v tom názvu jistý takový aktivní prvek, praktikování, a proto jsme se rozhodli letošní vlastně řádný první ročník, ano, tohle to je přesně ono, už udělat skutečně jako praktikování. Jo, vidíš, tadyhle to jsem zapomněl, to jsme na to moc pyšný, přímo nám adresně poslal zdravici pan Jeffrey Sachs. Je to díky paní Soně Sachsové, který tímto ještě jednou děkuji, i Jeffovi taky, protože paní Sachsová je Češka. Takže to spojení je na Jeffa Sachse, jednoho z nejvýznamnějších světových myslitelů, tak to spojení je velice nakrátko. A Jeff nám tam namluvil zdravici, protože chápe, že vzdělávání se v žurnalistické gramotnosti, vlastně tomu není nikdy konec, to je nekončící proces. Takže tady to je vlastně ta stránka, ty tam listuješ, v tom všichni to můžou vidět, lze se tam prostě přihlásit a letošek bude jiný. Letos máme už to praktikování vlastně vymyšleno ve třech takových kapitolách. První den bude cvičení ve stylistice, protože je známý fakt, že ta každá informace má takovou hodnotu, jak ji pochopí příjemce. To znamená, když chci psát něco pro sportovce, tak nebudu používat příliš barokní jazyk, souvětí, a naopak, když budu chtít psát něco pro vzdělance, tak tam nebudu používat příliš takového slengu pouličního a tak dál. Ta věc je velice důležitá. Můj učitel Milan Balabán, to byl starozákonník a religionista, tak ten si prošel takovou velmi tvrdou školou té stylistiky, když totiž ztratil státní souhlas k duchovenské činnosti, tak hledal zaměstnání, kde se dalo, a opravdu skončil jako v dělnických profesích. Mnoho let dělal u kanálníků. A o těch přestávkách, když vylezli z kanálů, že jo, tak ty dělníci do něj neustále ho pošťuchovali, a aby jim něco vykládal. A on se musel naučit vykládat o té Bibli jazykem, který je velice přístupný, prostě taková, řekl bych, čtvrtá cenová skupina. Když potom po roce 90 se vrátil zpátky na fakultu, tak ty jeho přednášky byly tak šťavnaté a srozumitelné, že na ně chodili studenti úplně z jiných škol, protože bylo velkým požitkem ho poslouchat. Bylo to velice srozumitelné a, jak říkám, prostě bylo to, mělo to šťávu, mělo to grády. Takže tohle to je, stylistika je strašně důležitá, je velmi důležité prostě vědět, ke komu, kdo je mými čtenáři, posluchači, jak k ním hovořit. My jsme si jako inspiraci připravili s paní lektorkou, to je Eva Miláčková Wildmannová, tak jsme si připravili ukázky z knížky Raymonda Kenoa Stylistická cvičení. Ta knížka má velice hlubokou minulost, přeložil ji Patrik Ouředník geniálním způsobem a vyšla poprvé v jazzové sekci, kdysi dávno. A teď vyšla znova, ale myslím si, že ani v antikvariátech moc k sehnání není. Je to takový poměrně stupidní příběh, převyprávěný asi 100 různými způsoby. Já jsem se domluvil s paní Jarkou Obermajerovou, že k nám přijede a že několik těch příkladů tklivým způsobem, uměleckým způsobem přednese. Pak jsme s paní Miláčkovou vlastně se zastavili u té nádherné takové parodie na básničku, na písničku Šlananinka do zelí, na ten text. Ta existuje asi v 10 různých převyprávěních stylistických podobných podle básnických stylů. Otokar Březina, Vítězslav Nezval, Olbracht a dokonce i Majakovský, skvělý je to. A dlouho jsme pátrali, protože ono to chodí po internetu jako anonymní, až Zdeněk Zbořil mě navedl na postavu Václava Laciny. On, já jsem si koupil ty knížky jeho, ale nicméně tam, tento text tam není. Ale je tam mnoho variant, prostě cítil jsem, že jsem velice blízko, ale na tyhle variace jsem narazit nemohl. Až paní Miláčková udělala úžasnou práci rešeršní a zjistila, že to skutečně Lacina napsal, ale vyšlo to péči Jiřího Voskovce ve Spojených státech. A paní Miláčkové se podařilo prostě získat faksimile toho amerického vydání, což je úžasný. No a pak mě nedávno překvapila ještě jedním zjištěním, že něco, že to nebylo poprvé, co se něco takového stalo, že již v 19. století jakýsi autor přebásnil básničku Utíkej, káčo, utíkej několika způsoby na, podle obrozenců tehdejších. Takže není to nic nového a myslím si, že ty trojice právě těchto příkladů by mohla naše praktikanty uvést do takového rozpoložení, že by se sami odvážili podle svého zvoleného stylu, co si do něj převést. Takže to bude první den, předpokládáme právě dopoledne, že bude ta lekce, pak, že se budou věnovat své práci a na večer, že bychom to právě s péčí paní lektorky vyhodnotili. Myslím si, že ten první den by mohl být poměrně zábavný. Ten druhý den tady bude Petr Žantovský jako lektor a to se budeme věnovat právě té verifikaci zdrojových informací. Nevím, co si Petr připraví za úkol, ale prostě je to takové klíčové téma kor v dnešní době, kdy například, jak jsem zjistil, deník TO, to má problém s texty Pavla Cimbála, které byly, teď přesně nevím, ale prostě vyřazovali je nějak ze svých stránek, protože zjistili, že to nebylo opřeno o důvěryhodné zdroje. Možná, jak jsem tak vytušil, si pan Cimbal takzvaně naběhl, že si začal věřit jednomu zdroji, který mu začal připadat jako ověřený a pak najednou to bylo jako, když spolkne udičku a pak najednou zatáhnou prostě a on se chytne. Takže asi to byl jako cílená akce na něj, ale myslím si, že ta problematika je prostě všeobecná. Lidé se opírají o všelijaké zdroje, které neprověřují, hlavně když souhlasí s tím, co si myslí. A to si myslím právě, že je velká chyba, velké pokušení. Takže to bude druhé téma a to třetí téma. Tam se jako lektor se mi podařilo přemluvit mého kamaráda, dlouholetého kamaráda Ludvu Bednáře, který kdysi už za Dizentu pracoval publicisticky, podílel se na vydávání časopisu Střední Evropa a od té doby pak přeložil několik knížek a dlouhé roky dělal redaktora v Euru a v České pozici a v Lidovkách, kde já jsem i publikoval, takže jsme se po letech zase s Ludvou sešli dokonce profesně na jedné lodi. A je to člověk velikého humoru, velikého životní zkušenosti a velkých kompetencí. A tady jde právě o určitou tu redakční rutinu, to znamená, jak se vyhýbat určitým klišé, určitým spojením a jak například krátit texty. Já vím, že když jsem poprvé psal do tištěného média, tak mě pak zavolala paní redaktorka a říká, pane Schneider, a je potřeba ten text zkrátit jako o 500 znaků. Já jsem říkal, no to není možný, tam každý slovo je na místě. Ona říká, tak já to udělám. Sám jsem říkal, tak to ne, tak to já teda zkusím sám, protože člověk se pak musí zamyslet nad tím, co je nejpodstatnější a bez, co lze z toho textu vypustit bez ztráty smyslu. Je to strašně důležitá práce, ono to u toho digitálního publikování svádí, že tam vlastně těch nul a jedniček může být nekonečný počet, ale myslím si, že je velké umění psát krátké texty. Tady musím zmínit naprosto nedostižného Erika Besta, protože nacpat do několika vět, aby to mělo hlavu, patu, argumentaci. Prostě je to úžasná práce, kterou on předvádí. Takže myslím si, a je to právě v této době taky časově velice příjemný, že on nezavaluje člověka předlouhými texty. Já se přiznávám, že je několik autorů, které prostě nečtu, protože vím, že se nedočtu téměř konce. Že musí povědět prostě všechno, co vědí. Tady jde spíš o to šetřit toho čtenáře a naopak mu říct velice krátce a zdůvodnit to, co ještě možná on neví. Velice důležitá práce, ono to nevypadá moc atraktivně, ale já si myslím, že to je strašně, je to jedna z podstatných kompetencí prostě dobrého publicisty. Ten čtvrtý den pak už budeme mít v podstatě jenom takový jako závěrečný, hodláme dát těm dotyčným určitý certifikát. Já jsem zapomněl říct a poděkovat Lence Procházkové, protože ona má na to živnosťák, takže je vlastně odborným garantem tohodle kurzu, této akce, takže dostanou určité osvědčení o tom. A já jsem si tam jenom dovolil ten čtvrtý den dopoledne, tam se pokusím nastínit určité takovou čtveřici starodávných analytických metod k takovému komplexnímu vyhodnocení textu. Myslím si, že k tomu se v příštích ročnících budou-li, uvidíme, jak dojdeme, jakého úspěchu dojdeme při tomto ročníku, takže bychom se k tomu mohli vrátit. Takže to je zhruba takový nástin. Začínáme 16. v neděli, večer se sejdem a uděláme tady takovou grilovačku malou, tak 17., 18., 19. a 20. v poledne končíme. Takže to je zhruba nástin toho vlastně prvního řádného ročníku Žurnalistické praktikum. Co je k tomu třeba říct, na těchto stránkách je možné se přihlásit. Kurzovné za ty 3,5 dne je 1000 korun českých, ale nezajišťujeme ani ubytování, pouze stravování tam nabízíme právě v prostorách, kde se to bude konat, tak to není v ceně teda, jeho stravování. To je tady Tomáš, ano, myslím, že tam už budeme mít jídelní lístek v Brzku, takže tam obědy a večeře je možné si objednat a na těch stránkách je několik typů na ubytování, takže to je asi celý to. My jsme maličký tým a velice amatérský, takže jsme si dovolili se tím příliš nezatěžovat a přesunout tu starost prostě na jednotlivé praktikanty, aby si vybrali prostě podle svého vkusu. Takže to je zhruba všechno, co jsem chtěl říct k tomu praktiku. Nechceme, aby tam bylo moc lidí, oslovujeme především cíleně ty, kteří mají zájem si něco zkusit, něco vyslechnout, trošku se vylepšit jako v těch kompetencích, to je naše ambice. Tady koukám, že tam byl, jsem zapomněl loni jmenovat ještě Petra Štěpánka a Tomáš Koloc, Jarda Štefec tady byl, no takže loni ta účast byla veliká, teďka teda to máme spíš, to bude skutečně praktický výcvik takovej nebo zkouška, nabídka toho, jak se vylepšit v těch kompetencích. Myslím si, že ta nabídka může být zajímavá. Místa jsou, nikdo nemusí mít strach, že by se tam nedostal. Přetlak zatím velký není, očekáváme, že se postupně, jak se ten datum bude blížit, takže se lidi přihlásejí, ale není zatím s tím žádný problém, když bude mít někdo zájem, velice rádi přivítáme.
0: Honzo, já se ještě zeptám, pro koho je vlastně určený tenhle kurz? Může tam mít kdokoliv jako z ulice, nebo předpokládáte, že ten člověk musí mít nějaký odborný novinářský znalosti, nebo...
1: Nepředpokládáme, je to spíš pro začínající, ale kdyby se tam přihlásil Václav Moravec, i toho bychom vzali, protože on nesporně má nějaký mezery v té mediální gramotnosti, takže není to zavřený pro nikoho, ale spíš je to myšlený prostě pro mladý začínající. Jo? Ale když se tam přihlásí prostě starý končící, tak ho přivítáme taky.
0: No, tak někdo třeba je starší a taky začíná, že jo, v tomhle oboru. Takže jsou tam... Já vím, minulý rok jsme měli tu čest to natáčet, takže já jsem z toho byl nadšenej, tak můžu doporučit, přátelé. A toť k tomu, pokud nevíte, co s načatým srpnem, tak... si myslím, že tohleto je velice užitečná.
1: Zdravíme pana Jindřicha Kubíka.
0: Ano. Tady nás je, který nás zdraví, tak já to tady postupně takhle budu dávat a protože je to hezký, že si na ně takhle vzpomenem, na naše lidi. Prosím tě, sleduješ ty určitě teďka ono okurková sezóna se zase nějak nekoná, ale to
1: teda ne.
0: A jako dějou se věci kolem nás, já už se v tom jako like prostě v těch věcech pomaličku ztrácím. spíš jako cítím, že jsme víc a víc napjatí. A kam vlastně to celý směřuje třeba v rámci právě Evropy? Opravdu je to tak, že se tý, jak někdo říká, že se tý třetí válce nevyhnem, nebo kam to všechno směřuje?
1: No, to jsi měl zavolat až po 10. hodině, abych ti to mohl říct přesně, ale takhle. Lidstvo zatím překonalo hodně krizí a já si myslím, že překoná, a jestli nebudu mít pravdu a nepřekoná, no tak to už nikdo nebude vědět, že jsem se netrefil, takže když to lidstvo překoná, tak můj optimismus může dojít ocenění. Myslím si, že je šance se z toho vyhrabat, protože vždycky se našli nějaký rozumní lidi, někdy to viselo na dostenké niti, ale zatím jsme se z toho vždycky nějak vybabrali, i když těch škod, co těma válkama nastalo, bylo strašně moc, to je jako pravda. A teďka znova to období je takový. Nicméně je potřeba to vidět asi ve všech souvislostech, protože Američani sice dělají jako, že s těma Rusama se chtějí dohodnout, ale furt tam jako fedrujou zbraně, už od 12 let na tu Ukrajinu fedrujou zbraně, nebo ještě díl možná. A na druhou stranu, dneska seděl Lavrov s Rubiem, že v té Manile, a na třetí stranu, no, jak se dostávají americký kosmonauti do vesmíru? Z Bajkonuru, že? Co si budeme povídat? Jo, ten náš rusofobní kosmonaut určitě teďka se prostě rozčiluje, že jo, když ho vyzvou, tak prostě určitě projevuje jako ideově pevný stanovisko. No a pak pojede do Ruska a tam se nechá vystřelit prostě do kosmu a pak bude prostě dělat frajera, jo, je prostě, a pak zase bude rusofobní. No. Čili je to takový zvláštní schizofrenie, prostě je to taková podivná hra. Je to naštěstí, ta situace je taková nedůsledná, jo? Že oni na jednu stranu válčí, na druhou stranu obchodujou, prostě hrajou s náma bago, to máš pravdu. Myslím si, že dost důležitou kompetencí třeba, to bychom mohli mít zase jako nějaký další téma, je vybírat z té smrště informací to důležitý. Naučit se oddělovat to zrno od plev, protože jedna z těch variant nebo jedna z těch komponent, který nám vlastně teďka tak jako motají hlavu, vychází z toho svinského programu zpravodajského amerického, který se jmenoval MK Ultra. To byl v podstatě program zkoumali, jak ovládat lidskou mysl a dokonce v masovém měřítku. Nutno říct, že Američani vycházeli z výzkumů nacistických i japonských válečných, takže to je jako prasečina od samého začátku, vůbec, že tyhle ty vědci jako šéf tý jednotky 731 japonský, proti který Mengeleho praktiky byly ještě takový jako docela humánní, tak ten skončil jako válečná kořist ve Spojených státech i s tou laboratoří a se všemi výzkumy. Ostatně z laboratoří a se všemi výzkumy skončil i ten Mirjazanov, to byl jeden z těch, kteří vynalezli takzvaný novičok. Tak ten někdy od roku 92 i z laboratoří prostě byl přestěhovaný, kde oni to byli v Uzbekistánu, tuším, tak byli přestěhovaný do Spojených států, čili se mluví o novičoku, tak je naprosto nesmyslný si pod tím představovat cokoliv, co souvisí s Ruskem, ale od roku 92 prostě jednoznačně cokoliv s novičokem se mluví, tak souvisí se Spojenými státy. Jo. Takže to je asi takhle. No a ten systém MK Ultra v podstatě, a ona to dobře popisuje, Naomi Kleinová v té knížce Šoková doktrína, kterou velmi doporučuji, tak ten spočívá v tom, že se lidská mysl přehltí informacemi tak, že vypne. A pak je člověk připraven, nebo ten jeho mozek je připraven k naplnění novým obsahem. A tohle to v podstatě oni s náma dělají, že oni nás přesycujou informacemi. Já jsem koukám povinně na zprávy i televizní, jo, protože čtu Právo, protože čtu ho už přes 50 let. To mě vždycky táta říkal, že je potřeba číst noviny svého nepřítele. Takže tam to vidím, jak oni to míchají. Jo. Oni ti dají zprávu, prostě důležitou zprávu o něčem a pak tam dají zprávu o nějakých pejskách, pak zase něco důležitého, pak nějaký nablblý šperky, turistika nebo něco, pak trošku sportu, pak zase nějaký nablblý umělci, pak zase něco vážného. Skutečně tu lidskou pozornost naprosto tříštěj a pak není divu, že ty lidi prostě vypnou a že to přestanou sledovat úplně. A začnou se orientovat na takových těch nejsnažších bodech, to znamená vizuálně, jo. Takže proto může se na Hradě odstnout prostě chlápek jenom kvůli tomu, že má jako zastřižený fousy a že prostě tak nějak jako vypadá anfas lepší než z profilu, ale dobře prostě, no. Takže má takovej sonorní hlas, dikci má přiměřenou svému IQ, takže prostě ty lidi nějak nepřepíná intelektuálně. No a tak prostě oni podle toho obrázku řeknou, hele, to je on hezkej. No oproti Babišovi samozřejmě měl vizuální výhodu, takže se dostal prostě na Hrad. To je, myslím, jeden z takových výsledků, praktických výsledků toho psychologického přístupu, který je cizelován prostě desítky a desítky let. Jo. Takže proti tomu je velmi těžké něco dělat. Možná jednou z takových doporučených metod je se prostě sám zastavit. Dokud mě to ještě rozum bere, tak se zastavím sám, předejdu tomu okamžiku, než mě to zahltí a začnu si vybírat. Začnu si vybírat prostě jenom něco, jenom některé problematiky. Nezačnu se zabývat úplně vším. Já se přiznám, že třeba na ty větrníky, na ty elektrárny větrný a tohleto třeba nemám. Nemám ani příliš na ten covid. Prostě nemůžu to obsáhnout. Navíc, jak je člověk starší, tak by taky měl přirozeně zužovat spektrum svých zájmů. Dřív jsem byl schopný jako sledovat 10 problematik naraz, no teďka se soustředuju prostě už jenom, nech si na prvním místě jsou zautomatizovat jako určité tělesné procesy, pak teprve se člověk může zabývat něčím dál. Ale opravdu nejde to obsáhnout všechno a je lepší si opravdu sám vybrat téma, který sleduješ, a když sleduješ to téma pečlivě, tak se ti v něm odrazí vlastně charakter, ten měnící se charakter doby. To znamená, že já opravdu nemusím sledovat všechno, ale když budu sledovat něco, co znám důkladně v procesu, v průběhu doby, tak myslím, že se o charakteru té doby nebo těch změnách dozvím poměrně dost. Řekl bych, že to jde třeba udělat i když ty sportovní fanoušci, jo, když budou sledovat prostě to, co se děje kolem sportu a mají hlubokou paměť a vzpomínají si třeba, co bylo kolem sportu před 50 lety. Já to můžu sledovat třeba kolem motocyklových závodů, že jo, když si se provozoval takový ten, nebo byl běžný takový ten britský způsob, kdy se tleskalo i posledním jezdcům v rámci fair play a kdy lidi byli schopní se přiznat třeba k nějakému přešlapu, který rozhodčí neviděli a tak dále. Prostě to bylo dřív možné. No nyní se prostě oceňuje pouze vítězství za každou cenu a promíjí se svým favoritům, člověk promíjí prostě největší prasečiny. Já jsem měl kdysi takový ideál nebo nápad zveřejňovat takový případy fair play. Jo. Třeba ten náš šachista David Navara proslul tím, že se jednou přiznal k tomu, že se dotknul figurky a podle šachových pravidel dotknutá figurka se musí hrát. Jo. Takže on tu partii potom jako vyhranou partii v podstatě zremizoval, protože prostě se dopustil chyby a přiznal ji. No, všichni na to čuměli jak blázni, protože toto jako opravdu nebývá zvykem. Všichni podvádějí, jak se dá teďka pomocí různých komputerů a jenom jak to dostat do hlavy, prostě tu počítačovou analýzu.

0: dokážou přijít k tomu druhému a pogratulovat mu. Já jsem třeba, mý synové jsou vášnivými přívrženci a dokonce trénujou, občas nezápasejí, ale trénujou MMA, tak jsem na to začal koukat a velice jsem potěšený někdy, když ty soupeři po zaznění gongu se obejmou a začnou si říkat, hele, to byla dobrá rána, to byl těžký úder a tak dál. Někteří z toho zase dělají takový nablblý show a prostě plní nenávisti a jenom tak jako to kazej. Ten sport se z toho vytrácí. Chci říct, že prostě i na tom sportu se dá vysledovat, jak se mění charakter doby, prostě jak se to promítá i do tohohle odvětví. To je samozřejmě vysledovatelný v žurnalistice, ve sportu, ve spoustě věcí. Čili člověk nemusí sledovat úplně všechno a je skutečně s výhodou, když to, na čem chce poznávat svět, si vybere sám to téma. To téma, který prostě zná, někdy to může být znalci filmu, když se rozebírají prostě filmová tvorba, jak se mění v čase, hodně, strašně moc se na tom pozná, nebo v literatuře, v novinách a tak dále. Takže asi tolik k tomu, co všechno se děje. Já myslím, že se pak můžeme věnovat třeba pár takovým drobnostem, ale tohle to si myslím, že je důležitý říct dopředu, že lidi by měli brzdit příjem těch informací, aby si mohli sami vybírat. Tím vlastně zrušej tu svinskou psychologickou hru, ten nátlak, prostě, který na něj tyhle ty vycvičený media, kruhy vládnoucí mediální, prostě, který na ně zkoušej.
1: Děkuju. Honzo, no, máš velikou pravdu a tohle víceméně, třeba mě to říkala kolegyně v práci bývala, že tohle to všechno probíhalo na Ukrajině ještě před tím konfliktem, kdy vlastně furt jako chodili protichůdní informace a pořád se jako samozřejmě se tlačilo nacionalismus, banderismus a tak dále, jo, ale vždycky tam bylo jako, že teď jsme se odřízli od Ruska a teď jsme se zase vrátili a tamhle to a furt prostě jako dopředu, dozadu, jo, dva kroky vpřed, čtyři vzad, velký chaos, do toho prostě nějaký jako excesy a potom postupně se utahovali šrouby. A ty lidi vlastně potom přicházeli do té apatie a díky tomu vlastně se stalo to, co se stalo. Že ty lidi prostě vypnuli.
0: Jo.
1: A mám pocit, že u nás jedeme úplně stejným směrem. A to mě trošku děsí. Ale pak tam je vidět, že ten tlak na to zjednodušování, jo, že většina lidí, a podle mě to s tím souvisí, jo, že to není o tom, že lidi jsou hloupí a že národ zblbnul a takový. Jsou příliš jednoduchý jako ty, ale když jsi zahlcený a ten tok informací prostě frčí v nějakým rytmu, který není přirozený, tak potom opravdu se asi zastaví, to redukuješ na to, že jsteš jenom nadpisy.
0: Ano, ano.
1: Jo, maximálně to tučný, ten perex, a pak si říkáš, že teda vlastně víš, o čem se píše. A proto z nějakého důvodu už dneska vlastně nadpisy neodpovídají realitě, že jo, protože tam se řeší ten clickbait, to znamená, kolik lidí na to klikne, na ten článek a zobrazí tam tu stránku a na té stránce je někde nějaký reklamní banner a tak dál a tak dál. A kolikrát to, co se tam píše, vlastně je úplně něco jiného, neodpovídá to ani trošku tomu, co je v tom nadpisu, jo. A pak vlastně dochází i k těm, nechci říct dezinformace, to bych si nedovolil jako ve stavu k mainstreamu, ale spíš chybnému pochopení smyslu toho textu. Jo. Takže faktem je, že ten chaos a to bláznění a to zrychlování možná přes příliš už nás takhle jako vyčerpává a ničí. No.
0: Zlatá pravda, já jsem včera zrovna koukal

0: něco na YouTube a po straně prostě vyběh takový obrázek letadla postaveného do svíčky, jak pilot předvádí něco neuvěřitelného, prostě tak jsem si to pustil. A on tam celou dobu prostě naprosto na blble lítal nad letištěm a jako nic zvláštního, nic, co by odpovídalo právě tomu titulku, jo, tomu té fotografii, prostě to, nic tam takového nebylo, jo. Čili já jsem si opravdu naběh, dal jsem mu zase klik, úplně zbytečně prostě a máš pravdu, že ty titulky, když se do toho člověk začte, tak někdy jsou velmi, velmi mimo, prostě úplně odvádějící pozornost někam jinam.
1: Tak oni teda, jo, abych zase to nebyl jako jednostranný a příkrej, tak vím, že v některých těch velkých mediálních domech, že jo, který dělají jak papír, tak online a všecko, tak prostě na ty nadpisy jsou specialisti, že jo, který tam plnějí tenhle ten úkol a nevím, kolik těch nadpisů musí vymyslet za hodinu, tak potom chápu, že ne, úplně všichni budou důkladně studovat jako obsah toho článku. Bůh ví, jestli to dneska nedělá ta slavná AI.
0: Jo.
1: A tato taky nebude úplně až tak jako detailně rozumět všem niancím, jo. A takže prostě na jednu stranu business je business, na druhou stranu samozřejmě ta propaganda tady je už od to umění propagandy, že jo, je tady už od první světové války a rozjíždí se to, nebo nikdo to nebrzdí a využívají se různé metody. Já jenom doporučím, když jsi mluvil o tom YouTube, tak na YouTube je krásný dokument francouzský, jmenuje se to Propaganda, výroba souhlasu. Jo? A to je, někdo to tam stáhnul z České televize, takže to ČTčka to odvysílal tenkrát. To je kuchařka toho, jak se začalo dělat public relations, jak kdo zatím stál, jména, lidi, důvody, proč, jo? Že se to vlastně použilo proto, aby Američany prostě nahnali do války, do té první světové, že oni nechtěli původně, pak do roka, do dne už chtěli. A pak se to začalo používat samozřejmě jako klasické reklamy, kdy bylo potřeba naučit ženy kouřit, aby se zvýšilo Philipu Morrisovi téměř dvojnásobně tržby. Pak třeba, když Chiquita, že jo, protestovala proti znárodnění pozemků na Grenadě, tak se...
0: Guatemala, promiň.
1: Vidíš, a je to tady. Tady šířím dezinformace. Tak jsem mě chytil, přičím. Ale těch příkladů je tam strašně moc, jako jak z historie, až po současnost. A vlastně k tomu jsou vlastně kompletní ty komentáře odborníků na psychologii a tak dále, tak dále. Prostě jak to zkoušeli, jak to funguje, jak se to dělá. A když si to člověk projede, tenhle ten dokument, třeba, jo, tak jako, protože to je hezky jako udělaný, dobře se na to kouká. Potom si už vidíš prostě ty jednotlivé formy, jakým způsobem se to dělá dneska a už víš prostě, že to už tady bylo. Prostě takový ty různý způsoby, ty mechanismy, jak to funguje, to oblbování lidí a tak, no. Prostě je to, a čím dál samozřejmě líp jako vymakaný, že jo, čím dál víc to cizilujou, čím dál větší peníze do toho dávají a čím dál větší týmy se tím zabývají, no. Vlastně jsme to viděli i za Fialy, že jo, kdy prostě výsledky veškerý, prostě jedna velká katastrofa, ale všude prostě oni byli nedotknutelní a všude prostě opěvovali, že jo. A takže to je třeba jedna z takových těch maličkostí. No, můžu teďka dát ještě v rychlosti tady Petra Bartošová se ptá na konkrétní věc.
0: No.
1: Aktuální. Tak, dobrý večer. Jaký máte názor na postoj Macinky k ruské velvyslankyni u nás?
0: Já bych to trošičku odlišil, protože já můžu mít názor na to, co o tom někdo napsal. Já jsem u té schůzky nebyl. Jo, takže tady už jsme trošičku právě, je potřeba rozlišovat, co se tam stalo a co se o tom napsalo. To, co se o tom napsalo, je ovlivněno vlastně tím, kdo má na Macinku jaký a na Rusko jaký názor, takže já si myslím, že v zásadě je dobře, že se sešli, protože největší chyba je spolu nemluvit a ministerstvo zahraničí je od toho, aby udržovalo diplomatické kontakty. Takže v zásadě ta první zpráva je, to je asi nesporný, že se sešli, že spolu mluvili, vyměnili si nějaká stanoviska. To, co možná bylo důležité, možná ani nebylo napsáno. Takže v zásadě bych řekl, že vítám to, že se sešli a dávám otazník nad tím, co všechno tam bylo řečeno, protože to nemusí zcela souhlasit s tím, co o té schůzce bylo napsáno.
1: Děkuju. A ty máš nějaké bližší informace o ruský velvyslankyni?
0: Nemám.
1: Já si myslím, že ona se tady narodila v Čechách, že umí perfektně česky.
0: No to by bylo s obrovskou výhodou, protože potom jako bude lépe chápat ducha toho, co se tady vlastně děje, jo? To, což by bylo velmi příjemné. Já když jsem byl, tenkrát jsem pracoval pro tu vládu, tak jsem vlastně měl v pracovní náplni se taky scházet s určitými diplomaty, to bylo takzvané ty deklarované pozice, jo? To je zástupce zpravodajské služby určitého státu, který sedí na diplomatické pozici a tomu hostitelskému státu je deklarováno, proto se říká, že to je jako deklarovaná funkce, že to je zástupce zpravodajské služby, čili on je tady zpravodajec s naším vědomím a je tady pro operativní kontakt mezi službama, mezi těmi státy. Ti lidé, když tady pobývají, tak přece jenom pokud nejsou úplně natvrdlí, tak získávají vhled do té atmosféry toho státu a tím se ta komunikace přece jenom usnadňuje, zlepšuje, protože to chápání je hlubší. Takže tím pádem veliký souhlas, to by bylo jako velká pomoc pro nás, že by ona, něco se taky ztrácí občas v překladu, takže když ona umí česky, tak to je vynikající vlastnost.
1: Tak uvidíme, já doufám, že do měsíce s ní uděláme rozhovor, kde jsme měli na kanále něco zajímavého taky z druhé strany. A tady přesně píše Vaštulka, to je právě to svinstvo. Kosmonauti spolu lítají do vesmíru, kšeftují se spolu a obyčejní vojáci umírají. No a tohle není poprvé, že jo? Víme, že i za druhé světové války, zatímco prostě vojáci na frontě umírali, tak se jel velký biznis, že jo? Mezi znepřátelými státy, USA, Německo, Británie a tak dál. Máme počítat s tím, že to je prostě spíš obvyklý než výjimečný?
0: No tak ze strany Západu ano. Ze strany Ruska, Rusové obchodovali, no jim to vyčítají, že obchodovali s nacistickým Německem. Já bych chtěl vidět ty nějaký výčty, přehledy, kdo s nacistickým Německem jak obchodoval, protože například Poláci byli první, kteří v roce 1934 udělali s nacistickým Německem smlouvu o přátelství. Takže Rusové ano, dodávali do Německa určité suroviny a tak dál. Je pravda, že ano, ty suroviny, třeba paliva, byly používány při bombardování Anglie, to je bohužel pravda. Na druhou stranu Rusové na oplátku dostávali z Německa především obráběcí stroje a díky nim, z velké části díky nim, tu válku neprohráli, ale díky tomu jsme tady i my. Takže to je taková věc. Poslední ten vlak odjel 20. června 41 a pak to prostě pak nastala válka. Za té války nevím o tom, že by Rusko nebo Sovětský svaz s Německem měl jakýkoliv obchodní styky. Na druhou stranu ve Spojených státech byl zákon zakazující obchod s nepřítelem. Spojené státy vstoupily do války s Německem po napadení Pearl Harboru. A na konci války na ministerstvu financí bylo 3 000 vyšetřovatelů, kteří vyšetřovali přestoupení zákazu obchodu s nepřítelem. 3 000 vyšetřovatelů. Čili to masivní obchodování s Německem skutečně tam bylo. Například Rockefellerův Standard Oil celou válku dodával ropu nacistickému Německu a když tehdy senátor byl Truman, pozdější prezident, chtěl dát žalobu na Standard Oil, tak oni řekli ano, ale v tom případě přestaneme dodávat paliva i americké armádě a byl klid prostě. Takže Standard Oil se celou válku pakoval. No a o tom, jakože General Motors vlastnil Opla a který firmy vlastnili, Standard Oil měl IG Farben, že, který vyráběl Cyklon B a tak dál, ta provázanost byla děsivá. No a proto fungoval v Bazileji ta banka, která měla ty neslavné 3 písmena, jako má ta naše zpravodajská služba, ale to byl Bank for International Settlement, BIS, a ta zprostředkovávala platby mezi nacistickým Německem a západními investory. Takže ty dividendy celou válku odcházely do Spojených států a tam právě byl ten problém, že chtěli veřejně udělat nějaké procesy a námitka, politická námitka proti tomu byla, že by to vzalo bojového ducha americkým vojákům, kteří bylo žádoucí, aby nastoupili do války proti Hitlerovi, kdyby zjistili, že jejich spoluobčané s tím též Hitlerem obchodují. Takže se to nestalo. Takže ta schizofrenie za té druhé světové války prostě už byla naprosto jasná, kdy vlastně tyhle ty finanční toky probíhají. Nejvíc na tom vytěžili Švýcaři samozřejmě, protože ty byly takový prostředníky pro všechny tyhle ty špinavý kšefty. Tady, co se týče těch kosmonautů, tady bych řekl, že to je spíš takový moderující prvek, utišující, protože to je prvek jako vzájemné spolupráce. Jo? To není prvek, který by nás rozděloval. To je naopak takový ten jeden z mála svorníků, který dává naději, že podle tohohle mustru by se mohli začít chovat i ostatní, že prostě není potřeba po sobě střílet. Ale ta situace prostě jako na té rusko-ukrajinské frontě je prostě šílená, je to zbytečný a je to někým fedrovaný. Tam je ale potřeba k tomu prostě říct jedna věc, která se zase opomíjí. Totiž kromě dezinformací hrají velkou roli taky neinformace, když se něco zamlčuje. A tam se velice zamlčuje skutečnost, že od roku 2014 v tom Doněcku byla budována taková pevnost, oni tomu říkají Fortress Belt, která je asi 50 kilometrů dlouhá a je to podprtaný tunelama asi 4-patrově. Rusové cítí nezbytnost toto území dobít, proto tam skutečně postupují po metrech, protože tohleto dobít, takovouhle pevnost je téměř nemožný. Ale oni cítí, že prostě bez toho není možný tu válku ukončit, protože ten opevněný pás taky obsahuje raketová sila, která jsou vlastně několik minut od Moskvy. Čili je to smrtelný nebezpečí pro Rusy tohleto. Čili oni tohle musí dobít. Tam nejde o celou Ukrajinu, vůbec ne, nikdy nešlo. Vždycky šlo jenom o tohleto, aby si vlastně to předpolí vyčistili, aby to nebezpečí odsunuli do určité vzdálenosti. Tam všichni rozumní politologové se shodují na tom, že celý tenhle ten konflikt způsobilo rozšiřování NATO. Jo, čili Rusové si tam dělají prostě tu nárazníkový pásmo, aby byli trošku v bezpečnější situaci, protože tady musím doporučit knížku naší kamarádky Veroniky Sušový Salminen, což je jedna ze zakladatelek webu Argument, a ta napsala knížku o Rusku. A tam právě popisuje ty geografické fakta, jak to vlastně bylo, jak bylo Rusko vždycky napadáno přes tu rovinu, která vlastně přichází z Polska. A že to je strašně z vojenského hlediska strašně citlivý místo, strašně nevýhodná pozice. Amerika nic takového nemá, že ho tam má nahoře klidnou Kanadu, dole do Mexika staví zeď a po stranách je krytá oceány, takže to je situace z vojenského hlediska úplně jiná než prostě to Rusko, který, a navíc to je vidět, když se člověk podívá na mapu, kde jsou americké základny, tak ty americké základny prostě to Rusko obkličují jako cíleně. Tam je nutný akorát vyzdvihnout Mongolsko, protože Mongolsko v nedávné době prý odmítlo výstavbu amerických základen, takže ze strany Mongolska mají Rusové zřejmě na nějaký čas ten týl zajištěný, není tam to nebezpečí. Určitě si ty Mongolové za to něco řeknou, co se týče energetiky, a naprosto právem, protože pro Rusy to bude mnohem výhodnější, když tam ty základny nebudou. Jináč oni prostě jsou napadnutelní ze všech stran, navíc ta země je neskutečně veliká. Jo. Ochránit tu Ameriku je mnohem jednodušší, protože je proti tomu Rusku, já nevím, třetinová, nevím přesně, jak to je. No. Tak asi tolik k tomu nemluvení o určitých základních věcech a co se týče toho té spolupráce, řekl bych, že tam je dobře to posilovat. Byl jsem dokonce překvapen, že ty Američani, kdo ví, co to je prostě za stav toho ducha, že oni bombardují Irán a připustějí tam iránský fotbalisty. Mně to přijde takový fakt, že si prostě z nás dělají legraci, protože to není důsledný a přitom je to strašně nebezpečný. Je to takový, že člověk neví, co si o tom vlastně má myslet, co platí, co neplatí.
1: Já jenom připomínám, že i teďka vlastně, že jo, ty mezinárodní sportovní organizace měnějí ten narativ vůči Rusku, že jo, takže postupně snad sportovci v barvách Ruska se budou objevovat na mezinárodních akcích, ale tak jako správný konspirátor, já tady ještě pozdravím, tady je Puškinovo, děkuju ti moc za příspěvek, chci vám všem poděkovat za lajky, který dáváte, přidejte další, je vás tady obrovské množství, to jsem moc rád, že jste tady v takovém počtu. Tak dejte palečky nahoru, ale chtěl bych se zeptat na jednu takovou, budu konspirovat, protože nejenom Seznam, ale i další velký média, že jo, mě zařadili na seznam těch konspiračních médií, a teda pro putinovský nebo pro ruský, tak se zeptám na jednu věc. Říká se, že ač teda mezi Ukrajinou a Ruskem zuří válka, tak se stávají takové věci, že jako najednou utichnou boje a přes frontu přijíždějí vlaky naložený bůh ví čím, že údajně jako velký oligarchové se vždycky domluví a ten biznis jako mezinárodní nějaký prostě takovejhle jako, že běží válka neválka. Slyšel jsi o tom někdy?
0: Neslyšel, ale ani bych se nedivil, protože ano, jak se říká, komu dolar v ruce šustí, toho pánbu neopustí. No, takže oni tam vždycky si ty cestičky najdou. Na druhou stranu zase si myslím, že to je určitý takový náběh pozitivní, jo? Protože nejhorší je, když by to nepřátelství bylo opravdu zavilý. Nakonec on ten Porošenko má nějaký fabriky v Rusku, ne? Petře.
1: Ale o tom se nesmí mluvit.
0: Nesmí?
1: Ne. Počkej, vlastně Porošenko je už je taky ten zlej. Tak vlastně může. No, ale hlavně nesmí mluvit o jiných věcech. Já to beru to, no je to zvláštní, ale na druhou stranu prostě ty prachy prostě dělají opravdu ledascos, no. A aspoň, že teda Evropská unie těch peněz má tolik, že může do nekonečna financovat kde co.
0: Já se ti tady přiznám, když mluvíš o té Evropské unii, já jsem pro Green Deal. Víš proč?
1: Ne.
0: Evropská unie je tak spitomělá, tak zblblá prostě tím protiruským fanatismem, že jí v podstatě už nezastaví vůbec nic, než nedostatek energií, nedostatek oceli, že prostě budou akorát žvanit a že na to nebudou mít. Ten Hitler tenkrát, kdyby ty Američani nezainvestovali ten těžký průmysl, tak by ty náckové doteďka seděli v mnichovský pivnici a vyřvávali by, jo. A neměli by na to. Ale oni na to měli pouze tím, že ten Západ prostě to rozjel, tu zbrojní výrobu. A já si teďka říkám vlastně, že to je asi dobře, že vyhodili ten Nord Stream a že je potřeba to prostě všecko uzavřít. Po válce americký ministr financí Morgenthau měl plán, že to Německo by měla být prostě agrární země, že by tam neměl být těžký průmysl. Proto když tam byl těžký průmysl, tak z toho byla válka. No teďka co dělá Volkswagen a tyhle ty s autama výroba jde do nic, takže to přeměnějí na zbrojní výrobu. Pane bože, to je lepší prostě, aby ty firmy zkrachovaly, aby to prostě neměli. Budeme s nima ke dnu, ale budeme živí. Jestliže budeme zbrojit, tak ty zbraně jednou spustí. Ty lidi si to neuvědomějí. Ty dělníci chodějí do zbrojovky makat a jak jsme dobře placení a máme krásné sociální výhody a tohleto. No jo, ale oni ty zbraně občas spustí, občas to někam dopadne. A pak se všichni nestačí divit, jestliže vůbec jim zůstane hlava na krku. Jo. Takže já si myslím, že to je prostě takový podivný stav ducha, že si ty lidi z té historie nepoučejí prostě, že ty zbraně opravdu střílejí a roznášejí smrt. Takže z tohohle hlediska já si myslím, že by bylo lepší, kdyby ta Evropa opravdu šla ekonomicky ke dnu. Protože když nepůjde ke dnu, tak prostě bude vyzbrojovat a bude furt pokoušet to Rusko, furt bude se snažit jako táhnout na ten východ, furt ty náckové, který zdvíhají hlavu, že tam ta denacifikace nikdy neproběhla. To je jeden z největších mýtů, prostě, co je tady. Tam ty náckové furt zdvíhají hlavu a furt chtějí prostě to Rusko konečně rozparcelovat, že jo? Že by si ten sever vzali Angličani, tady tu Ukrajinu by si vzali Němci, ten jih by si vzali Francouzi a ten východ by si vzali Američani a Japonci, že jo? Teď to takhle prostě už mají rozmýšlej, točou jim sliny už 100 let takhle. Jo. Takže jak tomu zabránit? Ty lidi nechtějí válčit, ale oni se nedostanou ke slovu. A když mají v podstatě jedinou možnost výdělku přes ty zbrojovky, tak to je samozřejmě prodělečné hospodářství, to jde do dluhu, že jo? Tam se vyrábějí zbraně, které nejdou na trh, čili platí se penězma, které jsou inflační. To potom prostě, to je přeci základní malá násobilka ekonomiky, že jo? Když se něco platí, vyrábí se a nejde to na trh, tak prostě se ta hodnota peněz rozmělňuje. No a pak je někde potřeba si hod ten rozpočet napravit, jo? Takže je potřeba prostě někoho napadnout, někde něco ukrást. Prostě to je naprosto jednoznačný. Tady ty ekonomické zákony jsou naprosto jasný a mnohokrát se to stalo. Čili mě napadlo prostě úplně provokativně, tady začnu chválit Green Deal, že prostě Evropa půjde hospodářský cugrunt, nemám z toho žádnou radost, mám z toho jenom naději, že především se to dotkne výroby zbraní, jo. Takže prostě dávám to takhle v plen, provokuju, Ale je potřeba asi přemýšlet trošku komplexnějc nad tou ekonomikou a nad zbrojením a nelze to prostě jedno od druhého odtrhávat. Jo? Nějaký ty ekonomický ukazatele prostě a růst HDP. Pane Bože, já se ptám, ale čím je to daný? Co jsou ty produkty? Jo? Co z toho vlastně máme a kam to směřuje celý tohleto? Ty příklady z historie jsou naprosto jednoznačný, kam to směřuje.
1: Honzo, mám slogan, podporuj Green Deal, posílíš mír.
0: To jsi řekl moc hezky. To schytáme.
1: Náš kolega Karel Čapek ve svém díle Bílá nemoc, tam já si pamatuju, když ten účetní v té továrně na zbraně doma vypráví manželce, dyť to by byl hřích nejít do války, když teď máme takový krásný zbraně.
0: Jo.
1: To je prostě neuvěřitelný. Ten už to vypsal úplně tak nádherně, jako už před takovou dobou. Myslím si, že tyhle věci by se měly znovu povinně dostávat mezi lidi. Bohužel se to neděje.
0: Takový lákadlo, já teďka jsem dopsal doslov kratičkej ke knížce Scotta Rittera Cesta k Armagedonu. Vydá to v Brzku vynikající nakladatelství Lukáš a syn, určitě znáš, protože vydávají spoustu dezolácký literatury. A on tam právě píše, cituje tam Huxleyho, že vlastně po 30-letý válce v 17. století nastalo období, kdy ty politické elity byly velice opatrní, protože v Německu prej byla vyvražděna třetina obyvatel v té době. A tak se několik generací bylo opatrných a střehlo se prostě nějakých těch militaristických tendencí, ale pak ta společenská paměť prostě vyšuměla a další vlastně 30-letá válka byla od toho roku 1914 až do roku 1945. Někdo to prostě bere celkem, že to bylo provázané a asi to má mnoho dobrých důvodů, jak to takhle vidět. No a po té době on tam cituje nějaký ty vyjednavače americký a ruský, jak říkají, ano, v 50. letech byla tam ten zážitek z té války, ten ničivý zážitek byl živej, ale ono to opadává a ty generace se měnějí a teď už zase nastupujou politici, kteří mají pocit, že by se jaderná válka dala vyhrát. A proč to neskusit? Protože kdybychom měli tu dobrou obranu a zaútočili první, tak třeba by se to povedlo. Jo? Takže je to zase prostě v té společenské demenci, jak ta degeneruje ta společenská paměť, jak se vytrácí ta zkušenost. Víš, jako moje generace odchází, prostě my už teďka jsme takový, jako vedeme takový ty keci starých zbrojnošů, ale nemáme už vliv na to, jak se ta politika vyvíjí. A přitom moje generace zažila lidi, kteří měli vytetované číslo na předloktí. Tohle to už ty mladí prostě nemají, to už mají z literatury, pro ně je to vzdálený prostě jak křížový výpravy, prostě ta druhá světová válka. My jsme vyrůstali ve stínu té druhé světové války, oni už ne. A nemají potřebu si tu zkušenost nějak obnovovat, nějaký přejímat a navíc tady ta digitalizace, to odtržení prostě od reality, ten virtuální svět, to eskaluje naprosto neuvěřitelným způsobem, ty lidi ztrácejí kontakt s realitou a mají takový pocit, jako že když se něco nepovede, takže se to dá zresetovat. Jo. Takže to si myslím, že je strašně nebezpečný moment. Proto je potřeba, a to je další můj podnět provokativní, zvýšit ve škole dotace na matematiku a na dějepis. Matematiku proto, že matematika je předmět, který učí přemýšlet. Tam se nedrtějí data, tam se cvičí mozek. A z té historie tam je potřeba vzít prostě některé skutečnosti, některé zkušenosti prostě převzít, zpřítomnit. Všechno ostatní je v podstatě vedlejší. Všechno ostatní se od toho dá s úspěchem odvodit, ale tyhle ty dva předměty je asi potřeba prostě federovat a prosazovat. Já jsem opravdu pro to udělat nějaký manifest na podporu výuky matematiky, protože to si myslím, to je nepolitický, ale ten výsledek by byl, když si vemeš třeba jenom logiku myšlení. Jo. Teďka máme ten Hradec Králové, kdy ta účetní tam odešle 46 milionů. A ona to neodešle naraz, ona to odešle v několika trančích. A vůbec jí, já nevím, buď to je s nima spřáhnutá, a nebo tam je absolutní finanční negramotnost, jo? Že ty lidi prostě se chovají naprosto nelogicky, neumějí prostě dopočítat důsledky svých činů. Já si myslím, že ta matematika je předmět, který přece jenom k tý spíš vede k logice než k nelogice, takhle to řeknu.
1: Děkuju. No, jdeš přímo proti školské reformě, protože naopak, že o dějepis se má provzdušnit a učit se jenom něco. Například víme, že Žižka byl samozřejmě problematická osobnost a vlastně terorista a tohle, a že to bylo takový problematický období, nově se takhle učí. Já jenom tady připomenu, na zakázaném vzdělání vyšla zajímavá knížka Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degenerace ruského školství. A ty ukazují vlastně systém, který je teď provázaný po celém světě díky OSN, WHO a dalších organizací, jak postupně vlastně mizí právě tlak na matematiku, na logiku, na kritické myšlení a tak dál. A tak tohle to je zajímavá publikace. Bohužel podobnost s Českou republikou čistě náhodná.
0: A víš, co si myslím, že oni jsou na tom dobře, protože tam mají tuhle tu knížku, protože už to reflektujou. Tady zatím, určitě je tady spousta lidí, kteří proti té nevzdělanosti protestujou, že jo, to bych je urážel, kdybych řekl, že tady nejsou, ale na druhou stranu, jaksi upadlé ruské školství, budiž nám stále ještě vzorem. Protože vem si, odkud jsou nejlepší světoví hackři třeba. No, z Ukrajiny. No a Ukrajina těží z toho sovětského školství, že jo, tam je furt ty přírodní vědy. Ano, ty humanitní vědy mohly být postižený ideologií, ale co se týče třeba metalurgie, no tak ta je naprosto neideologická a můj známý mi říkal, že po tom roce 90, když Američani konečně přišli k těm MIGům 29, tak upalovali dozadu a koukali na ty obraceče tahu a říkali, no takovýhle, něco takového ještě udělat neumíme. Jo? Takže furt jsou na tom ty Rusové s tím vzděláním líp než mnoho zemí na světě a proto možná si to uvědomujou, ten úpadek a proto proti tomu...
1: Začne něco dělat. No. Každopádně tady je to samozřejmě o tom, že když nedej bože budeš chtít výsledky po nějakých dětech, tak rodiče budou první, který se proti tomu ohradějí, že jo? Takže, ale samozřejmě i ministerstvo a další, a to víme. Ale tady mám otázku od Jindřicha. Co říkáte na snad budoucí proměny BIS a Koudelky a jeho odchod? Tak.
0: Já jsem o tom napsal na parlamentky. Radim Panenka mi poslal nějaké otázky a dneska ráno už to tam bylo. Já si myslím, že ten Koudelka jako měl jít už před delší dobou a nemělo to být takhle signalizovaný, protože obávám se toho, že jestliže ví, že nebude pokračovat, tak ta, co tam bude dělat do konce svého mandátu? No, bude tam Babišovi prostě klást miny do cesty, jo. Já myslím, že v takových případech, hele, co měl vlastně ten, co má ta kontrarozvědka dělat? Tam má vládu, především vládu má upozornit, že se děje něco protiústavního. Kdyby to byli lidi svobodného ducha, což má být, kontrarozvědka má být takový svého druhu think tank. Jak říkal Miroslav Polrajch, prostě to je jediná instituce zavázaná k tomu, aby naprosto směle, drze a neomaleně říkala vládě pravdu. Od toho si to ta vláda platí, takovou službu, aby prostě jí někdo řekl, jak to je. Takže oni měli říct, hele, bacha, na Hradě se prostě něco chystá a je to opravdu ve velkém napětí s ústavou. Jestli to ten Koudelka Babišovi neřekl, takže si vybral tu hradní stranu, tak měl jít prostě okamžitě, už měl být teďka na pracáku. Žádný lukrativní místa, žádný velvyslanec, prostě ten měl být jako vyhozený. V podstatě by to bylo i dokonce možná na odstíhání. Takhle ho nechali prostě ve štychu. Já si myslím, že ta vláda, takhle, oni ty vlády jako s těma zpravodajskýma službama moc pracovat neumějí. Jo. To je pravda. V tom Rusku, kde se ty vlády moc nestřídají, tam přece jenom jsou ty ministři zkušenější a vědějí, k čemu ty služby jsou. Tady, když se ty vlády co 4 roky střídají a přijdou tam noví lidi a mají naprosto čerstvý a neotřelý nápady, no tak to je prostě k uzoufání. Já si vzpomínám, že kdysi měl dokonce jeden mladičkej ministr takový nápad, to bylo v době, kdy se tenkrát mluvilo hodně o tom prasečáku v Letech, jak tam vadil, takže by BIS se měla zabývat situací kolem prasečáku v Letech. Jo. Vzpomínám si, že tehdejší ministr zahraničí, pan Jaroslav Šedivý, seděl vedle toho mladičkého pitomého ministra a vzpomínám si na ten jeho zděšený obličej, naprosto konsternován prostě takovouhle debilitou, kterou slyšel na zasedání Rady pro zpravodajskou činnost. Po letech jsme se potkali s panem Šedivým a já jsem vzpomněl na ty chvíle, které jsme tam strávili na té radě a on velice živě na to zareagoval, protože prostě něco tak nehoráznýho jako neslyšel. Takže takových věcí, takových nápadů tam prostě padá spousta. Ty vlády s těma službama jako neumějí pracovat a navíc ani nejsou z dostatek, jak bych řekl, tak pokorný, aby si někoho požádali zkušeného starého o radu. Jo. Vím, že třeba ten Hynek Moníček s těma službama má neuvěřitelnou dobu zkušeností. No tak Hynek Moníček asi říkal prostě věci, které se nerady poslouchají, takže dostal zase lukrativní post a prostě vypad, aby neříkal ty věci tak, jak jsou. Jo. Takže z tohohle hlediska já mám velkou depresi a v podstatě někdy člověk uvažuje, co by se stalo, kdyby ty služby vůbec nebyly, protože když se neumějí využívat, když ty služby nejsou vytížené, tak ty lidi začínají někdy konat o své vlastní vůli a to je úplně to nejhorší, protože nikdo je tady neumí kontrolovat. To je další věc, kterou jsem tam psal v tom článku v parlamentkách. Já když jsem byl na té vládě, tak jsme s ministrem Bratinkou a pak s ministrem Baštou jezdili po světě na zkušenou a zjistil jsem, že existují třeba ty orgány parlamentního dohledu. To jsou poslanci, a že si vytvořili poradní skupinu z bývalých zpravodajců, soudců, různých právníků, policajtů, prostě lidí, kteří jsou vlastně v důchodovém věku, nemají žádný politický ani profesionální ambice a jsou ochotní předat jim své zkušenosti. Ty parlamentní komise jsou složeny ze všech poslanců pozice i opozice. To znamená, že ti členové těch pracovních skupin, poradních orgánů, byli taky nejrůznějších názorů. Jo? Takže oni tam neměli opravdu jako jednostrannou interpretaci toho, co se děje, co se má kontrolovat. ale měli tam spektrum různých nápadů a navíc ty pracovní skupiny udržovaly určitou kontinuitu té kontrolní činnosti, i když skončila, ty poslanci skončili ve funkci, tak tyhle ty tam zůstávaly, ta pracovní skupina, a čekali, až přijdou noví poslance, a hned je seznámili s aktuálním stavem kontroly, co je rozpracováno a tak dál. Čili jsou to velice rozumné věci, které nejsou jednostranně politické, které jsou skutečně zaměřené na to, aby ten stát fungoval, aby ty služby prostě dělaly to, co mají, a ne z nedostatku činnosti prostě, aby začaly vyvíjet nějaké své aktivity, protože to je potom jako rakovina, to se ten stát je rozežírán zevnitř.
1: No, ono, mně se zdá, jako by se Babiš třeba Koudelky jako bál, protože on už teda o něm veřejně tvrdil, třeba v rozhovoru se mnou, že co se Vrbětic týče, tak on řekl, nikdy jsem si nedovedl představit, že by šéf tajné služby mi do očí lhal. Jo.
0: Tak to je vidět, že to je, mladý neskušený kluk ten Babiš, no, že má ještě hodně co se učit. Jo.
1: Ale OK, ale tak jako může se to stát komukoliv, že tě někdo oblbne nebo že ti prostě neřekne pravdu. To prostě, bohužel jsme v takovém světě, žijeme, ale necháš si takového člověka jako ve svém druhém funkčním období na takovémhle postu, to prostě postrádá v tu chvíli jakoukoliv logiku. Jako.
0: No, já jsem s Babišem měl na tohle téma taky takový dialog a on mě napsal, přece nejsou blbej. No, tak já si myslím, že tohle to si právě myslel spousta politiků, třeba co se týče toho Iráku, do kterého v roce 2003, že ho vlítly Spojené státy, a pak se zjistilo, že všechny ty důvody byly vylhaný. Oni si všichni mysleli, ty politici, stejně jako Babiš, si říkali, přece nejsme blbí, přece by si neodvážili ty služby nám takhle věšet bulíky na nos, nejenom bulíky. Hejli, bulíky, všechno jim na ten nanos navěsili a ještě se jim smáli. Pak se to všechno zjistilo, že to byla pravda. Colin Powell řekl o tom okamžiku, jak tam mával tou zkumavkou na Radě bezpečnosti, tak ve svém životopisu pak napsal, klobouk dolů, že to byl nejhanebnější den v jeho životě. Oni se nechali skutečně podvíst od těch služeb. A to bylo v roce 2003. A po těch letech Babiš není schopnej si připustit, že něco takového se může stát i jemu. Jo? Takže to je pak těžký. Já si na druhou stranu myslím, že Babiš ale nemá rád spory a že on si myslí, že to prostě nějak jako už dotrtká s tím Koudelkou nějak do konce a že si prostě že nechce, chce se soustředit na svý, na to, čemu rozumí, a to, čemu nerozumí, prostě nechá lidem, kteří ho obklopí a kteří prohlásí, že tomu rozumějí oni. Tomu docela rozumím, protože v tom Agrofertu měl prostě těch pár náměstků, měl ten svůj kalendář pod paždí, že jo, a když mu prostě tam byl problém a náměstek řekl, šéfe, tohle si beru, tak on si to jenom odškrt a prostě bylo vyřízeno. Ta firma se nedá řídit jinak. Ale ta vláda je přece jenom trošku, těch problémů tam je víc a on neví, jestli ty lidi, kteří mu řeknou, šéfe, to si beru na starost, o to se nestarejte, jestli jsou dobří anebo ne. A já se obávám, že ohledně právě těch zpravodajských služeb on nemá dobrý informace. Navíc těm kontroverzním on se brání trošku, jo? Ne, že by je neměl. Já jsem schopný mu kdykoliv říct, co si o tom myslím, ale obávám se, že prostě to nějak jako nechce, protože prostě se chce starat o něco jiného a tohle toho trošku jako vyvádí z konceptu, zatěžuje ho to, nelíbí se mu to, prostě nechce se mu do toho, nemá v tomhletom ohledu rád špatný zprávy, není první politik, který je takovej. Bohužel to pak jako odsíráme všichni.
1: No, bohužel, no. Přitom já si myslím, že je důležitý, právě je extrémně důležitý přece mít i nepříjemné informace v nějakým jako zkousnutelným, předkousaným stavu, abych tomu rozuměl, jako co si budem, ty politici jsou ve spoustě věcech lajci, že jo, jako může to být skvělý chirurg nebo výborný právník, jo, a tak dál, ale co se týče třeba, já nevím, historie vojenství, tak v tom prostě plave, že jo, to, nebo výběru turbíny a v energetice třeba, to je taky takový specifický, a i když extrémně důležitý téma. A takže právě ty služby by si myslím, že by měly umět jako poradit, nasměrovat, říct co a jak bez...
0: Tak když si to vemeš, už začneme tím novičokem, jo. Ten novičok samozřejmě, že se tady preparoval, paní Drábová říkala, že mikrosyntéza není výroba. No, tak já nevím, co to je teda. Jako, byl tady samozřejmě, ta povědomost o tom novičoku byla. Celá ta záležitost s těma dvěma v té Anglii byla vylhaná, protože tam je velmi pravděpodobný, že se chtěl vrátit do Ruska Skripal i s tou dcerou a že jim v tom bylo zabráněno. Skripal údajně i jeho dcera byli zachráněni, do dneška nevím, že by dali nějaký interview, čili obávám se, že byl spíš Skripal zlikvidován Angličany. Ta dvojice, která pro něj šla, to byla záchrana, to byl rescue team. Oni dostávali tenkrát Janukoviče z Krymu do Ruska, čili to nebyli žádní atentátníci, ale naopak prostě ty jeli pro Skripala. Všechno ostatní prostě byli hrozný keci a navíc ten Mirza Janov byl od toho roku 92 ve Spojených státech, čili jestli někde byl autor novičoku, tak byl ve Spojených státech. Jo. Čili celá tato věc kolem toho novičoku byla naprosto špatně podaná těma našima zpravodajcema. Pak tam máme tu mýdlovou operu zvanou Ricinový vrah, že jo, to vejde do dějin zpravodajských služeb, ale jako spíš taková anekdota, to se bude učit na nástupních kurzech prostě, jak ne. Jak to nedělat. No, pak jsou ty Vrbětice, no a teďka máme v poslední době ten Číňan. Dnes soud rozhodl, státní zástupce byl teda proti, že by ten Číňan měl jít z vazby. Ta věc prostě nikam nesměřuje, soud to vrátil k došetření, tam prostě nic není. Čili co je za tím koudelkou? Pouze velký řeči a v podstatě takový kauzy, o kterých ani nevíme, jestli se vůbec staly. Ale to důležité, co vlastně by ta kontrarozvědka měla dělat, je v oblasti ekonomický, hospodářský, vědecko-technický. Oni furt se zaměřují prostě na nějaký Rusy a Číňany a když někdo přijde ze západu, tak má tady dveře otevřený. No jo, ale to jsou hod zpravodajské služby, on to totiž může být člověk pracující pro Rusy nebo pro Číňany, kdo přijde z toho západu. Čili ty kontrarozvědce nezbývá, než zaujmout kruhovou obranu a skutečně hájit suverenitu této země tím způsobem, že bude hájit třeba hermetičnost našeho vědecko-technického vývoje, výzkumu a tak dál, bude chránit naše ekonomické informace na všechny strany. To znamená prostě, třeba ta průmyslová špionáž, to je velice zajímavá disciplína, o které se vůbec nemluví, ale ta skutečně nezná hranice, nezná bratra. A největší spory panují mezi Německem, Anglií a Francií a všechny to poslouchá Amerika přes ten echelon. Takže tam jako všechny ty řeči, prostě takový ty politický o špionáži a o tomhletom a támhletom, prostě to je opravdu jenom taková pěna dní. Ta gro té zpravodajské činnosti se odehrává prostě v této branži, která je vyčíslitelná finančně. Jo. Takže kdo o tom slyšel? Já, co se týče těch výročních zpráv BIS, vždycky jsem měl pochopení a snažil jsem se je podpořit, co se týče té kapitoly týkající se ochrany ekonomických zájmů. Dokonce i ten obrana proti terorismu byla dělaná dobře, vzpomínám si na ty doby, bylo to, ten odbor byl velmi dobře založen a myslím si, že to přetrvává ten duch, takže ten protiteroristický a ochrana ekonomických zájmů, myslím si, že to je furt ještě potenciálně velmi dobrá složka té BISky a na ty bych dal hlavně důraz, protože ta politická kontra a tyhle ty věci, to je fakt, to je marnost nad marnost.
1: No, není teda naše třeba ta BISka jako dneska spíš řízená někde ze zahraničí? Narážím na ocenění v Langley a podobně. Není to jenom o tom, že přebírají informace ze zahraničí tak jako zpravodajství České televize a ani si neověří, jestli to je nebo není pravda, jestli to je nebo není prostě nějak zkreslený?
0: No, BISka nepřejímá nic, tam spíš je vysávaná našimi přáteli. Co já vím, tak prostě my jsme zvenku těch informací dostali pramálo, ale měli jsme zajímavé informace, jsme se dozvěděli, takže spíš jsme na tom byli, jako jsme měli to saldo pozitivní. Jo. Co se týče toho ovlivnění, ano, z BISky se stal vlastně takový propagandistický nástroj a ten poslouchá prostě těm přáním zvenku. Ale má tam i další odbory, které právě nejsou na výsuní, o kterých se moc nemluví a je to pro ně dobře. A ty si myslím, že fungují a možná, že by fungovaly ještě líp, kdyby ta atmosféra tomu byla víc nakloněná, protože ty ochrana ekonomických zájmů je úzce spojená prostě s kriminálkou a tam se ty informace musí včas předat na tu kriminálku, aby ta kriminálka je mohla ty důkazy získat v souladu právě s trestním řádem, aby byly soudně využitelný, protože to, co ví BISka, není soudně využitelný. To znamená, že tam ten potenciál je, tu BISku není možný vidět prostě jako jeden nedělitelný celek, tam opravdu je několik různých odborů, který pracují, každý má prostě jiný téma, proto se snažím oddělit prostě ty politické žvásty od těch, který jsou pro tu republiku opravdu existenčně důležitý. A ty tam jsou a na nich je třeba prostě budovat. Myslím si, že tam ty odborníci furt jsou, ale bohužel to vyznění BISky jde prostě tímhletím v podstatě s ideologizovaným směrem. Jo. Ale nemyslím si, že to je úplně pravdivý obraz výkonu té služby. Domnívám se a doufám.
1: Takže hlavně hledej stopu peněz. A no, faktem je, že je důležitý umět si uchránit to svoje tak nějak. Ale bohužel já mám pocit, že to neumí ani celá Evropa. A teď, když jsem poslouchal, můžu parafrázovat Donalda Trumpa a jeho vztah ke Grónsku, kdy říká, že Dánsko si neumí uchránit Grónsko, tudíž ho bude chránit Amerika, že prostě úplně neuvěřitelné. A on to řekne jak chleba, prostě jakože, co je na tom divného, tak je to zvláštní stav. Ale tady mám otázku od Jirky Horáka ještě. Co víte o Imperial Bank of Persia, založeném v 19. století v Iránu, tak Rothschildem a Reutersem? Říkám to správně. Nevím. Já nevím. Neznám všechny banky.
0: Taky neznám. Akcie z toho nemám. Nevím, jestli to dneska funguje. Nevím. Nevím o tom nic.
1: Tak, dobrý večer, pane Schneider, mám otázku. Vláda nám jaksi zapomněla říci o smlouvě v pozadí, co se peče a brousí o pobytu cizích vojsk na našem území. Tak
0: něco... Já myslím, že to všechno musí projít parlamentem, takže jako nějaký záměry můžou být, ale prostě to, co je uzákoněný, je bohužel uzákoněný. To, co se chystá, já myslím, že naši poslanci přece jenom jsou bystří a ne všechno, že se ne všechny škody musí nastat nutně.
1: Dobře, Kurzfeld tady ještě doplňuje, ten proces v Norimberku po druhé světové válce se konal až poté, co Stalin ustoupil ze svého požadavku, aby byly zveřejněny firmy a banky, které

0: není jara. A já jsem to měl vždycky za takový prostě, no dobře. Jenomže tam je v tom na konci, je tam o tom jednání spojenců s nacistama v severní Itálii a tam padají přesná jména. A jak jsem se dozvěděl, když byl tento seriál zveřejněn, publikován, tak nastalo určitý zděšení na západě, protože to bylo vlastně takový náznak, podívejte se, my tyhle ty věci můžeme dát na stůl a nebudete na to hrdí. A nebo řekneme, to je tady literární licence soudruha Semjonova a můžeme se dohodnout. A najednou vlastně ty Rusové, oni, Američani, věděli, že Rusové mají tvrdá data, prostě kdo na té druhé světové válce vydělal příšerný prachy. No a tak zřejmě šli na tu dohodu, protože rok na to začal projekt Soyuz Apollo. Takže Rusové to vlastně zúročili, dá se říct, zobchodovali. No. Zobchodovali to pro budoucnost, že se teda nebudeme hrabat v minulosti, protože ta je výbušná. Ty Američani to nechtěli prostě, takže šli na tu dohodu. Takže já si myslím právě, že tam to šlo asi v této pozici. Jsou zajímavé ty knížky, ta edice Magnet, která vycházela v těch 70. letech, kdy tam vlastně oni napsali spoustu pravdivých věcí, ale napsali to tak jako detektivka, jo, špionážní detektivka. A jenom ten Západ věděl přesně, když oni tam třeba řekli, situovali ten děj těch jakoby fiktivních detektivek, situovali do naprosto reálných lokalit a jenom na tom Západě věděli, že bingo, že přesně tam se něco odehrálo a naši jim dávají na vědomí, že to vědějí. A teď jde o to, co chcete. Chcete skandál, anebo chcete obchodovat? No a ono většinou se to pak zobchodovalo, protože ten skandál je sice hezký, ale celkem k ničemu to není. Jo? Někomu to uškodí a ten druhý na tom příliš moc nevydělá. Takže myslím si, že tyhle ty věci se odehrávaly právě jako v určitý tichosti. Nevím prostě, jestli tam byl přímo, že by Stalin na něčem ustoupil. Ne, ale ten šach tam skutečně byl souzený, pak byl proces s těmi německými průmyslníky. Ano, bylo to hanebný, ale byli souzeni. Jo? To je potřeba říct, že dostali tresty, které nebyly velký a navíc byly bezprostředně na to téměř po propouštění. No, do roku 55 byli téměř všichni v těch poválečných tribunálech odsouzení, byli do roku 55 naprosto většinou všichni už doma a dokonce byli i později rehabilitováni, dokonce se dostali zpátky na ta svá místa, čili to je o tom mýtu denacifikace, to je skutečně jeden z nejbrutálnějších, nejlživějších mýtů, který vůbec existují. Tak. Rusové nebudou vyvracet přistání na měsíce a Američané Rusům dobytí kosmos. No, já nevím, tohle to se týče přistání na měsíce a tak dál. Já jsem v tomhletom trošku možná naivní. Já si myslím, že tam opravdu byli. Že s tím Stanley Kubrickem, že to byl prostě takový vtip. Něco tam někdo dokazuje, že tam nebyli, já nevím, jo. Zase až do této míry, že by se dařily ty podvody a ty fejky, nevím. Vím, že se daří spousta věcí, ale s tím kosmem si nejsem až tak jistý. Co se týče toho, jako těch Gagarinů a všeho tohohle, já si myslím, že to je realita, to snad jako nikdo už nespochybňuje. Tam lítá spousta družic a všeho. Prostě, že někdo v tom kosmu byl, jo, ale tohle to je trošku na mě, je to moc atraktivní fake, abych tak řekl, jo. Já mám radši takový ty podvody, které nejsou moc atraktivní a o to jsou účinnější.
1: Zase na druhou

0: stranu, ty jsi minule říkal, že i to, co už těm konspirátorům a dalším připomíná, nebo si říká, že už tohle je moc vytažený za vlasy, tak tam teprve vlastně začíná ta práce těch rozvědčíků, takže...
1: Ale to jsem myslel jaksi pozemsky, jako ne kosmicky. Jo.
0: Já rozumím. Ale tak to víš, my vysíláme všude, i do kosmu, takže díky Maskovi a dalším přenašečům internetu, tak proč se držet jenom při zemi, že? A, ale tak samozřejmě jsou to zajímavé tyhle ty teorie. Na druhou stranu člověk kolikrát až žasné vlastně z toho, co se, když se otevřou ty archivy, tak vlastně dozvíš jako po těch letech, jo, že těch mýtů ve všem byla celá řada, jako, že vždycky, když se někde otevřou ty archivy, tak pak vždycky tam najdeš něco šťavnatýho. A což takže uvidíme, co se dozvím o tom slavném přistání, kolikrát, kolik to stálo, kolik kde zmizelo peněz a tak.
1: To je zajímavější, ano. Ten tok peněz prostě, kdo se na tom napakoval. A jináč tohle, jestli tam byli nebo nebyli, hele, oni nám to Číňani za nedlouho řeknou, oni to tam zjistějí.
0: No, zatímco tam přistála ta čínská sonda, že jo, tak tenkrát oficiální vyhlášení bylo, že Číňané nenašli stopy po americkém přistání na měsíci. Druhá zajímavá teze byla, že teďka, když teda obletěli ten měsíc, jo, proč nenafotili to místo přistání, protože tam musí být ten rover a tyhle ty věci, jo, jakože tam nějaký harampádí prostě, oni to neuklidili po sobě, že jo, takže to tam zůstalo. A to se taky jako nestalo. A tak ty věci, ty jako je zajímavý, že vlastně čím dál víc je otázek než odpovědí, což mě na tom baví, jako teda.
1: Ale na druhou stranu, jako vyloučit to nemůžeme, jo. Ale víš, já si myslím, tohle to asi příliš tvůj ani můj život nezmění, jako jestli tam byli nebo ne. Naše životy ovlivní takový ty fejky, které opravdu se týkají naší politiky, naší situace v Evropě a tak dále. Jo, to sem já zaměřuju svoji pozornost a jestli byli na tom měsíci, nebo ne, jak se říká, to mě žíly netrhá. Jo.
0: No to máš pravdu, tak samozřejmě daleko víc nás bude ovlivňovat Green Deal než měsíční záření, ale tak je to takový spíš pro, já to beru jako zábavu, jo?
1: Jo, určitě.
0: To není téma života a smrti, ale je to hezký zkoumat a tak kolem toho vždycky je spousta zajímavých pochodů.
1: Kdo chce se zabývat těma dezinformacema, tak existuje vynikající knížka od Ladislava Bittmana, Mezinárodní dezinformace. Koukal jsem na internetu prostě v antikvariátech od 2000 korun výš, pakliže vůbec se k ní dostaneš, jo. Moc pěkný a Bittman je právě ten člověk, který ukládal ty bedny do Černého jezera, aby je pak slavně našel. Jo. Takže to je člověk, který o tomhle tom, o této disciplíně jako něco ví a je tam mnoho zajímavých věcí, třeba ty hvězdní války, jo, když to Reaganovi předváděli, jak to krásně funguje, tak ta sestřelená raketa si tu sestřelující přitáhla. Jo? A ten byl prostě rozřadostněný a tleskal ručičkama a podepisoval prostě ty rozpočty. Jo? Takže to jsou rozkošné věci, to jsou fakt jako věci, tomu se dá věřit. Bittman přednášel na Bostonské univerzitě, jo? Čili to nebyl prostě žádný ruský agent. Jo, to byl prostě člověk jejich a jestliže to říkal on, tak je dobrý tomu přikládat jako víc důležitosti, než věc čemu jinému.
0: No a nebyly právě ty hvězdné války jednou z vlastně z kamenů, která pomohla rozsypat ten východní blok, potažmo teda ukončit tu studenou válku nakonec?
1: No,
0: říká se to, nevím.
1: Říká se to, ale Jack Matlock říkal tenkrát, že to je prostě fake, jakože je uzbrojili, protože ten Gorbačov šel za tím Reaganem a říká, hele, jsme dospělí chlapi, má to smysl tohleto? Jako nemáme tady důležitější věci. Mě by taky zajímalo spíš, kdyby, že to lidstvo dává šílený peníze na věci, jak se ničit, ale teď, když vidíš různý ty závaly, ty katastrofy a tohle, nebylo by zajímavější prostě věnovat ty peníze na to hašení těch požárů prostě a já nevím, opravdu je kam ty peníze cpát a tohle to jako nejsou moc dobrý investice. Ale tam je zajímavá věc právě, když si vemeš to finální zadlužení těch zemí, no tak Spojené státy údajně uzbrojili Sovětský svaz. Jenomže zařízli prostě tu sekeru toho dluhu tak příšerně hluboko, že vlastně ten Sovětský svaz z toho vyšel z té studené války v mnohem lepší kondici než ta Amerika. Protože kde dluží Rusko něco? Moc ne, ale Amerika má ty dluhopisy prostě po celém světě. Je zajímavý, jak je možný, že se ta Čína tak vzchopila po tom 78. roce, kdy vlastně nastoupil Deng Xiaoping a oni najednou začali prostě po té kulturní revoluci, tam nastal úžasný vzestup a oni začali nakupovat ty dolarové dluhopisy. Čili Amerika uzbrojila Rusko pouze tím, že si půjčila na to v Číně. Teďka ty Číňani ji držejí opravdu nakrátko. Takže otázka je, kdo vlastně vyhrál tu studenou válku. Krátkodobě to vypadá prostě, že to všichni ty Vondrové a Pojarové a Paloušové prostě furt melou, jak prostě ty Spojené státy vyhrály. No, když byl v Praze Jack Matlock, to byl velice úzký spolupracovník Reagana, byl to velvyslanec v Československu, ale i v Sovětském svazu, tak Jack Matlock říkal, že jim Reagan, to jsem jako opravdu ocenil, Reagan jim zakazoval mluvit o tom, že vyhráli studenou válku. Reagan zřejmě dokázal počítat dál a vidět dál, než všichni tyhle ty krátkozraký ideologové. Jo. To je hrozně zajímavý, protože já si myslím, že ty důsledky toho byly zřejmý a proto vlastně oni se tak jako pustili do toho rozšiřování na to, aby tomu Rusku nějak pustili žilou, protože zjistili, že nějak ten dluh musí zaplatit, něčím se to musí zaplatit a když nic nemají, tak musí někde něco ukrást. Tak prostě dostali zřejmě tu ideu, jako to Rusko rozparcelovat prostě a tím zaplácnout ty příšerné dluhy. Ale podle mýho soudu oni to Rusko neuzbrojili, oni pouze vyhráli jako tohleto kolo, ale ten dluh si myslím, že je dohnal.
0: Myslím, že to byla Madeleine Albrightová, která říkala, že není fér, když jedna země má takové množství toho nerostného bohatství, že jo.
1: Připisuje se jí to, prej to neřekla, prej to řekl někdo vodní, ale prostě je to přesně v těch intencích, tak jak říkáš, no.
0: Ale jako řekla spoustu jiných jako věcí, když se jí ptali třeba ty oběti Iráku a tak dále, no, tak to...
1: Tam je to zachycený přímo na videozáznamu, jak no, řekla, že to stálo za to.
0: To je prostě... No, Honzo, já tě tady už tejrám pomalu 2 hodiny. Uteklo.
1: No jo, ano.
0: Takže
1: to skončíme. Ještě nějaký dotazy?
0: Já projedu. Tady je zajímavý další. Lidé, pokud nebudou mít energie, tak rapidně schudnou, bude chaos. Lidé pak budou volat po pořádku, což globalisti čekají, a rázem zavedou agendu 2030 pod digitální totalitou. Mnozí analytici se shodují, že směřujeme do digitálního koncentráku.
1: To je pravda.
0: Jak ty to vidíš? A možná jak daleko nebo blízko je tohleto, řekněme, riziko toho, že už se ani neuprdneme bez nějaký kontroly všeho?
1: Petře, já si myslím, že to záleží na nás, kolik toho necháme si zdigitalizovat. Protože nějakých pár blackoutů a je vyřešeno. Co se týče té umělé inteligence, no to je něco příšerného, protože ta spotřebuje děsivý energie. A teďka třeba zjišťují v té Francii, jak je sucho, že ty atomové elektrárny vlastně nemají dostatek vody na chlazení. A ty energetické požadavky právě díky té umělé inteligenci rapidně rostou. Čili tohleto je podle mě cesta, to je slepá ulice, to je jako plným plynem proti zdi. Takže ta digitalizace opravdu není tou správnou cestou, protože to je takovým extenzivním způsobem. Jo? To se prostě furt se stavějí další krabice datový na sebe a furt to je potřeba víc a víc energie a ta umělá inteligence, to je umělá demence podle mě. A navíc dávám vždycky takovou otázku. Určitě si v životě mnohokrát viděl strom ve větru, v silným větru, lítají tomu větve a tam najednou přistává nějaký brabčák a on přesně odhadne na tu větev, přesně odhadne to těžiště. Viděl jsi někdy nějakého brabčáka, který by spadl a rozbil by si držku?
0: No to ne, to máš pravdu.
1: Že tyhle ty zvířátka mají skutečně výkonný počítač v hlavě a ten funguje na to tím palivem je pár zrnek, co ten brabec za ten den spase. Ale prostě ten něco v té hlavičce prostě funguje naprosto fantasticky, protože na tohle to odhadnout prostě v tom větru, jak přistát na té větvi na dvou nožičkách, prostě když je velmi jednoduchý se překotit. Já nad tím vždycky zírám z úžasu. A teďka, když tady vidíš ty hromady všech kabelů a prostě elektriky a jak to funí všechny ty počítače, kolik tepla to nadělá a kolik energie to spotřebuje, si říkám, tohle to není dobrá cesta. Skutečně ty důležité věci jsou, ať jsou na papíře, a ano, bankovky, hotovostní platby prostě nesmíme se nechat do toho strhnout, protože to je cesta do pekel a to opravdu pak vede k té totalitě, protože lidi jim odezdají všechny data, prostě oni tě mají přečtený, pak tam začnou ty nějaký sociální kredity jako v té Číně a to není dobrá cesta tohleto, jo. Takže já si myslím, že tady je potřeba být trošku konzervativní a vzpurnej. A víš, ono, vem si už jenom ty děti, které neumějí psát. Jo. Broňa Sedláček dělá někde mistra výcviku a mladý elektrikáři. A on říkal, ta motorika, jemná motorika těch prstů u těch dětí, který nejsou zvyklí psát, jenom prostě obsluhovat vrati prstama ty počítače. Oni neumějí ani ohnout drátek, aby obtočili šroubek ve vypínači. Jo. To je prostě, to je demence nejenom mysli, ale i prostě i fyzická. Jo. Já si myslím, že když má někdo, nějaký rodiče, jestli mají rádi svý děti, tak by je měli přimět psát vázaným písmem, ručně. Jo. Velký firmy, když se tam hlásíš, tak chtějí, aby část té přihlášky napsal rukou nějaký životopis. Pak to jde grafologovi a vědějí toho hodně. Jo. Já si myslím právě, že jak si to ten starý způsob vzdělávání, že vůbec není odkecanej a naopak, když víš přeci, že děti těch technologických gigantů, majitelů v té Kalifornii, tak oni je posílají do škol, kde není téměř nic digitálního. Jo. Či oni dobře vědějí, v čem bude výhoda, v čem bude náskok těch jejich dětí, protože budou umět psát rukama, budou umět těma prstama něco dělat. Ono to není jenom o té zručnosti, ono se to prolíná prostě celou psychikou. A já si myslím právě, že ta digitalizace, ano, ti, kteří jim půjdou na ruku, ti, kteří jsou veselí, jak krásně v té samoobsluze platí prostě prstínkem nebo hodinkama, že jo, už ne ani tím telefonem, jo, tak tohle to všecko jako bude špatný, protože oni to neumějí spočítat, oni neumějí počítat. Kdo umí jako postaru, vzpomínáš si v těch zeleninách, jak tam byl vždycky ten chlap, měl tušku za uchem a papírky, jak to tam rychle spočítal. No, znám jednoho takového hostinského, který počítá velmi rychle, a když oni říkají, jak to, že to tak rychle počítáš, tak ho říká, já to odhaduju.
0: To je krásný, no. Je fakt, že mě třeba tohleto hrozně pomohlo jeden čas, když jsem dělal tady půl roku za barem, už je strašně dávno, ale tím, že jako než vytáhneš kalkulačku, než tohleto, jo, tak prostě to veme, a tenkrát ještě nebyly ty registrační pokladny, nic, že jo, takže my jsme opravdu prostě si vzali tušku, papír a tradá, jo, a jelo se prostě pěkně sčítání pod sebou, jo, a ono za chvilku dostaneš takovej grif,
1: jo,
0: že to prostě lítá samo ty čísla, jo, že se podíváš a už to vidíš, jako ten výsledek, to nepotřebuješ, jako, že to vlastně sčítáš jenom tak, jako pro kontrolu, aby se ten zákazník jako nelek, jako, že ho jdeš okrát. A jednou se mi tam stalo teda, to musím přiznat zase, jakože by byl nějaký počítač, tak takhle, že jo, 3x15, 90, jo, a teď jsem to tam prostě házel a nekolikátýho dneska máme a dohromady, jo, a teď jsem u toho dělal jako srandičky a říkám tak, dohromady, a máme to 935 korun. A ten pan se tak podíval a říká 915. Já říkám, dobře, tak to dáme ještě jednou, jo, takže znova, jo, a teď jsme tohle, a říkám 930, a on říká, ne, 915. Říkám, dobře, tak vezmeme kalkulačku, tak jsem vzal tu kalkulačku a fakt vyšlo těch 915, jo.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem se mu samozřejmě omlouval, že jo, prostě tohleto, jo, že to nebylo úmysl, že jo, všechno. A on jako vítězoslavně, že jo, tam ještě ta jeho manželka a tohleto, tak byl spokojený, že mě pokořil. A já jsem, on mi dal 20, jako jo, a 1000, jo, a já tu 100 držel v ruce celou dobu, a tak jsme se jako se rozloučili, jo, všechno v dobrým, a já jsem se omlouval, tohleto, a oni odešli, a mně zůstala ta 100 v té ruce, že jo, a teď já se tak říkám, Hergo, co to má znamenat, že jo, teď jsem nevěděl, a kamarád, který seděl na baru kousek od toho, celý to pobaveně sledoval, říká, no to si nevrátil tomu chlapovi, že jo. Tak já za ním běžel ven z toho podniku, jo, dohnal jsem ho teda před vchodem, že jo, s tou bandou, a tak říkám, prosím vás, tady máte ještě 100 korun, jo, prostě tohleto. A ta jeho manželka říká, vidíš to, blbečku, kvůli 20 se tam hádáš a nakonec tam zapomeneš stavku. Tak to dostal nakonec od manželky ještě chudák za uši, ale pak se z nich stali častý návštěvníci a měli jsme dobrý vztah.
1: To je happy end.
0: Jo, tak vždycky to říkám, vždycky věci, které mají happy end. Po americku. A protože je 21.59, tak tě poprosím, pojďme to nějak zarámovat, to dnešní povídání.
1: Já nevím jak, co bys rád slyšel. Nevěřte se, lidi, bude hůř. Ne, nechcete-li se dožít špatného stáří, oběste se, dokud jste mladí. To je takový starý pořekadlo. No a vy, kteří jste to nezvládli a kteří jste starý, tak já si myslím, že to je dobře, že to posloucháte. Já jsem moc rád s tebou mluvil a myslím si, že takhle na místě je velká trpělivost a velmi opatrný optimismus a hlavně spousta práce. Takže se vrátíme zpátky k tomu žurnalistickému praktiku. Rádi vás přivítáme v Havlíčkově Brodě a budeme se těšit.
0: Tak jo, přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za všechno, co pro nás děláte, za vaši podporu, za lajky, které jste dali, 952 lajků. Přátelé, přitlačte ještě, než skončíme, tak ať tam tu tisícovku nějak naladíme. A já moc děkuju, Honzo, tobě za dnešní nádherný povídání a pro mě je to vždycky čest a státní svátek, když si můžeme, když sdělíš alespoň část své moudrosti takhle do éteru a vždycky mi to obohacuje, tak za to jsem strašně rád. Přátelé drazí, zítra o 9 hodin má Ivan Kratochvíl to svoje čtení rozsudku, tu můžete přijít do Spálené ulice, místnost 101.
1: A jak to dopadne?
0: Ať to dopadne.
1: Jak to dopadne? Jak to typuješ?
0: Ale já jsem optimista. Já bych si přál, aby to dopadlo tak, že jsou nevinní a doufejme, že se k tomu dopracujeme. Ale samozřejmě nemůžu, nejsem odborník a vůbec tomu. 1011 lajků, toho, vidíš to. Děkujeme, přátelé. A tak snad to všechno dobře dopadne. A
1: držme palce Ivanovi a spol.
0: Přesně tak. Přátelé, díky moc. Vy, kteří jste tady poprvé, dejte si odběr, dejte si zvoneček, ať vás systém upozorní na další videa. V sobotu tady bude Robert Vlášek, v neděli Petr Staněk, v pondělí, no to budete koukat. Máme na vás připraveno spousta materiálu, spousta videí. Taky uvidíte záznam z Trhovýho Štěpánova, přednášku jak Petra Blahenky, tak dalších skvělých lidí. A takže zůstaňte nám věrní. Děkujeme moc a přejeme krásnou dobrou noc.
1: Naschle.
0: Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Jsme připraveni, jsme propojeni a to znamená, že můžeme odstartovat hovory u Klábosnice. Sice jen vidím, že mě slyší, zatím jsem nemluvila s našimi hosty. Vítám VK, vítám Vítka, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat. Je to tvoje, Vítku, můžeme začít.
2: Ano, Helenko, jsme tady všichni tři, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronet News. Jsme tady tady lehce se zpožděním, ale určitě to doženeme. Písničky na přání budou potom, teď je tady VK na přání a myslím, že přát si ho můžeme každý pátek, ale na to přání velmi rád splní a všichni jsme za to moc rádi. Takže zdravím, přeju krásný páteční večer, ahoj VK.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, no jsme zase pozdější, že jo, jsme ještě s Vítkem řešili ještě věci, že jo, technického a dalšího organizačního charakteru, takže doufám, že zase nejsme moc později, když zase jsme pozdě, takže pustíme se hned do prvního tématu a vezmeme to s přesahem, vezmeme to úprkem a brzy dorazíme do cíle, takže se otevřou prostory pro vaše telefonické dotazy, takže já vám přeji krásný poslech.
0: Třetí světová válka už běží a vede se o zbývající energetické a nerostné zdroje na této planetě. A kromě nedostatku energií přijde prý už možná za několik měsíců nedostatek potravin po celém světě. Bývalý ruský zbrojař Viktor Bout, provažovaný za insidera Kremlu, poskytl děsivý rozhovor Alexi Jonesovi a zazněly věci doslova jako z popisu biblické apokalypsy. On ten pojem, tady třetí světová válka, má tady různou podobu a lze ji vnímat jako něco jako asymetrický konflikt na různých frontách a tedy třetí světová válka, ono se říkalo i před Ukrajinou, před 22. únorem 22, že třetí světová válka už je v jistém smyslu rozjetá a má různou podobu tady, tak to můžeme vnímat.
3: No samozřejmě, ale to jsou všechno takové trošku jakoby posuny té války do takových těch pozic a do takových těch metrik, které neodpovídají tomu, co se v podstatě tou světovou válkou, třetí světovou v podstatě myslí, protože aby to byla třetí světová, musela by se vést na celém světě a to se samozřejmě nevede minimálně ne v té ostré rovině, i když samozřejmě v konceptuální rovině bychom mohli říct, že zhruba 52 zemí kolektivního západu bojuje na Ukrajině proti Rusku. Což samozřejmě je ten poslední článek, který teď máte zpátku, že jo, z večera. Tam to zrovna já řeším a zrovna to se můžeme jako vzít přímo od toho posledního článku, protože to, co řekl bývalý tedy agent ruské zahraniční rozvědky SVR a plukovník a dnes vlastně profesor moskevského MGIMO Andrej Bezrukov v posledním vystoupení, v posledním povídání, tak de facto se znovu ukazuje, že tyhle ty siloviky okolo Kremlu, jako je Karaganov a jako je právě teď znovu Bezrukov, začínají opravdu volat po raketových úderech na Evropskou unii, konkrétně na, a on to specifikoval, na výrobní podniky, které vyrábějí pro Ukrajinu zbraně, munici a další technologická zařízení vojenského charakteru a údery na plynárenská centra, na sklady a podobně. To znamená, že v Moskvě se začíná vlastně něco, čemu se říká realizace takzvané reálky, jo, reálka. Máte nějakou politiku a ta politika nefunguje. Ta politika je lichá. A víte, takzvané dvojvládí, které vlastně funguje v Kremlu, popisuje ten poslední článek, kdy vlastně Bezrukov stělesňuje to jedno křídlo, to znamená to, které si uvědomuje, že Rusko neválčí na Ukrajině s Ukrajinou, ale s 52 zeměmi kolektivního západu. a že vlastně nemá smysl válčit s Ukrajinou, protože pokud bude Rusko jenom válčit s Ukrajinou, tak ta válka nikdy neskončí, jak řekl Bezrukov. A v tomhletom já s ním v podstatě souhlasím. A aby válka skončila, musí Rusko začít válčit s Evropskou unii. Tohle tam řekl. A je to názor nejenom jeho, ale je to názor i Karaganova a začíná se prosazovat v Kremlu. A zatím se neprosadil, ale brzy může. A kdy? Na to už existuje odpověď. Velmi brzy po skončení parlamentních voleb v Rusku na podzim. V Rusku skončilo zasedání, poslední zasedání ruské dumy. Skončilo včera, myslím. Nebo dneska končí. A budou zahájeny letní prázdniny a po nich vlastně se už naskočí do předvolební kampaně a budou volby. Po volbách se očekávají velké politické změny v Kremlu, naprosté zemětřesení a zřejmě změna zahraniční ruské i válečné politiky. Tam se může stát naprosto cokoliv, my to budeme samozřejmě sledovat. Na podzim opravdu můžou přijít první raketové údery na Evropskou unii a bude zahájena mobilizace v zemích Evropské unie. Já už se na to připravuju, chystám se, pokud k tomu dojde, tak okamžitě s manželkou letíme do Spojených států, evakuace z Evropy okamžitě. Na to se prostě čekat nemůže. Jo, nebudeme prostě čekat, až začnou prostě chodit povolánky a tak dále, a tak dále. Evropa je zkrátka na pozici de facto stavu, kdy chce jít strašně moc do války, ale chce do té války jít v roce 2030. A Kreml se rozhodl, že ten plán škrtne a že ta válka nebude čekat, Kreml nebude čekat na vyzbrojení Evropské unie do roku 2030, až bude laskavě Evropa vyzbrojená. Ne, udeří hned. Na podzim udeří. Nebo v prosinci, nebo příští rok v lednu, nebo kdy. To znamená, v tom článku já to píšu, není to o tom jestli, ale je to o tom, kdy Rusko provede první údery na Evropskou unii. No a my si to přímo můžeme říct. Já k tomu chystám článek, protože samozřejmě všichni vědí, že v Evropské unii je přes už několik stovek firem, které vyrábějí munici pro Ukrajinu ve spolupráci s ukrajinskými firmami. Spousta těch firem je ve střední Evropě, některé jsou u vás v České republice, některé jsou na Slovensku, některé jsou v Polsku, některé jsou v Maďarsku, ve střední Evropě, to znamená spousta jich je tady v Německu samozřejmě, to starých je stále čím dál tím více a pokud dojde k přesvědčení nebo tahle ta skupina siloviků v Kremlu získá po volbách do státní dumy takzvaně sílu, to znamená, ty volby něco ukážou, například nespokojenost lidí s tím, jak se vede specka na Ukrajině. Nespokojenost lidí s tím, že Ukrajinci Rusům bombardují jejich sklady, jejich alzy. Že? Teda oni tam nemají alzu, oni tam mají, jak se to jmenuje, Wildberries. Jo, Wildberries. To, jak máte alzu, že jo, tak v podstatě Rusové mají Wildberries. A ty sklady, ti Ukrajinci tam bombardujou, aby v podstatě si Rusové nemohli kupovat spotřební elektroniku a hrnce a nevím, kosmetiku a všechny ty věci, co prostě tady ty online nákupní prostě shopy prostě nabízí k doručení. A samozřejmě ta nespokojenost těch lidí může vyjít a teď jako, že co tam jako skladujou, ten černý kouř, který z těch skladů prostě stoupá a lidi jako působí to efektně, jo. A nikdo neví, proč prostě ty sklady tak kouří a to je jednoduchý, protože střechy těch hořících skladů jsou izolačně proti dešti chráněny asfaltem a takzvaným térem a jsou stříkaný. A ten, když zapálíte, tak produkuje naprosto šílený černý kouř strašného objemu, takže ty obrovský sloupy černého kouře, to jsou hořící střechy. těch skladů. Jo, jenom pro vaše informace, normální baráky tady tu dechtovou rovnou střechu nemají. Jo, to mají jenom skladový prostor, ty rovné střechy, že jo, aby nezatýkalo, když střecha je rovná, že jo, tak je tam asfalt, je tam ter, jo, dehet a tohle to všechno. A do toho, když třískne ten dron, tak to zapálí a ta střecha začne prostě hořet a ten dehet a ter a asfalt, všechno to jde nahoru. Jo, všechno obrovský černý kouře. Ale a o to nejde. V Rusku těch skladů jsou stovky, ale pravda je taková, že i Rusům, kteří jako se nezajímali o nějakou válku na Ukrajině a tu specku sledovali někde v televizi, tak v podstatě i jim už začíná vadit, že ta operace, která měla trvat jenom několik týdnů a maximálně měsíců, tak prostě trvá už velmi dlouho. A nikam se to neposouvá, i když samozřejmě ruský generální štáb s tím souhlasit nebude, protože, a to je pravda, ruská armáda postupuje a pokračuje neustále na Donbasu, už se blíží ke Slaviansku, ke Kramatorsku, to znamená postupy na frontě jsou, ale vlastně na takovou tu ruskou veřejnost, na jejich vnímání té situace už je ani tak moc nezajímá to, jak postupují prostě ruská vojska na Donbasu, jako je spíš zajímá to, že jestli si budou moci lidi třeba v Petrohradu objednat nějaký zboží, jestli náhodou neschořel sklad Wildberries a podobně. To znamená, tahleta nespokojenost ruského konzumního trhu může skutečně vyslat nějaký signál. To není tak, že by strana Jednotné Rusko na podzim prohrála volby, o to nepřipadá v úvahu samozřejmě, ale může tam být vyslaný signál, že zkrátka dostanou se do té Dumy prostě lidi, kteří třeba mají nějaké alternativní názory, jak by se ta specka měla řešit. A co je důležité, je, že na těch kandidátkách se tam objevuje stále více lidí, kteří jsou pro radikální údary proti Evropské unii. A já k tomu chystám ještě článek a těch lidí, kteří tam jsou na těch kandidátkách strany Jednotné Rusko, to jsou lidé, kteří pocházejí právě ze skupiny okolo Bezrukova, tam jsou lidé, kteří pocházejí od Karaganova. To znamená, ti leti, pokud se dostanou do státní dumy, tak budou diktovat a určovat novou politiku ruské vlády po podzimních volbách. A tam může vzniknout opravdu velký tlak na to, že nová Duma začne tlačit na Kreml, aby přitvrdil mazurku na Ukrajině a přitvrdil ji především ne na Ukrajině, ale přitvrdil ji takzvanými, oni tomu říkají, operativními a chirurgickými prostě zásahy proti největším vlastně výrobním podnikům dronů a těch dálkových systémů, které jsou vyráběny v Polsku, na východním Slovensku, v Prešově, dokonce o tom byl pořad na ruské televizi, kde byla reportáž o výrobním závodě ukrajinské armády v Prešově, nebo ne ukrajinské armády, ale ukrajinské firmy, která tam vyrábí v jednom podniku prostě drony. Zkrátka bude snaha vybrat nějaké cíle, nějaké terče a na ně udeřit raketami Kinjal, případně Zircon a vyhodit je do povětří, znamená provést údery takové spíš propagační, ale spíš takové signálové údery na některé sklady, z největší pravděpodobností v nočních hodinách, aby tam nikdo nebyl, aby to bylo prázdné, aby nedošlo k nějakým lidským obětem. Ale zkrátka opravdu se začíná ta situace vyostřovat a vidíme, že začíná se objevovat více a více lidí, kteří začínají prosazovat tuto myšlenku, aby se nečekalo do roku 2030 mezi ruskými elitami. Tedy aby se nečekalo na to, až bude Evropa vyzbrojená, ale aby se na Evropu zaútočilo teď. Není důvod čekat. Proč by se mělo čekat na to, až bude nepřítel vyzbrojený, že? Proto je třeba počítat se vším. Je jasné, že válka, její přeliv z Evropy do Evropské, teda z Ukrajiny do Evropy, do Evropské unie, já jsem o tom přesvědčen. Není to o tom, jestli se to stane, ale kdy. O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdy se to stane. To je ta hlavní otázka. A proto je dobré sledovat ruská média, analyzovat ty výroky, ty věci, protože začínají se objevovat tyhle ty názory, které zazněly od Bezrukova, začínají se objevovat i u některých poslanců strany Jednotné Rusko, už velmi výrazně. A je asi jasné a mnoha politikům začíná v Rusku docházet, že nebo řečeno v jiných intencích, ale de facto to, co řekl Bezrukov v tom rozhovoru, že nemá smysl nadále bojovat s Ukrajinou, když ve skutečnosti je třeba bojovat s Evropskou unií a zastavit její pomoc Ukrajině. Protože pokud bude Rusko bojovat jenom s Ukrajinou, ta válka nikdy neskončí, protože ekonomický výkon kolektivního západu a 52 zemí kolektivního západu, není to jenom Evropa, je to jihovýchodní Asie a Amerika a tak dále, tak podíl na světovém DPH je nějakých 50%, zatímco Rusko tvoří pouze 2% světového HDP. Teda ne DPH, ale HDP. Jo? 2% HDP má Rusko světového a těch 52 zemí kolektivního západu má zhruba polovinu světového HDP. A tomuhle a nemůže samozřejmě Rusko dlouhodobě čelit. Jo, jako, že dalších 10 let budeme vést válku, dalších 20 let budeme vést válku na Ukrajině. Zkrátka, nedokáže to Rusko ufinancovat takhle dlouho. Ne bez toho, aby to mělo opravdu dramatické dopady na životní úroveň obyčejných Rusů. Že šéfka Ruské centrální banky Nabiullina oznámila včera, že se očekává zvýšení inflace v Rusku v důsledku zvyšujících cen se pohonných hmot. Ze 4 až 5% má inflace vzrůst na 6 až 7%. Není to moc, ale meziroční nárůst inflace ze 4,5 až 5 na 6 až 7 samozřejmě zasáhne ruské domácnosti, takže došlo zároveň ke snížení úrokové sazby centrální banky ze 14,25 na 14%. Začínají se objevovat názory, že je to strašně málo, že je třeba prostě snížit radikálně na polovinu, na 7% a podobně, ale samozřejmě Nabiullina tohleto nechce, protože snížení úrokových sazeb by ohrozilo kurz samozřejmě směnitelného rublu, takže to zase oni nechtějí do toho jít. No, zkrátka budou volby v Rusku a po těch volbách se může stát naprosto cokoliv. Úplně cokoliv. Každopádně tam dojde k nějakým změnám a ještě nebyly volby a teprve budou, ale už se objevují prostě náznaky a výroky potřebných změn, které je třeba udělat. Proto se podívejte, jakým způsobem v Evropě se podniky, hlavně tady v Německu, teda se všechny podniky transformují na válečnou výrobu, transformují se na výrobu vojenské produkce, uvažuje se o zavedení povinné vojenské služby v mnoha zemích Evropské unie, to znamená přípravy na válku, a je jasné, že v tom Kremlu budou uvažovat tím způsobem, že přece nebudou čekat na rok 2030, ale budou se snažit poslat signál, poslat vzkaz a udeřit na Evropu raketami, které samozřejmě nejdou zachytit, de facto zničit výrobní zařízení v jednotlivých zemích. Tady je třeba ještě jen takový oblouček říct, že to, co tam vlastně zaznělo Sergej Lavrov měl teď povídání, a máte to i v tom posledním článku jeho videa, že oficiálně potvrdil tedy, že takzvané dohody z Anchorage, z Aljašky, že selhaly a že to není vina ruská, ale de facto nepodařilo se donutit Ukrajinu k přijetí těch mírových podmínek na samozřejmě na základě podpory Evropské unie, která dělala všechno pro to, aby Ukrajina ty podmínky nepřijala. A naprostým takovým vrcholem toho je ten výrok mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova. Máte tam video, kde on se vlastně zastával americké administrativy, že jako ten výrok až jako byl trochu zvláštní, že v podstatě on řekl, že Trump, Američané a Trumpovi vyjednavači, jako je Kushner a Witkoff, že jsou upřímní a že upřímně chtějí ukončit válku na Ukrajině, a to byl takový neuvěřitelný výrok, že Pavel Zarubin, reportér, který s ním dělal rozhovor, tak se ho zeptal, nebo mu to okomentoval slovy, že přece Američané dodávají neomezeně zbraně na Ukrajinu, a Marco Rubio, ministr zahraničí USA, nedávno, teď vlastně před týdnem, prohlásil, že Spojené státy jsou na straně Ukrajiny a že nadále vyzbrojují Ukrajinu. Tak jak je možné, že říká, že Američané jsou upřímní ve smyslu, že chtějí prostě mír na Ukrajině? A Peskov na to odpověděl slovy, že ano, je to pravda, jako Američané dodávají zbraně, ale že Moskva a Rusové se z toho musí vzít to pozitivní, že je dobré, že Trump a Trumpova vláda pořád o ten mír ještě usiluje, že by bylo daleko horší, kdyby Trumpova vláda řekla, že už o mír neusiluje. To znamená, chápete, je to snaha obhájit tu pozici, že Kreml stále jedná s Američany, když ale ta pozice už se nedá skoro obhájit. Američané podporují Ukrajinu, stojí na straně Ukrajiny a poskytují Ukrajině zbraně proti Rusku. A to znamená, že Spojené státy dělají všechno pro to, aby Ukrajina na mírové podmínky nepřistoupila. Protože jestliže usilujete o mír, ale zároveň vyzbrojujete Ukrajinu, aby mohla dál bojovat, tak si protiřečíte. To je logické. A to dělá přesně Trump. To znamená, na jedné straně tvrdí, že chce mír, na straně druhé jeho vláda vyzbrojuje Ukrajinu. A tohle to je prostě nesmysl, to je chucpe. A ten výrok Peskova teď doslova otřásá ruskými sociálními sítěmi, a že prostě Peskov si dělá dobrý den a dělá si blázny ze všech Rusů a podobně. No, máte to video s českými titulky v posledním článku, podívejte se na něj. Je to neuvěřitelné, ten jeho výrok je naprosto neuvěřitelný. Je to doslova tak, jako kdyby Kreml pořád Američanům věřil. Je to naprosto nepochopitelné, neuvěřitelné. Jako kdyby si dělali prostě z Rusů dobrý den, jako jo. Takže je to ten důvod, proč už tolik těch insiderů z Kremlu zlámalo hůl nad těmi mírovými, prozápadními, že jo, procesy, a chtějí zkrátka radikální operaci a údery proti Evropské unii, která samozřejmě je tím hlavním chazájem, který tam prostě má na vodítku toho psa vzteklýho, že jo, tu Ukrajinu, a nemá smysl bojovat s tím psem, když ten hlavní, kdo vlastně ovládá toho psa, vzteklého psa, je ten páníček v Evropské unii. Takže je třeba začít se bít s tím páníčkem, aby ten boj s tím psem přestal a skončil. Že? Ten pes je jenom prostředník, je to prostředek. Že jo? Takže je to asi jasné, že v tomhletom smyslu je asi důležité se na to dívat tak, že všechno to, co probíhá okolo Ukrajiny, tak opravdu eskaluje do rozšíření konfliktu do celé Evropy. A je to přesně to, před čím já jsem varoval už dlouho. A vidíte, že Trump, když jenom odbočím velice rychle, Trump je v podstatě už odepsaný, protože na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu a pokud to dopadne tak, jak ty průzkumy nějak naznačují, že demokrati ovládnou dolní i horní komoru kongresu, v tom okamžiku bude zahájen impeachment Trumpa. V tom okamžiku. A budou hledat zbývající hlasy, které potřebují k sesazení Trumpa v Senátu, protože tam je třeba 67 hlasů, tolik senátorů. Demokrati po volbách asi mít sami nebudou, ale najdou tam určitě nějaké republikány, kteří se k tomu připojí, protože bude to odveta Trumpovi za to, že prohrál volby do obou komor na podzem. Tam bude snaha najít samozřejmě viníka té prohry. Bude se hledat viník té prohry, že republikáni prohrajou volby a ten viník bude samozřejmě jasný. Bude možné na něj ukázat, bude to Trump. To znamená, oni rádi se zbaví Trumpa, místo něho nasadí J.D.ho Vance. A podívejte se, to je zase další přesah. J.D. Vance už podle amerických průzkumů začíná být stavěný do nového amerického prezidenta, že buď se stane, už jsem dokonce četl článek, vyšel MSNBC, že buď bude J.D. Vance americkým prezidentem už v prosinci, po odvolání Trumpa v impeachmentu, a nebo bude prezidentem v roce 2028. Jedno nebo druhé, už to berou jako za realitu. A samozřejmě teď je otázka, jaká bude politika toho J.D.ho Vance, to znamená, jak bude nastavená ta politika. Sice má podporu takových lidí, jako je Tucker Carlson a další, to znamená takzvaných magistů, že? Hnutí maga. Ale problém je v tom, že všichni ti, kteří budou vlastně uvedeni do funkce toho prezidenta, tak vždycky podléhají v podstatě těm výborům, které je tam dostanou, a těm všem investorům a všem těm mecenášům a sponzorům, že je naivní, opravdu naivní očekávat, že tam přijde nějaký jiný prezident a že bude dělat jinou politiku, než dělá Trump. Nebo že dělá jinou politiku, než dělal Biden. Nebo že dělal politiku, než dělal Trump v prvním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než dělal Barack Obama v prvním a v druhém volebním období. Nebo že bude dělat politiku než George Walker Bush v prvním a druhém volebním období. Nebo že bude dělat jinou politiku než Bill Clinton v prvním a v druhém období. A nebo George Senior Bush starší jako v prvním období. Nebo jako Reagan dělal v obou obdobích, že bude dělat nějakou jinou politiku. No nebude dělat jinou politiku, bude dělat pořád tu stejnou. A proto... To je jako, mě to začíná připomínat z té veselohry, že jo, s dobrým vojákem Švejkem, jak Švejk tam říká, válka bude, víc vám neřeknu. Jenže prosím vás, ten na ten výrok, ten není od Švejka, jak jsem zjistil, tak ten výrok pochází už ze starého Říma. A tenhle ten výrok je údajně přičítaný římskému vojevůdci Marku Aureliovi. Marcus Aurelius, údajně autorem tohoto výroku, válka bude, víc vám neřeknu, a údajně to tedy řekl tehdy, jakožto velitel římských vojsk před tažením do Galicie, že? Takže válka bude, velká válka bude, víc vám neřeknu. A tenhle ten výrok je mylně přisuzovaný Švejkovi, který to, samozřejmě Josef Hašek to použil, samozřejmě z tohoto výroku, ale začalo to být přisuzováno Švejkovi. Zkrátka některé procesy, proč je ten výrok důležitý, proč je zásadní? No je zásadní proto, že jsou-li cesty války dané, potom se jí nedá vyhnout. Válka bude, víc vám neřeknu, to je ten výrok. Jo? Jsou-li cesty k válce dané, nelze se jí vyhnout. Je to jenom o tom, kdy začne. Kdy. Ne o tom, jestli, je to o tom, kdy začne. A to je strašný. Jo, to je to děsivý. A máte proto všechny důkazy. Kdyby válka být neměla, tak by všichni evropští politici dělali všechno proto, aby byl mír. Zastavili by financování Ukrajiny okamžitě úplně všechny země. Na sjezdu NATO v Ankaře před 2 týdny by všechny země se rozhodly, že zastavují financování Ukrajiny a že všechny země se zasadí k tomu, aby Ukrajina zastavila svoje boje, všechny procesy k tomu, aby se situace normalizovala, aby se zasedlo k jednacímu stolu a aby se zažehnalo riziko přelití konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. Kdyby bylo dáno, že válka být nemá. Jenže co jsme viděli? V Ankaře. Přesný opak. Schválení 70 miliardového balíku každý rok na zbrojení Ukrajiny bez časového omezení. Každý rok, každý rok, každý rok, každý rok, až do kdy? Až se zvítězí nad Ruskem, anebo až vypukne obrovská velká válka v Evropě. A ty země, které se toho nezúčastnily, to znamená Česká republika, Maďarsko, Slovensko, které řekly ne, my se na ten balík 70 miliard každý rok skládat nebudeme, ty země dělají co? Kontrolní otázka. Ty země usilují o mír a jezdí do Kyjeva a tlačí Zelenského do míru. Vy jste teď viděli, že by Andrej Babiš, Robert Fico nebo Péter Maďar, že by jezdili teď intenzivně do Kyjeva a tlačili Kyjev k zastavení války a k přijetí mírových návrhů z Anchorage? Vy jste viděli něco takového? Ne. Jenom jste slyšeli ale spoustu blábolů a žvástů na TikToku, různé výroky o tom, že musí se zastavit válka, aby se nezabíjeli Slované a podobně. To jo, to jste slyšeli určitě. Ale skutečné kroky k míru jste neslyšeli. Kdyby se opravdu usilovalo o mír,

dneska večer. Zákaz vývozu i druhotného vývozu všech zbraní a munice, kde takzvaným konečným cílem užití a konečným cílem odběru je Ukrajina. Kdykoliv by to mohli udělat. Všechny ty země, které to myslí opravdu vážně s mírem na Ukrajině. Proč to neudělají? Proč? No, protože válka sype obrovské peníze zbrojařům a ti zbrojaři nejsou hloupí. Ti samozřejmě těm politikům se musí odvděčit za to, že ti politici evropští, kteří ženou Ukrajinu dál do války, tak ti politici se musí těm zbrojařům nějak, teda ti zbrojaři se těm politikům za to, že tu válku jim prodlouží, musí nějak odvděčit. Z toho jsou obrovské peníze. Z toho zbrojení. A ti zbrojaři mají to koryto a oni chlamtají z toho koryta, ale ta prasata, která u toho koryta jsou, tak nesmí moc mlaskat. To je jedno pravidlo. Nesmí moc mlaskat. A druhé pravidlo je, že aby se koryto takzvaně nevypráznilo, aby do něho nepřestalo proudit, že jo, šušně a tak dále, tak je třeba se podělit. Je třeba pustit další prasata k tomu korytu, aby všichni prostě měli to svoje. Takhle to funguje. A proto se natáčí videa na TikToky, proto se natáčí videa na YouTube, na Facebooky, na Instagramy, na všechny ty další sociální platformy. A tam se mluví o tom, jak se všechno dělá pro mír, jak je třeba zastavit zabíjení Slovanů na Ukrajině. A potom si vyjedete z veřejně dostupných zdrojů vlastnické struktury zbrojovek v České republice, na Slovensku, v Maďarsku. Vyjedete si majetkové struktury. Vyjedete si schůzky, které si vysocí politici těchto tří zemí v poslední době dávali se svými zbrojaři. Někteří dokonce v poslanecké sněmovně. Takzvaně na hulváta. Ani se tím netajili. Nebo si mysleli, že se to nikdo nedozví. Ty peníze, které se točí v tom zbrojení, jsou tak obrovské, že skupina okolo prezidentčíka musela rychle volat Baxu na telefonu večer. Museli volat. Museli svolat soudce ústavního soudu, aby se sjeli v Brně do sídla ústavního soudu a narychlo napsali předběžný rozsudek a předběžné opatření, aby prezidentčík mohl letět do Ankary na summit NATO. Nikdy v historii ústavního soudu se něco takového nestalo. Nikdy v historii. Bylo to slovo jako na objednávku. Do půlnoci objednáš, ráno v Baxa boxu máš. Takhle to fungovalo. A proč? No protože ty miliardy, které se budou otáčet z toho balíku zbrojení 70 miliard eur pro Ukrajinu každý rok, si každý zbrojař chce čuchnout, každý si chce sosnout, každý se chce na to napojit. A neexistuje, že by tam ta skupina okolo prezidentčíka neměla svého člověka, svoje lidi. Neexistuje. Neexistuje. Nebylo dovoleno. Proto to takhle šlo, takhle rychle. Večer objednal, předběžný rozsudek ráno měl. Takhle rychle to šlo. Chápete? A tohle to platí nejenom v případě českých zbrojovek. Tohle to platí v případě slovenských zbrojovek, tohle to platí v případě maďarských zbrojovek, to platí v případě všech zbrojovek všech zemí, které jakoby se tváří veřejně jako tak nějak, že v případě, platí to dokonce v případě srbských zbrojovek. Víte, že Vučić je největší mírový propagátor z balkánských zemí, že jo, Vučić, mír, ale kdo je jedním z největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu? Srbské zbrojovky, které tam dodávají rakety krátkého doletu.

0: Dodávají tam zbraně, dodávají tam munici, srbské zbrojovky. Soukromé, samozřejmě. Kdybyste se podívali na objemy dodávek, tak největší objemy dodávek dávalo Polsko. Teda takto. Spojené státy ještě v době, kdy posílali ty obrovské objemy. Na druhém místě bylo Polsko. A na třetím místě byly nějaké další země, ale dlouhou dobu se tam na třetím místě drželo Srbsko jako největší dodavatel v tom žebříčku dodávek objemu munice na Ukrajinu. Srbsko. To Srbsko, to Vučičovo Srbsko. Aby jsme měli jasno pro všechny naivní. Takhle to funguje. To znamená na TikToku Vučič, jeho videa mír, mír, mír, mír, mír. No a na straně druhé, ve skrytu srbské zbrojovky, kde lidé napojení na Vučiče mají svoje majetkové podíly, jak ukazují srbská nezávislá alternativní média. Že jeho bratranec, synovec, myslím, že jeho synovec, že je tam napojený na tu zbrojovku, která dodává ty dělostřelecké granáty na Ukrajinu. No, prostě příbuzenská, že jo, příbuzenské propojení a tak dále, a tak dále. Taková je realita. To znamená, vidíte, že tu válku nikdo nechce ukončit. Doopravdy, autenticky, abychom řekli, autenticky tu válku nikdo v Evropě nechce ukončit. Nikdo. Dokonce ani ti, kteří se tím holedbají, že jsou proti míru, tak ani oni nejsou ochotní. Kdyby skutečně byli autentičtí proti válce a byli autentickými bojovníky za mír, tak by nemohli tolerovat to, že zbrojovky daného státu, soukromé zbrojovky, vyzbrojují Ukrajinu Durch a Imrvere nepřetržitě pořád a prodlužují tím bojový konflikt a sabotují tím mírový proces. Takže dokud ti politici nezačnou dělat autentickou politiku, tak jim nevěřte ani slovo. O míru. Ani slovo jim nevěřte, prosím vás. Protože realita je taková, že neposlouchejte to, co se říká, to, co říkají politici, ale to, co dělají ti politici. Protože to se počítá, to, co dělají. A jestliže není vyvinuta žádná snaha skutečně tu válku zastavit, tak to znamená, že první věc, kterou každá země může udělat, je, že zkrátka zastaví vyzbrojování Ukrajiny způsobem, jaký jediný je možný, vydáním vládního nařízení, vládního usnesení. To znamená vládní nařízení, vláda k danému datu zakazuje vývoz munice, zbraní, vojenské techniky s cílem určení i druhotného prodeje na Ukrajinu. Hotovo a v tom okamžiku je mírový proces autentický. V tom okamžiku je jasné, že ta vláda to myslí doopravdy. Dokud ale zbrojní mašinérie není zastavena soukroma, tak to usilování o mír nemá žádnou autentickou rovinu. A znamená to, že ti politici jsou spoluautoři a spolužadatelé, aby se tak řeklo, o rozlití válečného konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. To je realita. Kdo teda z těch evropských politiků 27 zemí EU plus ta 28. země Velká Británie, kdo z těch politiků opravdu usiluje o mír, těch, kteří jsou u moci, opravdu o mír, že by opravdu proto udělali ne video, že by proto udělali video na TikToku, ale že by proto udělali skutečný krok a čin. Zakázali by vývoz svých soukromých, ze strany svých soukromých zbrojovek na Ukrajinu. Žádná ani jedna jediná vláda v Evropě to dosud neučinila. Tím je to dané. Chápete? Tím je to dané. A pokud někdo jako chce žít v představě, že ti, kteří usilují o válku, dosáhnou míru toho, že budou zbrojit 70 miliardama každý rok pro pokračování války a tím se dosáhne míru v Evropě, tak ho lituju, tak je naivní. Protože tím se dosáhne jenom jedné jiné věci, rozlitím konfliktu z Ukrajiny do celé Evropské unie. Takže takhle bych to uzavřel. Bylo to v podstatě téma, které bylo monotématické, ale přesahově asi obsahovalo úplně všechno. Máme 21.02. Vítku, Helenko, dali bychom si jednu písničku, nějakou takovou čtyřminutovou a podobně, a pak bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Tak, nestřili jsme druhé téma Monako, ale to nevadí, třeba se na to někdo zeptá. Takže zahrajeme si písničku, Helenko, a potom vstoupíme do hodinky s našimi
2: dotazy. Mám písničku připravenou, je 4-minutová, dokonce něco málo přes, a je to písnička na telefonické přání. Telefonické přání zní, pokud mohu slyšet českou rockovou kapelu Traktor, tak moc děkuji. Přála bych si jejich písničku Defenestrace. Tady je tolik písnička od skupiny Traktor. My máme i prvního volajícího na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
1: Já jsem...
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba.
2: Pak tedy můžeme prvního volajícího dát do studia. Je propojen, hezký večer, můžete se ptát.
3: A, dobrý večer. Ja by som mal takú otázku, že či sa, lebo teda Židia by mali byť teda ten vyvolený národ, ktorému mala byť odozvaná správa na touto planetou. A potom sú ruskí analytici, ktorí ako keby naznačovali, že Židia sa mali naučiť to tajomstvo ovládania sveta, alebo riadenia sveta, alebo riadenia spoločnosti, alebo veľkých sociálnych supersystémov. V starovekom Egypte, keď slúžili ako chrámoví otroci egyptským kňazom, žrecom, neviem, či to je slovenský alebo český výraz, tak či by ste to mohol potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom pyramidy nemohli byť stavané ľuďmi. A teda, či mali faraóni mimozemský pôvod a či teda boli, neviem, ako to povedať, neviem, vyslanci syndikátu na tomto svete v danom období, počas ktorého Židia slúžili ako chrámoví otroci a preto si ich vybrali, aby ich zasvetili do tajomstva riadenia sveta. Prípadne niečo to má naznačovať tá bitka pri Kadeši, kde teda faraón sa mal vyjadriť, však vy uvidíte o 2000 rokov, že či sme tú bitku vyhrali alebo prehrali, lebo ten druhý národ získali veľmi veľa otrokov Židov a ako keby ich tým pádom infiltroval do spoločnosti. Tak ďakujem, do počutia.
2: Děkujeme.
0: No, to je na velké téma, velké povídání, velkou esej. A to bychom prostě tady nezvládli ani za 2 nebo za 3 hodiny. Jo. To jsou příliš komplexní otázky, které vždycky přicházejí takhle si těžké dotazy. Prostě na začátku. Já samozřejmě jsem za ně rád, za tady ty dotazy, ale já jenom upozorňuju, že ty odpovědi budou velice krátké, protože jinak by se nedostalo na další volající. Jo. Co se týče samozřejmě pyramid, tak pocházejí samozřejmě od skupiny, nebo řekněme od takzvaných architektů, kteří přišli po potopě světa a v Egyptě se jim říká jako božstvo Ra a ti, kteří nebo původně tedy sumerské texty o nich hovoří a popisují jako Anunnaki. A Anunnaki tedy příchozí z hvězd, ti, kteří přicházejí z hvězd, to je překlad ze sumerštiny. Anunnaki, ti, kteří přichází z hvězd. A ti, kteří vládli nad Egyptem, tak pocházeli ze skupiny syndikátu takzvaných zoohumanoidů. A zoohumanoidi to jsou lidé se zvířecími hlavami. Hlavy lvů, hlavy ptáků, jestřábů a podobně. Proto, když přijedete do Egypta, díváte se na ty fresky namalované, tak tam vidíte jednotlivé ty faraony, jak mají zvířecí hlavy, ale pozor. poté, co tahle ta skupina opustila tuto planetu, tak jednotliví kněží, kteří byli pověřeni ve vyvoleném rodu, takzvaný vyvolený egyptský rod takzvaných faraonů, tak oni se snažili vtělit do jejich podoby a začali si dávat na hlavu masky těch svých předchůdců. Proto ti, kteří jsou mnoho těch fresek, které dneska vidíte na těch stavbách v Egyptě, to jsou obrazy normálních lidí, kteří mají, nebo těch jednotlivých vůdců, faraonů, ale i jednotlivých kněží, takzvaných žreců, kteří mají tady ty masky těch zvířat. To je důležité. Ale skutečně původní zakladatelé Egypta byly tedy jedna skupina Anunnaki, jedna z nich. A konkrétně ti to, kteří pocházejí z té skupiny takzvaných zoohumanoidů. To znamená humanoidní rasa, která má zvířecí hlavy. Takže to je jenom na vysvětlení, na rychlé vysvětlení, bychom to mohli rozpitvávat do hloubky. A co se týče vyvoleného národa, ano. Ano, ale ne přes Egypt. Ne přes Egypt. Egypt je už pozdě. Oni byli vybráni v době před potopou, přibližně 70 tisíc let před naším letopočtem. Tam už byli Hebrejci. Oni v podstatě jsou jediní přeživší, kteří přežili zalednění a přežili takzvanou biblickou potopu a oni vlastně v podstatě vycházejí z toho. Je to jeden z důvodů takzvaného jejich předurčení. Ale zase by to bylo na dlouhé povídání, nemáme na to čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího tématu, do další otázky.
2: Dobrý večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. No ja by som sa chcel vyjadriť teraz k tým komentárom od Bezrukova a Karaganova. A povedal by som týmto Rusom asi toľko. Ako hovoria Česi, to si deláte prdel, ne? Ako 4 roky sa alternatíva kritizovala, že ako Rusko vedie túto vojnu, prečo sa nebombardujú železničné uzly na východe Ukrajiny, aby sa zamedzalo dodávkam zbraní. A teraz prídu po 4 rokoch s tým, že ideme bombardovať. Môžeme ešte dokončiť?
2: Áno.
4: Áno, dobre. Ďalej, 4 roky sme počúvali, že sa chabadistickému ruskému prezidentovi nebolo dovolené nič proti tomu urobiť. Teraz už Chabad dovolil pán VK a ja vám garantujem, že ak Rusko sa odhodla po voľbách nejaké štáty bombardovať ako symbolicky, tak to budú znova len slovanské štáty, pretože na tie si trúfnu, ale anglosasov nechajú tak, nedotknutých. A tí slova Peskova, že Amerika je v poriadku, hoci oni sú tí práví páchatelia a ich psi sú Európska únia, to len potvrdzujú. Peskov si podľa mňa len chce zabezpečiť azyl v USA. Ako je mi z toho zlé. A Prigožin za to položil život.
0: Áno, áno.
2: Děkujem.
0: Já děkuju za srdečnou reakci. Pán, který teď volal, samozřejmě je náš pravidelný posluchač, tak naprosto rozumím jeho rozčilení, naprosto. Já jsem z toho hotovej úplně stejně jako on, ale já to přece jenom psychicky asi zvládám poněkud vyrovnaněji, protože já samozřejmě jsem na tady ty procesy připravený. Zkrátka taková, já to píšu vždycky na konec každého svého článku, taková je realita. Nebo podobně, v podobném parafrázi. A zkrátka je třeba se s tím vyrovnat, takový je svět a my ten svět neovládáme, jenom pánovi bych řekl. My ho dokážeme na alternativě popsat. My ho dokážeme ukázat na jednotlivé činitele, vykonavatele, hybatele tohoto světa, ale nedokážeme zamezit těm věcem, těm strašným věcem, které se činí s obyvatelstvem celé této planety. To zdaleka není jenom válka na Ukrajině a právě teď hrozící rozlití války do celé Evropy. To jsou procesy, které běží nad celou planetou proti lidu a nebo proti jednotlivým lidům, proti jednotlivým národům. Oni dokonce, tyto vyvolení, si to troufli dát dokonce na velké kamenné bloky v Georgii, ve Spojených státech a nazvali to takzvanými the guidestones, poradními kameny, kde přímo vyryli, že udržujte populaci na této planetě maximálně jenom 500 milionů lidí. Zajistěte sdílení všech majetků a statků pro všechny lidi stejně, znamená sdílení, nikdo nebude mít nic a všichni budou šťastní, jinými slovy. Další nápisy jsou tam, snažte se o soulad žití s přírodou a nečerpejte zdroje přírody, jinými slovy konec průmyslu, zpátky na stromy. Všechno tohle to tam je na těch guidestones, je tam napsáno. Všechno. A oni to realizují. A co se týče Peskova, ten jeho výrok, já jsem o tom mluvil v analytické části na začátku pořadu. Já nejsem jediný. Jenom pánovi řeknu, že teď, když se podívá na ruské, na ruská fóra, na ruský telegram, na ruské servery, tak tam to uvidí. Tam uvidí tu palbu od Rusů do Peskova. Tam to uvidí v živém přenosu. Jak jsou Rusové naštvaní. Ale nejenom na Peskova. I na Putina jsou naštvaní. I na Lavrova. Prostě na všechny jsou naštvaní. Jo. Ale pán se ptal, jestli teda Chabad nedovolil a teď je dovoleno. No, tohle to asi pána naštve úplně nejvíc. A to, co teď řeknu. Chabad sleduje svoje cíle a pozor, ani Chabad není neomylný. Chabad zvolil a dosadil ve Spojených státech k moci svého člověka Donalda Trumpa. O tom jsem hovořil mnohokrát, to víte. Trump se ukázal, že není schopen dosáhnout cílů, kterými ho Chabad pověřil. To znamená, Chabad musí začít jiné procesy řízení, než ty, které plánoval. A hádejte, jaké jsou to procesy řízení, jiné procesy. No, rozpoutání války v Evropě. To znamená ten proces, který měl být zahájený a řešený na ose Trump-Putin se dohodnou a tím utlumí válku na Ukrajině, aby mohl být vyřešený problém na Blízkém východě. Jaký problém? No, problém s budováním Velkého Izraele, aby Velký Izrael mohl být vybudován. Ten proces se zablokoval v Íránu, protože Írán se nepodařilo porazit. Z nějakého důvodu. Možná jste si všimli, že Rusko se nijak nepřetrhlo, aby pomohlo Iránu nějakými velkými dodávkami. Namísto toho, namísto Ruska, Iránu nejvíce pomáhala Čína, která dodávala protivzdušné systémy, aby se Irán mohl bránit. To znamená, Moskva se snažila de facto moc do toho nezasahovat. De facto, kdyby se úplně Irán zhroutil, tak by v podstatě to vyhovovalo pouze Izraeli. Izrael by si realizoval svůj velký Izrael, svůj velký plán, velký sen, a ono se to nepovedlo. Trump tedy selhal na Ukrajině a selhal i na Blízkém východě. Logicky přijde jeho odepsání, přijde trest. Trump skončí v pozici amerického prezidenta. Ale tím se to nevyřeší. Chabad dosažení svých cílů. A jestliže se nepodařilo v podstatě naplnit plány, které mají, že s Evropou, s takzvaným Edomem, že když skončí válka, celá Evropa bude rozvrácena migrací z jihu a z východu. Z jihu bude v případě míru rozvrácena takzvaným migračním paktem, který začal platit od června tohoto roku, a bude rozvrácena obrovskou migrací z Ukrajiny, protože Ukrajinci po válce budou otevřené hranice, zaplaví celou Evropu. Příchozí migranti z jihu a z východu přeformátují celý životní prostor, který se stane černým a stane se navíc ještě banderizovaným. To je ten plán, který původně Chabad měl na likvidaci Edomu. To byl původní plán. Pokud tenhle ten plán nepůjde zrealizovat, to znamená, nepodaří se válku ukončit na Ukrajině, tak bude priorita přesunutá z vyšších priorit řízení na šestku a bude ta šestka rozšířená z Ukrajiny na celou Evropskou unii. To znamená konflikt, který má vehnat Evropu do války s Ruskem v prostoru nejenom Ukrajiny, ale celé Evropy. Je to druhý plán, je to plán B. Já vím, že pán, který jste se ptal, jak to bude, že 4 roky se snažil Chabad o jedno, ale právě na tomu odpovídá. Ani Chabad není neomyl. Chabad také dělá chyby. Stejně jako globální prediktor dělá chyby. I vnitřní prediktor během procesu řízení dělá chyby. Ale když udělá chybu, má připravený jiný proces řízení. A já se obávám, že tím jiným procesem řízení, který teď je před náma, je to, co se začne odehrávat po ruských volbách do ruské státní dumy. To je moje obava. Co se začne dít v Evropě. A ještě ten dodatek ke konci, ta poznámka od pána tam byla, že jestli začnou padat rakety, tak budou padat na východní Evropu, ale na západní země, že padat nebudou. Ano, s tím lze do určité míry souhlasit, protože Ukrajinci a západní partneři, jejich západní partneři rozmístili většinu těch podniků ve slovanských zemích v blízkosti Ukrajiny. Nejvíce podniků je rozmístěných v Polsku, v České republice, na Slovensku, no a část jich je v Maďarsku, ale i v Bulharsku a v Rumunsku. A když se na to budeme dívat, to v podstatě jako až na to Maďarsko teda výjimka, jinak jsou to v podstatě, jak bychom řekli, slovanské země. To znamená, já s tím souhlasím, s tím názorem. Ano, ale není to dané kvůli tomu, že jsou to slovanské země, že by tam padaly, ale je to kvůli tomu, že geograficky to bylo nejjednodušší. To znamená, dali to zkrátka většinu těch podniků dali do zemí slovanských, které sousedí nejblíže geograficky k Ukrajině. Ale hodně těch firm je i tady v Reichu. Jo, tady jich je taky hodně, takže neznamená to, že pokud by začaly padat rakety, že by padaly jenom skutečně na slovanské země. Já si dokážu představit, že by padaly v Porúří na nějaké podniky nebo nahoře na severu. Tam něco prostě v přístavech, tam někde něco prostě by mohlo něco třísknout. Dovedu si to představit úplně živě. Takže není dané, že by to bylo omezené čistě jenom na slovenské zemi. Není. To, z čeho je třeba mít obavy, to je to, co jsem v té analytické části říkal jako nejdůležitější. Že to není o Rusku. Že to je o našich politicích. V našich 27 zemích EU. Plus teda ta Británie 28. Že ani jeden z politiků, kteří jsou u moci, nemluvím o mimoparlamentní opozici, to je něco úplně jiného, ale to nemá vliv na proces řízení. Ale nikdo z politiků, kdo je u moci, skutečně neusiluje o zastavení války a ukončení vyzbrojování na Ukrajině. A to mě děsí úplně ze všeho nejvíc. A mělo by to děsit úplně každého. Protože ta autenticita snahy o zastavení války vychází právě ne ze slov a z TikTokových videí zavěšených na internet, ale vychází z rozhodnutí vlád jednotlivých zemí EU, aby jednoduchým vládním usnesením, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám ve svých zemích, soukromým zbrojovkám, vyvážet prvotně i druhotně zbraně na Ukrajinu a pro Ukrajinu. Nikdo z politiků k tomu není ochotný. A to, prosím, to nás musí všechny děsit. Protože kdybychom věřili tomu, že aspoň jeden takový politik je, který je u moci, tak by dávno už tenhle ten blokační proces použil. Ale vzhledem k tomu, že ho nepoužil, je jasné, že ten proces dál pojede a podle toho výroku Marka Aurelia, respektive dobrého vojáka Švejka, válka bude, víc vám neřeknu, tak bohužel ten výrok, bohužel, se opravdu blíží tomu, že může opět dojít k naplnění. Protože kdyby neměl dojít naplnění, viděli bychom blokační kroky od našich politiků, aspoň od jednoho jediného, ale bohužel v Evropě ani od jednoho jediného jsme neviděli. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým. Pán VK minule spomínal o tom spásení Ježiša. A ja som sa chcel spýtať, keďže hovorí, že vlastne tá naša reinkarnácia, aké to je utrpenie a že je to zlé, keď sa znova reinkarnujeme a neslinieme s tým svetlom, vlastne akú úlohu, alebo čo tej našej duše uľahčí vlastne to spasenie toho Ježiša. Ja Ježiša nespasiteľne som veriaci, ja verím Ježiša, ale takisto som sa chcel spýtať, keďže Ježiš pochádza zo Židov, ak sa nemýlim, tak ako je možné, že spadáme pod iný operačný systém ako Židia, keďže Ježiš bol Žid? Prajem taký večer.
2: Děkujeme.
0: No, děkuju. No, tak tady přesně jenom pánovi nahrál zase na smeč a podobně, ale ne. Prosím vás, tohle je velmi častý omyl. Ježíš Kristus nebyl Žid. Jo, nebyl Žid. Ježíš Kristus byl Aramec. Aramec, ne Žid. Ale Římané ho označili za svého krále Židů. Jezus Nazaret, potom v 18. století a 16. a 17. století v dalších to potom začali využívat jezuité. Co je důležité, že víra v Krista je v podstatě cestou, jak dojít onoho spasení. To znamená, já vím, že se to těžko vysvětluje, ale je třeba si uvědomit, že žijeme v nějakém prostoru, žijeme v místě, do kterého jsme vstoupili s tím, že máme de facto si zlepšit svoje psyché, svůj rozhled, svoje znalosti něčeho, co není hmotné. To znamená něco, co bychom nazvali naší duší. Jo? Jenom tak, abyste tomu rozuměli, aby jsme to nekomplikovali, tu terminologii. A v podstatě těch procesů, aby se naše duše stala kompatibilní s Žehovou, a teď už se odkazuji na ty knížky moje, tak je potřeba u lidí, kteří mají určité rozvinutí, je třeba mnoho a mnoho průchodů. To znamená mnoho a mnoho reinkarnací. Ale existuje právě taková ta zkratka, a ta zkratka je skrze Ježíše Krista. A ten důvod je, že Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi. A je to ona ta trojjedinost, o které jsem hovořil v minulém pořadu, kdy on se stoupil na zem a byl vtělením Boha na zemi. A to, co hovoří skript, tedy, že na kříži přinesl vykoupení za všechny lidi na této zemi, to je důležité, je to zásadní a myslí se tím v podstatě vykoupení z onoho systému neustálých reinkarnací. A to by třeba vůbec ani tak jako úplně nebylo ani to jako nejhorší. Ale problém je v tom, že lidé, kteří se úplně odpojí od Krista, to znamená, aktivně ho odmítnou, takzvanou Kristovu svátost. Nějakým způsobem. Například řeknou, já nevěřím v Ježíše Krista, nebo Řeknou ještě něco horšího, řeknou třeba Ježíš Kristus nikdy neexistoval. Ježíš Kristus je smyšlená postava. Nebo Ježíš Kristus byl nastrčený, nebo Ježíš Kristus je z nějakým způsobem prostě jakoby fake. Jo? Takhle, když to někdo řekne. Tak pokud tohle to někdo takhle řekne a myslí to vážně, tak se vzdává a odpírá svátost spasení. A tohleto, když někdo udělá, tuhletu strašnou věc, když někdo udělá, tak když ukončí tuhletu iteraci, kterou momentálně žije, tak už nejde do reinkarnace. Nejde. Ale končí v jednom z kruhů Danteho pekla. V jednom z kruhů. Ve kterém kruhu to se určuje podle takových těch komplikovaných okultních záležitostí, to se nedá přesně určit, ale končí v jednom z kruhů pekla na pořad. Nejde do reinkarnace. Proto jsem říkal, a já to znovu opakuji, jakékoliv popření Krista, znevážení jeho jména, odepření jeho svátosti a popření nějakého existence. To jsou tak nebezpečné akty v okultní rovině, protože všechny ty akty se okamžitě kopírují do takzvaného unitárního prostoru, do akašických záznamů, jsou tam okamžitě zaregistrovány, protože to jsem také už vysvětloval. Všechno, co říkáme, všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co vnímáme, všechno, co pociťujeme, je všechno ukládáno jako magnetofonový nebo video záznamový pás, je ukládáno do akašických záznamů v unitárním prostoru. A ty záznamy jsou interaktivní. A všechno to se tam uloží. A ve chvíli, kdy ukončujeme naši iteraci, ukončujeme život, umíráme, tak ty záznamy se celé vyhodnocují. A je-li tam nalezený tenhle ten nějaký záznam, že daná osoba popřela Krista, zřekla se Krista, odepřela jeho svátost, pošpinila jeho jméno, pošpinila jeho odkaz a podobně, všechny tyhle ty věci, tak tam potom probíhají strašné procesy. A to, o tom já vůbec jako mluvit nechci. Tam dojde k zhroucení té brány. Tam jsou ty brány, kterým se prochází k něčemu, čemu se říká, že jo, průchod branou, někdo tomu říká průchod Valhalou. Mnoha lidem se to zobrazuje jinak, ale ve většině případů je to taková brána, dlouhá chodba, ta vede v podstatě do galerie. V první fázi je tam světlo a nebo je tam vchod do galerie, kde si vybíráte další iteraci, další reinkarnaci si vybíráte z jednotlivých těch zrcadel, která tam jsou a to podobně. Ale pokud jste udělali tuhletu věc, že jste odepřeli Krista, tak on je stělesněním Boha. Kristus byl stělesněním Boha a stělesňoval božský princip, tedy princip Žehovy. Vy jste odmítli princip. V takovém případě se ta klemba zhroutí, ta chodba se propadne, objeví se tam obrovská jáma a dole je samozřejmě první kruh Danteho prostoru. Vy můžete padat ještě hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji. Už žádná reinkarnace nepřijde. Proto na tady ty věci je třeba se dívat tak, že Ježíš Kristus přišel, aby v podstatě pomohl nám se dostat zpátky k takzvanému světlu, protože v mnoha skriptech se hovoří o světlu. Nemluví se přímo o splynutí s Bohem, konec konců v církevních skriptech něco takového dokonce ani nenajdete. Většinou se mluví o světlu. A tohleto splynutí samozřejmě je splynutí do takzvané jednoty kdy vlastně splynete s oním obrovským světlem, s tím obrovským zářícím diskem Jehovy v naprostém klidu, souznění a v naprosté harmonii. Že to je ono spasení, to je ta spása, která v podstatě je zprostředkována onou boží svátostí, vlastně Kristovou obětí. Že? Takže takhle třeba se na to dívat a znovu teda zopakuju to zásadní a klíčové, že nemusíte věřit v Ježíše Krista, nemusíte, nikdo vás k tomu nenutí, ale pakliže nevěříte, tak alespoň neberte do úst jeho jméno ve smyslu negativních výroků, ve smyslu popírání, ve smyslu odmítání, ve smyslu pomlouvání a ve smyslu popření jeho existence, jeho přínosu, jeho svátosti a nebo jeho existence. Bylo by to obrovsky nebezpečné, likvidační, naprosto zničující pro vás, pro vaši entitu. Takže to prosím vás nedělejte ve vlastním zájmu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
6: Dobrý večer, pane VK, bych vám chtěla poděkovat, že jste mi dneska udělal radost, protože mám radost, že už nebudu inkarnovaná, reinkarnovaná. Paráda, protože já popírám Ježíše Krista v tom smyslu, že je to syn Boží a tvrdím, že je to výmysl židovský. A vás bych se chtěla zeptat, jak to bude s těma chudákama, co o něm vůbec nikdy neslyšeli, protože takový pán všemožný nepostaral o to, aby se o něm dozvěděl úplně každý. Jak tohle může prostě někdo říct? A potom, odkud vy máte ty informace, co bude, když jste furt živej? To může vědět jenom ten, kdo je mrtvej. Nerozumím vám, prostě úplně jsem z vás v šoku, ale děkuju vám, protože aspoň to, že nebudu reinkarnovaná, mě velice potěšilo. Díky.
2: Děkujeme.
0: No, tak to je velice smutné, na to reagovat nebudu a pustíme se do dalšího volajícího. Víc k tomu říct nemůžu. Takže Helenko, jestli tam máme někoho dalšího?
1: Snad to někdo stihl, to nevím. Helenka možná bere v zákulisí další. A někdo volá, slyším tón.
2: Ano, ano, máme dalšího volajícího. Hezký večer, ptejte se.
7: Dobrý večer, posluchač z Jihu Čech. Já... Pane VK, blíží se nám Jom Kipur a já mám takový pocit, že vždycky kolem tohohle datumu se něco jako uděje, máme tady Jom Kipurskou válku, máme tady, já nevím, 11. září a tak dál. Máme tady v roce 24, kdy zaútočil Hamas na Izrael, tak já mám takový pocit, jak mě by zajímalo, jestli byste nám udělali takovou predikci, třeba jaká forma takový černý labutě by třeba mohla přijít z vašeho pohledu. To napadá mě třeba atentát na Donalda Trumpa, něco podobného. Díky moc, smějte se.
2: Děkujem.
0: No, samozřejmě, no já se právě obávám takových těch věcí, které by byly právě spojeny s přelitím konfliktu na Ukrajině do Evropy. Toho bych se opravdu obával, to by byla asi ta největší černá turbolabuť, která by zhromobitím přiletěla nad Evropu a rozšlapala by úplně všechno, na co by šlápla. Takže to je asi to zásadní, z čeho by mohly být obavy. Něco dalšího, co by mohlo přijít, samozřejmě toho je velice mnoho a já radši jako nechci vůbec ani promýšlet nějaké negativní věci, které by mohly přijít, protože jenom když se podíváme okolo sebe v prostoru, kde se nacházíme, v prostoru Evropy, kde 27 vlád, když to takhle řeknu, 27 vlád Evropy podporuje přímo okatě nebo skrytě pokračování války na Ukrajině, nemůže to skončit mírem. To je naprosto daný. To je jasný. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejci.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
8: No, dobrý večer, pan Veka, zdravím všetkých. Tak já bych té paní chcel odpovedať, čo neverí, že všetci, čo neveria, tak budou soudeni iba z prostej lásky. No a ja mám dve otázky na pána Veka, že prvá otázka je ohľadom, počujeme sa?
2: Áno.
0: Áno, áno, slyšíme sa.
8: Prvá otázka je ohľadom CERNu. Ja som počul, že ten CERN bol zastavený a že chcú postaviť nový, oveľa väčší CERN, že či tam je aj nejaké skryté sekundárne pôsobenie, čo vlastne vytvoriť. A druhá otázka, prečítal som si nejakých mystikov skutočných, ktorí naozaj na Veľký piatok krvácali a mali mystické stretnutia, a oni skrze posolstva hovorili, že tá tretia svetová vojna je už pripravená, tak ako vravíte, a že Antikrist s veľkým A je už na svete, hej. Není to ten malý Antikrist, ktorých bolo veľa, ale s tým veľkým A. A ja sa chcem spýtať, že to je normálny človek, ktorý má 30-40 rokov a ktorý čaká, kedy mu bude uvoľnený ten svetový stage. A ja sa chcem pána Veka spýtať, či už má nejaké indície, kto by to mohol byť, pretože posolstvo hovorí, že tie elity ho už poznajú, ale my musíme spozorniť, keď príde nejaká úplne nová osoba na svetový stage. Tak to je moja otázka číslo 2. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na odpoveď.
2: Ďakujeme.
0: No ano, samozřejmě, to je ta teze o příchodu takzvaného antikrista, který bude oplývat obrovskou krásu, bude ohromovat davy a všichni za něm slepě půjdou do propasti pekla. Ano, samozřejmě. Mojím typem by bylo, že to bude někdo ze světa show businessu. Nějaký influencer. To bych si typnul. Nemyslím si, že by to byl někdo ze známých herců, existujících herců, kteří jsou členy různých okultních loží a různých satanistických spolků, mají k tomu blízko k satanovi, ale nějaký úplně nový influencer, někdo naprosto nový, kdo začne prostě kázat nějaké takzvaná novomoudra, to znamená bude šikovně to dělat, šikovně bude popírat Krista, bude pomlouvat křesťanství, bude zostuzovat křesťanství, bude vkládat lidem do úst zlé věci o Ježíši Kristovi, bude lidem vkládat myšlenky, které budou popírat Krista, budou ovládat davy, kteří budou opakovat jeho narrativ. Já teď nechci odkazovat někde na nějaké předchozí telefonáty, ale pokaždé, když slyším nějaké takovéhle podobné věci, tak mě jímají trošku obavy, jestli tohleto není zrovna ten věm a ten vliv, který začíná působit na lidi. Protože je asi jasné, že tyhle ty věci, které se odehrávají, nejsou sami od sebe. Opakují oni církevní obrazy Sodomy a Gomory, kde že jo, vycházeli do ulic obou měst průvody lidí polonahých či nahých, kteří s velkými transparenty na kolečkových postelích procházeli a projížděli městy a dávali na odiv své sexuální choutky a pohnutky, že jo. Vidíte, dneska už to funguje, dneska chodí pravidelně každé léto ve velkých světových metropolích nazí a polonazí lidé, že jo, v různých gay pride průvodech a podobně. A je to tady zpátky, že jo, bychom řekli, znamená ty biblické obrazy se vrací, stávají se realitou a mezi nimi jeden z nich bude takzvaným stělesněným antikristem. Jeden z nich. Nevíme zatím, kdo by to mohl být. Pokud se objeví, poznáte ho, určitě ho poznáte, bude oplývat naprostou krásou, která bude uhranující. Bude krásný, bude přitažlivý a pozor. V těch proroctvích se říká, bude přitažlivý pro muže i ženy. To znamená, nebude to v onom bipolárním postavení nebo binárním postavení, že by přitahoval pouze muže, pokud by šlo o ženu, nebo pouze ženy, pokud by šlo o muže, anebo by to byl bylo nějak jinak udělaný, ale bude přitahovat muže i ženy a dokonce i děti, bude přitahovat svojí krásou, svojí sličností, že jo, tohleto všechno. A budou mu naprosto nekriticky věřit všechno, co z jeho úst bude vyplývat. Bude mluvit krásně, bude mluvit spisovně, bude mít kouzelný, líbezný hlas, bude svojí krásou oslňovat všechna média a přivede svět na pokraj zkázy a na pokraj brany pekel k jejich vlastnímu zničení všech národů. To znamená, já bych jenom na to reagoval slovy, že nevím, nemám informace o tom, kdo by to mohl být, ale jestli už je připravený, nebo jestli už je, nebo není. Doufejme, že není ještě. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Ano, máme volající, hezký večer, ptejte se.
9: Dobrý večer zo Slovenska. Ja by som sa ešte chcela opýtať ohľadom tejto viery Ježiša Krista, že či je možná aj taká variácia, že keď človek je neveriaci, že v priebehu života sa vplyvom už hoci čoho dopracuje k tomu, že predsa v neho začne veriť. A pred časom vy ste ešte hovoril o tom, že peklo neexistuje, že je to vlastne to naše vyhodnotenie po smrti. A teraz zase ste tu spomenul toto, že neveriaci teda končia v tom Danteho pekle a predtým ste ešte aj Satana spomenul, tak som teraz trošku popletená, že teda, ako to je s tým peklom. Ďakujem pekne, všetkým pekný večer.
0: No jistě, samozřejmě. To je technologická věc, technologická záležitost, protože ten soud, který probíhá po smrti, je v podstatě soud, který vynášíme de facto sami nad sebou. Jo. To je ze všeho nejhorší. A v podstatě tak, jak je nastavená v podstatě znovu říkám s velkým přesahem naše duše, její vývoj, nakolik je vyspělá, tak ten soud, který v podstatě, kterému čelíme, je de facto jiný než u člověka, který má za sebou jenom malý počet reinkarnací a je úplně jiná od člověka, který aktivně odmítl svátost Krista a odmítl de facto tím světlo Žehovy. Je odsouzen tím soudem, který nad ním je odsouzen skutečně k tomu zániku, k tomu propadnutí do něčeho, co opravdu odpovídá těm takzvanému Dantemu peklu. Jo, to znamená ty jednotlivé úrovně. V nějaké chvíli se ten člověk zastaví. Většinou to není tak, že by propadl úplně dolů. Úplně. To by musel být někdo opravdu tak zlej, tak strašně zlej, že až úplně dolů. Ale zkrátka ten systém je tak nastavený a není to soud, který by prostě byl někde nějakým institutem, že by tam prostě byli nějací soudci, na které by se dalo pěkně usmát a když se na ně pěkně usmějete, tak máte jiný rozsudek, než to už by nebyl boží soud, to by byl soud, který spíš připomíná některé vrchní soudy v Praze. to je něco jiného, ale tady by se asi v podstatě jako oplatilo v podstatě jako říct, že ty soudy jsou v podstatě strukturovány tak, že člověk se odsuzuje sám a de facto je to jakýsi obraz celého uplynulého života, který se stává takzvaným samosoudcem. A ten samosoud v podstatě je asi nejlepší takový ten příklad. Jako kdybyste si, já nevím, zapisovali všechny věci, co jste udělali, a byl by to nějaký zapisovatel, který by byl nestranný, a teď by se dívalo, jako co z toho, co jste udělali, co jako má nějaký vliv, co nemá ten vliv, a co vás obohatilo, co vás ochudilo, tak dále, a tak dále. Takže takhle bych na to asi odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
10: Dobrý večer, to je Peter z Kolorada. Tentokrát budem na pána VK strane. Čo sa mne stalo, najlepšia je osobná skúsenosť. Ja som tak v živote študoval tieto klinické smrte. A stretol som pána v Colorado Springs, ktorý mi povedal, že čo sa jemu stalo. A jeho otec bol v Navy, v armáde, a jeho strýko s otcom boli v nejakom tajnom spolku, nejakom satanistickom pravdepodobne. A jeho prekliali, keď bol decko, a keď bol starší, mal autonehodu a hovoril, že sa ocitol medzi démonmi, a keď spomenul Ježiša, tak tí démoni od neho odskočili a začal pred nimi utekať. No, to na tom je, to není zase, viete, ten Ježiš, to je tak spravené, ako keby bol Jan Žižka alebo Jan Hus, ako urobil nejaké zmeny v živote, a potom oni niekto potom z nich chcel spraviť bohov, tak spravili, povedali, že OK, oni chodili po vode a menili náboženstvo. Ale jedno by som chcel ako doporučiť, že či by ste si tam na Slobodnom vysielači nepozvali Jana Benu, ona rozpráva o tých normách aj zákonných spolu aj s tým Benu.
2: Se nám ztrácíte.
1: Fouká vám tam asi nějaký vítr přímo na mikrofon, důsledkem čeho je to strašně zrušená modulace.
10: Máme to vítr.
1: Tak, teď už je to bez větru, fajn.
10: Zkuste zavolat Jana Benun. Zkuste zavolat Jana Benun, a aby vám vysvětlila o těch Noah Hyde zákonech. Ona je Češka z Prahy a ona o těto Noah Hyde zákony se velice zaujímá. Oni mají mať teraz rabíny nějaký meeting v novembri kvůli tomu Noah Hyde zákonom, takže môžem vás skúsiť dať jej telefónne číslo a poslať to niekam. No. Bolo by to možné, že by ste ju si tam pozvali?
2: A vaše otázka?
1: Já myslím, že to byla v podstatě komentář s těmi démony. Já myslím, že máme málo času do 10. hodiny.
10: Já jsem chtěl vysvětlit o tom Kristovi.
1: Ano. Uvidíme, není to má parketa, třeba nějaké další studio se toho ujme, budeme jedině rádi. Děkujeme, hezký večer.
2: Děkujeme.
1: Tak, máme kolik do 10. 7 minut, tak možná ještě jeden dotaz, VK, zkus odpověď na tento.
0: No, to bylo konstatování. Samozřejmě, to jakmile v podstatě se ta ochrana je daná, jo, ta je daná, to znamená lidé, takto. Ti, kteří jsou prokleti, tak to prokletí, pokud to není jenom takový nějakou jako plácnutí, ale pokud to prokletí je provedené tak, jak provedené je, to znamená má platnost, tak to znamená, že ta osoba je vystavena jakožto na plakátu působení těchto sil z unitárního prostoru, takzvaných démonů. A mají k ní přístup, to znamená volný přístup, ale ta osoba stále má tu možnost požádat o pomoc, o záchranu Ježíše Krista, může se k němu přihlásit, a dostane se jí pomoci, pakliže ta osoba někdy v minulosti dříve se nezřekla jeho pomoci. Někdy, nějakým způsobem, nezapřela, nepopřela, nepomluvila, nepošpinila a tak dále. V takovém případě ta pomoc nepřijde. Nebo ve většině případů nepřijde. A to je právě ta největší hrozba, že já znovu říkám, znovu opakuji, nikdo vás nenutí k tomu, abyste věřili, pokud k tomu přijdete nějak za život, nějak samovolně, v pořádku, tím lépe. Pokud nevěříte a nebudete věřit, tak nevěříte, ale aktivní popírání, to znamená aktivní popření, je opravdu jedna z těch nejenom nejnebezpečnějších, ale nejhloupějších, naprosto nejhloupější věci, které člověk může udělat za svůj život, takže to opravdu ve vlastním zájmu to nedělejte. No, máme 21.55, pustíme se do posledního volajícího, bude úplně poslední a uvidíme, jestli to stihneme.
2: Dobrý večer, ptejte se.
11: A dobrý večer, tak to jsem zase ještě já. Já bych se musel opýtat, jste vraveli, že teda vyvolený národ má svůj vlastní software. My máme tento software, v kterém je Ježíš Kristus. A tak chcem opýtat, že či taký software mají aj například moslimovia. Lebo například, ako sa potom berie to, keď například moslim spácha samovražedný atentát, pri ktorom aj on sám zomrie, zabije tým povedzme 10 ľudí, ale zomrie aj on. Ale on to robí preto, lebo v to verí. Či aj toto, alebo napríklad, čak je to koniec koncov verejne publikované, tie hromadné znásilnenia.

celý náš prostor. Co je důležité a to je zásadní, je mnoho takzvaných sekt, je mnoho organizací, které v podstatě se snaží nějakým způsobem v podstatě postavit se do funkce nějaké víry, do funkce nějakého náboženského statusu. Snaží se lidem v podstatě říct, že my jsme ta pravá církev, že jo, my víme nejlépe, jak to bude a tak dále a tak dále. A ten problém je v tom, že ten univerzální princip de facto je stejný pro naprosto všechny lidi bez ohledu na to, jaká je víra, ale to, co jsem hovořil o tom takzvaném softwaru, já vím, že se to uchytilo, že teď lidi to začnou používat, ale to bylo jenom přirovnání k tomu, že jsou takzvané systémy, které jsou nad naší planetou, a ty systémy vycházejí z toho zásadního principu, že jestliže někde se někdo narodí a nikdy neslyšel nic o Ježíši Kristovi, tak celý jeho život je řízený jinými pravidly, jinými zákonitostmi, jinými způsoby, jinými obřady, jinými liturgiemi. Platí to pro Číňany, platí to někde pro Afričany v Africe, platí to někde pro Indiány v Jižní Americe, zkrátka platí to úplně pro všechny. Vyvíjejí se bez ohledu na nějakou církev, bez ohledu na křesťanství, bez ohledu na Bibli, bez ohledu na Ježíše Krista. Ale co je zásadní? Oni, když v podstatě umřou nebo zemřou, že dostanou se do prostoru onoho rozhodování, onoho něčeho, co bychom nazvali jakoby soud nebo samosoud, tak tam oni vnímají ten prostor stejným způsobem jako my křesťané. Jenom s tím rozdílem, s tím zásadním rozdílem, že pro ně platí jiný způsob onoho vnímání toho soudu, kterému jsou vystaveni. To je zásadní, to je to klíčové. A to je ten jiný software, o kterém jsem hovořil. Proto oni jsou v podstatě souzeni takovým tím způsobem, že pro ně, pro jejich psychiku, pro jejich psyché jsou dané hodnoty, které jsou určující pro ten poslední soud, stavěny z pohledu té společnosti, ve které vyrůstaly. Zatímco pro nás, pro křesťany, je ten hlavní archetyp v podstatě křesťanský a ten archetyp vychází v podstatě ze spásy skrze Ježíše Krista, tak třeba pro ty Indiány v té Jižní Americe, tak pro ně je ten Bůh ztělesnění v podstatě jejich něčím, co oni nazývají Bohem, a že jo, to je ten, ty jejich výrazy, Tatahuanka je ten jeden z těch jeho amerických kmenů, nazývá onoho Boha, že to je v podstatě jako ten jejich Bůh. Ve skutečnosti vlastně popisují jedno a to též, popisují de facto to, co křesťanský svět a samozřejmě i ten hebrejský nazývají jako Jehovou, Jehovou, různými názvy. To znamená velké světlo. A pokud má se tedy někdo dostat do kontaktu s tímto světlem a komunikovat, tak většinou to světlo se transformuje na nějakou postavu. A ta postava
je stělesněním, to znamená stělesněním znovu nějakým prostředníkem, protože není možné hovořit přímo s Bohem, protože Bůh

0: vydává tak obrovskou záři spokojenosti, lásky, štěstí, ale intenzivního, strašného světla, že není možné zkrátka se podívat do toho světla nějak komunikovat, protože my jsme nedokázali v podstatě s ním jakkoliv komunikovat, jakkoliv mluvit, reagovat. Nebylo by to zkrátka možné. Proto ta Žehova, když to uzná za vhodné, tak se promění do nějaké postavy a promění se buď tedy v tom prostoru po smrti, anebo dokonce se stoupí na zemi skrze nějaké tělo, stejně jako bylo tělo Ježíše Krista. To znamená stělesnění, že? A to se stává výjimečně, to se opravdu napříč tisíciletími, opravdu velmi výjimečně. Proto takhle třeba se na to dívat, že tím odlišným softwarem se myslí, že tzv. Artefakty víry se velmi zásadně liší, ale ten princip onoho soudu po smrti zůstává stejný. Takhle třeba se na to dívat. Ale mění se dekorace, mění se archetypy. Jo? Takže takhle bych na to odpověděl, byl to poslední dotaz, máme 22.03. Doufám, že to nebylo moc pesimistické, doufám, že jste si z toho něco odnesli, něco pozitivního, ne úplně negativní, a my se zase samozřejmě uslyšíme za týden po 19.45 a přineseme další poznatky z domova i ze světa. Vy si samozřejmě užijete hlavně víkend, že jo? Pokud máte dovolenou, tak příští týden si to také užijete někde u moře, nebo někde v lese, nebo na horách a podobně. No a já se samozřejmě loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Halenko, díky za písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji buď krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde, já nevím, chodit, nebo někam půjdete, nebo se budete dívat na televizi, nebo vám přeji krásnou dobrou noc.
1: Já se s tebou taky rozloučím, VK, i s tebou, Halenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkuju a mějte se všichni krásně, protože přetahujeme, nebo to taky přetahovat, nebo to rozvádět příliš dlouho. Mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera.
3: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé. Při pátku takhle si dáme další hodinku s naším Homérem alias Ivanem Kratochvílem. Člověk, který mnoho věcí umí, zná a ví a kterýmu se furt něco děje, tak samozřejmě naposledy se proslavil jako cestopisec, který právě 5000 kilometrů v nohách má co 1000 mil, ale 5000 kilometrů a nějaký drobný, tam i zpět, takže vlastně 10, teď už to počítám, je prostě opravdu kus cesty zvládnul a já jsem rád, že seš tady. O tom všem. Já řeknu prostě po tom všem, protože dnešek byl v pravdě, si myslím, momentem zlomovým. A nejenom ve tvém osobním životě, ale myslím si, že těch zlomů jako nastalo celá řada i v, co se týče geopolitické situace. Jako jo, to spíše takový jako příznačný moment a podle toho si to budeme pamatovat všichni.
1: Krásný dobrý večer, i když nemáme tmu, svítí nám světýlko, jsme uprostřed léta. Pánové, nezapomeňte, že v neděli je svatá Anna a svatá Anna chladna z rána, tak je třeba, jakožto my, kteří známe limonádového Joea, tak se ptáme, jestli jsou zde rána chladná, že bychom si vzali teplé prádlo, tak na to nezapomínejte, je to naše kulturní tradice. Blbej vtípek, já vím. Nicméně Petr má pravdu v tom, že...
0: Pomenout našim milým polovičkám. Ano, až budeme trávit noci na mezích, tak...
1: Je třeba si vzít teplé prádlo.
0: Aspoň deku.
1: Dnešek byl pro mě určitě, řekněme, když neřekneme zlomovým, tak velmi důležitým v mém životě. A dneska proběhl rozsudek soudu nade mnou a mými přáteli, kteří byli se mnou spolu obviněni. Takže ta šílená propagační akce, která vlastně před 5 lety začala s obrovským mediálním řevem, tak dneska má za sebou svůj první kulminační bod. První kulminační bod, protože je to první závěr, nějaký závěr, ke kterému se bude nutno nějakým způsobem přihlížet, nicméně není to konec toho procesu, ano. Takže byl vynesen rozsudek, pro většinu z vás už je to známý rozsudek, protože Novinky i Dnes a podobné ku podivu o tom informovali. Byly tam i televizní kamery mainstreamové, které pak na závěr lovily jednotlivé účastníky a ptali se na dojmy, pojmy a tak dále. Se mnou se nebavili, protože já jsem je přehlížel jako lány důstojní. Nejsou to pro mě dostatečně důvěryhodné zpravodajské kanály. Aby někdo si vzal půlku mé věty a postavil to do jiných souvislostí, na to opravdu už nejsem zvědavý. Takže proto využívám toho, že tady máme Petra, máme tady kanál, máme tady Raptora a máme tady další takzvané proruské dezinformační weby, které na rozdíl od těch mainstreamových, řeknu to otevřeně, se snaží nelhat. Ano, a snaží se to postavit tak, jak to má být. Takže víš, ty mi ukazuješ něco, co já vůbec neznám. No, to nevadí. Každopádně, hned na začátku, protože pro mě je to velmi důležitý, tady zevnitř.
0: To je i dnes.
1: To je i dnes. To, co je pro mě důležité, je, že když jsem ráno tam před tou 9. hodinou přišel, To předsálí bylo narvaný. Bylo narvaný lidmi, kteří nám přišli vyjádřit podporu. Víte, možná ti, kteří jste tam byli, si to neuvědomujete, ale to byla síla. Byla to obrovská síla. Bylo to něco, co opravdu s takovým nábojem. A přitom to byla síla klidná, slušná, vychovaná, ale nekompromisní. Já nevím, vy, co jste tam byli, co jste se dostali do sálu, tak jste viděli, jak to bylo psychicky náročné pro předsedkyni Senátu přednést ten rozsudek. A řekněme si otevřeně, ten rozsudek byl z hlediska současné justice v našem státě přelomový. Protože když si vezmete soudy, které byly s Vladimírem Kapalem, které byly s dalšími lidmi, ať už to byl Ivan Smetana a další, tak tam prostě nikdo nebral v úvahu nějaká fakta. Prostě jednou seš za prodanec, tak tě sejmem. A tady to nebylo. Soud překvalifikoval terorismus na podporu nevládních ozbrojených jednotek. A to byl ten zásadní zvrat, který, řekněme, položil do kolen státního zástupce a on tomu nevěřil. On pak tam posílal SMSky doleva, doprava, nevěděl, jak se má zachovat. A nevěděl, co s tím má dělat. Už to, že u toho prvního stání vás bylo tolik na té chodbě, že jste se nevešli do místnosti. Už to, že po celou dobu toho v podstatě rok trvajícího soudního přelíčení pořád bylo plné hlediště, přestože to bylo nezáživné a já nevím, jak rozvleklé, přestože jeden den to trvalo hodinu a druhý den to trvalo od rána do pozdního odpoledne, tak pořád tam byli lidi, pořád tam byla podpora, pořád tam byla veřejná kontrola a pořád tam byly naše média. Máte moje obrovské díky. Jak Petr Bureš, tak Raptor, i všichni ostatní, kteří to přenášeli a obrovské díky všem, kteří tam přišli a odseděli tam s námi ten čas. Víte, můžete člověku dát spoustu věcí. Můžete mu dát poslední košily, můžete mu dát auto, můžete mu dát barák, ale to jsou všechno hmotné věci, které si můžete našetřit, nakopit, někde vyšmelit, když to řeknu takhle. Ale je jedna jediná komodita, která se nedá nahromadit, kterou můžete dát, ale nemůžete s ní obchodovat. A to je váš vlastní čas. Nikdy nevíme, kolik času nám zbývá. A člověk, který dá čas druhému člověku, mu dává to nejcennější, co má. Já vám děkuji.
0: Můj čas je pouhé prozatím.
1: No, není to žádná sranda, Peťo.
0: Já vím.
1: Chtěl bych ještě říct jednu věc. Jsou mezi váma lidi, kteří ovládají symboliku. Víme, že i z teorie obecné, ježiš, ne obecné relativity,
0: obecné bezpečnosti, ne?
1: Ano, že ta symbolika má velký význam. A víte, u symboliky je důležité, aby nebyla připravena. A mně absolutně nepřipravenému se sešlo od lidí, kteří se vůbec neznají, jsem dostal 3 dárky. Víte, tenhle svět je založený na trojici. Muž a žena jsou 2, ale smysl vztahu muže a ženy je v tom třetím, v tom dítěti, které je pokračováním jejich života. Další příklad, vemte si, sedíme na židli, která má 4 nohy. Je to naše kulturní dědictví. Ale to funguje na rovné podlaze. Když si tu židli postavíte někam do přírody, tak víte, že se kinklá. A je problém ji ustabilizovat. A když si vezmete židličku, která má 3 nohy, tak nic stabilizovat nemusíte. Ona je stabilní sama o sobě. Trojnožka. A mně se sešly 3 dárky, takže to je obrovský symbol už jako takový. A tím jedním dárkem je láhev medu. Druhým dárkem je Bible v ruštině. A třetím dárkem je polštář. A teď, babo, raď a lidi, namáhejte mozečky. To jsou symboly, které se mi dneska na konci sešly v ruce. Jsem vědavej, na co přijdete. Ten soud nekončí, protože státní zástupce se odvolal na místě. Ivan Hadrava a Kruliška, v podstatě ty z toho vyvázli úplně, takže o ty asi nepůjde. Jestli se Láďa Štádler odvolá, nevím. Předpokládám asi, že ano. A jestli se odvolám já, taky nevím, protože to záleží na tom, jak to potom rozebereme s právním zástupcem, až bude rozsudek na papíru, protože to, co bude na papíru, je rozhodující. Ano, to my víme, že já jsem dostal rok na 3 a 5 let zákazu organizovat cokoliv, co se dá řídit a má to nějakou vazbu na armádu nebo branou nějakou ty brané věci. Takže nesmím velet 5 let. Nicméně určitě to půjde na odvolací soud, o to už se pan státní zástupce postaral. A jak se my k tomu postavíme, tak to záleží na tom, jak to proberu s mým advokátem. Velmi vzdělaným advokátem, velmi zkušeným advokátem, velmi drahým advokátem, ale člověkem, kterého si velmi vážím. Takže ještě jednou obrovské díky a uvidíme, jdeme dál, jak to bude dál. Tak když budou nějaké informace, tak vám dám samozřejmě vědět.
0: Chceš ty poslechnout státního zástupce, co teda řekl po soudu?
1: Nechci.
0: Dobře, tak nic, tak já ho zase vypnu. Ale...
1: Ne, tomu člověku fakt nechci dělat reklamu a mám o něm svůj názor.
0: No.
1: Řekl bych, že bude čít oheň a síru. Takže...
0: Tak něco.
1: Tak něco, ano.
0: No, ale však ono se ukáže.
1: Ono se ukáže. Hinsa
0: ukáže.
1: Hinsa ukáže, no. Je to každopádně, víš, já bych řekl, že na tom rozhodnutí soudu se projevuje právě i ta změna všeobecné geopolitické situace, protože to, co vyvádí Evropská unie, tak už není přijímáno ani v Evropské unii. A to ohýbání pravidel a práva, které tady v podstatě kvete v poslední době, tak už začíná vadit i těm lidem, kterým by to mohlo být jedno, nebo kteří jsou z toho, kteří mají z toho biznis, jo, řekneme to takhle, které to živí. Takže to vypadá, že v těch lidech se začíná objevovat, co si čemu se říká svědomí. A to není jako malý signál. Ano? Protože před rokem by takový rozsudek určitě neprošel. A já jsem rád, že s vámi jsme se mohli podílet na tomto možná. Uvidíme, jak to bude hodnotit za půl roku, za rok, za 10 let budoucí generace, nebo jak se to bude hodnotit v budoucnosti, ale já cítím, že došlo ke změně. Že dochází ke změně, která je pro nás důležitá. Peťo, máme tam nějaké otázky k tomuto tématu?
0: K tématu soudu, já to rychle ještě jednou. Všichni nás zdraví, tady je samozřejmě gratulace velká, tak všichni jsou rádi. Tak, to je všechno. Všichni tě posílají slova díků a slova podpory. A jako přímo otázka, tady to je, ano, takže prokurátor musí mít kachní žaludek, když mu přijde normální chtít poslat člověka za tohle do basy na 10 let, což je u 70-letého člověka vlastně do životí.
1: Ještě ne 70. Ještě chvíli ne.
0: Ale tak jako například, no.
1: No jo, tak moc mi k tomu nezbývá, já vím. No.
0: Ne, tak to nebere osobně, ale ještě Jura. Udržíš moč a stolici.
1: takže... No, ještě bych si troufnul takhle. Troufnul bych si ještě být pod tribunou. Řeknu to takhle. A pro lidi, kteří nevědí, co jsem teď řekl, tak to objasním. Je takový starý vojenský vtip. Jaký je rozdíl mezi vojákem, který pochoduje před tribunou a vojákem, který stojí na tribuně? Že ty pod tribunou udržej krok a moč.
0: Jo. To je pravda, no. Ale nebuďme v depresi. Každopádně, ty tady mluvíš o změně a tak jako si narazil na celo, řekněme, takovou větší změnu, než jenom ve tvým osobním souboji, který jsme všichni prožívali. Ale vypadá to, že se mění pravidla hry a mění se hra i jinde po světě.
1: Mění a zásadním způsobem a vypadá to, že to bude velmi rychle. O tom, jaké jsou nálady v Rusku, což je pro nás země zakázaná, že jo, což kdyby bylo po chuti Uršily FDL, tak by tam bylo na mapě napsáno tady žijí ne lvi, ale medvědi, jak bylo na starých mapách, tak tam ta nasranost už je vysoká. A z toho mezinárodního hlediska já bych vypíchl dvě věci. Jednak Lavrov se potkal s Rubiem a mluvili spolu půl hodiny v Tichomoří. Manile. A ty reakce jsou rozporuplné. Každopádně, co vylezlo ven, na čem se můžeme shodnout, je, že nějaké dohody s Anchorage už nejsou a těmi závazky, které si ty dané strany vůči sobě daly, tak už nejsou vázány. Proč? No, protože Trump nepřinutil zeleného mužička, aby ty body, které Trump slíbil, že budou, tak aby je dodržoval. On mu ukázal prostředníček Trumpovi, ten zelený mužiček. Takže to, na čem se ty dva pánové tam domluvili, z tváře do tváře, tak už neplatí. A další věc je, že Rusko začíná Americe oplácet její kroky tou samou mincí. Ukrajinci likvidují fabriky v hloubce Ruska. Teď se pustili do skladů velké internetové ruské společnosti. To je něco jako Amazon v Americe, tak Wildberries je v Rusku. A Rubio měl míst do obličeje Lavrovovi, že Rusko předává přesné koordináty amerických základen a těch citlivých míst Iránu. A že Irán se trefuje díky tomu, že má podporu, informační podporu Ruska. A Lavrov mi odpověděl, že Ukrajina už léta se trefuje do citlivých míst Ruska, protože má informace z kosmického a dalšího radiolokačního průzkumu ze Spojených států. Takže vrací se poloha 50-50. Jak ty ke mně, tak já k tobě. A teď bych se opřel o informaci, která jako trošku zapadla. A to je interview Viktora Bouta u Alexe Jonese. Viktor Bout je člověk, který hrál výraznou úlohu jakožto prodejci zbraní, jako člověk s velmi dlouhýma prstama a navíc člověk, který má velmi jako blízký vztah v Kremlu. A on tam jednoznačně prohlásil, že už jsme ve třetí světové válce, to už si tady říkáme taky delší dobu, ale on tam vymaloval možný vývoj, nebo vývoj, který začíná být velmi pravděpodobný pro celý svět. A je to vývoj, který by do 3 let mohl skončit tím, že 90% obyvatelstva země zemře. A většina z nich zemře hlady. Protože teď už jsme ve fázi třetí světové války, kdy se bojuje o zdroje. A zatím se bojuje, řekněme, pouze, v uvozovkách pouze, klasickými zbraněmi. Máme zablokovaný Hormuzský průliv už delší dobu, takže nemáme zemní plyn. Teď se nebudeme bavit o ropě, ale o zemním plynu, protože ze zemního plynu se vyrábí hnojiva. Hnojiva, které v podstatě se rozváží po celém světě. Takže Afrika bude mít nedostatek hnojiv, Evropa bude mít nedostatek hnojiv, Amerika bude mít nedostatek hnojiv. Kromě zablokovaného hormuzského průlivu máme v podstatě poslední týden zablokované Černé moře. Velcí přepravci už odmítají plout do Černého moře, protože pokud se do nich netrefí ruský dron, trefí se do nich ukrajinský dron. Ale tím, že je zablokovaná cesta do Černého moře, tak pšenice z Ukrajiny ani pšenice z Ruska se nedostane do Afriky a nedostane se do západní Evropy. Když si to promítnete, co bylo loni, jak byly velké dohady o pšenici, že to musí jít pro Afriku, která je strádaná hlady, a pak se zjistilo, že veškeré obilí, které se vyvezlo, tak nešlo do Afriky, ale šlo do Evropy, protože ti, kteří vyrábí džin, potřebují pšenici. A potřebují co dělevnit?
0: Byla to whisky.
1: Whisky, tak to pardon.
0: Džin z pšenice, ježišmarja.
1: Ne, tak pardon, no tak já zase to...
0: Další jako ještě, aby jsme jako zase nekonspirovali.
1: Dobře, dobře, dobře.
0: Do Afriky se vyvezlo náhodou celý 3% toho objemu.
1: Až. No.
0: No, takže jako ne všechno, ale...
1: Ale něco?
0: Ale něco. Něco,
1: ale nebude. Letos to asi nebude ani to něco, jo? Jaká je situace. No a ten vývoj jde tak dál, že už se dneska bojí proplouvat i přes Rudé moře a Suezský průplav, protože tam Hutiové vybírají, kdo může proplout a kdo nemůže proplout. A máme otázku s dalším neuralgickým bodem, a to je průplav, no, vidíš to, právě v Tichomoří, kousek od Manily, ježiš, jak se to tam jmenuje. Zeptej se Ládi, ten to ví, jak se to jmenuje. To je další neuralgický bod, jo? To je tam u Číny a u Filipín. Ten je velmi hustý. Proč o něm mluvím? Protože tenhle ten tichomořský průliv, pardon. To je průliv. V podstatě tam jde obrovské množství právě z Číny. A pokud se tam objeví neoznačené drony, které si budou vybírat nějaké lodě, které tam budou plavat, tak máme v podstatě celý námořní obchod blokován. A rozpadem námořního obchodu začne ve světě hlad. Svět se začne rozpadat na malé ostrůvky, které buď budou, anebo nebudou soběstačné. A zeptám se, víte, nakolik jsme soběstačními? Jaká jsou poslední čísla? Já si myslím, že my budeme mít do 3 let hlad taky, a nebude to do 3 let, bude to už letos. A to nemluvím o tom, že nám bude v zimě zima, protože ty zásobníky s plynem na topení se nějak taky nevedou, nějak nenaplňují, jak by měli. Takže se o tom buď mlčí, anebo to. Já vím, že zase pro některé lidi straším, nicméně najděte si, je to i s českým překladem, tohleto interview, najděte si ho a poslechněte si to, protože je to pro náš další vývoj velmi důležité. A je třeba, aby jsme na to nezapomínali. Ještě pořád s tím můžeme něco dělat. Ještě pořád s tím můžeme něco dělat, takže s tím něco dělejme. A že se s tím bude něco dělat, já jsem přesvědčen, že ano, protože po dnešku, po té zkušenosti, kterou si nesu tady, z té soudní síně, tak je mi jasné, že náš národ má sílu. Že ji neukazujeme navenek, proč bychom to dělali. Ale my jsme.
0: Hele, já se tady vrhnu právě na ty některé věci, jako tady vypíchnu z toho, co jsi říkal. A sice Marco Rubio právě v Manile dal volnou ruku Rusům na Ukrajině. Rubio řekl, dvojtečka, budeme muset mít nové návrhy a nové nápady pro řešení konfliktu na Ukrajině, a dodal, že dřívější návrhy, které Ukrajina odmítla, se nyní pravděpodobně nestanou pro Kyjev přijatelnějšími. a prohlásil, že dohody s Anchorage nebyly dohodami, tudíž nejsou platné, a to značí, že Rusko už není vázáno a že si nepřivlastní jiná další území Ukrajiny, než jak bylo v Anchorage dohodnuto. A to značí, že Rusko má nyní volnou ruku na Ukrajině, protože představa, že by vítězící Rusko nyní snížilo své mírové požadavky z Anchorage, která Ukrajina je absurdní prostě. Takže tohleto řekl Rubio, tím pádem já ještě jednu věc, co vlastně dneska nahrálo Vladimírovi, respektive Rusku, extrémně. A vemu si na pomoc CNN Prima News, aby jsme si jako tady ukázali něco z mainstreamu. A to je, prosím, první rozhovor s...
1: Jo, s tím novým náčelníkem generálního štábu.
0: Náčelníkem, no. Ano, Drapatý. Tak, náčelník ukrajinské armády píše, prosím vás, na Ukrajině samozřejmě není fašismus, není tam nacismus, vůbec ne. Rusové nemají právo existovat, řekl nynější šéf ukrajinské armády. Moskva na něj po právu samozřejmě vydala zatykač. Ještě před svým jmenováním, jo, do čela ukrajinské armády označil Rusko za stát, jehož vedení ani národ podle něj nemají právo na existenci. Prohlásil to v souvislosti s imperiálními ambicemi Ruska, blabla. Výrok Drapatyho nyní připomínají média i ruští propagandisté. Velitele označují za jedno z nejnebezpečnějších protivníků. Tak tohle to je, prosím tě, informace z mainstreamu. Co tomu říká? No.
1: Mám radost, že mainstream se vrací zpátky tam, kde by měl být. Že by měl taky podávat informace. Takže ano. Já když to řeknu jednou krásnou větou, vidím, že je třeba se vrátit k tomu, co bylo dohodnuto v Jaltě, že je třeba se vrátit k norimberskému procesu a ty zásady, které byly stanoveny po druhé světové válce, je třeba důsledně dodržet a zopakovat, aby už v budoucnosti se nemohlo znova tohleto bílý objevit mezi normálním obyvatelstvem.
0: Já tady k tomu ještě vezmu na pomoc právě Michala Petrkom, což tento tady rozbírá víc do detailu a píše. Nový nejvyšší velitel ukrajinské armády generál Michailo Drapaty včera ve svém prvním rozhovoru ukázal, že jako bitevní generál nebyl nejenom největším sběratelem válečných porážek od Rusů, ale jako vojevůdce bude nejspíš i čistokrevný idiot.
1: No a když už Michal se nechal stáhnout k takovýmhle výrazům, tak to už musí být co? To už fakt musí být. Já s ním souhlasím. Teda mi se ještě nestalo, že bych s Michalem nesouhlasil, protože jeho analýzy, neboli český rozbory situací, jsou velmi profesionální.
0: Dočtu větu. Mainstream se tento týden rozplýval blahem, jak nesnáší Rusy ohledně do Drapatyje. A Drapaty to včera dotáhl ad absurdu. V prvním rozhovoru jako nejvyšší velitel všech ukrajinských vojsk se nechal slyšet, že ruský národ nemá právo na existenci a že na Donbase žije sama chátra, která nechce pracovat. Jo, takže to...
1: Ale zeptal se někdo Drapatýho, jestli si uvědomuje, jaké je národnostní složení ukrajinské armády?
0: No, to právě tady Michal ještě právě tohle doplňuje. Jo? Pominule mi fakt, že ruská média nyní vrní blahem a hromadně citují Drapatyje, protože jim jeho slova dokonale zapadají do jejich předmobilizační vlastenecké propagandy a tak dál. Tak nyní Drapaty je nutně podle výpočtu generála hetmana musí okamžitě zmobilizovat cirka 300 tisíc vojáků. A právě si naštval 1 až 2 miliony původních obyvatel Donbasu, kteří byli nebo jsou přesídleni různě po Ukrajině, a až 5 milionů ruských Ukrajinců. Souborem odpustil si 15 až 25% mobilizačně dostupného obyvatelstva a řadu sloužících vojáků vlastní ukrajinské armády. To znamená střelit se před bojem do vlastní nohy.
1: Jo.
0: Takže opravdu Zelenský má opravdu to teda, tento teda vymouk, jako výborně si zvolil toho nejlepšího, evidentně. Takže vypadá to, že to tam fakt velmi jako rychlýho rejda. No.
1: No, takže tento způsob léta se zdá být velmi nešťastným, tak to což je zase, že jo, známý citát, tak řekl bych, že tento způsob léta bude velmi horkým. Mluvím o roku 26.
0: No jistě, to samozřejmě to, ale pozor, zase se shoduje s mainstreamem, protože i mainstream upozorňuje, že přijdou zase velký vedra, takže se máme na co těšit.
1: Ano. Hele, já jsem si už dokonce, už, jak jsem se trošku zpamatoval, tak jsem si dokonce zapnul chat.
0: Ano.
1: A jsou tady zajímavé reakce na ty tři dárky.
0: Tak povídej.
1: A oni jsou opravdu, ty lidi se shodujou, jo, což mě děsí. Protože všichni to vidí velmi, velmi pozitivně. A ty, když to projedeš, tak tam najdeš nějaký, který bude, jak řekněme, souhrnej.
0: Já byl Vojtara. Med je tisíce let
1: našich předků.
0: Bible v ruštině je spojenectví, polštář s vajkou je přání a naděje klidného spánku a vědomí i síla
1: držet slovo. Jo. Lidi, mám vás radost, děkuju. Peťo, nebudem to natahovat.
0: Dobře.
1: Ty jsi připravil ještě jedno překvapení pro mě, za které já ti velmi, velmi děkuji. A možná by bylo dobré to říct lidem, že jsi připravil takovou bombu. Tak se pochlup.
0: Počkej, bombu.
1: No tak bombičku.
0: Ne, počkej, myslíš to, ten sestřih, to týho. Tak přátelé, teď těsně před vysíláním jsem dal, Jitka dala dohromady Ivanův cestopis. Tak to video má 8 minut, jsou to vlastně ty obrázky, které jsme tady ukazovali, tak je to v takovém, jsou tam ty klipy prostě seřazený, jak to šlo za sebou, a Jitka tomu ještě dala trošku, to trochu vylepšila, aby to bylo podle jejich představ, takže Jitce Richterovi tímto děkujeme.
1: A nezapomínej na sebe.
0: Co já?
1: Složil si k tomu muziku.
0: Ano, dobře, no tak to není podstatný. Dneska AI umí taky dělat muziku a to by člověk koukal, ale tak já tam mám jenom takový pár tónů. Tak
1: pár tónů.
0: Ale my si dáme samozřejmě tu tvojí a dneska i s určitou nadějí, že věci se dají začnou rovna. No hele, taky, ale to jsme vůbec neřekli, že jo, Macinka se potkal s ruskou velvyslankyní.
1: Ano, a dokonce, co se mi líbilo, nepozval si k sobě na kobereček, ale zvedl zadek a šel k ní do kanceláře, což je obrovský symbol. Diplomacie je o symbolech. A to, že Macinka udělal krok k ruské velvyslankyni, tak tím Česká republika udělala krok k narovnání těch zničených vztahů s Ruskou federací. To není to, že by se to obnovilo, to v žádném případě, to je, ta cesta bude ještě dlouhá. Ale udělali jsme první krok. My jsme udělali první krok. Zaplať pánbu, že my jsme udělali první krok. A to je velmi důležité. A protože, víte, ona, ta diplomacie je velmi složitá a ani já ji nerozumím. Tak to bude bylo, já jsem jenom obyčejný vojcl. Ale on už ten signál tady byl i z té ruské strany, protože paní velvyslankyně se narodila v Praze, má české školy, umí naprosto perfektně bez přízvuku mluvit česky. Já jsem rád, že ty dva lidi se potkali.
0: Myslíš, že spolu mluvili anglicky?
1: Anebo svahilsky?
0: Tak. To byl vtip na závěr. Přátelé, zítra Robert Vlášek a Pavlína Kolářová. Podíváme se na to, jak si stojí trhy, finance a zlato a další kovy. V neděli tentokrát, protože Ivan jde pryč, má dovolenou, tak v neděli se o romantiku postará pan profesor Petr Staněk. Máte se to bude vítr, to bude veliký, jako já už vím některý náměty a teda bude to, to bude smršť, jako to slova. No a co bude v pondělí, to se nechte překvapit. To. Tak bude toho tady dost a dost. Vy, kteří jste si nedali ještě odběr, dejte si odebírat tlačítko, máte ho vpravo dole pod videem, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, kterých tady máme dost a dost. A zůstejte
1: teda... Až na miliony.
0: Ano. Tak se začnou dít věci, ale už se blížíme.
1: Ano.
0: Tak jo. Dobrou noc, přátelé.
1: A děkuju.

0: Vítejte u pravidelného pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce. V následující hodině se společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem podíváme pod povrch klíčových událostí, které v posledních týdnech rezonují českou i mezinárodní scénou. V první polovině pořadu se zaměříme na domácí politiku a fungování řízení státu. Probereme prohlubování podpory Ukrajině a položíme si otázku, zda jsou tyto kroky v souladu s mandátem, který vládní strany získaly od voličů. Zanalyzujeme situaci kolem Evropské protiraketové koalice, o které premiér podle svých slov do poslední chvíle nevěděl, a zeptáme se, jak funguje bezpečnostní aparát. Dotkneme se také sporu mezi prezidentem a vládou u ústavního soudu ohledně zastupování na summitech NATO. Přepisuje se tím dosavadní výklad české ústavy? Ve druhé části se vydáme na mezinárodní pole. Zhodnotíme diplomatická jednání mezi Spojenými státy a Ruskem i postoj české diplomacie k řešení konfliktu. Podíváme se na Blízký východ, kde po incidentu s vrtulníkem Apache opět vzrostlo napětí mezi Spojenými státy a Íránem a rozebereme styl krizové komunikace Donalda Trumpa. A na závěr se podíváme na ústavní změny v Maďarsku. Posilují demokratickou odpovědnost nebo směřují k nebezpečné koncentraci moci? Čeká nás hodina věcných odpovědí na otázky, které hýbou dnešním světem. A já už se těším, stejně jako řada z vás určitě, na Jana Schneidera, se kterým se právě teď spojím do Havlíčkova Brodu. Já tě zdravím, Honzo, hezký večer.
1: Hezký večer, spojení funguje.
0: Spojení funguje, tak můžeme jít hned na první otázku. Porušení slibů, prohlubování partnerství, spojenectví a podpoře Ukrajiny. To je první téma, které jsme si zvolili jako otvírák dnešního pořadu, protože řada z nás, řada voličů si volila tuto vládu s naprosto opačným záměrem, a to s tím, že nejenom, že skončí muniční iniciativa, neskončila, ale už do ní aspoň nedáváme peníze, tak teď jsme se dozvěděli, že po setkání ukrajinského ministra zahraničních věcí Andrije Sibihy s naším ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou nám Andrij Sibiha poděkoval za prohlubování obranné spolupráce, poděkoval nám za, to mě až zarazilo, musím říct, neochvějnou podporu při vstupu Ukrajiny do Evropské unie, a pokud bych měla pokračovat dalším výčtem, tak to je finanční podpora, podpora v energetických energoprojektech nebo také příprava firem na rekonstrukci Ukrajiny a tak dále. Takže já se tě ptám, plní tato vláda sliby, které dala svým voličům, nebo jsou to pouze proklamace? Jak se na to máme dívat?
1: Já bych tu otázku rozdělil na dvě oblasti, na tu civilní a vojenskou. Co se té vojenské týče, tam mně přijde, že spousta těch věcí je jenom prostě nominálně, že, jak se říká, slibem neurazíš, že pro tu vládu není snadné vyvléct republiku z těch závazků, do kterých ji zatáhla vláda předchozí. Takže dělají, co můžou. Možná ten směr je takovej, že to je takový trošku oslabování, nicméně s tím předvolebním slibem to je v rozporu, že se to vlastně neděje, nenastala ta situace. Možná to k ní směřuje. Každopádně je asi dobře tu vládu kriticky tlačit a připomínat ty předvolební sliby. To je, co se té vojenské oblasti týče. Co se té civilní oblasti týče, tam naopak si myslím, že možná to takový falírování vlády znamená držet si na té Ukrajině jako dobrý přístup, protože ta obnova Ukrajiny, bohužel, prostě je to hloupý to říkat, ale prostě je to bohovský kšeft. A proč by naše firmy měly zůstat stranou, protože budování prostě, nebo oprava té civilní infrastruktury je činnost bohulibá. Takže tam si myslím, že je dobře držet si ty dveře přiotevřené, nezavírat je. Takže možná proto je prostě takový ten, ta disonance mezi tím slibem a tou realitou ohledně té vojenské části, vojenské spolupráce, potřeba do jisté míry k tomu, abychom mohli potom se podílet na té rekonstrukci té civilní infrastruktury.
0: Teď se tě zeptám na, já jsem to zmínila, zdůraznila jsem to, protože to tady mám napsané v uvozovkách, neochvějná podpora vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Já si myslím, že je to otázka, kterou by vláda vůbec neměla ani ústy ministra zahraničních věcí vyslovovat, protože o tom neproběhla debata. Já si myslím, že to je věc, která by měla proběhnout na půdě sněmovny, na půdě parlamentu. A pokud já vím, tak nic takového jsme před volbami od naší nové vlády neslyšeli. Od těch koaličních stran.
1: Já to beru zase takovou upatlanou diplomacii, podle představ Macinky, on přece jenom je to mladý diplomat, učí se a někdy to asi, někdy mu to prostě

0: rozumnější stanoviska. Já si myslím právě, že o tom asi to jsou takové otázky, jako jestli se o tom prostě má příliš mluvit, nebo se to nechat během toho běhu času, protože to jsou takový jemný diplomatický manévry. Já si myslím, že se pak k těm Polákům přidáme a že z tohohle rozborného, neochvějného slibu prostě asi nic nebude.
1: No, dneska jsem četla úplnou novinku zprávu, že se štěpil PiS, že se rozešla to křídlo Kačinského od Moravického, tam to bude ještě zajímavý, ale jinak ještě chci podotknout, že si mě teda odhalil naprosto přesně s tou neochvějnou podporou, protože já si to opravdu pamatuju, stejně jako ty se Sovětským svazem na věčné časy, neochvějná podpora, tady tyto proklamace. Ale ještě poslední otázku k tomu poslednímu tématu mám. Chtěla bych se tě zeptat, jestli si myslíš, že nám hrozí nějaká rizika, když si čteme, že se bude prohlubovat obranné partnerství, což samozřejmě se vracím zase zpátky ke zbraním a k tomu, co si můžeme číst už dneska veřejně v médiích, jako o tom koloběhu těch zbraní z Ukrajiny a tak dále.
0: Tam si myslím, že by ten proces měl být opravdu striktně opačný, protože vlastně ty vojenské aktivity Ukrajiny, myslím si, že by na místě toho Macinky, který se jeví prostě proamerický, takže by měl i co se týče těch obranných aktivit Ukrajiny zastávat trošku proamerické stanovisko. Je to asi divná věta, ale já ji hnedka vysvětlím. Totiž Ukrajinci bombardují Kaspické ropovodné konzorcium, které je z části vlastněno Američany, a dopravuje ropu evropským odběratelům. A v podstatě tak jako chtějí poškodit Rusy, ale oni Rusové jednak na tom spíš vydělávají, protože ty ceny ropy stoupají a více poškozují prostě ty americké vlastníky, čili ta Ukrajina se chová, řekl bych, trošku zběsile. To znamená, my bychom jí v té o bezpečnostní nebo té vojenské oblasti příliš podporovat neměli, protože tady je vidět, že prostě ty křeče, řekl bych, že to jsou asi závěreční křeče podle toho, jak ten Zelenský už spěchá na to uzavření prostě před tou zimou, prostě, kterou oni nemají v podstatě šanci přežít jako ve zdraví, tak v těch křečích prostě kopou na všechny strany a tady si myslím, že není dobře je v tom podporovat, protože, jak říkám, trpí na tom nejenom evropští odběratelé, ale i američtí vlastníci nebo spolumajitelé toho Kaspického ropného konzorcia.
1: Já jsem ráda, že si nám teďka nechal nahlídnout po tu pokličku, protože my žijeme opravdu v takových těch politických jakýchsi proklamacích a ty si nám teďka nechal nakoupnout do toho našeho partnerství se Spojenými státy. Pojďme dál, jestli už tomuto nic nemáš, protože já si myslím, že to, co teďka otevřeme, tak to mě opravdu zaujalo. Protože já si myslím, že muselo být pro Andreje Babiše, který se účastnil jednání koalice ochotných v Paříži na rozdíl například od Slovenska, o kterém jsme se dneska dozvěděli, že bylo neoprávněně zařazeno do té koalice ochotných a dneska se vůči tomu Robert Fico vymezil, tak my jsme se toho účastnili, ale Andrej Babiš tam byl zřejmě velmi překvapen, když to řeknu kulantně, z toho, že se mělo jednat o koalici právě těch protiraketových systémů, jak už jsem já tady jednou zmínila, že dělat koalici na protibalistické střely a protiraketové systémy je celkem zvláštní, ale že byl překvapen, že o tom nejednal s ministerstvem obrany, dokonce to nebylo ani zařazeno na jednání Bezpečnostní rady státu a my jsme se dozvěděli, že ministerstvo obrany tuto informaci o tom, že takováto koalice má vzniknout, vědělo už od května. Tak tady mě bude opravdu zajímat, co nám k tomu řekneš, jak se na to díváš ty.
0: No, já bych tady připomněl slova, když tak řeknu, mého prvního ministra, Pavla Bratinky, který vždycky říkal, když čtu noviny, musím si uvědomit, že pouze čtu noviny. Otázka je, jestli to má, nebo co to má společného s realitou a jestli to vůbec má něco společného s realitou. Čili my se můžeme bavit o tom, co proběhlo v těch médiích,

0: tam Babiš řekl, že o tom nevěděl. No, možná o tom věděl, možná spolu na té vládě taky hrajou nějaké hry, možná jenom dělal prostě, že o tom nevěděl. Na druhou stranu těch různých iniciativ je tolik, a to má Zuna pravdu, že je těžký se v tom někdy vyznat, protože tady jsme měli jakousi protidronovou iniciativu, teď je protibalistický akt, který se teda podle Babiše to považuje za jakousi prázdnou deklaraci. Reálně v podstatě jde jenom o to někde udělat zdroj, najít zdroj peněz a ten si rozdělit. Ono reálně z toho nic moc nebude, co se týče nějakých zvýšení obrany schopnosti Ukrajiny. Prostě tady jde o veliký kšeft. Čili to může být i v pozadí toho, jestli ten Zuna je zase napojený na, nepochybně bude mít blíž na určitý části vojensko-průmyslového komplexu, než jsou jiný, tam prostě ta rvačka mezi těmi zbrojaři je naprosto nelítostná, čili on si klidně dovolí i třeba pozdržet určitou informaci nebo ji nedat. Ale jak říkám, je v tom asi veliký chaos, dá se to zabalit do mnoha dalších řečí. Navíc Babiš vlastně vystupuje s tou Europatriotem, to je zase další iniciativa, čili ono v tom se vyznat prostě, aby se v tom čert vyznal, takhle se to řekne. Je to zajímavý prostě ten protibalistický akt koalice ochotných, že jo, ve který teda ty Slováci nejsou, protože oni se tam, jak jsem zjistil, v intencích toho protibalistického aktu bylo, že by měly být montovny raket v Čechách a na Slovensku. To znamená, že někdo by z toho měl peníze, ale z nás by se staly válečné cíle. Jo? Čili to asi se nedivím, že se ten Fico velice ohradil. Pak tam bylo něco o stěhování toho velitelství NATO z Ramsteinu do Polska. Tam vzniknul samozřejmě velký odpor, protože my budeme zváčit s těma Rusama hubou, ale prostě blíž nepůjdem. Možná to odnesou Rumuni, protože ty tam mají teďka nadirigovanou vládu, která se vlastně asi nemůže příliš bránit, ale budou jako saframensky blízko tomu Rusku, či najednou ten pach té krve je cítit, prostě oni nechtějí k tomu, oni chtějí válčit z dálky a hodně z toho mít peněz. Proto si myslím, že je celkem předčasný si myslet, že mluvíme o realitě, my mluvíme o těch nějakých mediálních, o těch hrátkách, jak se projevují v médiích, jo. Ale co, jestli to má něco společného s realitou, nebo co, do jaké míry, to já si dávám jako veliký otazník.
1: Jistě, že jsme teďka v rovině spekulací, protože na Bezpečnostní radu státu chodí prezident Pavel, který veškeré naše zbrojařské aktivity a všechno, co se týče kolem toho, té války, tak samozřejmě mohutně, mohutně podporuje. Tak ti říkám, že jsme v rovině spekulací, jestli to nebylo řečeno, že to Andrej Babiš zveřejnil, že o tom prakticky nevěděl. Je to zajímavé, budeme to sledovat, bude to mít nějaký vývoj, ale já se teda bojím toho, aby jsme, tak jak nám říkali, že jsme ten východ, tou periferii, mluvil o tom Jaroslav Štefec, kterého ty samozřejmě dobře znáš i s tebou na debatě ve Slovenském domě. Takže jestli už k tomuhle tomu nic nemáme, tak můžeme jít dál.
0: Já bych ještě k tomu trošku zase udělal takový dvě poznámečky, jo. Přemýšlel jsem nad tím, jestli ten ministr opravdu třeba toho premiéra podrazil, tak mě napadlo, může toho Zunu vyhodit. Co by na to řeklo SPD? A další věc, odvolal bych ho prezident, protože prezident s tím Zunou jsou spíš nějak
1: Partneři.
0: partneři, jo. Takže, a co by na to zbrojaři? Takže ten manévrovací prostor premiéra je asi opravdu malej, takže možná proto z toho nedělá žádný velký vlny. A potom další věc, tohle to jsou podle mýho soudu prostě jenom takové řeči, které mají za účel udělat takový ty finanční vlny někam dostat a od jiných jinam. Co se týče skutečných bezpečnostních informací, to si myslím, že by premiérovi nikdo nezatajil, jo, ani na té brzce nikde. Takže proto si myslím, že tady tyhle ty informace jsou v podstatě takový že tady jde spíš o ten biznis než o bezpečnost.
1: Rozumím. Aby se vyhodila nějaká informace a oni se mezi sebou začali nějakým způsobem dohadovat. Já tomu rozumím. Něco takového, už když se začínala muniční iniciativa, probíhalo na půdě Cevra, kdy jsme se to dozvěděli z deníku N. A ano, máš pravdu. Takže pojďme tedy k tomu ústavnímu soudu, ke kompetenční žalobě, protože vlastně vláda nás seznámila na internetu, visí 81 stránkový dokument jako výhrad vůči ústavnímu soudu, vůči tomu, jak přijalo to předběžné opatření. A prezident se ve své kompetenční žalobě k ústavnímu soudu, jak se na ní obrátil, obrací jak na jakousi zvykovost. A vláda tady oponuje tím, že ta zvykovost, že to bylo dáno tím, že v podstatě vždy rozhodovala vláda. Každý tento akt, jak to, že následovala jich řada za sebou stále stejných, vždy byla na základě rozhodnutí a hlasování vlády jako celku. Co ty si myslíš o tom, jaký to bude mít vývoj, protože vím, že jsme se bavili o tom, že se na to připravil, takže jsem zvědavá, co mi řekneš.
0: No, myslím si, že ta vládní argumentace je naprosto přesná, že tady je zaměněna příčina a následek, čili to, co následovalo, nebylo příčinou. Prostě ano, velmi přesný. Jsem velice rád, že vláda tomu věnovala takovou péči, protože si myslím, že tady se trošku je taková hranice, že se bude docela významně to bude předznamenávat jako další vývoj, jestli půjdeme v nějakých ústavních, předvídatelných ústavních kolejích, anebo jestli se tady prostě z toho stane taková, jak se říká, cochcárna. Myslím si, že ústavní soud prostě šel nejen za hranice, ale taky vybočil mimo ně, jo? Protože on dal vlastně, jak se to říká, prezident dal, ústavní soud vydal rozhodnutí, které ústavní soud u kompetenční žaloby nemůže učinit, to předběžné opatření, ale ústavní soud přesto prezidentovi vyhověl, když rozhodl, jakoby prezident podal ústavní stížnost. Ale na tu zase prezident právo nemá. Čili to je skutečně zmatek a já si myslím, úplně drze jako občan si myslím, že pokud ústavní soud nerozhodne v intencích toho, co píše vláda, tak je v podstatě povinností vlády to nerespektovat. Jo, tady si myslím, že prostě je celkem ta argumentace tak jasná, že tady se nemůžeme řídit prostě nějakými takovými hladkými řečičkami o ústavních, závazných ústavních zvících a tak dál. To je totiž, mě tady napad takový Chestertonův bonmot krásnej, jestli se může politická praxe stát závazným ústavním pravidlem. A Gilbert K. Chesterton na to říká, univerzitní hodnostář má pokračovat ve svých všech svých špatných zvicích tak dlouho, až z nich udělá část britské ústavy. Jo, to si myslím, že je opravdu dotažený dokonce, protože tady opravdu se musí oddělit zrno od plev, prostě ústavní argumentace od nějakých těch Pavlačových řečí. On ostatně ten Baxa to opravdu, jako si myslím, jak se říká česky, pohnojil, protože když omlouval tu Šámalovo procesní pochybení, naprosto nepochybný procesní pochybení, když ústavní soud opomene vyzvat k vyjádření jednu procesní stranu, to je tragédie prostě. Já nevím, co chtějí pak tady, aby se v tom státě dělo. A on říká, že vlastně to bylo, postoje vlády byly dostatečně zjevné ve veřejném prostoru, takže nebylo nutné schánět. Jo? To znamená ve veřejném prostoru, to znamená po Pavlačích, nebo kde to bylo po veřejném prostoru známý. Oni Pavlačovy řeči jsou brány jako vyjádření vlády procesní. To je neuvěřitelný prostě, co oni z toho, jak to zahnojili. Takže já se domnívám, že tady je potřeba udělat jasno, Dokonce jsem četl už i takový výrok, tady nějaký novinář napíše, že prý prezident má podle ústavy právo na schůzky s těmi ministry.
1: Ano.
0: A on si plete slovo schůze a schůzka, protože podle ústavy on má právo chodit na schůze vlády, schůze parlamentu, ale o schůzkách tam není vůbec řeč. Tak je vidět, jak tam prostě oni se snaží tu výklad ústavy posouvat podle svého, a tomu je potřeba prostě vystavit jako naprosto tvrdou stopku. A já jsem proto, aby prostě ta vláda se velice výrazně postavila proti tomu, kdyby ústavní soud se chtěl prostě vysmívat ústavě.
1: Já jsem četla Jindřicha Reichla, který říkal, že oni vlastně té vládě upřeli to právo na ten spravedlivý jakýsi proces tady v tomhletom, ale ještě mně se moc líbilo, že jsi zmínil toho Čestrtna, protože já v této věci taky poslouchám Michala Šantovského, známého překladatele a člověka, který často používá i v této věci a vůbec co se týče naší ústavy, tak anglický parlament, což je něco úplně jiného. Já si myslím, že se dozvíme ještě spoustu bizarních věcí do toho podzimu, tady v této věci, ale já se tě chci zeptat ještě na takovou věc, která by možná mohla zajímat diváky, protože zajímá taky mě. Já se tě chci zeptat, my tu máme zákon o soudech a soudcích. A v tom zákoně se přesně píše, abych musela parafrázovat ten paragraf, že v podstatě soudce nemůže být aktivistický, nemůže podporovat nějaký politický aktivismus. A když se podíváme na to, že oni pořád opozice mluví o tom, že jsou zpochybňovány instituce. A jak se má veřejnost dívat na to, že máme v čele ústavního soudu člověka, který od roku 2019 chodí na demonstrace Milionu chvílek, do dneška je jeho žena finančně podporuje. A přitom máme na to zákon, který to zakazuje. Jak je možné, že se ještě nikdo neozval, že to necháme být, že v podstatě se díváme na něco a říkáme si, jak je to možné, jak to, že se nikdo neohradí.
0: Tady by asi bylo potřeba vlastně ty soudní aktivisty pohnat před soud právě na základě toho ustanovení zákona, jak říkáš, protože tady není ani možný, ani potřeba ten ústavní soud zpochybňovat z aktivismu, protože on se zpochybňuje sám. Jo. Čili tam, jak si ta vina není na straně těch, kteří to reflektují, prostě to, co se odehrává. Takhle.
1: Tak jo, tak já ti děkuji, jestli můžeme teda jít dál?
0: No.
1: V Manile se sešel Marco Rubio, ministr zahraničních věcí Spojených států, se Sergejem Lavrovem. Byla to jejich schůzka po delší době, tuším, že naposledy se sešli někdy minulý rok, tuším, že na podzim. A jednali o samozřejmě o situaci v rámci té rusko-ukrajinské válce toho konfliktu. To jejich jednání trvalo 35 minut a prakticky z nich, z té schůzky, nevzešlo žádné nějaký konkrétní výstup. Pouze jsme měli se Sergeje Lavrova, který byl v tom výstupu, v tom svém hodnocení té schůzky rozvláčnější, dojem z toho, že se Rusové opírají o jednání v Anchorage, které proběhlo na Aljašce minulý rok v srpnu. Jenomže v Anchorage nebylo písemně uzavřené prakticky vůbec nic. Jak si máme tady tuto schůzku vyložit, protože ještě chci doplnit jednu věc, že o tu schůzku vlastně požádali Spojené státy.
0: Já mám za to, že Spojené státy pouze mediálně prodávají své aktivity a vydávají je za snahu se dohodnout. Ono scházet se a jevit snahu se dohodnout jsou dvě rozdílné věci. A já tady zmíním ještě jednu věc, udělám zároveň dopředu reklamu. Ivo Lukáš a syn vydají knížku Scotta Rittera. Já jsem teďka měl tu čest k tomu psát doslov a Scott Ritter tam právě popisuje ten americký přístup k těm odzbrojovacím jednáním a tam to je v podstatě takový nedospělý, jo, takový ty pubertální hádky, co je tvoje, to je moje a co je moje, do toho ti nic není, jo, čili prostě vy uděláte tohle a tohle a přitom on tam vypisuje prostě, co ten vyjednávač přitom opomněl, co zamlčel, co překroutil a tak dál. Čili tohle to vidím v těchto těch intencích, prostě ta americká diplomacie je opravdu tak jako na velmi nízké úrovni, když si to porovnáme prostě s tou velkou postavou toho Lavrova, tak se celkem ani nedivím, že tam s ním nechtěl trávit moc času, protože zjistil, že tam jde jenom asi o zářez na pažbě, že se zase prostě s ním potkal už po páté, prostě, ale vůbec k ničemu to nebylo. To znamená, že oni hrají zřejmě před těmi volbami v Americe podzimními, že se snaží prostě před těma lidma se ukázat, jako že jsou prostě mírotvorci a kdesi cosi. A ty Rusové tam prostě slouží jenom jako takový záminka, jako že se s nima potkají a oni to tam budou prodávat a že se prostě na ničem nedohodli. To oni zase hodí na Rusy, že Rusové tadyhle. Ano, Rusové samozřejmě hájí své bezpečnostní zájmy podobně, jako by je hájili Spojené státy, kdyby se jim něco dělo v Mexiku nebo v Kanadě. Nebo na Kubě, to si pamatujeme. Když se dělo na Kubě, tak to bylo zlé.
1: Jasně, já jsem dneska poslouchala krátký dokument, byl to slovenský dokument, kdy oni říkají, že Rusové už prakticky nechtějí ustupovat ze svých územních požadavků a teďka probíhá taková jakási ta zdržovací fáze a ty si mi to teďka velice skvěle doplnil, ano, Amerika má před volbami, ale já se tě v té souvislosti chci zeptat, protože jsme všichni zaznamenali, že náš ministr zahraničních věcí Petr Macinka přijal novou velvyslankyni z Ruské federace a vyslovil se před ní, že vlastně očekává od Moskvy krok, že ta válka probíhá na území Ukrajiny, válka Ruska probíhá na území Ukrajiny. On žádá to, že by se ta válka měla ukončit, že si uvědomuje, že potom budou trvat dlouhá samozřejmě jednání, ale já nevím, jestli z toho mám mít pocit, že žádá o příměří, protože to není žádné řešení. Co si o tom máme myslet? Jak se na to díváš ty?
0: Já bych to napadl, protože to, jestli to je ukrajinské území, je sporné. Prostě ty republiky vyhlásily svoji samostatnost v souladu jaksi s mezinárodními pravidly, akorát, že je skoro nikdo neuznal, ale to je celkem jedno. U toho Kosova ten problém je velice podobný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, která to podporuje, současná protiruskojazyčné aktivita ukrajinských zákonodárců, to je prostě něco děsivého, tam jsou pokutováni prostě pokud promluví na veřejnosti rusky, čili oni skutečně to ruskojazyčné území prostě nemůžou počítat do Ukrajiny, prostě sami se ho zbavují tím způsobem, jo. A další věc je, Macinka, ano, připadá mně to takový prostě zase takový nevyzrálý, to, co on říká, protože pakliže se nebudeme zabývat příčinami konfliktu, nemůžeme se dostat k nějakému rozumnému ukončení. A ty příčiny konfliktu, na tom se prostě shodují od Břežinského přes Kissingera prostě a Jacka Matlocka a mnoho Kennan a další říkají, ano, příčinou bylo rozšiřování NATO, čili je potřeba, dokud nevemou vážně bezpečnostní zájmy Ruska, tak se nemůžeme nikam dostat. Proto z toho vychází, že oni, ty Rusové, obtížně, ale furt dobíjejí prostě ten bezpečnostní, ten opevněný pás, který byl vlastně obsahoval ty vojenské instalace, které by jim byly nebezpečné. Čili jim je to v podstatě nejedno. Samozřejmě, že to tlačí ten čas taky, ale zdaleka nespěchají tak jako Ukrajina, kterou tlačí prostě ta přicházející zima, tak oni prostě musí tento bezpečnostní pás dobít, oni ten Donbas prostě musí dobít, jinak nebudou ty jejich bezpečnostní záruky zajištěny.
1: Ještě se zeptám jenom na takovou zajímavost, a to je to, že nová paní velvyslankyně Ruské federace, já teďka nemůžu najít její jméno, tak tato nová paní velvyslankyně studovala u nás, je to Anna Ponomarjovová a má velmi dobrou znalost našich českých reálií, žila tady dlouho, umí mluvit dobře česky, myslí si, že to trošku obrousí hrany a trošku to, jestli ten záměr vyslat tuto paní velvyslankyni byl jakýsi možný pokus o to přiblížit se navzájem trošku víc.
0: Každopádně to je nesmírně inteligentní způsob diplomacie, poslat tam člověka, který prostě o té zemi něco ví, který na to nekouká jako z jara. Já, když jsem dělal tenkrát na vládě, tak jsem měl možnost mluvit s některými diplomaty, kteří prostě uměli česky. A to bylo úplně jiná písnička, protože on s tou češtinou přece jenom se o té zemi, o těch reálích, o té psychologii prostě něco dozví. A tady bych řekl, že z ruské strany jsou všechny předpoklady, že se k nám skutečně nechovají jako k nepřátelské zemi, chovají se k nám, pouze k nám jako k zemi, která není přátelská. Jo? Takže tady bych řekl, že to je velmi dokonalá ilustrace a teď jde o to, jestli my budeme schopni, tuto, já to vidím jako velikou příležitost, jestli toho budeme schopni využít, anebo jestli budeme jako blbečci zase jenom poštěkávat proti Rusku.
1: Tak zatím to vypadá neutrálně, takže já budu doufat. A pojďme na další téma, pokud nemáš tady k tomu už nic, tak pojďme na téma, které se týká Blízkého východu a to je eskalace tohoto konfliktu, této války, protože došlo k sestřelení amerického vrtulníku Apache a my jsme teďka svědky toho, jakéhosi já snad ani nemůžu říct slovo nedorozumění, jako asi silného střetu mezi Amerikou a Íránem ve smyslu, jak se tady tato věc odehrála a Donald Trump vystupuje na svých sociálních sítích a vůbec médiích velmi, velmi útočně směrem k Iránu, že by to mohlo celou tu situaci už tak vypjatou zhoršit. Co ty si o tom myslíš, že je to strategie, tady tahle ta retorika Donalda Trumpa, co o tom můžeme očekávat, zhorší se ta situace, protože všichni se samozřejmě, hlavně biznis dívá do Hormuzského průlivu a jak to tam vypadá?
0: Já bych v souvislosti s Donaldem Trumpem při vší úctě nemluvil o strategii, protože si myslím, že ten člověk nemá strategii. Ten má akorát prostě takový ty taktický, operativní různý úhyby a finty, ale strategii prostě, strategii má jedinou. A to je materiální profit. O jeho zisky a zisky jeho klanu se zajímá skutečně už i Securities and Exchange Commission, což je opravdu vážné varování, protože tady to vypadá, že to je pointa veškerého jeho snažení. Co se týče té eskalace v tom Iránu, tam skutečně to byla zase jenom záminka, protože sami Američani říkali, že se neví, proč ten vrtulník spadnul. Mohlo to být tak, jak se říká, ta přátelská palba neboli vlastní sestřelení a tak dál. Čili nemuseli na to reagovat, ale oni na to zareagovali jako vždycky. Zareagují dřív, než se cokoliv prošetří, než se cokoliv dokáže, ale to je už třeba od toho sestřelení toho malajzijského letadla nad Ukrajinou, že to je vždycky prostě, se to nejdřív vychrlí a pak, když se zjistí, že je to jinak, tak to už se objeví na 22. stránce novin a nikoho to nezajímá, protože ta jedovatá slina prostě splnila svůj účel. Tady asi potřeba vidět to, že oni na jednu stranu takhle do sebe mydlej, na druhou stranu probíhají zase utajená jednání. Fotbalisti iránský jedou do Spojených států, prostě je to takový zvláštní. My tady, oni se perou, že jo, Amerika s Ruskem, náš kosmonaut se chystá, prostě při té naší protiruské rétorice se chystá na Bajkonur, odtamtať lítají americký kosmonauti. Prostě je to takový, řekl bych, teatr, kdyby přitom neteklo tolik krve, tak by to bylo teatr, ale tohle to je prostě taková tragikomedie. Člověk si říká, o co vlastně jde, tady přestávají platit pravidla, přestávají platit prostě tradice a jenom se tak jako dost divoce rve o nějaký ten materiální profit. Není mi z toho moc dobře, radši bych viděl prostě nějakou ideu, byť s ním třeba nebudu souhlasit, ale prostě dá se něco uchopit do ruky, ale tady se do ruky vlastně, tady se nedá vzít nikdo za to slovo, protože to slovo jde jednou stranou a druhou stranou jde biznis a je to takový celý vachrlatý, no.
1: Je to, žijeme v obrovském pokrytectví, v obrovském pokryteckém světě a já jsem teďka přemýšlela, že se tě zeptám, jestli můžeme, když vidíme ty agresivní výroky nebo to, co Donalda Trumpa, nebo to, co píše na své sociální sítě, jestli můžeme mít oporu v tom, aby jsme si mohli udělat nějaký relevantní názor třeba ve zpravodajských službách, ale v tu chvíli si zase okamžitě vzpomenu na válku v Iráku a to, jaké jsme měli zaručené zprávy o zbraní hromadného ničení a tak dále od zpravodajských služeb, takže i tady se asi nemůžeme ničeho chytit.
0: Oni zpravodajské služby můžou poskytovat velice zásadní informace, ale o to, jestli je někdo poslouchá, jestli to někdo chce poslouchat. Jestli tam zase nebude někde jako Dick Cheney, který tam nad tím analytikem stál a řval na něj, dokud to prostě nenapsal, tak jak se mu to líbilo. Jo, čili ty zpravodajci se můžou rozkrájet, ale prostě k ničemu to není a je to jeden velký zmar. Tam bych chtěl ještě říct k tomu pokrytectví, jo, že oni chtějí Saudskou Arábii přimět k tomu, aby šla do těch abrahamovských dohod, ty abrahamovské dohody. Upřímně řečeno, já beru prostě jako přímo vzor pokrytectví, to je prostě echelon pokrytectví, jo. To je naprosto nesmyslný a od začátku prostě nedůvěryhodný. Ještě je tam jeden prvek zajímavý, oni jim nabízejí civilní jadernou technologii Saudům. V podstatě, jestli jim to dají, tak je můžou začít hnedka bombardovat, protože ty se dostanou na úroveň Iránu a může je člověk začít podezřívat, že z toho využití civilního se to přesmíkne do toho vojenského. Čili to, že tam prostě dávají tu civilní jadernou technologii nebo mluví o tom za cenu toho, že ty zase akceptují ty abrahamovské dohody, to je zase další rozehraná taková aktivita. Tam ten aktivismus je opravdu teda jako dost děsivý. A oni si, v podstatě to je jejich modus operandi, že oni si furt něco vymýšlejí a druhá strana sotva stíhá prostě na to základně reagovat. V podstatě to bude mít výsledek ten, že celý svět je bude slyšet, ale nebude je poslouchat, nebudou si vůbec brát vážně to, co ten Trump řekne, co ty Američani řeknou, protože budou vědět, že to je jednou tak, po druhý tak, čili je to v podstatě, řekl bych, urážlivý, jo, mluvit s těma druhejma tak, že ten druhej prostě neví, co si o tom má myslet, není to kultivovaný stav té diplomacie nebo té mezinárodní politiky a já se obávám, že nevidíme nějakou cestu ke zlepšení, dokud bohužel, prostě dokud se nestane něco jako docela vážného.
1: Já ti děkuju a teď já jsem ten dráb, který hlídá ten čas, tak bych se chtěla dostat k Maďarsku, protože jsme to minule našim divákům slíbili a tam prakticky už došlo k tomu, že Péter Maďar, nový předseda vlády, premiér Maďarska, donutil podepsat abdikaci prezidenta Tomáše Sulioka a omezili také mandát poslanců na 12 let, což mě vyvstává v hlavě, jestli je to rozumné, protože se můžeme bavit také o nějakých zkušenostech, že politika je řemeslo a tak dále, ale přikročili ještě k dalšímu kroku, na který já nemám názor, a to je omezení věku u soudců ústavního soudu, který je hraniční na 70 let. A co říkáš tady těmto neuvěřitelným změnám, ale v souvislosti a v kontextu s tím, že v Maďarsku je prezident volený parlamentem?
0: No, já co jsem zaznamenal, tak i Orbánovi kritici si začínají zoufat, že Maďar začíná být opojen mocí. Všechny tyhle kroky, které udělal, jsou naprosto účelový. Tam až těm jejich soudcům zase bude k 70, tak určitě ten zákon jako zrušej a až budou kandidovat do dalších věcí, voleb, tak až se zbavějí prostě těch lidí z Fidesu, tak to samozřejmě dají pryč a budou se tvářit prostě jako, že to je v pořádku všechno, že může kandidovat nekonečně krát a že může být soudcem až do smrti a tak dále. A u toho přímo voleného prezidenta, že vlastně nemůže být sesazen, to klidně udělají, když dokud mají tu ústavní většinu. Co se týče toho prezidenta, já jsem tady přečetl komentář hungaristy Jana Blaška, který vlastně on napsal, že tou kontrasignací svého politického ortelu paradoxně prokázal, že skutečně nebyl k výkonu prezidentské funkce způsobilý. To je tvrdý, ale řekl bych, že na tom asi něco bude, protože já jsem očekával, že ten člověk prostě se tam
1: vydrží
0: a prostě, že ho budou muset vynést silou, jo, tam tak, protože tohle to prostě není možný. Tím by dokázal samozřejmě, že ten Maďar nemá pravdu, kdyby tam on se trval v odporu. Takže takhle on dokázal, že ten Maďar v podstatě měl pravdu. Co se týče omezení toho věku soudců, no, mně to přijde, kromě toho, že to je účelový, je to taky neúcta ke stáří. A neúcta ke stáří je vždycky znamení jako úpadku civilizace. Skutečné civilizace, to je vidět na tom, jak si vážejí starých lidí, a to vůbec neznamená to, že nejsme úplně tak jako nejmladší, ale prostě k ještě starším, než jsme my, takhle bych to řekl. No a co se týče těch mandátů, no já bych něco na tom viděl, ale úplně jinak. Já bych zakázal konsekventní mandáty. To znamená, že ten člověk, který je poslancem, tak nemůže kandidovat po druhé za sebou, ale s přestávkou může kandidovat nekonečněkrát. Jo? Takovému Marečkovi Bendovi by to určitě moc prospělo. Jo? Že by si ty lidi šli konzumovat ten život podle zákonů, kteří oni jako zákonodárci schválili. Jo, takže by si šli čuchnout k té realitě. To si myslím, že by nebylo tak úplně špatný. Já vím, že by našli tisíc cest, jak to obejít, ale prostě když už, tak bych to viděl v tomhletom, ale tohle to všecko jsou prostě naprostý účelovky a není to jeden hlas, který se vlastně děsí, že ten Maďar dělá přesně to, co kritizoval na Orbánovi.
1: No, víš, mě si teďka připomněla, že po sítích běhá ten virál vlastně toho rozhovoru Petra Koláře s Václavem Láskou, který já jsem dala asi před půl rokem do streamu z roku 21, kdy on vykládá ty pozice a postavení prezidenta ve chvíli, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, úplně jinak. Prakticky to úplně otočil, když je tam dneska Petr Pavel. A ta účelovost je naprosto neuvěřitelná, takže budeme sledovat to Maďarsko, já jsem na to teda sama zvědavá. A jinak, co se týče toho přerušeného výkonu, toho poslaneckého mandátu, to asi možná by to stálo za to, a otázka je, jestli se těm poslancům bude znovu chtít postupovat po těch 4 letech to martyrium. Za mě musím říct, že mě stačilo 2x a dost teda. Já už jsem znovu odmítla kandidovat. Tak, já vidím, že jsme, pokud nemáš ještě něco tady k tomuto tématu, pokud jde o to Maďarsko, budeme to sledovat, protože si myslím, že to bude zajímavé, tak se dívám se na hodinky a chtěla bych poprosit naše diváky, pokud na tebe mají dotazy, témat je určitě spousta, tak jestli by nám mohli poslat své dotazy do režie, a tebe poprosím o knížku, o představení knížky.
0: Posledně jsme mluvili o tom McCarthyismu, že tam došlo k tomu, že v tom Hollywoodu někteří lidé psali pod vypůjčenými identitami, prostě pod cizími jmény. Mm. Já jsem si při té příležitosti vzpomněl na knížku Alexe Koenigsmarka Mezi židlemi aneb hra na Černocha. Ano, to je ona. A napsal jsem k tomu takovou poznámku, protože to bylo o době, kterou já jsem prožil, ale trošku z jiné strany, tak mně to přišlo jako hůl do vody zanořena, zdá se být i zalomena. Čili sledujeme jednu věc, ale ten úhel je maličko jiný. Je to velice oživující četba, protože ten autor je nesmírně inteligentní, nesmírně kreativní a je to poučný, protože on tam píše s takovou lehkostí až anekdoticky o tom. Jo? A nejvíc jsem vlastně se vybublal na tom, když jsem četl ty pasáž o kdysi rozhlasovém seriálu Jak se máte Vondrovi. Tam totiž došlo k tomu, že někteří autoři, třeba Pavel Landovský a další, už se nemohli nikde chytnout a tak pod vypůjčenými jmény psali vlastně scénáře takových těch normalizačních, doslova bych řekl, no nevím, jestli se to může říct, výkalů, jo, exkrementů. A z druhé strany v samizdatu vycházel kritický sborník a tam literární kritik Honza Lopatka nesmírně kreativním způsobem to strhal, tohle ten seriál, jo. A mně to přišlo zábavný prostě, že vlastně disent dodal ty normalizační scénáře a pak jiný disident to strhal. Takže ten režim byl vlastně prohrál, protože vlastně byl obelstěn, když mu podstrčili texty, které pak sami strhali. Ale o to nejde, to je jenom anekdota. Myslím si, že popis té doby je velice zajímavý a velice dodává plastičnosti tomu, že nic nebylo černého ani bílého. Jo. Velice doporučuji tu knížku.
1: Tak já ti děkuju a teď poprosím do režie, jestli nám můžou poslat otázky.
0: Tak, pane Schneider, už se ví, kdo nahradí Koudelku v BIS. Obávám se, že to Babiš zase prokaučuje. Jeho personální politika je dost slabá. Jourová, Plaga, Metnar, Vojtěch. No, já mám taky strach. Já bych samozřejmě typ velice dobrý měl. Netajím se s tím před panem premiérem, ale Bůh suď, jaké silokřivky tam budou odehrávat, prostě nevím. Přál bych to nejen jemu, aby se konečně jednou trefil, ale bych to přál prostě všem nám. Tak, nemůžu rozdýchat zatápění dolů. Turek se k tomu nevyjadřuje. Co si zatápění dolů teďka pomůžeš?
1: Mám na mysli, možná na Ostravsku se měli zatopit ty doly.
0: Dolů. Aha.
1: No.
0: Jo. No, to bych řekl, že dvojnásobně tady kritizuju to Turkovo rozhodnutí prostě odejít z tý, nebo pozastavit výkon té funkce, protože si myslím, že to prostě s dopravní nehodou absolutně nemá co dělat. A bylo ho tam prostě strašně potřeba. A tohle to, ano, souhlasím, tohle to by měla být jeho starost. Měla by to být starost, ale i pana Havlíčka a všech těch, kteří prostě mají rezorty, které potřebují energii, potřebují záložní zdroje energie. Jo. Tohle to prostě není v pořádku. Souhlasím, není to v pořádku. Kdy bude zákon FARA? No, to je velmi pěkná otázka. Já bych byl rád, protože zatím to drží tuhle tu vlajku Jindřich Reichl. Já mu v tom strašně přeju, protože ten vzor skutečně není ruský, jak se mu snaží namítat. Prostě on přepisuje ten starý americký zákon, který je velice dobrý, funkční a účinný. Takže já doufám, že to nezapadne a kdykoliv bude možnost, tak to podpořím a je dobře, že to připomínáte. Dobrý večer. Nic se nezměnilo, protože jak ano, tak motoristi jsou silně pro ukrajinští. Všechny sliby před volbama byly jen keci v keci. No, já doufám, že ne úplně všechny. Já si zase myslím, že ta manevrovací schopnost je jedna věc, nebo ten prostor. Druhá věc je zase taková ta předčasná ustrašenost. Jo? Takže trošičku by to chtělo asi ty energie do toho dát, toho aktivismu v tomto směru, ale ano, zvonku to tak vyzerá, jak se říká, doufám, že pod povrchem prostě ty snahy, jak ta voda pod povrchem bubla a bubla a bubla, až to něco udělá, až to vykotlá prostě, tak já doufám, že není všechno, že není vidět všechno, co se ve skutečnosti děje. Kdy bude referendum? No, musí být, referendum může být, ale velice omezené, to všenárodní, to na to prostě, to drží tu vlajku pouze SPD a to zatím prostě na to nemá, aby to prosadilo, takže je dobře to vzpomínat. Já, co se týče referenda, viděl bych i jedno takové referendum na odvolání, protože když se tam mluví o odvolání prezidenta v Maďarsku, tak tam to není možný, ale u prezidenta, který je přímo volen, by mohl být také plebiscit o jeho odvolání. Jo? A to by mě docela zajímalo, jak by teďka, jestli by jim na hradě nebylo teďka ousko, kdyby ta možnost byla. Tak, od Havlíčka není možné čekat vůbec nic, to víme z minulé vlády, když s ním byli pánové Štěpán a Noveským, že se blíží energetická krize, že se s tím musí něco dělat, tak je poslal do ANO. Poslal je někam pryč. Ano, myslím si, že mám ohledně pana Havlíčka velmi podobně jaksi sevřený žaludek. Havlíček je takový inteligentní Pepa. Oba nemají rádi, nevím, jestli nemají rádi ČR, mají rádi ČR svým způsobem, jde jim o jejich prospěch, to není trestný čin, ale nesmí to převážit určitou míru. Dotaz, k čemu je nám dobře držet si dobré vztahy s kyjevskou nacistickou chuntou? Náckům se nedá věřit, civilní vztahy by měly přerušit, dokud bude Kyjev adorovat nácky. No, ono, to jsou dvě možnosti, buď to udělat nějakou tu sanitární zeď, anebo se snažit tam prosadit určitý vliv. My můžeme tam prosadit spoustu pozitivních věcí, právě když budeme podporovat na Ukrajině ty aktivity, ty strany, které oponují těm nacistickým tendencím. Jo? A nesporně tam jsou. Ta Ukrajina jako není jednotně jako pronacistická nebo banderovská. Jo? Takže podpořit prostě ty snahy, které jdou v tom směru, který je s námi kompatibilní. Krásný večer. Napadla mě taková věc, kdyby sepsal seznam doporučené četby. Věřím, že taková kapacita skvělíček to mám na papíře za pár minut. Ne, to není možné, není to za pár minut, protože doporučené četby by bylo asi několik set a stejně bych to doplňoval prostě a stejně by to nebylo vyčerpané, čili spíš, když budete mít zájem, řekněte, k jakému tématu a já velice rád šáhnu do své bibliotéky. Co u nás dělá albanská mafie? Proč BIS nezasáhne? BIS nemůže zasahovat, BIS pouze poskytuje informace, jak si v předpolí získané zasahuje policie, vede to všecko pánem trestního řízení je státní zastupitelství, na to není nikdy potřeba dobře zapomínat, ale o albánské mafii, o nějakých jejich excesech zvláštních nevím. Albánská mafie tu nesporně bude v několika exemplářích, nevím, jestli jich je moc, nemám tenhle ten přehled, tam by bylo potřeba se spíš asi nějaký konkrétní případ říct. Připadá mi, pořád mi připadá, že Ukrajinci Macionku vydírají a vyhrožují mu, snad tak tupý není sám od sebe. Mám pocit, že on prostě najel na tento způsob diplomacie s tím, že si myslí, že to je vhodný způsob k tomu, aby dosáhl to, co zamýšlí. Na to existuje samozřejmě spousta jiných názorů. Já si myslím po tom vystoupení, tenkrát, jak přijeli na Ukrajinu, Macinka byl takovej hladionkej k ním, ale Filip Turek tam okamžitě řekl o tom, co si myslí o vzniku toho konfliktu, takže z tohoto pohledu mě napadlo, že ten Filip Turek by býval byl možná na tom ministerstvu zahraničí z našeho pohledu platnější, ale to je možná právě ten důvod, proč ho tam nechtěli jmenovat. Myslím si, že na Filipa to vše bylo ušité. Co vy na to? Nemyslím si to. Nemyslím, prostě ty nehody se stanou, to je prostě jako taková přírodní zákonitost. Na druhou stranu, ano, jsem rád, když se tady objevují ty hlasy mírnící to všechno. A je potřeba taky říct, že vlastně kdyby ten Turek jel podle pravidel, tak by se s tím autem střet o několik metrů dřív a možná by ty následky byly horší. To neznamená, že je potřeba omlouvat, jestli tam spáchal přestupek, ale tím to končí prostě. Jo. A myslím si, že s výkonem jeho funkce to prostě nemá co dělat a neměl ho tam dát, neměl to opouštět. Slovo do pranice. Babiš je jistě velmi pracovitý, ale má špatný odhad na lidi a čím dál častěji je chaotický a nesrozumitelný. Ale rozhodně je lepší než Fialová pětikolka. Ano, souhlas pracovitý určitě je s jeho personálními kroky. Taky mám někdy problém. Na druhou stranu skutečně zase upozorňuji, my nevíme o tom, jaký ti lidé, kteří rozhodují, jaký mají skutečný manévrovací prostor. Jedna věc je, jaký si myslí, že mají, mohli by ho třeba rozšířit, ale druhá věc je, že někdy ty limity jsou skutečně dost tvrdé. Vadí mi Macinkovo řitolezectví do USA záde a podpora náckům, tím je pro mě nevolitelný, nechápu, jak mohl být mluvčím u Klause. No, myslím si, že pan prezident Klaus má také trošku, jako, jak říkal on, obočí zamračené, co se toho zvednuté, ale nemyslím si, že by Macinka podporoval jako nacisty. Jo? On podporuje prostě ten oficiální představitele státu a neslyšel jsem, že by tam dělal nějaké rozlišení. Ano, můžeme to pod tím vidět, ale explicitně myslím si, že nacisty nikdy neobhajoval. Co říkáte na to, že občani mají zaplatit za projekty 64 milionů za nějakou poradkyni Juchelky? Proč to nezaplatí Juchelka nebo ta poradkyně? No, tohle to je věc jednak orgánů činných v trestním řízení, jestli tam je nějak podezření na trestný čin a jináč je to odpovědnost politická, ale někdy jsou takové podivné věci oprávněné, byť zvenku to nevypadá, nevím, ale co jsem dneska zahlídl ve zprávách, tak ta paní tam přišla za Jurečky, nebo jak se jmenoval ten jeho předchůdce, který teďka Juchelkovi nadává, že si ho tam nechal, takže ano, já bych ten kýbl pomíjí vylil ne na hlavu Juchelky, ale na hlavu jeho předchůdce. A ten by si to zasloužil už i za tu střelbu tenkrát na té filozofické
1: fakultě. Marian Jurečka.
0: Jurečka, jo, to je prostě velmi, řekl bych, velmi odporný typ. Proč Macinka žádá Rusko o příměří? Proč toto neřekne tomu skřetovi zelenému? No a já si myslím, že mu to snad mohl říct, nevím. Nevím tu, neznám všechny jeho aktivity, čili nemůžu posoudit. Určitě je dobře, že nemluví o válce, Babiš postrádal slova o míru, takže toto je furt příznivější než nějaký opak. Proč jezdí Macinka do Izraele? No, protože je ministr zahraničí a protože jezdí do všech různých států, teďka byl v Chorvatsku, jeho náměstek teďka naštěstí doprovázel pana Okamuru do Číny. Takže,
1: pane Žibrocky.
0: Ano, od toho jsou ministři zahraničí, prostě ty diplomatické styky jsou od toho, aby se udržovali. To nemá nic s preferencí, s přátelstvím, to je prostě profese. Dobré otázky, dnes je vidět, že lidi už toho mají dost, no kéž by nejenom toho měli dost, ale kéž by byli taky schopní se vzájemně dohodnout, protože oni toho mají dost, ale každý jinak a pak si to vzájemně vyčítají a pak volejí prostě tak různě, že se pak ty výsledky voleb neodpovídají tomu, že ty lidi jsou tak nespokojení, pak mají zase další důvody k nespokojenosti. Pane Kmoníček byl poslán jako náš zastupce do OSN. Proč mám pocit, že tam byl uklizen? Třeba, že za mě by byl ideální kandidát na prezidenta. No, Hynek Kmoníček je jedna z nejvýraznějších postav v tomhletom rezortu, to máte pravdu. Mám za to, že asi, jak to říct, byl příliš hubatej. To znamená, že říkal to, co si myslí, říkal to, co je pravda a možná mnoha lidem v tomhletom vadil, takže ho odstranili. Takhle, je to vynikající post, já si myslím, že v OSN Hynek Moníček v žádném případě ostudu neudělá. Budeme velice rádi, když se k nám otočí příznivě, pohledne na nás příznivě, dá rozhovory našim spřízněným médiím, budeme ho velice rádi poslouchat. Řekl bych ano, souhlasím, je to škoda, já bych ho radši viděl na nějaké spíš exekutivní funkci, Myslel jsem, že by z něj byl vynikající ministr zahraničí. Škoda, no ano, budu ho postrádat.
1: Tak já vidím, že vypršel náš čas, dokonce jsme o kousiček přetáhli. Já ti moc děkuju. Já si myslím, že dneska diváci, že jsi zodpověděl spoustu dotazů, takže ti popřeju hezký večer, praktiku, krásný víkend.
0: Hm? Ještě upozorňuji na žurnalistické praktikum.
1: Tak jo, promiň, promiň, to jsem tě ještě mohla hezký nechat. Večer. Hezký večer a krásný víkend všem. A loučím se, papa.
0: Dobrou.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Tak já vás zdravím a vítám vás pochopitelně u toho dnešního pořadování. Dnes koukám, bláme asi navzájem. Tak vítám vás u dnešních pokřivených zrcadel. Za chvíličku připojím, doufám, Míšu. No a budeme se věnovat spoustě zajímavých témat. Tak vítejte tady na Midgardu, vítá vás Petr Václav. No, pojďme se podívat, jak to vypadá s tou Míšou naší, jestli ji připojíme. Doufám, že ano, když se nám to podaří, tak přivítám i Míšu. Halo, halo, slyšíme se? Tak to se nám zatím nedaří. Takže máme dnes úterý 21.7. a je 21.07. To sedí, ne? To je pěkný. 21.07.2026. No, pojďme se zatím podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Slyšíme tě, pochopitelně, tak jak jsi na tom?
1: Jo, už je to dobrý, nevím. Vlastně
0: tak,
1: nějaký skrýtek.
0: Vítej ve vysílání, jsme rádi, že jsi se připojila, takže vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny naše posluchače. Dneska je to krátký.
0: No, výborně. Bylo to s odřenýma ušima a se spoceným členem, ale...
1: No, bylo to hlavně s odřenou rukou, takže jako...
0: To nemůžeš mít normální.

0: Vítězslav. Ano.
1: Ženským protějškem jména Vítězslav je Vítězslava. Ty, kdo by to byl řekl. Jméno existuje také ve zkrácené podobě Vítězslav. Novější verzí jména je Vítoslav. Významově příbuzná jsou jména Viktor a Viktorie. Domácky se jméno užívá jako Vít, Víťa, Vítek, Vítěz, Sláva, Slávek, Sláveček a jiné. Jméno se jako Vítězoslav užívá i na Slovensku. Znají ho také Rusové nebo Srbo-Chorvaté jako Vítoslav. Polskou mutací jména je Vítoslav. To je vůbec jako chybí jedna část toho, co tady vždycky píšou. Jméno náleží k významnému českému básníkovi, jednomu ze zakladatelů poetismu, Vítězslavu Nezvalovi. Jméno nosil také Vítězslav Vejraška, který pod pseudonymem Petr Vít působil jako herec, režisér a politik. Jméno patří také k populárnímu zpěvákovi a bubeníkovi hvězdě 80. let 20. století. Jeho jméno je Vítězslav Vávra a jeho slavnými hity byly například Holky z Gimplu, Citronová holka, Dívka Gloria a jiné. To byla ta holka s citronovou šálou, ne? Známým nositelem jména je v současnosti moderátor Vítězslav Vítek Havliš. No, když jsme u toho Vávry, jestli se nepletu, tak on tenkrát přivlekl Věru Špinarovou z té Ostravy do Prahy. Žili spolu někde na tom pražským nějakým tam...
0: No, to úplně nevím, tohle.
1: No, na nějakým paneláku někde na tom, jak se tomu říká, když jsou tam paneláky, na sídlišti. A...
0: na Černém mostě.
1: No a zatím, já nevím, jestli to bylo na Černáku, to nevím, jestli to bylo, ale pravdou je, že zatímco ta Věra Špinarová v té Ostravě byla taková jako v laufu, no tak ta Praha byla pro ní velkým zklamáním a zatímco Vítě hrál, tak ona se doma nudila. No a tam někde začala ta její první alkoholová party. Pochopitelně je o mrtvých jenom dobře, ale to byla velká chyba, jako to, že šla do té Prahy, protože jí to velice zkomplikovalo život a myslím si, že se tam hodně zkazila i zdraví. Takže to bylo takové nešťastné, ten vztah s tím Vítězslavem Vávrou. Takže jí to docela hodně poznamenalo, no, jak na kariéře, tak pochopitelně to nepřidalo ani na psychice a tak dál. No, mužský křestní jméno Vítězslav má slovanský původ, vykládá se jako slavný vítěz, slavící vítězství či slavný svojí mocí. Sloveso vítati se může ze staroslovanštiny vykládat také jako sídlit, bydlit. No a těch Vítězslavů je 9968. Je to 67. příčka v četnosti užití tohoto jména, takže milí Víťové, milí Vítězslavové, my vám teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pochopitelně promořování. Pěkně to ještě oslavte, pokud jste se do toho nedali, je nejvyšší čas. No a buďte bdělí. No a vy, kteří znáte nějakého Vítězslava, tak mu nezapomeňte popřát. Protože když mu popřejete, tak mu uděláte radost. A ta radost mu prodlouží život, protože mu posílí imunitní systém. Žádný den, nad kterým bychom měli kroutit hlavou anebo spokojeně pobroukávat, není. Takže dneska slaví...
0: Jenom Víťové.
1: Jenom Vítězslavové. Ano, přesně tak. Mm-hmm. Tak jsme jim popřáli... Udělali jsme jim radost, předpokládám. Vítězslavové. Přemýšlím, jestli já nějakého Vítězslava. Vítka jo, Vítka znám, ale Vítěz

0: Václav, jo, to mám takový pocit, že jsem se s nikým takovým nesešel, neviděl, nepotkal.
1: Já asi jo, ale teď jako přesně si nedokážu vybavit, jestli opravdu je Vítězslav někdo bývalý z domova, ale úplně si to nedokážu vybavit, jestli to opravdu byl Vítě. Vím, že se mu říkalo Vítě, ale Vítek to nebyl. No, tak asi tak. No. Ale jinak jako to jméno, s tím jsem se v podstatě za celý život nepotkala.
0: Viď? Je jich skoro 10 tisíc.
1: No vidíš to. No. Tak to je jako...
0: A Karliček bylo tak málo a já minimálně jednu znal. Možná dvě.
1: Jako Karolína anebo Karla?
0: Jako Kája přímo. Karla. No.
1: Že moje babička byla moje babička byla Karolína a já jsem měla klientku Karlu. Jo, to myslím, že jsme o tom mluvili.
0: Jo,
1: no,
0: jo,
1: tak.
0: A taky byla, ona byla světlá, ne, taky ta Karolína.
1: No, ta byla.
0: No. Karolína světlá.
1: Ano, ta byla světlá, ano.
0: Jo,
1: ano.
0: Karolína světlá, no. Co jinak v Praze takhle? Jak je v té matičce? Povídej, hovoř. Rozhovor no, se, tak... děvče. Dějí se tam velké věci, slyšel jsem. Zřítil se Barandovský most skoro.
1: No, to se zřítila ta skulptura, co tam byla. Ta, říkali tomu červ, někdo
0: skulptura?
1: Tomu říkal, že to...
0: Skulptura?
1: Skulptura. No to ani nebyla socha. Skulptura.
0: Oh.
1: Takový, no bylo to něco děsivého. Byla to taková... podivná záležitost ve tvaru podivného S, ani ne S, to bylo něco mezi U a S. Stálo to na tom nejvíce ohnutém bodě a čekalo to 40 let nebo 30, než to spadne. Tak to jako
0: bylo 50 let starý pomalu.
1: No, tak to spadlo, no. Tak to spadlo, myslím si, že to bylo na takovém místě, že to teda fakt nikoho nezranilo, tak jako
0: no
1: dobrý.
0: No ne, to spadlo na cyklostezku, že jo?
1: No to
0: naštěstí,
1: jo, ale...
0: Naštěstí tam měl cyklista,
1: naštěstí,
0: měl přilbu, že jo?
1: Hele, to byla... Někdo tomu říkal červ, jako myslím oficiálně, někdo tomu říkal, že to je Vltava, že to znázorňuje tu Vltavu, jak se tam
0: to
1: ohýbá.
0: To velkou fantazii tomu říkali Vltava, no to je.
1: No, já kdykoliv jsem jela okolo, tak jsem si říkala, no tohle jednou skončí špatně. No a skončilo.
0: Naštěstí to skončilo dobře. No ne, počkej, to jako, ale to, to není tak jednoduchý, jo. On totiž, ten Barandák se celý generálkoval, že jo. Byly tam více náklady, pochopitelně, aby nebyli, když to řídili piráti, kteří vyrostli na Antifě. Takže, no tak ani tak na Antifě, jako na tom bílém prášku. A oni na co sáhnou, to hoří, jako jo. No a...
1: No tak to dohořelo.
0: No ne, no tak oni prodražili ten Barandák asi o miliardu, ne? A na tohle nezbylo. Mají to
1: no,
0: na stole,
1: to víš,
0: že to je
1: no,
0: v dezolátním
1: to
0: stavu,
1: nedalo,
0: měli na stole,
1: no.
0: Měli to na stole, jo. Hřib to měl na stole, Svoboda to měl na stole.
1: Mm-hmm.
0: Ani jeden se tomu nevěnoval.
1: No nikdo.
0: Aspoň, aby to strhli, jako... když už nic jiného, rozumíš? No.
1: A to bylo tak podivně postavený, prostě stálo to na tom ohybu, tyčilo se to na dvě strany, určitě si to lidi vybaví, že jo, jak to vypadalo. No, bylo to takový hodně,
0: trochu jako
1: hodně.
0: Trochu
1: jako...
0: to vypadalo, no.
1: Tady mám
0: přímo video, když to padalo, čověče.
1: Jejda, tak ty máš ještě takovýhle věci.
0: A já mám
1: no,
0: všechno.
1: Tak.
0: Vy jsi viděla. Ono totiž, tady dokonce je právě ta cyklotrasa, kam to spadlo, tam jsou nějaký hoši na kolách a nemůžu jít dál.
1: Protože tam jsou kameny, teda beton. Ne kameny, to bylo betonový.
0: Velký kus betonu tam je. Ono totiž, ono by to bylo všechno dobrý, ale ono jak to bylo těma barvama, jo, od těch...
1: Sprejerů.
0: Sprejerů, tak ten spray, ta barva už byla navíc, ta váha už tam byla moc velká.
1: No, už to neuneslo.
0: A pak si na to sedla velká masařka a bylo dílo dokonáno. To je prča, no.
1: No, no i v té Praze, jako, to víš, tady
0: jo,
1: se dělou
0: velký
1: věci.
0: V Praze, tam se máte blaze.
1: Teď se mi zrovna zastavila pračka. Protože nemá vodu, tak nejde pračka. No nic, no. Tak to víš.
0: Musí tvůj manžel sejmout, musí tvůj manžel sejmout ty dva mezikusy a fláknout tam tu baterii zpátky.
1: Pohodě, to vydrží do rána, prosím tě. No. Ráno, shodou okolností, opravdu ráno měl přijít opravář, nebo má přijít opravář, nezávisle na téhle havárii, která propukla tady v té domácnosti, takže...
0: U vás v domácnosti propukla havárie. To máš jo. Ještě dobrý.
1: Ale v Praze tady toho se děje ještě mnohem víc, prosím tě.
0: No tak
1: dneska je. Myslím,
0: rozhovor se.
1: Že... No, dneska zasahovalo, ale teď bych kecala, jako někde zase zasahovali policajti, zase někoho někde chtěli, i jo, na pražském magistrátě. Zadrželi dva lidi.
0: Prosím tě. Ještě říkají, že tam někdo krát?
1: Policie zasahuje podle zjištění novinek v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Kriminalisty konkrétně podle jejich informací zajímá tamní odbor pozemních komunikací, hele, vidíš to, který vede nějaký pan Aleš Krejča. Právě ten je podle důvěryhodného zdroje novinek jedním ze čtyř, za kým pražští kriminalisté přišli. Dva lidé byli zadrženi, zatím však nikdo nebyl obviněn. No, vidíš to. V souvislosti, to je dobrý, v souvislosti s pozemníma komunikacema. Spadne červ, nebo Vltava, nebo Podkova, jejda už si pro ně běží. Bůh ví, co tam bylo, člověče, ukrytý, jo.
0: Jestli tam nebyl zkaz nějaký.
1: No, taky.
0: To možný, že by tam byl zkaz?
1: Hele, jeden neví, no. Jako... Včera jsem šla tou ulicí, ze které vyrazila ta sanitka, která údajně měla teda jako se střetnout, nebo asi se střetla s tím turkovým autem. Tak jsem tam nad tím kroutila hlavou, že to není fakt možný. Jako jo. Ta ulice je protisměrná, víš? Tak mi to jako přišlo dost divný.
0: Jak protisměrná?
1: Já myslím, že vyrazil z protisměru ten ne Turek, ale ten druhý jako.
0: No ne, tak já jsem ještě nedomyslel jednu věc a to je velice důležitá. Oni toho, že oni předělali to značení po té nehodě, to je strašně fér, jako jo, když
1: to je fér, to je úplně fér.
0: Tak jsou kamerový, že jo, jsou kamerový záznamy
1: z doby té nehody. Ale taky někdy kamery nefungují, víš.
0: No ale tak je toho plný internet, takže jako, ale tam je jedna důležitá věc, protože kdyby přeci Turek měl odbočit takhle, oni mu kladou za vinu hlavně, že jel jakoby tím pruhem, ze kterého měl odbočovat doleva.
1: Ano.
0: Ale je potřeba si uvědomit jednu věc. On, kdyby odbočoval doleva, tak by stejně musel překřížit ten tramvajový pás, aby odbočil doleva. Protože tam, že jo, jsou ty dva. Takže on by musel, i kdyby jel, ať už jel rovně, anebo doleva, vždycky by se křížil s tou sanitou. To je respektive s tím převozovým vozem.
1: Tak jako to je jasný, takže je to celý
0: takže,
1: dní, že jo?
0: Takže jako dávat mu za vinu, že tam neměl co dělat, není pravda, protože kdyby on chtěl odbočit doleva, tak stejně byl v tu samou chvíli na tom samém místě. A stejně by křížil ten tramvajový pás, po kterým letěl jako šílený ten řidič toho vozu, co vozí krev. Jako jo. Takže pomalu, ale jistě to jako dochází do té fáze, že i laická veřejnost začíná dospívat k závěru, že ten Turek není opravdu vrah, jako jo. Že pravděpodobně asi se tam odehrálo trošku něco jiného. No tak uvidíme, co na to policie. Filip Turek se zatím nezúčastňuje ani jednání vlády. Má teďko, jak řekl bych, že má volno. Že má volno.
1: Vzal si dovolenou.
0: No jenže ono je to skoro škoda, víš?
1: Jako škoda, že jsi vzal dovolenou, nebo je to škoda, že se neúčastní vlády?
0: No ne, no, právě, že se neúčastní, jako.
1: Jako, že by tam měl být přítomen.
0: No ne, tak oni všichni jdou potom Turkovi, ale oni si vlastně neuvědomujou, co ten Turek vlastně dělá tam. Oni jsou šílený z něj, že jako tam nemá, že jak si dovoluje vůbec jako být někde v okolo té vlády. A já bych teď možná mu dal slovo, aby nám jako řekl, jako, co vlastně je jeho cílem a čemu se věnuje. Jo? Víš, že by to bylo takový jako, aby vůbec lidé věděli, jak on uvažuje.
1: Pochopili.
0: Mm-hmm. A jestli chtějí, aby se někdo tomu, co on tady říká, že si vzal na paškal, tak jestli chtějí, aby se tomuhle někdo věnoval, anebo aby tam dal nějakého debila, nebo aby se tomu nevěnoval nikdo, jo?
1: Možná, že právě jako je tlak na to, aby se tomu nevěnoval nikdo, víš?
0: No tak počkej, tak si to poslechnem.
1: Mhm, tak to pust.
0: No počkej, já už jsem to pustil, ale to musím zase ještě ozvučit, víš? To není jen tak, jako jít a hop na krávu šet, ale to je jako opatrně, jako. Pozor s tím.
2: Já jsem byl ministr zahraničí a teď se mi všichni, nebo někteří z vás, kteří neznáte mou dráhu od začátku, ptáte, proč zrovna ministerstvo životního prostředí a proč mi na něm tak záleží. No ono je to totiž ministerstvo Green Dealu, které má největší vliv na zelené politiky, které se dnes odehrávají v Evropě, v Bruselu, v Lucemburku, ve Štrasburku a které vlastně skličují celou naší zemi. Díky Green Dealu máme jednu z nejdražších elektřin, tepla. Green Deal je něco, co se tváří jako dobrý ideál, jako dobrá myšlenka, ale ve skutečnosti je to jenom jeden obrovský balíček spotřebních daní, který má ovládat životy vás všech a dokonce vás má určitým způsobem převychovávat. Automobilky, které v České republice živí 100 000 rodin, v Evropské unii 13,5 milionu rodin přibližně, dostaly termín na svůj vlastní pohřeb. Uhelné elektrárny, které v podstatě zajišťují nějakou naši nezávislost zdrojů a jsou nejdostupnějším zdrojem tepla energie u nás, tak se zavírají dříve, než za ně máme náhradu. Přitom v Německu, kde to plánují zavírat až v roce 2038, už teď mluví o tom, že to je nereálné. A víte, co je na tom všem vůbec nejhorší? Klimatu to samozřejmě vůbec nepomůže. To, co my tady nevyprodukujeme, dvakrát víc vyprodukují v Číně, v Indii a v dalších asijských zemích. A nebudu se bavit o tom, co vyprodukuje ta doprava sem. Tohle všechno se plánovalo dlouhé roky, stojí zatím 10 000 lobbystů a ohromné množství asijských firm, které kupovaly naše firmy a teď jsou schopny dostávat evropské dotace na produkci zelených produktů. Proto jsem tady. Kdybych chtěl pohodlí, zůstal bych doma v garáži u svých luxusních aut, žil bych dál svůj pohádkový život, anebo bych zůstal za půl mega měsíčně v Europarlamentu. Jenomže tenhle barák, ministerstvo životního prostředí, vláda tady nedaleko, jsou ty domy, které mě mohou poslat na radu Envy a které mi mohou pomoci s tím Green Dealem něco konečně udělat a přestat zdražovat život vám všem.
0: No a to se stará Filip Turek. Takže proto progresivci a liberálové budou po krku, protože ho nenávidí, přímo k smrti ho nenávidí, protože on stojí přímo proti těm nesmyslům, který nám tady soustavně zavádějí, no a lidi ho za to asi teda jako mají nenávidět.
1: No jasně, to je, no jenom, že protože ty lidi jsou dnes a denně přesvědčovaný o tom, že prostě ten Green Deal je v pořádku, že to tak musí být, že přece se otepluje planeta. Pamatujete, jak bylo těch 40, jak to bylo hrozný, to bylo přeci příšerný a takhle to může být pořád. A vidíte, jaký je sucho, jak vůbec neprší a jak fouká ten teplej vítr? No tak to jako nejde, když ta planeta se otepluje, ne? Musíme emise, povolenky, šup, zapleťte. Jo, jo. Jak pitomí, prosím tě. Úplně jako proto mu jdou po krku.
0: No.
1: A dokonce já si troufnu možná trošku konspirovat. Já si myslím, že dneska, hele, tě dokážou sledovat skoro pořád nepřetržitě. No tak Bůh ví, jak to bylo.
0: A co, počkej, jako, to je něco, nějaká novinka, to mě zajímá, počkej, kdo koho sledoval, řekni, pověz.
1: A tak třeba Turka sledovali,
0: no.
1: A pak tam to auto poslali.
0: Myslíš, no. Vy furt žijete
1: no,
0: v té Praze.
1: No tak víme něco o tom autě, nebo o tom autě, to auto bylo převrácené všechno, ale nikde se nikdo nezmínil o tom, co ten sanitář chudák, jako, no? Co s ním je?
0: To je s
1: jak
0: ním.
1: To je? No?
0: Má rozbitý
1: dojel?
0: Loket.
1: No a dojel ty operaci. Co se stalo s těma věcma, co byly v tom autě? Taky nic.
0: No, záleží, co vezl.
1: No?
0: No on pravděpodobně neměl ani oprávnění k tomu jet na majáky.
1: No, Bůh ví, jestli měl vůbec v občanku.
0: Jestli měl řidičák.
1: Řidičák. No?
0: Možná, že to auto dokonce ukrad.
1: No, tak tak jako tak, no.
0: Tak je to všechno vážná věc.
1: Jo, já si myslím, že to je víc vážné, než si všichni myslej. A všichni jenom jediný ví. Turek hajloval a je, má hranatou hlavu a proto ho musíme prostě zlikvidovat. No. A to je celý. Každý ti řekne...
0: Víš, co je zajímavý, jo, že...
1: Hajloval.
0: Nikdo to ještě neprokázal úplně, že teda hajloval, to za prvý.
1: No jasně, to je první věc, ano.
0: Za druhý, hajluje půl Ukrajiny a my tam sypeme prachy jako zběsilí.
1: Mm-hmm.
0: A dokonce mluvíme, že bojujou za nás, za naše jasně. Ideály. No tak
1: za moje teda určitě ne.
0: Já ti teďko nevím, vlastně, víš, jako, no pojďme se podívat Na jedno zajímavé téma. Ne, tak vy v té Praze žijete takový jiný život, takový rychle, jako víš.
1: No, rychle a zběsile.
0: Rychle a zběsile, no.
1: Já určitě teda.
0: No, ty
1: já
0: vůbec.
1: Já jsem 100%. Já vůbec.
0: Ty vůbec. Vy to máte v té Praze takový nějaký jako hodně zrychlený.
1: No bych řekla slovy naší mládeže, je to takový GTAčko.
0: Že to je?
1: To je nějaká hra, prosím tě, s autama GTA. Tam jezdějí rychle a zběsile.
0: GTA?
1: Uh-huh.
0: Tak počkej, jak se něco pustíme. Doufám, že se mi tady otevřelo to, co jsem chtěl, aby se mi otevřelo.
3: No já si pamatuju na velice zajímavý dokument, na který jsem koukala někde v zahraničí. Tam byl jeden americký producent a oni se ptali, co by doporučil hercům na celém světě, aby nedělali. On řekl dvě věci. Říkal, začínajícím hercům nedoporučuji, aby hráli negativní roli v nějakém seriálu, protože se zaškatulkujou jako negativní postava a budou mít velký problém. No a potom těm jakýmkoliv hercům nedoporučuji mluvit o politice. Ne proto, že by neměli nárok na svůj názor, ne proto, že by nemohli říkat to, co si myslí, ale proto, že to zastíní jakoukoliv roli, která potom přijde. Protože ten názor je tak dominantní, že vlastně vy už potom, když půjdete na toho herce do kina, tak už neuvidíte tu postavu, se kterou on si dal práci, ale uvidíte i skrz ten názor, který jste pod tím slyšel. A to si myslím, že je velmi moudrý. Takhle to vidím já.
4: A co když to někdo vnímá, takže to je nutné a je to vaše povinnost, jak to tu špatně dopadne. Skoro cituju Ivu Pazderkovou a je to parafráze, ale tak trochu jako.
3: No, tak jestli to díky ní dobře dopadne, tak budeme rádi.
0: To byla Lucka Vondráčková. No, Pazderčice, ta se úplně jako odrovnala, si myslím.
1: Ne? Už, já si myslím, že už ani nikde jako ne to, já už jsem jako hodně dlouho neviděla.
0: No tak ona nemá čas, protože se zaprodala tomu soudruhovi Fialovi, víš, a jak spolu udělali ten, tu kampaň, ten úspěch, jak spolu, víš?
1: Ano.
0: Tak to, tak prostě nějak...
1: Nějak to nedopadlo.
0: Nějak to nedopadlo, no. Hmm? Ale čoče, mám tady takový věci. Lidovec Výborný, víš, kdo to je? To je bývalý ministr, ne?
1: Ano.
0: Jel v obci stovkou.
1: Oh, ty prdě.
0: Představte si, že by na přechodu šlo vaše dítě. Takže kolik kaváren teď křičí o rezignaci?
1: Žádná. Nic jsem neslyšel. Ani výkřik.
0: No počkej, tady máme jinýho. To byl lidovec, že jo? Teď tady máme lidovecký poslanec Činčila. Před lety zabil cyklistu pod vlivem amfetamínu a alkoholu.
1: Uh-huh.
0: Zabíjel za volantem pod vlivem. Dnes se díky Spolu vrací do politiky. Činčila.
1: No, vidíš to. A zabil a je v politice.
0: No, tak...
1: Hele, ono stačí...
0: Mohla být svetovaný a ožralý, že jo?
1: Ono, řekneš stovkou, jo, v obci, ale ono stačí jet 50 nebo 40. Teď to víme moc dobře, Tomíka srazil ta motorka tady na přechodu. Jo? To jako stačí malá rychlost a může být ten člověk nepozorný, ožralej, svetovaný, nevím, cokoliv.
0: No a hrozný. Pak tady máme neoficiálního kandidáta na prezidenta.
1: Mm-hmm.
0: Který začal být tak slavný a populární, že padlo nařízení, politické rozhodnutí padlo, že média se mu musí přestat věnovat, protože kdyby se mu nepřestala ta média věnovat, tak by opravdu byl tak silný, jakoby jako potenciální třeba prezident, že by mohl převálcovat člověče i toho Magora, no. Víš? To, víš na té motorce, jak jezdí takový ten člověk divný?
1: Prostě. No Pepu.
0: Pepu.
1: Ale...
0: Kdo si myslíš, že byl tak slavný, že museli normálně ho začít
1: vymlčovat?
0: Typni se. Tak já to pustím a ty to poznáš určitě, jo?
1: No dobře, tak já se nechám podat.
0: Dáš se podat?
1: Mm-hmm.
0: Já jsem rád, že se dáš podat, protože já ti to podám. Jo?
5: Největší výkon, který jsem dokázal udělat, je takovej, že jsem utekl z Mírova. No. Můžu vás ubezpečit, že potom, když už mě zatkli a jezdil jsem k různým soudům, tak tam jezdili zásahové jednotky a členové urny a tak dál. Dokonce i šéf pražské urny, když mě ty novináři potom útěku pomlouvali všichni, jako že zásahová jednotka mě zatkla a já jsem se tam pokálil a tak dál, tak on byl člověk, který veřejně řekl, ne, Jiří Kajínek je jediný člověk, který se dělal, když jsme ho zatýkali. To byl pro nás jediný soupeř za celou dobu, co to děláme, vždycky ty lidi se prostě to nevydržej, ale on byl jediný. Ten mě fakt jako chválil. A pak, proč to říkám, a potom, když jsem jezdil k těm soudům, tak já jsem prostě byl nesmyslně svázaný a řetězy a Bůh ví co, a já jsem šel prostě uličkou, kde byli všichni ty zakuklený kluci a já jsem šel a oni všichni, dobrý den, pane Kajínku, všichni úcta, a když se to celé potom řešilo, jo, tak oni mi právě vykládali, říkali, víte, my to nechápeme. Vy jste dokázal utýct Mírova, co my, kdybychom to chtěli zkusit, tak si to tisíckrát natrénujeme, a ještě se to nemusí povíct. Ale vy jste to dokázal bez jediného vyzkoušení, bez trénování, bez ničeho. A když se natáčel film Kajínek, tak kaskadéři, kteří to dělali, tak vždycky chodili, jenom říkám, hlavu dolů, veliká, obrovská úcta, říkali, my nechápeme, jak se to dokázal. To je něco tak, tak neuvěřitelného, protože my, kdybychom to zkoušeli, tak my jsme to dokázali. A potom, když mě pak vyšetřovali, říkali, vy už nemusíte nic dokazovat, nikomu nic nemusíte, vy jste dokázal utýct Míra, to nikdy nikdo už nedokáže, a to je takový výkon, že tomu se nedá vyrovnat vůbec nic. Jako. A když se dostaneme ke sportovním, tak bychom byli někde jinde.
0: Takže kdybychom chtěli najít hodného kandidáta na prezidenta, který opravdu udělal něco, co ještě nikdo neudělal? No, protože my máme třeba agenta, který předává vyznamenání Martičce Kubišový. Jo, takže a říká jí, Martičko, já ti předávám vyznamenání za to, že jako chartisti jste odolali našemu tlaku komunistickému, jo, jako.
1: Tohle nechápu, tohle prostě já jí obdivuju, že může je tak blbá a tak se ponížit a snížit a jít si vzít státní vyznamenání s jeho rukou.
0: No fakt. To je poblion vyložení, že jo?
1: No to jako, protože na to nemám
0: ještě,
1: co říct.
0: Hele, ještě nikdo nedokázal v podstatě jako komunistický rozvědčík, řízený agentem CIA, ještě nikdo nedokázal prostě takovouhle věc. Takže my teďko máme jako takový ty prezidenty z té soutěže, co ještě nikdo nikdy nedokázal.
1: Takže Kajínek by byl fakt výborný.
0: Ten by byl výborný, protože pak ještě by mohl to být železný, ne železník ten kůň, ale železný. Protože ten hodil tím voštěpem a ještě do dneška ho nikdo nepřehodil. Pozor, jako.
1: Uh-huh. Já myslím, že ten
0: Jan
1: voštěp
0: nikdo
1: ne...
0: Do dneška drží rekord, 98 metrů, přes 98 metrů.
1: Jsem si myslela, že hodil tím voštěpem a ten voštěp ještě nikdy nenašel, ale dobrý, jako.
0: No, to jsem viděl takovou fotku, jak sedí... Jak sedí ten Chuck Norris, sedí s Pávkem, ne?
1: No.
0: A Chuck Norris říká, já než vytasím, tak už jsem zastřelil toho protivníka. A Pávek říká, to já jsem ještě jsem nepodal žalobu a už bylo rozhodnuto. No. Lidi jsou, jako, my Češi jsme hrozně vynalezaví na ty vtipy, jo. Opravdu, jako, to co všechno, jako, letí tím internetem, to leckdy se nedá ani, jako, všechno zachytit.
1: Ne, je toho někdy moc, ale tak víš co, dokud lítají ty vtipy, tak je to ještě dobrý. Uznáš to. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
0: No to jo.
1: Takže tak.
0: Nevím, jestli jsme si dávali, blahu, co se týká Iránu. A já si myslím, že to jsme měli.
1: Já myslím, že ale asi jo, prosím tě, to bylo minule. Jak vybavuju, myslím, že to bylo. Ale prosím tě, ještě se vrátím k tomu Pepovi. Jo. Pepa jako alias Pávek, alias agent na Hradě, on teďka jako se pasoval do takové pozice, že prý bude zatápět vládě.
0: No jo. On totiž zjistil, že nemá úplné vzdělání. Že zatímco někteří se připravovali velmi důkladně na funkci prezidenta, tak on schůzoval jako předseda té komunistické strany, základní organizace, tak on schůzoval honil ty disidenty, zatýkal je, a zatímco on je zatýkal, nebo minimálně jakoby na ně psal ty posudky, no tak se nevzdělával. Hmm? A teď mu to chybí. Takže on v podstatě jako zjistil, že mu chybí jedna profese, aby byl dokonalý prezident. On ještě nebyl topičem. A tak bude zatápět vládě,
1: no, vidíš to.
0: Aby byl topičem. No jo, představ si to. On, hele, on to má v hlavě srovnaný. On přesně ví, on přesně ví, co mu říkají, co má dělat. A teď se řeší taková ta věc, kdo je vlastně ten Kolář, rozumíš? Protože když šlo o Macinkovo SMSky, tak ho pasoval do role poradce a teď se zase vyjadřuje o Kolářovi, že vlastně to jako je jenom takový není. Kamarád, přítel.
1: Kamarád.
0: A že neví, co na tom hradě vlastně dělá, jako jo.
1: Že tam přijde, zase odejde a tak.
0: No ne, tak on přijde, zkontroluje, jestli se někde náhodou nesvítí zbytečně a ani zrno na zmar. To zase paní Eva, že jo, aby nějaké sémě někde neukáplo. No a tak to jako všechno má pod kontrolou, tohleto. On je, jak se jim říkalo, ty reflektor mladých, už vím. Reflektor mladých, tak oni s Pávkem založili reflektor starých struktur a teď si na všechny posvítějí. No jo. Žňová hlídka by se dalo říct přímo. Teď momentálně je žňová hlídka, protože teď má hrad žně, budou zatápět vládě.
1: No.
0: No jo.
1: A oni nebudou ty zákony podepisovat, oni je budou vetovat. Teda on je bude vetovat. No.
0: Teď jim ukáže, zač je toho loket. Nakonec to víš, že Senát vrátil ten zákon, který snižoval odvody živnostníků.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak já doufám, že všichni živnostníci senátorům poděkujou, protože ten blbec, co jezdí na ten Tajvan furt, ten oprus, ten vykřikuje, jak mu jde o to podnikání. Hmm. To je přece na senátu, ne? To mu jde o to podnikání,
1: vyskočil,
0: že jo?
1: Vystrčil.
0: Pepek vyskoč,
1: no.
0: No ne, aspoň víš, co to je za umolou sance.
1: Ale to je jeden vedle druhýho, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Teď je to strašný. Já, když už otevřu někdy ten mainstream, tak mě se z toho fakt dělá někdy i mdlo.
0: Jako na blití, že ti je.
1: No já jako potom jako nevím, jestli je mi blbě z těch daní a nebo z toho mainstreamu. Nebo ještě prostě z jiných věcí, já nevím. Prostě někdy to je jako... Ty dny jsou fakt náročný, no.
0: Tak nečtí mainstream, bože můj. Ty trpíš sebe bezkrátstvím ještě navíc.
1: Ano, ale musíš být... Hele, musíš sledovat i nepřítele. To není jenom tak, jako že si budu žít na obláčku tadyhle prostě našich nějakých rozhovorů a podobně, to je krásný, to jako je super.
0: To samozřejmě, se mnou mít rozhovor je krásný, to já chápu, to já no, se vůbec nešetřím, to... jako když je chvála, tak to já se vůbec nešetřím.
1: Ale musíš jako poslouchat toho nepřítele, protože pak vystrčím noze ze dveří a někdo mi ho urazí, že jo. To jako nejde, to jako musím být furt ve střehu.
0: Pořád no. Ve střehu, jak to říkal no. Franta Kocourek.
1: Jo, Franta Kocourek, ano, furt ve střehu. No ve ale někdy to jako taky se nedá přehánět, no.
0: No vidím, vidím, že mi tady Boženka mi tady nasypala teda, no, svět.
1: No,
0: tolik svět. Informací, že jsem z toho opět divoký, div živej. No tak za chvíli, počkej, na to dojde, jenom koukám, ježiš, to se toho stalo. Co se stalo 5. května? Počkej, ale ono není 15.
1: Počkej, 5. května?
0: 15. května.
1: Ale teď máme 21. července.
0: Víď, asi to už je asi víc, že jo, pozdějc. Tak jak se mi to sem dostalo, člověče? Chápeš to?
1: No to vůbec nevím. Někdo ti to tam prsk.
0: Jak někdo? Boženka mi to poslala.
1: No. 15. května.
0: No jo, 15. května.
1: Ty brďo. A nejsme nějaký...
0: Myslím, že se přehlídla?
1: A myslím, že jsme, nejsme zrychlený nebo zpožděný? Hele, no,
0: jestli mě... ne, proč jestli Boženka neskoumá, jak na tom jsme jako s pozorností, víš?
1: No to je taky možný.
0: Pátek 15. května.
1: Ale já to ještě nebudu přehánět, jo?
0: Dneska navíc není pátek. Dneska je úterý.
1: Dneska je úterý.
0: Já to vím.
1: No, já to naštěstí vím taky, jo.
0: No, no jo. A to mě řekni. Tak já teďko, já ti řeknu, jak se to stalo. Chceš vědět, jak se to stalo?
1: No to bych chtěla.
0: Chceš to prozradit?
1: Jo, řeknu.
0: Ale Kájínka si neuhodla. Chápu a rozumím, že ani tohle to neuhodneš. To se stalo tak. Boženka má dva maily, jo? Teda dva profily na Teamsech.
1: Mhm.
0: No já jsem si otevřel ten jeden málo aktualizovaný.
1: Ajaj, ajaj, ajaj. Tak to bylo teda. No ano, tak no to tak, víš.
0: Když tak budem pokračovat v tom vládohradním boji. Vláda poslala ústavnímu soudu 80-stránkové stanovisko ke kompetenční žalobě Petra Pavla. Tvrdě se v něm pouští nejen do hlavy státu, ale i do samotných ústavních soudců. Dokument, který má aktuálně k dispozici a odhaluje dosud nejkritičtější vládní argumentaci o pravomocích prezidenta, zahraniční politice a tak dál. Takže vyloučili tam toho Šejnohu, nebo jak se jmenuje, že jo?
1: Uh-huh.
0: Aby tam nebyl ten zpravodaj, nebo jak on se jmenuje.
1: No, no něco.
0: A já jsem zvědavý, jako, jak si s tím teďko chlapci poradějí, protože budou muset na to reagovat, že jo? Tam je, víš, proč ho vyloučili, jo? On byl podjatej totiž, pravděpodobně. Aha. No jo, víš, co je to, když je někdo podjatej?
1: Tak, jako, je to jako, takový blbý slovo, jako, ale prostě...
0: Třeba jako neměl... Slováci mají takový výraz a to je podujatě. Jo? Podujatě, jo?
1: Podujatě.
0: No, jako podujatě, jo? To je zápas.
1: Jo, no třeba. To je zápas, právě jsem ti chtěla říct, no, že to je zápas.
0: No, to je zápas. Ale když je někdo podjatý v češtině, tak to znamená, že nadržuje.
1: Ano, to já jsem to chtěla říct jako jinak, že třeba jako bych asi nemohla být u soudu, kdyby byl můj bratr nebo moje sestra a já bych ho měla soudit, tak asi by to nebylo ono, že jo, prostě, protože krev není voda.
0: Nebo, že jo, třeba může to být tak, že se ukáže, že chodíš na kafíčko s tím advokátem třeba nějakým, že jo?
1: No.
0: Jo, tak. No ne, no, protože to je totiž tak. Šejnoha zanedbal jednu důležitou věc. A to je to, na kterou jsme poukazovali my laici na základě třeba takových profíků, jako je Cyril Svoboda, že vlastně vůbec nebyla slyšená druhá strana. Takže ten Šejnoha...
1: Přesně to bylo vydaný úplně bez čehokoliv.
0: No
1: jako...
0: tak ten Šejnoha měl zabezpečit, že doručí nějaký dokument té vládě, aby se vláda k tomu vyjádřila, aby oni mohli rozhodnout. Šejnoha buď pochybil...
1: To se nestalo.
0: No... Buď pochybil, a nebo to udělal schválně. Tak či onak, docela zavařil, protože sice Pávek v Ankaře byl a seděl na místě ministra, no místo vedoucího delegace, Ale teď se ukazuje, že soud rozhodně nepostupoval podle těch parametrů správně. Čili soud jaksi postupoval velice prazvláštním způsobem.
1: No, ten postupoval úplně divoce, jako.
0: No jo. A přitom všechno měli zabezpečený, že jo. Oni už to dávno dopředu měli objednaný pokoj a všechno. Ale to je právě na tomto zajímavé, že jak se byli jistý, tak si nadělali do vlastního hnízda, jo. Takže...
1: Hele, uskutečnil to, jel tam, složitý to bylo, seděl tam, večeřel tam, na židličce, na talířku, na hrnečku. Jo, zabezpečil si to,
0: Fotil se
1: stejně mu to
0: tam,
1: je,
0: dával
1: ale stejně.
0: rozhovory, ve kterých lhal o spoustě věcech. Vlastně on prostě dá rozhovor do nějakého renomovaného tisku a vykládá tam nesmysly. To je přesně to, o čem se bavila ta vláda, že on tam nebude vystupovat konzistentně dle názorů a postojů vlády, která má z ústavy odpovědnost za zahraniční politiku, nese odpovědnost za zahraniční politiku, zodpovídá se občanům z toho, jak vykonává tu zahraniční politiku, tak on si tam blejká, co chce, jako jo. Úplně protichůdné věci. Navíc si tam vymýšlel, takže oni ho klidně můžou uvařit na lžíci, utopí ho na lžíci vody, protože on bude muset doložit, když to řekl a oni to zveřejnili, tak bude muset říct, obhájit svá slova, že kteří se podivovali, kdo mu to řekl, kdo to byli ti, kteří se podivovali, že proč není vedoucí delegace?
1: No.
0: A proč tohle nebo tamto? Jo? No. Takže
1: No,
0: je
1: je
0: to
1: to
0: prostě lží
1: pěkně
0: prezident. No.
1: natažený. Vymyslel si to a teď si prostě myslí, že to bude ještě topit.
0: Tak on si vymýšlí často. Přijede na Ukrajinu, tam jim slíbí letadla. Prostě není problém, máme letadel dost. Jako, kolik jich? Hele, Volodio, kolik? Kolik jich chceš? Všechno máme.
1: Kliky.
0: Kolik jich
1: Jo,
0: potřebuješ,
1: počkej.
0: Volodio? Co? Jedno pro
1: Teď
0: mě,
1: jsem
0: jedno
1: si.
0: pro tebe. Musí být dvousedadlový, protože každý máme bábu, tak aby jsme mohli letět spolem. No. Politručka se
1: Prosím
0: oblíká
1: tě,
0: za hele, za 100 000 měsíčně se politručka oblíká, ne že vypadá jako stará mladá, absolutně bez vkusu, jo, absolutně bez vkusu.
1: tak co bys chtěl, jako z
0: No tak
1: druhou
0: já
1: stranu,
0: chápu,
1: co?
0: byla zvyklá nosit uniformu, dobře beru,
1: No,
0: tak kurňa,
1: vidíš
0: ať
1: to.
0: si na
1: No.
0: to najmou nějakou designérku, která jí popravdě řekne, jak vypadá, jak jí má mít vlasy, jak se má líčit, jak má vystupovat, jak má chodit. Hele,
1: No jo,
0: oni se posmívali Gottwaldovi, jo, tenkrát.
1: no.
0: Protože Gottwaldová byla prostá žena, že jo?
1: No jo. Prostá žena z lidu, která se dostala na vrchol a víš, jak to říkali, máme Prahu stověžatou a v ní Martu prdelatou.
0: No, oni se jí posmívali, ona byla nejprve byla dost skromná, potom trošku vyrostla, že jo?
1: Potom trošku vyrostla, no,
0: No,
1: přesně tak, no.
0: ale neuměla se oblíkat stejně, tak jako politručka, že jo? No, takže, ale čo čekám, oni přijdou tam sklízej takový úspěch, teda aspoň noviny o tom píšou. No.
1: No, tak noviny si můžou psát, co chtějí, no, ty to víš, jako.
0: No ne,
1: Říkám,
0: tak to
1: otevřeš
0: jsou...
1: mainstream a máš toho
0: Počkej,
1: sudeční
0: to...
1: zástavu.
0: Ty to zlehčuješ, ale přeci novináři jsou... To jsou hlídači demokracie. Jsou hlídací psi demokracie.
1: Ty jsi se rozhodl, že dneska mě pobavíš, jsem tady
0: Počkej.
1: jako.
0: Jenomže já se nějak teďko ztrácím v tom, když vezmu ty evropské hodnoty, jak ta demokracie dostala, kolik je, pardon, na prdel, jako jo, protože už je 22. Mm-hmm. Oni za tu demokracii vydávají ty svoje úchylné evropské hodnoty. No to teda jako, to je nářez. To je nářez.
1: To je nářez, kvě?
0: No ale pojďme se podívat tadyhle.
1: Počkej, já jsem ale jenom ještě chtěla říct jednu věc. Na hodně místech upozorňovali, ale nevím, co je na tom pravdy, ale zítra by nad Prahou měli přelétat kolem půl jedný nějaký gripeny, jo.
0: Člověče.
1: Tak jenom, že jsem to četla asi na třech nebo na čtyřech místech. Zažila jsem to jednou, bylo to velmi nepříjemný.
0: Tak Prahou kdyby náhodou lítali gripeny. Co?
1: No, tak přátelé,
0: Veksláci
1: jako zítra,
0: na to prodávali na lupeny.
1: No, ale
0: Veksláci budou prodávat lupeny na to. To se jen tak, víš, jak nad Prahou svítily hvězdičky, tak proč by nemohli lítat gripeni, jako? Mně se...
1: Ne, já jsem to zažila, bylo to fakt nepříjemné.
0: A proč tam budou lítat? Počkej, proč
1: tam budou lítat? No to nevím, ten důvod se nesdělil. Bylo pouze sděleno, aby se občané nedivili.
0: Občané se nebudou divit. Takhle, občané se budou divit, že vůbec nějaký letadla ještě lítají. Jo? Protože se ukazuje se, že my ty F-35 vůbec nedostaneme.
1: No to je jasný. To
0: a až je dospočí, ale až my ty... A v době, až my dostaneme ty letadla... kde budou pilotovat piloti, tak v tu dobu ti, kdož budou mít moderní letadla, tak budou mít letadla bez pilotů. Chápeš? No ne, tak tam ušetří, že jo, nemusí mít blembák, nemusí mít plát, odbory, nemusí mít stravný, nemusí mít ošatný takový pilot, nemusí mít pojistku, a pozor, nemusí mít katapultáž, jako nemusí mít křeslo, protože když v tom letadle nikdo nepoletí, tak se nemusí nikdo vystřelovat, když je problém.
1: No vidíš to.
0: Nemá výsluhy. Ušetří se spousta peněz. Autonomní. Dneska autonomní věci už jako fungují naprosto skvěle. V Číně jsem viděl turista, jak byl překvapený. Český turista udělal takový streameček, objednal si Tágo, přijelo autonomní auto, odvezlo ho. No, ten čuměl. Ne, tak nad propastí v té Číně, nad propastí.
1: To je úplně 100 let za vůbecema, prosím.
0: Jo, nad propastí, normálně.
1: Jo.
0: Kdyby to bylo na západě, tak pochopitelně ještě než to autonomní auto dojelo, tak ho rozsekali nějaký určitě přivandrovalci. Jo? No.
1: Jo.
0: No, pojďme si pustit Jindřicha Reichla. Ten zase naložil, tuším, nějakému Gregorovi, protože mu tak trošku připomenul, jak to bylo s těma předvolebníma slibama, víš?
1: To víš, když páčka lapají.
6: Investicích tady zabila i Petra Fialy, jsme se bavili. Bavili jsme si o Oncemi, v Rožnově pod Rostěm a podobně.
7: Oncemi? Pane Reich. Tak já velmi rád zareaguju. Oncemi, vy jste dali pobídku 10 miliard korun. To je 10 milionů korun na jedno pracovní místo. Americké firmě, která je minimálním přínosem pro nás. Absolutně selhávající politika. Paní Ivaňková, já vám řeknu, jak vy jste skonsolidovali ty finance. Vy jste sebrali peníze z kapes našim lidem. Vy jste zvýšili daně a to, co my dneska doháníme v rámci toho rodičáku, to jsou peníze, které vy jste mladým rodinám sebrali. O 16,6% oproti inflaci jste byli pod inflací. Vy jste jenom na zrušení slev na manžela, na studenta, na školkovné připravili naše rodiny, mladé rodiny s dětmi o 135 tisíc korun za 3 roky. Takže vy jste nekonsolidovali. Vy jste si váš dluh řešili z peněz našich lidí. Vy jste jim to sebrali z jejich kapes. A pane Slováku, k vám, já jsem tady hovořil o dlouhodobější strategii, protože za rok se to skutečně vyřešit nedá. A pokud jste mě dobře poslouchal, tak jsem tady říkal ty recepty. Nízká rovná daň, přehledný daňový systém, který umožní to, aby tady podnikatelé zase mohli znovu podnikat, ne jako to bylo za vaší vlády. To je naprosto zásadní věc. Za druhé nízké ceny energie, které vy jste měli nejvyšší na světě. Při přepočtu na paritu kupní síly jste měli nejvyšší cenu elektřiny na světě a byla to vaše chyba, vaše zodpovědnost. Za třetí je to věc, která právě, vy jste ji tady zmínil, ty veřejné peníze, ty pobídky mají českým firmám, ne americkým firmám, které tady veškeré know-how si nechají a zase si ho odvezou. To je prostě absolutní ukázka nekompetentnosti vaší vlády.
6: V jakých investicích tady...
0: Chápeš? Oni americké firmě dají na jedno pracovní místo 10 milionů.
1: No a to je zapotřebí, ne?
0: Kdyby jednomu živnostníkovi dali 1 milion
1: Ježiš.
0: Pobídku, co? No, a nemuseli by, víš co, tomu živnostníkovi by nemuseli ten milion dávat. Stačí, kdyby mu odpustili daně za 1 milion korun.
1: No, sakra, to by bylo.
0: Rozumíš, jo? Takže by to pochopitelně mělo úplně jiný efekt. Americká firma, já už tam vidím to rozpadový schéma, rozumíš, na ty provize, jo? To tam...
1: No to víš, jo, to se rozsype, tenhle ten, a Tonda to potřebuje, a ještě Honzík, a ještě Románek,
0: ten se na tom
1: ještě...
0: taky podílel, ano, ten, já jsem řekl Gregor, Slovák, to byl ten člověk. Myslím jako Slovák, jako příjmením Slovák, ne jako původem teda.
1: Aby s nás zase někdo jako nenašknul, že bratia Slováci jako by to ne, to jako v žádném případě.
0: Oni bratia mají taky spoustu problémů, jen si nemyslí.
1: Já si myslím, já to tak jako čuchám člověčinu.
0: Teďko člověče chodí po Praze taková zvláštní postava v bílých šatech.
1: Ne.
0: Má velký nůžky a cvaká zámky.
1: Počkej, to jsem viděla. To jsem dneska viděla a nevěřila jsem svým očím.
0: Pirátská kandidátka na tu primátorku.
1: Ano, třikrát jsem si to pustila.
0: Hustý, co?
1: Ta je úplně blbá.
0: Blbá je úplně mimo, ale to je jedno. Ale je to prostě pirátka.
1: No tak to pak je ono, to víš, to pak jede. A ona chce nějak kandidovat někam, ne?
0: No ona bude ona chce jako být tou primátorkou.
1: A primátorkou, že jo?
0: No a ona chce to, ona chce nějaký byty, nějaký, jestli to je, ale co to je zač, jak to tam je nazvaný prostě, z nějakého projektu, tak ty byty chce dát jako Pražanům, rozumíš? Jak se bavila o tom Pávkovi, jo, tak on autenticky, jo. Poté, co se Pávek vecpal na summit NATO v Turecku a kde byl za Kašpara, nám nyní vzkazuje, že s námi zatočí. Myslíte, že v zájmu obrany demokracie vyhlásí stanné právo nebo rovnou zruší parlament a jmenuje protokoláře protektorem? Protože Pavel exkluzivně, dvojtečka, Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat. A teď je to on, který ohrožuje demokratické principy. On, který namočil ústavní soud do politických rozhodnutí. Protože ústavní soud vydal předběžné opatření, kterým politicky rozhodl, že rozšiřuje pravomoce prezidenta. Takže on tady dělá ten bordel, jako jo.
1: No, tyjo, to bude ještě zajímavý. To bude ještě veselo.
0: To bude. Počkej, já to tady najdu.
1: No.
0: Představ si, že v Praze, jo.
1: Člověče, to se furt všechno točí okolo Prahy. Já jsem nevystrčila za poslední týden pomalu nos z baráku, ale tady se dějou věci. No já ho radši nechám zastrčený. No, jo.
0: Nejde o to zastrkovat, nevystrkovat. Ale v Praze, představ si, že v Praze, v jedné části Prahy, jo.
1: No, jsem napnutá.
0: No jo. V jedné části Prahy musí občané normálně tam neustále jako

0: To jako, že se v Praze krade, to je jasný, že jo. Ale tady se krade až příliš. Tak
1: no, tady
0: já už to hledám, jako tak...
1: Tady můžeš... se dějou věci, jako... Ne, no tak to jsou různé části, samozřejmě Sherwood, alias park
0: Sherwood,
1: u hlavního
0: nádraží. Co to je,
1: no,
0: pro boha?
1: Říkám alias park u hlavního nádraží, tomu se říká Sherwood. Tam je to... Tam to bylo blbý už před nějakýma 35 lety, protože to si pamatuju ještě, když ještě před revolucí, tak když jsem jezdívala z hlavního nádraží domů do Plzně, tak tam už to tehdy jako bylo ostrý a to ještě nebylo tolik bezdomovců a spíš se tam stahovaly takový ty pochybný existence. Bezdomovci tehdy si ani myslím, že nebyli, spíš jenom chlastali. Ale teď jako je to tam fakt jako ve velkém stylu, no, teď jako. Takže to je taky taková docela zajímavá oblast. Říká se, že na Václaváku je hodně zlodějů a i takových různých pochybných existencí.
0: Oni začali integrovat ty feťáky. Začali integrovat právě v této části Prahy a je tam tak vysoká kriminalita, že tam neustále vyjíždí policie a nic nedošetří, protože rozbíjejí auta, vykrádají byty, vykrádají domy. Jo. No ale ono to má nějakou, pochopitelně to má nějakou historii, nějaký vývoj a Ježiš, tady je to asi něco zase chtějí podpořit, jo, dobrovolná, já nechci sledovat video, ne, nechci. Organizovaná skupina odhalena. Neziskovka uspěla ve 100% žádostí a schrábla 80 milionů. Úředníci psali pravidla dotací a sami v ní seděli. Padlo trestní oznámení. Je to z 8. července, pochopitelně Pirát Bartoš, známý z Antify. Boj proti bezdomovectví nebo promyšlený biznis s veřejnými penězi. Rezort pro místní rozvoj řeší dotační skandál obřích rozměrů, na který na síti X poukázal publicista Michal Půr. Úředníci zodpovědní za metodiku a přípravu zákona o podpoře bydlení měli být zároveň osobně propojeni s platformou pro sociální bydlení, která v dotačních výzvách vykazovala 100% úspěšnost. Publicista Michal Půr upozornil na síti X, že Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na některé úředníky, kteří údajně přihrávali dotace platformě pro sociální bydlení. Jde o nějakých 80 milionů korun. Je to zásadní, protože pokud se to obvinění prokáže, tak by to byl případ, kdy úředník na jedné straně chystá pravidla pro čerpání dotací a na druhé straně je členem neziskovky, která ty peníze čerpá. Tipnul bych si, že nebude ojedinělý, uvedl podcaster a novinář. Podle informací poskytnutých Půrem, model fungování organizované skupiny lze popsat takto. V první řadě se jedná o fyzické osoby, které v letech 2022 až 2025 působily jako úředníci. Tito lidé formulovali veřejné politiky, připravovali metodiky a přijímali opatření k implementaci změny zákona, která zjevně v roce 2025 zvýhodnila platformu na úkor jiných obdobných právnických osob. Dále působili nebo stále působí v poradních strukturách pro podporu bydlení u ministerstva MMR, MPSV, Úřadu vlády a Evropské komise nebo EU a zároveň byli nebo stále jsou osobně nebo sociálně propojení s platformou. V rámci své činnosti také vyhlašovali, hodnotili a kontrolovali výzvy k dotačním titulům, souvisejícím s metodickou podporou, konzultacemi a dalšími formami podpory bydlení jak u MMR, tak u Ministerstva práce a sociálních věcí. V neposlední řadě se podíleli

0: na vzniku zákona o podpoře bydlení a aktivně se účastnili legislativního procesu jeho přijetí. Zástupci platformy žádali v letech 2022 až 2025 o veřejné finance prostřednictvím podaných žádostí o dotace. Platforma byla ve 100% svých žádostí úspěšná, zatímco ostatní žadatelé s více žádostmi uspěli pouze částečně nebo vůbec. Tito zástupci zároveň působili nebo působí jako nezávislí experti v oblasti bydlení a jako zástupci profesních organizací se účastnili legislativního procesu přijetí změny zákona o podpoře bydlení. Mimo to nebo stále působí jako členové komisí MMR, MPSV a úřadu vlády. Uskupení nevládních organizací a expertů. Platforma pro sociální bydlení vznikla v roce 2013 jako uskupení nevládních organizací, odborníků a zástupců veřejnosti zaměřené na problematiku sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví. Funguje jako výzkumný, advokační a poradní tým, který má prosazovat systémová řešení bytové nouze v České republice. Hlavním cílem platformy je vytvářet infrastrukturu pro ukončování bezdomovectví a zajišťovat, aby lidé v nouzi získali stabilní a dostupné bydlení propojené se sociální podporou. Dlouhodobě prosazuje přístup Housing First, který spočívá v rychlém poskytnutí standardního bydlení bez předchozích podmínek, jako je abstinence nebo absolvování přípravných programů doplnění flexibilní a dlouhodobou sociální prací. Platforma spolupracuje s ministerstvy, včetně Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí, kraji, obcemi i dalšími neziskovými organizacemi. Vydává analýzy, metodiky a doporučení k řešení krize bydlení, mapuje energetickou chudobu, prosazuje zákon o podpoře v bydlení a pomáhá nastavovat lokální systémy sociálního bydlení. Její činnost zahrnuje i veřejnou advokaci, vzdělávání a mezinárodní spolupráci. V roce 2026 například získala mezinárodní ocenění za prosazování systémových změn. No.
1: No vidíš to.
0: No jo.
1: No, no, to je nejlepší.
0: To je buzinec. Něco takhle,
1: to je buzinec, no.
0: No uměj to, to víš.
1: Uměj to moc dobře. Ne, jako,
0: my se uměli vždycky o sebe postarat, to víš, jo.
1: Jo, prosím tě, jako. A teď ten systém to celý umožňuje, že jo.
0: No tak už ručka, mám ten článek tady, jo. Tak no, vy to ve Strašnicích dokonce.
1: Ve Strašnicích, no. Tak teď to říkám, no.
0: Strašnice mají domobranu. Noční občanské hlídky v Praze 10 už objevily skrýše zlodějů. Nečekají už na policii a berou aktivně svoji bezpečnost do vlastních rukou. Lidé v Praze, a to spolu souvisí, jo? Tam to, co oni dělají, souvisí s tím, to je výsledek, jako. Lidé v pražské čtvrti Strašnice tvrdí, že je trápí opakované nájezdy zlodějů, kteří jim vykrádají byty a auta a říkají, jestli budou agresivní, budeme se bránit. Radnice Prahy 10 nepovažuje vznik domobrany za vhodné řešení. Praha 10 jako Johannesburg. Zahájili jsme noční občanské hlídky, abychom se ubránili nájezdu zlodějů. Ti zde pravidelně vykrádají ulici Újezdská a okolí. Vykradli postupně 5 domů a dnes ráno auto v ulici. Uvedl na sociální síti uživatel Jan Čížek, který toho má společně se sousedy dost. Zároveň je politicky aktivní pod hlavičkou SPD. Najal profesionální bezpečnostní agenturu, která od víkendu pomáhá hlídat jejich ulice. Cílem je kriminálníky dopadnout a odstrašit. Předat policii České republiky. Policie byla v naší ulici sepisovat nesčetněkrát, tvrdí Čížek s tím, že na zvýšenou kriminalitu upozorňoval vedení radnice i na posledním zastupitelstvu Prahy 10. Důvodem zvýšené kriminality je podle Čížka bytový experiment Housing First. Cíleně ubytovávají kriminálníky z celé ČR do obecních bytů a dávají jim cíleně přednost před místními. Důsledek je tohle. Místo aktivních opatření se mi dostalo od pirátů posměchu a nadávek do fašistů, popsal Čížek, jehož video má na Facebooku přes 60 000 zhlédnutí. Útoky pana Čížka z SPD na Piráty se objevují vždy, když se potřebuje zviditelnit před volbami. Je opravdu paradox, že do voleb mají slogan Praha v srdci a současně vedou nejodpudivější kampaň ze všech stran, uvedla za Piráty Martina Kameník-Vacková. Že jejich strana je v Praze 10 v opozici a nemá žádný vliv na bytovou politiku městské části ani na pražské magistrátu. Městská část Praha 10 byla o situaci informována v sobotu 4. července. Od té doby situaci aktivně řešíme. Obrátili jsme se na městskou policii hlavního města Prahy i policii České republiky se žádostí o prověření celé záležitosti, sdělil novinka mluvčí 10. městské části Jan Bruno Trop. Ten už je z toho úplně trop, člověče. Na žádost radnice podle něj strážníci posílili hlídky v dotčené lokalitě. Vznik občanských hlídek, takzvané domobrany, nepovažujeme za vhodné řešení. Mohlo by dojít ke zbytečné eskalaci konfliktních situací i k ohrožení samotných obyvatel, podotkl Trop s tím, že v případě podezřelého jednání je vždy na místě neprodleně kontaktovat linku 158 nebo 156, aby mohly příslušné složky okamžitě reagovat. Přestože v oblasti zajišťování bezpečnosti nemáme přímé pravomoci a můžeme především apelovat na činnost městské policie a policie ČR, budeme i nadále vyžadovat informace o vývoji situace i o přijatých opatřeních, podotkl. Jan Čížek zatím tvrdí, že noční hlídky a sledování okolí mají výsledky. Už jsme odhalili tajné skryše a stezky zlodějů. No a co je hlavní, máme i indicie na centrálu všeho. Ještě sbíráme důkazy, tak nebudu konkrétní. Každopádně Praha 10 Strašnice bude bezpečná, o to se postaráme, dodal. Jeho vzkaz facebookového profilu zní: 15 let tu byl svatý klid. Nikdy se tu nic nestratilo, nic neukradlo. Nepohybovaly se tu žádný podivný existence. Božská Praha 10 Strašnice. Až jste to celý zničili, stěhujete do obecního propuštěné zločince, feťáky a nepřizpůsobivé. A ti se chovají, jak jsou zvyklí. Kradou a ohrožují okolí. Policie to nezvládá, když je chytí, co si na nich vezmete. Praha 10 označuje tvrzení týkající se přidělování obecních bytů za nepravdivé s tím, že probíhá podle jasných a veřejně dostupných pravidel fungujících od roku 2019. Žadatelé musí splnit stanovené podmínky, mimo jiné mít trvalý nebo prokazatelný skutečný pobyt na Praze 10, nevlastnit jinou nemovitost určenou k bydlení a doložit svou sociální či bytovou situaci, uvedl Trop. Městská část podle něj do konce března v rámci dostupného a sociálního bydlení celkem 499 bytů. Nejvíce z nich získali rodiny s dětmi a seniori. Další byty jsou určeny například pro mladé lidi nebo pro potřebné profese, jako jsou lékaři, učitelé či strážníci, dodal. Za úspěch považuje, že 84% nájemníků si přidělené bydlení úspěšně udrželo. A teď mi řekni, jak ladí tady ta informace s tím, no. Mišo, jsi tam?
1: No, slyšíš, ano.
0: A že tady se něco přihodilo, tak právě koukám.
1: No, já jsem slyšela, že se tam něco přihodilo, jak to tam žbluňkalo.
0: Žbluňkalo. Že oni tady dělali ten hosting first a hlásí se tady k tomu, jak jako na tom pracujou a přitom jednoznačně to dělají ty neziskovky, hlavně Pirátů, který jsou navrženy v těch neziskovkách a dostávají na to ty peníze a hlavně dostávají ty byty, že?
1: Ty dotace. Pak se rozdělí.
0: A oni říkají, že to není pravda, jako jo.
1: Víš co, tak. Neziskovky, to je to nejhorší, co může být.
0: Ale to jsou ty...
1: Bohužel.
0: To jsou ty hodný neziskovky.
1: Uh-huh.
0: Oni se starají o ty lidi.
1: Jo. To jo. Já jsem jako dobře, jako beru neziskovka v sociální sféře, typu staří lidé nebo něco, ok, to prostě jako asi musí nějakým způsobem stát zabezpečit takovýhle věci. Ale dávat mezi běžný lidi v běžný čtvrti prostě kriminálníky, že jim dáš byt zadarmo, no nic.
0: No počkej, tak my tady mluvíme jenom, ať nemluvíme jenom o Pirátech, jo.
1: Víš co, ono už tohle existuje delší dobu. Já trošku mě... Slyšíš mě?
0: Jo, já tě slyším, nebo v klidu.
1: Já o tom trošku něco vím, protože v mé širší rodině se něco takového podobného jako odehrálo, takže jako vím, jak to trošku funguje. Ty lidi nejsou schopní se začlenit do normálního života. To je třeba ze stovky jeden, možná i to je moc, možná z tisíce jeden, který jako někde uhnul z cesty a pak se dokáže znova vrátit, jo, vesměs vůbec, jako. Byty zdevastujou, neplatěj, pořádají tam orgie, vykrádají okolní byty, je to špatně.
0: No potřebujou peníze na FED, to je jasný. No. Takže, no ale... Pojďme upřímní, no tak po tom, co se Piráti dostali do sněmovny, tak tam byl objeven záhadný prášek na záchodě, že jo?
1: No. To víš, no.
0: No pojďme si pustit, aby se neřekli, že jenom Piráti mají opravdu mozkový potenciál na to řešit nějaké složitosti, tak máme tady i jiné, že jo? Třeba europoslankyně Prázdnuše.
2: Na pomoc, kdyby bylo napadeno Polsko, a on řekl, že ne. Řekl to úplně stejně, jak to, jak to řekl kampaň v tuto chvíli. A já vás poprosím, paní Jermanová, jestli byste mohla vydržet do toho neskákat.
3: Nemohla,
2: nikdo vám tady do toho
3: to
2: neskákal.
3: Paní Řezničková,
2: mohla
3: byste
2: prosím
3: usměrnit
2: tady paní Jermanovou.
3: Kdyby tady dávat na stůl, tak bychom se hodně divili.
2: Tak, paní Jermanová, já myslím, že to zvládnou některá zvířata, někdy mluvit a někdy nemluvit, jako, tak to zvládnete.
3: Takže
2: i
3: paní Řezničková, já se omlouvám.
2: Já bych
3: odcházím
2: z této debaty,
3: můžete
2: klidně odejít, přestaňte skákat.
3: Ne, vy mě nebudete urážet do zvířat, to si zkoušíte někde jinde, děkuju vám.
2: Já, dáme, když to já dokončím, odcházím. Tak Andrej Babiš...
1: Dáme, mírněme silná slova, mírněme osobní útoky.
2: Řekl to při nástupu do letadla. Paní Jermanová to tady zlehčuje, pro nás je to zcela zásadní.
0: Jo. No, vidíš to, ta je hustá. Co
1: no, má, si holky.
0: Holky si to rozdali. To bylo, živě
1: ze,
0: to bylo živě ze Štrasburku normálně. Jermanová odešla.
1: Holky si roztrhali málem v občanky, no ty prťo.
0: No tak jako ono, když tě začne urážet něco takového, jak je Prázdnuše, tak to je hustý.
1: Ne, je to strašný, no. Já to prostě, a ještě, že některý zvířata teda jako vydrží mluvit, nemluvit, tak ona asi nemá nějaký zoologický nějaký znalosti velký, že jo? To asi ne.
0: No jo, no tak...
1: Nevím, který zvířata úplně mluví. Jo, nějaký papoušek, to asi
0: no, počkej,
1: jo,
0: tak některý zvířata dokážou mluvit a přestat, když mluví jiný zvíře. Chápeš?
1: Jo. Ne.
0: No, to je... To je právě to, co ty nezvládáš. Ty nezvládáš ty rychlý myšlenkový procesy, které se odehrávají v hlavě Prázdnuše, protože, jak bych to přiblížil, když prostě v té dutině máš víc místa, jo, protože máš menší mozek, no tak pochopně ten mozek dokáže ještě chladit, takže on je hrozně výkonný. Tudíž vlastně jsi schopná třeba vymyslet to, že některá zvířata dokážou těm druhým zvířatům neskákat do řeči, třeba psy, jo. Čeká jeden pes a když čeká jeden pes, tak ten druhý čeká, až soudruh doštěká, aby teda mohl zase taky začít čekat, jo. Nebo bečí, ta ne, ovce, bečí, bé. No a druhá ovce, ta nebečí, ta čeká podle Prázdnuše, až dobečí jedna ovce, aby ji neskákala do řeči. Oni to takhle v tom Štrasburku asi mají normálně.
1: No to jsem dneska ráda, že jsem se tam vůbec nedostala.
0: Veď?
1: Jo.
0: No jo.
1: Ne, upřímně. Jako fakt upřímně. Jsem hrozně ráda, že jsem se tam nedostala.
0: To buď ráda. To by bylo totiž hrozný. Ale
1: já
0: tady...
1: bych bečela furt.
0: Hele, ale mám tady, jak se to řekne polsky, jo? Jak se jmenujou polsky, jako v polštině, jak se jmenujou někteří představitelé?
1: No, povídej.
0: Gangster Przeletavy. Bydlí u nás na Hradě, jo? Nebo Baba Evropská Przebytečná.
1: Jo, tak to bych asi věděla, která je.
0: No jo. A nebo Vidzerač Kokainovi.
1: No jo, tak to taky vím, které je.
0: Nebo Povaleč Parlamentovi.
1: Povaleč
0: Parlamentovi. No to je Benda, ne?
1: Jo, mladej. Tenhle, jasně.
0: V životě nepracoval. Mafián Justiční Duplovany. To je Rychetskej.
1: No, ten jo, teda.
0: Blekotník Neandertalský.
1: Blekotník Neandertalský?
0: Jo, jo, Saša Vondra. A pozor. Vysílač signálovi Kampeličkovi.
1: No tak to je náš Peťa Fialovi.
0: A nebo Mafián Dozimetrovi.
1: No, tak to je vykulenec, no tak to je jasný.
0: No jo, čiče.
1: Hele, no povídej.
0: Dneska mi volal nějaký mladý úspěšný muž, jo.
1: Ne.
0: Jo. A volal mi jako, že zastupuju firmu, která byla zrušena před 20 lety, jo.
1: Ano.
0: Mám jistě starý nějaký databáze. A říkal, že se věnuje jakoby zemědělským produktům, plodinám jako, a to i na burze, i jako fyzicky. A že by mi rád předvedl, co dovede.
1: A jak by ti to předváděl?
0: To jsem se právě ho taky zeptal. Říkám, no takhle, nebo říkám, já bych vám rád předvedl, v čem jsem dobrý, jako takhle to říkal.
1: No.
0: Já říkám, no mladý muži, tak v čem jste dobrý? No to bych právě vám chtěl předvést, až se spolu sejdeme. Já říkám, no to se spolu nesejdeme. A no pane Rakušan mi povídá. Já říkám, no to si mladíku děláte srandu, co pak já jsem nějaká čivava z Kolína? A on jako, no jako já říkám, víte, kdo je čivava z Kolína? Bývalý ministr vnitra, ne, vykulenej. To je Rakušan. Proč mi říkáte Rakušan? Začal být nervózní. Já říkám, víte co? Já si myslím, že jste mi to předvedl dost.
1: No ty, prosím tě, co to je za lidi, jako?
0: No ne, to jsou takový ty nabrýfovaný úspěšní mladí mužové, jo. Chudák, bylo mi ho líto.
1: No, ale hele, a v téhle souvislosti mě napadlo, dneska letěla novinama, bych řekla novinama, jo, jako nějaká kauza, že nějaký státní úředník někde poslal nějaký peníze na základě, ježíš, já se na to podívám, jestli to najdu, na základě nějakého podvodného telefonátu. A dokonce řekl, že za to půjde sedět. Jako, a to bylo rychle odsouzený, jo. Hele, Zelenský odvolal generála syrského, jenom tak mimochodem, když to tady hledám, tak...
0: No tak jako to, co se děje momentálně, to, co se děje teď na Ukrajině v Kyjevě, tak to může odvolávat a zase svolávat, koho chce, to je jako vymalováno, jo. K tomu se teď právě dostaneme. Řekl bych, že už jsme si té dovednosti a umu našich politiků docela jako užili. Já jsem rád, že vláda pracuje. A propo, všimla jsi, že ani píp o tom, že Bulhaři už asi 3 týdny protestují v kuse?
1: To vůbec nevím. Vidíš, to nevím ani já. No, já taky tady protestuju už asi 2 měsíce v kuse a taky mi to je nic platný.
0: No ne, no, protože Bulhaři přijali euro a zjistili, jak si nabili hubu, že jo? Jo, takže Tady si přečte mě se ještě o klimakteriu, ale oni v podstatě se nechali vlákat do té pasti, Bulhaři, tak oni jako, že jo, měli danej ten převodovej, měli jasnej, oni to měli jedno euro, že budou 2,1 leva, myslím, že tak nějak bylo, 1,120 nebo 2,120 a oni se jako kdyby na to euro těšili, jo, prostě.
1: Oni
0: tam toho předsedu vlády pro evropskýho, a ten do toho praštil a to euro přijali. No a v Bulharsku se všechno zdražilo extrémně. Takže Bulhaři už 3 týdny protestujou, jsou v ulicích, zaplněný prostě města Bulharama a protestují, protože proto se změnil vlastně i vláda, padla. Dneska tam mají bývalý prezident, je premiérem.
1: Ano.
0: No a to je ale to pravodil. Neřekli tady, kvůli čemu padla ta vláda.
1: To ani neví, že protestujou.
0: No, zvou jako protržený, protože zjistili, jak to bylo. No a teďko Jindřich Reichl tady má takový svědectví, byl nadovolený s rodinou v Chorvatsku a Chorvati říkali, že 1 euro bylo 7 kuna. Jo? A když jim zavedli euro, tak to, co stálo 1 kuna, tak to stojí 1 euro.
1: Ty prďo.
0: 7x. Chápeš?
1: 7x zdražený.
0: Tady jako se nám snaží někdo vnutit, jak Chorvati jsou špatní, protože drbou Čechy. A že se tam strašně zdražilo. No zdražilo se tam. Protože 7x. Proč? No protože to jsou ty důvody, jak se podporuje euro a jak se podporuje dolar. Jo? To znamená, přijetím eura se rozšíří působnost toho eura, ale zároveň se úplně odprásknou. Vem si, že kdo měl 70 tisíc kuna na účtě, tak má 10 tisíc euro. A koupí si jako za 10, jako kdyby měl 10 tisíc kuna, jo.
1: Tak to je teda fakt jako špatný, no.
0: Jo, takže Pávek nám tady bude dělat kampaň a bude nám tady nutit euro? Zločinec? No, pojďme se
1: podívat. No jo, protože on by z toho měl do kapsičky zase, víš, nějaký kapesníčkový.
0: No to nevím, ale on je řízený, že jo, tak on jako nikdy nebyl samostatně funkční, on vždycky jenom lovil, kradl, udával.
1: A víš co, jemu je to jedno, protože on ty peníze na tom účtě nějaký má nahrabaný, ty majetky určitě někde pro něj jsou ulitý.
0: Tak oni mu vždycky dají na zobát, ne?
1: No jasně, že mu dají na zobát. Tak.
0: Kdo ve skutečnosti platí nezávislou klimatickou propagandu v České televizi? Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil, jak za Fialovy vlády veřejnoprávní Českou televizi doslova koupil ministr Petr Hladík, KDU-ČSL, aby propagovala ten politicky správný pohled na klima, dekarbonizaci a další probruselské zelené šílenství. Kompletní materiály s důkazy zveřejnil Paukner na Facebooku. Níže přinášíme zhrnutí. V letech 2022 až 2025 vznikl projekt Česko a Evropa řeší klima, který byl České televizi proplacen Státním fondem životního prostředí a dalšími státními institucemi. Podle dostupných smluv se na tvorbě pořadu i scénáře podílel Svaz moderní energetiky. V pořadech aktivně vystupovali nejen ministr životního prostředí Petr Hladík, ale i jeho poradci Martin Ander a Martin Sedlák, kteří byli ve veřejnoprávních médiích prezentováni jako nezávislí experti. V pořadech vystupoval také Ondřej Novák, ředitel PR agentury Obnovitelně Pro, kterou financuje Solární asociace Holding Solar Global. Vyškerej to je tak, jak má ty problémy. a Svaz moderní energetiky a Ondřej Přibyla z neziskové organizace Fakta o klimatu. Tu financuje Krsek Foundation, solárního barona Krska a European Climate Foundation, tedy nadace Evropské unie, určená k propagaci opatření Green Deal skrze NGO kanály, čili skrze neziskovky. V jednom z pořadů s názvem Dekarbonizace průmyslu Česká televize označuje organizaci Martina Sedláka Svaz moderní energetiky za nezávislou platformu, přestože ji financují podnikatelé z OZE. A hned poté chválí projekt zeleného vodíku Vítězslava Skopala ze Solar Globalu holdingu, který momentálně vyšetřují evropští žalobci kvůli podezření z dotačního podvodu až do výše 600 milionů korun. A teď to nejlepší. Daňoví poplatníci to zaplatili dvakrát. Poprvé přes státní fondy, podruhé přes koncesionářské poplatky. Stejný model platí i pro sérii Dvě minuty o klimatu. Stála 4,8 milionu korun, kde opět vystupují lidé ze Svazu moderní energetiky. Navíc hladíkovi lobbysté nekoupili v České televizi jen obsah, ale i konkrétní zaměstnance. Meteorolog Michal Žák začal aktivně vystupovat na akcích Svazu moderní energetiky a psát komentáře pro server Obnovitelně, který ovládají ti samí lidé. Petr Hladík spolu se svými lidmi zadal veřejnoprávní České televizi požadovaný politický obsah, dosadil své zpřízněné experty v uvozovkách a celé pořady nechal financovat z peněz daňových poplatníků. Česká televize proti tomuto politickému zadání nevznesla žádný odpor. Ani se nebránila a ochotně pořady vyrobila i odvysílala, aniž by je označila jako politickou reklamu nebo sponzorovaný obsah. To je ta naše televize, naše.
1: No,
0: neberte naše. Nám naši televizi.
1: Naše
0: televize.
1: Bože, naše.
0: No jo.
1: Já ji nemám, moje to není, protože já si ji neumím ani zapnout.
0: Ty chuděru.
1: No, ona je to takový nějaký přes dva ovladače složitý a stejně na to nemám čas. Stejně mě to nebaví.
0: No, ale pamatuješ si z nějakých filmů, když třeba vojenský útvar, když šel z té bitvy, kterou prohráli. No. Víš, jak se tam potáceli prostě různě
1: a sotva šli. No,
0: tak takový obrázek se ti naskýtá, když se podíváš na vojenčtí kadeti na přehlídce T-Lady Major Show v Londýně. Ti nejlepší z nejlepších budou bránit demokracii, pravdu a lásku na britských ostrovech. To se tady potácí horda blbů normálně. To když si představíš, jak to funguje třeba v KLDR, nebo jak to funguje v Rusku, ty kadeti, jo. To je prostě...
1: Jeden jako druhý. No jo.
0: Tak
1: je to, víš, no. Tak co bys tady chtěl, jako. To je...
0: No a protože my se musíme už pomalu za chvilku loučit, jo.
1: Ježíš, to už to zase takhle uteklo?
0: Jo.
1: To. Já tady nevím, co se tady totiž děje, protože tady asi všichni usnuli. Takže jako, a já nemám šanci to nějak zkontrolovat.
0: Tak bychom si měli bychom si říct, jak to vypadá na bojišti.
1: Myslíš tady u nás na Pavláku? Tam je to rozkopaný.
0: Ne.
1: Já vím, já si dělám srandu.
0: Já teď nevím úplně, čím začneme, ale pojďme do Bruselu. Tam začneme v Bruselu. Začneme v Bruselu, protože v Bruselu se měla konat demonstrace. Jo. Jenomže představ si, že v Bruselu, na to je určeno jedno náměstí, kousek od Europarlamentu. A když na to náměstí, žádali, aby jim povolili, tak jednu jedinou, tě upozorňuju, zakázali demonstraci. A to byla demonstrace vlastenců. A propos, tady poslanec polského sejmu, jo, viac ako 500 tisíc občanů členských států EU podpísalo iniciativu vyzývajúcu Evropskou komisi na zavedení predpisů týkajících se deportácie imigrantů. Keď mali organizátory odovzdať podpisy v Evropském parlamente, bruselská policia dostala rozkaz zablokovat jim vstup. Je tady z toho stream, vezou to normálně na kolečku, takový to je, co mají zedníci třeba, to vezou a policie je obstoupila a nedovolila, aby s tím kolečkem, s těma podpisama evropských občanů, aby to mohli odevzdat.
1: No, vidíš to.
0: To je co? To je demokracie. Demokracie v praxi, co blbneš? Po našom ne. Tak pojďme se...
1: No po našom ne, ale jako z jejich pohledu, no.
0: Z jejich pohledu. Tak jo. Tak, co nám k tomu řekne Mazurek?
4: Hlavně přivedlo na tuhle demonstraci. Ďakujem pekne a pozdravujem do Českej republiky našich bratov. No priviedlo ma tu čo? Priviedla ma túžba zachrániť budúcnosť pre svoje deti, pretože bez remigrácie Európa nemá budúcnosť. Ak nepošleme problematických kriminálnikov, vrahov a násilníkov, ktorých sú ulice aj tohto Bruselu plné, tak jednoducho ako národy zahynieme. Proste je tu otázka. Buď chceme existovať v Európe, ktorá je bezpečná, normálna a krásna, prosperujúca, ako si pamätáme z časov nášho detstva, alebo chceme žiť v tomto multikultúrnom pekle. A nie je to o nejakej nenávisti alebo rasizme, je to o láske k vlastnému kultúrnemu dedičstvu, k vlastnej identite. Je to o láske k vlastným deťom a za to my jednoducho sme ochotní bojovať. Preto podporujem remigráciu, podporujem to, aby každý jeden nelegálny imigrant bol z Európy poslaný preč a je mi zlé z tých bláznov, s tými duhovými vlajkami, ktorí tam protestujú pred Európskym parlamentom na druhej strane, ktorí otvorene píšu na svojich transparentoch, že vraj nikto nie je tu nelegálne. Chcem sa spýtať týchto blbcov, otvorene to hovorím a posílám ten dotaz každému progresívcovi a liberálovi. Ak si myslíte, že nikto nie je nelegálny, tak mi povedzte, prečo si zamykáte dvere do vlastných bytov a domov. Veď nechajte všetko otvorené. Ja vám zabezpečím 5 Afričanov do každej obývačky a som potom veľmi zvedavý, ako budete nariekať a prvý volať políciu, aby ich dostali z vašich obydlí preč. Ste najväčší pokrytci liberáli a progresívci, keď to sledujete. Pretože tvrdiť, že nikto nie je nelegálny, je totálna volovina a ide to proti základom existencie štátu ako takého. Štátu, ktorý zabezpečuje, aby tyto ľudia mohli normálne žiť.
5: Co je na tom nejzajímavější, je, že zatímco tuto akci se snažil starosta jakýmkoliv způsobem zakázat, tak tam ta akce je povolená vyloženě před sídlem Europarlamentu. Co na tohle to říkáte?
4: Hovorím na to, že západná Európa je plná totalitných fanatikov, ktorí tu rozhodujú o kľúčových veciach. Pred Európskym parlamentom je zakázané protestovať na tom námestí, kde oni protestujú. Tu je povolené protestovať, kde to zakázali. A kľúčové pre tento priestor je, že ja som tu pravidelne v Bruseli. Tu protestuje každý. Od farmárov, cez, ja som tu videl Sýrčanov, videl som tu ľudí z nejakých oceánskych ostrovov, niekde v Tichom oceáne, videl som tu protestovať Iráncov, videl som tu protestovať Sýrčanov, každého možného. Nikto nebol zakázaný. Nikto tu nikdy nebol zakázaný, okrem vlastencov, ktorí chcú zachrániť Európu. Je to dokonalý obraz o tom, ktorí ľudia dnes v západnej Európe vládnu a že ich skrátka musíme poraziť a vymeniť.
0: No, o tom to je.
1: Jo?
0: O tom to
1: musíme
0: je.
1: Musíme porazit.
0: No? A dneska už se to, já to vemu ve zkratce, protože ono už nemáme tolik času. Dneska je situace následující. Rusko už 15 dní a nocí pravidelně útočí na všechny vojenské infrastrukturní uzly a body. ať je to výroba, distribuce zbraní, dronů, skladování jakýchkoliv vojenských potřeb, materiálu, zbraní, děkuju. Potápějí lodě, který pod záminkou humanitární pomoci ve obilí přivážejí prostě zbraně, munici, jo, zaházený v obilím a hrajou si na to, že to je humanitární pomoc. Čili Rusko přistoupilo k tomu, že úplně systematicky zničilo už v podstatě a vyřadilo ukrajinskou armádu úplně z činnosti. Jim až prostě dojede to, co mají v týlu navezeno a to, co mají na cestě někde, až je to nemají rozbitý, na té frontě to mají někde, tak tohle až spotřebujou, tak už nemají nic. Už nemají nic. No ale tím to nekončí. Tím to nekončí, protože Irán, který je členem BRICSu a čelí americké agresi, ničím nevyprovokované agresi, tak Irán udělal odvetné údery v Kuvajtu na různých místech Blízkého východu. Všude, kde Američani měli nějakou infrastrukturu, tak všude jim to rozbili. A teď hrozej, že jestli ještě Amerika jednou zaútočí, tak rozsekají veškerý Trumpův majetek, ať jsou to hotely, ať je to cokoliv, budou útočit na Trumpův osobní majetek, respektive jako firemní, to znamená jako na jeho majetek. Budou útočit na všechno americké. Ať je to Trumpovo, ať je to jiných amerických magnátů, všechno americký rozsekají. A vyzývají Rusko, Irán vyzývá Rusko k zahájení raketových úderů na Británii, Evropskou unii a USA. Proč? Protože to ti je zajímavý, to je ti takový nešvar, víš?
1: Co to je rozmáhá?
0: Nějaký Johnny jede tam někde na tu Ukrajinu nebo do toho Polska, tam je velký letiště. O tam teď startuje spousta věcí, který vozej ty zbraně a tak, přilítá to z různých stran. A nějaký Johnny se rozhodl, že prostě opustí svoji farmu a pojede do té Evropy si zastřílet s tím dronem. No, tak navede ten dron na nějaký civilní cíl, protože to je nejsnažší, že jo, oni jako tím chtějí zastrašovat a chtějí způsobit hysterii a paniku mezi ruským lidem. A on ten Johnny neví, že ruští operátoři a zejména operátoři, kteří jsou právě v těch oblastech té fronty, že jsou schopni vysledovat naprosto každý dron, který je nějak řízen a navigován tím operátorem, každou střelu, kterou řídí nějaký operátor, tak jsou schopni vysledovat přesně, kdo ji navigoval odkaď. No a pak už je to podle protokolu, kdo měl službu a kdo vlastně byl řídícím toho dronu. To se všechno tak, jako jsou piloti příslušní k tomu letadlu, tak oni mají pochopitelně tuhletu evidenci. Takže oni dávají dohromady seznamy těch, kteří se budou zodpovídat před tribunálem. A dneska už ta situace není o tom, že by Rusko nebo Irán chtěli jakkoliv jednat s Amerikou nebo s Ukrajinou. Dneska už je evidentní, že Ukrajina v podstatě tam nehraje žádnou roli. Jo, vedení Ukrajiny to jsou nacisti, ty je potřeba denacifikovat. Zodpovědnost dneska už padá právě na Ameriku, Evropskou unii a na Británii, protože Odtud jsou všichni ti, kteří řídí tyto sofistikované zbraně s dlouhým doletem. Ty zbraně, které páchají terorismus a jaksi válečné zločiny na civilním obyvatelstvu, a ti se budou zodpovídat. No a protože jsou vysláni nějakýma svýma vládama, tak se nedá nic dělat, ale bude to tam muset doletět. Čili proto Irán vyzývá, aby se udělala už konečný zúčtování s tím Západem. Irán říká, že se Západem se nedá jakkoliv jednat, jedině prostřednictvím té síly. Jo. Teď se ukázalo, že Rusové mají nějakou raketu. A teď mi vypadlo to její jméno. Ještě ani jednou se nepodařilo tu raketu zachytit. Není to ani Budevesník, ani Orešník. Uh-huh. Je to raketa nějakého středního doletu, trochu předělaná. A zatím ještě ani jednu raketu protivzdušná obrana nebyla úspěšná, aby zachytila.
1: Jo, že to je prostě něco jiného, než je Orešník nebo Budevesník nebo něco takového. No,
0: protože Orešník i Budevesník jsou drahý. Jo. To znamená, když chceš zasáhnout prostě nějaký cíl, musíš použít přiměřenou munici. Mm-hmm. Jo. Nebudeš tam posílat Orešník, který za A. Ještě nikdy nebyl použitý Orešník v plný bojový výbavě. To znamená, zatím to byly pouze dejme tomu nějaký částečně osazený rakety, anebo jenom raketa bez toho, že by byla osazena těma hlavicema. A sice to zatím udělalo za paseku, takže oni vůbec nechápou, s čím mají co dočinění a hrozně to podceňujou, jo.
1: Takže, protože jsou přesvědčený, že se to nestane, víš?
0: Když jim prásknou orešník do jednoho města, to není o tom zasáhnout nějaký velitelství, to je prostě o tom, že srovnají se zemí celé město. Srovnají jednou raketou, srovnají se zemí obrovskou fabriku na obrovský ploše a stačí na to jedna takováhle raketa. Jo. Ale je drahá, proč by ji používali? Čili jasné je, že je spousta jiných, mají drony kamikadze a tak dál, čili docela jim tam teďko topějí a fest jim tam topějí. Pávek se nechal slyšet, že teď je dvouměsíční okno, kdyby se ta Ukrajina dala vyzbrojit natolik, aby porazila Rusko a pak, že už je všechno pase. No tak já myslím, že už jako chlapec trochu zaspal. No, bude to hustý, protože Rusku došla trpělivost a myslím si, že to s Iránem vemou proti sobě, jako jo. Protože, no. Ještě jenom jednu, promiň, další větu. Zatímco Američanům žalostně dochází všechno, čím pálej ty drahé zbraně, tak Iránčani mají pořád dostatek, jako, protože pořád toho mají dost. A když to tak sleduju, tak já ti řeknu, jak se to bude vyvíjet. Jo. Mám ti takový pocit, že to bude tak, že zlikvidujou Kyjev, tím pádem Ukrajina jakoby hotovo vymalováno, tam už to jenom dočistějí. Potom začnou destabilizovat Rusové, začnou destabilizovat Británii, některé evropské země a Ameriku. A k tomu nastoupí ty zatím neaktivní buňky banderovský, které jsou po Evropě, protože tam jde o to, že dneska už Evropa je obsazena nacistama.
1: No,
0: lidi to nevidějí, ale...
1: Ne, nevidějí to, nechtějí to vidět.
0: Ten atak je připravený, jo. A Evropa bude prosit Rusko. Bude prosit Rusko.
1: Ano, ano.
0: Aby Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR, aby osvobodili Evropu od nacistického jha. To bude výsledek a znova se bude opakovat ta situace spojenectví, akorát, že tentokrát už to nebude se Západem. Protože Západ jednoznačně zklamal ve všech formacích jakýchkoliv úmluv a dohod. Takže nebudou osvobozovat Západ, Evropu a podobně, nebudou osvobozovat z lásky, ale budou čistit ten prostor od nacistů a satanistů. Takže půjde...
1: Už aby to bylo.
0: Tak. Nepůjde o osvobozování, půjde o čištění. Pokud nebudou ty státy spolupracovat, tak budou normálně jakoby vyčištěni, ať si jim to líbí nebo ne. Přesně podle charty OSN, podle článku 106.7. No a s tím bychom mohli skončit, protože to je taková pozitivní zpráva, ne?
1: Myslím si, že spousta lidí, když si to teď představila v obrazech, tak se trošku vorosila. O, dobře, jako jo, já ji jako pozitivní beru. Já určitě.
0: Tak co víc pozitivnějšího by si chtěla přát?
1: Už aby jsme byli za tím vším.
0: Pro samý ty pohrobky nacistů není kam plivnout, no tak...
1: Není, je to strašný.
0: Co chceš řešit?
1: Je to nechutný. Nechutný.
0: Nechutný velebnosti.
1: Já.
0: No jo.
1: Skoro bych řekla, že se mi z toho chce až blejt, ale...
0: To zase bude fálích na blito, co? No je.
1: No tak jo. Čověče, no, máme nějakou, 23.
0: Víte, nějakou hezkou Pryč? Písničku, že bychom dali?
1: Nějakou hezkou.
0: Jakou by si chtěla?
1: Hele, čověče, vidíš to? No, tak tím jsem nepřemýšlela.
0: No jo,
1: ale
0: to je ono.
1: možná, jestli tam najdeš Jožoráže, no. Najdeš ho tam.
0: A co by si chtěla od Jožoráže?
1: No ty víš, jakou. No tu.
0: No čověče, to je právě to, že... Ty furt tady loučíš tu. No jo.
1: Tu.
0: A já ti nevím, proč mi asi jako se někam...
1: Vypadla z playlistu.
0: Vypadla z playlistu? Já tady mám od Elánu. Ale když ještě chvilku udržíš jako slovo,
1: já tak Peťa bude tak... Protože se musím taky rozloučit.
0: Peťa bude tak laskav, podívá se do zdrojů,
1: a najde to.
0: Někde. A možná. Možná to najde.
1: Mm-hmm.
0: Víš?
1: Jo, tak určitě udržím slovo. Tak myslím si, že zakončili jsme to velmi pozitivně, i když, jak říkám, někteří z těch pozitivních zpráv můžou mít až husí kůži. Nicméně, přátelé, já si myslím, že to dobře dopadne. Teda já jsem o tom přesvědčena. Zatím si užívejte léto. Myslím si, že...
0: Zatím než to dopadnou ty oreštíky. Tak...
1: Tak si užívejte léto.
0: Si užívejte léto, jako...
1: No, tak jako nějak to musím tak jako odlehčit, že jo, no.
0: To se ti fakt povedlo, no.
1: Že jo, no. Tak jo. Tenhle týden má být trošku chladněji. Příští týden se to má zase zvednout, tak třeba to jako už začne se nějak odvíjet trochu rychleji, všechno uvidíme. Uvidíme.
0: Já tu písničku nemám.
1: Tak tam dej nějakou jinou, to máš jedno.
0: No tak dobře.
1: Já to přežiju. Já to přežiju. A dobře. Třeba mi ji do příště najdeš.
0: Dobře, připravil jsem písničku, můžeme se začít loučit.
1: Písnička připravená, já už jsem napůl rozloučená. Užijte si týden, užijte si volno, dáli dobrá nálada, shoda okolností a všechno okolo toho, tak příští týden se uslyšíme už z mé dovolené. pokud to všechno dobře dopadne.
0: Že
1: všechno
0: hlavně
1: klapne, jak má.
0: Hlavně nepřeháněj. Víš, jak no, to potom je.
1: No, já už jsem to přehnala. Já už vím, jak to vypadá, když to přeženu. Já už jsem si to odžila. Mám to za sebou. Přátelé, nepřehánějte to. Nevypadá to vůbec dobře, když to přeháníte.
0: Samozřejmě.
1: Z vlastní zkušenosti.
0: No, tak už se rozluč.
1: Tak dobrou noc.
0: Tak Mišo, já ti děkuju za to, že jsi nám popřála dobrou noc a že jsi tady s náma byla. Že jsi udělala čas a prostor. Děkuji všem, co jste nás poslouchali. Děkuji všem, co nás budete poslouchat. Děkuji i vám, kteří nás poslouchat vůbec nebudete, protože tím jste si ušetřili spoustu nervů a my nemusíme odpovídat na hloupý přiblblý nějaký věci. Takže mějme se všichni rádi, v pospolitosti očekávejme krásné zítřky. No a tedy od mikrofonu společně s Míšou se pro teď s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.

0: krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální čtvrteční vysílání 23.7. leta páně 2026, 20.03, vidím velitelský čas. A se mnou je specialista bezpečnosti analytik, člověk, který to opravdu hodně zažil, hodně ví, a taky výborný bubeník a člověk, který to hodně umí, Jan Schneider, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já jsem moc rád, že jsi udělal na nás čas. Jak se máš?
1: No tak, jde to teďka, jak je chladnějc, tak je to lepší.
0: Pro mě taky, to je pravda. Tak konečně už taky někde zapršelo. Samozřejmě někteří zemědělci, kteří zrovna jsou uprostřed sklizně, tak nám budou tvrdit, že to zrovna jako nejlepší není. Ale není na světě déšť ten, který by vyhověl lidem všem. Ale tak to prostě, tak to prostě chodí. Dějou se věci kolem nás, ale já bych nejdřív, než se vrhneme na ty informace, novinky, postřehy a tvoje pohledy, tak bych rád, jestli by si promluvil o akci, kterou v další ročník, kterou připravujete v odborných kruzích zvané Župra, tak žurnalistické praktikum. Tak pojď nejdřív k tomuhle, prosím.
1: Takže v loni jsme měli takový, dejme tomu, nultej ročník. Náš spolek žurnalistické praktikum udělal takovou akci, kterou jsme s pomocí Michala Semína nazvali Slovo do pranice, to vymyslel on. A byl to několik dní přednášek na mediální témata různá. Všechna ta vystoupení jsou vlastně k vidění na YouTube, ale i na našem webu, který se jmenuje ZPHB, to znamená jako žurnalistické praktikum Havlíčkův Brod.cz. Tak tam jsou ta videa z loňského roku, Erikem Bestem počínaje přes Marka Stoniše, Radima Panenku, Kláru Samkovou, prostě mnoho lidí velice zajímavých, Petr Žantovský a já nevím, abych někoho nepřešel zbytečně. Prostě je to tam k vidění, k poslechu, myslím si, že to bylo zajímavé. Nicméně, nultým ročníkem jsme to nazvali proto, protože ty lidi tam seděli a poslouchali. Ale žurnalistické praktikum má v tom názvu jistý takový aktivní prvek, praktikování, a proto jsme se rozhodli letošní vlastně řádný první ročník, ano, tohle to je přesně ono, už udělat skutečně jako praktikování. Jo, vidíš, tadyhle to jsem zapomněl, to jsme na to moc pyšný, přímo nám adresně poslal zdravici pan Jeffrey Sachs. Je to díky paní Soně Sachsové, který tímto ještě jednou děkuji, i Jeffovi taky, protože paní Sachsová je Češka. Takže to spojení je na Jeffa Sachse jednoho z nejvýznamnějších světových myslitelů, tak to spojení je velice nakrátko. A Jeff nám tam namluvil zdravici, protože chápe, že vzdělávání se žurnalistické gramotnosti, vlastně tomu není nikdy konec, to je nekončící

0: proces. Takže tady to je vlastně ta stránka, ty tam listuješ, v tom všichni to můžou vidět. Lze se tam prostě přihlásit a letošek bude jiný. Letos máme už to praktikování vlastně vymyšleno ve třech takových kapitolách. První den bude cvičení ve stylistice, protože je známý fakt, že ta každá informace má takovou hodnotu, jak ji pochopí příjemce. To znamená, když chci psát něco pro sportovce, tak nebudu používat příliš barokní jazyk, souvětí, a naopak, když budu chtít psát něco pro vzdělance, tak tam nebudu používat příliš takového slangu pouličního a tak dál. Ta věc je velice důležitá. Můj učitel Milan Balabán, to byl starozákonník a religionista, tak ten si prošel takovou velmi tvrdou školou té stylistiky, když totiž ztratil státní souhlas k duchovenské činnosti, tak hledal zaměstnání, kde se dalo, a opravdu skončil jako v dělnických profesích. Mnoho let dělal u kanálníků. A o těch přestávkách, když vylezli z kanálů, že jo, tak ty dělníci do něj neustále ho pošťuchovali, a aby jim něco vykládal. A on se musel naučit vykládat o té Bibli jazykem, který je velice přístupný, prostě taková, to je, řekl bych, čtvrtá cenová skupina. Když potom po roce 90 se vrátil zpátky na fakultu, tak ty jeho přednášky byly tak šťavnaté a srozumitelné, že na ně chodili studenti úplně z jiných škol, protože bylo velkým požitkem ho poslouchat. Bylo to velice srozumitelné a, jak říkám, prostě bylo to, mělo to šťávu, mělo to grády. Takže tohle to je, stylistika je strašně důležitá, je velmi důležité prostě vědět, ke komu, kdo je mými čtenáři, posluchači, jak k ním hovořit. My jsme si jako inspiraci připravili s paní lektorkou, to je Eva Miláčková, Wildmannová, tak jsme si připravili ukázky z knížky Raymonda Kenoa Stylistická cvičení. Ta knížka má velice hlubokou minulost, přeložil ji Patrik Ouředník geniálním způsobem a vyšla poprvé v jazzové sekci, kdysi dávno. Teď vyšla znova, ale myslím si, že ani v antikvariátech moc k sehnání není. Je to takový poměrně stupidní příběh, převyprávěný asi 100 různými způsoby. Já jsem se domluvil s paní Jarkou Obermajerovou, že k nám přijede a že několik těch příkladů tklivým způsobem, uměleckým způsobem přednese. Pak jsme s paní Miláčkovou vlastně se zastavili u té nádherné takové parodie na básničku, na písničku Šlananinka do zelí, na ten text. Ta existuje asi v 10 různých převyprávěních stylistických podobných podle básnických stylů. Otokar Březina, Vítězslav Nezval, Olbracht a dokonce i Majakovský, skvělý je to. A dlouho jsme pátrali, protože ono to chodí po internetu jako anonymní, až Zdeněk Zbořil mě navedl na postavu Václava Laciny. On, já jsem si koupil ty knížky jeho, ale nicméně tam, tento text tam není. Ale je tam mnoho variant, prostě cítil jsem, že jsem velice blízko, ale na tyhle variace jsem narazit nemohl. Až paní Miláčková udělala úžasnou práci rešeršní a zjistila, že to skutečně Lacina napsal, ale vyšlo to péčí Jiřího Voskovce ve Spojených státech. A paní Miláčkové se podařilo prostě získat faksimile toho amerického vydání, což je úžasný. No a pak mě nedávno překvapila ještě jedním zjištěním, že něco, že to nebylo poprvé, co se něco takového stalo, že již v 19. století jakýsi autor přebásnil básničku Utíkej, káčo, utíkej několika způsoby podle obrozenců tehdejších. Takže není to nic nového a myslím si, že ty trojice právě těchto příkladů by mohla naše praktikanty uvést do takového rozpoložení, že by se sami odvážili podle svého zvoleného stylu, co si do něj převést. Takže to bude první den, předpokládáme právě dopoledne, že bude ta lekce, pak, že se budou věnovat své práci a na večer, že bychom to právě s péčí paní lektorky vyhodnotili. Myslím si, že ten první den by mohl být poměrně zábavný. Ten druhý den tady bude Petr Žantovský jako lektor a to se budeme věnovat právě té verifikaci zdrojových informací. Nevím, co si Petr připraví za úkol, ale prostě je to takové klíčové téma kor v dnešní době, kdy například, jak jsem zjistil, deník TO, to má problém s texty Pavla Cimbála, které byly, teď přesně nevím, ale prostě vyřazovali je nějak ze svých stránek, protože zjistili, že to nebylo opřeno o důvěryhodné zdroje. Možná, jak jsem tak vytušil, si pan Cimbal takzvaně naběhl, že si začal věřit jednomu zdroji, který mu začal připadat jako ověřený a pak najednou to bylo jako, když spolkne udičku a pak najednou zatáhnou prostě a on se chytne. Takže asi to byl jako cílená akce na něj, ale myslím si, že ta problematika je prostě všeobecná. Lidé se opírají o všelijaké zdroje, které neprověřují, hlavně když souhlasí s tím, co si myslí. A to si myslím právě, že je velká chyba, velké pokušení. Takže to bude druhé téma. A to třetí téma, tam se jako lektor se mi podařilo přemluvit mého kamaráda, dlouholetého kamaráda Ludvu Bednáře, který kdysi už za disentu pracoval publicisticky, podílel se na vydávání časopisu Střední Evropa a od té doby pak přeložil několik knížek a dlouhé roky dělal redaktora v Euru a v České pozici a v Lidovkách, kde já jsem i publikoval, takže jsme se po letech zase s Ludvou sešli dokonce profesně na jedné lodi. A je to člověk velikého humoru, velikého životní zkušenosti a velkých kompetencí. A tady jde právě o určitou tu redakční rutinu, to znamená, jak se vyhýbat určitým klišé, určitým spojením a jak například krátit texty. Já vím, že když jsem poprvé psal do tištěného média, tak mě pak zavolala paní redaktorka a říká, pane Schneider, a je potřeba ten text zkrátit jako o 500 znaků. Já jsem říkal, no to není možný, tam každý slovo je na místě. Ona říkala, tak já to udělám sám. Jsem říkal, tak to ne, tak to já teda zkusím sám, protože člověk se pak musí zamyslet nad tím, co je nejpodstatnější a co lze z toho textu vypustit bez ztráty smyslu. Je to strašně důležitá práce. Ono to u toho digitálního publikování svádí, že tam vlastně těch nul a jedniček může být nekonečný počet, ale myslím si, že je velké umění psát krátké texty. Tadyhle musím zmínit naprosto nedostižného Erika Besta, protože nacpat do několika vět, aby to mělo hlavu, patu, argumentaci. Prostě je to úžasná práce, kterou on předvádí. Takže myslím si, a je to právě v této době taky časově velice příjemný, že on nezavaluje člověka před dlouhými texty. Já se přiznávám, že je několik autorů, které prostě nečtu, protože vím, že se nedočtu téměř konce. Že musí povědět prostě všechno, co vědí. Tady jde spíš o to šetřit toho čtenáře a naopak mu říct velice krátce a zdůvodnit to, co ještě možná on neví. Velice důležitá práce, ono to nevypadá moc atraktivně, ale já si myslím, že to je strašně, je to jedna z podstatných kompetencí prostě dobrého publicisty. Ten čtvrtý den pak už budeme mít v podstatě jenom takový jako závěrečný, hodláme dát těm dotyčným určitý certifikát. Já jsem zapomněl říct a poděkovat Lence Procházkové, protože ona má na to živnosťák, takže je vlastně odborným garantem tohodle kurzu, této akce, takže dostanou určité osvědčení o tom. A já jsem si tam jenom dovolil ten čtvrtý den dopoledne, tam se pokusím nastínit určité takovou čtveřici starodávných analytických metod k takovému komplexnímu vyhodnocení textu. Myslím si, že k tomu se v příštích ročnících budou-li uvidíme, jakého úspěchu dojdeme při tomto ročníku, takže bychom se k tomu mohli vrátit. Takže to je zhruba takový nástin. Začínáme 16. v neděli, večer se sejdeme a uděláme tady takovou grilovačku malou. Tak 17., 18., 19. a 20. v poledne končíme. Takže to je zhruba nástin toho vlastně prvního řádného ročníku žurnalistické praktikum. Co je k tomu třeba říct, na těchto stránkách je možné se přihlásit. Kurzovné za ty 3,5 dne je 1 000 korun českých, ale nezajišťujeme ani ubytování. Pouze stravování tam nabízíme právě v prostorách, kde se to bude konat, tak to není v ceně, teda jeho stravování. To je tady Tomáš, ano. Myslím, že tam už budeme mít jídelní lístek v Brzku, takže tam obědy a večeře je možné si objednat a na těch stránkách je několik typů na ubytování, takže to je asi celý to. My jsme maličký tým a velice amatérský, takže jsme si dovolili se tím příliš nezatěžovat a přesunout tu starost prostě na jednotlivé praktikanty, aby si vybrali prostě podle svého vkusu. Takže to je zhruba všechno, co jsem chtěl říct k tomu praktiku. Nechceme, aby tam bylo moc lidí, oslovujeme především cíleně ty, kteří mají zájem si něco zkusit, něco vyslechnout, trošku se vylepšit jako v těch kompetencích. To je naše ambice. Tady koukám, že tam byl, jsem zapomněl loni jmenovat ještě Petra Štěpánka a Jan Tomáš Koloc, Jarda Štefec tady byl, no takže loni ta účast byla veliká, teďka teda to máme spíš, to bude skutečně praktický výcvik takovej nebo zkouška, nabídka toho, jak se vylepšit v těch kompetencích. Myslím si, že ta nabídka může být zajímavá. Místa jsou, nikdo nemusí mít strach, že by se tam nedostal. Přetlak zatím velký není. Očekáváme, že se postupně, jak se ten datum bude blížit, takže se lidi přihlásejí. Ale není zatím s tím žádný problém. Když bude mít někdo zájem, velice rádi přivítáme.
1: Honzo, já se ještě zeptám, pro koho je vlastně určený tenhle kurz? Může tam mít kdokoliv, jako z ulice, nebo předpokládáte, že ten člověk musí mít nějaký odborný novinářský znalosti, nebo...
0: Nepředpokládáme, je to spíš pro začínající, ale kdyby se tam přihlásil Václav Moravec, i toho bychom vzali, protože on nesporně má nějaký mezery v té mediální gramotnosti. Takže není to zavřený pro nikoho, ale spíš je to myšlený prostě pro mladý začínající. Jo? Ale když se tam přihlásí prostě starý končící, tak ho přivítáme taky.
1: No, tak někdo třeba je starší a taky začíná, že jo, v tomhle oboru. Takže jsou tam... já vím, minulý rok jsme měli tu čest to natáčet,
0: ano.
1: Takže já jsem z toho byl nadšený, tak můžu doporučit, přátelé, a toť k tomu, pokud nevíte, co s načatým srpnem, tak si myslím, že tohle to bude, tohle to je velice užitečná.
0: Zdravíme pana Andrycha Kubíka.
1: Ano. Tady nás je, který nás zdraví, tak já to tady postupně takhle budu dávat a protože je to hezký, že si na ně takhle vzpomenem, na naše lidi. Prosím tě, sleduješ ty určitě teďka ono, okurková sezóna se zase nějak nekoná letos.
0: No, ne.
1: A jako dějou se věci kolem nás, já už se v tom jako like prostě v těch věcech pomaličku ztrácím. Spíš jako cítím, že jsme víc a víc napjatí. A kam vlastně to celý směřuje třeba v rámci právě Evropy? Opravdu je to tak, že se tý, jak někdo říká, že se tý třetí válce nevyhnem, nebo kam to všechno směřuje?
0: No, to jsi měl zavolat až po 10. hodině, abych ti to mohl říct přesně, ale takhle. Lidstvo zatím překonalo hodně krizí a já si myslím, že překoná, a jestli nebudu mít pravdu a nepřekoná, no tak to už nikdo nebude vědět, že jsem se netrefil, takže když to lidstvo překoná, tak můj optimismus může dojít ocenění. Myslím si, že je šance se z toho vyhrabat, protože vždycky se našli nějaký rozumní lidi, někdy to viselo na dost tenké níti, ale zatím jsme se z toho vždycky nějak vybabrali, i když těch škod, co těma válkama nastalo, bylo strašně moc, to je jako pravda. A teďka znova to období je takový. Nicméně je potřeba to vidět asi ve všech souvislostech, protože Američani sice dělají jako, že s těma Rusama se chtějí dohodnout, ale furt tam jako fedrujou zbraně, už od 12 let na tu Ukrajinu fedrujou zbraně, nebo ještě díl možná. A na druhou stranu, dneska seděl Lavrov s Rubiem, že v té Manile, a na třetí stranu, no, jak se dostávají americký kosmonauti do vesmíru? Z Baikonuru, že? Co si budeme povídat? Jo, ten náš rusofobní kosmonaut určitě teďka se prostě rozčiluje, že jo, když ho vyzvou, tak prostě určitě projevuje jako ideově pevný stanovisko. No a pak pojede do Ruska a tam se nechá vystřelit prostě do kosmu a pak bude prostě dělat frajera, jo, je prostě, a pak zase bude rusofobní, no. Čili je, ta, je to takový zvláštní schizofrenie, prostě je to taková podivná hra. Je to naštěstí, ta situace je taková nedůsledná, jo? Že oni na jednu stranu válčí, na druhou stranu obchodujou, prostě hrajou s náma bago, to máš pravdu. Myslím si, že dost důležitou kompetencí třeba, to bychom mohli mít zase jako nějaký další téma, je vybírat z té smrště informací to důležitý. Naučit se oddělovat to zrno od plev, protože jedna z těch variant nebo jedna z těch komponent, který nám vlastně teďka tak jako motají hlavu, vychází z toho svinského programu zpravodajského amerického, který se jmenoval MK Ultra. To byl v podstatě program zkoumali, jak ovládat lidskou mysl a dokonce v masovém měřítku. Nutno říct, že Američani vycházeli z výzkumů nacistických i japonských válečných, takže to je jako prasečina od samého začátku. Vůbec, že tyhle ty vědci jako šéf té jednotky 731 japonský, proti který Mengeleho praktiky prý byly ještě takový jako docela humánní, tak ten skončil jako válečná kořist ve Spojených státech i s tou laboratoří a se všemi výzkumy. Ostatně z laboratoří a se všemi výzkumy skončil i ten Miryazanov, to byl jeden z těch, kteří vynalezli takzvaný novičok. Tak ten někdy od roku 92 i z laboratoří prostě byl přestěhovaný, kde oni to byli v Uzbekistánu, tuším, tak byli přestěhovaný do Spojených států, čili když se mluví o novičoku, tak je naprosto nesmyslný si pod tím představovat cokoliv, co souvisí s Ruskem, ale od roku 92 prostě jednoznačně cokoliv s novičokem se mluví, tak souvisí se Spojenými státy. Jo. Takže to asi takhle. No a ten systém MK Ultra v podstatě, a ona to dobře popisuje Naomi Kleinová v té knížce Šoková doktrína, kterou velmi doporučuji, tak ten spočívá v tom, že se lidská mysl přehltí informacemi tak, že vypne. A pak je člověk připraven, nebo ten jeho mozek je připraven k naplnění novým obsahem. A tohle to v podstatě oni s náma dělají, že oni nás přesycujou informacemi. Já jsem koukám povinně na zprávy i televizní, jo, protože čtu právo, protože čtu ho už přes 50 let. To mě vždycky táta říkal, že je potřeba číst noviny svého nepřítele. Takže tam to vidím, jak oni to míchají. Jo. Oni ti dají zprávu, prostě důležitou zprávu o něčem a pak tam dají zprávu o nějakých pejskách, pak zase něco důležitého, pak nějaký nablblý šperky, turistika nebo něco, pak trošku sportu, pak zase nějaký nablblý umělci, pak zase něco vážného. Skutečně tu lidskou pozornost naprosto tříštěj a pak není divu, že ty lidi prostě vypnou a že to přestanou sledovat úplně. A začnou se orientovat na takových těch nejsnažších bodech, to znamená vizuálně, jo. Takže proto může se na hradě odstnout prostě chlápek jenom kvůli tomu, že má jako zastřižený fousy a že prostě tak nějak jako vypadá anfas lepší než z profilu, ale dobře prostě, no. Takže má takovej sonorní hlas, dikci má přiměřenou svému IQ, takže prostě ty lidi nějak nepřepíná intelektuálně. No a tak prostě oni podle toho obrázku řeknou, hele, to mě, on je hezkej. No oproti Babišovi samozřejmě měl vizuální výhodu, takže se dostal prostě na hrad. To je, myslím, jeden z takových výsledků, praktických výsledků toho psychologického přístupu, který je cizelován prostě desítky a desítky let. Jo. Takže proti tomu je velmi těžké něco dělat. Možná jednou z takových doporučených metod je se prostě sám zastavit. Dokud mě to ještě rozum bere, tak se zastavím sám, předejdu tomu okamžiku, než mě to zahltí a začnu si vybírat. Začnu si vybírat prostě jenom něco, jenom některé problematiky. Nezačnu se zabývat úplně vším. Já se přiznám, že třeba na ty větrníky, na ty elektrárny větrný a tohle to třeba nemám. Nemám ani příliš na ten covid. Prostě nemůžu to obsáhnout. Navíc, jak je člověk starší, tak by taky měl přirozeně zužovat spektrum svých zájmů. Dřív jsem byl schopný jako sledovat 10 problematik naraz, no teďka se soustředuju prostě už jenom, nech si na prvním místě jsou zautomatizovat jako určité tělesné procesy, pak teprve se člověk může zabývat něčím dál. Ale opravdu nejde to obsáhnout všechno a je lepší si opravdu sám vybrat téma, který sleduješ, a když sleduješ to téma pečlivě, tak se ti v něm odrazí vlastně charakter, ten měnící se charakter doby. To znamená, že já opravdu nemusím sledovat všechno, ale když budu sledovat něco, co znám důkladně v procesu, v průběhu doby, tak myslím, že se o charakteru té doby nebo těch změnách dozvím poměrně dost. Řekl bych, že to jde třeba udělat i když ty sportovní fanoušci, jo, když budou sledovat prostě to, co se děje kolem sportu a mají hlubokou paměť a vzpomínají si třeba, co bylo kolem sportu před 50 lety. Já to můžu sledovat třeba kolem motocyklových závodů, že jo, když si se provozoval takový ten, nebo byl běžný takový ten britský způsob, kdy se tleskalo i posledním jezdcům v rámci fair play a kdy lidi byli schopní se přiznat třeba k nějakému přešlapu, který rozhodčí neviděli a tak dále. Prostě to bylo dřív možné. No nyní se prostě oceňuje pouze vítězství za každou cenu a promíjí se svým favoritům, člověk promíjí prostě největší prasečiny. Já jsem měl kdysi takový ideál nebo nápad zveřejňovat takový případy fair play. Jo. Třeba ten náš šachista David Navara proslul tím, že se jednou přiznal k tomu, že se dotknul figurky a podle šachových pravidel dotknutá figurka se musí hrát. Jo. Takže on tu partii potom jako vyhranou partii v podstatě zremizoval, protože prostě se dopustil chyby a přiznal ji. No, všichni na to čuměli jak blázni, protože toto jako opravdu nebývá zvykem. Všichni podvádějí, jak se dá teďka pomocí různých počítačů a jenom jak to dostat do hlavy, prostě tu počítačovou analýzu, jak si pomoct a jak to vyhrát. Ztratil se z toho ten sportovní duch. Já jsem kdysi, přiznám se, fandil Slavii a říkal jsem, že ta Slávě člověka naučí tu nejdůležitější věc ve sportu, to je umění prohrávat. No. No tak od určitý doby to už neplatí, ale myslím si právě, že ten sport byl právě kvůli tomu důležitý, že vyhrát může jenom jeden. Naprostá většina lidí nevyhraje, těch sportovců. A ti jsou důležitý prostě, jak to snesou, jak dokážou přijít k tomu druhému a pogratulovat mu. Já jsem třeba, mý synové jsou vášnivými přívrženci a dokonce trénujou občas, nezápasej, ale trénujou MMA, tak jsem na to začal koukat a velice jsem potěšený někdy, když ty soupeři po zaznění gongu se obejmou a začnou si říkat, ale to byla dobrá rána, to byl těžký úder a tak dál. Někteří z toho zase dělají takový nablblý show a prostě plní nenávisti a jenom tak jako to kazej. Ten sport se z toho vytrácí. Chci říct, že prostě i na tom sportu se dá vysledovat, jak se mění charakter doby, prostě jak se to promítá i do tohohle odvětví. To je samozřejmě vysledovatelný v žurnalistice, ve sportu, ve spoustě věcí. Čili člověk nemusí sledovat úplně všechno a je skutečně s výhodou, když to, na čem chce poznávat svět, si vybere sám to téma. To téma, který prostě zná, někdy to může být znalci filmu, když se rozebírají prostě filmová tvorba, jak se mění v čase, hodně, strašně moc se na tom pozná, nebo v literatuře, v novinách a tak dále. Takže asi tolik k tomu, co všechno se děje. Já myslím, že se pak můžeme věnovat třeba pár takovým drobnostem, ale tohle to si myslím, že je důležitý říct dopředu, že lidi by měli brzdit příjem těch informací, aby si mohli sami vybírat. Tím vlastně zrušej tu svinskou psychologickou hru, ten nátlak, prostě, který na něj tyhle ty vycvičený media, kruhy vládnoucí mediální, prostě, který na ně zkoušej.
1: Děkuju. Honzo, no, máš velikou pravdu a tohle víceméně, třeba mě to říkala kolegyně v práci bývala, že tohle to všechno probíhalo na Ukrajině ještě před tím konfliktem. Mm-hmm. kdy vlastně furt jako chodili protichůdní informace a pořád se jako samozřejmě se tlačilo nacionalismus, banderismus a tak dále, jo, ale vždycky tam bylo jako, že teď jsme se odřízli od Ruska a teď jsme se zase vrátili a tamhle to a furt prostě jako dopředu, dozadu, jo, dva kroky vpřed, čtyři vzad, velký chaos, do toho prostě nějaký jako excesy a potom postupně se utužilo, jakoby utahovali šrouby. A ty lidi vlastně potom přicházeli do té apatie a díky tomu vlastně se stalo to, co se stalo. Že ty lidi prostě vypnuli.
0: Jo.
1: A mám pocit, že u nás jedeme úplně stejným směrem. A to mě trošku děsí. Ale pak tam je vidět, že ten tlak na to zjednodušování, jo, že většina lidí, a podle mě to s tím souvisí, jo, že to není o tom, že lidi jsou hloupí a že národ zblbnul a takový, jsou příliš jednoduchý jako ty, ale když jsi zahlcený a ten tok informací prostě frčí v nějakým rytmu, který není přirozený, tak potom opravdu se asi zastaví, to redukuješ na to, že jsteš jenom nadpisy.
0: Ano, ano.
1: Jo, maximálně to tučný, ten perex, a pak si říkáš, že teda vlastně víš, o čem se píše. A proto z nějakého důvodu už dneska vlastně nadpisy neodpovídají realitě, že jo, protože tam se řeší ten clickbait, to znamená, kolik lidí na to klikne, na ten článek a zobrazí tam tu stránku a na té stránce je někde nějaký reklamní banner a tak dál a tak dál. A kolikrát to, co se tam píše, vlastně je úplně něco jiného, neodpovídá to ani trošku tomu, co je v tom nadpisu. Jo. A pak vlastně dochází i k těm, nechci říct dezinformace, to bych si nedovolil jako ve stavu k mainstreamu, ale spíš chybnému pochopení smyslu toho textu. Jo. Takže faktem je, že ten chaos a to bláznění a to zrychlování možná přes příliš už nás takhle jako vyčerpává a ničí. No.
0: Zlatá pravda, já jsem včera zrovna koukal něco na YouTube a po straně prostě vyběh takový obrázek letadla postaveného do svíčky, jak pilot předvádí něco neuvěřitelného, prostě tak jsem si to pustil. On tam celou dobu prostě naprosto nablble lítal nad letištěm a jako nic zvláštního, nic, co by odpovídalo právě tomu titulku, jo, tomu té fotografii, prostě to, nic tam takového nebylo, jo. Čili já jsem si opravdu naběh, dal jsem mu zase klik úplně zbytečně prostě a máš pravdu, že ty titulky, když se do toho člověk začte, tak někdy jsou velmi, velmi mimo, prostě úplně odvádějící pozornost někam jinam.
1: Tak oni teda, že, abych zase to nebyl jako jednostranný a příkrej, tak vím, že v některých těch velkých mediálních domech, že, který dělají jak papír, tak online a všecko, tak prostě na ty nadpisy jsou specialisti, že, který tam plnějí tenhle ten úkol. A nevím, kolik těch nadpisů musí vymyslet za hodinu, tak potom chápu, že ne, úplně všichni budou důkladně studovat jako obsah toho článku. Bůh ví, jestli to dneska nedělá ta slavná AI.
0: Jo.
1: A to taky nebude úplně až tak jako detailně rozumět všem niancím, jo. A takže prostě na jednu stranu biznis je biznis, na druhou stranu samozřejmě ta propaganda tady je už od to umění propagandy, že jo, je tady už od první světové války a rozjíždí se to, nebo nikdo to nebrzdí a využívají se různé metody. Já jenom doporučím, když jsem mluvil o tom YouTube, tak na YouTube je krásný dokument francouzský, jmenuje se to Propaganda, výroba souhlasu. Jo? A to je, někdo to tam stáhnul z České televize. Takže to ČTčka to odvysílal tenkrát. To je kuchařka toho, jak se začalo dělat public relations, jak kdo zatím stál, jména, lidi, důvody, proč, jo, že se to vlastně použilo proto, aby Američany prostě nahnali do války, do té první světové, že oni nechtěli původně, pak do roka, do dne už chtěli. Pak se to začalo používat samozřejmě jako klasické reklamy, kdy bylo potřeba naučit ženy kouřit, aby se zvýšilo Philipu Morrisovi téměř dvojnásobně tržby. Pak třeba, když Chiquita, že jo, protestovala proti znárodnění pozemků na Grenadě, tak se...
0: Guatemala.
1: Promiň, Guatemala, promiň. Vidíš, a je to tady. Tady šířím dezinformace. Tak si mě chytil, přičím. Ale těch příkladů je tam strašně moc, jako jak z historie, až po současnost. A vlastně k tomu jsou vlastně kompletní ty komentáře odborníků na psychologii a tak dále, tak dále. Prostě jak to zkoušeli, jak to funguje, jak se to dělá. A když si to člověk projede, tenhle ten dokument, třeba, jo, tak jako, protože to je hezky jako udělaný, dobře se na to kouká. Potom si už vidíš prostě ty jednotlivé formy, jakým způsobem se to dělá dneska a už víš prostě, že to už tady bylo. Prostě takový ty různý způsoby, ty mechanismy, jak to funguje, to oblbování lidí a tak, no. Prostě je to, a čím dál samozřejmě líp jako vymakaný, že jo, čím dál víc to cizilujou, čím dál větší peníze do toho dávají a čím dál větší týmy se tím zabývají, no. Vlastně jsme to viděli za Fialy, že jo, kdy prostě výsledky veškerý, prostě jedna velká katastrofa, ale všude prostě oni byli nedotknutelní a všude prostě opěvovali, že jo. A takže to je třeba jedna z takových těch maličkostí. No, můžu teďka dát ještě v rychlosti tady Petra Bartošová se ptá, na konkrétní věc,
0: no.
1: Aktuální. Tak, dobrý večer, jaký máte názor na postoj Macinky k ruské velvyslankyni u nás?
0: Já bych to trošičku odlišil, protože já můžu mít názor na to, co o tom někdo napsal. Já jsem u té schůzky nebyl. Jo, takže tady už jsme trošičku právě, je potřeba rozlišovat, co se tam stalo a co se o tom napsalo. To, co se o tom napsalo, je ovlivněno vlastně tím, kdo má na Macinku jaký a na Rusko jaký názor, takže já si myslím, že v zásadě je dobře, že se sešli, protože největší chyba je spolu nemluvit a ministerstvo zahraničí je od toho, aby udržovalo diplomatické kontakty. Takže v zásadě ta první zpráva je, to je asi nesporný, že se sešli, že spolu mluvili, vyměnili si nějaká stanoviska. To, co možná bylo důležité, možná ani nebylo napsáno. Takže v zásadě bych řekl, že vítám to, že se sešli a dávám otazník nad tím, co všechno tam bylo řečeno, protože to nemusí zcela souhlasit s tím, co o té schůzce bylo napsáno.
1: Děkuju. A ty máš nějaké bližší informace o ruský velvyslankyni?
0: Nemám.
1: Já si myslím, že ona se tady narodila v Čechách, že umí perfektně česky.
0: No to by bylo s obrovskou výhodou, protože potom jako bude lépe chápat ducha toho, co se tady vlastně děje, jo? To, což by bylo velmi příjemné. Já když jsem byl, tenkrát jsem pracoval pro tu vládu, tak jsem vlastně měl v pracovní náplně se taky scházet s určitými diplomaty, to bylo takzvané ty deklarované pozice. Jo. To je zástupce zpravodajské služby určitého státu, který sedí na diplomatické pozici a tomu hostitelskému státu je deklarováno, proto se říká, že to je jako deklarovaná funkce, že to je zástupce zpravodajské služby. Čili on je tady zpravodajec s naším vědomím a je tady pro operativní kontakt mezi službama, mezi těmi státy. Ty lidé, když tady pobývají, tak přece jenom pokud nejsou úplně natvrdlí, tak získávají vhled do té atmosféry toho státu a tím se ta komunikace přece jenom usnadňuje, zlepšuje, protože to chápání je hlubší. Takže tím pádem veliký souhlas, to by bylo jako velká pomoc pro nás, že by ona, něco se taky ztrácí občas v překladu, takže když ona umí česky, tak to je vynikající vlastnost.
1: Tak uvidíme, ale já doufám, že do měsíce s ní uděláme rozhovor, kde jsme měli na kanále něco zajímavého taky z druhé strany. A tady přesně píše Vaštulka, to je právě to svinstvo. Kosmonauti spolu lítají do vesmíru, kšeftují se spolu a obyčejní vojáci umírají. No a tohle není poprvé, že jo? Víme, že i za druhé světové války, zatímco prostě vojáci na frontě umírali, tak se jel velký biznis, že jo? Mezi znepřátelými státy, USA, Německo, Británie a tak dál. Máme počítat s tím, že to je prostě spíš obvyklý než výjimečný?
0: No tak ze strany Západu ano. Ze strany Ruska Rusové obchodovali, no jim to vyčítají, že obchodovali s nacistickým Německem. Já bych chtěl vidět ty nějaký výčty, přehledy, kdo s nacistickým Německem jak obchodoval, protože například Poláci byli první, kteří v roce 1934 udělali s nacistickým Německem smlouvu o přátelství. Takže Rusové ano, dodávali do Německa určité suroviny a tak dál. Je pravda, že ano, ty suroviny, třeba paliva, byly používány při bombardování Anglie, to je bohužel pravda. Na druhou stranu Rusové na oplátku dostávali z Německa především obráběcí stroje a díky nim, z velké části díky nim, tu válku neprohráli, ale díky tomu jsme tady i my. Takže to je taková věc. Poslední ten vlak odjel 20. června 41 a pak to prostě pak nastala válka. Za té války nevím o tom, že by Rusko nebo Sovětský svaz s Německem měl jakýkoliv obchodní styky. Na druhou stranu ve Spojených státech byl zákon zakazující obchod s nepřítelem. Spojené státy vstoupily do války s Německem po napadení Pearl Harboru. A na konci války na ministerstvu financí bylo 3 000 vyšetřovatelů, kteří vyšetřovali přestoupení zákazu obchodu s nepřítelem. 3 000 vyšetřovatelů. Čili to masivní obchodování s Německem skutečně tam bylo. Například Rockefellerův Standard Oil celou válku dodával ropu nacistickému Německu a když tehdy senátor byl Truman, pozdější prezident, chtěl dát žalobu na Standard Oil, tak oni řekli ano, ale v tom případě přestaneme dodávat paliva i americké armádě a byl klid prostě, takže Standard Oil se celou válku pakoval. No a o tom, jakože General Motors vlastnil Opla a který firmy vlastnili, Standard Oil měl IG Farben, že, který vyráběl Cyklon B a tak dál, ta provázanost byla děsivá. No a proto fungoval v Bazileji ta banka, která měla ty neslavné 3 písmena, jako má ta naše zpravodajská služba, ale to byl Bank for International Settlement, BIS, a ta zprostředkovávala platby mezi nacistickým Německem a západními investory. Takže ty dividendy celou válku odcházely do Spojených států. A tam právě byl ten problém, že chtěli veřejně udělat nějaké procesy a námitka, politická námitka proti tomu byla, že by to vzalo bojového ducha americkým vojákům, kteří bylo žádoucí, aby nastoupili do války proti Hitlerovi, kdyby zjistili, že jejich spoluobčané s tím též Hitlerem obchodují. Takže se to nestalo. Takže ta schizofrenie za té druhé světové války prostě už byla naprosto jasná. kdy vlastně tyhle ty finanční toky probíhají. Nejvíc na tom vytěžili Švýcaři samozřejmě, protože ty byly takový prostředníky pro všechny tyhle ty špinavý kšefty. Tady, co se týče těch kosmonautů, tady bych řekl, že to je spíš takový moderující prvek, utišující, protože to je prvek jako vzájemné spolupráce. Jo? To není prvek, který by nás rozděloval, to je naopak takový ten jeden z mála svorníků, který dává naději, že podle tohohle mustru by se mohli začít chovat i ostatní, že prostě není potřeba po sobě střílet. Ale ta situace prostě jako na té rusko-ukrajinské frontě je prostě šílená, je to zbytečný a je to někým fedrovaný. Tam je ale potřeba k tomu prostě říct jedna věc, která se zase opomíjí. Totiž kromě dezinformací hrají velkou roli taky neinformace, když se něco zamlčuje. A tam se velice zamlčuje skutečnost, že od roku 2014 v tom Doněcku byla budována taková pevnost, oni tomu říkají Fortress Belt, která je asi 50 kilometrů dlouhá a je to podprtaný tunelama asi čtyřpatrově. Rusové cítí nezbytnost toto území dobýt, proto tam skutečně postupují po metrech, protože tohleto dobýt, takovouhle pevnost je téměř nemožný. Ale oni cítí, že prostě bez toho není možný tu válku ukončit, protože ten opevněný pás taky obsahuje raketová sila, která jsou vlastně několik minut od Moskvy. Čili je to smrtelný nebezpečí pro Rusy tohleto. Čili oni tohle musí dobít. Tam nejde o celou Ukrajinu, vůbec ne, nikdy nešlo. Vždycky šlo jenom o tohleto, aby si vlastně to předpolí vyčistili, aby to nebezpečí odsunuli do určité vzdálenosti. Tam všichni rozumní politologové se shodují na tom, že celý tenhle ten konflikt způsobilo rozšiřování NATO. Jo, čili Rusové si tam dělají prostě tu nárazníkový pásmo, aby byli trošku v bezpečnější situaci, protože tady musím doporučit knížku naší kamarádky Veroniky Sušový Salminen, což je jedna ze zakladatelek webu Argument, a ta napsala knížku o Rusku. A tam právě popisuje ty geografické fakta, jak to vlastně bylo, jak bylo Rusko vždycky napadáno přes tu rovinu, která vlastně přichází z Polska. A že to je strašně z vojenského hlediska strašně citlivý místo, strašně nevýhodná pozice. Amerika nic takového nemá, že ho tam má nahoře klidnou Kanadu, dole do Mexika staví zeď a po stranách je krytá oceány, takže to je situace z vojenského hlediska úplně jiná než prostě to Rusko, který, a navíc to je vidět, když se člověk podívá na mapu, kde jsou americké základny, tak ty americké základny prostě to Rusko obkličují jako cíleně. Tam je nutné akorát vyzdvihnout Mongolsko, protože Mongolsko v nedávné době prý odmítlo výstavbu amerických základen, takže ze strany Mongolska mají Rusové zřejmě na nějaký čas ten týl zajištěný, není tam to nebezpečí. Určitě si ty Mongolové za to něco řeknou, co se týče energetiky, a naprosto právem, protože pro Rusy to bude mnohem výhodnější, když tam ty základny nebudou. Jináč oni prostě jsou napadnutelní ze všech stran, navíc ta země je neskutečně veliká, jo. Ochránit tu Ameriku je mnohem jednodušší, protože je proti tomu Rusku, já nevím, třetinová, nevím přesně, jak to je. No. Tak asi tolik k tomu nemluvení o určitých základních věcech a co se týče toho té spolupráce, řekl bych, že tam je dobře to posilovat. Byl jsem dokonce překvapen, že ty Američani, kdo ví, co to je prostě za stav toho ducha, že oni bombardují Irán a připustějí tam iránský fotbalisty. Mně to přijde takový fakt, že si prostě z nás dělají legraci, protože to není důsledný a přitom je to strašně nebezpečný. Je to takový, že člověk neví, co si o tom vlastně má myslet, co platí, co neplatí.
1: Já jenom připomínám, že i teďka vlastně, že jo, ty mezinárodní sportovní organizace měnějí ten narativ vůči Rusku, že jo, takže postupně snad sportovci v barvách Ruska se budou objevovat na mezinárodních akcích, ale tak jako správný konspirátor, já tady ještě pozdravím, tady je Puškinovo, děkuju ti moc za příspěvek, chci vám všem poděkovat za lajky, který dáváte, přidejte další, je vás tady obrovské množství, to jsem moc rád, že jste tady v takovém počtu, tak dejte palečky nahoru, ale chtěl bych se zeptat na jednu takovou, budu konspirovat, protože nejenom Seznam, ale i další velký média, že jo, mě zařadili na Seznam těch konspiračních médií, a teda pro putinovský nebo pro ruský, tak se zeptám na jednu věc, říká se, že ač teda mezi Ukrajinou a Ruskem zuří válka, tak se stávají takové věci, že jako najednou utichnou boje a přes frontu přijíždějí vlaky naložený bůh ví čím, že údajně jako velký oligarchové se vždycky domluví a ten biznis jako mezinárodní nějaký prostě takovejhle jako, že běží válka neválka. Slyšel jsi o tom někdy?
0: Neslyšel, ale ani bych se nedivil, protože ano, jak se říká, komu dolar v ruce šustí, toho pánbu neopustí. No, takže oni tam vždycky si ty cestičky najdou. Na druhou stranu zase si myslím, že to je určitý takový náběh pozitivní, jo, protože nejhorší je, když by to nepřátelství bylo opravdu zavilý. Nakonec on ten Porošenko má nějaký fabriky v Rusku, ne? Petře.
1: Ale o tom se nesmí mluvit.
0: Nesmí?
1: Ne. Počkej, vlastně Porošenko je už je taky ten zlej. Tak vlastně může. No, ale hlavně nesmí mluvit o jiných věcech. Já to beru to, no je to zvláštní, ale na druhou stranu prostě ty prachy prostě dělají opravdu ledascos, no. Aspoň, že teda Evropská unie těch peněz má tolik, že může do nekonečna financovat kde co.
0: Já se ti tady přiznám, když mluvíš o té Evropské unii, já jsem pro Green Deal. Víš proč?
1: Ne.
0: Evropská unie je tak zpitomělá, tak zblblá prostě tím protiruským fanatismem, že jí v podstatě už nezastaví vůbec nic, než nedostatek energií, nedostatek oceli, že prostě budou akorát žvanit a že na to nebudou mít. Ten Hitler tenkrát, kdyby ty Američani nezainvestovali ten těžký průmysl, tak by ty náckové doteďka seděli v Mnichovské pivnici a vyřvávali by, jo. A neměli by na to. Ale oni na to měli pouze tím, že ten Západ prostě to rozjel, tu zbrojní výrobu. A já si teďka říkám vlastně, že to je asi dobře, že vyhodili ten Nord Stream a že je potřeba to prostě všecko uzavřít. Po válce americký ministr financí Morgenthau měl plán, že to Německo by měla být prostě agrární země, že by tam neměl být těžký průmysl. Proto když tam byl těžký průmysl, tak z toho byla válka. No teďka co dělá Volkswagen a tyhle ty s autama výroba jde do nic, takže to přeměnějí na zbrojní výrobu. Pane Bože, to je lepší prostě, aby ty firmy zkrachovaly, aby to prostě neměli. Budeme s nima ke dnu, ale budeme živí. Jestliže budeme zbrojit, tak ty zbraně jednou spustí. Ty lidi si to neuvědomějí. Ty dělníci chodějí do zbrojovky makat a jak jsme dobře placení a máme krásné sociální výhody a tohleto. No jo, ale oni ty zbraně občas spustí, občas to někam dopadne. A pak se všichni nestačí divit, jestliže vůbec jim zůstane hlava na krku. Jo. Takže já si myslím, že to je prostě takový podivný stav ducha, že si ty lidi z té historie nepoučejí, prostě, že ty zbraně opravdu střílejí a roznášejí smrt. Takže z tohohle hlediska já si myslím, že by bylo lepší, kdyby ta Evropa opravdu šla ekonomicky ke dnu. Protože když nepůjde ke dnu, tak prostě bude vyzbrojovat a bude furt pokoušet

0: jak tomu zabránit. Ty lidi nechtějí válčit, ale oni se nedostanou ke slovu. A když mají v podstatě jedinou možnost výdělku přes ty zbrojovky, tak to je samozřejmě prodělečné hospodářství, to jde do dluhu, že jo? Tam se vyrábějí zbraně, které nejdou na trh, čili platí se penězma, které jsou inflační. To potom prostě, to je přeci základní malá násobilka ekonomiky, že jo? Když se něco platí, vyrábí se a nejde to na trh, tak prostě se ta hodnota peněz rozmělňuje. No a pak je někde potřeba si hod ten rozpočet napravit, jo? Takže je potřeba prostě někoho napadnout, někde něco ukrást. Prostě to je naprosto jednoznačný. Tady ta ty ekonomické zákony jsou naprosto jasný a mnohokrát se to stalo. Čili mě napadlo prostě úplně provokativně, tady začnu chválit Green Deal, že prostě Evropa půjde hospodářsky cugrunt, nemám z toho žádnou radost, mám z toho jenom, mám jenom naději, že především se to dotkne výroby zbraní, jo. Takže prostě dávám to takhle v plen, provokuju, ale je potřeba asi přemýšlet trošku komplexnějc nad tou ekonomikou a nad zbrojením a nelze to prostě jedno od druhého odtrhávat. Jo? Nějaký ty ekonomický ukazatele prostě a růst HDP. Pane Bože, já se ptám, ale čím je to daný? Co jsou ty produkty? Jo? Co z toho vlastně máme a kam to směřuje celý tohle. Ty příklady z historie jsou naprosto jednoznačný, kam to směřuje.
1: Honzo, mám slogan, podporuj Green Deal, posílíš mír.
0: To jsi řekl moc hezky. To schytáme.
1: Náš kolega Karel Čapek ve svém díle Bílá nemoc, tam já si pamatuju, když ten účetní v té továrně na zbraně, doma vypráví manželce, dyť to by byl hřích nejít do války, když teď máme takový krásný zbraně.
0: Jo.
1: To je prostě neuvěřitelný. Ten už to vypsal úplně tak nádherně, jako už před takovou dobou. Myslím si, že tyhle věci by se měly znovu povinně dostávat mezi lidi. Bohužel se to neděje.
0: Takový lákadlo, já teďka jsem dopsal doslov kratičkej ke knížce Scotta Rittera Cesta k Armagedonu, vydá to v Brzku vynikající nakladatelství Lukáš a syn, určitě je znáš, protože vydávají spoustu dezolácký literatury. A on tam právě píše, cituje tam Huxleyho, že vlastně po 30-letý válce v 17. století nastalo období, kdy ty politické elity byly velice opatrní, protože v Německu prej byla vyvražděna třetina obyvatel v té době. A tak se několik generací bylo opatrných a střehlo se prostě nějakých těch militaristických tendencí, ale pak ta společenská paměť prostě vyšuměla. A další vlastně 30-letá válka byla od toho roku 1914 až do roku 1945. Někdo to prostě bere celkem, že to bylo provázané. A asi to má mnoho dobrých důvodů, jak to takhle vidět. No a po té době on tam cituje nějaký ty vyjednavače americký a ruský, jak říkají, ano, v 50. letech byla tam ten zážitek z té války, ten ničivý zážitek byl živej, ale ono to opadává a ty generace se měnějí a teď už zase nastupujou politici, kteří mají pocit, že by se jaderná válka dala vyhrát. A proč to neskusit? Protože kdybychom měli tu dobrou obranu a zaútočili první, tak třeba by se to povedlo. Jo? Takže je to zase prostě v té společenské demenci, jak ta degeneruje ta společenská paměť, jak se vytrácí ta zkušenost. Víš, jako moje generace odchází, prostě my už teďka jsme takový, jako vedeme takový ty keci starých zbrojnošů, ale nemáme už vliv na to, jak se ta politika vyvíjí. A přitom moje generace

0: dokonce zažila lidi, kteří měli vytetované číslo na předloktí. Tohle to už ty mladí prostě nemají, to už mají z literatury, pro ně je to vzdálený prostě jak křížový výpravy, prostě ta druhá světová válka. My jsme vyrůstali ve stínu té druhé světové války, oni už ne. A nemají potřebu si tu zkušenost nějak obnovovat, nějaký přejímat. A navíc tady ta digitalizace, to odtržení prostě od reality, ten virtuální svět, to eskaluje naprosto neuvěřitelným způsobem. Ty lidi ztrácejí kontakt s realitou a mají takový pocit, jako že když se něco nepovede, takže se to dá zresetovat. Jo. Takže to si myslím, že je strašně nebezpečný moment. Proto je potřeba, a to je další můj podnět provokativní, zvýšit ve škole dotace na matematiku a na dějepis. Matematiku proto, že matematika je předmět, který učí přemýšlet. Tam se nedrtějí data, tam se cvičí mozek. A z té historie tam je potřeba vzít prostě některé skutečnosti, některé zkušenosti prostě převzít, zpřítomnit. Všechno ostatní je v podstatě vedlejší. Všechno ostatní se od toho dá s úspěchem odvodit, ale tyhle ty dva předměty je asi potřeba prostě federovat a prosazovat. Já jsem opravdu pro to udělat nějaký manifest na podporu výuky matematiky, protože to si myslím, to je nepolitický, ale ten výsledek by byl, když si vemeš třeba jenom logiku myšlení. Jo. Teďka máme ten Hradec Králové, kdy ta účetní tam odešle 46 milionů. A ona to neodešle naraz, ona to odešle v několika trančích. A vůbec si, já nevím, buď to je s nima spřáhnutá, a nebo tam je absolutní finanční negramotnost, jo? Že ty lidi prostě se chovají naprosto nelogicky, neumějí prostě dopočítat důsledky svých činů. Já si myslím, že ta matematika je předmět, který přece jenom k té spíš vede k logice než k nelogice, takhle to řeknu.
1: Děkuju. No, jdeš přímo proti školské reformě, protože naopak, že o dějepis se má provzdušnit a učit se jenom něco. Například víme, že Žižka byl samozřejmě problematická osobnost a vlastně terorista a tohle, a že to bylo takový problematický období, nově se takhle učí. Já jenom tady připomenu, na zakázaném vzdělání vyšla zajímavá knížka Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degenerace ruského školství. A ty ukazují vlastně systém, který je teď provázaný po celém světě díky OSN, WHO a dalších organizací, jak postupně vlastně mizí právě tlak na matematiku, na logiku, na kritické myšlení a tak dál. A tak tohle to je zajímavá publikace. Bohužel podobnost s Českou republikou čistě náhodná.
0: A víš, co si myslím, že oni jsou na tom dobře, protože tam mají tuhle tu knížku, protože už to reflektujou. Tady zatím určitě je tady spousta lidí, kteří proti té nevzdělanosti protestují, že jo, to bych je urážel, kdybych řekl, že tady nejsou, ale na druhou stranu, jaksi upadlé ruské školství, budiš nám stále ještě vzorem, protože vem si, odkud jsou nejlepší světoví hackři třeba. No, z Ukrajiny. No a Ukrajina těží z toho sovětského školství, že jo, tam je furt ty přírodní vědy, ano, ty humanitní vědy mohly být postižený ideologií, ale co se týče třeba metalurgie, no tak ta je naprosto neideologická a můj známý mi říkal, že po tom roce 90, když Američani konečně přišli k těm MIGům 29, tak upalovali dozadu a koukali na ty obraceče tahu a říkali, no takovýhle něco takového ještě udělat neumíme. Jo? Takže furt jsou na tom ty Rusové s tím vzděláním líp než mnoho zemí na světě a proto možná si to uvědomujou, ten úpadek, a proto proti tomu...
1: Začne něco dělat, no. Každopádně tady je to samozřejmě o tom, že když nedej bože budeš chtít výsledky po nějakých dětech, tak rodiče budou první, který se proti tomu ohradějí, že jo? Takže, ale samozřejmě i ministerstvo a další, a to víme. Ale tady mám otázku od Jindřicha. Co říkáte na snad budoucí proměny BIS a Koudelky a jeho odchod? Tak.
0: Já jsem o tom napsal na parlamentky. Radim Panenka mi poslal nějaké otázky a dneska ráno už to tam bylo. Já si myslím, že ten Koudelka jako měl jít už před delší dobou a nemělo to být takhle signalizovaný, protože obávám se toho, že jestliže ví, že nebude pokračovat, tak ta, co tam bude dělat do konce svého mandátu? No, bude tam Babišovi prostě klást miny do cesty, jo. Já myslím, že v takových případech, hele, co měl vlastně ten, co má ta kontrarozvědka dělat? Ta má vládu, především vládu, má upozornit, že se děje něco protiústavního. Kdyby to byli lidi svobodného ducha, což má být, kontrarozvědka má být takový svého druhu think tank. Jak říkal Miroslav Polorajich, prostě to je jediná instituce zavázaná k tomu, aby naprosto směle, drze a neomaleně říkala vládě pravdu. Od toho si to ta vláda platí, takovou službu, aby prostě jí někdo řekl, jak to je. Takže oni měli říct, hele, bacha, na Hradě se prostě něco chystá a je to opravdu ve velkém napětí s ústavou. Jestli to ten Koudelka Babišovi neřekl, takže si vybral tu hradní stranu, tak měl jít prostě okamžitě, už měl bejt teďka na pracáku. Žádný lukrativní místa, žádný velvyslanec, prostě ten měl bejt jako vyhozený. V podstatě by to bylo i dokonce možná na odstíhání. Takhle ho nechali prostě ve štychu. Já si myslím, že ta vláda, takhle, oni ty vlády jako s těma zpravodajskýma službama moc pracovat neumějí. Jo. To je pravda. V tom Rusku, kde se ty vlády moc nestřídají, tam přece jenom jsou ty ministři zkušenější a vědějí, k čemu ty služby jsou. Tady, když se ty vlády co 4 roky střídají a přijdou tam noví lidi a mají naprosto čerstvý a neotřelý nápady, no tak to je prostě k uzoufání. Já si vzpomínám, že kdysi měl dokonce jeden mladičkej ministr takový nápad, to bylo v době, kdy se tenkrát mluvilo hodně o tom prasečáku v Letech, jak tam vadil, takže by BIS se měla zabývat situací kolem prasečáku v Letech. Jo. Vzpomínám si, že tehdejší ministr zahraničí, pan Jaroslav Šedivý, seděl vedle toho mladičkého pitomého ministra a vzpomínám si na ten jeho zděšený obličej, naprosto konsternován prostě takovouhle debilitou, kterou slyšel na zasedání Rady pro zpravodajskou činnost. Po Letech jsme se potkali s panem Šedivým a já jsem vzpomněl na ty chvíle, které jsme tam strávili na té radě a on velice živě na to zareagoval, protože prostě něco tak nehoráznýho jako neslyšel. Takže takových věcí, takových nápadů tam prostě padá spousta. Ty vlády s těma službama jako neumějí pracovat a navíc ani nejsou z dostatek, jak bych řekl, tak pokorný, aby si někoho požádali zkušeného starého o radu. Jo. Vím, že třeba ten Hynek Moníček s těma službama má neuvěřitelnou dobu zkušeností. No tak Hynek Moníček asi říkal prostě věci, které se nerady poslouchají, takže dostal zase lukrativní post a prostě vypad, aby neříkal ty věci tak, jak jsou. Jo. Takže z tohohle hlediska já mám velkou depresi a v podstatě někdy člověk uvažuje, co by se stalo, kdyby ty služby vůbec nebyly, protože když se neumějí využívat, když ty služby nejsou vytížené, tak ty lidi začínají někdy konat o své vlastní vůli a to je úplně to nejhorší, protože nikdo je tady neumí kontrolovat. To je další věc, kterou jsem tam psal v tom článku v parlamentkách. Já když jsem byl na té vládě, tak jsme s ministrem Bratinkou a pak s ministrem Baštou jezdili po světě na zkušenou a zjistil jsem, že existují třeba ty orgány parlamentního dohledu, to jsou poslanci, a že si vytvořili poradní skupinu z bývalých zpravodajců, soudců, různých právníků, policajtů, prostě lidí, kteří jsou vlastně v důchodovém věku, nemají žádný politický ani profesionální ambice a jsou ochotní předat jim své zkušenosti. Ty parlamentní komise jsou složeny ze všech poslanců pozice i opozice. To znamená, že ti členové těch pracovních skupin, poradních orgánů, byli taky nejrůznějších názorů. Jo? Takže oni tam neměli opravdu jako jednostrannou interpretaci toho, co se děje, co se má kontrolovat. Ale měli tam spektrum různých nápadů a navíc ty pracovní skupiny udržovaly určitou kontinuitu té kontrolní činnosti, i když skončila, ty poslanci skončili ve funkci, tak tyhle ty tam zůstávaly, ta pracovní skupina, a čekali, až přijdou noví poslance, a hned je seznámili s aktuálním stavem kontroly, co je rozpracováno a tak dál. Čili jsou to velice rozumné věci, které nejsou jednostranně politické, které jsou skutečně zaměřené na to, aby ten stát fungoval, aby ty služby prostě dělaly to, co mají, a ne z nedostatku činnosti, prostě aby začaly vyvíjet nějaké své aktivity, protože to je potom jako rakovina, to se ten stát je rozežírán zevnitř.
1: No, ono, mně se zdá, jako by se Babiš třeba Koudelky jako bál, protože on už teda o něm veřejně tvrdil, třeba v rozhovoru se mnou, že co se Vrbětic týče, tak on řekl, nikdy jsem si nedovedl představit, že by šéf tajné služby mi do očí lhal. Jo.
0: Tak to je vidět, že to je, že to je mladý neskušený kluk ten Babiš, no, že má ještě hodně co se učit. Jo.
1: Ale OK, ale tak jako může se to stát komukoliv, že tě někdo oblbne nebo že ti prostě neřekne pravdu. To prostě bohužel jsme v takovém světě žijeme, ale necháš si takového člověka jako ve svém druhém funkčním období na takovémhle postu, to prostě postrádá v tu chvíli jakoukoliv logiku. Jako.
0: No já jsem s Babišem měl na tohle téma taky takový dialog a on mě napsal, přece nejsou blbej. No, tak já si myslím, že tohle to si právě myslel spousta politiků, třeba co se týče toho Iráku, do kterého před v roce 2003, že ho vlítly Spojené státy a pak se zjistilo, že všechny ty důvody byly vylhaný. Oni si všichni mysleli, ty politici, stejně jako Babiš, si říkali, přece nejsme blbí, přece by si neodvážili ty služby nám takhle věšet bulíky na nos, nejenom bulíky. Hejli, budíky, všechno jim na ten nanos navěsili a ještě se jim smáli. Pak se to všechno zjistilo, že to byla pravda. Colin Powell řekl o tom okamžiku, jak tam mával tou zkumavkou na Radě bezpečnosti, tak ve svém životopisu pak napsal, klobouk dolů, že to byl nejhanebnější den v jeho životě. Oni se nechali skutečně podvíst od těch služeb. A to bylo v roce 2003. A po těch letech Babiš není schopný si připustit, že něco takového se může stát i jemu. Jo? Takže to je pak těžký. Já si na druhou stranu myslím, že Babiš ale nemá rád spory a že on si myslí, že to prostě nějak jako už dotrtká s tím Koudelkou nějak do konce a že si prostě že nechce, chce se soustředit na svý, na to, čemu rozumí. A to, čemu nerozumí, prostě nechá lidem, kteří ho obklopí a kteří prohlásí, že tomu rozumějí oni. Tomu docela rozumím, protože v tom Agrofertu měl prostě těch pár náměstků, měl ten svůj kalendář pod paždí, že jo, a když mu prostě tam byl problém a náměstek řekl, šéfe, tohle si beru, tak on si to jenom odškrt a prostě bylo vyřízeno. Ta firma se nedá řídit jinak. Ale ta vláda je přece jenom trošku, těch problémů tam je víc a on neví, jestli ty lidi, kteří mu řeknou, šéfe, to si beru na starost, o to se nestarejte, jestli jsou dobří a nebo ne. A já se obávám, že ohledně právě těch zpravodajských služeb on nemá dobrý informace. Navíc těm kontroverzním on se brání trošku. Jo? Ne, že by je neměl. Já jsem schopný mu kdykoliv říct, co si o tom myslím, ale obávám se, že prostě to nějak jako nechce, protože prostě se chce starat o něco jiného a tohle toho trošku jako vyvádí z konceptu, zatěžuje ho to, nelíbí se mu to, prostě nechce se mu do toho, nemá v tomhletom ohledu rád špatný zprávy, není první politik, který je takovej. Bohužel to pak jako odsíráme všichni.
1: No, bohužel, no. Přitom já si myslím, že, že je důležitý právě, je extrémně důležitý přece mít i nepříjemný informace v nějakým jako zkousnutelným, předkousaným stavu, abych tomu rozuměl, jako co si budem, ty politici jsou ve spoustě věcech lajci, že jo, jako může to být skvělý chirurg nebo výborný právník, jo, a tak dál, ale co se týče třeba, já nevím, historie vojenství, tak v tom prostě plave, že jo, to, nebo výběru turbíny a v energetice třeba, to je taky takový specifický a i když extrémně důležitý téma. A takže právě ty služby by si myslím, že by měly umět jako poradit, nasměrovat, říct co a jak bez...
0: Tak když si to vemeš, už začneme tím novičokem, jo. Ten novičok samozřejmě, že se tady preparoval, paní Drábová říkala, že mikrosyntéza není výroba. No, tak já nevím, co to je teda. Jako, byl tady samozřejmě, ta povědomost o tom novičoku byla. Celá ta záležitost s těma dvěma v té Anglii byla vylhaná, protože tam je velmi pravděpodobný, že se chtěl vrátit do Ruska, Skripal i s tou dcerou a že jim v tom bylo zabráněno. Skripal údajně i jeho dcera byli zachráněni, do dneška nevím, že by dali nějaký interview, čili obávám se, že byl spíš Skripal zlikvidován Angličany. Ta dvojice, která pro něj šla, to byla záchrana, to byl rescue team. Oni dostávali tenkrát Janukoviče z Krymu do Ruska, čili to nebyli žádní atentátníci, ale naopak prostě ty jeli pro Skripala. Všechno ostatní prostě byly hrozný keci a navíc ten Mirza Janov byl od toho roku 92 ve Spojených státech, čili jestli někde byl autor novičoku, tak byl ve Spojených státech. Jo. Čili celá tato věc kolem toho novičoku byla naprosto špatně podaná těma našima zpravodajcema. Pak tam máme tu mýdlovou operu zvanou Ricinový vrah, že to vejde do dějin zpravodajských služeb, ale jako spíš taková anekdota. To se bude učit na nástupních kurzech prostě, jak ne. Jak to nedělat. No. Pak jsou ty Vrbětice, no a teďka máme v poslední době ten Číňan. Dnes soud rozhodl, státní zástupce byl teda proti, že by ten Číňan měl jít z vazby. Ta věc prostě nikam nesměřuje, soud to vrátil k došetření, tam prostě nic není. Čili co je za tím koudelkou? Pouze velký řeči a v podstatě takový kauzy, o kterých ani nevíme, jestli se vůbec staly. Ale to důležité, co vlastně by ta kontrarozvědka měla dělat, je v oblasti ekonomický, hospodářský, vědecko-technický. Oni furt se zaměřují prostě na nějaký Rusy a Číňany a když někdo přijde ze západu, tak má tady dveře otevřený. No jo, ale to jsou hod zpravodajské služby, on to totiž může být člověk pracující pro Rusy nebo pro Číňany, kdo přijde z toho západu. Čili ty kontrarozvědce nezbývá, než zaujmout kruhovou obranu a skutečně hájit suverenitu této země tím způsobem, že bude hájit třeba hermetičnost našeho vědecko-technického vývoje, výzkumu a tak dál bude chránit naše ekonomické informace na všechny strany. To znamená, prostě, třeba ta průmyslová špionáž, to je velice zajímavá disciplína, o které se vůbec nemluví, ale ta skutečně nezná hranice, nezná bratra. A největší spory panují mezi Německem, Anglií a Francií a všechny to poslouchá Amerika přes ten echelon. Takže tam jako všechny ty řeči, prostě takový ty politický o špionáži a o tomhletom a támhletom, prostě to je opravdu jenom taková pěna dní. Ta gro té zpravodajské činnosti se odehrává prostě v této branži, která je vyčíslitelná finančně. Jo. Takže kdo o tom slyšel? Já, co se týče těch výročních zpráv BIS, vždycky jsem měl pochopení a snažil jsem se je podpořit, co se týče té kapitoly týkající se ochrany ekonomických zájmů. Dokonce i ten obrana proti terorismu byla dělaná dobře, vzpomínám si na ty doby, bylo to, ten odbor byl velmi dobře založen a myslím si, že to přetrvává ten duch, takže ten protiteroristický a ochrana ekonomických zájmů, myslím si, že to je furt ještě potenciálně velmi dobrá složka té BISky. A na ty bych dal hlavně důraz, prostě, protože ta politická kontra a tyhle ty věci, to je fakt, to je marnost nad marnost.
1: No, není teda naše třeba ta BISka jako dneska spíš řízená někde ze zahraničí? Narážím na ocenění v Langley a podobně. Není to jenom o tom, že přebírají informace ze zahraničí tak jako zpravodajství České televize a ani si neověří, jestli to je nebo není pravda, jestli to je nebo není prostě nějak zkreslený?
0: No, BISka nepřejímá nic, tam spíš je vysávaná našimi přáteli. Co já vím, tak prostě my jsme zvenku těch informací dostali pramálo, ale měli jsme zajímavé informace, jsme se dozvěděli, takže jsme na tom byli, jako jsme měli to saldo pozitivní. Jo. Co se týče toho ovlivnění, ano, z BISky se stal vlastně takový propagandistický nástroj a ten poslouchá prostě těm přáním zvenku. Ale má tam i další odbory, které právě nejsou na výsuní, o kterých se moc nemluví a je to pro ně dobře. A ty si myslím, že fungují a možná, že by fungovaly ještě líp, kdyby ta atmosféra tomu byla víc nakloněná, protože ty ochrana ekonomických zájmů je úzce spojená prostě s kriminálkou a tam se ty informace musí včas předat na tu kriminálku, aby ta kriminálka je mohla ty důkazy získat v souladu právě s trestním řádem, aby byly soudně využitelný, protože to, co ví BISka, není soudně využitelný. To znamená, že tam ten potenciál je, tu BISku není možný vidět prostě jako jeden nedělitelný celek, tam opravdu je několik různých odborů, který pracují, každý má prostě jiný téma. Proto se snažím oddělit prostě ty politické žvásty od těch, který jsou pro tu republiku opravdu existenčně důležitý. A ty tam jsou a na nich je třeba prostě budovat. Myslím si, že tam ty odborníci furt jsou, ale bohužel to vyznění BISky jde prostě tímhletím v podstatě s ideologizovaným směrem. Jo. Ale nemyslím si, že to je úplně pravdivý obraz výkonu té služby. Domnívám se a doufám.
1: Takže hlavně hledej stopu peněz. No. A no, faktem je, že je důležitý umět si uchránit to svoje tak nějak. Ale bohužel já mám pocit, že to neumí ani celá Evropa. A teď, když jsem poslouchal mu parafrázovat Donalda Trumpa a jeho vztah ke Grónsku, kdy říká, že Dánsko si neumí uchránit Grónsko, tudíž ho bude chránit Amerika, což je prostě úplně neuvěřitelné. A on to řekne jak chleba, prostě jakože, co je na tom divného, tak je to zvláštní stav. Ale tady mám otázku od Jirky Horáka ještě. Co víte o Imperial Bank of Persia, založeném v 19. století v Iránu, tak Rothschildem a Reutersem? Říkám to správně. Nevím. Já nevím. Neznám všechny banky.
0: Taky neznám. Akcie z toho nemám. Nevím, jestli to dneska funguje. Nevím. Nevím o tom nic.
1: Tak, dobrý večer, pane Schneider, mám otázku. Vláda nám jaksi zapomněla říci o smlouvě v pozadí, co se peče a brousí o pobytu cizích vojsk na našem území. Tak
0: něco... Já myslím, že to všechno musí projít parlamentem, takže jako nějaký záměry můžou být, ale prostě to, co je uzákoněný, je bohužel uzákoněný. To, co se chystá, já myslím, že naši poslanci přece jenom jsou bystří a ne všechno, že se ne všechny škody musí nastat nutně.
1: Dobře, Kurzfeld tady ještě doplňuje, ten proces v Norimberku po druhé světové válce se konal až poté, co Stalin ustoupil ze svého požadavku, aby byly zveřejněny firmy a banky, které Německo financovaly a zásobovaly.
0: To nevím, jestli se to takhle dá říct, protože tam probíhaly pak procesy s bankéři. Nakonec před tím hlavním norimberským procesu byl i ten Hjalmar Schacht, ale ten byl osvobozen. Takže tam skutečně tento vliv byl, ale já myslím, že Rusové to pak dokázali zúročit jinak. To je zajímavá příhoda, to byl rok 74, tuším, kdy byl publikován nebo byl puštěn ten seriál 17 zastavení jara. A já jsem to měl vždycky za takový prostě, no dobře. Jenomže tam je v tom na konci, je tam o tom jednání spojenců s nacistama v severní Itálii a tam padají přesná jména. A jak jsem se dozvěděl, když byl tento seriál zveřejněn, publikován, tak nastalo určitý zděšení na západě, protože to bylo vlastně takový náznak, podívejte se, my tyhle ty věci můžeme dát na stůl a nebudete na to hrdí. A nebo řekneme, to je tady literární licence soudruha Semjonova a můžeme se dohodnout. A najednou vlastně ty Rusové, oni Američani věděli, že Rusové mají tvrdá data, prostě kdo na té druhé světové válce vydělal příšerný prachy. No a tak zřejmě šli na tu dohodu, protože rok na to začal projekt Soyuz Apollo. Takže Rusové to vlastně zúročili, zobchodovali. No. Zobchodovali to pro budoucnost, že se teda nebudeme hrabat v minulosti, protože ta je výbušná. Ty Američani to nechtěli, prostě, takže šli na tu dohodu. Takže já si myslím právě, že tam to šlo asi v této pozici. Jsou zajímavé ty knížky, ta edice Magnet, která vycházela v těch 70. letech, kdy tam vlastně oni napsali spoustu pravdivých věcí, ale napsali to tak jako taková detektivka, jo, špionážní detektivka. A jenom ten Západ věděl přesně, když oni tam třeba řekli, situovali ten děj těch jakoby fiktivních detektivek, situovali do naprosto reálných lokalit a jenom na tom Západě věděli, že bingo, že přesně tam se něco odehrálo a naši jim dávají na vědomí, že to vědějí. A teď jde o to, co chcete. Chcete skandál anebo chcete obchodovat? No a ono většinou se to pak zobchodovalo, protože ten skandál je sice hezký, ale celkem k ničemu to není. Jo? Někomu to uškodí a ten druhý na tom příliš moc nevydělá. Takže myslím si, že tyhle ty věci se odehrávaly právě jako v určitý tichosti. Nevím prostě, jestli tam byl přímo, že by Stalin na něčem ustoupil, ne, ale ten šach tam skutečně byl souzený. Pak byl proces s těmi německými průmyslníky. Ano, bylo to hanebný, ale byli souzeni. Jo? To je potřeba říct, že dostali tresty, které nebyly velký a navíc byly bezprostředně na to téměř po propouštění. No, do roku 55 byli téměř všichni v těch poválečných tribunálech odsouzení, byli do roku 55 naprosto většinou všichni už doma a dokonce byli i později rehabilitováni, dokonce se dostali zpátky na ta svá místa, čili to je o tom mýtu denacifikace, to je skutečně jeden z nejbrutálnějších, nejlživějších mýtů, který vůbec existují. Tak. Rusové nebudou vyvracet přistání na měsíce a Američané Rusům dobytí kosmos. No, já nevím, tohle to se týče přistání na měsíce a tak dál. Já jsem v tomhle tom trošku možná naivní. Já si myslím, že tam opravdu byli. Že s tím Stanley Kubrickem, že to byl prostě takovej vtip. Něco tam někdo dokazuje, že tam nebyli, já nevím, jo. Zase až do této míry, že by se dařily ty podvody a ty fejky, nevím. Vím, že se daří spousta věcí, ale s tím kosmem si nejsem až tak jistý. Co se týče toho, jako těch Gagarinů a všeho tohohle, já si myslím, že to je realita, to snad jako nikdo už nespochybňuje. Tam lítá spousta družic a všeho, prostě, že někdo v tom kosmu byl, jo, ale tohle to je trošku na mě, je to moc atraktivní fake, abych tak řekl, jo. Já mám radši takový ty podvody, které nejsou moc atraktivní a o to jsou účinnější.
1: No zase na druhou stranu, ty jsi minule říkal, že i to, co už těm konspirátorům a dalším připomíná, nebo si říká, že už tohle je moc přitažený za vlasy, tak tam teprve vlastně začíná ta práce těch rozvědčíků, takže...
0: Ale to jsem myslel jaksi pozemsky, jako ne kosmicky.
1: Já rozumím, ale tak to víš, my vysíláme všude i do kosmu, takže díky Maskovi a dalším přenašečům internetu. Tak proč se držet jenom při zemi, že? A, ale tak samozřejmě jsou to zajímavé tyhle ty teorie. Na druhou stranu člověk kolikrát až žasné vlastně z toho, co se, když se otevřou ty archivy, tak vlastně dozvíš jako po těch letech, jo, že těch mýtů ve všem byla celá řada, jako že vždycky, když se někde otevřou ty archivy, tak pak vždycky tam najdeš něco šťavnatýho. A což, takže uvidíme, co se dozvím o tom slavném přistání, kolikrát, kolik to stálo, kolik kde zmizelo peněz a tak.
0: To je zajímavější, ano, ano, ano. Ten tok peněz prostě, kdo se na tom napakoval, a jináč tohle, jestli tam byli nebo nebyli, hele, oni nám to Číňani za nedlouho řeknou, oni to tam zjistějí.
1: No, zatímco tam přistála ta čínská sonda, že jo, tak tenkrát oficiální vyhlášení bylo, že Číňané nenašli stopy po americkém přistání na měsíci. Druhá zajímavá teze byla, že teďka, když teda obletěli ten měsíc, jo, proč nenafotili to místo přistání, protože tam musí být ten rover a tyhle ty věci, jo, jakože tam nějaký harampádí, prostě oni to neuklidili po sobě, že jo, takže to tam zůstalo. A to se taky jako nestalo. A tak ty věci, jako je zajímavý, že vlastně čím dál víc je otázek než odpovědí, což mě na tom baví. Jako teda.
0: Ale na druhou stranu, jako vyloučit to nemůžeme, jo. Ale víš, já si myslím, tohle to asi příliš tvůj ani můj život nezmění, jako jestli tam byli nebo ne. Naše životy ovlivní takový ty fejky, které opravdu se týkají naší politiky, naší situace v Evropě a tak dále. O to sem já zaměřuju svoji pozornost a jestli byli na tom měsíci nebo ne, jak se říká, to mě živě netrhá. Jo.
1: No to máš pravdu, tak samozřejmě daleko víc nás bude ovlivňovat Green Deal než, než měsíční záření, ale tak je to takový spíš pro, já to beru jako zábavu. Jo,
0: jo, určitě.
1: To není téma života a smrti, ale je to hezký zkoumat a tak kolem toho vždycky je spousta zajímavých pochodů.
0: Kdo chce se zabývat těma desinformacema, tak existuje vynikající knížka od Ladislava Bittmana Mezinárodní desinformace. Koukal jsem na internetu prostě v antikvariátech od 2000 korun výš, pakliže vůbec se k ní dostaneš. Jo. Moc pěkný a Bittman je právě ten člověk, který ukládal ty bedny do Černého jezera, aby je pak slavně našel. Jo. Takže to je člověk, který o tomhle tom, o této disciplíně jako něco ví a je tam mnoho zajímavých věcí, třeba ty hvězdní války, jo, když to Reaganovi předváděli, jak to krásně funguje, tak ta sestřelená raketa si tu sestřelující přitáhla. Jo? A ten byl prostě rozřadostněný a tleskal ručičkama a podepisoval prostě ty rozpočty. Jo? Takže to jsou rozkošné věci, to jsou fakt jako věci, tomu se dá věřit. Bittman přednášel na Bostonské univerzitě, jo? Čili to nebyl prostě žádný ruský agent. Jo, to byl prostě člověk jejich a jestliže to říkal on, tak je dobrý tomu přikládat jako víc důležitosti, než věc čemu s jinýmu.
1: No a nebyly právě ty hvězdní války jednou z vlastně z kamenů, která pomohla rozsypat ten východní blok, potažmu teda ukončit tu studenou válku nakonec?
0: No,
1: říká se to, nevím.
0: Říká se to, ale Jack Matlock říkal tenkrát, že to je prostě fake, jakože je uzbrojili, protože ten Gorbačov šel za tím Reaganem a říká, hele, jsme dospělí chlapi, má to smysl tohleto? Jako nemáme tady důležitější věci. Mě by taky zajímalo spíš, kdyby, že to lidstvo dává šílený peníze na věci, jak se ničit, ale teď, když vidíš různý ty závaly, ty katastrofy a tohle, nebylo by zajímavější prostě věnovat ty peníze na to hašení těch požárů prostě a já nevím, opravdu je kam ty peníze cpát a tohle to jako nejsou moc dobrý investice. Ale tam je zajímavá věc právě, když si vemeš to finální zadlužení těch zemí, no tak Spojené státy údajně uzbrojili Sovětský svaz. Jenomže zařízli prostě tu sekeru toho dluhu tak příšerně hluboko, že vlastně ten Sovětský svaz z toho vyšel z té studené války v mnohem lepší kondici než ta Amerika. Protože kde dluží Rusko něco? Moc ne, ale Amerika má ty dluhopisy prostě po celém světě. Je zajímavý, jak je možný, že se ta Čína tak vzchopila po tom 78. roce, kdy vlastně nastoupil Deng Xiaoping a oni najednou začali prostě po té kulturní revoluci, tam nastal úžasný vzestup a oni začali nakupovat ty dolarové dluhopisy. Čili Amerika uzbrojila Rusko pouze tím, že si půjčila na to v Číně. Teďka ty Číňani ji držej opravdu nakrátko. Takže otázka je, kdo vlastně vyhrál tu studenou válku. Krátkodobě To vypadá prostě, že to všichni ty Vondrové a Pojarové a Paloušové prostě furt melou, jak prostě ty Spojené státy vyhrály. No, když byl v Praze Jack Matlock, to byl velice úzký spolupracovník Reagana, byl to velvyslanec v Československu, ale i v Sovětském svazu, tak Jack Matlock říkal, že jim Reagan, to jsem jako opravdu ocenil, Reagan jim zakazoval mluvit o tom, že vyhráli studenou válku. Reagan zřejmě dokázal počítat dál a vidět dál, než všichni tyhle ty krátkozraký ideologové. Jo. To je hrozně zajímavý, protože já si myslím, že ty důsledky toho byly zřejmý a proto vlastně oni se tak jako pustili do toho rozšiřování na to, aby tomu Rusku nějak pustili žilou, protože zjistili, že nějak ten dluh musí zaplatit, něčím se to musí zaplatit a když nic nemají, tak musí někde něco ukrást. Tak prostě dostali zřejmě tu ideu, jako to Rusko rozparcelovat prostě a tím zaplácnout ty příšerný dluhy. Ale podle mýho soudu oni to Rusko neuzbrojili. Oni pouze vyhráli jako tohleto kolo, ale ten dluh si myslím, že je dohnal.
1: Myslím, že to byla Madeleine Albrightová, která říkala, že není fér, když jedna země má takové množství toho nerostného bohatství, že jo.
0: Připisuje se jí to, prej to neřekla, prej to řekl někdo vodní, ale prostě je to přesně v těch intencích, tak jak říkáš, no.
1: Ale jako řekla spoustu jiných jako věcí, když se jí ptali třeba ty oběti Iráku a tak dál. No, tak to,
0: tam je to zachycený přímo na videozáznamu, jak no, řekla, že to stálo za to.
1: To je prostě... No, Honzo, já tě tady už tejrám pomalu 2 hodiny. Uteklo.
0: No jo, ano. No, že jak to skončíme? Ještě nějaký dotazy?
1: Tak já projedu, tady je zajímavý další, lidé pokud nebudou mít energie, tak rapidně schudnou, bude chaos, lidé pak budou volat po pořádku, což globalisti čekají a rázem zavedou agendu 2030 pod digitální totalitou. Mnozí analytici se shodují, že směřujeme do digitálního koncentráku.
0: To je pravda.
1: Jak ty to vidíš a možná jak daleko nebo blízko je tohleto, řekněme, riziko toho, že už se ani neuprdneme bez nějaký kontroly všeho?
0: Petře, já si myslím, že to záleží na nás, kolik toho necháme si zdigitalizovat, protože nějakých pár blackoutů a je vyřešeno. Co se týče té umělé inteligence, no to je něco příšerného, protože ta spotřebuje děsivý energie. A teďka třeba zjišťují v té Francii, jak je sucho, že ty atomové elektrárny vlastně nemají dostatek vody na chlazení a ty energetické požadavky právě díky té umělé inteligenci rapidně rostou. Čili tohleto je podle mě cesta, to je slepá ulice, to je jako plným plynem proti zdi. Takže ta digitalizace opravdu není tou správnou cestou, protože to je takovým extenzivním způsobem. Jo? To se prostě furt se stavějí další krabice datový na sebe a furt to je potřeba víc a víc energie a ta umělá inteligence, to je umělá demence podle mě. A navíc dávám vždycky takovou otázku. Určitě si v životě mnohokrát viděl strom ve větru, v silném větru, lítají tomu větve a tam najednou přistává nějaký brabčák a on přesně odhadne na tu větev, přesně odhadne to těžiště. Viděl jsi někdy nějakého brabčáka, který by spadl a rozbil by si držku?
1: No to ne, to máš pravdu.
0: Že tyhle ty zvířátka mají skutečně výkonný počítač v hlavě a ten funguje na to tím palivem je pár zrnek, co ten brabec za ten den spase. Ale prostě ten něco v té hlavičce prostě funguje naprosto fantasticky, protože na tohle to odhadnout prostě v tom větru, jak přistát na té větvi na dvou nožičkách, prostě když je velmi jednoduchý se překotit. Já nad tím vždycky zírám z úžasu. A teďka, když tady vidíš ty hromady všech kabelů a prostě elektriky a jak to funí všechny ty počítače, kolik tepla to nadělá a kolik energie to spotřebuje, si říkám, tohle to není dobrá cesta. Skutečně ty důležité věci jsou, ať jsou na papíře, a ano, bankovky, hotovostní platby prostě nesmíme se nechat do toho strhnout, protože to je cesta do pekel a to opravdu pak vede k té totalitě, protože lidi jim odezdají všechny data, prostě oni tě mají přečtený, pak tam začnou ty nějaký sociální kredity jako v té Číně a to není dobrá cesta tohleto, jo. Takže já si myslím, že tady je potřeba být trošku konzervativní a vzpurnej. A víš, ono, vem si už jenom ty děti, které neumějí psát. Jo. Broňa Sedláček dělá někde mistra výcviku a mladý elektrikáři. A on říkal, ta motorika, jemná motorika těch prstů u těch dětí, které nejsou zvyklí psát, jenom prostě obsluhovat vrati prstama ty počítače. Oni neumějí ani ohnout drátek, aby obtočili šroubek ve vypínači. Jo. To je demence nejenom mysli, ale i prostě i fyzická. Jo. Já si myslím, že když má někdo, nějaký rodiče, jestli mají rádi svý děti, tak by je měli přimět psát vázaným písmem. Ručně, jo. Velké firmy, když se tam hlásíš, tak chtějí, abys část té přihlášky napsal rukou, nějaký životopis. Pak to jde grafologovi a vědějí toho hodně, jo. Já si myslím právě, že jak si to, ten starý způsob vzdělávání, že vůbec není odkecaný a naopak, když víš přeci, že děti těch technologických gigantů, majitelů v té Kalifornii, tak oni je posílají do škol, kde není téměř nic digitálního. Jo. Čili oni dobře vědějí, v čem bude výhoda, v čem bude náskok těch jejich dětí, protože budou umět psát rukama, budou umět těma prstama něco dělat. Ono to není jenom o té zručnosti, ono se to prolíná prostě celou psychikou a já si myslím právě, že ta digitalizace, ano, ti, kteří jim půjdou na ruku, ti, kteří jsou veselí, jak krásně v té samoobsluze platí prostě prstínkem nebo hodinkama, že jo, už ne ani tím telefonem, jo, tak tohle to všecko jako bude špatný, protože oni to neumějí spočítat, oni neumějí počítat. Kdo umí jako postaru, vzpomínáš si v těch zeleninách, jak tam byl vždycky ten chlap, měl tušku za uchem a papírky, jak to tam rychle spočítal. No, znám jednoho takového hostinského, který počítá velmi rychle a když oni říkají, jak to, že to tak rychle počítáš, tak ho říká, já to odhaduju.
1: To je krásný, no. Je fakt, že mě třeba tohleto hrozně pomohlo jeden čas, když jsem dělal tady půl roku za barem, už je strašně dávno, ale tím, že jako než vytáhneš kalkulačku, než tohleto, jo, tak prostě to veme, a tenkrát ještě nebyly ty registrační pokladny, nic, že jo, takže my jsme opravdu prostě si vzali tušku, papír a tradá, jo, a jelo se prostě pěkně sčítání pod sebou, jo, a ono za chvilku dostaneš takovej grif,
0: jo,
1: že to prostě lítá samo ty čísla, jo? Že se podíváš a už to vidíš jako ten výsledek, nepotřebuješ jako, že to vlastně sčítáš jenom tak jako pro kontrolu, aby se ten zákazník jako nelek, jako že ho jdeš okrát. A jednou se mi tam stalo teda, to musím přiznat zase, jako že bych byl nějaký počítač, tak takhle, že jo, 3x15, 90, jo, a teď jsem to tam prostě házel a nekolikátý ho dneska máme a dohromady, jo, a teď jsem u toho dělal jako srandičky a říkám tak dohromady a máme to 935 korun. A ten pán se tak podíval a říká 915. Já říkám, dobře, tak to dáme ještě jednou, jo, takže znova, jo, a teď jsme tohle. A říkám 930, on říká, ne, 915. Říkám, dobře, tak vezmeme kalkulačku. Tak jsem vzal tu kalkulačku a fakt vyšlo těch 915, jo.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem se mu samozřejmě omlouval, že jo, prostě tohleto, jo, že to nebylo úmysl, že jo, všechno. A on jako vítězoslavně, že jo, tam ještě ta jeho manželka a tohleto, tak byl spokojený, že mě pokořil. A já jsem, on mi dal 20, jako jo, a 1000, jo, a já tu 100 držel v ruce celou dobu. A tak jsme se jako se rozloučili, jo, všechno v dobrým, já jsem se omlouval, tohleto. A oni odešli a mě zůstala ta 100 v té ruce, že jo. A teď já se tak říká, Hergo, co to má znamenat, že jo, teď jsem nevěděl. A kamarád, který seděl na baru, kousek od toho, celý to pobaveně sledoval, říká, no to si nevrátil tomu chlapovi, že jo. Tak já za ním běžel ven z toho podniku, jo, dohnal jsem ho teda před vchodem, že jo, s tou bandou. A tak říkám, prosím vás, tady máte ještě 100 korun, jo, prostě tohleto. A ta jeho manželka říká, vidíš to, blbečku, kvůli 20 se tam hádáš a nakonec tam zapomeneš stavku. Tak to dostal nakonec od manželky ještě chudák za uši. Ale pak se z nich stali častí návštěvníci a měli jsme dobrý vztah.
0: To je happy end.
1: Jo, tak vždycky to říkám, vždycky věci, které mají happy end. Po Americku. A protože je 21:59, tak tě poprosím, pojďme to nějak zarámovat, to dnešní povídání.
0: Já nevím jak, co bys rád slyšel. Nevěřte se, lidi, bude hůř. Ne, nechcete-li se dožít špatného stáří, oběste se, dokud jste mladí. To je takový starý pořekadlo. No a vy, kteří jste to nezvládli a kteří jste starý, tak já si myslím, že to je dobře, že to posloucháte. Já jsem moc rád s tebou mluvil a myslím si, že takhle na místě je velká trpělivost a velmi opatrný optimismus a hlavně spousta práce, takže se vrátíme zpátky k tomu žurnalistickému praktiku. Rádi vás přivítáme v Havlíčkově Brodě a budeme se těšit.
1: Tak jo, přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za všechno, co pro nás děláte, za vaši podporu, za lajky, které jste dali, 952 lajků. Přátelé, přitlačte ještě, než skončíme, tak ať tam tu 1000 nějak naladíme. A já moc děkuju, Honzo, tobě za dnešní nádherný povídání a pro mě je to vždycky čest a státní svátek, když si můžeme, když sdělíš alespoň část své moudrosti takhle do éteru a vždycky mi to obohacuje, tak za to jsem strašně rád. Přátelé drazí, zítra o 9 hodin má Ivan Kratochvíl to svoje čtení rozsudku, tu můžete přijít do Spálené ulice, místnost 101.
0: A jak to dopadne?
1: Ať to dopadne.
0: Jak to dopadne? Jak to typuješ?
1: Ale já jsem optimista. Já bych si přál, aby to dopadlo tak, že jsou nevinní a doufejme, že se k tomu dopracujeme. Ale samozřejmě nejsem odborník a vůbec tomu. 1011 lajků, toho vidíš to. Děkujeme, přátelé. A tak snad to všechno dobře dopadne. A
0: držme palce Ivanovi a spol.
1: Přesně tak. Přátelé, díky moc. Vy, kteří jste tady poprvé, dejte si odběr, dejte si zvoneček, ať vás systém upozorní na další videa. V sobotu tady bude Robert Vlášek, v neděli Petr Staněk, v pondělí, no to budete koukat. Máme na vás připraveno spousta materiálu, spousta videí. Taky uvidíte záznam z Trhovýho Štěpánova, přednášku jak Petra Blahenky, tak dalších skvělých lidí. A takže zůstaňte nám věrni. Děkujeme moc a přejeme krásnou dobrou noc.
0: Naschle.
1: Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci.

jiné profese, bez kterých bychom se neobešli, což se o pirátstvu říci nedá. Dneska tady pro vás mám opravdu jobovku, přátelé, doslova. Jinak tyto zprávy jsem připravoval jako jedny z nejdéle ze všech ranních zpráv a mám tady pro vás 48 zpráv, takže myslím si, že ani všechny nepřečtu. Jdeme na to, přátelé. Rusové chtějí přimontovat těžký kanón armat pro raketové křižníky na kolečka. To není žádná novinka a při tom způsobu boje, který je, tak je to docela i geniální tah. A vy mě napište, jaké jméno mělo dělo, které bylo využíváno během druhé světové války a Wehrmacht jim ostřeloval Sevastopol. Přátelé, jestli to zvládnete bez Wikipedie, napište mi do komentáře. Jdeme dál. Trumpova válka rozděluje už i samotné republikány. Sněmovna požaduje stažení vojáků. Ano, je to extrémně drahé. Já jsem to tady říkal, myslím, včera nebo předevčírem, že se blíží k 1 bilionu amerických dolarů. Navíc chtějí rozjet další show, co se týče Mali a tak dále, takže na to samozřejmě potřebují peníze. A tato válka, co je v Iránu, je opravdu zbytečnou válkou. Ne, že by jiná válka nebyla zbytečná, to nechci, aby to vyznělo, ale to nemohou vyhrát. Říkal jsem to tady od samého začátku, od prvního úderu už minulý rok, že tohle nemohou nikdy vyhrát. Prostě Iránce neporazí. To je něco podobného jako s Rusy. Nehledě na to, že se semkli i ti, co proti sobě bojovali a uřezávali si hlavy na ulicích, tak se semkli, protože vidí Američanovi agresora. Američané tam chtěli přinést demokracii, jako ostatně u jiných konfliktů, a to se vůbec nepovedlo. Navíc tlačí na Saudy, to jsou asi jejich největší kámoši tam, i vzhledem k Riádu a obrovské vojenské základně. Ale já si opravdu neumím představit, že korunní princ MBS by udělal to, že by podepsal, že souhlasí s Izraelem. To se podle mého názoru nemůže stát. Byl bych hodně překvapen, kdyby tomu tak bylo. A Donald Trump to podmiňuje podpisem té jaderné smlouvy. Evropa už nechce jen americké zbraně, požaduje výrobu, technologie i kontrolu. Tak to dovolte, abych se zasmál naší evropské tragédii, nebo spíše tragikomedii. My nic nemáme. Tady jako krachujou společnosti, tady mám vyjmenované společnosti, které krachují, přátelé, to budete žasnout, to by mě v životě nenapadlo, ještě tak před 2-3 lety bych si řekl, že je to nemyslitelné, ale to se děje. Suroviny, ty z Ruska jsme si zapřeli teď tím 21. balíkem definitivně, kromě pár výjimek jako Řecko a tak dále na LNG. Tak jak to chtějí, udělat? Ta výroba je neuvěřitelně energeticky náročná. Čína, tam jsou také sankce, teďkon od Číny. To tady také mám připravené, takže vůbec nechápu, jak to chtějí udělat. Huawei končí. Evropa za to může zaplatit až 40 miliard eur. Kolik stojí bezpečnost? Záleží na tom, koho se zeptáte. Průmyslový svaz tvrdí, že vyřazení čínských dodavatelů z evropských telekomunikačních sítí vyjde na nějakých 30 až 40 miliard eur. Evropská komise odhaduje náklady přibližně 4x nižší, takže 10 miliard, jo? Tak to jsem tedy zvědav. My jsme fakt šílenci. Situace na Ukrajině je katastrofální. Klesla porodnost a stoupla úmrtnost. Kdo by to byl řekl ve válce, že klesá porodnost a stoupá úmrtnost? To by mě opravdu nenapadlo. Tak ještě, že na to máme Unian a odborníky, kteří nám to řeknou. V EU začíná platit zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. To je na jednu stranu dobrá zpráva, plýtvání a tak dále. Na druhou stranu, co s tím budou dělat? To by mě tedy opravdu zajímalo. Budou to dávat charitám? Dobře. Až se naplní ty charity, tak kam to dají, to oblečení? To by mě zajímalo. Nebyla by lepší nějaká zpětná recyklace? Já myslím, že ano. Daň za rozvoj umělé inteligence. Válka občanů proti datovým centrům za miliardy dolarů sílí. Bavíme se o tom prakticky denně, je to obrovský problém. Voda, spotřeba, likvidace, prostředí. To
opravdu s ekologií nemá vůbec nic společného.

naopak. No ale nám říkají, že jsou to ty chytřejší technologie a že to nahradí ty archaické, zastaralé. Tak nemyslím si. Španělsko, konec kouření už doopravdy. Nový španělský zákon bude drsný, no tak v podstatě zakazuje úplně kouření venku čehokoliv. Domyslete si, přátelé, a nevím tedy, jestli tohle je úplně ta nejlepší cesta. Já samozřejmě neříkám, že je nutné propagovat kouření, to v žádném případě, ale je to další takové to pomyslné kolečko. Nekuřák si řekne, zaplať pán Bůh, mně se to netýká. No jo, jenomže ono se potom taky vymyslí něco na ně. Na každého se vždycky něco najde. Tak to je. Rusko také nespí. Drony Molnia mají umělou inteligenci, a to je možný. To byl nějaký špičkový čip z Boše, z pračky, tak se jim to podařilo. Putinovi útoční psy ruské tajné služby jsou jako mafie, říká bývalý důstojník CIA. Jsem agent CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej. Budliky, budliky, budlik, dej sem ten dudlik, zpíval Pepanos, rodák z Vidnavy. No, tak. A CIA je na tom lépe? Co předváděli v korejské válce například? Válce ve Vietnamu? No takhle by mohl pokračovat. To není mafie. Aha. Pevnost Evropa utahuje šrouby. Co stojí za poklesem nelegální migrace? A teď tady jsou vyjmenované ty neziskovky, jak pláčou, že to je strašný a špatný to je. No, vyvolává tvrdou kritiku negativní nevládních organizací. Amnesty International, Human Rights Watch a další zdokumentovali konkrétní případy, kdy unijní peníze financovaly libyjskou pobřežní stráž při nucených návratech člunů. Hrůza, hrůza, že je tady nechceme. Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí? Tak a jsme zase u toho. Už jsme tady opět řešili a máme to tu v bledě modrém. Vzdálenost už nechrání. Evropská infrastruktura je v dosahu ruských raket. Kdo by to byl řekl? Kdo by to byl řekl? Tradiční představa, že odlehlé oblasti a průmyslová centra Evropy jsou v bezpečí, definitivně padla. Masová produkce levných dronů a přesných raket zcela smazala výhodu geografické vzdálenosti. Ukrajinská zkušenost nasazením dronů a bleskový vývoj poháněný umělou inteligencí odhalila slabost dosavadních opatření. No, tak to přece víme, ne? Že bez PVOček jsme vyřízený protizdušné obrany. To není žádná novinka. Čína vrací úder Evropě. Rheinmetallu a dalším firmám zastavila dodávky citlivého zboží, takže konec, výroba, nazdar. Týká se to i Tatry Truck Service. Takže nevím, jako tady je spousta komponentů, které potřebujeme z Číny, ale my se budeme tvářit, že to není tak. Nedávno jsem koukal na jeden dokument, kde ukazovali, jak probíhá výuka matematiky v Číně. Pak jsem si vzpomněl na ty naše víčka a brčka a transgender a hkrdetno a podobně. No, tak tohle nedoženeme. Tohle nemáme šanci dohnat, kdyby nám šli naproti. Zlato po nevídaném růstu klopítá. Odborníci ale čekají další rekordy. Tak, jestli je pokles $4,100 za trojskou unci, to je 86 000 korun zhruba, tak to teda já za pokles rozhodně nepovažuji, protože stačí se podívat, kolik to bylo před pár lety. Bříza, to je teď ten největší odborník na všechno. Trump je fascinován obranou Ukrajiny i dálkovými údery vůči Rusku. Přesvědčuje ho to, že je potřeba Ukrajině pomáhat. No, tak to jsem tedy zvědav, jak budeme Ukrajině pomáhat, respektive Spojené státy americké, které mají svých starostí v Iránu více než dost. Sergej Lavrov. Rusko dosáhne cílů na Ukrajině i proti vůli Spojených států amerických. Washington prý porušil všechny dohody s Aljašky. Tak, tomu bych i věřil, to by mě vůbec nepřekvapilo. Každopádně to, že Rusové dosáhnou svých cílů, o tom já nepochybuji po celou dobu. Návrat k moci nebo definitivní odchod. Bývalý ministr dal Zelenskému jasné ultimátum. Ten se nezdává, ten bývalý ministr obrany, co byl odvolán 15. července. A Zelenský mu nabídl jako dobré fleky, on to všechno odmítl a řekl, že buď se vrátí na ministerstvo obrany, nebo odchází z politiky. Tak tomu říkám tedy vyhrožování. Tohle je zpráva, která se mi vůbec nečte dobře. Izraelská armáda
připravuje rozsáhlou operaci na západním břehu Jordánu, čtěte, už tam jsou. Oznámila to v pátek odpoledne s tím, že půjde o protiteroristickou akci, takže zabrání západního břehu Jordánu. Bavíme se tady neustále o těch vesnicích a tak dále. Já jsem tenhle ten složitý problém vysvětloval v hodinovém videu Archiv doktora Vajíčka měsíc zpátky. Můžete si ho najít, přátelé, protože to vůbec není jednoduché. Každopádně byli tam zastřeleni 4 Palestinci, 1 policista voják, nevím, jak by ho jinak nazval, vojenský policista, a 1 Izraelec. No, nemají tam co dělat na tom západním břehu, to je můj celkem neměný názor. Spojenec Iránu zaškrtil 2. námořní tepnu. Trump hrozí nevídanou silou. Tak hrozit může, otázka, jestli má ještě co použít, protože myslím si, že Pentagon mu to řekl jasně a jde samozřejmě o jemenské postalce, o koho jiného. Juchelkův úřad přiznal, že miliony za ministrovou poradkyni zaplatí stát, jinými slovy občané, to asi 64 milionů, ovšem teď se tam našlo dalších 18 milionů a vůbec se mi tohleto nelíbí. Jde tam samozřejmě o střet zájmu, o co jiného. Výrobce baterií Varta míří do insolvence, slyšíte správně. První výpovědi se očekávají na podzim, takže Varta končí. To je neuvěřitelné. Není schopná čínské konkurenci. Baterka Varta, symbol vlastně v podstatě nějakého pokroku. Schluss, Ende, nazdar, poslední zasne. Podle pátečního vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky se v případu zadržení českého občana v Číně objevily nespecifikované nové informace. Zazněly podle něj na půdě čínského parlamentu při jednání delegace šéfa sněmovny Tomio Okamury. To, že Tomio Okamura tam o tom jednal, o tom já vůbec nepochybuji, to je přece naprosto jasné, akorát se to tady nebude řvát do světa. Jinak Tomio Okamura je zpátky z Číny, tak jsem zvědav, co se dozvíme za novinky. Tohle je takové kontroverzní téma. Děti do restaurace nepatří, chci se v klidu najíst a ne poslouchat řev, vzkazují hosté. Restaurace, která na dveře dá ceduly s nápisem dětem vstup zakázán, riskuje pokutu. Přesto v České republice existuje čím dál více podniků, které se dětem záměrně vyhýbají. A poptávka po těchto podnicích meziročně roste až o pětinu. Nedivím se tomu. Jsem otec, ale říkám na rovinu, že se tomu nedivím. Tohle je velice těžké a složité téma, protože to se nikdy nedoberete pravdy. Vždycky budou zastánci matky třeba tak, ale na druhou stranu, když si ty rodiče, já to řeknu úplně na rovinu, když si ty rodiče, ty děti neumí uklidnit a neumí se chovat, tak to té restaurace zkrátka nepatří. Vím, že za to dostanu asi bídu v komentářích, ale je to tak. Tohle je hezké. Piráti sobě, soudruzi, místostarostka Prahy 3, která pobírá 110 000 korun měsíčně, plus další prebendy, žije v Českých Budějovicích a bere plný plat. Standardní to není, potvrzuje radnice. No, takhle to má být. To je krásný. Pojďte se, jak se usmívá. Jak se usmívá holka. Takhle to dělají Piráti. Tohle tady budeme mít. To je krásný. To se mi líbí. Výborný. Generální ředitel JP Morgan Chase Jamie Dimon se domnívá, že finanční trhy neberou dostatečně vážně řadu rizik, která mohou v dalších letech dopadnout na globální ekonomiku. V rozhovoru pro server CNBC uvedl, že by za současných podmínek nekupoval ani široký akciový trh, ani dlouhodobé americké státní dluhopisy. Tak když tohle řekne generální ředitel JP Morgan, tak by se zatím minimálně zamyslel. Tohle je taky hezký. Já si vzpomínám, v 90. letech se takhle vydávaly knihy a dělali z armády Sovětského svazu a následné Ruské federace, že tam mají plachetnice v podstatě a ještě Polikarpovi, já nevím co všechno. Zapomenuté sovětské rakety, z nich jde skutečně strach. Nedoletí ani 45 kilometrů a trefí se na kilometr vedle. Kuvajt si v roce 1977 pořídil sovětské taktické rakety Luna M, nepřesné, pomalé, primitivní a přesto dost děsivé na to, aby drželi Irák v šachu. Jo, takže tady to vidíte, takhle se tady dneska píše, to já jsem se úplně smát. Nečekaný pohled na umírající ocelárnu v České republice má něco extra cenného a může z ní být obří datacentrum. To je to předělání, to je to, co říkám, že se to dá spojit. Ne likvidovat novou přírodu. Teď jsem se dočetl v místním plátku,
že u Českých Budějovic sjezdu D3 se bude budovat další obchodní centrum. A já se ptám, na co? Na co? Ono jich je málo těch obchodních center v Českých Budějovicích a i kdekoliv jinde v krajských městech. K čemu? Další beton? Tam může být pole, tam se může něco zasadit. Taky máme jíst, ne? Nebo já si na to koukám blbě, teda přátelé, napište mi do komentářů, co vy si o tom myslíte. Jaderná spolupráce s Chorvaty. Macinka na návštěvě řešil zbrojení i biznis. To je dobře. Takhle se to má dělat. Stát začne detailně sledovat rizikové práce. Data rozhodnou o dřívějších důchodech. Lidé pracující v rizikových profesích by se v budoucnu mohli dočkat přesnějšího posuzování nároku na dřívější odchod do důchodu. Tak to jsem na to zvědav. Vláda schválila změnu, která zavádí povinnou evidenci rizikových prací prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Tak, uvidíme. Tak, to jsem taky říkal. Ženě v Chorvatsku vyrazila cena zeleniny dech. Stojí jako telecí maso, divila jsem. Tak Chorvatsko je draho, samozřejmě. Tam chtěli euro a jak říkal Vašek, nepotkal jediného člověka, který by řekl, je to super, že máme euro. Jo. Jednotka ukrajinského, ježiš, teď úplně se dmu píchou, teď se to musím upravit. Jednotka ukrajinského námořnictva poprvé v historii získala právo velet silám Severoatlantické aliance. Během ukrajinsko-amerického cvičení Sea Breeze 2026 totiž velitelství protiminových opatření první divize protiminových opatření námořnictva Ukrajiny úspěšně prošlo hodnocením Severoatlantické aliance druhého stupně. Jednotka tak byla začleněna do struktury velení a řízení NATO. No, to je nádherný, tady u kroše máme, krásný. Spojené státy představily nová cla proti nucené práci, pro EU jsou nepříjemným překvapením. Cla ve výši 10% a 12,5% nahradí 10% dočasné clo, jako přestalo platit, tam byla ta výjimka. Češi, Moravané a Slezané si berou úvěry ve velkém. Moneta díky tomu výrazně zvýšila zisk, nejen Moneta. Okamura nechce mluvit Číně do vnitřní politiky a lidských práv. Peking utlačuje menšiny, říká expert. Ze Šangaje přes Changchou Tianung přesunul předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se do Pekingu. Jde o první cestu jednoho z českých nejvyšších ústavních činitelů po 7 letech. Současná vládní koalice si totiž dala za cíl zlepšit vztahy s Čínou. Země přitom dál čelí kritice kvůli nedodržování ochrany lidských práv v souvislosti s národnostními menšinami, hlavně kvůli Ujgurům. To mě taky trápí. Ujgurové, přátelé, to nespím normálně v noci. Jo? Je třeba se vrátit k té pravé pravdě a lásce, která zvítězí nad lží a nenávistí. Jo? To je potřeba. Tak. Soláry se do 6 let mají stát největším zdrojem elektřiny. Letos však nový výkon poprvé meziročně klesne. Tak to vidíte, přátelé. To jsem na to zvědav. V tom teple. Cítím se bezcenný. Foldyna reagoval na rozhodnutí soudu o předběžném opatření. Pokud jsou informace správné, tak nesmí domů další měsíc. To bude ještě drsný. Policie prověřuje další Turkovu jízdu. Zaměřila se na 5 let staré video ze Strahova. Koza bobkou, to byste nevěděli a nebude z toho vůbec nic. Jo, je to zase jenom kravina. Virus dluhů je náročná disciplína. Vůbec nám nejde. Tak, a tady je ten článek o tom, jak se nemáme zadlužovat a tak dále, s čímž tady souhlasím. Pád Volkswagenu pokračuje. Poletní zisk mu klesl bezmála o třetinu. Zatímco Škoda Auto pokračuje v superjízdě. No jo, ale on, ten Volkswagen jako mateřská společnost stáhne dolů. To by se muselo to dítě oddělit úplně, ta Škodovka. Přetnout peční šňůru a říct adios. Obří stavba se ještě prodraží. Tunel z Prahy do Berouna vyjde na 76 miliard. 76 miliard. Z pražských hlubočep. To je krásný. 76 miliard, neuvěřitelný. Babiš jednal s černohorským premiérem, uzavřeli smlouvu na nákup českých zbraní. To je dobrý. Koktejl alkoholu a party drog. V britském hotelu našli tělo saudského prince v 29 letech. Game over je mrtev. Bezplatné povolenky chvaletice nezachrání. Odstavení zůstává ve hře. No, tak ale kdo na to doplatí? Občané, kdo jiný? No a to jsem taky chtěl. Dora Kaprálová. Ano, v mnohem homogenějším Česku je klid.
je tu větší klid, ale žádné no-go zóny v Německu nevidím. Tak si pořiďte brýle. Tak, to je všechno, přátelé. Držitel Katálie, mimochodem, kdybyste ji neznali, no, tak taky jsem o ní nevěděl. Pište do komentářů vaše názory, postřehy. Přátelé, já vás poprosím o lajkování, sdílení, zviditelnění, pokud to půjde, na kávě s Vojtěchem, na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a teď jenom v rychlosti se pověnujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333-88-99-002-550, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze pro nás na provoz, ale rozhodli jsme se, že také by fond měl něco vlastnit, abychom nemuseli platit nájem, protože ty nájmy jdou pořád nahoru, a abychom se mohli setkávat. Tak proto je tady nahoře vždycky to číslo. Pokud nechcete být vidět, tak to číslo je 333-88-99-010-550, což je ze zákona povinný provozní účet a mnozí lidé nechtějí být vidět, takže my to samozřejmě respektujeme a chceme vám za to s Vaškem moc poděkovat, protože když se podíváte na transparentní účet, tak se opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Jsme připraveni, jsme propojeni a to znamená, že můžeme odstartovat hovory u Klábosnice. Sice jen vidím, že mě slyší, zatím jsem nemluvila s našimi hosty. Vítám VK, vítám Vítka, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat. Je to tvoje, Vítku, můžeme začít.
2: Ano, Helenko, jsme tady všichni tři, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronet News. Jsme tady lehce se zpožděním, ale určitě to doženeme. Písničky na přání budou potom, teď je tady VK na přání a myslím, že přát si ho můžeme každý pátek, ale na to přání velmi rád splní a všichni jsme za to moc rádi. Takže zdravím, přeju krásný páteční večer, ahoj VK.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, no jsme zase pozdější, že jo, jsme ještě s Vítkem řešili ještě věci, že jo, technického a dalšího organizačního charakteru, takže doufám, že zase nejsme moc později, když zase jsme pozdě, takže pustíme se hned do prvního tématu a vezmeme to s přesahem, vezmeme to úprkem a brzy dorazíme do cíle, takže se otevřou prostory pro vaše telefonické dotazy, takže já vám přeji krásný poslech.
0: Třetí světová válka už běží a vede se o zbývající energetické a nerostné zdroje na této planetě. A kromě nedostatku energií přijde prý už možná za několik měsíců nedostatek potravin po celém světě. Bývalý ruský zbrojař Viktor Boot, provažovaný za insidera Kremlu, poskytl děsivý rozhovor Alexi Jonesovi a zazněly věci doslova jako z popisu biblické apokalypsy. On ten pojem, tady třetí světová válka, má tady různou podobu a lze ji vnímat jako něco jako asymetrický konflikt na různých frontách a tedy třetí světová válka, ono se říkalo i před Ukrajinou, před 22. únorem 22, že třetí světová válka už je v jistém smyslu rozjetá a má různou podobu tady, tak to můžeme vnímat.
3: No samozřejmě, ale to jsou všechno takové trošku jakoby posuny té války do takových těch pozic a do takových těch metrik, které neodpovídají tomu, co se v podstatě tou světovou válkou, třetí světovou v podstatě myslí, protože aby to byla třetí světová, musela by se vést na celém světě a to se samozřejmě nevede, minimálně ne v té ostré rovině, i když samozřejmě v konceptuální rovině bychom mohli říct, že zhruba 52 zemí kolektivního západu bojuje na Ukrajině proti Rusku. Což samozřejmě je ten poslední článek, který teď máte zpátku, že jo, z večera. Tam to zrovna já řeším a zrovna to se můžeme jako vzít přímo od toho posledního článku, protože to, co řekl bývalý tedy agent ruské zahraniční rozvědky SVR, plukovník a dnes vlastně profesor moskevského MGIMO Andrej Bezrukov v posledním vystoupení, v posledním povídání, tak de facto se znovu ukazuje, že tyhle ty siloviky okolo Kremlu, jako je Karaganov a jako je právě teď znovu Bezrukov, začínají opravdu volat po raketových úderech na Evropskou unii, konkrétně na, a on to specifikoval, na výrobní podniky, které vyrábějí pro Ukrajinu zbraně, munici a další technologická zařízení vojenského charakteru a údery na plynárenská centra, na sklady a podobně. To znamená, že v Moskvě se začíná vlastně něco, čemu se říká realizace takzvané reálky, jo, reálka. Máte nějakou politiku a ta politika nefunguje. Ta politika je lichá. A víte, takzvané dvojvládí, které vlastně funguje v Kremlu, popisuje ten poslední článek, kdy vlastně Bezrukov stělesňuje to jedno křídlo, to znamená to, které se uvědomuje, že Rusko neválčí na Ukrajině s Ukrajinou, ale s 52 zeměmi kolektivního západu. a že vlastně nemá smysl válčit s Ukrajinou, protože pokud bude Rusko jenom válčit s Ukrajinou, tak ta válka nikdy neskončí, jak řekl Bezrukov. A v tomhletom já s ním v podstatě souhlasím. A aby válka skončila, musí Rusko začít válčit s Evropskou unii. Tohle tam řekl. A je to názor nejenom jeho, ale je to názor i Karaganova a začíná se prosazovat v Kremlu. A zatím se neprosadil, ale brzy může. A kdy? Na to už existuje odpověď. Velmi brzy po skončení parlamentních voleb v Rusku na podzim. V Rusku skončilo zasedání, poslední zasedání ruské dumy. Skončilo včera, myslím. Nebo dneska končí. A budou zahájeny letní prázdniny a po nich vlastně se už naskočí do předvolební kampaně a budou volby. Po volbách se očekávají velké politické změny v Kremlu, naprosté zemětřesení a zřejmě změna zahraniční ruské i válečné politiky. Tam se může stát naprosto cokoliv, my to budeme samozřejmě sledovat. Na podzim opravdu můžou přijít první raketové údery na Evropskou unii a bude zahájena mobilizace v zemích Evropské unie. Já už se na to připravuju, chystám se, pokud k tomu dojde, tak okamžitě s manželkou letíme do Spojených států, evakuace z Evropy okamžitě. Na to se prostě čekat nemůže. Jo, nebudeme prostě čekat, až začnou prostě chodit povolánky a tak dále, a tak dále. Evropa je zkrátka na pozici de facto stavu, kdy chce jít strašně moc do války, ale chce do té války jít v roce 2030. A Kreml se rozhodl, že ten plán škrtne a že ta válka nebude čekat, Kreml nebude čekat na vyzbrojení Evropské unie do roku 2030, až bude laskavě Evropa vyzbrojená. Ne, udeří hned. Na podzim udeří. Nebo v prosinci, nebo příští rok v lednu, nebo kdy. To znamená, v tom článku já to píšu. Není to o tom jestli, ale je to o tom, kdy Rusko provede první údery na Evropskou unii. No a my si to přímo můžeme říct. Já k tomu chystám článek, protože samozřejmě všichni vědí, že v Evropské unii je přes už několik stovek firem, které vyrábějí munici pro Ukrajinu ve spolupráci s ukrajinskými firmami. Spousta těch firem je ve střední Evropě, některé jsou u vás v České republice, některé jsou na Slovensku, některé jsou v Polsku, některé jsou v Maďarsku, ve střední Evropě, to znamená, spousta jich je tady v Německu samozřejmě, tady jich je stále čím dál tím více. A pokud dojde k přesvědčení, nebo tahle ta skupina siloviků v Kremlu získá po volbách do státní dumy takzvaně sílu, to znamená, ty volby něco ukážou, například nespokojenost lidí s tím, jak se vede specka na Ukrajině. Nespokojenost lidí s tím, že Ukrajinci Rusům bombardují jejich sklady, jejich alzy. Že? Teda oni tam nemají alzu, oni tam mají, jak se to jmenuje, Wildberries. Jo? Wildberries. To, jak máte alzu, že jo, tak v podstatě Rusové mají Wildberries. A ty sklady, ti Ukrajinci tam bombardujou, aby v podstatě si Rusové nemohli kupovat spotřební elektroniku a hrnce a nevím, kosmetiku a všechny ty věci, co prostě tady ty online nákupní prostě shopy prostě nabízí k doručení. A samozřejmě ta nespokojenost těch lidí může vyjít a teď jako, že co tam jako skladujou, ten černý kouř, který z těch skladů prostě stoupá a lidi jako působí to efektně, jo. A nikdo neví, proč prostě ty sklady tak kouří a to je jednoduchý, protože střechy těch hořících skladů jsou izolačně proti dešti chráněny asfaltem a takzvaným térem a jsou stříkaný. A ten, když zapálíte, tak produkuje naprosto šílený černý kouř strašného objemu, takže ty obrovský sloupy černého kouře, to jsou hořící střechy. těch skladů. Jo, jenom pro vaše informace, normální baráky tady tu dechtovou rovnou střechu nemají. Jo, to mají jenom skladový prostory, ty rovné střechy, že jo, aby nezatýkalo, když střecha je rovná, že jo, tak je tam asfalt, je tam ter, jo, dehet a tohle to všechno. A do toho, když třískne ten dron, tak to zapálí a ta střecha začne prostě hořet a ten dehet a ter a asfalt, všechno to jde nahoru. Jo, všechno obrovský černý kouře. Ale o to nejde. V Rusku těch skladů jsou stovky, ale pravda je taková, že i Rusům, kteří jako se nezajímali o nějakou válku na Ukrajině a tu specku sledovali někde v televizi, tak v podstatě i jim už začíná vadit, že ta operace, která měla trvat jenom několik týdnů a maximálně měsíců, tak prostě trvá už velmi dlouho. A nikam se to neposouvá, i když samozřejmě ruský generální štáb s tím souhlasit nebude, protože, a to je pravda, ruská armáda postupuje a pokračuje neustále na Donbasu, už se blíží ke Slaviansku, ke Kramatorsku, to znamená postupy na frontě jsou, ale vlastně na takovou tu ruskou veřejnost, na jejich vnímání té situace už je ani tak moc nezajímá to, jak postupují prostě ruská vojska na Donbasu, jako je spíš zajímá to, že jestli si budou moci lidi třeba v Petrohradu objednat nějaký zboží, jestli náhodou neschořel sklad Wildberries a podobně. To znamená, tahleta nespokojenost ruského konzumního trhu může skutečně vyslat nějaký signál. To není tak, že by strana Jednotné Rusko na podzim prohrála volby. O to nepřipadá v úvahu samozřejmě, ale může tam být vyslaný signál, že zkrátka dostanou se do toho, do té Dumy prostě lidi, kteří třeba mají nějaké alternativní názory, jak by se ta specka měla řešit. A co je důležité, je, že na těch kandidátkách se tam objevuje stále více lidí, kteří jsou pro radikální údary proti Evropské unii. A já k tomu chystám ještě článek a těch lidí, kteří tam jsou na těch kandidátkách strany Jednotné Rusko, to jsou lidé, kteří pocházejí právě ze skupiny okolo Bezrukova, tam jsou lidé, kteří pocházejí od Karaganova. To znamená, tihleti, pokud se dostanou do státní dumy, tak budou diktovat a určovat novou politiku ruské vlády po podzimních volbách. A tam může vzniknout opravdu velký tlak na to, že nová Duma začne tlačit na Kreml, aby přitvrdil mazurku na Ukrajině a přitvrdil ji především ne na Ukrajině, ale přitvrdil ji takzvanými, oni tomu říkají, operativními a chirurgickými prostě zásahy proti největším vlastně výrobním podnikům dronů a těch dálkových systémů, které jsou vyráběny v Polsku, na východním Slovensku, v Prešově, dokonce o tom byl pořad na ruské televizi, kde byla reportáž o výrobním závodě ukrajinské armády v Prešově, nebo ne ukrajinské armády, ale ukrajinské firmy, která tam vyrábí v jednom podniku prostě drony. Zkrátka bude snaha vybrat nějaké cíle, nějaké terče a na ně udeřit raketami Kinjal, případně Zircon a vyhodit je do povětří, znamená provést údery takové spíš propagační, ale spíš takové signálové údery na některé sklady z největší pravděpodobností v nočních hodinách, aby tam nikdo nebyl, aby to bylo prázdné, aby nedošlo k nějakým lidským obětem. Ale zkrátka opravdu se začíná ta situace vyostřovat a vidíme, že začíná se objevovat více a více lidí, kteří začínají prosazovat tuto myšlenku, aby se nečekalo do roku 2030 mezi ruskými elitami. Tedy aby se nečekalo na to, až bude Evropa vyzbrojená, ale aby se na Evropu zaútočilo teď. Není důvod čekat. Proč by se mělo čekat na to, až bude nepřítel vyzbrojený, že? Proto je třeba počítat se vším. Je jasné, že válka, její přeliv z Evropy do teda z Ukrajiny do Evropy, do Evropské unie, já jsem o tom přesvědčen. Není to o tom, jestli se to stane, ale kdy. O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdy se to stane. To je ta hlavní otázka. A proto je dobré sledovat ruská média, analyzovat ty výroky, ty věci, protože začínají se objevovat tyhle ty názory, které zazněly od Bezrukova, začínají se objevovat i u některých poslanců strany Jednotné Rusko, už velmi výrazně. A je asi jasné a mnoha politikům začíná v Rusku docházet, že nebo řečeno v jiných intencích, ale de facto to, co řekl Bezrukov v tom rozhovoru, že nemá smysl nadále bojovat s Ukrajinou, když ve skutečnosti je třeba bojovat s Evropskou unií a zastavit její pomoc Ukrajině. Protože pokud bude Rusko bojovat jenom s Ukrajinou, ta válka nikdy neskončí, protože ekonomický výkon kolektivního západu a 52 zemí kolektivního západu, není to jenom Evropa, je to že jihovýchodní Asie a Amerika a tak dále, tak podíl na světovém DPH je nějakých 50%, zatímco Rusko tvoří pouze 2% světového HDP. Teda ne DPH, ale HDP, jo. 2% HDP má Rusko světového a těch 52 zemí kolektivního západu má zhruba polovinu světového HDP. A tomuhle a nemůže samozřejmě Rusko dlouhodobě čelit. Jo, jako, že dalších 10 let budeme vést válku, dalších 20 let budeme vést válku na Ukrajině. Zkrátka, nedokáže to Rusko ufinancovat takhle dlouho. Ne bez toho, aby to mělo opravdu dramatické dopady na životní úroveň obyčejných Rusů. Že šéfka Ruské centrální banky Nabiullina oznámila včera, že se očekává zvýšení inflace v Rusku v důsledku zvyšujících cen se pohonných hmot ze 4 až 5% má inflace vzrůst na 6 až 7%. Není to moc, ale meziroční nárůst inflace ze 4,5 až 5 na 6 až 7 samozřejmě zasáhne ruské domácnosti, takže došlo zároveň ke snížení úrokové sazby centrální banky ze 14,25 na 14%. Začínají se objevovat názory, že je to strašně málo, že je třeba prostě snížit radikálně na polovinu, na 7% a podobně, ale samozřejmě Nabiullina tohleto nechce, protože snížení úrokových sazeb by ohrozilo kurz samozřejmě směnitelného rublu, takže to zase oni nechtějí do toho jít. No zkrátka budou volby v Rusku a po těch volbách se může stát naprosto cokoliv. Úplně cokoliv. Každopádně tam dojde k nějakým změnám a ještě nebyly volby a teprve budou, ale už se objevují prostě náznaky a výroky potřebných změn, které je třeba udělat. Proto se podívejte, jakým způsobem v Evropě se podniky, hlavně tady v Německu, teda se všechny podniky transformují na válečnou výrobu, transformují se na výrobu vojenské produkce, uvažuje se o zavedení povinné vojenské služby v mnoha zemích Evropské unie, to znamená přípravy na válku a je jasné, že v tom Kremlu budou uvažovat tím způsobem, že přece nebudou čekat na rok 2030, ale budou se snažit poslat signál, poslat vzkaz a udeřit na Evropu raketami, které samozřejmě nejdou zachytit, de facto zničit výrobní zařízení v jednotlivých zemích. Tady je třeba ještě jenom takový oblouček říct, že to, co tam vlastně zaznělo Sergej Lavrov měl teď povídání, a máte to i v tom posledním článku jeho videa, že oficiálně potvrdil tedy, že takzvané dohody z Anchorage, z Aljašky, že selhaly a že to není vina ruská, ale de facto nepodařilo se donutit Ukrajinu k přijetí těch mírových podmínek na samozřejmě na základě podpory Evropské unie, která dělala všechno pro to, aby Ukrajina ty podmínky nepřijala. A naprostým takovým vrcholem toho je ten výrok mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova. Máte tam video, kde on se vlastně zastával americké administrativy, že jako ten výrok až jako byl trochu zvláštní, že v podstatě on řekl, že Trump, Američané a Trumpovi vyjednavači, jako je Kushner a Witkoff, že jsou upřímní a že upřímně chtějí ukončit válku na Ukrajině, a to byl takový neuvěřitelný výrok, že Pavel Zarubin, reportér, který s ním dělal rozhovor, tak se ho zeptal, nebo mu to okomentoval slovy, že přece Američané dodávají neomezeně zbraně na Ukrajinu, a Marco Rubio, ministr zahraničí USA, nedávno, teď vlastně před týdnem, prohlásil, že Spojené státy jsou na straně Ukrajiny a že nadále vyzbrojují Ukrajinu. Tak jak je možné, že říká, že Američané jsou upřímní ve smyslu, že chtějí prostě mír na Ukrajině? A Peskov na to odpověděl slovy, že ano, je to pravda, jako Američané dodávají zbraně, ale že Moskva a Rusové se z toho musí vzít to pozitivní, že je dobré, že Trump a Trumpova vláda pořád o ten mír ještě usiluje, že by bylo daleko horší, kdyby Trumpova vláda řekla, že už o mír neusiluje. To znamená, chápete, je to snaha obhájit tu pozici, že Kreml stále jedná s Američany, když ale ta pozice už se nedá skoro obhájit. Američané podporují Ukrajinu, stojí na straně Ukrajiny a poskytují Ukrajině zbraně proti Rusku. A to znamená, že Spojené státy dělají všechno pro to, aby Ukrajina na mírové podmínky nepřistoupila. Protože jestliže usilujete o mír, ale zároveň vyzbrojujete Ukrajinu, aby mohla dál bojovat, tak si protiřečíte. To je logické. A to dělá přesně Trump. To znamená, na jedné straně tvrdí, že chce mír, na straně druhé jeho vláda vyzbrojuje Ukrajinu. A tohle to je prostě nesmysl, to je chucpe. A ten výrok Peskova teď doslova otřásá ruskými sociálními sítěmi, a že prostě Peskov si dělá dobrý den a dělá si blázny ze všech Rusů a podobně. No, máte to video s českými titulky v posledním článku, podívejte se na něj. Je to neuvěřitelné, ten jeho výrok je naprosto neuvěřitelný. Je to doslova tak, jako kdyby Kreml pořád Američanům věřil. Je to naprosto nepochopitelné, neuvěřitelné. Jako kdyby si dělali prostě z Rusů dobrý den, jako jo. Takže je to ten důvod, proč už tolik těch insiderů z Kremlu zlámalo hůl nad těmi mírovými, prozápadními, že jo, procesy, a chtějí zkrátka radikální operaci a údery proti Evropské unii, která samozřejmě je tím hlavním chazájem, že jo, který tam prostě má na vodítku toho psa vzteklýho, že jo, tu Ukrajinu, a nemá smysl bojovat s tím psem, když ten hlavní, kdo vlastně ovládá toho psa, vzteklého psa, je ten páníček v Evropské unii. Takže je třeba začít se bít s tím páníčkem, aby ten boj s tím psem přestal a skončil. Že? Ten pes je jenom prostředník, je to prostředek. Že jo? Takže je to asi jasné, že v tomhletom smyslu je asi důležité se na to dívat tak, že všechno to, co probíhá okolo Ukrajiny, tak opravdu eskaluje do rozšíření konfliktu do celé Evropy. A je to přesně to, před čím já jsem varoval už dlouho. A vidíte, že Trump, když jenom odbočím velice rychle, Trump je v podstatě už odepsaný, protože na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu a pokud to dopadne tak, jak ty průzkumy nějak naznačují, že demokrati ovládnou dolní i horní komoru kongresu, v tom okamžiku bude zahájen impeachment Trumpa. V tom okamžiku. A budou hledat zbývající hlasy, které potřebují k sesazení Trumpa v Senátu, protože tam je třeba 67 hlasů, tolik senátorů. Demokrati po volbách asi mít sami nebudou, ale najdou tam určitě nějaké republikány, kteří se k tomu připojí, protože bude to odveta Trumpovi za to, že prohrál volby do obou komor na podzim. Tam bude snaha najít samozřejmě viníka té prohry. Bude se hledat viník té prohry, že republikáni prohrajou volby a ten viník bude samozřejmě jasný, bude možné na něj ukázat, bude to Trump. To znamená, oni rádi se zbaví Trumpa, místo něho nasadí J.D.ho Vance. A podívejte se, to je zase další přesah. J.D. Vance už podle amerických průzkumů začíná být stavěný do nového amerického prezidenta, že buď se stane, už jsem dokonce četl článek, vyšel na MSNBC, že buď bude J.D. Vance americkým prezidentem už v prosinci, po odvolání Trumpa v impeachmentu, a nebo bude prezidentem v roce 2028. Jedno nebo druhé, už to berou jako za realitu. A samozřejmě teď je otázka, jaká bude politika toho J.D.ho Vance, to znamená, jak bude nastavená ta politika. Sice má podporu takových lidí, jako je Tucker Carlson a další, to znamená takzvaných magistů, že? Hnutí maga. Ale problém je v tom, že všichni ti, kteří budou vlastně uvedeni do funkce toho prezidenta, tak vždycky podléhají v podstatě těm výborům, které je tam dostanou, a těm všem investorům a všem těm mecenášům a sponzorům, že je naivní, opravdu naivní očekávat, že tam přijde nějaký jiný prezident a že bude dělat jinou politiku, než dělá Trump. Nebo že dělá jinou politiku, než dělal Biden. Nebo že dělal politiku, než dělal Trump v prvním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než dělal Barack Obama v prvním a v druhém volebním období. Nebo že bude dělat politiku, než George Walker Bush v prvním a druhém volebním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než Bill Clinton v prvním a v druhém období. A nebo George Senior Bush starší jako v prvním období. Nebo jako Reagan dělal v obou obdobích, že bude dělat nějakou jinou politiku. No nebude dělat jinou politiku, bude dělat pořád tu stejnou. A proto to je jako, mě to začíná připomínat z té veselohry, že jo, s dobrým vojákem Švejkem, jak Švejk tam říká, válka bude, víc vám neřeknu. Jenže prosím vás, to na ten výrok, ten není od Švejka, jak jsem zjistil, tak ten výrok pochází už ze Starého Říma a tenhle ten výrok je údajně přičítaný římskému vojevůdci Marku Aureliovi. Marcus Aurelius, údajně autorem tohoto výroku, válka bude, víc vám neřeknu, a údajně to tedy řekl tehdy, jakožto velitel římských vojsk před tažením do Galicie, že? Takže válka bude velká, válka bude, víc vám neřeknu. A tenhle ten výrok je mylně přisuzovaný Švejkovi, který to samozřejmě Josef Hašek to použil samozřejmě z tohoto výroku, ale začalo to být přisuzováno Švejkovi. Zkrátka některé procesy, proč je ten výrok důležitý, proč je zásadní? No je zásadní proto, že jsou-li cesty války dané, potom se jí nedá vyhnout. Válka bude, víc vám neřeknu, to je ten výrok. Jo? Jsou-li cesty k válce dané, nelze se jí vyhnout. Je to jenom o tom, kdy začne. Kdy. Ne o tom, jestli, je to o tom, kdy začne. A to je strašný. Jo, to je to děsivý. A máte proto všechny důkazy. Kdyby válka být neměla, tak by všichni evropští politici dělali všechno pro to, aby byl mír. Zastavili by financování Ukrajiny okamžitě úplně všechny země. Na sjezdu NATO v Ankaře před 2 týdny by všechny země se rozhodly, že zastavují financování Ukrajiny a že všechny země se zasadí k tomu, aby Ukrajina zastavila svoje boje, všechny procesy k tomu, aby se situace normalizovala, aby se zasedlo k jednacímu stolu a aby se zažehnalo riziko přelití konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. Kdyby bylo dáno, že válka být nemá. Jenže co jsme viděli? V Ankaře. Přesný opak. Schválení 70-miliardového balíku každý rok na zbrojení Ukrajiny bez časového omezení. Každý rok, každý rok, každý rok, každý rok, až dokdy? Až se zvítězí nad Ruskem, anebo až vypukne obrovská velká válka v Evropě. A ty země, které se toho nezúčastnily, to znamená Česká republika, Maďarsko, Slovensko, které řekly ne, my se na ten balík 70 miliard každý rok skládat nebudeme. Ty země dělají co? Kontrolní otázka. Ty země usilují o mír a jezdí do Kyjeva a tlačí Zelenského do míru. Vy jste teď viděli, že by Andrej Babiš, Robert Fico nebo Péter Maďar, že by jezdili teď intenzivně do Kyjeva, tlačili Kyjev k zastavení války a k přijetí mírových návrhů z Anchorage? Vy jste viděli něco takového? Ne. Jenom jste slyšeli ale spoustu blábolů a žvástů na TikToku, různé výroky o tom, že musí se zastavit válka, aby se nezabíjeli Slované a podobně. To jo, to jste slyšeli určitě. Ale skutečné kroky k míru jste neslyšeli. Kdyby se opravdu usilovalo o mír, tak by všechny ty země, které se nepřipojily k tomu balíku v Ankaře, to znamená Česká republika, Slovensko, Maďarsko, všechny tři země by jednoduchou vládní vyhláškou, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám vývoz zbraní na Ukrajinu. Zákaz vývozu a zákaz i takzvaného druhotného vývozu na Ukrajinu. Co je to druhotný vývoz? No, to je prodání zbraní nějaké třetí zemi, která potom ty zbraně předá Ukrajincům. To znamená, i to by bylo zakázáno. Vlády těchto tří zemí by to klidně mohly udělat dneska večer. Zákaz vývozu i druhotného vývozu všech zbraní a munice, kde takzvaným konečným cílem užití a konečným cílem odběru je Ukrajina. Kdykoliv by to mohli udělat. Všechny ty země, které to myslí opravdu vážně s mírem na Ukrajině. Proč to neudělají? Proč? No, protože válka sype obrovské peníze zbrojařům a ti zbrojaři nejsou hloupí. Ti samozřejmě těm politikům se musí odvděčit za to, že ti politici evropští, kteří ženou Ukrajinu dál do války, tak ti politici se musí těm zbrojařům nějak, teda ti zbrojaři se těm politikům za to, že tu válku jim prodlouží, musí nějak odvděčit. Z toho jsou obrovské peníze. Z toho zbrojení. A ti zbrojaři mají to koryto a oni chlamtají z toho koryta, ale ta prasata, která u toho koryta jsou, tak nesmí moc mlaskat. To je jedno pravidlo. Nesmí moc mlaskat. A druhé pravidlo je, že aby se koryto takzvaně nevypráznilo, aby do něho nepřestalo proudit, že jo, šušně a tak dále, tak je třeba se podělit. Je třeba pustit další prasata k tomu korytu, aby všichni prostě měli to svoje. Takhle to funguje. A proto se natáčí videa na TikToky, proto se natáčí videa na YouTube, na Facebooky, na Instagramy, na všechny ty další sociální platformy. A tam se mluví o tom, jak se všechno dělá pro mír, jak je třeba zastavit zabíjení Slovanů na Ukrajině. A potom si vyjedete z veřejně dostupných zdrojů vlastnické struktury zbrojovek v České republice, na Slovensku, v Maďarsku. Vyjedete si majetkové struktury. Vyjedete si schůzky, které si vysocí politici těchto tří zemí v poslední době dávali se svými zbrojaři. Někteří dokonce v poslanecké sněmovně. Takzvaně na hulváta. Ani se tím netajili. Nebo si mysleli, že se to nikdo nedozví. Ty peníze, které se točí v tom zbrojení, jsou tak obrovské, že skupina okolo prezidentčíka musela rychle volat Baxu na telefonu večer. Museli volat. Museli svolat soudce ústavního soudu, aby se sjeli v Brně do sídla ústavního soudu a narychlo napsali předběžný rozsudek a předběžné opatření, aby prezidentčík mohl letět do Ankary na summit NATO. Nikdy v historii ústavního soudu se něco takového nestalo. Nikdy v historii. Bylo to slovo jako na objednávku. Do půlnoci objednáš, ráno v Baxaboxu máš. Takhle to fungovalo. A proč? No protože ty miliardy, které se budou otáčet z toho balíku zbrojení 70 miliard eur pro Ukrajinu každý rok, si každý zbrojař chce čuchnout, každý si chce sosnout, každý se chce na to napojit. A neexistuje, že by tam ta skupina okolo prezidentčíka neměla svého člověka, svoje lidi. Neexistuje. Neexistuje. Nebylo dovoleno. Proto to takhle šlo. Takhle rychle. Večer objednal, předběžný rozsudek ráno měl. Takhle rychle to šlo. Chápete? A tohle to platí nejenom v případě českých zbrojovek. Tohle to platí v případě slovenských zbrojovek, tohle to platí v případě maďarských zbrojovek, to platí v případě všech zbrojovek všech zemí, které jakoby se tváří veřejně jako tak

Kdybyste se podívali na objemy dodávek, tak největší objemy dodávek dávalo Polsko, teda takto Spojené státy ještě v době, kdy posílali ty obrovské objemy. Na druhém místě bylo Polsko a na třetím místě byly nějaké další země, ale dlouhou dobu se tam na třetím místě drželo Srbsko jako největší dodavatel v tom žebříčku dodávek objemu munice na Ukrajinu. Srbsko. To Srbsko, to Vučičovo Srbsko. Aby jsme měli jasno pro všechny naivní. Takhle to funguje. To znamená na TikToku Vučič, jeho videa mír, mír, mír, mír, mír. No a na straně druhé ve skrytu srbské zbrojovky, kde lidé napojení na Vučiče mají svoje majetkové podíly, jak ukazují srbská nezávislá alternativní média. Že jeho bratranec, synovec, myslím, že jeho synovec, že je tam napojený na tu zbrojovku, která dodává ty dělostřelecké granáty na Ukrajinu. No, prostě příbuzenská, že jo, příbuzenské propojení a tak dále, a tak dále. Taková je realita. To znamená, vidíte, že tu válku nikdo nechce ukončit. Doopravdy, autenticky, abych vám řekl, autenticky tu válku nikdo v Evropě nechce ukončit, nikdo. Dokonce ani ti, kteří se tím holedbají, že jsou proti míru, tak ani oni nejsou ochotní, kdyby skutečně byli autentičtí proti válce a byli autentickými bojovníky za mír, tak by nemohli tolerovat to, že zbrojovky daného státu, soukromé zbrojovky, vyzbrojují Ukrajinu Durch a Imrvere nepřetržitě pořád a prodlužují tím bojový konflikt a sabotují tím mírový proces. Takže dokud ti politici nezačnou dělat autentickou politiku, tak jim nevěřte ani slovo o míru. Ani slovo jim nevěřte, prosím vás. Protože realita je taková, že neposlouchejte to, co se říká, to, co říkají politici, ale to, co dělají ti politici. Protože to se počítá, to, co dělají. A jestliže není vyvinuta žádná snaha skutečně tu válku zastavit, tak to znamená, že první věc, kterou každá země může udělat, je, že zkrátka zastaví vyzbrojování Ukrajiny způsobem, jaký jediný je možný, vydáním vládního nařízení, vládního usnesení. To znamená vládní nařízení, vláda k danému datu zakazuje vývoz munice, zbraní, vojenské techniky s cílem určení i druhotného prodeje na Ukrajinu. Hotovo a v tom okamžiku je mírový proces autentický. V tom okamžiku je jasné, že ta vláda to myslí doopravdy. Dokud ale zbrojní mašinérie není zastavena soukroma, tak to usilování o mír nemá žádnou autentickou rovinu. A znamená to, že ti politici jsou spoluautoři a spolužadatelé, aby se tak řeklo, o rozlití válečného konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. To je realita. Kdo teda z těch evropských politiků 27 zemí EU plus ta 28. země Velká Británie, kdo z těch politiků opravdu usiluje o mír, těch, kteří jsou u moci, opravdu o mír, že by opravdu proto udělali ne video, že by proto udělali video na TikToku, ale že by proto udělali skutečný krok a čin. Zakázali by vývoz svých soukromých, ze strany svých soukromých zbrojovek na Ukrajinu. Žádná ani jedna jediná vláda v Evropě to dosud neučinila. Tím je to dané. Chápete? Tím je to dané. A pokud někdo jako chce žít v představě, že ti, kteří usilují o válku, dosáhnou míru toho, že budou zbrojit 70 miliardama každý rok pro pokračování války a tím se dosáhne míru v Evropě, tak ho lituju, tak je naivní.
Protože tím se dosáhne jenom jedné věci, rozlitím konfliktu s Ukrajiny do celé.

0: Evropské unie. Takže takhle bych to uzavřel. Bylo to v podstatě téma, které bylo monotématické, ale přesahově asi obsahovalo úplně všechno. Máme 21.02. Vítku, Helenko, dali bychom si jednu písničku, nějakou takovou čtyřminutovou a podobně, a pak bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Tak, nestřili jsme druhé téma Monako, ale to nevadí, třeba se na to někdo zeptá. Takže zahrajeme si písničku, Helenko, a potom vstoupíme do hodinky s našimi
2: dotazy.
1: Ano,
2: já mám písničku připravenou, je čtyřminutová, dokonce něco málo přes, a je to písnička na telefonické přání. Telefonické přání zní, pokud mohu slyšet českou rockovou kapelu Traktor, tak moc děkuji. Přála bych si jejich písničku Defenestrace. Tady je tolik písnička od skupiny Traktor. My máme i prvního volajícího na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
1: Já jsem...
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba.
2: Pak tedy můžeme prvního volajícího dát do studia. Je propojen, hezký večer, můžete se ptát.
3: A, dobrý večer. Ja by som mal takú otázku, že či sa, lebo teda Židia by mali byť teda ten vyvolený národ, ktorému mala byť odozvaná správa na touto planetou. A potom sú ruskí analytici, ktorí ako keby naznačovali, že Židia sa mali naučiť to tajomstvo ovládania sveta, alebo riadenia sveta, alebo riadenia spoločnosti, alebo veľkých sociálnych supersystémov. V starovekom Egypte, keď slúžili ako chrámoví otroci egyptským kňazom, žrecom, neviem, či to je slovenský alebo český výraz, tak či by ste to mohol potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom pyramidy nemohli byť stavané ľuďmi. A teda, či mali faraóni mimozemský pôvod a či teda boli, neviem, ako to povedať, neviem, vyslanci syndikátu na tomto svete v danom období, počas ktorého Židia slúžili ako chrámoví otroci a preto si ich vybrali, aby ich zasvetili do tajomstva riadenia sveta. Prípadne niečo to má naznačovať tá bitka pri Kadeši, kde teda faraón sa mal vyjadriť, však vy uvidíte o 2000 rokov, že či sme tú bitku vyhrali alebo prehrali, lebo ten druhý národ získali veľmi veľa otrokov Židov a ako keby ich tým pádom infiltroval do spoločnosti. Tak ďakujem, do počutia.
2: Děkujeme.
0: No, to je na velké téma, velké povídání, velkou esej. A to bychom prostě tady nezvládli ani za dvě nebo za tři hodiny. Jo. To jsou příliš komplexní otázky, které vždycky přicházejí takhle si těžké dotazy. Prostě na začátku, já samozřejmě jsem za ně rád, za tady ty dotazy, ale já jenom upozorňuju, že ty odpovědi budou velice krátké, protože jinak by se nedostalo na další volající. Jo. Co se týče samozřejmě pyramid, tak pocházejí samozřejmě od skupiny, nebo řekněme od takzvaných architektů, kteří přišli po potopě světa a v Egyptě se jim říká jako božstvo Ra a ti, kteří nebo původně tedy sumerské texty o nich hovoří a popisují jako Anunnaki. A Anunnaki tedy příchozí z hvězd, ti, kteří přicházejí z hvězd, to je překlad ze sumerštiny. Anunnaki, ti, kteří přichází z hvězd. A ti, kteří vládli nad Egyptem, tak pocházeli ze skupiny syndikátu takzvaných zoohumanoidů. A zoohumanoidi to jsou lidé se zvířecími hlavami. Hlavy lvů, hlavy ptáků, jestřábů a podobně. Proto, když přijedete do Egypta, díváte se na ty fresky namalované, tak tam vidíte jednotlivé ty faraony, jak mají zvířecí hlavy, ale pozor. Poté, co tahleta skupina opustila tuto planetu, tak jednotliví kněží, kteří byli pověřeni ve vyvoleném rodu, takzvaný vyvolený egyptský rod, takzvaných faraonů, tak oni se snažili vtělit do jejich podoby a začali si dávat na hlavu masky těch svých předchůdců. Proto ti, kteří jsou mnoho těch fresek, které dneska vidíte na těch stavbách v Egyptě, to jsou obrazy normálních lidí, kteří mají, nebo těch jednotlivých vůdců, faraonů, ale i jednotlivých kněží, takzvaných žreců, kteří mají tady ty masky těch zvířat. To je důležité. Ale skutečně původní zakladatelé Egypta byly tedy jedna skupina Anunnaki, jedna z nich. A konkrétně tito, kteří pocházejí z té skupiny takzvaných zoohumanoidů. To znamená humanoidní rasa, která má zvířecí hlavy. Takže to je jenom na vysvětlení, na rychlé vysvětlení, bychom to mohli rozpitvávat do hloubky. A co se týče vyvoleného národa, ano. Ano, ale ne přes Egypt. Ne přes Egypt. Egypt je už pozdě. Oni byli vybráni v době před potopou, přibližně 70 tisíc let před naším letopočtem. Tam už byli Hebrejci. Oni v podstatě jsou jediný přeživší, kteří přežili zalednění a přežili takzvanou biblickou potopu a oni vlastně v podstatě vycházejí z toho. Je to jeden z důvodů takzvaného jejich předurčení. Ale zase by to bylo na dlouhé povídání, nemáme na to čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího tématu, do další otázky.
2: Dobrý večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. No ja by som sa chcel vyjadriť teraz k tým komentárom od Bezrukova a Karaganova. A povedal by som týmto Rusom asi toľko. Ako hovoria Česi, to si deláte prdel, ne? Ako 4 roky sa alternatíva kritizovala, že ako Rusko vedie túto vojnu, prečo sa nebombardujú železničné uzly na východe Ukrajiny, aby sa zamedzalo dodávkam zbraní. A teraz prídu po 4 rokoch s tým, že ideme bombardovať. Môžeme ešte dokončiť?
2: Áno.
4: Áno, dobre. Ďalej, 4 roky sme počúvali, že sa chabadistickému ruskému prezidentovi nebolo dovolené nič proti tomu urobiť. Teraz už Chabad dovolil pán VK a ja vám garantujem, že ak Rusko sa odhodla po voľbách nejaké štáty bombardovať ako symbolicky, tak to budú znova len slovanské štáty, pretože na tie si trúfnú, ale anglosasov nechajú tak, nedotknutých. A tí slova Peskova, že Amerika je v poriadku, hoci oni sú tí práví páchatelia a ich psi sú Európska únia, to len potvrdzujú. Peskov si podľa mňa len chce zabezpečiť azyl v USA. Ako je mi z toho zlé? A Prigožin za to položil život.
0: Áno, áno.
2: Ďakujem.
0: Já děkuju za srdečnou reakci. Pán, který teď volal, samozřejmě je náš pravidelný posluchač, tak naprosto rozumím jeho rozčilení, naprosto. Já jsem z toho hotovej úplně stejně jako on, ale já to přece jenom psychicky asi zvládám poněkud vyrovnaněji, protože já samozřejmě jsem na tady ty procesy připravený. Zkrátka taková, já to píšu vždycky nakonec každého svého článku, taková je realita. Nebo podobně, v podobném parafrázi. A zkrátka je třeba se s tím vyrovnat, takový je svět a my ten svět neovládáme, jenom pánovi bych řekl. My ho dokážeme na alternativě popsat. My ho dokážeme ukázat na jednotlivé činitele, vykonavatele, hybatele tohoto světa, ale nedokážeme zamezit těm věcem, těm strašným věcem, které se činí s obyvatelstvem celé této planety. To zdaleka není jenom válka na Ukrajině a právě teď hrozící rozlití války do celé Evropy. To jsou procesy, které běží nad celou planetou proti lidu a nebo proti jednotlivým lidům, proti jednotlivým národům. Oni dokonce, tito vyvolení, si to troufli dát dokonce na velké kamenné bloky v Georgii, ve Spojených státech a nazvali to takzvanými the guidestones, poradními kameny, kde přímo vyrili, že udržujte populaci na této planetě maximálně jenom 500 milionů lidí. Zajistěte sdílení všech majetků a statků pro všechny lidi stejně, znamená sdílení, nikdo nebude mít nic a všichni budou šťastní, jinými slovy. Další nápisy jsou tam, snažte se o soulad žití s přírodou a nečerpejte zdroje přírody, jinými slovy konec průmyslu, zpátky na stromy. Všechno tohle to tam je na těch guidestones, je tam napsáno. Všechno. A oni to realizují. A co se týče Peskova, ten jeho výrok, já jsem o tom mluvil v analytické části na začátku pořadu. Já nejsem jediný, jenom pánovi řeknu, že teď, když se podívá na ruské, na ruská fóra, na ruský Telegram, na ruské servery, tak tam uvidí tu palbu od Rusů do Peskova, tam to uvidí v živém přenosu, jak jsou Rusové naštvaní, ale nejenom na Peskova, i na Putina jsou naštvaní, i na Lavrova, prostě na všechny jsou naštvaný. Jo. Ale pán se ptal, jestli teda Chabad nedovolil a teď je dovoleno. No, tohle to asi pána naštve úplně nejvíc. A to, co teď řeknu. Chabad sleduje svoje cíle a pozor, ani Chabad není neomylný. Chabad zvolil a dosadil ve Spojených státech k moci svého člověka Donalda Trumpa. O tom jsem hovořil mnohokrát, to víte. Trump se ukázal, že není schopen dosáhnout cílů, kterými ho Chabad pověřil. To znamená, Chabad musí začít jiné procesy řízení, než ty, které plánoval. A hádejte, jaké jsou to procesy řízení, jiné procesy. No, rozpoutání války v Evropě. To znamená ten proces, který měl být zahájený a řešený na ose Trump-Putin se dohodnou a tím utlumí válku na Ukrajině, aby mohl být vyřešený problém na Blízkém východě. Jaký problém? No, problém s budováním Velkého Izraele, aby Velký Izrael mohl být vybudován. Ten proces se zablokoval v Íránu, protože Írán se nepodařilo porazit. Z nějakého důvodu. Možná jste si všimli, že Rusko se nijak nepřetrhlo, aby pomohlo Iránu nějakými velkými dodávkami. Namísto toho, namísto Ruska, Iránu nejvíce pomáhala Čína, která dodávala protivzdušné systémy, aby se Irán mohl bránit. To znamená, Moskva se snažila de facto moc do toho nezasahovat. De facto, kdyby se úplně Irán zhroutil, tak by v podstatě to vyhovovalo pouze Izraeli. Izrael by si realizoval svůj velký Izrael, svůj velký plán, velký sen, a ono se to nepovedlo. Trump tedy selhal na Ukrajině a selhal i na Blízkém východě. Logicky přijde jeho odepsání, přijde trest. Trump skončí v pozici amerického prezidenta. Ale tím se to nevyřeší. Chabad dosažení svých cílů. A jestliže se nepodařilo v podstatě naplnit plány, které mají, že s Evropou, s takzvaným Edomem, že když skončí válka, celá Evropa bude rozvrácena migrací z jihu a z východu. Z jihu bude v případě míru rozvrácena takzvaným migračním paktem, který začal platit od června tohoto roku, a bude rozvrácena obrovskou migrací z Ukrajiny, protože Ukrajinci po válce budou otevřené hranice, zaplaví celou Evropu. Příchozí migranti z jihu a z východu přeformátují celý životní prostor, který se stane černým a stane se navíc ještě banderizovaným. To je ten plán, který původně Chabad měl na likvidaci Edomu. To byl původní plán. Pokud na ten plán nepůjde zrealizovat, to znamená, nepodaří se válku ukončit na Ukrajině, tak bude priorita přesunutá z vyšších priorit řízení na šestku a bude ta šestka rozšířená z Ukrajiny na celou Evropskou unii. To znamená konflikt, který má vehnat Evropu do války s Ruskem v prostoru nejenom Ukrajiny, ale celé Evropy. Je to druhý plán, je to plán B. Já vím, že pán, který teď se ptal, jak to bude, že 4 roky se snažil Chabad o jedno, ale právě na tomu odpovídá. Ani Chabad není neomyl. Chabad také dělá chyby. Stejně jako globální prediktor dělá chyby. I vnitřní prediktor během procesu řízení dělá chyby. Ale když udělá chybu, má připravený jiný proces řízení. A já se obávám, že tím jiným procesem řízení, který teď je před náma, je to, co se začne odehrávat po ruských volbách do ruské státní dumy. To je moje obava. Co se začne dít v Evropě. A ještě ten dodatek ke konci, ta poznámka od pána tam byla, že jestli začnou padat rakety, tak budou padat na východní Evropu, ale na západní země, že padat nebudou. Ano, s tím lze do určité míry souhlasit, protože Ukrajinci a západní partneři, jejich západní partneři rozmístili většinu těch podniků ve slovanských zemích v blízkosti Ukrajiny. Nejvíce podniků je rozmístěných v Polsku, v České republice, na Slovensku, no a část jich je v Maďarsku, ale i v Bulharsku a v Rumunsku. A když se na to budeme dívat, to v podstatě jako až na to Maďarsko teda výjimka, jinak jsou to v podstatě, jak bychom řekli, slovanské země. To znamená, já s tím souhlasím, s tím názorem. Ano, ale není to dané kvůli tomu, že jsou to slovanské země, že by tam padaly, ale je to kvůli tomu, že geograficky to bylo nejjednodušší. To znamená, dali to zkrátka většinu těch podniků dali do zemí slovanských, které sousedí nejblíže geograficky k Ukrajině. Ale hodně těch firm je i tady v Reichu. Jo, tady jich je taky hodně, takže neznamená to, že pokud by začaly padat rakety, že by padaly jenom skutečně na slovanské země. Já si dokážu představit, že by padaly v Porúří na nějaké podniky nebo nahoře na severu. Tam něco prostě v přístavech, tam někde něco prostě by mohlo něco třísknout. Dovedu si to představit úplně živě. Takže není dané, že by to bylo omezené čistě jenom na slovenské zemi. Není. To, z čeho je třeba mít obavy, to je to, co jsem v té analytické části říkal jako nejdůležitější. Že to není o Rusku. Že to je o našich politicích. V našich 27 zemích EU. Plus teda ta Británie 28. Že ani jeden z politiků, kteří jsou u moci, nemluvím o mimoparlamentní opozici, to je něco úplně jiného, ale ta nemá vliv na proces řízení. Ale nikdo z politiků, kdo je u moci, skutečně neusiluje o zastavení války a ukončení vyzbrojování na Ukrajině. A to mě děsí úplně ze všeho nejvíc. A mělo by to děsit úplně každého. Protože ta autenticita snahy o zastavení války vychází právě ne ze slov a z TikTokových videí zavěšených na internet, ale vychází z rozhodnutí vlád jednotlivých zemí EU, aby jednoduchým vládním usnesením, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám ve svých zemích, soukromým zbrojovkám, vyvážet prvotně i druhotně zbraně na Ukrajinu a pro Ukrajinu. Nikdo z politiků k tomu není ochotný. A to, prosím, to nás musí všechny děsit. Protože kdybychom věřili tomu, že aspoň jeden takový politik je, který je u moci, tak by dávno už tenhle ten blokační proces použil. Ale vzhledem k tomu, že ho nepoužil, je jasné, že ten proces dál pojede a podle toho výroku Marka Aurelia, respektive dobrého vojáka Švejka, válka bude, víc vám neřeknu, tak bohužel ten výrok, bohužel, se opravdu blíží tomu, že může opět dojít k naplnění. Protože kdyby neměl dojít naplnění, viděli bychom blokační kroky od našich politiků, aspoň od jednoho jediného, ale bohužel v Evropě ani od jednoho jediného jsme neviděli. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým. Pán VK minule spomínal o tom spásení Ježiša. A ja som sa chcel spýtať, keďže hovorí, že vlastne tá naša reinkarnácia, aké to je utrpenie a že je to zlé, keď sa znova reinkarnujeme a neslinieme s tým svetlom, vlastne akú úlohu, alebo čo tej našej duše uľahčí vlastne to spasenie toho Ježiša. Ja Ježiša nespasiteľ, som veriaci, ja verím Ježiša, ale takisto som sa chcel spýtať, keďže Ježiš pochádza zo Židov, ak sa nemýlim, tak ako je možné, že spadáme pod iný operačný systém ako Židia, keďže Ježiš bol Žid? Prajem taký večer.
2: Děkujeme.
0: No, děkuju. No, tak tady přesně jenom pánovi nahrál zase na smeč a podobně, ale ne. Prosím vás, tohle je velmi častý omyl. Ježíš Kristus nebyl Žid. Jo, nebyl Žid. Ježíš Kristus byl Aramec. Aramec, ne Žid. Ale Římané ho označili za svého králu Židu. Jezus Nazaret, potom v 18. století a 16. a 17. století v dalších to potom začali využívat jezuité. Co je důležité, že víra v Krista je v podstatě cestou, jak dojít onoho spasení. To znamená, já vím, že se to těžko vysvětluje, ale je třeba si uvědomit, že žijeme v nějakém prostoru, žijeme v místě, do kterého jsme vstoupili s tím, že máme de facto si zlepšit svoje psyché, svůj rozhled, svoje znalosti něčeho, co není hmotné. To znamená něco, co bychom nazvali naší duší. Jo? Jenom tak, abyste tomu rozuměli, aby jsme to nekomplikovali, tu terminologii. A v podstatě těch procesů, aby se naše duše stala kompatibilní s Žehovou, a teď už se odkazuji na ty knížky moje, tak je potřeba u lidí, kteří mají určité rozvinutí, je třeba mnoho a mnoho průchodů. To znamená mnoho a mnoho reinkarnací. Ale existuje právě taková ta zkratka, a ta zkratka je skrze Ježíše Krista. A ten důvod je, že Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi. A je to ona ta trojjedinost, o které jsem hovořil v minulém pořadu, kdy on se stoupil na zem a byl vtělením Boha na zemi. A to, co hovoří skript, tedy, že na kříži přinesl vykoupení za všechny lidi na této zemi, to je důležité, je to zásadní a myslí se tím v podstatě vykoupení z onoho systému neustálých reinkarnací. A to by třeba vůbec ani tak jako úplně nebylo ani to jako nejhorší. Ale problém je v tom, že lidé, kteří se úplně odpojí od Krista, to znamená, aktivně ho odmítnou, aktivně odmítnou takzvanou Kristovu svátost. Nějakým způsobem. Například řeknou, já nevěřím v Ježíše Krista, nebo řeknou ještě něco horšího, řeknou třeba, Ježíš Kristus nikdy neexistoval. Ježíš Kristus je smyšlená postava. Nebo Ježíš Kristus byl nastrčený, nebo Ježíš Kristus je z nějakým způsobem prostě jakoby fake. Jo? Takhle, když to někdo řekne. Tak pokud tohle to někdo takhle řekne a myslí to vážně, tak se vzdává a odpírá svátost spasení. A tohleto, když někdo udělá, tuhletu strašnou věc, když někdo udělá, tak když ukončí tuhletu iteraci, kterou momentálně žije, tak už nejde do reinkarnace. Nejde. Ale končí v jednom z kruhů Danteho pekla. V jednom z kruhů. Ve kterém kruhu to se určuje podle takových těch komplikovaných okultních záležitostí, to se nedá přesně určit, ale končí v jednom z kruhů pekla na pořad. Nejde do reinkarnace. Proto jsem říkal, a já to znovu opakuji, jakékoliv popření Krista, znevážení jeho jména, odepření jeho svátosti a popření nějakého existence, to jsou tak nebezpečné akty v okultní rovině, protože všechny ty akty se okamžitě kopírují do takzvaného unitárního prostoru, do akašických záznamů, jsou tam okamžitě zaregistrovány, protože to jsem také už vysvětloval. Všechno, co říkáme, všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co vnímáme, všechno, co pociťujeme, je všechno ukládáno jako magnetofonový nebo video záznamový pás, je ukládáno do akašických záznamů v unitárním prostoru. A ty záznamy jsou interaktivní. A všechno to se tam uloží. A ve chvíli, kdy ukončujeme naši iteraci, ukončujeme život, umíráme, tak ty záznamy se celé vyhodnocují. A je-li tam nalezený tenhle ten nějaký záznam, že daná osoba popřela Krista, zřekla se Krista, odepřela jeho svátost, pošpinila jeho jméno, pošpinila jeho odkaz a podobně, všechny tyhle ty věci, tak tam potom probíhají strašné procesy. A to, o tom já vůbec jako mluvit nechci. Tam dojde k zhroucení té brány. Tam jsou ty brány, kterým se prochází k něčemu, čemu se říká, že jo, průchod branou, někdo tomu říká průchod Valhalou. Mnoha lidem se to zobrazuje jinak, ale ve většině případů je to taková brána, dlouhá chodba, ta vede v podstatě do galerie. V první fázi je tam světlo a nebo je tam vchod do galerie, kde si vybíráte další iteraci, další reinkarnaci si vybíráte z jednotlivých těch zrcadel, která tam jsou a tak podobně. Ale pokud jste udělali tuhletu věc, že jste odepřeli Krista, tak on je stělesněním Boha. Kristus byl stělesněním Boha a stělesňoval božský princip, tedy princip Žehovy. Vy jste odmítli princip. V takovém případě se ta klemba zhroutí, ta chodba se propadne, objeví se tam obrovská jáma a dole je samozřejmě první kruh Danteho prostoru. Vy můžete padat ještě hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji. Už žádná reinkarnace nepřijde. Proto na tady ty věci je třeba se dívat tak, že Ježíš Kristus přišel, aby v podstatě pomohl nám se dostat zpátky k takzvanému světlu, protože v mnoha skriptech se hovoří o světlu, nemluví se přímo o splynutí s Bohem, konec konců v církevních skriptech něco takového dokonce ani nenajdete, většinou se mluví o světlu. A tohleto splynutí samozřejmě je splynutí do takzvané jednoty kdy vlastně splynete s oním obrovským světlem, s tím obrovským zářícím diskem, že ho vy v naprostém klidu souznění a v naprosté harmonii, že to je ono spasení, to je ta spása, která v podstatě je zprostředkována onou boží svátosti, vlastně Kristovou obětí, že? Takže takhle třeba se na to dívat a znovu teda zopakuju to zásadní a klíčové, že nemusíte věřit v Ježíše Krista, nemusíte, nikdo vás k tomu nenutí, ale pakliže nevěříte, tak alespoň neberte do úst jeho jméno ve smyslu negativních výroků, ve smyslu popírání, ve smyslu odmítání, ve smyslu pomlouvání a ve smyslu popření jeho existence, jeho přínosu, jeho svátosti a nebo jeho existence. Bylo by to obrovsky nebezpečné, likvidační, naprosto zničující pro vás, pro vaši entitu. Takže to prosím vás nedělejte ve vlastním zájmu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
6: Dobrý večer, pane VK, bych vám chtěla poděkovat, že jste mi dneska udělal radost, protože mám radost, že už nebudu inkarnovaná, reinkarnovaná. Paráda, protože já popírám Ježíše Krista v tom smyslu, že je to syn Boží a tvrdím, že je to výmysl židovský. A vás bych se chtěla zeptat, jak to bude s těma chudákama, co o něm vůbec nikdy neslyšeli, protože takový pán všemožný nepostaral o to, aby se o něm dozvěděl úplně každý. Jak tohle může prostě někdo říct? A potom, odkud vy máte ty informace, co bude, když jste furt živej? To může vědět jenom ten, kdo je mrtvej. Nerozumím vám, prostě úplně jsem z vás v šoku, ale děkuju vám, protože aspoň to, že nebudu reinkarnovaná, mě velice potěšilo. Díky.
2: Děkujeme.
0: No, tak to je velice smutné, na to reagovat nebudu a pustíme se do dalšího volajícího. Víc k tomu říct nemůžu. Takže Helenko, jestli tam máme někoho dalšího?
1: Snad to někdo stihl, to nevím. Helenka možná bere v zákulisí další. Aha, někdo volá, slyším tón.
2: Ano, ano, máme dalšího volajícího. Hezký večer, ptejte se.
7: Dobrý večer, posluchač z Jihu Čech. Já pane VK, blíží se nám Jom Kipur a já mám takový pocit, že vždycky kolem tohohle datumu se něco jako uděje, máme tady Jom Kipurskou válku, máme tady, já nevím, 11. září a tak dál, máme tady v roce 24, kdy zaútočil Hamas na Izrael, tak já mám takový pocit, jak mě by zajímalo, jestli byste nám udělali takovou predikci, třeba jaká forma takový černý labutě by třeba mohla přijít z vašeho pohledu. Jo, napadá mě třeba atentát na Donalda Trumpa, něco podobného. Díky moc, smějte se.
2: Děkujem.
0: No, samozřejmě, no já se právě obávám takových těch věcí, které by byly právě spojeny s přelitím konfliktu na Ukrajině do Evropy. Toho bych se opravdu obával, to by byla asi ta největší černá turbolabuť, která by zhromobitím přiletěla nad Evropu a rozšlapala by úplně všechno, na co by šlápla. Takže to je asi to zásadní, z čeho by mohly být obavy. Něco dalšího, co by mohlo přijít, samozřejmě toho je velice mnoho a já radši jako nechci vůbec ani promýšlet nějaké negativní věci, které by mohly přijít. Protože jenom když se podíváme okolo sebe v prostoru, kde se nacházíme, v prostoru Evropy, kde 27 vlád, když to takhle řeknu, 27 vlád Evropy podporuje přímo okatě nebo skrytě pokračování války na Ukrajině, nemůže to skončit mírem. To je naprosto daný. To je jasný. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejci.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
8: No, dobrý večer, pan VK, zdravím všetkých. Tak já bychom té paní chcel odpovedať, čo neverí, že všetci, čo neveria, tak budou soudeni iba z prostej lásky. No a ja mám dve otázky na pána Veka, že prvá otázka je ohľadom, počujeme sa?
2: Áno.
0: Áno, áno, slyšíme sa.
8: Prvá otázka je ohľadom CERNu. Ja som počul, že ten CERN bol zastavený a že chcú postaviť nový, oveľa väčší CERN, že či tam je aj nejaké skryté sekundárne pôsobenie, čo vlastne vytvoriť. A druhá otázka, prečítal som si nejakých mystikov skutočných, ktorí naozaj na Veľký piatok krvácali a mali mystické stretnutia, a oni skrze posolstva hovorili, že tá tretia svetová vojna je už pripravená, tak ako vravíte, a že Antikrist s veľkým A je už na svete, hej. Není to ten malý Antikrist, ktorých bolo veľa, ale s tým veľkým A. A ja sa chcem spýtať, že to je normálny človek, ktorý má 30-40 rokov a ktorý čaká, kedy mu bude uvoľnený ten svetový stage. A ja sa chcem pána Veka spýtať, či už má nejaké indície, kto by to mohol byť, pretože posolstvo hovorí, že tie elity ho už poznajú, ale my musíme spozorniť, keď príde nejaká úplne nová osoba na svetový stage. Tak to je moja otázka číslo 2. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na odpoveď.
2: Ďakujeme.
0: No ano, samozřejmě, to je ta teze o příchodu takzvaného antikrista, který bude oplývat obrovskou krásu, bude ohromovat davy a všichni za něm slepě půjdou do propasti pekla. Ano, samozřejmě. Mojím typem by bylo, že to bude někdo ze světa show businessu. Nějaký influencer. To bych si typnul. Nemyslím si, že by to byl někdo ze známých herců, existujících herců, kteří jsou členy různých okultních loží a různých satanistických spolků, mají k tomu blízko k satanovi, ale nějaký úplně nový influencer, někdo naprosto nový, kdo začne prostě kázat nějaké takzvaná novomoudra, to znamená bude šikovně to dělat, šikovně bude popírat Krista, bude pomlouvat křesťanství, bude zostuzovat křesťanství, bude vkládat lidem do úst zlé věci o Ježíše Kristovi, bude lidem vkládat myšlenky, které budou popírat Krista, budou ovládat davy, kteří budou opakovat jeho narrativ. Já teď nechci odkazovat někde na nějaké předchozí telefonáty, ale pokaždé, když slyším nějaké takovéhle podobné věci, tak mě jímají trošku obavy, jestli tohle to není zrovna ten věm a ten vliv, který začíná působit na lidi. Protože je asi jasné, že tyhle ty věci, které se odehrávají, nejsou sami od sebe. Opakují oni církevní obrazy Sodomy a Gomory, kde že jo, vycházeli do ulic obou měst průvody lidí polonahých či nahých, kteří s velkými transparenty a na kolečkových postelích procházeli a projížděli městy a dávali na odiv své sexuální choutky a pohnutky, že jo. Vidíte, dneska už to funguje, dneska chodí pravidelně každé léto ve velkých světových metropolích nazí a polonazí lidé, že jo, v různých gay pride průvodech a podobně. A je to tady zpátky, že jo, bychom řekli, znamená ty biblické obrazy se vrací, stávají se realitou a mezi nimi jeden z nich bude takzvaným stělesněným antikristem. Jeden z nich. Nevíme zatím, kdo by to mohl být. Pokud se objeví, poznáte ho, určitě ho poznáte, bude oplývat naprostou krásou, která bude uhranující. Bude krásný, bude přitažlivý a pozor. V těch proroctvích se říká, bude přitažlivý pro muže i ženy. To znamená, nebude to v onom bipolárním postavení nebo binárním postavení, že by přitahoval pouze muže, pokud by šlo o ženu, nebo pouze ženy, pokud by šlo o muže, anebo by to bylo nějak jinak udělané. Ale bude přitahovat muže i ženy. A dokonce i děti bude přitahovat svojí krásou, svojí sličností, že jo, tohleto všechno. A budou mu naprosto nekriticky věřit všechno, co z jeho úst bude vyplývat. Bude mluvit krásně, bude mluvit spisovně, bude mít kouzelný, líbezný hlas, bude svojí krásou oslňovat všechna média a přivede svět na pokraj zkázy a na pokraj brany pekel k jejich vlastnímu zničení všech národů. To znamená, já bych jenom na to reagoval slovy, že nevím, nemám informace o tom, kdo by to mohl být, ale jestli už je připravený, nebo jestli už je, nebo není. Doufejme, že není ještě. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Ano, máme volající, hezký večer, ptejte se.
9: Dobrý večer zo Slovenska. Ja by som sa ešte chcela opýtať ohľadom tejto viery Ježiša Krista, že či je možná aj taká variácia, že keď človek je neveriaci, že v priebehu života sa vplyvom už hoci čoho dopracuje k tomu, že predsa v neho začne veriť. A predčasom vy ste ešte hovoril o tom, že peklo neexistuje, že je to vlastne to naše vyhodnotenie po smrti. A teraz zase ste tu spomenul toto, že neveriaci teda končia v tom Danteho pekle a predtým ste ešte aj Satana spomenul, tak som teraz trošku popletená, že teda, ako to je s tým peklom. Ďakujem pekne, všetkým pekný večer.
0: No jistě, samozřejmě. To je technologická věc, technologická záležitost, protože ten soud, který probíhá po smrti, je v podstatě soud, který vynášíme de facto sami nad sebou. Jo. To je ze všeho nejhorší. A v podstatě tak, jak je nastavená v podstatě znovu říkám s velkým přesahem naše duše, její vývoj, nakolik je vyspělá, tak ten soud, který v podstatě, kterému čelíme, je de facto jiný než u člověka, který má za sebou jenom malý počet reinkarnací a je úplně jiná od člověka, který aktivně odmítl svátost Krista a odmítl de facto tím světlo Žehovy. Odmítl světlo Žehovy. Je odsouzen tím soudem, který nad ním je odsouzen skutečně k tomu zániku, k tomu propadnutí do něčeho, co opravdu odpovídá těm takzvanému Dantemu peklu. Jo, to znamená ty jednotlivé úrovně. V nějaké chvíli se ten člověk zastaví. Většinou to není tak, že by propadl úplně dolů. Úplně. To by musel být někdo opravdu tak zlej, tak strašně zlej, že až úplně dolů. Ale zkrátka ten systém je tak nastavený a není to soud, který by prostě byl někde nějakým institutem, že by tam prostě byli nějací soudci, na které by se dalo pěkně usmát a když se na ně pěkně usmějete, tak máte jiný rozsudek, než to už by nebyl boží soud, to by byl soud, který spíš připomíná některé vrchní soudy v Praze. to je něco jiného, ale tady by se asi v podstatě jako oplatilo v podstatě jako říct, že ty soudy jsou v podstatě strukturovány tak, že člověk se odsuzuje sám a de facto je to jakýsi obraz celého uplynulého života, který se stává takzvaným samosoudcem. A ten samosoud v podstatě je asi nejlepší takový ten příklad. Jako kdybyste si, já nevím, zapisovali všechny věci, co jste udělali a byl by to nějaký zapisovatel, který by byl nestranný a teď by se dívalo, jako co z toho, co jste udělali, co jako má nějaký vliv, co nemá ten vliv a co vás obohatilo, co vás ochudilo a tak dále. Takže takhle bych na to asi odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
10: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Tentokrát budem na pána VK strane. Čo sa mne stalo, najlepšia je osobná skúsenosť. Ja som tak v živote študoval tieto klinické smrte. A stretol som pána v Colorado Springs, ktorý mi povedal, že čo sa jemu stalo. A jeho otec bol v Navy, v armáde, a jeho strýko s otcom boli v nejakom tajnom spolku, nejakom satanistickom pravdepodobne. A jeho prekliali, keď bol decko, a keď bol starší, mal autonehodu a hovoril, že sa ocitol medzi démonmi, a keď spomenul Ježiša, tak tí démoni od neho odskočili a začal pred nimi utekať. No, to na tom je, to není zase, viete, ten Ježiš, to je tak spravené, ako keby bol Jan Žižka alebo Jan Hus, ako urobil nejaké zmeny v živote, a potom oni niekto potom z nich chcel spraviť bohov, tak spravili, povedali, že OK, oni chodili po vode a menili to na vode. Ale jedno by som chcel ako doporučiť, že či by ste si tam na Slobodnom vysielači nepozvali Jana Benu, ona rozpráva o tých normách aj zákonných
2: se nám ztrácíte.
1: Fouká vám tam asi nějaký vítr přímo na mikrofon, důsledkem čeho je to strašně zaručená modulace.
10: Máme to vítr.
1: Tak, teď už je to bez větru, fajn.
10: Zkuste zavolat Jana Benun, aby vám vysvětlila o těch Noah Hyde zákonů. Ona je Češka z Prahy a ona o těto Noah Hyde zákony se velice zaujíma. Oni majú mať teraz rabíny nejaký meeting v novembri kvôli tomu, no a aj zákonom, takže môžem vás skúsiť dať jej telefónne číslo a poslať to niekam. No. Bolo by to možné, že by ste už si tam pozvali.
2: A vaše otázka?
1: Já myslím, že to byla v podstatě komentář s těmi démony. Já myslím, že to máme málo démony času do 10. hodiny.
10: Já jsem chtěl vysvětlit o tom Kristovi.
1: Ano. Uvidíme, není to má parketa, třeba nějaké další studio se toho ujme, budeme jedině rádi. Děkujeme, hezký večer.
2: Děkujeme.
1: Tak, máme kolik do 10. 7 minut, tak možná ještě jeden dotaz, VK, zkus odpověď na tento.
0: No, to bylo konstatování. Samozřejmě, to jakmile v podstatě se ta ochrana je daná, jo, ta je daná, to znamená lidé, takto, ti, kteří jsou prokleti, tak to prokletí, pokud to není jenom takový nějakou jako plácnutí, ale pokud to prokletí je provedené tak, jak provedené je, to znamená má platnost, tak to znamená, že ta osoba je vystavena jakožto na plakátu působení těchto sil z unitárního prostoru, takzvaných démonů. A mají k ní přístup, to znamená volný přístup, ale ta osoba stále má tu možnost požádat o pomoc, o záchranu Ježíše Krista, může se k němu přihlásit, a dostane se jí pomoci, pakliže ta osoba někdy v minulosti dříve se nezřekla jeho pomoci. Někdy nějakým způsobem nezapřela, nepopřela, nepomluvila, nepošpinila a tak dále. V takovém případě ta pomoc nepřijde. Nebo ve většině případů nepřijde. A to je právě ta největší hrozba, že já znovu říkám, znovu opakuji, nikdo vás nenutí k tomu, abyste věřili, pokud k tomu přijdete nějak za život, nějak samovolně, v pořádku, tím lépe. Pokud nevěříte a nebudete věřit, tak nevěříte, ale aktivní popírání, to znamená aktivní popření, je opravdu jedna z těch nejenom nejnebezpečnějších, ale nejhloupějších, naprosto nejhloupější věcí, které člověk může udělat za svůj život. Takže je to opravdu ve vlastním zájmu to nedělejte. No, máme 21.55, pustíme se do posledního volajícího, bude úplně poslední a uvidíme, jestli to stihneme.
2: Dobrý večer, ptejte se.
11: A dobrý večer, tak to som zase ešte ja. Ja by som sa musel opýtať, ste vraveli, že teda vyvolený národ má svoj vlastný software. My máme tento software, v ktorom je Ježiš Kristus. A tak chcem opýtať, že či taký software majú aj napríklad moslimovia. Alebo napríklad, ako sa potom berie to, keď napríklad moslim spácha samovražebný atentát, pri ktorom aj on sám zomrie, zabije tým povedzme 10 ľudí, ale zomrie aj on. Ale on to robí preto, lebo v to verí. Či aj toto, alebo napríklad, čak je to koniec koncov verejne publikované, tie hromadné znásilnenia, tak tam sa bránili, že oni vo Veľkej Británii, že vlastne tie biele ženy boli nečisté a že im to ich viera dovoluje. Tak tým pádom, ako konajú súlade so pravidlami oni svojho softvéru, alebo je to ináč? Ďakujem.
0: Ja ďakujem za dotaz. To je vždycky na závěr, jsou ty nejtěžší dotazy. Podívejte se. Znásilňování, zabíjení ve jménu někoho nebo něčeho, jsou všechno činy proti, nejenom proti Kristu, ale činy proti zákonitostem, kterými se v podstatě řídí celý náš prostor. Co je důležité a to je zásadní, je mnoho takzvaných sekt, je mnoho organizací, které v podstatě se snaží nějakým způsobem v podstatě postavit se do funkce nějaké víry, do funkce nějakého náboženského statusu. Snaží se lidem v podstatě říct, že my jsme ta pravá církev, že jo, my víme nejlépe, jak to bude a tak dále a tak dále. A ten problém je v tom, že ten univerzální princip de facto je stejný pro naprosto všechny lidi bez ohledu na to, jaká je víra, ale to, co jsem hovořil o tom takzvaném softwaru, já vím, že se to uchytilo, že teď lidi to začnou používat, ale to bylo jenom přirovnání k tomu, že jsou takzvané systémy, které jsou nad naší planetou, a ty systémy vycházejí z toho zásadního principu, že jestliže někde se někdo narodí a nikdy neslyšel nic o Ježíši Kristovi, tak celý jeho život je řízený jinými pravidly, jinými zákonitostmi, jinými způsoby, jinými obřady, jinými liturgiemi. Platí to pro Číňany, platí to někde pro Afričany v Africe, platí to někde pro Indiány v Jižní Americe, zkrátka platí to úplně pro všechny. Vyvíjejí se bez ohledu na nějakou církev, bez ohledu na křesťanství, bez ohledu na Bibli, bez ohledu na Ježíše Krista. Ale co je zásadní? Oni, když v podstatě umřou, nebo zemřou, že dostanou se do prostoru onoho rozhodování, onoho něčeho, co bychom nazvali jakoby soud, nebo samosoud, tak tam oni vnímají ten prostor stejným způsobem, jako my křesťané. Jenom s tím rozdílem, s tím zásadním rozdílem, že pro ně platí jiný způsob onoho vnímání toho soudu, kterému jsou vystaveni. To je zásadní, to je to klíčové. A to je ten jiný software, o kterém jsem hovořil. Proto oni jsou v podstatě souzeni takovým tím způsobem, že pro ně, pro jejich psychiku, pro jejich psyché jsou dané hodnoty, které jsou určující pro ten poslední soud, stavěny z pohledu té společnosti, ve které vyrůstali. Jo? Zatímco pro nás, pro křesťany, je ten hlavní archetyp v podstatě křesťanský a ten archetyp vychází v podstatě ze spásy skrze Ježíše Krista, tak třeba pro ty Indiány v té Jižní Americe, tak pro ně je ten Bůh ztělesnění v podstatě jejich něčím, co oni nazývají Bohem, a že jo, to je ten, ty jejich výrazy, Tatahuanka, že jo, Tatahuanka je ten jeden z těch jihoamerických kmenů, nazývá onoho Boha, že to je v podstatě jako ten jejich Bůh. Ve skutečnosti vlastně popisují jedno a to též, popisují de facto to, co křesťanský svět a samozřejmě i ten hebrejský nazývají jako Jehovou, Jehovou.

0: spokojenosti, lásky, štěstí, ale intenzivního, strašného světla. Že není možné zkrátka se podívat do toho světla a nějak komunikovat, protože bychom nedokázali v podstatě s ním jakkoliv komunikovat, jakkoliv mluvit, reagovat. Nebylo by to zkrátka možné. Proto ta Žehova, když to uzná za vhodné, tak se promění do nějaké postavy a promění se buď tedy v tom prostoru po smrti, anebo dokonce se stoupí na zemi skrze nějaké tělo, stejně jako bylo tělo Ježíše Krista. To znamená stělesnění, že? A to se stává výjimečně, to se opravdu napříč tisíciletími, opravdu velmi výjimečně. Proto takhle třeba se na to dívat, že tím odlišným softwarem se myslí, že tzv. Artefakty víry se velmi zásadně liší, ale ten princip onoho soudu po smrti zůstává stejný. Takhle třeba se na to dívat. Ale mění se dekorace, mění se archetypy. Jo? Takže takhle bych na to odpověděl, byl to poslední dotaz, máme 22.03. Doufám, že to nebylo moc pesimistické, doufám, že jste si z toho něco odnesli, něco pozitivního, ne úplně negativní, a my se zase samozřejmě uslyšíme za týden po 19.45 a přineseme další poznatky z domova i ze světa. Vy si samozřejmě užijete hlavně víkend, že jo, pokud máte dovolené, no, tak příští týden si to také užijete někde u moře, nebo někde v lese, nebo na horách a podobně. No a já se samozřejmě loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Halenko, díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám přeji buď krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde, já nevím, chodit, nebo někam půjdete, nebo se budete dívat na televizi, nebo vám přeji krásnou dobrou noc.
1: Já se s tebou taky rozloučím, VK, i s tebou, Halenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkuju a mějte se všichni krásně, protože přetahujeme, nebudu to taky přetahovat a nebudu to rozvádět příliš dlouho. Mějte se všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Vítejte u pravidelného pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce. V následující hodině se společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem podíváme pod povrch klíčových událostí, které v posledních týdnech rezonují českou i mezinárodní scénou. V první polovině pořadu se zaměříme na domácí politiku a fungování řízení státu. Probereme prohlubování podpory Ukrajině a položíme si otázku, zda jsou tyto kroky v souladu s mandátem, který vládní strany získaly od voličů. Zanalyzujeme situaci kolem Evropské protiraketové koalice, o které premiér podle svých slov do poslední chvíle nevěděl, a zeptáme se, jak funguje bezpečnostní aparát. Dotkneme se také sporu mezi prezidentem a vládou u ústavního soudu ohledně zastupování na summitech NATO. Přepisuje se tím dosavadní výklad české ústavy? Ve druhé části se vydáme na mezinárodní pole. Zhodnotíme diplomatická jednání mezi Spojenými státy a Ruskem i postoj české diplomacie k řešení konfliktu. Podíváme se na Blízký východ, kde po incidentu s vrtulníkem Apache opět vzrostlo napětí mezi Spojenými státy a Íránem, a rozebereme styl krizové komunikace Donalda Trumpa.

0: A na závěr se podíváme na ústavní změny v Maďarsku. Posilují demokratickou odpovědnost nebo směřují k nebezpečné koncentraci moci? Čeká nás hodina věcných odpovědí na otázky, které hýbou dnešním světem. A já už se těším, stejně jako řada z vás určitě, na Jana Schneidera, se kterým se právě teď spojím do Havlíčkova Brodu. Já tě zdravím, Honzo, hezký večer.
1: Hezký večer, spojení funguje.
0: Spojení funguje, tak můžeme jít hned na první otázku. Porušení slibů, prohlubování partnerství, spojenectví a podpoře Ukrajiny. To je první téma, které jsme si zvolili jako otvírák dnešního pořadu, protože řada z nás, řada voličů si volila tuto vládu s naprosto opačným záměrem, a to s tím, že nejenom, že skončí muniční iniciativa, neskončila, ale už do ní aspoň nedáváme peníze, tak teď jsme se dozvěděli, že po setkání ukrajinského ministra zahraničních věcí Andrije Sibihy s naším ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou nám Andrij Sibiha poděkoval za prohlubování obranné spolupráce, poděkoval nám za, to mě až zarazilo, musím říct, neochvějnou podporu při vstupu Ukrajiny do Evropské unie, a pokud bych měla pokračovat dalším výčtem, tak to je finanční podpora, podpora v energetických energoprojektech nebo také příprava firem na rekonstrukci Ukrajiny a tak dále. Takže já se tě ptám, plní tato vláda sliby, které dala svým voličům, nebo jsou to pouze proklamace? Jak se na to máme dívat?
1: Já bych tu otázku rozdělil na dvě oblasti, na tu civilní a vojenskou. Co se té vojenské týče, tam mně přijde, že spousta těch věcí je jenom prostě nominálně, že, jak se říká, slibem neurazíš, že pro tu vládu není snadné vyvléct republiku z těch závazků, do kterých ji zatáhla vláda předchozí. Takže dělají, co můžou. Možná ten směr je takovej, že to je takový trošku oslabování, nicméně s tím předvolebním slibem to je v rozporu, že se to vlastně neděje, nenastala ta situace. Možná to k ní směřuje. Každopádně je asi dobře tu vládu kriticky tlačit a připomínat ty předvolební sliby. To je, co se té vojenské oblasti týče. Co se té civilní oblasti týče, tam naopak si myslím, že možná to takové falírování vlády znamená držet si na té Ukrajině jako dobrý přístup, protože ta obnova Ukrajiny, bohužel prostě je to hloupý to říkat, ale prostě je to bohovský kšeft. A proč by naše firmy měly zůstat stranou, protože budování prostě nebo oprava té civilní infrastruktury je činnost bohulibá. Takže tam si myslím, že je dobře držet si ty dveře přiotevřené, nezavírat je. Takže možná proto je prostě takový ten, ta disonance mezi tím slibem a tou realitou ohledně té vojenské části, vojenské spolupráce, potřeba do jisté míry k tomu, abychom mohli potom se podílet na té rekonstrukci té civilní infrastruktury.
0: Teď se tě zeptám na, já jsem to zmínila, zdůraznila jsem to, protože to tady mám napsané v uvozovkách, neochvějná podpora vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Já si myslím, že je to otázka, kterou by vláda vůbec neměla ani ústy ministra zahraničních věcí vyslovovat, protože o tom neproběhla debata. Já si myslím, že to je věc, která by měla proběhnout na půdě sněmovny, na půdě parlamentu, a pokud já vím, tak nic takového jsme před volbami od naší nové vlády neslyšeli od těch koaličních stran.
1: Já to beru zase takovou upatlanou diplomacii podle představ Macinky. On přece jenom je to mladý diplomat, učí se a někdy mu to prostě moc nejde. Tohle mě připomíná takový ty, my si to pamatujeme, že o to nerozborné přátelství a neochvějné spolupráce a to všechno známe, takže nám to přijde opravdu trapný až hloupý. Na druhou stranu zase to jsou jenom slova, až dojde k nějakému lámání chleba, co se týče té Ukrajiny, tak možná zjistíme, že se dáme na stranu Polska, protože to Polsko jako se s těmi výhradami netají a že stát prostě začne zaujímat takový rozumnější stanoviska. Já si myslím právě, že o tom asi to jsou takové otázky, jako jestli se o tom prostě má příliš mluvit, nebo se to nechat během běhu času, protože to jsou takový jemný diplomatický manévry. Já si myslím, že se pak k těm Polákům přidáme a že z tohohle nerozborného, neochvějného slibu prostě asi nic nebude.
0: No, dneska jsem četla úplnou novinku zprávu, že se štěpil PiS, že se rozešla to křídlo Kačinského od Moravického, tam to bude ještě zajímavý, ale jinak ještě chci podotknout, že si mě teda odhalil naprosto přesně s tou neochvějnou podporou, protože já si to opravdu pamatuju, stejně jako ty se Sovětským svazem na věčné časy, neochvějná podpora, tady tyto proklamace. Ale ještě poslední otázku k tomu poslednímu tématu mám. Chtěla bych se tě zeptat, jestli si myslíš, že nám hrozí nějaká rizika, když si čteme, že se bude prohlubovat obranné partnerství, což samozřejmě se vracím zase zpátky ke zbraním a k tomu, co si můžeme číst už dneska veřejně v médiích, jako o tom koloběhu těch zbraní z Ukrajiny a tak dále.
1: Tam si myslím, že by ten proces měl být opravdu striktně opačný, protože vlastně ty vojenské aktivity Ukrajiny, myslím si, že by na místě toho Macinky, který se jeví prostě proamerický, takže by měl i co se týče těch obranných aktivit Ukrajiny zastávat trošku proamerické stanovisko. Je to asi divná věta, ale já ji hnedka vysvětlím. Totiž Ukrajinci bombardují Kaspické ropovodné konzorcium, které je z části vlastněno Američany, a dopravuje ropu evropským odběratelům. A v podstatě tak jako chtějí poškodit Rusy, ale oni Rusové jednak na tom spíš vydělávají, protože ty ceny ropy stoupají a více poškozují prostě ty americké vlastníky. Čili ta Ukrajina se chová, řekl bych, trošku zběsile. To znamená, my bychom jí v té o bezpečnostní nebo té vojenské oblasti příliš podporovat neměli, protože tady je vidět, že prostě ty křeče, řekl bych, že to jsou asi závěreční křeče podle toho, jak ten Zelenský už spěchá na to uzavření prostě před tou zimou, prostě, kterou oni nemají v podstatě šanci přežít jako ve zdraví. Tak v těch křečích prostě kopou na všechny strany a tady si myslím, že není dobře je v tom podporovat, protože, jak říkám, trpí na tom nejenom evropští odběratelé, ale i američtí vlastníci nebo spolumajitelé toho Kaspického ropného konzorcia.
0: Já jsem ráda, že si nám teďka nechal nahlídnout po tu pokličku, protože my žijeme opravdu v takových těch politických jakýchsi proklamacích a ty si nám teďka nechal nakoupnout do toho našeho partnerství se Spojenými státy. Pojďme dál, jestli už tomuto nic nemáš, protože já si myslím, že to, co teďka otevřeme, tak to mě opravdu zaujalo. Protože já si myslím, že muselo být pro Andreje Babiše, který se účastnil jednání koalice ochotných v Paříži na rozdíl například od Slovenska, o kterém jsme se dneska dozvěděli, že bylo neoprávněně zařazeno do té koalice ochotných a dneska se vůči tomu Robert Fico vymezil, tak my jsme se toho účastnili, ale Andrej Babiš tam byl zřejmě velmi překvapen, když to řeknu kulantně, z toho, že se mělo jednat o koalici právě těch protiraketových systémů, jak už jsem já tady jednou zmínila, že dělat koalici na protibalistické střely a protiraketové systémy je celkem zvláštní, ale že byl překvapen, že o tom nejednal s ministerstvem obrany, dokonce to nebylo ani zařazeno na jednání Bezpečnostní rady státu a my jsme se dozvěděli, že ministerstvo obrany tuto informaci o tom, že takováto koalice má vzniknout, odmítnout, vědělo už od května. Tak tady mě bude opravdu zajímat, co nám k tomu řekneš, jak se na to díváš ty.
1: No, já bych tady připomněl slova, když tak řeknu, mého prvního ministra, Pavla Bratinky, který vždycky říkal, když čtu noviny, musím si uvědomit, že pouze čtu noviny. Otázka je, jestli to má, nebo co to má společného s realitou a jestli to vůbec má něco společného s realitou. Čili my se můžeme bavit o tom, co proběhlo v těch médiích. Tam Babiš řekl, že o tom nevěděl. No, možná o tom věděl, možná spolu na té vládě taky hrajou nějaké hry, možná jenom dělal prostě, že o tom nevěděl. Na druhou stranu těch různých iniciativ je tolik, a to má Zůna pravdu, že je těžký se v tom někdy vyznat, protože tady jsme měli jakousi protidronovou iniciativu, teď je protibalistický akt, který se teda podle Babiše to považuje za jakousi prázdnou deklaraci. Reálně v podstatě jde jenom o to někde udělat zdroj, najít zdroj peněz a ten si rozdělit. Ono reálně z toho nic moc nebude, co se týče nějakých zvýšení obrany schopnosti Ukrajiny. Prostě tady jde o veliký kšeft. Čili to může být i v pozadí toho, jestli ten Zůna je zase napojený na, nepochybně bude mít blíž na určitý části vojensko-průmyslového komplexu, než jsou jiný, tam prostě ta rvačka mezi těmi zbrojaři je naprosto nelítostná, čili on si klidně dovolí i třeba pozdržet určitou informaci nebo ji nedat, ale jak říkám, je v tom asi veliký chaos, dá se to zabalit do mnoha dalších řečí, navíc Babiš vlastně vystupuje s tím Europatriotem, to je zase další iniciativa, čili ono v tom se vyznat prostě, aby se v tom čert vyznal, takhle se to řekne. Je to zajímavý prostě ten protibalistický akt koalice ochotných, že jo, ve který teda ty Slováci nejsou, protože oni se tam, jak jsem zjistil, v intencích toho protibalistického aktu bylo, že by měly být montovny raket v Čechách a na Slovensku. To znamená, že někdo by z toho měl peníze, ale z nás by se staly válečné cíle. Jo? Čili to asi se nedivím, že se ten Fico velice ohradil. Pak tam bylo něco o stěhování toho velitelství NATO z Ramsteinu do Polska. Tam vzniknul samozřejmě velký odpor, protože my budeme zváčit s těma Rusama hubou, ale prostě blíž nepůjdeme. Možná to odnesou Rumuni, protože ty tam mají teďka nadirigovanou vládu, která se vlastně asi nemůže příliš bránit, ale budou jako saframensky blízko tomu Rusku, či najednou ten pach té krve je cítit, prostě oni nechtějí k tomu, oni chtějí válčit z dálky a hodně z toho mít peněz. Proto si myslím, že je celkem předčasný si myslet, že mluvíme o realitě, my mluvíme o těch nějakých mediálních, o těch hrátkách, jak se projevují v médiích. Jo. Ale co, jestli to má něco společného s realitou, nebo co, do jaké míry, to já si dávám jako veliký otazník.
0: Jistě, že jsme teďka v rovině spekulací, protože na Bezpečnostní radu státu chodí prezident Pavel, který veškeré naše zbrojařské aktivity a všechno, co se týče kolem toho, té války, tak samozřejmě mohutně podporuje. Tak ti říkám, že jsme v rovině spekulací, jestli to nebylo řečeno, že to Andrej Babiš zveřejnil, že o tom prakticky nevěděl. Je to zajímavé, budeme to sledovat, bude to mít nějaký vývoj, ale já se teda bojím toho, aby jsme, tak jak nám říkali, že jsme ten východ, tou periferii, mluvil o tom Jaroslav Štefec, kterého ty samozřejmě dobře znáš i s tebou na debatě ve Slovenském domě. Takže jestli už k tomuhle tomu nic nemáme, tak můžeme jít dál.
1: Já bych ještě k tomu trošku zase udělal takový dvě poznámečky, jo. Přemýšlel jsem nad tím, jestli ten ministr opravdu třeba toho premiéra podrazil, tak mě napadlo, může toho Zůnu vyhodit. Co by na to řeklo SPD? A další věc, odvolal by ho prezident, protože prezident s tím Zůnou jsou spíš
0: partneři,
1: jo. Takže a co by na to zbrojaři? Takže ten manévrovací prostor premiéra je asi opravdu malej. Takže možná proto z toho nedělá žádný velký vlny. A potom další věc, Tohle to jsou podle mýho soudu prostě jenom takový řeči, který mají za účel udělat takový ty finanční vlny někam dostat a od jiných jinam. Co se týče skutečných bezpečnostních informací, to si myslím, že by premiérovi nikdo nezatajil, jo, ani na té brzce nikde. Takže proto si myslím, že tady tyhle ty informace jsou v podstatě takový, že tady jde spíš o ten biznis než o bezpečnost.
0: Rozumím, rozumím. Aby se vyhodila nějaká informace a oni se mezi sebou začali nějakým způsobem dohadovat. Já tomu rozumím. Něco takového, už když se začínala muniční iniciativa, probíhalo na půdě Cevra, kdy jsme se to dozvěděli z deníku N. A ano, máš pravdu. Takže pojďme tedy k tomu ústavnímu soudu, ke kompetenční žalobě, protože vlastně vláda nás seznámila na internetu, visí 81 stránkový dokument jako výhrad vůči ústavnímu soudu, vůči tomu, jak přijalo to předběžné opatření. A prezident se ve své kompetenční žalobě k ústavnímu soudu, jak se na ní obrátil, obrací jak na jakousi zvykovost. A vláda tady oponuje tím, že ta zvykovost, že to bylo dáno tím, že v podstatě vždy rozhodovala vláda. Každý tento akt, jak to, že následovala jich řada za sebou stále stejných, vždy byla na základě rozhodnutí a hlasování vlády jako celku. Co ty si myslíš o tom, jaký to bude mít vývoj, protože vím, že jsme se bavili o tom, že se na to připravil, takže jsem zvědavá, co mi řekneš.
1: No, myslím si, že ta vládní argumentace je naprosto přesná, že tady je zaměněna příčina a následek, čili to, co následovalo, nebylo příčinou. Prostě ano, velmi přesný. Jsem velice rád, že vláda tomu věnovala takovou péči, protože si myslím, že tady se trošku je taková hranice, že se bude docela významně to bude předznamenávat jako další vývoj, jestli půjdeme v nějakých ústavních, předvídatelných ústavních kolejích, anebo jestli se tady prostě z toho stane taková, jak se říká, cochcárna. Myslím si, že ústavní soud prostě šel nejen za hranice, ale taky vybočil mimo ně, jo? Protože on dal vlastně, jak se to říká, prezident dal, ústavní soud vydal rozhodnutí, které ústavní soud u kompetenční žaloby nemůže učinit, to předběžné opatření, ale ústavní soud přesto prezidentovi vyhověl, když rozhodl, jakoby prezident podal ústavní stížnost. Ale na tu zase prezident právo nemá. Čili to je skutečně zmatek a já si myslím, úplně drze jako občan si myslím, že pokud ústavní soud nerozhodne v intencích toho, co píše vláda, tak je v podstatě povinností vlády to nerespektovat. Jo, tady si myslím, že prostě je celkem ta argumentace tak jasná, že tady se nemůžeme řídit prostě nějakými takovými hladkými řečičkami o ústavních závazných, ústavních zvycích a tak dál. To je totiž, mě tady napadl takový Chestertonův bonmot krásnej, jestli se může politická praxe stát závazným ústavním pravidlem. A Gilbert K. Chesterton na to říká, univerzitní hodnostář má pokračovati ve všech svých špatných zvycích tak dlouho, až z nich udělá část britské ústavy. Jo, to si myslím, že je opravdu dotažený do konce, protože tady opravdu se musí oddělit zrno od plev, prostě ústavní argumentace od nějakých těch Pavlačových řečí. On ostatně ten Baxa to opravdu, jako si myslím, jak se říká česky, pohnojil, protože když omlouval tu Šámalovo procesní pochybení, naprosto nepochybný procesní pochybení, když ústavní soud opomene vyzvat k vyjádření jednu procesní stranu, to je tragédie prostě. Já nevím, co chtějí pak tady, aby se v tom státě dělo. A on říká, že vlastně to bylo, postoje vlády byly dostatečně zjevné ve veřejném prostoru, takže nebylo nutné schánět. Jo? To znamená ve veřejném prostoru, to znamená po Pavlačích, nebo kde to bylo po veřejném prostoru známý. Oni Pavlačovi řeči jsou brány jako vyjádření vlády procesní. To je neuvěřitelný prostě, co oni z toho, jak to zahnojili. Takže já se domnívám, že tady je potřeba udělat jasno. Dokonce jsem četl už i takovej výrok, tady nějaký novinář napíše, že prý prezident má podle ústavy právo na schůzky s těmi ministry.
0: Ano.
1: A on si plete slovo schůze a schůzka, protože podle ústavy on má právo chodit na schůze vlády, schůze parlamentu, ale o schůzkách tam není vůbec řeč. Tak je vidět, jak tam prostě oni se snaží tu výklad ústavy posouvat podle svého. A tomu je potřeba prostě vystavit jako naprosto tvrdou stopku a já jsem proto, aby prostě ta vláda se velice výrazně postavila proti tomu, kdyby ústavní soud se chtěl prostě vysmívat ústavě.
0: Já jsem četla Jindřicha Reichla, který říkal, že oni vlastně té vládě upřeli to právo na ten spravedlivý jakýsi proces tady v tomhletom, ale ještě mně se moc líbilo, že jsi zmínil toho Čestetna, protože já v této věci taky poslouchám Michala Šantovského, známého překladatele a člověka, který často používá i v této věci a vůbec, co se týče naší ústavy, tak anglický parlament, což je něco úplně jiného. Já si myslím, že se dozvíme ještě spoustu bizarních věcí do toho podzimu, tady v této věci, ale já se tě chci zeptat ještě na takovou věc, která by možná mohla zajímat diváky, protože zajímá taky mě. Já se tě chci zeptat, my tu máme zákon o soudech a soudcích. A v tom zákoně se přesně píše, abych musela parafrázovat ten paragraf, že v podstatě soudce nemůže být aktivistický, nemůže podporovat nějaký politický aktivismus. A když se podíváme na to, že oni pořád opozice mluví o tom, že jsou zpochybňovány instituce. A jak se má veřejnost dívat na to, že máme v čele ústavního soudu člověka, který od roku 2019 chodí na demonstrace Milionu chvílek, do dneška je jeho žena finančně podporuje. A přitom máme na to zákon, který to zakazuje. Jak je možné, že se ještě nikdo neozval, že to necháme být, že v podstatě se díváme na něco a říkáme si, jak je to možné, jak to, že se nikdo neohradí.
1: Tady by asi bylo potřeba vlastně ty soudní aktivisty pohnat před soud právě na základě toho ustanovení zákona, jak říkáš, protože tady není ani možný, ani potřeba ten ústavní soud zpochybňovat z aktivismu, protože on se zpochybňuje sám. Jo. Čili tam, jak si ta vina není na straně těch, kteří to reflektují, prostě to, co se odehrává. Takhle.
0: Tak jo, tak já ti děkuji, jestli můžeme teda jít dál?
1: No.
0: V Manile se sešel Marco Rubio, ministr zahraničních věcí Spojených států, se Sergejem Lavrovem. Byla to jejich schůzka po delší době, tuším, že naposledy se sešli někdy minulý rok, tuším, že na podzim, a jednali o samozřejmě o situaci v rámci té rusko-ukrajinské válce toho konfliktu. To jejich jednání trvalo 35 minut a prakticky z té schůzky nevzešlo žádné nějaký konkrétní výstup. Pouze jsme měli se Sergeje Lavrova, který byl v tom výstupu, v tom svém hodnocení té schůzky rozvláčnější, dojem z toho, že se Rusové opírají o jednání v Anchorage, které proběhlo na Aljašce minulý rok v srpnu. Jenomže v Anchorage nebylo písemně uzavřené prakticky vůbec nic. Jak si máme tady tuto schůzku vyložit, protože ještě chci doplnit jednu věc, že o tu schůzku vlastně požádali Spojené státy.
1: Já mám za to, že Spojené státy pouze jaksi mediálně prodávají své aktivity a vydávají je za snahu se dohodnout. Ono scházet se a jevit snahu se dohodnout jsou dvě rozdílné věci. A já tady zmíním ještě jednu věc, udělám zároveň dopředu reklamu. Ivo Lukáš a syn vydají knížku Scotta Rittera. Já jsem teďka měl tu čest k tomu psát doslov. A Scott Ritter tam právě popisuje ten americký přístup k těm odzbrojovacím jednáním. A tam to je v podstatě takový nedospělý, jo, takový ty pubertální hádky, co je tvoje, to je moje, a co je moje, do toho ti nic není. Jo. Čili prostě vy uděláte tohle a tohle a přitom on tam vypisuje prostě, co ten vyjednávač přitom opomněl, co zamlčel, co překroutil a tak dál. Čili tohle to vidím v těchto těch intencích, prostě ta americká diplomacie je opravdu tak jako na velmi nízké úrovni, když si to porovnáme prostě s tou velkou postavou toho Lavrova, tak se celkem ani nedivím, že tam s ním nechtěl trávit moc času, protože zjistil, že tam jde jenom asi o zářez na pažbě, že se zase prostě s ním potkal už po páté, prostě, ale vůbec k ničemu to nebylo. To znamená, že oni hrají zřejmě před těmi volbami v Americe podzimními, že se snaží prostě před těma lidma se ukázat, jako že jsou prostě mírotvorci a kde si, co si. A ty Rusové tam prostě sloužejí jenom jako takový záminka, jako že se s nima potkají a oni tam budou prodávat a že se prostě na ničem nedohodli. To oni zase hodí na Rusy, že Rusové tadyhle. Ano, Rusové samozřejmě hájí své bezpečnostní zájmy podobně, jako by je hájili Spojené státy, kdyby se jim něco dělo v Mexiku nebo v Kanadě. Nebo na Kubě. To si pamatujeme. Když se dělo na Kubě, tak to bylo zlé.
0: Jasně, já jsem dneska poslouchala krátký dokument, byl to slovenský dokument, kdy oni říkají, že Rusové už prakticky nechtějí ustupovat ze svých územních požadavků a teďka probíhá taková jakási ta zdržovací fáze a ty si mi to teďka velice skvěle doplnil, ano, Amerika má před volbami, ale já se tě v té souvislosti chci zeptat, protože jsme všichni zaznamenali, že náš ministr zahraničních věcí Petr Macinka přijal novou velvyslankyni z Ruské federace a vyslovil se před ní, že vlastně očekává od Moskvy krok, že ta válka probíhá na území Ukrajiny, válka Ruska probíhá na území Ukrajiny. On žádá to, že by se ta válka měla ukončit, že si uvědomuje, že potom budou trvat dlouhá samozřejmě jednání, ale já nevím, jestli z toho má mít pocit, že žádá o příměří, protože to není žádné řešení. Co si o tom máme myslet? Jak se na to díváš ty?
1: Já bych to napadl, protože to, jestli to je ukrajinské území, je sporné. Prostě ty republiky vyhlásily svoji samostatnost v souladu jaksi s mezinárodními pravidly, akorát, že je skoro nikdo neuznal, ale to je celkem jedno. U toho Kosova ten problém je velice podobný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, která to podporuje, současná protiruskojazyčné aktivita ukrajinských zákonodárců, to je prostě něco děsivého. Tam jsou pokutováni, prostě pokud promluví na veřejnosti rusky, čili oni skutečně to ruskojazyčné území prostě nemůžou počítat do Ukrajiny, prostě sami se ho zbavují tím způsobem, jo. A další věc je, Macinka, ano, připadá mně to takový prostě zase takový nevyzrálý, to, co on říká, protože pakliže se nebudeme zabývat příčinami konfliktu, nemůžeme se dostat k nějakému rozumnému ukončení. A ty příčiny konfliktu, na tom se prostě shodují od Břežinského přes Kissingera prostě a Jacka Matlocka a mnoho Kennan a další říkají, ano, příčinou bylo rozšiřování NATO, čili je potřeba, dokud nevemou vážně bezpečnostní zájmy Ruska, tak se nemůžeme nikam dostat. Proto z toho vychází, že oni, ty Rusové, obtížně, ale furt dobíjejí prostě ten bezpečnostní, ten opevněný pás, který byl vlastně obsahoval ty vojenské instalace, které by jim byly nebezpečný. Čili jim je to v podstatě nejedno. Samozřejmě, že to tlačí ten čas taky, ale zdaleka nespěchají tak jako Ukrajina, kterou tlačí prostě ta přicházející zima, tak oni prostě musí tento bezpečnostní pás dobít, oni ten Donbas prostě musí dobít, jináč nebudou ty jejich bezpečnostní záruky zajištěny.
0: Ještě se zeptám jenom na takovou zajímavost, a to je to, že nová paní velvyslankyně Ruské federace, já teďka nemůžu najít její jméno, tak tato nová paní velvyslankyně studovala u nás, je to Anna Ponomarjovová a má velmi dobrou znalost našich českých reálií, žila tady dlouho, umí prý, mluví dobře česky, myslí si, že to trošku obrousí hrany a trošku to, jestli ten záměr vyslat tuto paní velvyslankyni byl jakýsi možný pokus o to přiblížit se navzájem trošku víc.
1: Každopádně to je nesmírně inteligentní způsob diplomacie poslat tam člověka, který prostě o té zemi něco ví, který na to nekouká jako z jara. Já, když jsem dělal tenkrát na vládě, tak jsem měl možnost mluvit s některými diplomaty, kteří prostě uměli česky. A to bylo úplně jiná písnička, protože on s tou češtinou přece jenom se o té zemi, o těch reáliích, o té psychologii prostě něco dozví. A tady bych řekl, že z ruské strany jsou všechny předpoklady, že se k nám skutečně nechovají jako k nepřátelské zemi, chovají se k nám, pouze k nám jako k zemi, která není přátelská. Jo? Takže tady bych řekl, že to je velmi dokonalá ilustrace a teď jde o to, jestli my budeme schopni tuto, já to vidím jako velikou příležitost, jestli toho budeme schopni využít, anebo jestli budeme jako blbečci zase jenom poštěkávat proti Rusku.
0: Tak zatím to vypadá neutrálně, takže já budu doufat. A pojďme na další téma. Pokud nemáš tady k tomuto už nic, tak pojďme na téma, které se týká Blízkého východu, a to je eskalace tohoto konfliktu, této války, protože došlo k sestřelení amerického vrtulníku Apache a my jsme teďka svědky toho, jakéhosi. Já snad ani nemůžu říct slova nedorozumění, jako asi silného střetu mezi Amerikou a Iránem ve smyslu, jak byl tady, jak se tady tato věc odehrála a Donald Trump vystupuje na svých sociálních sítích a vůbec médiích velmi, velmi útočně směrem k Iránu, že by to mohlo celou tu situaci už tak vypjatou zhoršit. Co ty si o tom myslíš, že to strategie, tady tahle ta retorika Donalda Trumpa, co o tom můžeme očekávat? Zhorší se ta situace, protože všichni se samozřejmě, hlavně biznis, dívá do Hormuzského průlivu a jak to tam vypadá?
1: Já bych v souvislosti s Donaldem Trumpem při vší úctě nemluvil o strategii, protože si myslím, že ten člověk nemá strategii. Ten má akorát prostě takový ty taktický, operativní, různý úhyby a finty, ale strategii má jedinou. A to je materiální profit. O jeho zisky a zisky jeho klanu se zajímá skutečně už i Securities and Exchange Commission, což je opravdu vážné varování, protože tady to vypadá, že to je pointa veškerého jeho snažení. Co se týče té eskalace v tom Iránu, tam skutečně to byla zase jenom záminka, protože sami Američani říkali, že se neví, proč ten vrtulník spadnul. Mohlo to být tak, jak se říká, ta přátelská palba neboli vlastní sestřelení a tak dál. Čili nemuseli na to reagovat, ale oni na to zareagovali jako vždycky. Zareagují dřív, než se cokoliv prošetří, než se cokoliv dokáže, ale to je už třeba od toho sestřelení toho malajsijského letadla nad Ukrajinou, že to je vždycky prostě se to nejdřív vychrlí a pak, když se zjistí, že je to jinak, tak to už se objeví na 22. stránce novin a nikoho to nezajímá, protože ta jedovatá slina prostě splnila svůj účel. Tady asi potřeba vidět to, že oni na jednu stranu takhle do sebe mydlej, na druhou stranu probíhají zase utajená jednání. Fotbalisti iránský jedou do Spojených států. Prostě je to takový zvláštní. My tady, oni se perou, že jo, Amerika s Ruskem. Náš kosmonaut se chystá, prostě při té naší protiruské rétorice se chystá na Bajkonur. Odtamtud lítají americký kosmonauti. Prostě je to takový, řekl bych, teátr, kdyby přitom neteklo tolik krve, tak by to bylo teátr, ale tohle to je prostě taková tragikomedie. Člověk si říká, o co vlastně jde. Tady přestávají platit pravidla, přestávají platit prostě tradice a jenom se tak jako dost divoce rve o nějaký ten materiální profit, není mi z toho moc dobře. Radši bych viděl prostě nějakou ideu, byť s ním třeba nebudu souhlasit, ale prostě dá se něco uchopit do ruky, ale tady se do ruky vlastně, tady se nedá vzít nikdo za to slovo, protože to slovo jde jednou stranou a druhou stranou jde biznis a je to takový celý vachrlatý, no.
0: Je to, žijeme v obrovském pokrytectví, v obrovském pokryteckém světě a já jsem teďka přemýšlela, že se tě zeptám, jestli můžeme, když vidíme ty agresivní výroky, nebo to, co Donalda Trumpa, nebo to, co píše na své sociální sítě, jestli můžeme mít oporu v tom, aby jsme si mohli udělat nějaký relevantní názor třeba ve zpravodajských službách, ale v tu chvíli si zase okamžitě vzpomenu na válku v Iráku a to, jaké jsme měli zaručené zprávy o zbraní hromadného ničení a tak dále od zpravodajských služeb, takže i tady se asi nemůžeme ničeho chytit.
1: Oni zpravodajské služby můžou poskytovat velice zásadní informace a nebo to, jestli je někdo poslouchá, jestli to někdo chce poslouchat. Jestli tam zase nebude někdo jako Dick Cheney, který tam nad tím analytikem Přesně. stál a řval na něj, dokud to prostě nenapsal, tak jak se mu to líbilo. Jo, čili ty zpravodajci se můžou rozkrájet, ale prostě k ničemu to není a je to jeden velký zmar. Tam bych chtěl ještě říct k tomu pokrytectví, jo, že oni chtějí Saudskou Arábii přimět k tomu, aby šla do těch abrahamovských dohod, ty abrahamovské dohody. Upřímně řečeno, já beru prostě jako přímo vzor pokrytectví, to je prostě echelon pokrytectví, jo. To je naprosto nesmyslný a od začátku prostě nedůvěryhodný. Ještě je tam jeden prvek zajímavý, oni jim nabízejí civilní jadernou technologii Saudům. V podstatě, jestli jim to dají, tak je můžou začít hnedka bombardovat, protože ty se dostanou na úroveň Iránu a můžou být, může je člověk začít podezřívat, že z toho využití civilního se to přesmíkne do toho vojenského. Čili to, že tam prostě dávají tu civilní jadernou technologii nebo mluví o tom za cenu toho, že ty zase akceptují ty abrahamovské dohody, to je zase další rozehraná taková aktivita. Tam ten aktivismus je opravdu teda jako dost děsivý. A oni si, v podstatě to je jejich modus operandi, že oni si furt něco vymýšlejí a druhá strana sotva stíhá prostě na to základně reagovat. V podstatě to bude mít výsledek ten, že celý svět je bude slyšet, ale nebude je poslouchat, nebudou si vůbec brát vážně to, co ten Trump řekne, co ty Američani řeknou, protože budou vědět, že to je jednou tak po druhý tak, čili je to v podstatě, řekl bych, urážlivý, jo, mluvit s těma druhejma tak, že ten druhej prostě neví, co si o tom má myslet, není to kultivovaný stav té diplomacie nebo té mezinárodní politiky a já se obávám, že nevidíme nějakou cestu ke zlepšení, dokud bohužel, prostě dokud se nestane něco jako docela vážného.
0: Já ti děkuju a teď já jsem ten dráb, který hlídá ten čas, tak bych se chtěla dostat k Maďarsku, protože jsme to minule našim divákům slíbili a tam prakticky už došlo k tomu, že Péter Maďar, nový předseda vlády, premiér Maďarska, donutil podepsat abdikaci prezidenta Tomáše Sulioka a omezili také mandát poslanců na 12 let, což mě vyvstává v hlavě, jestli je to rozumné, protože se můžeme bavit také o nějakých zkušenostech, že politika je řemeslo a tak dále, ale přikročili ještě k dalšímu kroku, na který já nemám názor, a to je omezení věku u soudců ústavního soudu, který je hraniční na 70 let. A co říkáš tady těmto neuvěřitelným změnám, ale v souvislosti a v kontextu s tím, že v Maďarsku je prezident volený parlamentem.
1: No, já co jsem zaznamenal, tak i Orbánovi kritici si začínají zoufat, že Maďar začíná být opojen mocí. Všechny tyhle kroky, které udělal, jsou naprosto účelový. Tam až těm jejich soudcům zase bude k 70, tak určitě ten zákon jako zrušej a až budou kandidovat do dalších voleb, tak až se zbavějí prostě těch lidí z Fidesu, tak to samozřejmě dají pryč a budou se tvářit prostě jako, že to je v pořádku všechno, že může kandidovat nekonečně krát a že může být soudcem až do smrti a tak dále. A u toho přímo voleného prezidenta, že vlastně nemůže být, co se to klidně udělají, když dokud mají tu ústavní většinu. Co se týče toho prezidenta, já jsem tady přečetl komentář hungaristy Jana Blaška, který vlastně on napsal, že tou kontrasignací svého politického ortelu paradoxně prokázal, že skutečně nebyl k výkonu prezidentské funkce způsobilý. To je tvrdý, ale řekl bych, že na tom asi něco bude, protože já jsem očekával, že ten člověk prostě se tam
0: vydrží
1: a prostě, že ho budou muset vynést silou, jo, tamtať, protože tohle to prostě není možný. Tím by dokázal samozřejmě, že ten Maďar nemá pravdu, kdyby tam on se trval v odporu. Takže takhle on dokázal, že ten Maďar v podstatě měl pravdu. Co se týče omezení toho věku soudců, no, mně to přijde, kromě toho, že to je účelový, je to taky neúcta ke stáří. A neúcta ke stáří je vždycky znamení jako úpadku civilizace. Skutečné civilizace, to je vidět na tom, jak si vážejí starých lidí a to vůbec neznamená to, že nejsme úplně tak jako nejmladší, ale prostě k ještě starším, než jsme my, takhle bych to řekl. No a co se týče těch mandátů, no já bych něco na tom viděl, ale úplně jinak. Já bych zakázal konsekventní mandáty. To znamená, že ten člověk, který je poslancem, tak nemůže kandidovat po druhé za sebou, ale s přestávkou může kandidovat nekonečněkrát. Jo? Takovému Marečkovi Bendovi by to určitě moc prospělo. Jo? Že by si ty lidi šli konzumovat ten život podle zákonů, kteří oni jako zákonodárci schválili. Jo, takže by si šli čuchnout k té realitě. To si myslím, že by nebylo tak úplně špatný. Já vím, že by našli tisíc cest, jak to obejít, ale prostě když už, tak bych to viděl v tomhletom, ale tohle to všecko jsou prostě naprostý účelovky a není to jeden hlas, který se vlastně děsí, že ten Maďar dělá přesně to, co kritizoval na Orbánovi.
0: No, víš, mě si teďka připomněla, že po sítích běhá ten virál vlastně toho rozhovoru Petra Koláře s Václavem Láskou, který já jsem dala asi před půl rokem do streamu z roku 21, kdy on vykládá ty pozice a postavení prezidenta ve chvíli, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, úplně jinak. Prakticky to úplně otočil, když je tam dneska Petr Pavel. A ta účelovost je naprosto neuvěřitelná, takže budeme sledovat to Maďarsko, já jsem na to teda sama zvědavá. A jinak, co se týče toho přerušeného výkonu, toho poslaneckého mandátu, to asi možná by to stálo za to a otázka je, jestli se těm poslancům bude znovu chtít postupovat po těch 4 letech to martyrium. Za mě musím říct, že mě stačilo dvakrát a dost teda. Já už jsem znovu odmítla kandidovat. Tak, já vidím, že jsme, pokud nemáš ještě něco tady k tomuto tématu, pokud jde o to Maďarsko, budeme to sledovat, protože si myslím, že to bude zajímavé, tak se dívám se na hodinky a chtěla bych poprosit naše diváky, pokud na tebe mají dotazy, témat je určitě spousta, tak jestli by nám mohli poslat své dotazy do režie a tebe poprosím o knížku, o představení knížky.
1: Posledně jsme mluvili o tom McCarthyismu, že tam došlo k tomu, že v tom Hollywoodu někteří lidé psali pod vypůjčenými identitami, prostě pod cizími jmény. Mm. Já jsem si při té příležitosti vzpomněl na knížku Alexe Koenigsmarka, Mezi židlemi aneb hra na Černocha, ano, to je ona. A napsal jsem k tomu takovou poznámku, protože to bylo o době, kterou já jsem prožil, ale trošku z jiné strany, tak mně to přišlo jako hůl do vody zanořena, zdá se být i zalomena. Čili sledujeme jednu věc, ale ten úhel je maličko jiný. Je to velice oživující četba, protože ten autor je nesmírně inteligentní, nesmírně kreativní a je to poučný, protože on tam píše s takovou lehkostí až anekdoticky o tom, jo. A nejvíc jsem vlastně se vybublal na tom, když jsem četl ty pasáž o kdysi rozhlasovém seriálu Jak se máte Vondrovi. Tam totiž došlo k tomu, že někteří autoři, třeba Pavel Landovský a další, už se nemohli nikde chytnout a tak pod vypůjčenými jmény psali vlastně scénáře takových těch normalizačních, doslova bych řekl, no nevím, jestli se to může říct, výkalů, jo, exkrementů. A z druhé strany v samizdatu vycházel kritický sborník a tam literární kritik Honza Lopatka nesmírně kreativním způsobem to strhal, tohle ten seriál, jo. A mně to přišlo zábavný prostě, že vlastně disent dodal ty normalizační scénáře a pak jiný disident to strhal. Takže ten režim byl vlastně prohrál, protože vlastně byl obelstěn, když mu podstrčili texty, které pak sami strhali. Ale o to nejde, to je jenom anekdota. Myslím si, že popis té doby je velice zajímavý a velice dodává plastičnosti tomu, že nic nebylo černého ani bílého. Jo. Velice doporučuji tu knížku.
0: Tak já ti děkuju a teď poprosím do režie, jestli nám můžou poslat otázky.
1: Tak, pane Schneider, už se ví, kdo nahradí Koudelku v BIS. Obávám se, že to Babiš zase prokaučuje. Jeho personální politika je dost slabá. Jourová, Plaga, Metnar, Vojtěch. No, já mám taky strach. Já bych samozřejmě typ velice dobrý měl. Netajím se s tím před panem premiérem, ale Bůh suď, jaké silokřivky tam budou odehrávat, prostě nevím. Přál bych to nejen jemu, aby se konečně jednou trefil, ale bych to přál prostě všem nám. Tak, nemůžu rozdýchat zatápění dolů. Turek se k tomu nevyjadřuje. Co si zatápění dolů teďka pomůžeš?
0: Mám na mysli, možná na Ostravsku se měli
1: zatopit zatápění
0: ty doly.
1: Dolů. Aha.
0: No.
1: Jo. No, to bych řekl, že dvojnásobně tady kritizuju to Turkovo rozhodnutí prostě odejít z tý, nebo pozastavit výkon té funkce, protože si myslím, že to prostě s dopravní nehodou absolutně nemá co dělat. A bylo ho tam prostě strašně potřeba. A tohle to, ano, souhlasím, tohle to by měla být jeho starost. Měla by to být starost, ale i pana Havlíčka a všech těch, kteří prostě mají rezorty, které potřebují energii, potřebují záložní zdroje energie. Jo. Tohle to prostě není v pořádku. Souhlasím, není to v pořádku. Kdy bude zákon FARA? No, to je velmi pěkná otázka. Já bych byl rád, protože zatím to drží tuhle tu vlajku Jindřich Reichl. Já mu v tom strašně přeju, protože ten vzor skutečně není ruský, jak se mu snaží namítat, prostě on přepisuje ten starý americký zákon, který je velice dobrý, funkční a účinný, takže já doufám, že to nezapadne a kdykoliv bude možnost, tak to podpořím a je dobře, že to připomínáte. Dobrý večer. Nic se nezměnilo, protože jak ano, tak motoristi jsou silně pro ukrajinští. Všechny sliby před volbama byly jen keci v keci. No, já doufám, že ne úplně všechny. Já si zase myslím, že ta manevrovací schopnost je jedna věc, nebo ten prostor. Druhá věc je zase taková ta předčasná ustrašenost. Jo? Takže trošičku by to chtělo asi té energie do toho dát, toho aktivismu v tomto směru, ale ano, zvonku to tak vyzerá, jak se říká, doufám, že pod povrchem prostě ty snahy, jak ta voda pod povrchem bublá a bublá a bublá, až to něco udělá, až to vykotlá prostě, tak já doufám, že není všechno, že není vidět všechno, co se ve skutečnosti děje. Kdy bude referendum? No, musí být, referendum může být, ale velice omezené, to všenárodní, to na to prostě, to drží tu vlajku pouze SPD a to zatím prostě na to nemá, aby to prosadilo, takže je dobře to vzpomínat. Já, co se týče referenda, viděl bych i jedno takové referendum na odvolání, protože když se tam mluví o odvolání prezidenta v Maďarsku, tak tam to není možný, ale u prezidenta, který je přímo volen, by mohl být také plebiscit o jeho odvolání. Jo? A to by mě docela zajímalo, jak by teďka, jestli by jim na hradě nebylo teďka ousko, kdyby ta možnost byla. Tak, od Havlíčka není možné čekat vůbec nic, to víme z minulé vlády, když s ním byli pánové Štěpán a Noveským, že se blíží energetická krize, že se s tím musí něco dělat, tak je poslal do ANO. Poslal je někam pryč. Ano, myslím si, že mám ohledně pana Havlíčka velmi podobně jaksi sevřený žaludek. Havlíček je takový inteligentní Pepa. Oba nemají rádič, nevím, jestli nemají rádič R, mají rádič R svým způsobem, jde jim o jejich prospěch, to se ne, takhle, to není trestný čin, ale nesmí to převážit určitou míru. Dotaz, k čemu je nám dobře držet si dobré vztahy s kyjevskou nacistickou chuntou? Náckům se nedá věřit, civilní vztahy by měly přerušit, dokud bude Kyjev adorovat nácky. No, ono, to jsou dvě možnosti, buď to udělat nějakou tu sanitární zeď, anebo se snažit tam prosadit určitý vliv. My můžeme tam prosadit spoustu pozitivních věcí, právě když budeme podporovat na Ukrajině ty aktivity, ty strany, které oponují těm nacistickým tendencím. Jo? A nesporně tam jsou. Ta Ukrajina jako není jednotně jako pronacistická nebo banderovská. Jo? Takže podpořit prostě ty snahy, které jdou v tom směru, který je s námi kompatibilní. Krásný večer. Napadla mě taková věc, co kdyby sepsal seznam doporučené četby. Věřím, že taková kapacita skvělíček to mám na papíře za pár minut. Ne, to není možné, není to za pár minut, protože doporučené četby by bylo asi několik set a stejně bych to doplňoval prostě a stejně by to nebylo vyčerpané, čili spíš, když budete mít zájem, řekněte, k jakému tématu a já velice rád šáhnu do své bibliotéky. Co u nás dělá albanská mafie? Proč BIS nezasáhne? BIS nemůže zasahovat, BIS pouze poskytuje informace, jak si v předpolí získané zasahuje policie, pod vede to všecko pánem trestního řízení je státní zastupitelství, na to není nikdy potřeba dobře zapomínat, ale o albánské mafii, o nějakých jejich excesech zvláštních nevím. Albánská mafie tu nesporně bude v několika exemplářích, nevím, jestli jich je moc, nemám tenhle ten přehled, tam by bylo potřeba se spíš asi nějaký konkrétní případ říct. Připadá mi, pořád mi připadá, že Ukrajinci Macionku vydírají a vyhrožují mu, snad tak tupý není sám od sebe. Mám pocit, že on prostě najel na tento způsob diplomacie s tím, že si myslí, že to je vhodný způsob k tomu, aby dosáhl to, co zamýšlí. Na to existuje samozřejmě spousta jiných názorů. Já si myslím po tom vystoupení, tenkrát, jak přijeli na Ukrajinu, Macinka byl takovej hladionkej k ním, ale Filip Turek tam okamžitě řekl o tom, že si, co si myslí o vzniku toho konfliktu, takže z tohoto pohledu mě napadlo, že ten Filip Turek by býval byl možná na tom ministerstvu zahraničí z našeho pohledu platnější, ale to je možná právě ten důvod, proč ho tam nechtěli jmenovat. Myslím si, že na Filipa to vše bylo ušité. Co vy na to? Nemyslím si to. Nemyslím, prostě ty nehody se stanou, to je prostě jako taková přírodní zákonitost. Na druhou stranu, ano, jsem rád, když se tady objevují ty hlasy mírnící to všechno. A je potřeba taky říct, že vlastně kdyby ten Turek jel podle pravidel, tak by se s tím autem střet o několik metrů dřív a možná by ty následky byly horší. To neznamená, že je potřeba omlouvat, jestli tam spáchal přestupek, ale tím to končí prostě, jo. A myslím si, že s výkonem

0: mohli by ho třeba rozšířit, ale druhá věc je, že někdy ty limity jsou skutečně dost tvrdé. Vadí mi Macinkovo řitělezectví do USA záde a podpora náckův, tím je pro mě nevolitelný, nechápu, jak mohl být mluvčím u Klause. No, myslím si, že pan prezident Klaus má také trošku, jako, jak říkal on, obočí zamračené, co se tohle
1: týče,
0: zvednuté, ale nemyslím si, že by Macinka podporoval jako nacisty. Jo? On podporuje prostě ten oficiální představitele státu a neslyšel jsem, že by tam dělal nějaké rozlišení. Ano, můžeme to pod tím vidět, ale explicitně myslím si, že nacisty nikdy neobhajoval. Co říkáte na to, že občani mají zaplatit za projekty 64 milionů za nějakou poradkyni Juchelky? Proč to nezaplatí Juchelka nebo ta poradkyně? No, tohle to je věc jednak orgánů činných v trestním řízení, jestli tam je nějak podezření na trestný čin a jináč je to odpovědnost politická, ale někdy jsou takové podivné věci oprávněné, byť zvenku to nevypadá, nevím, ale co jsem dneska zahlídl ve zprávách, tak ta paní tam přišla za Jurečky, nebo jak se jmenoval ten jeho předchůdce, který teďka Juchelkovi nadává, že si ho tam nechal, takže ano, já bych ten kýbl pomíjí vylil ne na hlavu Juchelky, ale na hlavu jeho předchůdce. A ten by si to zasloužil už i za tu střelbu tenkrát na té filozofické fakultě.
1: Marian Jurečka.
0: Jurečka, jo, to je prostě velmi, řekl bych, velmi odporný typ. Proč Macinka žádá Rusko o příměří? Proč toto neřekne tomu skřetovi zelenému? No a já si myslím, že mu to snad mohl říct, nevím. Nevím tu, neznám všechny jeho aktivity, čili nemůžu posoudit. Určitě je dobře, že nemluví o válce, Babiš postrádal slova o míru, takže toto je furt příznivější než nějaký opak. Proč jezdí Macinka do Izraele? No, protože je ministr zahraničí a protože jezdí do všech různých států, teďka byl v Chorvatsku, jeho náměstek teďka naštěstí doprovázel pana Okamuru do Číny. Takže,
1: pane Žimbrocky.
0: Ano, od toho jsou ministři zahraničí, prostě ty diplomatické styky jsou od toho, aby se udržovali. To nemá nic s preferencí, s přátelstvím, to je prostě profese. Dobré otázky, dnes je vidět, že lidi už toho mají dost, no kéž by nejenom toho měli dost, ale kéž by byli taky schopní se vzájemně dohodnout, protože oni toho mají dost, ale každý jinak a pak si to vzájemně vyčítají a pak volejí prostě tak různě, že se pak ty výsledky voleb neodpovídají tomu, že ty lidi jsou tak nespokojení, pak mají zase další důvody k nespokojenosti. Pane Kmoníček byl poslán jako náš zastupce do OSN. Proč mám pocit, že tam byl uklizen? Třeba, že za mě by byl ideální kandidát na prezidenta. No, Hynek Kmoníček je jedna z nejvýraznějších postav v tomhletom rezortu, to máte pravdu. Mám za to, že asi, jak to říct, byl příliš hubatej. To znamená, že říkal to, co si myslí, říkal to, co je pravda a možná mnoha lidem v tomhletom vadil, takže ho odstranili. Takhle, je to vynikající post, já si myslím, že v OSN Hynek Moníček v žádném případě ostudu neudělá. Budeme velice rádi, když se k nám otočí příznivě, pohledne na nás příznivě, dá rozhovory našim zpřízněným médiím, budeme ho velice rádi poslouchat. Řekl bych ano, souhlasím, je to škoda, já bych ho radši viděl na nějaké spíš exekutivní funkci. Myslel jsem, že by z něj byl vynikající ministr zahraničí. Škoda, no ano, budu ho postrádat.
1: Tak já vidím, že vypršel náš čas, dokonce jsme o kousíček přetáhli. Já ti moc děkuju. Já si myslím, že dneska diváci, že jsi zodpověděl spoustu dotazů, takže ti popřeju hezký večer, praktikum. Krásný víkend.
0: Hm? Ještě upozorňuji na žurnalistické praktikum.
1: Tak jo, promiň, promiň, to jsem tě ještě mohla nechat. Hezký večer a krásný víkend všem. A loučím se, papa.
0: Dobrou.

0: Krásný, příjemný dobrý večer, vážení přátelé. Při pátku takhle si dáme další hodinku s naším Homérem alias Ivanem Kratochvílem. Člověk, který mnoho věcí umí, zná a ví a který mu se furt něco děje, tak samozřejmě naposledy se proslavil jako cestopisec, který právě 5 000 kilometrů v nohách má co 1 000 mil, ale 5 000 kilometrů a nějaký drobný, tam i zpět, takže vlastně 10, teď už to počítám, prostě opravdu kus cesty zvládnul a já jsem rád, že seš tady. O tom všem. Já řeknu prostě po tom všem, protože dnešek byl vpravdě, si myslím, momentem zlomovým. A nejenom ve tvém osobním životě, ale myslím si, že těch zlomů jako nastalo celá řada i v, co se týče geopolitické situace. Jako jo, to spíš je takový jako příznačný moment a podle toho si to budeme pamatovat všichni.
1: Krásný dobrý večer, i když nemáme tmu, svítí nám světýlko, jsme uprostřed léta. Pánové, nezapomeňte, že v neděli je svatá Anna a svatá Anna chladna z rána, tak je třeba, jakožto my, kteří známe limonádového Joea, tak se ptáme, jestli jsou zde rána chladná, že bychom si vzali teplé prádlo, tak na to nezapomínejte, je to naše kulturní tradice. Blbej vtípek, já vím. Nicméně Petr má pravdu v tom, že...
0: Pomenout našim milým polovičkám. Ano, až budeme trávit noci na mezích, tak...
1: Je třeba si vzít teplé prádlo.
0: Aspoň deku.
1: Dnešek byl pro mě určitě, řekněme, když neřekneme zlomovým, tak velmi důležitým v mém životě. A dneska proběhl rozsudek soudu nade mnou a mými přáteli, kteří byli se mnou spolu obviněni. Takže ta šílená propagační akce, která vlastně před 5 lety začala s obrovským mediálním řevem, tak dneska má za sebou svůj první kulminační bod. První kulminační bod, protože je to první závěr, nějaký závěr, ke kterému se bude nutno nějakým způsobem přihlížet, nicméně není to konec toho procesu, ano. Takže byl vynesen rozsudek, pro většinu z vás už je to známý rozsudek, protože novinky i dnes a podobné ku podivu o tom informovali. Byly tam i televizní kamery mainstreamové, které pak na závěr lovily jednotlivé účastníky a ptali se na dojmy, pojmy a tak dále. Se mnou se nebavili, protože já jsem je přehlížel jako lány důstojní. Nejsou to pro mě dostatečně důvěryhodné zpravodajské kanály. Aby někdo si vzal půlku mé věty a postavil to do jiných souvislostí, na to opravdu už nejsem zvědavý. Takže proto využívám toho, že tady máme Petra, máme tady kanál, máme tady Raptora a máme tady další takzvané proruské dezinformační weby, které na rozdíl od těch mainstreamových, řeknu to otevřeně, se snaží nelhat. Ano, a snaží se to postavit tak, jak to má být. Takže víš, ty mi ukazuješ něco, co já vůbec neznám. No, to nevadí. Každopádně, hned na začátku, protože pro mě je to velmi důležitý, tady zevnitř.
0: To je i dnes.
1: To je i dnes. To, co je pro mě důležité, je, že když jsem ráno tam před tou 9. hodinou přišel, To předsálí bylo narvaný. Bylo narvaný lidmi, kteří nám přišli vyjádřit podporu. Víte, možná ti, kteří jste tam byli, si to neuvědomujete, ale to byla síla. Byla to obrovská síla. Bylo to něco, co opravdu s takovým nábojem. A přitom to byla síla klidná, slušná, vychovaná, ale nekompromisní. Já nevím, vy, co jste tam byli, co jste se dostali do sálu, tak jste viděli, jak to bylo psychicky náročné pro předsedkyni Senátu přednést ten rozsudek. A řekněme si otevřeně, ten rozsudek byl z hlediska současné justice v našem státě přelomový. Protože když si vezmete soudy, které byly s Vladimírem Kapalem, které byly s dalšími lidmi, ať už to byl Ivan Smetana a další, tak tam prostě nikdo nebral v úvahu nějaká fakta. Prostě jednou seš za prodanec, tak tě sejmem. A tady to nebylo. Soud překvalifikoval terorismus na podporu nevládních ozbrojených jednotek. A to byl ten zásadní zvrat, který, řekněme, položil do kolen státního zástupce a on tomu nevěřil. On pak tam posílal SMSky doleva, doprava, nevěděl, jak se má zachovat a nevěděl, co s tím má dělat. Už to, že u toho prvního stání vás bylo tolik na té chodbě, že jste se nevešli do místnosti. Už to, že po celou dobu toho v podstatě rok trvajícího soudního přelíčení pořád bylo plné hlediště, přestože to bylo nezáživné a já nevím, jak rozvleklé, přestože jeden den to trvalo hodinu a druhý den to trvalo od rána do pozdního odpoledne, tak pořád tam byli lidi, pořád tam byla podpora, pořád tam byla veřejná kontrola a pořád tam byly naše média. Máte moje obrovské díky. Jak Petr Bureš, tak Raptor i všichni ostatní, kteří to přenášeli a obrovské díky všem, kteří tam přišli a odseděli tam s námi ten čas. Víte, můžete člověku dát spoustu věcí. Můžete mu dát poslední košily, můžete mu dát auto, můžete mu dát barák, ale to jsou všechno hmotné věci, které si můžete našetřit, nakopit, někde vyšmelit, když to řeknu takhle. Ale je jedna jediná komodita, která se nedá nahromadit, kterou můžete dát, ale nemůžete s ní obchodovat. A to je váš vlastní čas. Nikdy nevíme, kolik času nám zbývá. A člověk, který dá čas druhému člověku, mu dává to nejcennější, co má. Já vám děkuji.
0: Můj čas je pouhé prozatím.
1: No, není to žádná sranda, Peťo.
0: Já vím.
1: Chtěl bych ještě říct jednu věc. Jsou mezi váma lidi, kteří ovládají symboliku. Víme, že i z teorie obecné, ježiš, ne obecné relativity, nevíde.
0: Obecné bezpečnosti, ne?
1: Ano, že ta symbolika má velký význam. A víte, u symboliky je důležité, aby nebyla připravena. A mě absolutně nepřipravenému se sešlo od lidí, kteří se vůbec neznají, jsem dostal 3 dárky. Víte, tenhle svět je založený na trojici. Muž a žena jsou 2, ale smysl vztahu muže a ženy je v tom třetím, v tom dítěti, které je pokračováním jejich života. Další příklad, vemte si, sedíme na židli, která má 4 nohy. Je to naše kulturní dědictví. Ale to funguje na rovné podlaze. Když si tu židli postavíte někam do přírody, tak víte, že se kinklá. A je problém ustabilizovat. A když si máme tu židličku, která má 3 nohy, tak nic stabilizovat nemusíte. Ona je stabilní sama o sobě. Trojnožka. A mně se sešly 3 dárky, takže to je obrovský symbol už jako takový. A tím jedním dárkem je láhev medu. Druhým dárkem je Bible v ruštině. A třetím dárkem je polštář. A teď, babo, raď a lidi, namáhejte mozečky. To jsou symboly, které se mi dneska na konci sešly v ruce. Jsem vědavej, na co přijdete. Ten soud nekončí, protože státní zástupce se odvolal na místě. Ivan Hadrava a Kruliška, v podstatě ty z toho vyvázli úplně, takže o ty asi nepůjde. Jestli se Láďa Štádler odvolá, nevím. Předpokládám asi, že ano. A jestli se odvolám já, taky nevím, protože to záleží na tom, jak to potom rozebereme s právním zástupcem, až bude rozsudek na papíru, protože to, co bude na papíru, je rozhodující. Ano, to my víme, že já jsem dostal rok na 3 a 5 let zákazu organizovat cokoliv, co se dá řídit a má to nějakou vazbu na armádu nebo branou, nějakou ty brané věci, takže nesmím velet 5 let. Nicméně určitě to půjde na odvolací soud, o to už se pan státní zástupce postaral. A jak se my k tomu postavíme, tak to záleží na tom, jak to proberu s mým advokátem. Velmi vzdělaným advokátem, velmi zkušeným advokátem, velmi drahým advokátem, ale člověkem, kterého si velmi vážím. Takže ještě jednou obrovské díky a uvidíme, jdeme dál, jak to bude dál. Tak když budou nějaké informace, tak vám dám samozřejmě vědět.
0: Chceš ty poslechnout státního zástupce, co teda řekl po soudu?
1: Nechci.
0: Dobře, tak nic, tak já ho zase vypnu. Ale...
1: Ne, tomu člověku fakt nechci dělat reklamu a mám o něm svůj názor.
0: No.
1: Řekl bych, že bude čít oheň a síru. Takže...
0: Tak něco.
1: Tak něco, ano.
0: No, ale... Však ono se ukáže.
1: Ono se ukáže. Hinsa ukáže, no. Je to každopádně, víš, já bych řekl, že na tom rozhodnutí soudu se projevuje právě i ta změna všeobecné geopolitické situace, protože to, co vyvádí Evropská unie, tak už není přijímáno ani v Evropské unii. A to ohýbání pravidel a práva, které tady v podstatě kvete v poslední době, tak už začíná vadit i těm lidem, kterým by to mohlo být jedno, nebo kteří jsou z toho, kteří mají z toho biznis, jo? Řekneme to takhle, které to živí. Takže to vypadá, že v těch lidech se začíná objevovat cosi, čemu se říká svědomí. A to není jako malý signál. Ano? Protože před rokem by takový rozsudek určitě neprošel. A já jsem rád, že s vámi jsme se mohli podílet na tomto možná. Uvidíme, jak to bude hodnotit za půl roku, za rok, za 10 let budoucí generace, nebo jak se to bude hodnotit v budoucnosti, ale já cítím, že došlo ke změně. Že dochází ke změně, která je pro nás důležitá. Peťo, máme tam nějaké otázky k tomuhletomu tématu?
0: K tématu soudu, já to rychle ještě jednou. Všichni nás zdraví, tady je samozřejmě gratulace velká, tak všichni jsou rádi. Tak, to je všechno. Všichni tě posílají slova díků a slova podpory. A jako přímo otázka, ale to je, ano, takže prokurátor musí mít kachní žaludek, když mu přijde normální chtít poslat člověka za tohle do basy na 10 let, což je u 70letého člověka vlastně do životí.
1: Ještě není 70. Ještě chvíli ne.
0: Ale tak jako například, no.
1: No jo, tak moc mi k tomu nezbývá, já vím. No.
0: Ne, tak to nebere osobně, ale ještě Jura. Udržíš moč a stolici.
1: takže... No, ještě bych si troufnul takhle. Troufnul bych si ještě být pod tribunou. Řeknu to takhle. A pro lidi, kteří nevědí, co jsem teď řekl, tak to objasním. Je takový starý vojenský vtip. Jaký je rozdíl mezi vojákem, který pochoduje před tribunou a vojákem, který stojí na tribuně? Že ty pod tribunou udržej krok a moč.
0: Jo. To je pravda, no. Ale nebuďme v depresi. Každopádně, ty tady mluvíš o změně a tak jako jsi narazil na celo, řekněme, takovou větší změnu, než jenom ve tvým osobním souboji, který jsme všichni prožívali. Ale vypadá to, že se mění pravidla hry a mění se hra i jinde po světě.
1: Mění a zásadním způsobem a vypadá to, že to bude velmi rychle. O tom, jaké jsou nálady v Rusku, což je pro nás země zakázaná, že jo, což kdyby bylo po chuti Uršily FDL, tak by tam bylo na mapě napsáno tady žijí ne lvi, ale medvědi, jak bylo na starých mapách, tak tam ta nasranost už je vysoká. A z toho mezinárodního hlediska já bych vypíchl dvě věci. Jednak Lavrov se potkal s Rubiem a mluvili spolu půl hodiny v Tichomoří. Manile. A ty reakce jsou rozporuplné. Každopádně, co vylezlo ven, na čem se můžeme shodnout, je, že nějaké dohody s Anchorage už nejsou a těmi závazky, které si ty dané strany vůči sobě daly, tak už nejsou vázány. Proč? No, protože Trump nepřinutil zeleného mužička, aby ty body, které Trump slíbil, že budou, tak aby je dodržoval. On mu ukázal prostředníček Trumpovi, ten zelený mužiček. Takže to, na čem se ty dva pánové tam domluvili, z tváře do tváře, tak už neplatí. A další věc je, že Rusko začíná Americe oplácet její kroky tou samou mincí. Ukrajinci likvidují fabriky v hloubce Ruska. Teď se pustili do skladů velké internetové ruské společnosti. To je něco jako Amazon v Americe, tak Wildberries je v Rusku. A Rubio měl míst do obličeje Lavrovovi, že Rusko předává přesné koordináty amerických základen a těch citlivých míst Iránu. A že Irán se trefuje díky tomu, že má podporu, informační podporu Ruska. A Lavrov mi odpověděl, že Ukrajina už léta se trefuje do citlivých míst Ruska, protože má informace z kosmického a dalšího radiolokačního průzkumu ze Spojených států. Takže vrací se poloha 50-50. Jak ty ke mně, tak já k tobě. A teď bych se opřel o informaci, která jako trošku zapadla. A to je interview Viktora Bouta u Alexe Jonese. Viktor Bout je člověk, který hrál výraznou úlohu jakožto prodejci zbraní, jako člověk s velmi dlouhýma prstama a navíc člověk, který má velmi jako blízký vztah v Kremlu. A on tam jednoznačně prohlásil, že už jsme ve třetí světové válce, to už si tady říkáme taky delší dobu, ale on tam vymaloval možný vývoj, nebo vývoj, který začíná být velmi pravděpodobný pro celý svět. A je to vývoj, který by do 3 let mohl skončit tím, že 90% obyvatelstva země zemře. A většina z nich zemře hlady. Protože teď už jsme ve fázi třetí světové války, kdy se bojuje o zdroje. A zatím se bojuje, řekněme, pouze, v uvozovkách pouze, klasickými zbraněmi. Máme zablokovaný Hormuzský průliv už delší dobu, takže nemáme zemní plyn. Teď se nebudeme bavit o ropě, ale o zemním plynu, protože ze zemního plynu se vyrábí hnojiva. Hnojiva, které v podstatě se rozváží po celém světě. Takže Afrika bude mít nedostatek hnojiv, Evropa bude mít nedostatek hnojiv, Amerika bude mít nedostatek hnojiv. Kromě zablokovaného Hormuzského průlivu máme v podstatě poslední týden zablokované Černé moře. Velcí přepravci už odmítají plout do Černého moře, protože pokud se do nich netrefí ruský dron, trefí se do nich ukrajinský dron. Ale tím, že je zablokovaná cesta do Černého moře, tak pšenice z Ukrajiny ani pšenice z Ruska se nedostane do Afriky a nedostane se do západní Evropy. Když si to promítnete, co bylo loni, jak byly velké dohady o pšenici, že to musí jít pro Afriku, která je strádaná hlady, a pak se zjistilo, že veškeré obilí, které se vyvezlo, tak nešlo do Afriky, ale šlo do Evropy, protože ti, kteří vyrábí gin, potřebují pšenici. A potřebují co nejlevnějc.
0: Byla to whisky.
1: Whisky, tak to, pardon.
0: Gin, pšenice, ježišmarja.
1: Ne, tak pardon, no tak já zase to...
0: Další jako ještě, aby jsme jako zase nekonspirovali.
1: Dobře.
0: Do Afriky se vyvezlo náhodou celý 3% toho objemu.
1: Až. No.
0: Takže jako ne všechno, ale...
1: Ale něco?
0: Ale něco. Něco.
1: Ale nevím. Letos to asi nebude ani to něco, jo? Jaká je situace. No a ten vývoj jde tak dál, že už se dneska bojí proplouvat i přes Rudé moře a Suezský průplav, protože tam Hutiové vybírají, kdo může proplout a kdo nemůže proplout. A máme otázku s dalším neuralgickým bodem, a to je průplav... No, vidíš to. Právě v Tichomoří, kousek od Manily, ježiš, jak se to tam jmenuje. Zeptej se Ládi, ten to ví, jak se to jmenuje. To je další neuralgický bod, jo? To je tam u Číny a u Filipín. Ten je velmi hustý. Proč o něm mluvím? Protože tenhle ten tichomořský průliv, pardon, to je průliv. V podstatě tam jde obrovské množství právě z Číny. A pokud se tam objeví neoznačené drony, které si budou vybírat nějaké lodě, které tam budou plavat, tak máme v podstatě celý námořní obchod blokován. A rozpadem námořního obchodu začne ve světě hlad. Svět se začne rozpadat na malé ostrůvky, které buď budou, anebo nebudou soběstačné. A zeptám se, víte, na kolik jsme soběstačními? Jaká jsou poslední čísla? Já si myslím, že my budeme mít do 3 let hlad taky, a nebude to do 3 let, bude to už letos. A to nemluvím o tom, že nám bude v zimě zima, protože ty zásobníky s plynem na topení se nějak taky nevedou, nějak nenaplňují, jak by měli. Takže se o tom buď mlčí, anebo to... Já vím, že zase pro některé lidi straším, nicméně najděte si, je to i s českým překladem, tohleto interview, najděte si ho a poslechněte si to, protože je to pro náš další vývoj velmi důležité a je třeba, aby jsme na to nezapomínali. Ještě pořád s tím můžeme něco dělat, takže s tím něco dělejme. A že se s tím bude něco dělat, já jsem přesvědčen, že ano, protože po dnešku, po té zkušenosti, kterou si nesu tady, z té soudní síně, tak je mi jasné, že náš národ má sílu. Že ji neukazujeme navenek, proč bychom to dělali. Ale my jsme.
0: Hele, já se tady vrhnu právě na ty některé věci, jako tady vypíchnu z toho, co jsi říkal. Mm-hmm. A sice Marco Rubio právě v Manile dal volnou ruku Rusům na Ukrajině. Rubio řekl, dvojtečka, budeme muset mít nové návrhy a nové nápady pro řešení konfliktu na Ukrajině, a dodal, že dřívější návrhy, které Ukrajina odmítla, se nyní pravděpodobně nestanou pro Kyjev přijatelnějšími. a prohlásil, že dohody z Anchorage nebyly dohodami, tudíž nejsou platné, a to značí, že Rusko už není vázáno a že si nepřivlastní jiná další území Ukrajiny, než jak bylo v Anchorage dohodnuto. A to značí, že Rusko má nyní volnou ruku na Ukrajině, protože představa, že by vítězící Rusko nyní snížilo své mírové požadavky z Anchorage, která Ukrajina je absurdní prostě. Takže tohleto řekl Rubio, tím pádem já ještě jednu věc, co vlastně dneska nahrálo Vladimírovi, respektive Rusku, extrémně. A vemu si na pomoc CNN Prima News, aby jsme si jako tady ukázali něco z mainstreamu. A to je, prosím, první rozhovor s...
1: Jo, s tím novým náčelníkem generálního štábu.
0: Náčelníkem, ano, Drapatý. Tak, náčelník ukrajinské armády píše, prosím vás, na Ukrajině samozřejmě není fašismus, není tam nacismus, vůbec ne. Rusové nemají právo existovat, řekl nynější šéf ukrajinské armády. Moskva na něj po právu samozřejmě vydala zatykač. Ještě před svým jmenováním, jo, do čela ukrajinské armády označil Rusko za stát, jehož vedení ani národ podle něj nemají právo na existenci. Prohlásil to v souvislosti s imperiálními ambicemi Ruska, bla, bla. Výrok Drapatyho nyní připomínají média i ruští propagandisté. Velitelé označují za jedno z nejnebezpečnějších protivníků. Tak tohle to je, prosím tě, informace z mainstreamu. Co tomu říkal?
1: No. Mám radost, že mainstream se vrací zpátky tam, kde by měl být. Že by měl taky podávat informace. Takže ano. Já když to řeknu jednou krásnou větou, vidím, že je třeba se vrátit k tomu, co bylo dohodnuto v Jaltě, že je třeba se vrátit k norimberskému procesu a ty zásady, které byly stanoveny po druhé světové válce, je třeba důsledně dodržet a zopakovat, aby už v budoucnosti se nemohlo znova tohleto bílý objevit mezi normálním obyvatelstvem.
0: Já tady k tomu ještě vezmu na pomoc právě Michala Petrkom, což tento tady rozbírá víc do detailu a píše. Nový nejvyšší velitel ukrajinské armády generál Michailo Drapatý včera ve svém prvním rozhovoru ukázal, že jako bitevní generál nebyl nejenom největším sběratelem válečných porážek od Rusů, ale jako vojevůdce bude nejspíš i čistokrevný idiot.
1: No a když už Michal se nechal stáhnout k takovýmhle výrazům, tak to už musí být co? To už fakt musí být. Já s ním souhlasím. Teda mi se ještě nestalo, že bych s Michalem nesouhlasil, protože jeho analýzy, neboli český rozbory situací, jsou velmi profesionální.
0: Jenom dočtu větu. Mainstream se tento týden rozplýval blahem, jak nesnáší Rusy ohledně do Drapatý. A Drapatý to včera dotáhl ad absurdum. V prvním rozhovoru jako nejvyšší velitel všech ukrajinských vojsk se nechal slyšet, že ruský národ nemá právo na existenci a že na Donbase žije sama chátra, která nechce pracovat. Jo, takže to on...
1: Ale zeptal se někdo Drapatýho, jestli si uvědomuje, jaké je národnostní složení ukrajinské armády?
0: No, to právě tady Michal ještě právě tohle doplňuje. Jo? Pominule mi fakt, že ruská média nyní vrní blahem a hromadně citují Drapatyje, protože jim jeho slova dokonale zapadají do jejich předmobilizační vlastenecké propagandy a tak dál. Tak nyní Drapatý je nutně podle výpočtu generála Hetmana musí okamžitě zmobilizovat cirka 300 000 vojáků. A právě si naštval 1 až 2 miliony původních obyvatel Donbasu, kteří byli nebo jsou přesídleni různě po Ukrajině, a až 5 milionů ruských Ukrajinců. Souborem odpustil si 15 až 25% mobilizačně dostupného obyvatelstva a řadu sloužících vojáků vlastní ukrajinské armády. To znamená střelit se před bojem do vlastní nohy.
1: Jo.
0: Takže opravdu Zelenský má opravdu to teda, tento teda vymouk, jako výborně si zvolil toho nejlepšího, evidentně. Takže vypadá to, že to tam fakt máme jako rychlýho rejda. No.
1: No, takže tento způsob léta se zdá být velmi nešťastným, tak což je zase, že jo, známý citát, tak řekl bych, že tento způsob léta bude velmi horkým. Mluvím o roku 26.
0: No jistě, to samozřejmě to, ale pozor, zase se shoduje s mainstreamem, protože i mainstream upozorňuje, že přijdou zase velký vedra, takže se máme na co těšit.
1: Ano. Hele, já jsem si už dokonce, jak jsem se trošku zpamatoval, tak jsem si dokonce zapnul chat.
0: Ano.
1: A jsou tady zajímavé reakce na ty tři dárky.
0: Tak povídej.
1: A oni jsou opravdu, ty lidi se shodujou, jo, což mě děsí. Protože všichni to vidí velmi, velmi pozitivně. A ty, když to projedeš, tak tam najdeš nějaký, který bude, jak řekněme, souhrnej.
0: Já byl Vojtara. Met je tisíce let
1: našich předků.
0: Bible v ruštině je spojenectví, polštář s vajkou je přání a naděje klidného spánku a vědomí i síla
1: držet slovo. Jo. Lidi, mám z vás radost, děkuju. Peťo, nebudem to natahovat.
0: Dobře.
1: Ty jsi připravil ještě jedno překvapení pro mě, za které já ti velmi, velmi děkuji. A možná by bylo dobré to říct lidem, že jsi připravil takovou bombu. Tak se pochlup.
0: Počkej, bombu.
1: No tak bombu, no tak bombičku.
0: Ne, počkej, myslíš to, ten sestřih, to týho. Tak přátelé, teď těsně před vysíláním jsem dal, Jitka dala dohromady Ivanův cestopis, tak to video má 8 minut, jsou to vlastně ty obrázky, které jsme tady ukazovali, tak je to v takovém, jsou tam ty klipy prostě seřazený, jak to šlo za sebou. A Jitka tomu ještě dala trošku, to trochu vylepšila, aby to bylo podle jejich představ. Takže Jitce Richterovi tímto děkujeme.
1: A nezapomínej na sebe.
0: Co já?
1: Složil si k tomu muziku.
0: Ano, dobře, no tak to není podstatný. Dneska AI umí taky dělat muziku a to by člověk koukal, ale tak já tam mám jenom takový pár tónů. Tak
1: pár tónů.
0: Ale my si dáme samozřejmě tu tvojí a dneska i s určitou nadějí, že věci se dají začnou rovna. No hele, taky, ale to jsme vůbec neřekli, že jo, Macinka se potkal s ruskou velvyslankyní.
1: Ano, a dokonce, co se mi líbilo, nepozval si k sobě na kobereček, ale zvedl zadek a šel k ní do kanceláře, což je obrovský symbol. Diplomacie je o symbolech a to, že Macinka udělal krok k ruské velvyslankyni, tak tím Česká republika udělala krok k narovnání těch zničených vztahů s Ruskou federací. To není to, že by se to obnovilo, to v žádném případě, ta cesta bude ještě dlouhá. ale udělali jsme první krok. My jsme udělali první krok. Zaplať pánbu, že my jsme udělali první krok. A to je velmi důležité. A protože, víte, ona, ta diplomacie je velmi složitá a ani já ji nerozumím. Tak to bude bio, já jsem jenom obyčejný vojcl. Ale on už, ten signál tady byl i z té ruské strany, protože paní velvyslankyně se narodila v Praze, má české školy, umí naprosto perfektně bez přízvuku mluvit česky. Já jsem rád, že ty dva lidi se potkali.
0: Myslíš, že spolu mluvili anglicky?
1: Anebo svahilsky?
0: Tak. To byl vtip na závěr. Přátelé, zítra Robert Vlášek a Pavlína Kolářová. Podíváme se na to, jak si stojí trhy, finance a zlato a další kovy. V neděli tentokrát, protože Ivan jde pryč, má dovolenou, tak v neděli se o romantiku postará pan profesor Petr Staněk. Máte se na to. To bude vítr. To bude veliký, jako já už vím některý náměty a teda bude to, to bude smršť, jako to slova. No a co bude v pondělí, to se nechte překvapit. To. Tak, bude toho tady dost a dost. Vy, kteří jste si nedali ještě odběr, dejte si odebírat, tlačítko máte ho vpravo dole pod videem, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, kterých tady máme dost a dost. A zůstejte
1: tam. Až na miliony.
0: Ano. Tak se začnou dít věci, ale už se blížíme.
1: Ano.
0: Tak jo. Dobrou noc, přátelé.
1: A děkuju.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 168, jež věnujeme hudebníkovi Štěpánovi Smetáčkovi, který dnes slaví 55. narozeniny. Do mikrofonu hovoří Michal Kyselka.

Tak to zněl Štěpán Smetáček, když hrál na bicí s kapelou Arakain začátkem 90. let. Ale Štěpán hrál s mnoha kapelama. Mám tady jeden výčet. Řetěz, Vitacit, Die Elektrische Elefant, Vanastovy věci, Pusa, Krausberry, Panika, Gentour, AB Projekt, Lucie, hrál s Dodo Doleželem, Iron Maiden, Hookers, NTS, Lenka Dusilová, Janek Ledecký, v současnosti Grábner. A to jsem určitě na některé zapomněl. Ale my si posvítíme na Štěpánovu solovou tvorbu. Například tadyhleta písnička byla docela velkým hitem na vrchu svatého kříže nad Žižkovem, jemuž se říkalo Parukářka, a kde byly pořádány letní hudební odpolední neděle.

0: Zde slyšíme Štěpána nejen coby skladatele, ale také hráče například na vibrafon a hlavně coby zpěváka. V jednotajné písničce s názvem Na drogách, kterou si zaspíval svého času i například Dan Bárta. Mrkneme se na chvíli do Wikipédie. Pochází z muzikantské rodiny. Jeho děd byl světově proslulý dirigent Václav Smetáček, otec Pavel Smetáček, významná osobnost českého jazzového tradicionálu, matka muzikoložka. Od malička byl obklopen vážnou a jazzovou hudbou, v dětství neměl ani ponětí o tom, že existuje hudba jiná. Až v pubertě objevil u svého strýce...
1: Údajně to byl tvůj strýc a jeho sbírka desek jako Pink Floyd a Beatles a tak podobně, které tě vlastně, což bylo to první vedle vážné hudby a klasiky, co jsi objevil. Co to tehdy s tebou udělalo vlastně, objev tady téhleté hudby?
2: No, uhranulo mě to, no. Uhranulo mě to, bylo to trošku jako odpočinkový, trošku jsem v tom cedil tu rebelii. Bylo to takový jako strejda taky, to nebyl tátův příbuzný, ale manžel maminky, sestry. A on byl takovej víc jako hippický, v mládí nosil dlouhý vlasy, maloval, byl, je to stále psycholog, je trošku jako jinak naladěný než na ta naše smetáčkovská rodina. Tak tam to všechno se dělo tak trošku volněji, než u nás to bylo takový trošku upjatý. Takže v té rodině bylo hrozně dobře a ještě když pustil Beatles nebo Pink Floyd, jak jsem byl úplně nadšený, protože jsem tušil, že něco je jinak. Takže to bylo hrozně příjemné.
1: Ono ale ty kapely tehdy těch 60. 70. letech z klasiky hodně vycházely vlastně, jakože i ty Beatles konec konců. Vnímal jsi tam nějaký ty jako postupy, ty, který se vlastně jako oni naučili, když tehdy chodili na tu klasiku?
2: Ne. Já jsem vnímal to podhoubí, že jako je zásadně jiný. Jestli tam jsou nějaký podobné noty nebo postupy, co jsem ještě tenkrát neřešil. Ale to, že to není ten kravaťácký svět a že jsou tam ty čtyři, ale přitom to nejsou ty jazzový čtyři, že to je jako a že to je jako do tance a přitom to není jako to disco, který jsem už trošku občas někde zaslech. To bylo jako jasný.
1: Tak ale údajně bylo iniciační, když ti kamarád pustil Iron Maiden a Metalliku někdy ve škole, takže to byl vlastně tvůj objev metalu.
2: To bylo... No a to bylo ještě větší překvapení. Protože když jsem se setkal třeba s Beatles nebo s Jethro Tull nebo tak,

vyznávali, Štěpán Smetáček na metal nezanevřel, občas, i když spíše výjimečně, se objevil i v jeho sólové tvorbě, kde si například v této skladbě zahrál dokonce na kytaru spolu s Miroslavem Chyškou.

0: Ano, to se všechno projeví tady v Praze.
1: Koušou, z růdy se koušou, něco mě svírá. Štěpánovi texty stojí za pozornost, anebo naopak hudba, do které oblékne slova svých souputníků, v tomto případě někdejšího zpěváka, skladatele, textaře a současného ministra kultury Oty Klempíře v písničce nazvané Buddha Rebel.

zrození. Hejličky nad spendem.

Štěpán měl z Pink Floydů v oblibě Ricka Wrighta, klávesáka. Já zase obdivuju Rogera Waterse. A co jsem chtěl říct, se Štěpánem jsme přátelé, kamarádi, můžeme se bavit o všem, což je dneska vzácné. Za ta léta, když jsme se stačili i pohádat a něco jsme spolu i stropili, například písničku So In Love, ta byla složená v době velkých povodní, které zasáhly i Prahu, a uslyšíme v ní zpěvačku Lenku Dusilovou.

0: Ty už jsi o tom do jisté míry mluvil, ale co podle tebe odlišuje dobrého bubeníka a výjimečného bubeníka? Kde je ta hranice?
1: No, myslím, že výjimečného bubeníka poznáme podle prvních pár not, nebo dejme tomu taktů. Tohle si myslím, že opravdu je to nejdůležitější, že je k poznání, tudíž tu kapelu nebo ten projekt jasným způsobem zařazuje jinam, nebo posouvá ho tím, že slyšíme zrovna jeho. Když to dobrý bubeník, někdo tam hraje, všechno je v pořádku, ale nevíme.
0: Mohl tam být dokoliv jiný.
1: Ano.
2: Je to tak a ví to každá kapela, která má to štěstí hrát s bubeníkem výjimečného kalibru, jenž ji posvětí svými údery či doteky štětkama, jak se říká. A o tom se přesvědčíme v poslední písničce našeho pořadu. Něco z poslední doby a je to kapela Žentour, Zabicí mi Štěpán, název písně Každý zvlášť. My se loučíme s kalendářem číslo 168. Od mikrofonu tak činí Michal Kyselka.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální čtvrteční vysílání 23.7. leta páně 2026, 20.03, vidím velitelský čas. A se mnou je specialista bezpečnosti analytik, člověk, který to opravdu hodně zažil, hodně ví, a taky výborný bubeník a člověk, který to hodně umí, Jan Schneider, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já jsem moc rád, že jsi udělal na nás čas. Jak se máš?
1: No tak, jde to teďka, jak je chladnějc, tak je to lepší.
0: Pro mě taky, to je pravda. Tak konečně už taky někde zapršelo. Samozřejmě někteří zemědělci, kteří zrovna jsou uprostřed sklizně, tak nám budou tvrdit, že to zrovna jako nejlepší není. Ale není na světě déšť ten, který by vyhověl lidem všem. Ale tak to prostě... Tak to prostě chodí. Dějou se věci kolem nás, ale já bych nejdřív, než se vrhneme na ty informace, novinky, postřehy a tvoje pohledy, tak bych rád, jestli by si promluvil o akci, kterou v další ročník, kterou připravujete v odborných kruzích zvané Župra, tak... já z žurnalistické praktikum. Tak pojď nejdřív k tomuhle, prosím.
1: Takže v loni jsme měli takový, dejme tomu, nultej ročník. Náš spolek žurnalistické praktikum udělal takovou akci, kterou jsme s pomocí Michala Semína nazvali Slovo do pranice, to vymyslel on. A byl to několik dní přednášek na mediální témata různá. Všechna ta vystoupení jsou vlastně k vidění na YouTube, ale i na našem webu, který se jmenuje ZPHB, to znamená jako žurnalistické praktikum Havlíčkův Brod .cz. Tak tam jsou ta videa z loňského roku, Erikem Bestem počínaje přes Marka Stoniše, Radima Panenku, Kláru Samkovou, prostě mnoho lidí velice zajímavých, Petr Žantovský a já nevím, abych někoho nepřešel zbytečně. Prostě je to tam k vidění, k poslechu, myslím si, že to bylo zajímavé. Nicméně, nultým ročníkem jsme to nazvali proto, protože ty lidi tam seděli a poslouchali. Ale žurnalistické praktikum má v tom názvu jistý takový aktivní prvek, praktikování, a proto jsme se rozhodli letošní vlastně řádný první ročník, ano, tohle to je přesně ono, už udělat skutečně jako praktikování. Jo, vidíš, tadyhle to jsem zapomněl, to jsme na to moc pyšný, přímo nám adresně poslal zdravici pan Jeffrey Sachs. Je to díky paní Soně Sachsové, který tímto ještě jednou děkuji, i Jeffovi taky, protože paní Sachsová je Češka. Takže to spojení je na Jeffa Sachse, jednoho z nejvýznamnějších světových myslitelů, tak to spojení je velice nakrátko. A Jeff nám tam namluvil zdravici, protože chápe, že vzdělávání se žurnalistické gramotnosti, vlastně tomu není nikdy konec, to je nekončící proces. Takže tady to je vlastně ta stránka, ty tam listuješ, v tom všichni to můžou vidět, lze se tam prostě přihlásit a letošek bude jiný. Letos máme už to praktikování vlastně vymyšleno ve třech takových kapitolách. První den bude cvičení ve stylistice, protože je známý fakt, že ta každá informace má takovou hodnotu, jak ji pochopí příjemce. To znamená, když chci psát něco pro sportovce, tak nebudu používat příliš barokní jazyk, souvětí, a naopak, když budu chtít psát něco pro vzdělance, tak tam nebudu používat příliš takového slengu pouličního a tak dál. Ta věc je velice důležitá. Můj učitel Milan Balabán, to byl starozákonník a religionista, tak ten si prošel takovou velmi tvrdou školou té stylistiky, když totiž ztratil státní souhlas k duchovenské činnosti, tak hledal zaměstnání, kde se dalo, a opravdu skončil jako v dělnických profesích. Mnoho let dělal u kanálníků. A o těch přestávkách, když vylezli z kanálů, že jo, tak ty dělníci do něj neustále ho pošťuchovali, a aby jim něco vykládal. A on se musel naučit vykládat o té Bibli jazykem, který je velice přístupný, prostě taková, to je, řekl bych, čtvrtá cenová skupina. Když potom po roce 90 se vrátil zpátky na fakultu, tak ty jeho přednášky byly tak šťavnaté a srozumitelné, že na ně chodili studenti úplně z jiných škol, protože bylo velkým požitkem ho poslouchat. Bylo to velice srozumitelné a, jak říkám, prostě bylo to, mělo to šťávu, mělo to grády. Takže tohle to je, stylistika je strašně důležitá, je velmi důležité prostě vědět, ke komu, kdo je mými čtenáři, posluchači, jak k ním hovořit. My jsme si jako inspiraci připravili s paní lektorkou, to je Eva Miláčková Wildmannová, tak jsme si připravili ukázky z knížky Raymonda Kenoa Stylistická cvičení. Ta knížka má velice hlubokou minulost, přeložil ji Patrik Ouředník geniálním způsobem a vyšla poprvé v jazzové sekci, kdysi dávno. Teď vyšla znova, ale myslím si, že ani v antikvariátech moc k sehnání není. Je to takový poměrně stupidní příběh, převyprávěný asi 100 různými způsoby. Já jsem se domluvil s paní Jarkou Obermajerovou, že k nám přijede a že několik těch příkladů tklivým způsobem, uměleckým způsobem přednese. Pak jsme s paní Miláčkovou vlastně se zastavili u té nádherné takové parodie na básničku, na písničku Šlananinka do zelí, na ten text. Ta existuje asi v 10 různých převyprávěních stylistických podobných podle básnických stylů. Otokar Březina, Vítězslav Nezval, Olbracht a dokonce i Majakovský, skvělý je to. A dlouho jsme pátrali, protože ono to chodí po internetu jako anonymní, až Zdeněk Zbořil mě navedl na postavu Václava Laciny. On, já jsem si koupil ty knížky jeho, ale nicméně tam, tento text tam není. Ale je tam mnoho variant, prostě cítil jsem, že jsem velice blízko, ale na tyhle variace jsem narazit nemohl. Až paní Miláčková udělala úžasnou práci rešeršní a zjistila, že to skutečně Lacina napsal, ale vyšlo to péčí Jiřího Voskovce ve Spojených státech. A paní Miláčkové se podařilo prostě získat faksimile toho amerického vydání, což je úžasný. No a pak mě nedávno překvapila ještě jedním zjištěním, že něco, že to nebylo poprvé, co se něco takového stalo, že již v 19. století jakýsi autor přebásnil básničku Utíkej, káčo, utíkej několika způsoby podle obrozenců tehdejších. Takže není to nic nového a myslím si, že ty trojice právě těchto příkladů by mohla naše praktikanty uvést do takového rozpoložení, že by se sami odvážili podle svého zvoleného stylu, co si do něj převést. Takže to bude první den, předpokládáme právě dopoledne, že bude ta lekce, pak, že se budou věnovat své práci a na večer, že bychom to právě s péčí paní lektorky vyhodnotili. Myslím si, že ten první den by mohl být poměrně zábavný. Ten druhý den tady bude Petr Žantovský jako lektor a to se budeme věnovat právě té verifikaci zdrojových informací. Nevím, co si Petr připraví za úkol, ale prostě je to takové klíčové téma v dnešní době, kdy například, jak jsem zjistil, deník TO, to má problém s texty Pavla Cimbála, které byly, teď přesně nevím, ale prostě vyřazovali je nějak ze svých stránek, protože zjistili, že to nebylo opřeno o důvěryhodné zdroje. Možná, jak jsem tak vytušil, si pan Cimbal takzvaně naběhl, že si začal věřit jednomu zdroji, který mu začal připadat jako ověřený a pak najednou to bylo jako, když spolkne udičku a pak najednou zatáhnou prostě a on se chytne. Takže asi to byl jako cílená akce na něj, ale myslím si, že ta problematika je prostě všeobecná. Lidé se opírají o všelijaké zdroje, které neprověřují, hlavně když souhlasí s tím, co si myslí. A to si myslím právě, že je velká chyba, velké pokušení. Takže to bude druhé téma a to třetí téma. Tam se jako lektor se mi podařilo přemluvit mého kamaráda, dlouholetého kamaráda Ludvu Bednáře, který kdysi už za Dizentu pracoval publicisticky, podílel se na vydávání časopisu Střední Evropa a od té doby pak přeložil několik knížek a dlouhé roky dělal redaktora v Euru a v České pozici a v Lidovkách, kde já jsem i publikoval, takže jsme se po letech zase s Ludvou sešli dokonce profesně na jedné lodi. A je to člověk velikého humoru, velikého životní zkušenosti a velkých kompetencí. A tady jde právě o určitou tu redakční rutinu, to znamená, jak se vyhýbat určitým klišé, určitým spojením a jak například krátit texty. Já vím, že když jsem poprvé psal do tištěného média, tak mě pak zavolala paní redaktorka a říká, pane Schneider, a je potřeba ten text zkrátit jako o 500 znaků. Já jsem říkal, no to není možný, tam každý slovo je na místě. Ona říkala, tak já to udělám sám. Jsem říkal, tak to ne, tak to já teda zkusím sám, protože člověk se pak musí zamyslet nad tím, co je nejpodstatnější a bez, co lze z toho textu vypustit bez ztráty smyslu. Je to strašně důležitá práce. Ono to u toho digitálního publikování svádí, že tam vlastně těch nul a jedniček může být nekonečný počet, ale myslím si, že je velké umění psát krátké texty. Tadyhle musím zmínit naprosto nedostižného Erika Besta, protože nacpat do několika vět, aby to mělo hlavu, patu, argumentaci. Prostě je to úžasná práce, kterou on předvádí. Takže myslím si, a je to právě v této době taky časově velice příjemný, že on nezavaluje člověka předlouhými texty. Já se přiznávám, že je několik autorů, které prostě nečtu, protože vím, že se nedočtu téměř konce. Že musí povědět prostě všechno, co vědí. Tady jde spíš o to šetřit toho čtenáře a naopak mu říct velice krátce a zdůvodnit to, co ještě možná on neví. Velice důležitá práce, ono to nevypadá moc atraktivně, ale já si myslím, že to je strašně, je to jedna z podstatných kompetencí prostě dobrého publicisty. Ten čtvrtý den pak už budeme mít v podstatě jenom takový jako závěrečný, hodláme dát těm dotyčným určitý certifikát. Já jsem zapomněl říct a poděkovat Lence Procházkové, protože ona má na to živnosťák, takže je vlastně odborným garantem tohodle kurzu této akce, takže dostanou určité osvědčení o tom. A já jsem si tam jenom dovolil ten čtvrtý den dopoledne, tam se pokusím nastínit určité takovou čtveřici starodávných analytických metod k takovému komplexnímu vyhodnocení textu. Myslím si, že k tomu se v příštích ročnících budou-li uvidíme, jak dojdeme, jakého úspěchu dojdeme při tomto ročníku, takže bychom se k tomu mohli vrátit. Takže to je zhruba takový nástin. Začínáme 16. v neděli večer se sejdem a uděláme tady takovou grilovačku malou. Tak 17., 18., 19. a 20. v poledne končíme. Takže to je zhruba nástin toho vlastně prvního řádného ročníku Žurnalistické praktikum. Co je k tomu třeba říct, na těchto stránkách je možné se přihlásit. Kurzovné za ty 3,5 dne je 1000 korun českých, ale nezajišťujeme ani ubytování. Pouze stravování tam nabízíme právě v prostorách, kde se to bude konat, tak to není v ceně teda jeho stravování. To je tady to máš, ano. Myslím, že tam už budeme mít jídelní lístek v Brzku, takže tam obědy a večeře je možné si objednat a na těch stránkách je několik typů na ubytování, takže to je asi celý to. My jsme maličký tým a velice amatérský, takže jsme si dovolili se tím příliš nezatěžovat a přesunout tu starost prostě na jednotlivé praktikanty, aby si vybrali prostě podle svého vkusu. Takže to je zhruba všechno, co jsem chtěl říct k tomu praktiku. Nechceme, aby tam bylo moc lidí, oslovujeme především cíleně ty, kteří mají zájem si něco zkusit, něco vyslechnout, trošku se vylepšit jako v těch kompetencích, to je naše ambice. Tady koukám, že tam byl, jsem zapomněl loni jmenovat ještě Martina, teda Petra Štěpánka a Tomáš Koloc, Jarda Štefec tady byl, no takže loni ta účast byla veliká, teďka teda to máme spíš, to bude skutečně praktický výcvik takovej nebo zkouška, nabídka toho, jak se vylepšit v těch kompetencích. Myslím si, že ta nabídka může být zajímavá. Místa jsou, nikdo nemusí mít strach, že by se tam nedostal. Přetlak zatím velký není, očekáváme, že se postupně, jak se ten datum bude blížit, takže se lidi přihlásejí, ale není zatím s tím žádný problém, když bude mít někdo zájem, velice rádi přivítáme.
0: Honzo, já se ještě zeptám, pro koho je vlastně určený tenhle kurz? Může tam mít kdokoliv jako z ulice, nebo předpokládáte, že ten člověk musí mít nějaký odborný novinářský znalosti, nebo...
1: Nepředpokládáme, je to spíš pro začínající, ale kdyby se tam přihlásil Václav Moravec, i toho bychom vzali, protože on nesporně má nějaký mezery v té mediální gramotnosti, takže není to zavřený pro nikoho, ale spíš je to myšlený prostě pro mladý začínající. Jo? Ale když se tam přihlásí prostě starý končící, tak ho přivítáme taky.
0: No, tak někdo třeba je starší a taky začíná, že jo, v tomhle oboru. Takže jsou tam... já vím, minulý rok jsme měli tu čest to natáčet,
1: ano.
0: Takže já jsem z toho byl nadšený, tak můžu doporučit, přátelé. A toť k tomu, pokud nevíte, co s načatým srpnem, tak... Já si myslím, že tohleto je velice užitečná.
1: Zdravíme pana Andřicha Kubíka.
0: Ano. Tady nás je, který nás zdraví, tak já to tady postupně takhle budu dávat. A protože je to hezký, že si na ně takhle vzpomenem, na naše lidi. Prosím tě, sleduješ ty určitě teďka ono... Okurková sezóna se zase nějak nekoná letos.
1: No, ne.
0: A jako dějou se věci kolem nás, já už se v tom jako like prostě v těch věcech pomaličku ztrácím. spíš jako cítím, že jsme víc a víc napjatí. A kam vlastně to celý směřuje třeba v rámci právě Evropy? Opravdu je to tak, že se tý, jak někdo říká, že se tý třetí válce nevyhnem, nebo kam to všechno směřuje?
1: No, to jsi měl zavolat až po 10. hodině, abych ti to mohl říct přesně, ale takhle. Lidstvo zatím překonalo hodně krizí a já si myslím, že překoná, a jestli nebudu mít pravdu a nepřekoná, no tak to už nikdo nebude vědět, že jsem se netrefil. Takže když to lidstvo překoná, tak můj optimismus může dojít ocenění. Myslím si, že je šance se z toho vyhrabat, protože vždycky se našli nějaký rozumní lidi. Někdy to viselo na dost tenké niti, ale zatím jsme se z toho vždycky nějak vybabrali, i když...
2: Připojujeme na jiné studio svobodné

mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly.

ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet.

Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.

Vítejte u pořadu, řekl se, stalo se dneska v sobotu 3. května 2025. Pojďme se podívat na to, kdo že slaví dneska svůj svátek. Slaví Alexej a Alex. Alexej je mužským jménem, které se může zkracovat jenom na Alex. Ženskou variantou jména pak může být Alexa, Alexis nebo Alexia. V Rusku se užívá domácí forma Aljoša, která se pak do češtiny překládá jako Aleš. Českou domácí podobu jména Alexej může být Alek, Alan nebo Saša. Jméno Alexej či Alex zná i slovenština. Také němčina, holandština nebo maďarština užívá jméno Alex. Angličtina nebo francouzština je pak užívá jako Alexis. V počině jméno zní jako Alex nebo Alexi. V ruštině a bulharštině jako Alexej. Italská podoba jména je Alession, finská Alexis, ukrajinská Oleksij. Jedním z nejvýznamnějších nositelů jména byl Alexej Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel. Z českých nositelů zmíníme herce a dabéra Alexeje Piška. Ano. Alexej je mužským křestním jménem. Stejně jako jeho zkrácená verze Alex, má jméno řecký původ. Pochází z řeckého slova Alexein, které se překládá jako bránit, pomoc, obránce nebo ten, který brání. Jde o slovanské jméno, které je oblíbené především v Rusku. Bylo jménem ruských carů i prostého lidu. Nositelů je 821 a je to 188. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Tak co dodat? Tak Alexejové a Alexové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, hezky si to oslavte, pěkně se promořujte, užijte si to. Protože a zkrátka, dneska je ten váš velký den. Vy, kteří znáte nějakého Alexeje nebo Alexa, Alexe, Alexe, tak jim nezapomeňte popřát, nebo tím způsobíte radost a radost jim nadělí štěstí a zdraví. Dál je dnes Mezinárodní den svobody tisku. Mezinárodní den svobody tisku má připomenout, že média celosvětově by měla být svobodná a nezávislá. Zároveň si připomínáme důležitost informací, hlavně těch relevantních a neskreslených pro dnešní světě. No, tak je to tady napsané. Čili pro dnešní svět. Slavíme jej mimo 3. května i 20. dubna. No, k tomu bych dodal jenom jednu věc. Je vidět, že ta novinařina, a jsou to jenom žvásty a bludy, protože vlastně tady byly velké nářky a stížnosti na to, že když tady byla doba předchozí, doba před 89., takže noviny psali tendenčně, psali pro tu jednu jedinou stranu. Já si myslím, že ty noviny psali víc pravdy než dneska. Bylo to pochopitelně nějakým způsobem ideově směrované, bylo to vedeno tak, aby byl podporován ten hlavní směr, hlavní proud, to ano. Ale nikdy by se v té době novináři nesnížili k tomu, aby psali takové bludy, jako píší dneska. Aby opěvovali a vyzdvihovali nesmysly, které dneska píší. Bylo to asi tím, že byli víc vzdělaní, bylo to tím, že novináři byli většinou vysokoškoláci, lidé, kteří opravdu s informacemi nějak uměli aspoň v rámci toho zacházet, nepsali by debilotiny o CO2 a o metanu a takovýhle. Prostě by to nepsali, protože by věděli, že to jsou totální, ale hrubé nesmysly. Nebo by se nesnížili k tomu, aby vyložené
vyloženě nesmyslné záležitosti, které odporují logice, tak aby pasírovali mezi lidi jako jedinou možnou pravdu. No, byla to doba výrazně asi na spoustu věcí lepší. Dnes máme ty nové hodnoty. Dále máme den slunce. Jedním z hlavních důvodů, proč vznikl tento den, je význam sluneční energie pro planetu Zemi. Zase pro planetu Země, jo? Jakožto hvězdy, která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si připomínáme právě v tento den, kdy je stanoven jako den slunce. To by napsalo i malé dítě, to je takové zdůvodnění. Dobře, tak my víme, že bez slunce, vzduchu, vody a dalších věcí není život. Život není také bez CO2, protože bez CO2 není kyslík. Bez rostlin se z CO2 neudělá kyslík. A tak dál, a tak dál. Všechno je nějak závislé. Kdo zná tyto principy, tak vnímá a chápe celou věc Green Dealu jako totální, ale totální úpadkový nesmysl. Co naděláte? Co naděláte? Nic. Blbama se nedomluvíte. Tak, toto takhle odkládám. My jsme se hodně včera věnovali záležitostem osvobození. Je k tomu pochopitelně potřeba říct také něco na účet pražského povstání, které v podstatě 5.5., to je v pondělí, bude mít svoje výročí 80. Já se mu budu dneska věnovat. Pardon. A ještě tam budete mít na závěr informaci, která je rok stará, ale já vám ji připomenu a chci vám ji připomenout tak, jak jsem vám ji tam připomenul, aby jsme se vrátili rok zpátky, aby jsme si připomněli, jaké interesy, jaké zapojení a jaké další provazby a jací soukmenovci se na té Ukrajině prezentovali jako ti, kteří tam budou dobývat ruskou zemi. Tak to jsem vám tam připravil. Takže dnes se budeme věnovat věcem historickým, tak vám k tomu přeji pochopitelně, ať se vám dobře poslouchá. No, pojďme do toho. Hele, už mi tady zase vyjelo. Jak ochránit děti před šikanou na internetu? Bezplatný kurz online, to je super. No, mám tady asi nějaké otázky. Dotazy, otázky, ale možná začnu tím ještě, co jsem zmínil tím pražským povstáním. Jo. Vy jste to ode mě slyšeli xkrát. My se tady rozebíráme a nějakým způsobem tady si ozřejmujeme, jak to vlastně ve skutečnosti bylo. Co se týká začátku druhé světové války, ozřejmujeme si tady, jak to bylo v 68. Oč se vlastně jednalo? Kdo vlastně byl ten vlastní zrádce? Proč vůbec si ta situace a kdo tu situaci způsobil, že si ta situace vynutila přítomnost vojsk Varšavské smlouvy? To jsou věci, na které si tady odpovídáme a myslím si, že je dobré si také nalít čistého vína ohledně toho pražského povstání, protože má to spoustu mýtů, je okolo toho okolo toho hodně moc manipulativních názorů, které pochopitelně mají jaksi za úkol to nějak vysvětlit, proč to bylo dobré, kdo to organizoval. Já jsem dokonce zachytil informaci,
že pražské povstání 5. května, tedy povstání proti nacistům, jo, organizovali příslušníci německé národnosti, organizovali ji lidé, kteří vzhlíželi k západu, spíš k té třetí říši. Pochopitelné, že se toho účastnili lidé, kteří toto vůbec netušili. Je to stejné jako s Chartou, jo? Je to stejné jako s tou revolucí v roce 89. Dokonce mělo jít o jakýsi nouzový plán, ve kterém nějakým způsobem figurovali i členové gestapa. No, bylo to jednoduché, ne? Bylo potřeba dostat Američany do Prahy, protože odcházející a proudící davy kolaborantů, zrádců, udavačů, příslušníků gestapa, vyznavačů ideologie NSDAP, vyznavačů nacismu, sfašizovaná část společnosti, pochopitelně Wehrmacht, SS, zbraně příslušníci a členové gestapa. Tyhle ty všichni hromadně táhli na Plzeň. Tak byly skupiny, které pochopitelně jim to chtěli překazit, různě jim to znepříjemňovali, protože nechtěli, aby ušli trestu. Ale ten tah z Prahy na Plzeň, ten byl, nebo z Prahy, jakoby vůbec z republiky na Plzeň, ten byl lemován nějakou rozbitou technikou, zanechanou tam na pospas, protože třeba došla nafta, došel benzín, petrolej, na co kdo se snažil jak jet. Odváželi pochopitelně na těch autech, co se dalo. Odváželi citlivé dokumenty, odváželi vyrabované majetky, čili snažili se dostat s tím na západ. K tomu jistá část společnosti, která neutíkala, ale rovnou byla ochotná a nelíbilo se jim, že budeme patřit, že zrovna na Plzeň, no to za chvilku vysvětlím, Jaro. Byla ochotná, nebo nesmířila se s tím, že spojenci rozhodli, že bude nějaký východní a západní blok. A chtěli využít jednu z posledních příležitostí dostat se do té západní zóny. No, když nemohli odejít z nějakých důvodů, tak jedni tedy prchali a druzí si mysleli, že když jak si udělají v Praze povstání a budou volat o pomoc, Rudá armáda daleko ještě, protože byla zaměstnána záležitostmi v Německu, v Berlíně a záležitostmi v jiných koutech, v jiných regionech republiky při tom osvobozování.

k Německu. Byli to různí členové různých spolků, ať už to byli zednáři, ať to byly různé řeknu, směry, které orientovaly Československo, potom tedy jenom protektorát Čechy a Moravu, stále chtěli orientovat na ten západ. Jo. Takže těmi hlavními zásadními důvody, které to celé bylo, přimět porušit tu úmluvu a přimět americkou armádu, aby do té Prahy dorazila. Do jaké míry to bylo dohodnuté nebo koordinované s těmi Američany, to bohužel se to jsem zatím nedokázal nějak odhalit, že bych o tom měl nějaké info, takže můžeme se o tom jenom domnívat, jestli tam byla nebo nebyla. Ale pravda je, že americká armáda vyrazila směr na Prahu. Bylo to komunikované s Moskvou a někde u Rokycan se zarazili a vrátili se zpátky. Čili Moskva neumožnila tuto věc, zarazila ji dřív, než mohla nastat. Domnívám se, a jsem o tom silně přesvědčen, jo, že v Praze, kde po Heydrichiádě více jak 250 000 lidí hajlovalo vás a přísahalo věrnost Třetí říši, že by zrovna v Praze byla tak silná odbojová organizace, která bohužel po té Heydrichiádě byla skoro celá rozprášena díky rozvědčíkům, kteří ji měli odhalit pro vyvraždění gestapem, tak se domnívám, že na to v té Praze koule nebyly prostě. Tak, že by to bylo spontánní a že by se, jako kdyby Pražané už nemohli dočkat rudé armády nebo osvoboditelů, jo, když takhle řeknu. Navíc v té Praze tam už o nic nešlo, možná nějaké přestřelky, ale víceméně všichni se pakovali z té Prahy ven směrem na tu Plzeň, všichni, kdo nechtěli padnout do rukou rudoarmějcům, tak prostě táhli k té Plzni, čili myslím si, že byli zaměstnaní úplně něčím jiným, než aby do posledního muže bránili pozice v Praze. Jo. Čili z logických nějakých důvodů, a mrzí mě, že třeba i v tom vojenském muzeu jsou lidé, kteří tvrdošíně tvrdí, že šlo vyloženě o to jakoby národně osvobozenecký boj. Jo. Konec války. Jako, nezlobte se na mě, Praha, Kolbenka, ČKD a tohle to všechno vyrábělo pro Německou říši. Ještě březen, duben plnili plán, jak se dalo. Čili chrlili kanony, chrlili munici, to, co prostě měli na starosti, dělali. Žádný sabotáže se nekonali, že by chtěli ukončit válku dřív a podobně. Čili nebyly tam náznaky nějakého hromadného odboje, nějaké prostě činnosti podzemní, která by, když 30. na Reichstagem zavlála rudá vlajka, kterou tam dali rudoarmějci, tak proč se ta vlna nezvedla už 1. máje? Proč až 5. května? Až potom, co dorazili Američani do Plzně? To je otázka. Pro mě to je naprosto jednoznačná záležitost. Byly to ty síly, které organizovaly 68. byly to ty síly, které organizovaly 89. Jsou to ty samé síly, které organizují bratříčkování s Posseltem a se sudeto německým Landsmannschaftem. Jsou to ty samí fašouni, kterých dílo to bylo. A nabalili na sebe pochopitelně pár lidí, kteří se nechali strašit.

táhnout jaksi k nějakému spontánnímu vystoupení a k nějakému rádoby jakoby tomu povstání. Jo. Ale všechno to bylo s tím záměrem dostat ty Američany do té Prahy. Tak, to je prostě moje vsuvka k zítřejšímu výročí květnového povstání v Praze. Ono to povstání, to je takový protiargument, jo, že jsem slyšel, no ono ale nebylo jenom v Praze. Pochopitelně, těch povstání po republice bylo víc, protože to nebyla jenom otázka Prahy, která se chtěla dostat pod osvobozená území americkou armádou. A jakousi potom překreslení, dejme tomu, té vlivové zóny, ale to prostě bylo dávno rozhodnuto a o tom nebylo debat ani pochyb. Věřím tomu, že i kdyby ty Američani chtěli osvobozovat v uvozovkách, v silných uvozovkách, tak by stejně jsme zůstali pod vlivem Moskvy. Jo. Ale šlo o to, že by se z republiky dostalo obrovské množství zrádců, kolaborantů. Šlo o to, že by se z republiky vyvezlo obrovské množství majetku. Šlo o to, že by se z republiky dostalo mnohem víc usvědčující dokumentace o těch zločinech za války, než kolik by nám zůstalo. Jo. Takže z mnoha důvodů a pochopitelně otázka prestiže a otázka toho, že to tak bylo rozhodnuto a dohodnuto a dohody se plní, tak na základě toho se Američané stáhli zpátky do Plzně a oslavovali tam s Němci jejich porážku. Chodili spolu na obídky, na večeře. No, to proto, aby byli ty Němci v co nejlepší kondici, protože v Británii ještě v roce 1947 cvičili naplno dvě divize Wehrmachtu, které pochopitelně měly být nasazeny do války proti Sovětskému svazu, proti Stalinovi. To byli spojenci, ne? Par excellence. No tak, pražské povstání, co k tomu ještě dodat? Prostě takhle to bylo. Dobrá, teď. Jaké otázky tady mi přišly? Tady František se ptá. Že prý, kde beru tu jistotu, že padnou banky? Že mluvím o indicích, tak jestli je můžu nějak rozvést. Není to dotaz, a neberu ten dotaz jako konfrontačně, beru ten dotaz jako velkou příležitost možná dovysvětlit pár věcí. Já jsem se utkal, ne názorově, ale prostě jenom nepříjemná reakce od jedné ekonomky, která pracuje v bance, vystudovala ekonomickou školu zaměřenou na bankovnictví a bohužel jí tam nevysvětlili to nejpodstatnější, co je v bankovnictví, a to je ta rabovací schopnost bank, které vlastně nazývají službu občanům, tak službou občanům nazývají něco, co je plánovité přeskupování majetku od občanů k bohatým majitelům bank. Prostě já jim říkám banksteři, protože to takhle je. Principiálně a systémově jsou usvědčitelní. Tak se pojďme ještě podívat na pár indicí, ze kterých můžeme velice snadno rozpoznat, že systém západního bankovnictví, systém postavený na dolaru, systém, který momentálně je v totálním rozvratu a v totálním kolapsu, že to takhle je, protože na světě jsou dneska dva bankovní systémy. Jeden systém je systém Fedu, systém rezervní měny dolar,
A druhý systém vytvořil BRICS, země BRICSů, protože po tom, kdy se bankéři tvářili nestranně, ale začali pochopitelně v rámci různých sankcí, ať už vyhlášených nebo veřejně nevyhlášených, blokovat finanční toky, komu, takhle, kdy se jim zachce a komu se zachce, tak je logické, že země BRICSů nemohly si nechat odhalený ledviny tímto způsobem a museli si vytvořit mezinárodní svůj vlastní mezinárodní switchový uzel, čili bankovní uzel, přes který se jedou všechny transfery peněz mezi zeměmi. To je důležité, protože na tom switch 1, který patří Světové bance, Mezinárodnímu měnovému fondu a pochopitelně fedovským bankám, ročilovským bankám, no tak tam oni si dělají, co chtějí. Takový příklad si můžeme dát jeden. Argentina se vzepřela určitým nátlakovým požadavkům, udělali si záležitosti politické po svém. Pochopitelné je, že jim nikdo neodpáral a také se nezdráhali platit dluh, který vytvořili předchozí vlády, čili na té mezinárodní úrovni, čili dluh, kdy věřitelé jsou vně té země. To je velice nebezpečné, protože tam končí veškerá bezpečnost té dané země a svrchovanost. No tak Argentina poslala peníze jako standardní splátku a oni ty peníze zadrželi na tom switchi s tím, že musí ty peníze prověřit, jestli nepochází z nějaké trestné činnosti, a drželi je tam čtvrt roku. Jako jo. No a věřitelé Argentíně s Argentinou začali zacházet, jako že jim nezaplatilo. To znamená, oni poslali peníze, na switchi ty peníze zadrželi, ale věřitelům tím pádem nedorazili. A ač vlastně věřitelé byli ti, kteří nechali ty peníze zadržet na tom switchi, jo, tak věřitelé konali. To byl ten záměr, to je právě ukázka toho, do jaké míry máte vlastní bezpečnost a do jaké míry máte vlastní svrchovanost, když máte zahraniční věřitele, kteří disponují takovými možnostmi, jakože vám mohou změnit rating, tím pádem vám navýší úrokové sazby na vašem dluhu, mohou vám zesplatnit váš dluh a tak dále, a tak dále. Logické je, že můžete hrát šachovou partii tak jako Čína, pokud máte nakoupené akcie, pokud máte nakoupené dluhopisy toho státu, který na vás dělá bubáky, no tak pochopitelně jste to vy, kteří jako v určitou chvíli řeknete, uklidněte retoriku, nebo se zachováme. Jo? Takže i tak vidíme, jak Spojené státy štěkají po Číně, přitom Čína je největším držitelem státních dluhopisů amerického státu. Jo? Ameriky jako takové, USA. To je velice úsměvné. Vrátím se zpátky k tomu. Takže máme dva bankovní systémy, já se budu bavit o tom dolarovém, protože ten druhý systém, ten vůbec zatím neurčuje nějakou rezervní měnu. Ten druhý systém prostě chápe, že v moderní době není vůbec žádný problém si udělat přepočtové koeficienty mezi jednotlivými měnami a v rámci těchto přepočtových koeficientů, čili jinými slovy kurz té dané měny. No a protože rubl byl navázán na zlato, no tak není vůbec problém se od toho odrážet a v podstatě mít nějaký ekvivalent, přes který se tyhle ty věci dají nastavit. Čili uznali si vzájemně nějaké přepočtové koeficienty, no a
a můžou realizovat obchody s tím, že buď platí národníma měnama, protože spolu těch obchodů mají víc, tak jednou dá ten tomu a ten zase potom tomu, nebo si to započítávají do určité hodnoty, si to započítávají směnnost vůči zlatu, můžou bartrovat, to znamená, že můžou si započítávat zboží, nemusí ani kalkulovat peníze. Toto všechno se odehrává v tom světě BRICSu, kde nikdo nikomu neurčuje, za kolik mu to bude prodávat, nikdo neurčuje, jaká důvěra bude v tu či onu měnu. Jo? To znamená, kdybychom se bavili o dolaru, který v roce 1944 byl prý, tak říká jedna ku jedný se zlatem, kdy víme, že kalkulovali někde za trojskou unci zlata asi 31-33 dolarů, tak to bylo jasné. Dneska, pochopitelně se podívejte, dneska trojská unce zlata stojí pomálu 2400 a to je to ještě velice, velice, velice spančované. Takže vrátím se zpátky k tomu. Budu mluvit o tom dolarovém systému a o dolarových bankách. Několik zásadních a důležitých sdělení. Tak za A. Existují zásady některé, které by banky měly dodržovat. Taková jedna zásada zní, že když banka dostane 2, tak 98 může rozpůjčovat. Jo, takže když do banky přinesete 2 koruny, 98 korun, banka může půjčit, aniž by je měla. Aniž by je měla. Ona ta banka může půjčit 100, 98, aniž by je měla a 2, protože je má. Jo, takhle je to úplně přesně. Takže banka může půjčit 100 v tu chvíli. Říká se tomu systém částečných rezerv a funguje to jak v měně, tak to funguje ve zlatě a ve všem. To znamená, že pokud banka má, dejme tomu, 1 gram zlata, tak může 1 gram, pokud má banka 1 gram zlata, tak může 9 gramů, 9, kecám, může 99 gramů zlata prodat, aniž by je měla. Většinou ty banky jedou, říká se tomu deriváty, to znamená, že ty banky prodávají zlato, které údajně mají někde jakoby v dosahu. Ale není to pravda. Jestli se vám to u toho zlata jeví jako totální podvod a tunel, takhle s těma penězma je to úplně to samé. Je to právě na tom principu částečných rezerv a tady to nekončí. Vraťme se k těm penězům. To znamená, ve chvíli, kdy banka má 2 koruny, tak půjčí 100, přičemž těch 98 nemá ničím krytých. Na těch 98 si banka nechá, nebo banka nakoupí hypoteční zástavní listy, čímž dostává aktiva. To znamená, že má 98 a může 49 krát to může znova protočit do nějakých úvěrů. Pokud to budou hypoteční úvěry, tak tam je zase další výhoda, že to má jako kdyby kryto těmi nemovitostmi, rádoby a systém částečných rezerv nadále pokračuje. Tak to je vlastně bankovnictví, které je založené na principu a systému částečných rezerv, tak se stále nafukuje do většího a většího a většího a většího balónu vzduchu, kterému se říká a věří, že to jsou peníze. To je první věc. V tomto jaksi velice
Kdybyste to dělali vy, tak vás za to zavřou, pochopitelně. Když to dělají bankéři, banksteři, tak je to v pořádku, protože oni to dělají podle zákona. Oni mohou. Protože oni si ty zákony pochopitelně nechali udělat na míru. To byli oni, kdo prosadili ty zákony. No, do tohohle ale člověk třeba by řekne, to mě ale je úplně jedno, protože já mám pojištěný vklad v té jedné bance, já jako osoba, 100 000 euro, to znamená, že když s manželkou tam máme dva účty, tak máme 200 000 euro pojištěných. Mluvil jsem tady o tom, že vlastně ta pojistka může být po jisté novele, po událostech na Kypru, což se promítlo do legislativy všech bankovních institucí a států v Evropské unii, že mohou ty banky plnit v různých aktivech. Čili nemusí to být peníze jenom, co obdržíte za svoje peníze. To znamená, vy tam máte 100 000 euro, ale nedostanete 100 000 euro. Dostanete třeba právě nějaké dluhopisy nějakého zadluženého státu. Nebo dostanete, jsou to aktiva, nebo dostanete akcie, cenné papíry této zadlužené banky. Stanete se spoluvlastníkem banky, která dluží všem i vám. Jo? Protože jsou to v tu chvíli pořád aktiva. Čili toto je velice, velice nebezpečný systém. To pojištění a takhle, proč se k tomu vlastně přistoupilo, že se změnila ta pravidla, že nedostanete 100 000 euro, ale můžete dostat jiný typ aktiv. Přistoupilo se k tomu proto, že to zajištění toho pojištění, čili existuje fond, takový bankovní fond, do kterého banky měly odkládat a tím vykrýt případně tyto nároky klientely. Prosím vás, ty fondy jsou vesměs prázdné. Ty fondy jsou prázdné zejména proto, že když už se konečně nějak v určitou dobu, kdy rozkvetaly ekonomiky v Evropské unii, když se nějak plnily, ne že by byly naplněné, ale aspoň rostly o nějaká procenta, jo, tak to právě je hlavně z těch 2 korun, které si tam uloží ten zákazník, na základě kterých pak je půjčeno těch 100, tak to je právě ono, z čeho se měly ty fondy poskládávat. Ty fondy jsou vesměs prázdné. To znamená, že banky nemají fakticky ten fond, který by to měl uspokojit, tak v něm peníze nejsou. To, do jaké míry to je, či není jakoby záležitost kriminální, nechme stranou. Poslechněte si pana Staňka, on to tam jednoznačně říká, jak ty fondy vypadají. Ty fondy jsou víceméně vykradené, protože bylo potřeba sanovat některé velké banky v rámci Evropské unie. Dalším rizikem je to, že banky ani mezi sebou nemůžou zachraňovat de facto jedna druhou, a to proto, že jsou majetkově propojené. Před pandemií bylo asi 12 subjektů, které vlastnily banky v evropských zemích. Po pandemii jsou to 4 ve skutečnosti subjekty. To znamená, že banky se mezi sebou začaly skupovat a vlastní se navzájem. To znamená, že oni si nemohou pomoct, protože když do jedné strčíte, tak s ní začnou padat ty ostatní, protože není tam ta diverzifikace majitelů. Jo? Ta jaksi se nekoná. Další indicie, která je velmi silná, je ta, že v Americe asi 4,5 tisíce bank ještě nedávno. Odpadají ty nejmenší, pochopitelně krachujou, ale třeba zkrachovala i 16. v pořadí,
podle velikosti. To už není sranda. Deutsche Bank je napichovaná toliko toxickými aktivama, že pokud se ta aktiva začnou řešit, tak Deutsche Bank skácí celý evropský bankovní systém. Protože všichni zavřeli oči a do Deutsche Bank se sypalo to, co už ostatním bankám lámalo vás. Tak se to nasypalo do Deutsche Bank. De facto Deutsche Bank z tohohle pohledu je pacient, který je v bezvědomí a je jenom na přístrojích. Čili ve Švýcarsku zkrachovala čtvrtá banka v pořadí, Credit Suisse. Takže nedělíme si iluze, ona byla nakonec koupená, ale to byla koupená jako jenom značka. Čili byla zmizela z povrchu, protože musela být skoupená a zatím se podařilo nějakým způsobem, je to čtvrtá banka největší v pořadí. To vůbec není jednoduché. Zpočátku to můžete krotit tím, že tisknete další peníze. Ovšem to máte jenom do určité míry, protože všechno vám to pak vytváří inflaci. A vy tu inflaci taky nemůžete pustit úplně jakoby ze zřetele. Takže musíte jakoby dělat postupné kroky a být velice, velice opatrní. Další asi silná záležitost, kterou bychom neměli vůbec přehlížet, je něco, co lidé moc neznají a nevědí. Je o tom, že existuje zákon, je to na Slovensku a je to i v České republice. Existuje zákon, podle kterého v případě určitých událostí ve státě mohou být vaše vklady a vaše majetky znárodněny. Pozor, to není z dob socialismu nebo komunismu. Toto je platný zákon v současné době. Představme si, že by stát potřeboval peníze na zbrojení, protože nemáme žádné zbraně, my jsme je rozkradli a rozprodali, zbytek jsme věnovali, tak najednou se zjistí, že potřebujeme zbraně a nemáme na ně, vyhlásí se válečný stav. A v tomto výjimečném stavu válečném může stát říci, že třeba z národní konta nad určitou částku, nebo že občanům sebere úplně všechno, nebo že to sebere jenom firmám. Stát může konat. Jestli bude konat, nebo nebude konat, já nevím. Ale ten zákon existuje a je v platnosti. A my jsme jednou nohou ve válce, protože de facto jsme účastníky války. A pomalu, ale jistě, psychopati to tam vedou. Znovu opakuju. To je zákon platný, platí ve většině zemí Evropské unie. Takže je to zákon, který umožňuje státu zbavit občany veškerého jejich majetku. Někdo ví, že třeba při výjimečném stavu nebo při válečném stavu, tak může stát prostě vyhlásit, že odevzdáte auta na oltář vlasti, protože jsou potřeba. Nebo jestli jenom vyhlásí, že jsou potřeba nákladní auta, tak nákladní auta a dodávky. To prostě ten stát všechno může. Je jenom otázka, jestli ta manipulace s obyvatelstvem zajistí, aby takový krok lidé jakoby v uvozovkách pochopili. A nebo aby si ho nechali líbit. Teď už vidím, jak spousta lidí křičí a říká, no to by si teda líbit nenechali. Ne? To je hrozně rychlý. Podívejte se, doba covidová, jak to bylo?
No tak mluvilo se o nějakých tamhle, jakoby ukazovali mrazáky někde v Číně, prostě to bylo daleko. Pak najednou přišly informace, že někde v evropských zemích se to už taky vyskytlo, bla, bla, bla, uběhl týden a najednou z rádia je slyšet, že vláda rozhodla, a uvedli to na tiskové konferenci, vláda rozhodla, že zakazuje se pořádat veškeré akce, zavírají se všechny obchody, kromě potravin, jsou taková maková opatření a nikdo nediskutoval. Všichni sklapli kramfleky, protože byla společnost na to připravena. Oni vystrašili ty lidi tím covidem natolik, že řada lidí mi tady psala, když jsem vysílal, v tu dobu, kdy všichni sklapli kramfleky, tak já jsem vysílal, říkal jsem, že to je nesmysl, že to je vejmysl a že je potřeba se promořovat. Tady mi chodili maily, jak si to můžu dovolit tak vážné době, že už jsem tohleto přepísk, jako jo. A hle, ono se ukázalo, že ono to skutečně bylo tak, jak jsem říkal. Takže jednoho dne ráno bude oznámeno. Tečka, a přesto nejde vlak. Myslíte si, že tato vláda má nějaký zábrany? Ne, vůbec. Oni klidně toho půlku ukradnou ještě. Nejlépe, že všichni to budou muset poslat do podnikatelské družstevní záložny. To je úplně ideální, že by tam všichni museli poslat na nějaký sběrný účet. Takže to jsou jako kdyby, to jsou silné indicie. Jako, já už nevím, a já nechci strašit, jo, jenom prostě říkám, na co je potřeba se připravit, co je ve vzduchu, s čím na nás vyrukujou. A dolarový svět je úplně, ale úplně v hajzlu, jako jo. Nedělíme si vůbec žádný iluze. Já vám dám další indici. Před covidem byl finanční tok 18% směr USA. A po covidu v současné době je finanční tok 30% směr USA. Přesto Amerika zažívá obrovskou krizi. Co to znamená? No za A. Nějakým způsobem se musíme ptát, jakými prostředky, jakými cestami bylo zajištěno, že takhle velké finanční, to bacha, to je v celosvětovém měřítku, jo. Třetina veškerých finančních toků teče do Ameriky. Můžeme si tedy říct, že třetina veškerých financí na světě drží Ameriku nad vodou. To je taky jeden ze způsobů, jak to můžeme říct. Jo. Když jsem tady vysvětloval, proč se musí zaplatit ty F-35, úplně na prd letadla, až to vyletí, tak to bude technologicky na úrovni čmeláků. Myslím teda těch letadel. Tak zase spousta lidí nechápe. Proč Amerika vytiskne peníze? To ještě v tu dobu řeknu, není jakoby finanční tok, protože když dáte někomu subvenci, tak to není finanční tok. Ten někdo musí tu subvenci proměnit do toho reálu, čili musí vám za ní něco dát. Dám příklad, když Slováci za 56 tuším milionů dolarů budou nakupovat, jestli to nezruší Robert Fico, budou nakupovat nějaká vozidla terénní, tak je to o tom, že na to dostali subvenci od Ameriky.
Amerika jim poskytla, vytiskla, Amerika vytiskla 56 milionů dolků a protože nemá ekonomické nástroje, nemá produkci, nemá obrat v zemi, nemá HDP, do kterého by to nasypali, aby ty peníze vyprali z papírků a neviditelných peněz ze vzduchu vytvořených, aby z nich udělali měnu, jo. Ať už oběživo a nebo v bankách virtuální měnu, tak potřebují nějaký obrat. A když nemají ani klientelu, která by kupovala to, co oni produkujou, tak vytisknou peníze. Tu subvenci, daj to jako subvenci Slovákům, Slováci za to zaplatí faktury na ty auťáky a v tu chvíli se 56 milionů dolarů proměnilo na oběživo. Spadlo do oběživa. Do měny. Jako takové. To znamená, že okamžitě Fed z toho dostává nějakou tu reposazbu. To za prvé. Za druhé, firma, která to vyrábí, tak ještě nic nevyrobila, ale už má ekonomické výsledky. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Mají HDP, to znamená, že poměr HDP, přestože ještě nesjelo jedno auto z toho pásu, tak už se jim to projevilo v HDP, jako kladně. A poměr HDP vůči dluhu není tak dramatický. F-35, proto Černochová musí co nejdřív zaplatit, přestože letadla buchví se nám kdy někdo dodá, stejně jako s těma autama. Protože my potřebujeme vyprat Američanům tyhle ty peníze. My zase nedostaneme subvenci, my si je půjčíme za úrok. Oni nám vytisknou peníze a dají nám je k dispozici. My si je ale půjčíme. Takže místo, aby oni přišli a my jsme stáli a říkali, tak hele, my vám ty prachy vypereme, ale my vám je vypereme za čtvrtinu, vy nám jich čtvrtinu tady necháte. Tak Peťa Fialu to dělá chytře. Peťa Fialu ždímá ty rukavy, tu čepici tam ždímá a oni mu říkají, tak hele Peťas, ty nám vypereš 200 miliard. A my ti za to dáme, co ti dáme? My ti ještě necháme ve funkci. Tak. Takže Česká republika si půjčí peníze od banksterů a tyto peníze odešle americkému zbrojaři, aby jsme jim nakoupili ty F-35. Víte, nejde vůbec o ty F-35. To je úplně něco, co je mimo. Jde o to, aby tekly peníze. Možná, že se počítají s tím, že po nějaký době ty letadla nebudou nikdy dodaný, smlouva se zruší a potom v nějakých tranžích nebo v nějakých, já nevím v čem, nám to Amerika možná jako bude vracet. Jo. A tomu, nebo nám to časem odmáznou z toho dluhu. Ale my jsme udělali tu funkci, tu práci, s tím tu, že jsme to prostě zlegalizovali, ty peníze. A tak dál, a tak dál. Takhle to prostě fachčí. A znova opakuju. Oni rozhodují. My ne. My pouze užíváme to, co oni nám dali k dispozici, jako jsou banky, jako je měna a podobně. Další lumpárna pochopitelně je přechod na euro a tak dále. Ale my dneska v současné chvíli, my malé země, my rozvojové země, zachraňujeme Ameriku. Takže třetina veškerých finančních toků na světě teče do Ameriky. Ale že by Amerika produkovala nějak extra, to ne. No nic, tak to je jeden ukazatel. Ilona Švihlíková komentovala jedno velice zajímavé zasedání, ze kterého vyplynulo,
že takové ty země, o kterých si leckdo myslí, že tam jsou hňupy, jo, tak jsou bohužel myšlením daleko, daleko před námi. Bylo nějaké zasedání, tam byl brazilský představitel, myslím, centrální banky. Tohleto sezení organizoval Mezinárodní měnový fond a na nějaké téma. A seděl tam taky z Jihoafrické republiky borec z centrální banky. A tyhle ty dva, zeptejte si oba, ku podivu jsou to v obě země členy BRICSu, jo, dokonce Brazílie, no vlastně obě jsou zakládající, demonstrovali odlišný způsob uvažování o ekonomikách svých zemí od těch dolarových otroků, jo. Dolaroví otroci jsme i my, přestože máme svoji vlastní měnu. Takže vypadlo z toho, že Japonsko má nejslabší jen za posledních 30 let. Japonci mají obrovský ekonomický problém. Proto dělají takový docela jako bubáky i v té politické zóně. Víme, jak dopadlo hodnocení zemí z hlediska ekonomik, ale vrátím se tady k tomu jednání, jo, kdy třeba se mluvilo o Chile, jaké skvělé výsledky dosáhla Chile a jakým způsobem se Chilanům podařilo veškeré svoje zahraniční dluhy přepasírovat na vnitřní dluhy. Dám takový příklad. Představte si, že by dneska ty firmy, které takzvaně jsou vlastenecky orientované nebo mají blíž k vlastnímu trhu a k zájmům vlastní země, než k zájmům Američanů. Jo? Takhle bych to nějak nastínil. A teď jsou to bohatý prostě firmy, které obchodují a mají velké prostředky, tak ty firmy prostě se rozhodly, že v úzovkách skoupí ty státní dluhopisy, respektive nakoupí si státní dluhopisy a těmi penězi ten stát, který dluží vnějším věřitelům, tak jim zaplatí. To znamená, že z vnějšího dluhu, který vás ohrožuje v každý moment a v každý okamžik, se stane dluh vnitřní. V rámci vnitřního dluhu pochopitelně má to trošku své nevýhody, musíte ukočírovat to, aby nebyl skoupený ten stát oligarchama a ti potom nerozhodovali ve prospěch nějakých nekalostí. Jo? Tak má to, tohleto riziko tam je, vy ho musíte ale umět ošetřit a nebo se musíte nalézat a nebo takovouhle věc udělat s těmi, nad kterými máte zase jiným způsobem, je můžete korigovat. V rámci, dejme tomu, nějakých daňových věcí, v rámci zákonů o třeba výrobcích nebo službách, které oni provozují. Jo, čili takhle to myslím. To znamená, že už vám nehrozí, že zvenku vám někdo bude poroučet, co a jak, protože vy mu dlužíte a vy ho musíte poslouchat. Znova říkám, musíte eliminovat to, aby vám toto nenastalo zevnitř. Nemůžete dopustit, aby vnější dluh skoupili třeba nějaké firmy, které, za kterými stojí Soros nebo nějaký takový hajzlík, jo. Takže má to další výhodu, že už nedlužíte v dolarech, ale dlužíte, myslím, že to převedli na pesos. To znamená, úplně se zbavili dolaru. V Chile se úplně zbavili dolaru a všechno jedou v pesos. Čili Chile pravděpodobně bude aspirovat i na vstup do BRICSu.
to bude asi další krok, si myslím. Čiže takhle jakoby ekonomicky můžou ty státy uvažovat. Zatímco ta druhá verze je, že extrémním způsobem zadlužíte ten stát vnějším věřitelům. To je to, co dělá Fialova vláda třeba, jo? Kdy ten dluh pochopitelně přesáhne schopnosti toho splácení. No a vy pak třeba zaplatíte všechny dluhy majetkem lidí žijících v tom státě, čili to jsou ti lidé, kteří tvoří stát. Stát není nic. Stát není vůbec nic jiného, než množina lidí žijících a firem v tom státě. Je to jejich dluh, čili je to náš dluh. Není to dluh České republiky. Pokud se bavíme, jo, to je zase nazvané tak, aby to vypadalo jako, že se nás to netýká. Takže lidi jsou k tomu laxní. A když bychom propočítali, kolik dneska se dluží i každý miminko, který se narodí, zdravím nově narozenou Adélku, který je asi týden, tak je potřeba říct, že na tu hlavu ten dluh je astronomický dneska už. A budou větší dluhy, protože oni to jedou furt tímhle způsobem. Čili vy potom můžete, když nemáte vnější zadlužení, tak můžete snadněji zpracovat s inflací. Nemusíte absorbovat, to je důležité, nemáte-li závislost na dolaru, nemusíte absorbovat dolarové průšvihy, nemusíte absorbovat dolarové výkyvy a dolarovou chudobu. To vy nemusíte absorbovat. To, že máme u nás inflaci, jakou máme, a to, že máme u nás drahotu, kterou máme, a to, že u nás máme tak zabržděné růst mest, jo, je dáno tím, že právě máme to vnější zadlužení a jsme závislí a vlastně musíme se spolupodílet na tom, jak chudne ten dolarový svět, tak my ho zachraňujeme. Jo. To je prostě jako strašný. Přestože máme vlastní měnu. Pokud bychom přešli na euro, tak to bude ještě horší. Takže banky, prostě dolarové banky a dolarový celý měnový dolarový systém je v totálním konci svého úpadku. A teď už jenom budou jeden po druhém přicházet ty projevy toho, že už se to stalo. Tady není o to, jestli se ten systém zhroutí. Ten systém se zhroutí, o tom není diskuze. Diskuze je jenom, kdy oni to odmávnou. Jak dlouho ještě oni budou řešit některé svoje, řeknu, libůstky na úkor druhých. Zatím ještě můžou pořád ten systém nechat den, dva, tři, týden, pět týdnů, měsíc, dva měsíce, tři měsíce. Nebo prostě před létem to bude šup. To je, může to být kdykoliv. Ten pacient je na přístrojích a jenom otázka, kdy praskne pojistka, nebo kdy přijde ten, kdo je oprávněn vytáhnout ten přístroj ze zdi. Kdo zmáčkne ten enter. Dneska už je to za horizontem jakéhosi možného čtení vývoje situace. Ta situace je načtená, je to prostě v hajzlu, když takhle řeknu. A teď je jenom otázka, kdy to praskne. Ta ekonomika je úplně, ale úplně vydrancovaná. Amerika se snaží nějakým způsobem jako dělat nějaké oživení, ale to je, znova říkám, to oživení není o tom, že nastartovali průmysl. To je o tom, že jenom se jim povedlo přimět země, zejména Evropské unie, k tomu, aby jim tam natekly peníze. Znovu říkám, z nějakých 18% se
celosvětově finanční tok posunul na 30% směr Amerika. To je na té diskuzi, kde jsem zmínil ty velice rozumně uvažující a rozumně mluvící a rozumně s rozumnými náměty přicházející lidi z Jihoafrické republiky nebo z Brazílie, tak se také diskutovala jedna důležitá věc. Co se stane, když představte si, že by se celosvětový tok zpátky vrátil na těch třeba 18-15%. Amerika neudělala vůbec nic. Vůbec nic neudělali v tom ohledu, že by ty přicházející peníze, že by použili na zastabilizování té ekonomiky na dobu, až se ten příliv peněz zastaví nebo až se začne brzdit. Jinými slovy, když mi přitékají peníze a mám za co a mám z čeho, tak začnu budovat v ekonomice určité pozice nebo určité oblasti, které mě HDP udrží nebo dál bude rozvíjet i bez rostoucích přílivů těch investic, anebo s ubývajícími těmi investicemi. A oni to nedělají. Amerika ty peníze prožírá. Amerika používá ty peníze na brždění krize. To znamená, že v Americe už je spousta lidí na nějakých sociálních kreditech. Víme, že v okolo 80 milionů, možná už dneska 90 milionů obyvatelstva je na potravinových lístcích, které ale fungují tak, že mají kartu, ze kterou si můžou chodit nakoupit jídlo, aby neumřeli hlady. Nějaký základní věci k životu potřebné. To si tou kartou platí. A když jim tu kartu nenabijou v den, kdy to má přistát, tak prostě vidíte v těch supermarketech ty opuštěný, narvaný košíky, protože prostě přijeli na pokladnu a karta byla vyschlá, ještě tam nedosypali, tak to tam nechají a zkusej to zítra. Stojí se tam v těch velkých kárách s 8-litrovýma motorama, tam stojí prostě a čekají u těch automatů, kde si dobíjejí ty karty na sjezdech z dálnic a tak. Čili jsou tam obrovský fronty. Jo. Bavili jsme se tady o tom s mým hostem Pavlem. To je Amerika současnosti. To je ta Amerika, na které my jsme závislí. Pozor, my jsme na ní závislí. Ale ne v tom smyslu, že ona by nás zachraňovala. Ale v tom smyslu, že ona nám tady rozhoduje, kolik nasypeme na jejich udržení se ještě naživu. Brzy budou řešit pochopitelně další problém a to jsou peníze na stát. Nicméně klidně vynakládají miliardy na zbrojení pro Ukrajinu, pro Izrael. Proč? No oni ty peníze vytisknou a touto formou je zase dostanou do života. Čili z imaginárních čísel se stanou peníze a Amerika hledá cesty, jak využívat zbytek světa k tomu, aby z těch vytištěných peněz, to, co jim teče, tak aby je dostatečně dlouho živilo. Ale prostě ono se to neustále nabaluje a Amerika má, a Američani mají neustále dražší a dražší život a ono to prostě nestačí.
to, co vydrancovali různě po světě, to, co zničili, to, co nakradli, to jim prostě nestačí. Začali se jim pochopitelně, vemme si jenom LNG, jo. LNG je také jedna ze silných položek, která zabezpečuje toky peněz do Ameriky. Jak jsme se dostali k tomu LNG? No tak, že prostě Američani šli, vyhodili Nord Stream do vzduchu, aby Evropa si musela koupovat od nich mnohem dražší plyn. Nakoupí ruský plyn z kapalního, převezou ho do Evropy a prodají nám ho, jako ideologicky vyčištěný. To je Amerika v současnosti. A my jsme na té Americe v úvozovkách závislí. Pokud bychom šli na euro, tak budeme závislí ještě víc. Já mám tady jeden takový článek a budeme-li se bavit o tom, že agenturní činnost CIA zabezpečila, že máme prezidenta, před kterým vždycky ostatní členové armády radši mlčeli, protože se vědělo, že to je práskač. A o jeho paní radši mluvit nebudu. Tak víme, že asi bude pracovat pro CIA a pro zájmy CIA. Pavel opět tne do živého. Vyzval k přijetí eura. Česká republika by měla přijmout euro, aby hrála v Evropě takzvanou první ligu, prohlásil prezident Petr Pavel na konferenci k 20. výročí vstupu Česka do Evropské unie, která se v úterý konala na Pražském hradě. Pavel míní, že nespokojené s eurem jsou jen ty země, které měnou ještě neplatí. Pavel potřebnost diskuze o přijetí evropské měny zmiňoval už dříve a vyvolal vášnivou celorepublikovou diskuzi. Ani vláda prý do toho moc nechce. No. Chceme-li hrát první ligu, logicky se nabízí například přijetí eura. Zkušenost zemí, které jim už platí, potvrzuje, že nespokojení jsou pouze ti, kteří ho nemají. Uvedl v úterý na konferenci Pavel, jenž o přijetí eura mluvil třeba i ve svém novoročním projevu. Tehdy vyzval k diskuzi o přijetí eura. Teď už mluví o nutnosti přijetí společné evropské měny. Vláda Petra Fialy, ODS, termín přijetí eura zatím nestanovila. V tuto chvíli takové rozhodnutí nemáme možnost dělat. Nejdříve musíme plnit maastrichtská kritéria, řekl premiér Fiala po úterním jednání vlády. Až v příštím volebním období se podle něj bude moci vláda zabývat tím, jestli společnou měnu přijmout nebo ne. Už teď podle něj ale mohou zahraniční firmy působící na území Česka platit svým zaměstnancům výplaty v eurech. Vicepremiér Vít Rakušan naopak prosazuje názor, že je přijetí eura pro Česko výhodné. Národní ekonomická rada vlády NERV dostala už v únoru za úkol vypracovat analýzu kladů a záporů, které by vstup do mechanismu směnných kurzů ERM či zavedení eura přinesly Česku. Legislativní rada má zase analyzovat, zda bude nutné kvůli členství v ERM 2 či eurozóně měnit ústavu nebo měnit zákony. Obě analýzy by vláda měla dostat do konce října. Následně by se měla rozhodnout o dalších krocích. Podle Pavla byl vstup Česka do Unie před 20 lety jedním z nejvýznamnějších milníků naší novodobé historie. Tato snaha by neměla šanci uspět, pokud by jí nepomáhal společný zájem stát se znovu součástí evropské rodiny. Zájem, který získal jednoznačnou podporu občanů v referendu, připomněl prezident. Ano, jenže nám slibovali jinou Evropu, že? Členství v EU a NATO je nespochybnitelným základem naší svobody, prosperity a bezpečnosti, dodal. Členství v Unii pak podle Pavla přineslo i prosperitu. 20 let těžíme z toho, že relativně bohatší země přispívají k našemu rozvoji, řekl. Přínosy EU však podle hlavy státu nelze posuzovat jen skrze peníze. Společně jsme prostě silnější, a to dovnitř i navenek, poznamenal Pavel. Identitu země si podle něj nadále určuje každá země sama.
Česko ukazuje, že umí svou politiku prosazovat i skrz svou muniční iniciativu pro Ukrajinu. Získali jsme ve světě pozornost a respekt, dodala hlava státu. No přátelé, to je... Já jenom chci tady říct, jo. Členství v Unii pak podle Pavla přineslo i prosperitu. 20 let těžíme z toho, že relativně bohatší země přispěvají

A tím jsme my mohli být konkurenceschopní na západních trzích. Co jsme odváděli Sovětskému svazu? Ani jsme neplnili to, co jsme měli vybudovat v rámci nějakých závazků ve Varšavské smlouvě. Protože radši jsme budovali bytový fond, to byla ta doba po roce 63, dejme tomu, než abychom budovali sila, která jsme měli vybudovat v rámci nějaké rovnováhy mezi NATO a Varšavskou smlouvou. To byl jeden také z důvodů vstupu vojsk v 68. roce. Rozebírali jsme to tady. Čili toto platilo o Sovětském svazu. Sovětský svaz nám tady umožňoval mít vyšší životní úroveň a přesto nám nezdražoval to, kde nás mohli, de facto z nás mohli taky nějak žít. Unie, to je přesně naopak. Ta retorika, která se dneska vede, to je prostě snůška lží a nesmyslu. Nikdo se nenamáhá nějaká čísla, prostě nic. Oni tvrdí. Mám tady anketu. Jste pro přijetí eura? A odpověď. Ano, co nejdříve. 21,1%. Ano, ale ne teď. 1,6%. Ne, 76,6%. Nemám názor, je mi to jedno. 0,7%. To chtějí řešit. Lidé nepotřebují, na co bychom měli mít euro. I tak to euro dotujeme. Vzpomínám si intervenci České národní banky. Takže dlouhotrvající, tuším 7 let, nebo jak dlouho trvala, to jsme opravdu do toho eura nadupali někde okolo 2 bilionů korun. Jo. My jsme si znehodnotili naši ekonomiku o 2 biliony korun, které jsme museli vytisknout, jenom proto, aby jsme dotovali hladinu eura. Čili my jsme to euro vlastně nadotovali 2 bilionama korun. V tu dobu jsme dlužili necelý bilion. Myslíte si, že jsme si nechali ten dluh odmáznout? Ne, jako debilové jsme si dluh nechali. A to je to, co je vlasti zrádné. Místo, aby ty politici řekli fajn, tak něco za něco, ne. A to je otázka, kdo vlastně řídí Českou národní banku. Česká národní banka způsobila škodu našemu státu, tedy škodu našim občanům a škodu všem subjektům ve státě, způsobila škodu 2 biliony korun. To byla Česká národní banka, která rozhodovala tímto způsobem. Na základě čeho? Na základě metodického řízení Centrální evropské banky, ne? Čeho jiného? A potom, že je máme pod kontrolou? Nemáme. Protože oni se rozhodují samostatně. Jo, jediné, co můžeme, je, že tam jsou nominovaní lidé jaksi politickým systémem naším. To ano. Ale ty lidi dál už se nezodpovídají. To je jenom taková domněnka, že se zodpovídají. Ne, oni pracují pro bankstery z Fedu. Vůbec nepracují ve prospěch občanů této země. Xkrát se na to můžeme podívat v nějakých rozhodnutích a to je usvědčuje. Vrátím se ještě zpátky k tomu, co říkala Ilona Švihlíková o té debatě, že retorika těch západních zemí se omezuje na tady a teď. Teď potřebujeme hasit problém, tak teď ten problém pohasíme. Přijímám výpadky, tak já nevím. Kouknu se, Jardo, zdali mám výpadky a musím říct, počkej, podívám se zde, teď se tam něco chruje, ano. Ale jinak by to mělo být cajk.

Takže naši a zase ti lidé z toho bankovního sektoru, jo, jsou zaslepeni nějakýma, oni jsou prostě tak vedeni, oni byli tak vychováni, oni prostě byli tak vyškoleni, absolvovali ty školy banksterský, který je naučili uvažovat tak, jak blbě uvažujou a neuvědomovat si to podstatné. Jak jsem na začátku zmínil, že ta paní z toho bankovního sektoru se na mě zlobila, jak špatně, ošklivě mluvím, a že ty banky nemám rád. No já ji nemám rád, proč bych nemít rád banky? Když vidím, jak banky tady okrádají lidi soustavně. A co je ten bankovní systém, jak okrádá ty lidi? Jako, že banka někomu na něco půjčí a že ten člověk je šťastný, jo? On je šťastný chvíli. Než se spozdí s první splátkou. Pak teprve ho začíná bolet hlava. Principiálně celý bankovní systém je jedna obrovská velká zlodějna. To, že banka vám ráda půjčí, no ano. Protože ze vzduchu vám půjčila virtuální peníze a ze vzduchu udělala úrok. Udělala zisk, ne? A za to, že obchodujou s větrem tak, a se vzduchem, tak dostávají tučné odměny. No tak, když umíte prodat s velkým ziskem vítr a vzduch, no tak proč by vás někdo dobře neodměnil, ne? Takže bankovní sektor je jedna velká nafouklá bublina. Takže ty indicie prostě jsou jasné. Ať se podíváte, na co se podíváte, jasně se ukazuje, že se to celé řítí do jednoho velkého finále. A znovu opakuju. Všechno je věcí řízené operace. To není něco, co se náhodou stalo a přihodilo. Toto je řízená operace. Zadlužit státy, zadlužit firmy, zadlužit města, zadlužit rodiny, zadlužit jednotlivce. O to běží. Zadlužení nejvíc poslouchaj, to za prvý. A tím, že jste zadlužený, tak vás stříhají jak ovci. Když mají málo a potřebují přisypat do korítka, tak vám zvednou sankce. Teda sankce, úrok vám zvednou. A když nezvládáte platit, tak nastupují sankce. Tak jsem to chtěl říct. No. Další otázka se váže k Tanzanitu. Já už nevím, jestli o tom mám pořád mluvit, ale ta otázka je, že proč si mají lidé vůbec ten Tanzanit kupovat, že to je stejně jedno, jakože o ty peníze přijdou, když se něco stane. No, nepřijdou. Tanzanit jsou taky peníze. Zlato jsou také peníze. Stříbro jsou také peníze. A my se tady bavíme o tom, že třeba když si někdo koupí Tanzanit, tak si nekupuje nábytek, který se vám časem rozpadne. Nekupuje si dům, do kterého bude muset stále investovat, aby ho udržel při životě a platit z něj daně. A platit z něj daně, chápete? Když si někdo koupí Tanzanit, tak udělá operaci, kdy vezme dneska už rizikové peníze, které jsou v obrovském riziku, a změní je za peníze, které jsou tím kamenem. To znamená, ten kámen jsou peníze. Protože po čase, až bude ten člověk potřebovat, tak vezme ty kamenné peníze, ten investiční kámen, vezme ty kamenné peníze a buď si za ně rovnou něco koupí, a nebo je to promění na v tu dobu nějaké oběživo a za to si koupí. Když ze zlatem je to samé, prosím vás. Ze stříbrem je to samé. Ale my se bavíme vzít rizikové peníze, koupit za ně bezrizikové peníze, to je ten kámen, a ty bezrizikové peníze posléze
překlopit zpátky do peněz, které, nebo do toho oběživa, které už není rizikové, protože se změnily parametry, podmínky, jsou to peníze jinak vytvořené a teda. Čili je to jenom přechod přes nějakou dobu, která má připravit lidi o majetky, protože věřili penězům, které už nejsou důvěryhodné. Teď pochopitelně, jestli radši zlato, jestli radši stříbro, nebo jestli ten kámen, ten tanzanit. Proč ten tanzanit jako tolik protěžuje, ta otázka zněla. Je to jednoduché. Zlato se vyvlastňovalo. Velmi často se vyvlastňovalo. Nebo vykupovalo se za mrzké systémem stanovené ceny. Což není sice přímé vyvlastnění, ale takřka se to tomu rovná. Takže se vám nestane, to očekávání nenastane. Takže vy jste vzali 100, koupili jste za to ve zlatě 100 a potom někdo řekl, že těch 100 ve zlatě už není 100, ale jenom 10. To je ten problém. Jo, chápete? Protože oni určují, kolik v tom zlatě to bude, jestli to bude 100 nebo 10. Když vezmete tanzanit, je jako ten prostředek, do kterého to vložíte, abyste to potom z toho zase vyndali, tak tanzanity, kameny, drahé kameny se nikdy nevyvlastňovaly. Nechme stranu diamanty, to není naše liga. Beru drahé kameny nebo investiční kameny se nevyvlastňují. To je první záležitost. Druhá záležitost, a tam to je, jo, a zase lidi někdy říkají, no tak já si nakoupím pole, nakoupím si pozemky, jo, to není blbý, ale v tuto chvíli to je špatný krok. Proč? Nebo nakoupím nemovitosti. Nebavme se ani o cenách. Bavme se o tom, že auto je registrované, je registr aut, je. Když stát rozhodne, že nastala nebezpečná situace a vaše auto je potřeba k obraně státu, tak vám ho prostě seberou, protože vědí, že ho máte, v registru je to psané na vás, tečka. Auto je dohledatelné podle SPZky, odvezou si ho, ať už vy k tomu máte jakýkoliv postoj. Nemovitost. Platíte z ní daně, to za prvé. To znamená, že z tanzanitu daně neplatíte. To ze dvou důvodů. Že není zdaněný, to za prvé, a za druhé, není v registru. Takže oni ani neví, že ho máte, když ho nakoupíte správným způsobem. Poč se teda jedná, že když nakoupím nemovitosti, tak mě můžou buď vyvlastnit, nebo mě můžou vydudlat přes neustále se navyšující daně za cokoliv a z čehokoliv a navyšování prostě přes nějaký uhlíkový daně, povolenky, emisní, já nevím co všechno. Což u toho kamene není. A protože ta nemovitost je v registru, tak z toho nemám úniku. Jednou je na mě, tak musím to, co oni stanovějí, musím platit. A jednoho dne mi ji klidně můžou sebrat. Až mě vidujej, tak řeknou, my stejně ty nemovitosti potřebujeme pro americký vojáky, tak ukaží to sem. A vydají zákon k tomu. Tečka, hotovo, nikdo se nebude nikoho ptát. A lidi říkají, to by stát neudělal. Ne? Teď stát už taky nařídil, že máme nosit roušky, řekl nám, kam smíme, kam nesmíme, kdo kam může, kdo kam nemůže, s jakým potvrzením o něčem někam můžeš a s jakým potvrzením o něčem někam nemůžeš. Teď to už tady všechno bylo, tak proč se z toho nepoučíme? Proto ten kámen. A pozor, zatím ještě pořád firmy nemusí hlásit toho, kdo si ten kámen koupil, ale ten zákon už prošel, je schválený a je jenom otázka času, kdy vejde v platnost. A potom všechny firmy, od kterých si koupíte, ať za hotový, nebo jakýmkoliv způsobem si koupíte kameny, musí nahlásit, že ho máte. Pravda, neplatíte z toho daň? Zatím.
Jsou cesty, jak se toho zbavit, jak se z toho vyvlíknout, jako kdyby, jo. Ale už to, že firma musí nahlásit, že jste si to koupili, je nepříjemný a je to zase nějaká komplikace. Proto vždycky říkám, řešte to co nejdřív, svoje peníze si překlopte do bezpečných peněz co nejdřív, dokud ještě je ta výhoda, ta skulina, že se to nemusí hlásit. Svlažím. Takže proto jakoby ten Tanzanit je naprosto ideální v těchto parametrech. A navíc oproti zlatu, nejenom, že kdyby do toho nikdo nezasáhl, jo, tak nevyvlastnili vám to, tak co do toho vložíte, jakou kupní sílu do toho vložíte, takovou kupní sílu z toho dostanete. Ale pozor, tam je velký riziko, jestli to bude platit, protože oni určujou cenu. Oni určujou, kolik to zlato bude stát. Když to ten Tanzanit, tam to určuje trh. Kameny docházejí, cena letí nahoru. Až se dotěží, bude to přes noc 1000%, stejně jako u Alexandritu. To znamená, že nejenom, že dostanete to, co jste do toho vložili, ale ještě to, co jste vložili, se vám rozmnoží. Takže se vám navýší ta kupní síla. V tom je ten Tanzanit zase jedinečný. Má to dalších x specifik, ale pozor. Mám-li to očekávání, o kterých tady hovořím, musím umět eliminovat rizika, která to má, když ten kámen kupuju. A vždycky se musím smát, když někdo řekne, no já jsem viděl ty tanzanity, jsem viděl levně tamhle. Jo, jako ano, můžete vidět levné tanzanity, protože jsou šperkařské tanzanity. To je jako když budete srovnávat, dejme tomu, zlatý prstýnek a řeknete, já budu investovat do zlatého prstýnku, koupím si radši zlatý prstýnek, než bych si koupil zlatý svitek. Jenže až půjdete prodat ten zlatý prstýnek, tak ho budete prodávat za cenu zlomkového zlata. Mínus něco. Když půjdete prodat ten investiční svitek, tak ho budete prodávat za v tu dobu spotovou cenu zlata minus 3 nebo 5%. To je ten velký rozdíl. A zlomková cena zlata a spotová cena zlata je docela značný rozdíl. Když budete prodávat šperkařský tanzanit anebo investiční tanzanit, tak je přesně toto ten rozdíl. Jo? Pochopitelně, že ty kameny musí být 3Ačkový kvality, čili to opět ta nejvyšší, která existuje, musí mít jasný původ, musí, já vždycky říkám, musíte nakupovat z první ruky. Víte, že spousta lidí jakoby řeší na to, že někde koupí nějaký slitek. Já neříkám, že vždycky všechno je špatně, jo, ale to je jenom, co je potřeba si ohlídat, když prostě kupujete zlatý nebo stříbrný slitek. Tak ten slitek před váma by neměl nikdo držet v ruce. To znamená, vy jste prvokupující, vy jste první majitele. A všechny renomované firmy, i ta firma, se kterou děláme ty tanzanity, funguje tak, že když pan Novák si koupil stříbrný nebo zlatý, koupil si zlatý slitek před 7 lety, teď se mu zdá, že když ho prodá, tak na tom vydělá, takže ho jde prodat. Tenkrát ho koupil za, teď plácnu, dejme tomu 1900 dolarů za trojskou unci, teď za to má 2400, takže vydělal 500 dolarů na trojské unci. No nevydělal. To jenom je ukázka toho, že ty peníze o toliklé a ještě o víc ztratili na své kupní síle. Ale dejme tomu, že pan Novák je z toho nadšený. Dostal o 500 dolarů víc a je spokojený. Ale firma neudělá to, že vezme ten svitek a vyleští ho a nabídne ho paní Klapzubový, která si chce koupit takovýhle svitek.
To neexistuje. Neexistuje. Renomovaná firma vezme ten svitek, pošle ho do rafinérie. Rafinérie sdělí, jakou cenu za to dá, to znamená, jestli to je opravdu všechno v pořádku. A teprve potom posílá peníze tomu obchodníkovi, který to zprostředkoval od pana Nováka, a pan Novák dostává peníze. To je proces, dejme tomu jeden měsíc. Takovýhle proces trvá. Paní Klapzubová si ale kupuje svitek, který byl přetaven ze svitku pana Nováka, pochopně s dalšíma, že? Je vytvořen nový svitek, nově certifikovaný, nově zabalený. I putuje k obchodníkovi, který si ho objednal v té rafinérii. Když si objednal ten svitek v té rafinérii. A dneska se na zlato čeká měsíc až dva měsíce, prosím vás, rafinérie. To znamená, když firma objedná slitky, tak klidně na ně čeká 6 neděl. To když je dostane za 6 neděl, tak je to IA. Jako, jo. Takže přijdou ty slitky přímo z té slevárny, nebo z té rafinérie, se správně říká, buď je to Argor Heraus, Valkamby, nebo nějaká jiná. A ta paní Klapzubová si kupuje ten svitek, který přišel přímo z té rafinerie, ne ten svitek od pana Nováka. U kamenů to nejde, kameny nepřetavíte. To znamená, že u kamenů je mnohem přísnější jakoby ten protokol toho obchodování na to, aby se do toho nevmísly kameny z nějaké pofiderní minulosti, ať jsou to kameny, které byly vybroušené z nakradené suroviny z Tanzánie, nebo kameny, které pochází z nějak jinak trestné kriminální činnosti. Čili u těch kamenů to většinou je tak, že když nějaký obchodník s drahýma nebo investičníma kamenama obchoduje a řeknu přijde někdo, aby mu prodal ten kámen, znamená přichází zase z ulice pan Novák a říká, já jsem si koupil tady tanzanit a já vám ho chci prodat, protože proč ho koupí ten obchodník? No, aby ho prodal zase, někomu dál, že jo? Tak musí prokázat ten pan Novák, že si v této firmě přímo tento tanzanit, to je podle faktury, jo? Podle čísla z gemologické laboratoře, tak se ověří, že to je tenhle ten kámen, který ta firma prodala a jedině tyto kameny firma nakupuje zpátky. Pokud si ten kámen koupil pan Novák Bůh ví kde někde, tak bude muset jiným způsobem ten kámen proměnit na peníze. To znamená, půjde na aukci drahých nebo investičních kamenů, ne na burzu šperkařských kamenů. Půjde na burzu drahých a investičních kamenů a tam požádá o zobchodování. A zase, tam potom udělá ten obchodník, udělá to, že to prostě podle toho gemologického čísla, tak si ověří, kdo vydal tu gemologaci, to ověření, kde ten kámen vlastně byl nakoupený, protože ta gemologační laboratoř má zase svoje databáze, přes ně se dostane. Oni mají tyhle databáze otevřené, to stejné, jako když bychom se bavili o tom, jak advokáti zjistí, dejme tomu, když řeší nějaké dědictví, kde měl dědeček všude nějaký konta nebo tak. Takže v další databázi prověří vlastně, kde byl ten kámen, jak se dostal do té gemologační laboratoře, kdo ho brousil, kde, kdy a podle toho se vlastně zjistí ten původ. Budete se divit, kolik diamantů a kolik různě, řeknu, jiných investičních kamenů, to číslo z jakési gemologační laboratoře
je neexistující číslo, protože to je sfalšovaný. Mě říkal tuhle jeden člověk, že si na internetu objednal diamanty. Říkal, tak ty větší byly syntetický, přestože jsem chtěl přírodní, a ty malý, bylo všechno sklo. Tak jsem normálně do té firmy napsal urgentní dopis, že mě to nebudou očurávat. A oni okamžitě mu vrátili peníze. V pohodě. Ani nechtěli zboží naspět. Ale u kolika lidí jim to vyšlo? Jo? A přitom to měl certifikáty. Jak mohla nějaká gemologická laboratoř vydat certifikát na sklo, které je vydávané za diamant, anebo na, jak mohli vydat certifikát, že to je natural diamant, když je to syntetický. Takže je opravdu potřeba vědět, nebo si nechat poradit, anebo nechat se vést při tom nákupu tak, abyste eliminovali všechna rizika, která vám stojí v cestě k tomu kýženému, jednoduchému, že vezmete jedny peníze, které jsou rizikové, koupíte si bezpečné peníze, to je tanzanit, a potom z toho vystoupíte, říká se tomu vystoupit z té investice, vystoupíte z toho tanzanitu, to znamená prodáte ho, směníte ho buď za jinou bezpečnou měnu, nebo za něco, co si chcete za to pořídit. Probrali jsme, víte co, v čase na chvíli my jsme se vlastně zase věnovali ekonomickým věcem, ale já se domnívám, že zapomínat na svoje vlastní, na svoji vlastní budoucnost, protože se do nekonečna budeme bavit o tom, jak na Ukrajině dostávají náckové na frak, a že Vladimír Putin, že Rusko opět inovovalo buky, tuším M3, že tomu říkají, buk M3, který jak vyhlásili, jak si jak vyhlásil západní kolektivní západ, jak vyhlásil, co posílají na Ukrajinu, jaký rakety, jo, s dlouhým doletem a tak dál tam posílají, Británie a Amerika, myslím, tak Rusko už má dneska protivzdušnou obranu inovovanou na tyhle ty rakety. A to jsou ty buky M3, které začaly vyrábět. To znamená, než to tam doputuje na tu Ukrajinu a oni než to použijou, tak Rusko už si na to dokázalo udělat zase obranu. Nemá smysl o tom prostě do nekonečna mluvit. Chtěl jsem ještě některé věci probrat, ale věnoval jsem se v podstatě dneska zase těmto ekonomickým záležitostem, protože cítím, že pro řadu lidí to je velká španělská vesnice. Nikdy třeba o tom neslyšeli. A nebo mají zmatečné informace, bylo potřeba to učesat. Věřte tomu, že jsem strávil obrovské množství hodin studováním bankovního systému, studováním historie krizí. Jsou k tomu úžasné knížky jako od renomovaných autorů. Mám nastudováno obrovské množství materiálu a podkladů od lidí z měnového Mezinárodního měnového fondu, od Světové banky, jsou to lovci ekonomik, jak to funguje celý ten systém. Dravčí systém, který prostě pohlcuje ekonomiky jednotlivých zemí. A proto je tak důležité, že vznikl BRICS, a proto je tak důležité, že země BRICSu se chovají ke svému obyvatelstvu v rámci i těch bankovních systémů a řeknu budování a stabilizování svých ekonomik, že se chovají výrazně zodpovědněji než loutky, které jsou voděné tím Fedem. Jo. A to je další důvod, proč fandím BRICSu. Jo. To je další důvod, proč mě jsou sympatičtější země BRICSu, byť někdo je považuje, že tam jsou nějaký opičáci a podobně. Ale mě ty země jsou mnohem sympatičtější, protože za A mají obrovský růstový potenciály, mají zdravě uvažující lidi ve vedení povětšinou a mají chuť
k mezinárodní rovné spolupráci a nemají chuť žít jeden na úkor druhého, což dřív nebo později musí přinést nějaké třecí plochy, ne-li válku. A už vůbec nemají zájem prosazovat svoje zájmy silově na území těch ostatních států. To jsou prostě obrovské divize. Jestli tohle to někdo jako nechce pochopit, tak mi ho je líto. Ale toto jsou předpoklady pro to, aby lidé mohli v klidu žít, vychovávat v klidu svoje děti a aby mohli další generace lidského pokolení existovat a spolu nažívat. To se nám tady předvádí kolektivní západ. Nejenom, že to je totální úpadek, ale to je jenom a jenom cesta do pekla. Pojďme dál. Taková informace, která proběhla, jo, je o tom, že iDnes přinesl zajímavou informaci. Přiznám se, že hned, když jsem tu informaci četl, tak ano, žiju napřed. To je o zemi, kde zítra znamená již včera, rozumíš, Jardo? Tak na Libavé jsou údajně stovky obrněnců. Napsali novinky 2. května. Stovky amerických obrněnců se v řádu dnů nepozorovaně přemístili do Česka. Několik set vozidel americké armády, včetně obrněnců Bradley nebo transportéru M113, se objevilo ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku. Z přesunutých skladů v Německu je tam v uplynulých týdnech přepravili najatí komerční přepravci. Jde o součást rozsáhlého spojeneckého cvičení Defender 24, které má prověřit rychlé nasazení amerických sil přes oceán v případě ohrožení některého ze spojenců. Na blíženou přesněné místě vojenského prostoru Libavá vzniklo během pár dní unikátní parkoviště pro stovky amerických armádních obrněnců a podpůrných vozidel připravených kdykoliv vyrazit do akce. Jde o bojovou techniku pro 800 vojáků ze 150. jízdního pluku Národní gardy ze západní Virginie. Stačí nasednout a vyrazit. Ano, jde o součást dílčího mezinárodního cvičení, které má prověřit rychlé rozmístění spojenců v případě ohrožení a ověřit naši schopnost zajistit jim potřebnou podporu, potvrdila pro natoaktual.cz mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Techniku sem velení amerických pozemních v Evropě a Africe nechalo v uplynulých dnech v celku nepozorovaně dopravit prostřednictvím komerčních přepravců ze speciálních předsunutých skladů výzbroje a vybavení v německém Mannheimu. Pentagon zřídil takové předsunuté sklady u evropských spojenců v reakci na ruskou anexi ukrajinského Krymu v roce 2014, aby v případě ohrožení některé členské země aliance mohli američtí vojáci bleskově nalehko přicestovat přes oceán a bojovou techniku už měli na místě připravenou. A právě prověření tohoto mechanismu je hlavním cílem cvičení, jehož součástí je i rozmístění předpřipravené techniky na Libave. V polovině května pak do Česka letecky přicestuje na 800 amerických gardistů přímo ze západní Virginie. Na Libave doslova jen nasednou do připravené bojové techniky. Na místě se nachází přibližně 400 položek. Mezi něž patří bojová vozidla M2 Bradley, obrněné transportéry M113, lehká a střední taktická vozidla a různé typy podpůrných vozidel, k nímž patří tankovací vozy, vyprošovací vozy a další. Uvedl šéf zásobování a logistiky amerických sil v Evropě a v Africe Thomas Killian, který na zřízení stanoviště na Libavé přímo dohlíží. Američané takové polní středisko, jaké nyní vzniklo v Česku, označují jako ECHA, tedy místo pro technickou kontrolu a předání vybavení. V následujících dnech shromáženou techniku zkontrolují a převezmou kus po kuse přímo vojáci ze 150. jízdního pluku, aby se ujistili, že nasazené jednotky budou mít připravené vše, co potřebují. Jakmile přijímací taktická jednotka ověří, že všechna sériová čísla na dokladech jsou správná
a veškeré vybavení je 100% funkční, pak jim vybavení předáme, dodal Kilian. Američané budou na Libavé cvičit. Jednotka amerických gardistů má za sebou bojová nasazení v Iráku, Afghánistánu, ale také například v Sýrii nebo Jordánsku. Gardisty na Libavé čeká společně s českými vojáky cvičení okamžitá reakce. To je součástí největších manévrů americké armády v Evropě za poslední dekády pod názvem Defender 24, kterých se účastní přes 17 000 amerických a 23 000 spojeneckých vojáků z 20 aliančních a partnerských zemí. Za českou stranu půjde o 350 příslušníků 7. mechanizované brigády. Cílem českých a amerických vojáků bude procvičit přesuny na větší vzdálenost, schopnost integrace, vedení bojové činnosti a interoperabilitu. Pro naše vojáky to bude zároveň certifikační cvičení pro dosazení v zahraniční misi na Slovensku, konstatovala Dvořáková. Mnohonárodní bojovou skupinu na Slovensku rozmístilo NATO v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Od roku 2002 uskupení vojáků ČR, Slovenska, Slovinska, Německa, Nizozemska a USA veleli Češi. Od července velení předají španělským kolegům, nicméně v bojové skupině budou dál sloužit. Půjde o vojáky 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic. Budeme zde mít mechanizovanou rotu posílenou o zabezpečovací prvky. Součástí kontingentu budou další vojáci z Přáslavic, kteří budou držet hotovost včera. Upřesnil velitel praporu Michal Volter. No, přátel. Pravda je, že jsem o tom tady mluvil i v pořadu, že jeli přes Vysoký Mýto, jak to tam mydlili, vezli 3 kusy nějaké techniky. Pak jsem viděl dvakrát na D1, a to fakt jako jezdím hodně, jo. Tak jsem viděl, dejme tomu přesun, 2x3, jo. Čili vidím to asi tak, že přemístit z toho Německa několik stovek vozidel, možná bych nebyl tak optimistický. Budiš. V mainstreamu jsem zaslechl, že na Libavé je 16 000 amerických vojáků a 24 000 natovských aliančních vojáků. Vidíme, že to není pravda. Mají teprve přicestovat. Víme, mluvil jsem tady o tom, že tady zazněla zpráva a koluje to zase po alternativě od pana Vrábela, že to tak a tak a že bude válka a takové ty věci. My jsme se tomu trošku věnovali s Karlem. Silně pochybujeme o tom, že vůbec ještě země aliance v Evropě mají takové počty těch vozidel. Ale budiš. To znamená, že uvidíme, jestli budou přistávat, do Mošnova nějaký Američani a budou je tam transferovat autobusama na Libavou. Třeba mnohem větší logiku by mělo, kdyby kousek tady za hranicema v té řeži, nebo jak se to jmenuje, v tom Polsku, tam je obrovské letiště, mnohem větší letiště, než je v Mošnově, a mnohem větší jakoby vojenské možnosti, nebo mnohem větší zázemí pro armádu, než třeba na Libavě. Ale pokud tady chtějí, jestli tady chce, zase je to zmatený, jo, jako, co by tady dělalo 40 000 vojáků, jako, jo, to je blbost. To znamená, že budou tady možná těch 800, tady bude, že tady budou něco cvičit, ono se jim půlka toho podělá, ty techniky. Možná, že když do toho naskáčou, tak zjistí, že mají okousaný káble, protože to mají v rámci ekologie, tak to mají z kukuřičných vláken, ty izolace. No uvidíme, no tak necháme se překvapit. Rozhodně mě to k tomu nevychází, že by tam bylo nějakých
a mělo by být 40 tisíc nějakých vojáků. No uvidíme, jak nám to zase předvedou. Jde spíš o demonstraci jakési virtuální síly. Tak bych to možná jakoby naciťoval, protože Západ mluví pořád o tom a o tom a o tom a o tom, ale ve skutečnosti mají obří problémy, jo. Obří problémy s čímkoliv. Tak, 18.59, teď už asi opravdu budu muset končit, takže vypadá to, že čas se nachýlil. Dáme nějakou hodně krátkou písničku, pak že nebudeme hrát, rozumíte. Dáme nějakou hodně krátkou písničku a budeme se loučit. Takže mějte se krásně od mikrofonu, opravdu už se loučí, jak jinak než Petr Václav.

Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.

Už, já vás zdravím a vítám. Studio Karaň už jede. Děkuji Petrovi za předávku a jdeme se kouknout tedy hubsky-dubsky na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Ty nejčerstvější právě tedy k datu pondělnímu 20. červenci leta páně 2026 jejich to kalendáře. Studio Karaň Martin Marcika na chystání na svobodné vysílači i na Odyssey a pak v záznamu samozřejmě bez cenzury TV na YouTube. Jdem se na to kouknout. Ať to svští po strništi. Fond konceptuálních technologií tedy uvádí jen pravidelný analytický pořad otázka a odpověď. Máme zde ale pozor, pozor, pozor, oznámení. Na zakázaném vzdělání se prodává nová kniha o školství. Nese název, docela dlouhý, tak si ho zapamatujte. Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Sepsal to pan I.V. Michňuk a jsou tam velice důležité informace a je nám to doporučováno k četbě. Je k dispozici dále web Náboj pravdy, tak se na něj prosím podívejte a sdílejte odkazy na něj na sociálních sítích. Ta má stránku nábojpravdy.cz a samozřejmě jsem zapomněl říci stránky zakázaného vzdělání, takže ty jsou třikrát www.zakázanévzdělání.cz, to má inženýr Jan Buzek, čímž to Honzu zdravím. Tak, ještě důležitá věc, upozornění, zatím to nemáme nachystáno, ale budeme to natáčet, pozvánka do příčov, dámy a pánové. Já to tady vyhledám od paní Alice, jdu to vyhledat, budeme mít setkání, vlastenecké setkání, pokud mě, ty brďo, teď nechci říct, jestli páté nebo už osmé, nebo sedmé, zkrátka hodně nějaké, takže bude vlastenecké setkání v Příčovech, já to tady jenom dohledám, Alice Tomková zdes. Takže co tady máme, 22. srpna, dámy a pánové, měla by to být zase sobota, tak si to pište do kalendářů, od 10 do 19 hodin, zámek Příčovy, Osedlčan, program bude nabitý, budou tam přednášky, diskuze, pohoštění, koncert a když tak to najdete na stránkách www.zámekpříčovy.cz bez diakritiky. Ještě k tomu tedy, jak jsem říkal, natočíme zvukovou i obrazovou pozvánku s Alicí. Tak, to je důležité, abyste věděli. Máme na to prakticky necelý měsíc, takže abyste to věděli, jak si naplánovat i dovolenou a jak si naplánovat víkendy. Jdem se tedy na to kouknout, na to nejdůležitější a moderátor tedy zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin taktéž odpovídá dobrý den. A moderátor navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 20. července 2026 a v minulém pořadu otázka odpověď z 13. července 2026 jste mluvil o tom, že smrt amerického senátora Lindseyho Grahama ze dne 11. července napomůže ukončení politického turismu, konkrétně do Kyjeva. Jenže 15. července na den ukrajinské státnosti do Kyjeva přijeli další političtí turisté. Srbský prezident Aleksandr Vučić, moldavská prezidentka Sanduová, rumunský prezident Dan, předsedkyně Evropské komise von der Leyen-Pfizer a později do Kyjeva přijel také turecký ministr zahraničí Fidan a britský premiér Starmer. To znamená, že bez ohledu na odstranění Grahama se do Kyjeva jezdit nebojí? Proč? No a pan Pěkin jde tedy zase opět na obšírnou, ale velice důležitou odpověď. Počítám, že zase stihnou jenom jednu tuto otázku, ale uvidíme, pořád jsem ještě neviděl. Říká pan Pěkin, zaprvé je nutné si uvědomovat, že takovým věcem dochází jen při vyvážené politice. Jestliže by Rusko uplatňovalo vyváženou politiku a nepřátelé Ruska by přesně věděli, že za určitým slovem bude jednoznačně následovat určitý čin, tak by se na to i orientovali. Ale pokud z Ruska znějí určitá slova a činy tomu neodpovídají, tak se podle toho také chovají. Co se týká Lindseyho Grahama, to, že zahynul, začíná být prakticky očividné. Samozřejmě mohl i zemřít tedy z přirozených příčin. Například ho natolik vystresoval ten raketový a dronový útok, tedy že ano,
Ruska na Kyjev, že při dlouhém přeletu Atlantického oceánu. A lidem se nedoporučuje dlouho sedět, vždy je doporučeno se projít, protáhnout se přeci a tak podobně. Stávají se případy, kdy starší lidé, kteří mají již zdravotní problémy, za dlouhého letu kolabovali tak, že někteří zemřeli a jiné zachránili jen tak tak. Proto je také dost dobře možné, že mohl Lindsey Graham zemřít z těchto přirozených důvodů, poté, kdy prožil stres po dlouhodobém znehybnění v sedu, ale velice podivné jsou dvě věci. Zatímco tu první, že ho budou pohřbívat v uzavřené rakvi, nikdo nepotvrzuje, jen se to šíří na internetu. Ale také to nikdo nevyvrací. A vůbec otázkou je, proč by ho měli pohřbívat v uzavřené rakvi? To dříve se to praktikovalo v případech, kdy se mrtvola byla taková zohavená natolik, že bylo lepší, když ji lidé neviděli. Ale proč dnes? Kdy je možné vytvořit, řekněme, silikonovou masku, nejen obličeje, ale i celého těla. Takže ta mrtvola může v rakvi docela vypadat zcela přirozeně. Proč ho tedy chtějí pohřbívat v uzavřené rakvi? To je otázka, zda bude hrob uzavřený nebo či ne, no abych řekl asi ta rakev, že ano. Toto téma na sebe zase poutá pozornost, aby ji odvádělo od jiné věci, že termín pohřbu Lindseyho Grahama byl už po druhé posunutý. Měl být tedy pohřbený po příletu 13. července, tedy 11. zemřel, 13. měl být pohřben, přesunuli to na 18. července a nyní to zase posunuli na 28. července. To znamená, že se děje něco podivného a to musí být něčím zapříčiněno. A přivezli vůbec tu jeho mrtvolu z Ukrajiny? Znějí různé varianty těch, kdo by na to mohl mít zájem. Nazývají Izrael, Ukrajinu a tak dále, ale skutečností zůstává, že Lindsey Graham zemřel v průběhu toho dronového a raketového útoku, nebo tedy v jejich důsledku, a pro Ukrajinu nebylo výhodné se ho zbavovat samozřejmě, protože Lindsey Graham byl nárazníkem mezi ukrajinskou fašistickou bandou v Kyjevě a Donaldem Trumpem. Ze stejného důvodu to nebylo výhodné samozřejmě ani pro Izrael. No, nějaké druhořadé věci se bezesporu najít dají, proč by to potřebovali, ale v každém případě je okolo smrti Lindseyho Grahama mnoho nejasného a právě v první řadě se to spojí s tím, že ten jeho pohřeb neustále odkládají. Ta okolnost, že smrt Lindseyho Grahama bezprostředně je spojena s útokem ruské armády na vojenské objekty Kyjeva, na vojenské objekty kyjevské bandy, je potvrzena množstvím faktů. A v první řadě, podle tedy svědectví novin Politico, evropští lídři prudce změnili své harmonogramy návštěv Kyjeva a na čas je odložili. Jak je to možné? Vždyť tam přijeli přece v den ukrajinské svátosti nebo státnosti, že ano, nám tady říkají. V Kyjevě byla silná reprezentační delegace, která vyvrací tedy odeslání toho signálu ve smyslu nejezděte do Kyjeva, protože je to velmi nebezpečné. Ale ve skutečnosti to, že se Ursula von der Leyen postavila do čela té delegace za tak říkajíc evropské státy, protože Moldavsko je fakticky součástí Ruska a Rumunsko je neexistující stát, jedná se o součást Moldavska. Takže fakticky jen Ursula von der Leyen zastupovala spojenou Evropu. A potom tam za Srbsko byl samozřejmě Aleksandar Vučić, že ano. Tento fakt právě potvrzuje to, že smrt Lindseyho Grahama souvisí s tím raketovým a dronovým útokem na Kyjev. Je nutné zbavit strachu evropské lídry před cestami tedy do Kyjeva.
Ale bylo by hloupé předpokládat, že Ursula von der Leyen je sebevrahem, že ano, a tím spíše, že sebou dotáhla další hlavy států. Samozřejmě, že Ursula von der Leyen jela do Kyjeva s plnou jistotou, že jí nic nehrozí. Stejně jako nic nehrozilo dalším státním představitelům, Fidanovi, že ano, tureckému ministrovi zahraničí a také Starmerovi, že ano, a také britskému premiérovi přeci, jinak ten by tam nejezdil, kteří Kyjev navštívili až po té delegaci. Nic jim zkrátka nehrozilo. To právě byl tedy důvod, proč tam vlastně jeli. Ale je tam tedy především proto, že nic nehrozilo té delegaci v čele s Ursulou von der Leyen. A nehrozilo jim nic kvůli tomu, že kontakty neustále probíhají, a to na různých úrovních. Začlenění tedy Alexandra Vučiče do té delegace bylo právě tou ochranou pojistkou, která zajišťovala bezpečnost delegace při návštěvě a provedení těch oficiálních oslav Dne ukrajinské státnosti. Vučič, jeho stát, tedy je neustále v celkově blokádě nepřátelských západních států, které ho obstoupili ze všech stran. Jednoduše už neměl jinou možnost. Musí přeci nějak manévrovat. Neměl možnost tu cestu zkrátka odmítnout a tak jel. Ale tu závěrečnou deklaraci přece jen nepodepsal. A já opakuji, že zkrátka neměl na výběr, protože musí manévrovat, aby zachoval stát. Ten stát je totiž plně obklíčený. Z Jugoslávie nám vlastně zbylo jenom Srbsko. Podstata totiž začlenění Černé hory do NATO měla za účel odříznout Srbsko od moře, aby bylo v úplné pozemní blokádě. Dosáhli toho a Vučić dělá zázraky při řízení státu, ale i v diplomacii, když musí manévrovat v takovýchto složitých podmínkách. A skutečně se musí často podvolit tlaku. U nás to pak zase hodnotí, že ano, s despektem, že je takový a makový a říkají zase, je, podívejte se na tu hlavu státu, podívejte na toho bratříčka, co zase on udělal. Ale vždyť, on reálně čelí kolektivnímu západu úplně stejně jako Rusko. Je samozřejmé, že bez Ruska by neměl vůbec žádnou šanci čelit tedy kolektivnímu západu. Jen si vzpomeňte na to bombardování Srbska, Jugoslávie. Proto je samozřejmě jeho úkolem číslo jedna udělat co možná, řekněme nejvíce co proto, aby Rusko vítězilo, takže asi průběžný čas, a aby západní státy měly více problémů. Jen tehdy do určité míry totiž pak může udržovat státní nezávislost Srbska. Aby nevznikly tedy podmínky, za kterých by ho západ mohl rozdrtit, tak zkrátka on musí manévrovat. A já připomenu, že když se Hitler připravoval na válku proti Sovětskému svazu, proti Rusku, tak na 2 měsíce odložili útok na Rusko, aby v té době okupoval Jugoslávii Hitler a měl do sil pro tento jediný úder. Západ, který útočí proti Rusku, má dostatek sil, aby jedním máchnutím udeřil proti Sýrii, omlouvám se tedy proti Srbsku, říká pan Pilkin. A úkolem oslabeného, okleštěného Srbska, které je tedy v úplné izolaci a kde mimochodem zuří ty liberastní protesty, destabilizující už bez tak slabý stát. Zkrátka Západ má dostatek sil, aby skoncoval se Srbskem jedním úderem. Nebude-li dostatek

štábu, v rosijonské elitě jako takové ze strany západu, aby se jim řeklo, nebudete útočit v té a té době, protože tam bude Aleksandar Vučić. A díky tomu ty útoky jsou blokovány, nejsou prováděny pod ušlechtilou záminkou, s tím, že přece nebudeme útočit na spojence, který v míře svých možností vnáší rozkol do západních řad, aby to Rusko ustálo. Proč bychom útočili, aby ho stihl osud Lindseyho Grahama? To přeci nesmíme. A to je právě ten základ, s jehož pomocí to Západ posouvá ve smyslu, že říkají zase, aha, státní potenciál Ruska byl dostatečný k tomu, aby byl provedený raketový a dronový útok, vedoucí ke smrti Lindseyho Grahama, což tedy by mohlo ukončit ten politický turismus. Je tedy nutné aktivovat uvnitř Ruska ty vlasovce, fašisty a podpindosníky, aby se ten politický turismus nezastavil. No. A jak to bylo provedeno? Jako vždycky totiž ohlášením těch červených čar. Zacharova, představitelka ministerstva zahraničí, ohlásila. Jen se podívejte, poté ty návštěvy, kdy ty návštěvy už proběhly a dále pokračovaly. Jestliže vyznačuješ tedy tady chybí ukončení citace, tak se o to omlouvám. Takže pan Pěkin k tomu říká, nebo takhle, jen se podívejte, počkat, kde to je, takhle, já jsem to přeskočil, tak se omlouvám, řekla, jen se na to podívejte, už nemůžete jezdit, že ano, ona řekla, ať tam radši se tam nikdo netahá, tak, doslova. A kdy to řekla? Přesně poté, kdy ty návštěvy už proběhly a dále pokračovaly. Takže, jestliže vyznačuješ ty osobně nějakou červenou čáru, a to platí i pro váš osobní život, dámy a pánové, jestliže uděláš tedy nějaké ostré prohlášení, musí být i potvrzeno slovy, ne tedy slovy, ale dokonce přímo činy. Ta slova musí být potvrzena totiž činy. Jestliže to neuděláte, tak to znamená, že jste z této pozice ustoupili a dále není třeba brát na státní vůli Ruska přeci ohled. Takže fakticky s ohledem na faktickou skutečnost Zacharova tím svým prohlášením provedla to, že Západu oznámila, že může pokračovat dále v tom politickém turismu a protože nic těm západním státním činitelům, který nehrozí. Mohou se Rusku vysmívat, nebrat ohled na jeho zájmy a Rusko na to zase ničím neodpoví. Takže, když vidíme, že ti státní činitelé, ať už v podobě tedy delegací nebo samostatně, navštěvují Kyjev, tak je to důsledek zákulisní práce Západu v rámci a se zráci tedy uvnitř Ruska, s tou rosijonskou elitou a s tou kompradorskou buržoazí, s těmi fašisty, vlasovci, podpindosníky, kteří jsou připraveni zaprodat stát a oni to dělají každý den. A samotná ta skutečnost příjezdu té delegace a dalších dvou státních činitelů do Kyjeva. A to bylo provedeno speciálně. Jen si to vezměte, přijela tam delegace, ta delegace s Vučićem a nic nenásledovalo. Co? To mluvím tedy o té delegaci s Vučićem, říká pan Pěkin. A potom tam přijel Starmer sám, britský premiér a zase nic. Přijel tam pak zase turecký ministr zahraničí Fadan a zase nic. To znamená, že se nejednalo o pracovní návštěvy, ale o čistě politické návštěvy. Deklarace toho, že politická vůle Ruska na zajišťování své suverenity byla zlomena. Je to potvrzení těch slov Zacharovové. Ona totiž řekla, že už tam nikdo nejezdí. A přitom oni jezdí a nic z ruské strany nenásleduje v odpověď. A tím totiž dávají jasně najevo toto. Cituji, chtěli jste takto zabránit politickému turismu,
tak to vám.

vyjde. Západ je silnější než vy, západ je mocnější než vy. To je to, co prohlašují těmi svými návštěvami. A nevěřčeno zůstává, že tyto návštěvy byly umožněny výlučně jen kvůli zradě vlasovců, fašistů a podpindostníků, nejenom tedy na ministerstvu zahraničí, nejenom na ministerstvu obrany Ruské federace, nejen v generálním štábu armády Ruské federace, ale vůbec celé rosijonské elity, která realizuje politiku genocidy ruského národa a likvidace státu. Zkrátka už v minulém pořadu Otázka a odpověď jsme mluvili o tom, jakou totální sabotáž provádí tedy rosijonské elity, sabotáž všech opatření, které by měly upevňovat naši obranyschopnost a suverenitu, že dělají všechno proto, aby ruská armáda přišla o svoji bojeschopnost, aby se obranyschopnost Ruska zhroutila, a ono mohlo být i rozčleněno a okupováno Západem. To je to, pro co pracuje všechna ta rosijonská elita. A všechny ty činy, které vidíme, a to i ty z minulého týdne, to všechno právě dokládají. Minulý týden lotyšský ministr kultury prohlásil, že ruský jazyk musí zmizet z lotyšských médií, prostě, že tam se vůbec nesmí vyskytovat. To znamená, že rusky mluvící obyvatelstvo nesmí mít na Západě žádná média v ruštině. Západ u sebe tato média v ruštině zavírá. To se dělá z té jedné strany, a aby neproudily informace zase z Ruska, aby se nedostávaly k lidem, kteří jsou připraveni o ruský jazyk na Západě, tak ten Roskomnadzor a ministerstvo, že ano, pro digitalizaci, dělají, co se jenom dá, aby zlikvidovali práci ruských lidí, založenou na veřejné iniciativě, kdy prosazují ideje ruského světa přes nepřátelské nástroje, tedy přes Telegram, YouTube a další. To znamená, že na Západě dělají všechno proto, aby Rusko uzavřeli v informačním koncentráku a v Rusku se představitelé elity, té rosijonské, také snaží o to, aby se Rusko v tom informačním koncentráku ocitlo. Ty jejich kroky do sebe absolutně totiž zapadají. Tedy, aby bylo publikum mluvící rusky v Lotyšsku připraveno o ruštinu, tak v Lotyšsku zakazují i dovoz knih, oblečení, hraček z Ruska, protože vycházejí z toho, že to vše je měkká síla, kterou se k ním dostávají ideje přece ruského světa. A přitom by se zdálo, že když oni proti tomu bojují, my bychom to naopak měli podporovat, ne? Odstraňovat bariéry pro používání Telegramu, YouTube a dalších nástrojů, aby mohly být předávány ideje ruského světa. Ale to je přesně to, proti čemu bojují fašisté z Roskomnadzoru a ministerstva digitalizace. Provádí totiž informační genocidu ruského národa. Podrývají informační bezpečnost Ruska. Neumožňují lidem odrážet informační agresi, a je to výslovně agrese. A teď si vzpomeňte, co tady. Tady je taky všechno zakazováno, že ano. A jenom jedna pravda se smí říkat. Jenom gejrobské hodnoty zastoupené Kubikem Jandou a dalšími. Těmito liberasty, pederasty, úchyláky, homosexuály a nevím, duhovejma, prajdama. Teď jsme to tady měli zase na Slovensku. Nevím, jestli už to proběhlo v České republice. Praha pícha a podobně, že ano. Za účastí ambasády USA, za účastí ČEPek, České pedofilní komunity, za účastí satanistů ze Satanovy církve a dalších, kteří to už neskrývají, že se tam veřejně producírují. Ale vy budete říkat, že přece zlo a satan, to je kravina, to je biblický, to jsou náboženský žvásty. No, tak proč se vám tam procházejí tihleto? Ale jdeme dál.
Tento týden ruské velvyslanectví v Austrálii udělalo prohlášení kvůli tomu, že v předních australských novinách byl zveřejněn článek pod názvem Učíme Ukrajince lépe zabíjet Rusy. To je perfektní nadpis. To znamená, že na západě zuří kampaň rusofobie, kampaň na odlišťování Rusů. A nám tady v Rusku zakazují, všemožně brání bojovat proti této kampani, aby u všech rusofobů, kteří se snaží Rusy odlišit, sjednotit všechny zdroje západu pro útok na Rusko a aby všechny Rusy pozabíjeli. Tohle prohlašují veřejně, a to ze stránek svých novin. Takže aby měli rozvázané ruce, tak fašisté z ruského rozkomnadzoru a ministerstva digitalizace dělají všechno proto, abychom nemohli čelit té politice kolektivního západu ve válce proti Rusku s cílem genocidy Rusů a ruského národa. A podívejte se, jak je to zajímavé. Tento týden byly z Google Play vyloučeny systémy Max, nebo to jsou vlastně sociální sítě, že ano, komunikační Max a VK v kontaktě. Celý tento jejich ekosystém. Takže napřed nás tím VK sevřeli uvnitř hranic Ruska v kontaktu, i když stále existovala možnost se dostat mimo tyto hranice přes Google. A nyní nepřátelé Ruska, aby nás sevřeli. A jen si to vezměte. Přeci. VK video. Měli jsme dobrý pracovní nástroj, který ale proměnili v neohrabané guano, tedy netopejří lejno, abyste tomu rozuměli, kdo neví, co to je guano, že ano. Rutube se vůbec nerozvíjí. Když to vše srovnáte s YouTube, tak uvidíte, že prostě není možné používat takové prehistorické nástroje, jako je právě VK video a Rutube. A proč je to takhle zařízeno? Aby dokázali, že Rusové nic vlastně nedokážou, že jsou neschopní, že všechen pokrok jde jen přeci ze západu, tak hezky pojďme obdivovat západ. A vzdejte se, Rusáci západu, abyste mohli mít takový dobrý nástroje. To znamená, že probíhá propaganda rusofobie i tady, uvnitř ruského státu. Telegram vytvořil člověk původem přece z Ruska. Získal to nejlepší vzdělání na světě v Rusku a dokázal uplatnit svůj tvůrčí potenciál a vytvořit Telegram. Tak jak to, že Rusové nic nedokáží? Že ano, to je Pavel Durov, jestli mě paměť neklame. Tak. Tak jako to, že tedy Rusové nic nedokáží? YouTube také, vždyť vzpomeňte si, YouTube byl také nástroj. Video hosting vyvinutý v Rusku. Potom ho přenechali západu, protože ti Rusové přece nic neumí, nedokáží ho rozvíjet. A to, že na rozvoji toho nástroje jsou opět angažováni ruští programátoři, tak o tom se radši pomlčí. Protože Rusové přece nic neumí, jen si to vezměte. V Rutube prohlásili, že nikdy nepřipustí, aby konkuroval YouTube. A toho se také drží. VK byl dobrým nástrojem. Byl to mail agent, že ano, agent. Dobrý nástroj, e-mailový agent. A všechno to zničili. Vše to degradují pod vedením toho nejlepšího manažera, že ano, Vladimíra Sergejeviče Kirijenka, který se nepotřeboval učit. Ten si užíval přece v nočních klubech s děvkami. Přece bude řídit stát, tak proč by se měl něco vonoučit? Vždyť se narodil ve správné rodině. A nyní, když řídí VK, tak se na to připravuje, získává praxi v řízení státu. A my dobře vidíme, jak ta praxe vypadá. Ale co by se on namáhal? Vždyť už je unavený a tak znovu jen chodí po hospodách zase s děvkami. To hlavní je u něj jeho rusofobie a nenávist k Rusku, tím pádem i k ruskému národu, a to vede jeho kroky a on se potřebuje zavděčit ruskému,
teda nepotřebuje zavděčit ruskému, ale západnímu páníčkovi. To právě proto ničí nástroje, které by mohly napomáhat právě šíření ruské měkké síly za hranice. Jeho totiž cílem je, aby to tady v Rusku nefungovalo. Takže všechny ty rozkomnadzory a ministerstva digitalizace, že ano, pracují na genocidě ruského národa. A aby Rusové nemohli působit na řídící prostředí, na řídící procesy a prostředí v západní Evropě a vůbec na západě, tak co navrhli tedy v Evropské zhůny tento týden? No, zakázali prodej a reklamu zájezdu do Ruska. Že jo? A Slovenská republika ta nějak zakázala víza vůbec teď přes prázdniny nebo na nějakou dobu určitou, nevím teď napřesně kdy, zakázala, myslím, ruská víza turistická, ale i študentská a když tak nějaká dlouhodobá, něco takového, myslím, zakázali. To bychom se tady teď museli kouknout. Já vím, že jsem to zasechl buď na Slobodném vysílači, či na Infovojně. Takže jste si toho mohli všimnout, že ano. A myslím, že jsme to měli i s panem Tichým v komentovaném zpravodajství v nedělu 19. Ale to si teď přesně nejsem jistý. Ale určitě to někde dohledáte, jo? Zase jak nakupuju, tak prodávám a jedu tady ty mé vložky, poznámky redakce ve třech uvozovkách, vlevo nahoře a vpravo dole. Samozřejmě berte s rezervou, protože to jedu z hlavy a sami si to můžete dohledat. Nejsou to žádné tajné informace, ale já na to teď nemám čas, když tady 4 hodiny v kuse vysílám živě sám. No a hned na tom pracují samozřejmě i další z druhé strany, že ano, na té rusofobii kampani. V Estonsku ministr vnitra prohlásil, že pouštět ruské turisty do Evropy je amorální. No tak to se podívejme. Je prý amorální pouštět ruské lidi do Evropy? Je potřebná železná opona, aby byli odstřihnuti? A potom budeme moci roztáčet tu rusofobii a odlišovat Rusy do nekonečna. Ze západu nebudeme lidi pouštět přece do Ruska a Rusy zase nebudeme pouštět do Evropy. Tak tohle dělají ze západu. Ale u nás ministerstvo digitalizace, tedy debilizace, bychom mohli říct lidově, a rozkomnadzor, to samé dělají ze strany Ruska vůči ruským občanům. Sakra, co se děje, tady zase jezdí na sirény všichni, dneska odpoledne taky tady bouračka, asi někoho sejmuli na přechodě, jak jsme tak koukali, když jsme projížděli ex post, až samozřejmě, když už tam nic nebylo. A už zase tady houkají, takže bych řekl, že hašiši, už druhý auto. Lidi, buďte na sebe opatrní, já vím, že je vedro, mějte rozum, přijďte radši o 2 minuty později, než abyste nepřijeli vůbec, nebo abyste se zrychleně s modrými a červenými majáčky svezli do nemocnice, na jibku, na áro, na chirurgii, na LDNku, pak na doléčení a tak dále, jo. Mějte prosím vás rozum. Další sirena teď jede, takže jsou to hašiši. První asi byli policisté či městská, takže dávejte na sebe fakt bacha. Tak já s tím teď nic neudělám, zkrátka tady jedou, jo. Mám otevřený okna, aby mi to tady větralo z obou stran, takže sirény jsou zkrátka slyšet. Takže jdeme na toho Estonce, že ano. Takže aby v žádném případě ty informace, které by mohly narušit politiku rusofobie a odlišování Rusů zkrátka na západě, v žádném případě, aby tedy z Ruska neproudili. Zkrátka to je to, na čem oni pracují. Tohle jsou ty skutečné cíle blokování právě systému Telegram, YouTube a dalších nástrojů. V Rusku došlo k takové malé události, bychom mohli říct, které si nikdo nějak zvláště nepovšiml. V institutu totiž ruského jazyka Akademie věd působí oddělení ruského pravopisného slovníku. A tam sami rozhodli, že od slovesa machať, tedy mávat, je odvozena a pravopisně správné jsou tvary mašu i machaju. Jo, že jako tedy máchám asi. Máchat, já nevím, klackem, rukama, šavlou, že ano, a tak dále.
A ještě se odvolávají na autoritu Čechova a dalších spisovatelů. No a já se tedy ptám, za toho Čechova vůbec četli, aby se na něj mohli tedy odkazovat? Nebo počítají s tím, že když už natolik degradovali ruské školství, mohou v Rusku lhát o použití těchto slov? Vždyť, oč vlastně jde? No, jedná se totiž o likvidaci ruského jazyka. Je nesmurné, že machaju, tedy já machám, se používalo a vyskytuje se to třeba u Čechova. Ale například v jeho povídce Svatba je taková věta. Cituji. Já vám nejsem žádná Spinoza, abych nohama vystřihoval preclíky, tedy aby dělal taneční figury. Takže když Čechov používal slovo machaju, tak tím právě poukazuje na úroveň nevzdělanosti daného člověka, a který si ale činí nárok na to být přece považován za toho inteligentního. A proto to takto použil. A oni teď to slovo vnáší do pravopisu a tvrdí, že je stejně pravopisně správné. Mohlo by se to považovat za, řekněme, pouhý humbu, že ano, vycházející z nějakých sporů, ale my už jsme nejednou mluvili o tom, že představitelé různých oborů lidské činnosti musí přece v podmínkách probíhajícího státního převratu dát nějak najevo svůj příklon. Že musí ukázat, že oni osobně jsou proti Rusku a proti ruskému národu. Takže v tomto institutu ruského jazyka a jmenovitě v kolektivu toho oddělení ruského pravopisného slovníku je to jejich rozhodnutí, že slovo machaju řadí k pravopisně správným tvarům. Tou poklonou, je to právě tou poklonou západnímu páníčkovi, aby mu dali najevo, že ano. Podívej se, páníčku, my také ty Rusy nenávidíme, my také to Rusko nenávidíme a likvidujeme ruský jazyk. Mohli byste si říct si třeba vy. A nechte si to, vždyť to jsou jenom domněnky, že ano, co to tady furt domíláte. No a je to snad poprvé, kdy oddělení ruského pravopisného slovníku, kdy pracovníci tohoto oddělení dělají něco podobného? No není. Těch příkladů je už vícero, kdy z nějakého pochybného tvaru udělali jakože pravopisnou normu. Vždyť se podívejte na internet, ten si pamatuje všechno. I v novinách to přeci bylo. Tak se na to prosím vás podívejte. Všechny tyto případy se shodují s pokusy o provedení státního převratu s cílem likvidace Ruska. Vždy se to shoduje. A vždy také. Není to tak dávno přece, kdy se pokoušeli učinit literární normou nadávky. Jak vznikal tedy ukrajinský jazyk? Napřed přeci používali fonetický přepis, jak to tedy zní, a tak se to tedy i píše. A jak často slyšeli vystupovat lidi z toho oddělení pravopisného slovníku, kteří říkali, a není vůbec důležité, zase říká velosiped nebo velosipit, nebo třeba lisoped. To je přece jedno. Vše je to pravopisně správně. A to se vždy shodovalo s útokem západu na státnost Ruska, zkrátka na jeho suverenitu. Pokaždé dávali najevo, západe, my jsme s tebou a taky nenávidíme ruský jazyk a ty s ním bojuješ, že ano? A my to děláme hezky z druhé strany. Ničíme ho zevnitř, ničíme mu pravopis, zošklivujeme ho a rozmícháváme ho záváděním nesmyslů, aby se jim nakonec nic nedalo vyjádřit. Jazyk Puškina přestane existovat a zkrátka už nebude. Uděláme z toho jazyk dobytka. Žádná literární díla typu Vojna a mír, že ano, od Tolstého nebo Tichého Donu od Šolochova už zkrátka nebudou.
A to, že právě Čechov brojil proti takovémuto znehodnocování ruského jazyka, to jim vůbec nevadí. Oni proti ruskému jazyku zkrátka bojují, jak se jenom dá. A také proti ruské kultuře. Tento týden byly zveřejněny výsledky anket a ukázalo se, že lidé tady v Rusku si velmi dobře uvědomují roli a úkoly filmové tvorby, že právě jejím prostřednictvím se formuje kulturní prostředí, že jedny filmy podporují rozvoj ruské kultury a ty druhé ji zkreslují nebo pracují na jejím úplném tedy nahrazení nějakou nekulturností. Tak na čem pracuje náš ruský ministr kultury? No, máme 3/4. Pustíme si nějakou písničku, ještě nevím jakou, protože tady žádnou nachystanou nemám. No ale pustíme si nějakou pěknou, zase ruskou. Ne, radši bych dal koně, ale to vám pouštím dost často, tak to asi ne. Koukneme se na něco. Koukneme se, a já tady žádnou ruskou teď nemám ve frontě, nějak jsem si jim podlouho nevěnoval, takže tady mám. Tak jo, tak já dávám. První, co jsem našel, byl kůň, takže si jdeme pustit necelé 4 minutky, dámy a pánové, krásné hudby, jdem se na to kouknout, zaposlouchat, tak si to užijte. Krásný poslech.

No což, nebyla to krása? Já jsem přesvědčen, že to krása byla a jest. Nuž, koukneme se dále. A na čem tedy pracuje ruský ministr kultury? Ptá se pan Pjakin. Ten dává peníze na to, aby byly znovu natočeny všechny sovětské filmy. A při té příležitosti z nich bylo odstraněno všechno ruské. Aby z nich vše, co napomáhá rozvoji, kulturnímu rozvoji národa bylo odstraněno. Proto je nutné sovětské filmy přeci natočit znovu a proměnit je v bezduché a amorální filmy. Je nutné přetočit přece pohádky, aby tam nebyl ruský duch. V těchto pohádkách si zlo a dobro mění svá místa a potom nám říkají a tím se teď krmte. Samozřejmě, že část lidí si to neuvědomuje a barvitost jim nahrazuje původní smysl a ten nový se jim dále vštěpuje. No? A díky reklamě na tyto sračky mohou nachytat nemyslící spotřebitele. Ale ono se ukazuje, že si to lidé uvědomují a protestují proti tomu. Tak co tedy teď s tím? No je nutné to, co nejvíce podporovat a ukázovat Západu. Podívejte, jak já proti ruskému jazyku bojuji, že ano. Bojuji proti té ruské kultuře. A jako projev absence ducha a antivlastenectví rosionské elity došlo tedy k události, kterou v našich médiích přešly, že ano, absolutně bez povšimnutí. Ono se stalo to, že na aukci Sotheby's byla jen za 80 tisíc dolarů prodána sovětská vlajka, která byla na měsíci, vlajka, která byla na měsíci v roce 1969, v červenci právě roku 1969. A ani jeden úředník z ministerstva zahraničních se neozval. Hej, Marie Vladimírovno Zachorová, ty jsi přece taková kovaná vlastenka. Jak to, že jsi ani prstem nehnula, aby se ta relikvie vrátila do Ruska? Protože je to hrdost, protože je to přece symbol suverenity Ruska. Hrdost našeho lidu na to. A to tedy na základě čeho je třeba vychovávat přeci naše lidi. Takže co se týká té vlajky, která by měla tedy být na měsíci, tady je zaváhání, že tomu tak nemusí být, tak podle oficiální verze jí tam tedy v červenci roku 1969 vzal americký astronaut. Jenže my víme, že ve skutečnosti žádná americká výprava na měsíci nepřistála. A tato okolnost je tím, co činí zvlášť nutným si tu vlajku Sovětského svazu vzít jako předmět, který byl na měsíci. Protože když to neuděláme, tak to vypadá, jako bychom to potvrzovali. Když mlčíme, tak tím, jako by potvrzujeme, že na tom měsíci Američané byli. A to je také protiruský mýtus. Byl to mýtus použitý k rozložení Sovětského svazu a nyní se ho pokoušejí znovu použít k rozložení Ruska. A proč veškerá rosionská elita tak se postavila proti tomu? Proč nic neudělá? Protože tu máme centrum propagandy fašismu. Přece víme, že fašismus, a já připomenu jeho definici, takže jo, jdeme na ní. Fašismus je jeden z typů kultury společenského samořízení, který je možný výlučně jen v davoelitářské společnosti. Tedy ve společnosti rozdělené na elitu a dobytek, tedy ten dav. Podstata fašismu, a to nezávisle na tom, jak ho nazýváme, za jakými ideemi se kryje a jakými způsoby realizuje svoji moc ve společnosti, spočívá v aktivní podpoře takzvaných malých lidiček, tedy toho dobytku, systému zneužívání moci elitářskou oligarchií, která prezentuje nespravedlnost,
jako by tu správnou spravedlnost a pravověrnost a na tomto základě deformuje světonázor lidí a vší mocí, jež je jí podřízena, potlačuje všechny. Omlouvám se. Vší mocí, jež je jí podřízena, kultivuje ve společnosti právě nepravověrnost, nespravedlnost, vydávanou za tu spravedlnost a pravověrnost a brání tím lidem, aby se stávali skutečnými lidmi. A také pod různými záminkami vší mocí, jež je jí podřízena, potlačuje všechny a každého, kdo se jí brání, kdo třeba jen pochybuje o spravedlnosti, pravověrnosti jejich ideí, nebo kdo u této mocenské oligarchie třeba jen vyvolá podezření z nelojality. A to přece vidíme. My to taky známe, že jo, z České republiky anebo z evropského prostoru. Řeknete něco negativního na Evropskou unii, nebo jenom zapochybujete a už je tady kohorta zmetků, z neziskovek, z médií, z politických činitelů, kteří vám hezky vyčiní, protože přece s Evropskou unií na věční časy a nikdy jinak. A ty správné pederastické, degenerativní hovnoty gejrobské, ty musíme mít přece povinně všichni. Inkluze ve školách, LGBT úchylárny, že ano, sexualizace dětí v mateřských školách už pomalu a další a další a další. Jen si to vezměte. Nesmíte pochybovat o NATO a našem neochvějném závazku. 2, 5, 20, 30, 50 nebo i 120% HDP a podobné kraviny. O tom se přece nesmí diskutovat. Ani u nás v České republice, ani ve Slovenské republice, zkrátka nikde. Ježiš, to bychom si dali. Konec mé poznámky. Právě tyto ideje, kdy jsou potlačováni všichni dohromady, ale i jednotlivě, které brání tomu, aby se lidé stávali skutečnými lidmi, jsou vyloženy v takzvaných pracích toho takzvaného ruského a ve skutečnosti absolutně protiruského filozofa a přesněji filozofujícího grafomana Iljina, fašisty a Hitlerova obdivovatele, který v roce 1948 zkoumal, proč Hitler, když byl tak úspěšný, nedokázal porazit Rusko. A tento pan Iljin přišel k závěru, že ruský národ je ve svém základu národem bolševickým a že bolševismus je unikátní ruský jev, jev ruské kultury, který je absolutně neslučitelný s evropským nebo jiným fašismem. A aby lidé mohl být vštípen fašismus, je nutné napřed zdeformovat jejich ruskou kulturu. A co dělají ti takzvaní představitelé toho institutu ruského jazyka? Vždyť ty deformují ruskou kulturu. A co dělá ministerstvo kultury? Také tu ruskou kulturu deformuje. A aby se ta ruská kultura nešířila za hranice a nebránila fašismu, tak tady u nás fašisté z Roskom nadzoru a ministerstva digitalizace vytvářejí překážky a formují informační koncentrák. A navíc v tu v Rusku za státní peníze vydržujeme celé centrum propagandy fašismu pojmenované po Iljinovi. V jeho čele stojí Aleksandr Gerjevič Tugin. A tento týden také udělal poklonu před všemi, kteří realizují státní převrat v Rusku. Prohlásil pan Dugin, že je třeba vymyslet model vlastenecké, promyslet model vlastenecké decentralizace a to až tedy k separatismu. No tak to se podívejme. Takže on pod rouškou vlastenectví chce rozčlenit ruský stát. To je to, co pro něj očividně to pravé vlastenectví znamená. Naši předci stát dávali dohromady a teď je nutné ho pod rouškou vlasteneckých ideí rozčlenit. Povídá, že tato idea decentralizace se velmi osvědčila u našich nepřátel. No,
No právě, protože je zaměřena proti Rusku. A tak řekl, pojďme, použijme to tady u nás sami. A jaký proto lidem on uvedl důvod? No, on uvedl odkaz na takzvaného otce Tkačova, takzvaného to filozofa, kde se říká, že máme tu takové novodobé filozofické pohanství, kdy je lidem do vědomí vštěpována idea pokroku, že budoucnost musí nevyhnutelně být lepší než současnost. Je nutné si uvědomit, že budoucnost bude horší než současnost a přesně na tomto základě je nutné všechny vychovávat. Přesně tohle vštěpovat tomu dobytku, aby byl vděčný za to, čemu se mu nyní dostává a nesněl o lepším osudu, protože jinak nás čeká přece ten strašný osud. Tak tady máte ty fašistické ideologie, říká pan Pěkin, abyste si to uvědomili. Tak toto vše vyplouvá totiž na povrch. A aby to všechno dokonale a s konečnou platností utvrdili, tak se dozvídáme novinky. A opět to nikdo nevnímá jako model nastolení fašismu. Víte, to je tak, hele. I když technofašismus, děkuji, bude to následovat od 21. hodiny. I když technofašismus už se jako termín šíří, ale stále jakoby neexistuje. Tento týden Elon Musk podpořil ideu, že weby a prohlížeče už nebudou potřebné, že se informace budou šířit zcela jiným způsobem, tedy prostřednictvím sociálních sítí. No, aby toto jeho vystoupení rozvinul, vystoupil u nás náměstek předsedy Výboru státní dumy pro informační politiku pan Svincov, jeden tedy ze skalních fašistů, který požaduje zřízení informační blokády ruských lidí, a ten řekl, že v sociálních sítích už nebude nekonečná volnost. Jakmile budou lidé o nějakém tématu příliš silně diskutovat, tak bude okamžitě všechno blokováno, aby se o tom lidé zkrátka nebavili. To totiž nedělá přece dobrotu. Tohle totiž nejsou žádní bolševici, kteří se nebáli žádných informací, neboť si uvědomovali, že ve válce ideí vyhrává ta spravedlivější ideje, nebo vyhrávají ty spravedlivější, ideje, které zapadají do proudu božího záměru. Takové, které odstraňují konfliktnost a krizovost života lidí a vedou k tomu, že se skutečně budoucnost nevyhnutelně stává lepší než současnost i minulost. A my přece víme, že se tady u nás všichni snaží poklonit zahraničnímu páníčkovi, který si přeje zotročit Rusko a zlikvidovat ho, zlikvidovat přímo ruský národ. Co je pro Západ tím největším problémem? Co je tím největším problémem pro ty fašisty? Pro Hitlera a Irina? Správně. Je to ruský bolševismus. A tento týden dva takový kovaní flastenci, poslanci státní dumy, přičemž jeden z nich je dokonce hlavou frakce, jde o frakci LDPR a Slutského dumy Lugového, jde o frakci LDPR a Slutského a také poslance státní dumy Lugového, takhle, a ti vystoupili s odsouzením bolševismu. Prý je nezbytné zavést den obětí rudého teroru. No. Podívejte se na jakékoliv výzkumy historiků a uvidíte, že tento rudý teror byl odpovědí na bílý teror. To znamená, že bílí s tím terorem začali a že ten ruský teror nebyl tak silný, všezahrnující a krvavý jako ten bílý. Ten rudý teror je ve skutečnosti obrovsky nafouknutý mýtus. Zatímco ten bílý teror byl zaznamenán v pamětech úplně všech. Jak těch, kteří bojovali proti bílým armádám,
tak i v pamětech samotných bělogvardějců, těch, kteří bojovali v bílých armádách. Přečtěte si paměti přeživších bělogvardějců a sami si vyhodnoťte úroveň toho teroru, ke kterému přeci docházelo. Nečtěte různé ty vymyšlené pitomosti od Melugova o rudém teroru. To je čistě propagandistický materiál. To je strašák, který byl účelově sepsán pro informační boj se sovětským Ruskem. Mám tedy na mysli totiž reálné paměti těch, kteří skutečně se střetli s rudým terorem a kteří reálně prováděli bílý teror. Jen si je přečtěte. Jak ty rozsahy sami tedy porovnávají? Oni. Takže proč udělali teď tohleto prohlášení? Protože běží státní převrat. A oni tím říkají, teď proběhne státní převrat, Putin bude odstraněn a budeme tu my. Budeme stát před novým páníčkem, kterému jsme se právě poklonili, ale samozřejmě z vlasteneckých pozic, protože my jsme přece ti vlastenci. Jenže ve skutečnosti. Co je Lugovoj za vlastence? Ptá se pan Pěkin. Vždy lízal zadek západnímu páníčkovi. Jen takové myšlenky on vyjadřoval a dělá to dál v televizi, kde má dokonce svůj pořad. Vždyť nic neznamená, on osobně ničemu nerozumí, mám na mysli otázky tedy státního řízení, ale vyznačuje se tím, že uctívá Západ a přezírá tedy Rusko a ruský národ. Ovšem, vše je to podáváno přece tou vlasteneckou formou. A když se na to díváte, tak si říkáte, že není možné, aby tento člověk nezradil. A on to také už dříve udělal. Jenže ho teď dobře živí tady u nás, když si hraje na vlastence, ale opět už zrazuje. Protože se má za to, že bude přece státní převrat. A to vše se nahradí, že nebo hromadí, to vše je v pohybu a každý pospíchá, aby se teď hezky rychle ukázal. A já připomenu, což pak to snad všechno dělají ti to poprvé? No, s tím ruským jazykem už jsme příklady uváděli. Jak se dokonce pokoušeli legalizovat nadávky, jen aby ten ruský pravopisný jazyk zlikvidovali. A bylo toho samozřejmě daleko více. Teď se tady koukněte na ty anglikanizmy, že ano, u nás v České republice zase má poznámka. Podívejte se na to, že dle ústavy jsme Česká republika, ale oni to změnili a všude to dávají. Česko, Česko, Česko, Čechia, Česko. Takže jasně říkají, že jsme vyrabovaný koncentrák, že jsme Česko, že nejsme žádná suverénní Česká republika. To si prosím vás uvědomte a všímejte si to. Toho. I protože lidé dneska nečtou, že ano, mladí už vůbec ne, ty přilítnou, když tak jenom nadpis článku, že ano, na internetu. Víc jak minutu a půl tomu nevěnují pomalu. Takže si tam všimněte jenom Česko. Kde se píše Česko, říká Česko. Jo? Toť má poznámka, abyste si na to dávali pozor. A abyste, když tak pisatele, autora, na to upozornili, že tu máme nějakou ústavu České republiky, která přeneseně ještě vychází z ústavy Československé socialistické republiky, že ano, a dalších, a dalších, a dalších. Takže, což pak je to poprvé, kdy poslanci vystupují v Rusku proti Rusku a proti ruskému národu pod nějakou rouškou jejich ochrany? Co nenávidí celý ten západní fašistický svět? Vždyť nenávidí přece ten ruský bolševismus. Propagují dorevoluční Rusko.
Tím nejlepším ukazatelem suverenity Ruska a vůbec každého státu je zájem jiných států světa o jeho jazyk. Francie byla centrem koncentrace řízení na úrovni globálního významu a díky tomu se francouzština stala jazykem mezistátní komunikace a diplomacie. Představitelé francouzských dynastií vládli v různých státech, například v Maďarsku, Polsku, jen si vzpomeňte na Jindřicha z Anjou, v románu Královna Margot, jak odtamtud utíkal, aby obsadil trůn ve Francii. Světový obchod vedl k tomu, že se objevilo nové centrum pak koncentrace řízení na úrovni globálního významu, tedy Velká Británie, a angličtina se stala jazykem mezistátní a mezinárodní komunikace. A zajímal se snad někdo o ruštinu do roku 1917? Ne, nikdo se o ní nezajímal. A kdy se o ruštinu zajímat začali? Výslovně totiž od října roku 1917, od Velké říjnové socialistické revoluce, kdy se ruština stala jazykem mezinárodní komunikace. Po druhé světové válce, když se společně s jinými jazyky stala pracovními jazyky v OSN, tehdy se oni začali zajímat odevšať o ruštinu. Nikomu ji nevnucovali. Ona sama se přes ideje ruského světa, které realizoval Sovětský svaz, které realizovali právě ti bolševici, tak se stala ruština populární v celém světě. A když vystupují proti bolševikům, tak vystupují proti tomu, aby Rusko bylo suverénním státem a chtějí, aby se stalo něčím surovinovým přívěškem, aby ho bylo možné zneužívat. Kolikrát přeci za ta staletí, už za ta staletí, přicházel Západ s válkou, tedy na likvidaci Ruska? Kolikrát mu v tom pomáhala rosionská elita? A vyšlo jim to někdy? No ne, nevyšlo nikdy. A nevyjde jim to ani teď. A nějakej Slutský, Lugovoj a i všichni ti ostatní udělali chybu, když vsadili na to, že Rusko nebude, protože ono bude. To oni, ti fašističtí zmeci, nakonec nebudou. Bolševické Rusko bylo, je a bude. A bude suverénním státem. To teď ty fašističtí zmeci. Kde byl Lugovoj, kde byl Slutský? Když byl symbol prvenství Ruska ve výzkumu vesmíru, jeho vlajka prodávána na aukci? Zajímá je snad prestiž jejich vlasti? No ne. Zajímají se jenom o jedno. Jak co nejlépe vylízat zadek svému zahraničnímu páníčkovi. A proto takto vystupují. A proto už prohráli. Rusko je totiž stát s vytrvalou vůlí. A co teď zjišťuje nakonec Západ, dámy a pánové? Já to tady ještě upravím. Zjišťuje, že už zkrátka prohrává. Nedaří se jim státní převrat a nemají už dost sil, aby Rusku čelili. I přes veškerou tu zradu na ministerstvu obrany a v generálním štábu. I přes veškerou tu zradu rosionské elity. Teď se totiž rozhoduje už kdo z koho. Teď se střetly dvě síly. A kdo koho přetlačí? Uvidíme. Bezesporu tu je ultimátum z centrální banky, kterým bylo řečeno, buď budete s Ruskem, nebo si zachráníte svůj biznis. Tedy já bych vám to vysvětlil. Když jste miliardáři v Rusku, tak budete s Ruskem, ale bez biznisu, anebo zachráníte svůj biznis a budete pracovat proti Rusku, Ruské federaci, ruským lidem. Oni jim ten biznis stejně nakonec seberou. To je přece zákon Západu. Nikdy nic neponechají domorodcům, ani těm, kteří kvůli němu zlikvidovali svůj vlastní stát. Vždyť nám to dějiny Západu názorně dokládají. A to hlavní je nyní, tedy říkají, zraďte a my vás potom hezky zlikvidujeme. Západ takto přeci jednal vždy. A centrální banka Ruska je nástroj nadnárodního řízení. Ano, je zakotvena v naší ústavě, v okupační ústavě. A změnit ji
jsme doposud nedokázali, protože poslanci to nenavrhují. Vždyť co například brání poslancům svolat ústavodárné shromáždění a změnit ústavu? Aby na základě právní úpravy vyvedli Rusko spod nadnárodního řízení ze strany Západu? Nic jim v tom nebrání. A oni sami, jak dokládá jednání Slutského a Lugového, touží jedině potom stát se surovinovým přívěškem Západu a lízat zadek svému páníčkovi. Víte, i v době intervence a občanské války tu bylo mnoho takových, kteří toužili po takovém osudu, tedy sloužit západnímu páničkovi, a ti emigrovali z Ruska. A co? Přijal jes na Západ? Ti, kteří byli tedy skutečnými vlastenci, si to promysleli, intervenci i občanskou válku a učinili si z toho závěry. Takovým vlastencem byl například generál Piotr Semjanovič Machrov, který byl náčelníkem štálu u Děninkina i Wranglera. No, co mohlo být více, že ano? Ale 22. června roku 1941 napsal žádost: prosím, abych byl přijat do Rudé armády třeba jen řadovým vojínem, dámy a pánové. To je důležité si uvědomit. A za těch 20 let, které uplynuly tedy od občanské války do začátku velké vlastenecké války, dokázal poznat historickou pravdu ruského bolševismu, historickou pravdu sovětského Ruska. A takových přeci bylo mnoho. Někdo z nich podpořil sovětskou moc, začal spolupracovat bezprostředně se sovětskou, řekněme, rozvědkou, či pomáhal jinak. Někdo dokonce nepřijal sovětskou moc, ale byl ruským vlastencem. A tak třeba začal bojovat proti Hitlerovi v řadách, řekněme, francouzské, britské a americké armády. Ale byli samozřejmě i jiní zmetci, kteří v Hitlerovi viděli možnost konečné likvidace Ruska. Takový byl i ten takzvaný filozof Iljin. A ti Hitlera podpořili. Když byl Hitler poražen, tak všichni tito jeho přisluhovači vzali své nohy na ramena. A co? Přijali je snad na Západě jako sobě rovné? Ne. Využívali je totiž jako nástroj pro pokračování války proti Rusku Sovětskému svazu. A využívali je až dokonce výslovně takto. Vydržovali je, aby nezdechli, aby měli kam zaměřit svoji nenávist. A dokázali si snad poradit s Ruskem? Ne. A to samé se zkrátka stane i nyní. Nyní se výslovně nepřátelé Ruska rozhodli, že přišel čas konkrétně se vyhranit. A proto to teď toho dvojhlavého orla, symbol té konceptuální neurčitosti, trhá na dvě části. Kdy rosijonská elita chce být otroky Západu a ruský národ i ruská rudá armáda a ruský gosudar chtějí, aby bylo Rusko suverénním mocným státem. Začali s tím dělením nyní, protože chtějí Rusko dorazit, jenže ono se jim to nepodaří. Jediné, čeho se jim dosáhnout podaří. A nyní všichni mluví o tom, že přece bude jaderná válka. Ten úder proti Rusku může být proveden, v jediném totiž případě, jestliže Západ nabíde plné jistoty, že žádná odveta ze strany Ruska nebude následovat, protože tato odveta by pro Západ znamenala nepřijatelnou škodu. A v současné době Západ tuto jistotu nemá. Kdyby ji měl, už by provedli jaderný úder proti Rusku. Oni celou dobu vidí, že ano, že může nastat situace, o které mluvil ruský gosudar.

že se jim nijak nepodaří přesvědčit Západ o tom, že tu nenajde se síla, která provede odvetný útok zpátky na Západ. Oni vidí, že Rusko zkrátka sílí a pokoušejí se nyní využít zase poslední šanci k tomu, aby přece Rusko podlomili. Zcela účelově v důsledku spiknutí a sabotáže vytvořili tu krizi pohonných hmot. Já poznámka, v minulém pořadu se o tom pan Pěkin rozhovořil dosti obsažně, takže jste se na to mohli podívat. Přes centrální banku dále, už pokračuje pan Pěkin, vytvářejí podmínky, za kterých ekonomika kolabuje. Ale nemohou nás dorazit a nedorazí. Proč? Protože ruský národ je státnický národ. V kultuře ruského národa je obsažena státnost a na úrovně kolektivního nevědomí ruský národ vždy buduje stát a na úrovni, asi tady má být, na úrovni kolektivního nevědomí ruský národ vždy buduje stát. A právě proto se Rusko mohlo zvětšit na jedné šestině planety Země, nebo povrchu Země bych řekl spíš, já no. Ale nestačí jen vědět, že v kultuře ruského národa je to obsaženo a nestačí jednat podvědomně. Je na čase přistoupit k uvědomělému jednání při budování státu, zajišťování jeho suverenity a důrazném odrážení agresora. Zatímco v obyčejné válce, obrazně řečeno, vítězí ten, kdo má lepší pušku a kdo ji lépe ovládá, tak v informační válce vítězí ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo je lépe ovládá. Rusko má informace schopné způsobit agresorovi nepřijatelnou škodu a obhájit suverenitu Ruska, aby se mohlo dále rozvíjet. A těmito informacemi je právě koncepce sociální bezpečnosti. A když jsme tuto koncepci předkládali městu a světu, urbi et orbi, tak jsme hned řekli, že míra krvavosti nadcházejících událostí bude určována mírou, v jaké si všechny vrstvy lidí na celém světě osvojí znalosti vyložené v koncepci sociální bezpečnosti a v první řadě lidé v Rusku. Abyste se vyznali v celém tom propletenci, řekněme politiky, musíte vědět přeci, jak jsou ty řízeny složité sociální supersystémy, státy. A takové znalosti najdete totiž jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Jestliže si je nastudujete, můžete je využívat ve svém každodenním životě. Už ne na úrovni kolektivního nevědomí, ale na úrovni svého vědomí. Protože dokážete pracovat na upevňování svého státu, na snižování míry krvavosti stávajících událostí a o to spíše můžete pak předcházet přeci krvavosti nadcházejících událostí. A proto, říká pan Pěkin, jsou ještě nějaké další otázky? A moderátor odpovídá ne. Pan Pěkin říká, tak já to ukončím. Abyste dokázali ubránit zájmy svého státu i své rodiny a tím i zájmy svého státu, musíte mít tyto znalosti. Takže studujte práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy a stávejte se konceptuálně mocnými. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Dámy a pánové, já tady chci upozornit na to. Vy si uvědomte, že Steve Jobs, že ano, a další supergéniové technofeudalismu, kterým to bylo někým dáno. Steve Jobs přece zakazoval iPhony, anebo vůbec digitální technologie svým dětem. Ten Zuckerberg, když někde vysílal přes e-mail, teda notebook, měl přilepenou kameru. Proč to asi dělal na svém notebooku? Nebo na nějakým pracovním, který zrovna zabavil nějakýmu kolegovi? Proč tu máte elitní školy? Drahé, dobře placené, ale předražené. Pro elity.
Proč tu máte...

0: Programy Římského klubu a dalších. Proč tu máte nějakou Sorosovu mládež a další? To si přece musíte uvědomit všechno tohleto. Že oni přece nedělají nic, co by dělali pro obyčejné lidi. Oni zkrátka dělají všechno jenom proto, pro ty své. Vždyť to nikomu přece neskrývají nikde. Uvědomte si to. A teď se nebavím o nějakých jenom škole, skůle, bonc, nevím, tamhle nějaký krávoviny britský a americký školy. Oni jsou speciální školy, už školky. Pak i speciální základní školy pro ty extra bohaté. Pro tu extra elitu. Kde se učí, jak se ta společnost řídí. Kde se učí pracovat s informacemi. Kde se učí i vystupovat samozřejmě a další věci. Ale tam se přece nedostanou kuchařčiny děti, ani děti paní uklizečky ze základní školy, ani děti paní přece pokladní z Kauflandu. To si musíte uvědomovat. A tady máte návod, máte tady informace, které si můžete osvojit. I ta paní pokladní z Kauflandu, i ta paní uklizečka na základní škole, i paní nějaká účetní, co já vím. I pan automechanik. A může to dát svým dětem. Tyto informace. Protože jsou veřejně dostupné. Nikdo je netají. A byly dány ruskému národu a právě i celému světu. Takže proč to lidem brání, aby studovali? Takže knihy vnitřního prediktoru, souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině, dámy a pánové, naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, takéž na ksbzdroje.cz a v ruštině v originálech to najdete na www.vodaspb.ru nebo si je můžete zakoupit knižní podobě na ksbpress.cz, ale můžete si koncepci i dostatečně všeobecnou teorii řízení. Zatím jsou tedy asi ve slovenštině, nevím, jestli to už to někdo přeložil, protože 600 stránkovou knížku jenom překládat ze slovenštiny asi do češtiny jen tak někdo nebude, tak proto já jsem rád, že ji čerpám z časopisů Zemavek a takhle, že se učím simultánně v hlavě překládat ze slovenštiny do ruštiny. Takže se na to můžete kouknout. Také překlad knih Valerie Viktoroviče Pěkná o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4. To jsou ty série, které máte u Honzy Buska na zakázaném vzdělání. I kniha Státní symboly a státní suverenita. Ty si můžete objednat na zakázanémvzdělání.cz. Dále je k dispozici fórum koncepce kob.forum.eu. Tak se na ně podívejte, podílejte se i na ně. Můžete přispívat komentáři, anebo celými příspěvky. Nikdo vám v tom nebrání. V aktivitě. A nebo to šíří dále. A další zajímavé materiály a i dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti. Jehož telegramový kanál je t.me/proudnarodnihrdosti dohromady bez diakritiky s velkým P. No už dámy a pánové, kolik máme? Půl hodinky, takže buď to budete chtít k danému tématu něco, co se tady probíralo, nebo nějakou vaší novinku, jestli tady jste, a já vidím, že tady jste, tak můžete přes WhatsApp mi zavolat, bude to rovnou do vysílání, přes WhatsApp na telefonní číslo, uděláme to kontaktní 777, vidíte, no, nevěřte mi, všechny si prověřujte sami, 775, 829, 812 a můžeme podebatovat, můžete mě zkritizovat, když někdo chce, tak můžete i pochválit, ale netoužím potom, nebo něco aktuálního, co jste zaznamenali i tady u nás v České republice, že ano, vzpomeňte si velení na žateckou brigádou, že ano, tam se to pomalu předává Germánům, tady v pohraničí druhý jazyk už má být po češtině, němčina, za chvilku bude asi ukrajinština, jak to tak vypadá. To si uvědomujte, co se tady děje v České republice. Takže říkám, WhatsApp je spuštěný, WhatsApp, UK, jestli nekecám. teď se nechce nějak obnovit, nevím, co se mu děje. Možná, ne, nevoláte, to by se mi objevilo i na mobilu. Tak WhatsApp mi teď zmizel, úplně se vypnul. Dobrý, už je tady WhatsApp. Můžete i napsat zprávu na ten WhatsApp, já ji tady přečtu. No problém, jo. Není problém, nemá probléma, dámy a pánové. Jsem tady pro vás, tak můžete se doptat. Půl hodinky, teď nám to odbylo, kdybyste se divili, že v některých pořadech to slyšíte. Když mám ty 4 hodinky vysílací o víkendech, tak zkrátka další pořad je oznámen 30 minut před začátkem. Tady tím pípnutím z kalendára. Nevím, jak se to vypíná, ještě jsem na to nepřišel, ale ono je to upozornění pro mě i pro hosty, aby věděli, že mají posledních 30 minut na to něco říci. Tak, zničený český průmysl, zničená vlastně energetika, zničené uhlí, zničená voda, zničená půda, všechno zaprodáno cizákům. Nebude za chvilku voda, dneska jsme to trošku zrychleně telefonicky probírali s inženýrem Jaroslavem Novákem, že ano, s energetikem, s kterým tady vysíláme tu sérii Národe, probuď se. Nebo prober se, nebo nedej se, to je zkrátka jedno, teď nevím, jak jsem to aktuálně nazval. Tak zkrátka se tady bavíme o té vodě, o lesích, o zemědělství, o energetice, o uhlí, o atomu, o debilotinách typu solární a větrné elektrárny, které jediným jejich užitkem je, že některým zmetkům málo vyvoleným, ani to nebude 1% obyvatel České republiky, bude to tak 1/100 až tisícina, možná 10 000, bude to opravdu jenom pár kousků, kterým to přinese zisk. Jinak všechno ostatní je negativní. Na větrnících a samozřejmě na solárech. Taky to víme, to jsme zaplatili. Nevím, jestli se to ještě tady platí. Vzpomeňte si na ty různé podpory, že ano, co tady byla dešťovka a takhle. Když jsem říkal, že to je jenom systém, jak získat lidi do evidence a pak jim to zdaněj. O, ty máš nádrž 10 000 litrů, šup, šup, budeš platit. Jak je možný, že ve státě, kde zaplatíte daň z koupy nemovitosti či z prodeje, tak platíte každý rok ještě daň z nemovitosti? Znova a znova a znova a znova. Jak je možný, když Andrej Bureš, Babiš, teda jsem chtěl pardon říct, když on je tak dobrý podnikatel a povede ten stát jako firmu, jak to, že i za těch jeho vlád se to extrémně zadlužuje? A víme, co nám dělal za covidu. A víme, že tam dosadil zase půl zmetků, který za jej za covidu byli, včetně toho kvákajícího superstára. Jak se jmenuje? No, teď mi vypad. Minule jsme ho probírali. To je jedno. No, jak se jmenuje? Vojtěch, Adam Vojtěch. Že ano, zpívající star. Ten může jít fakt jenom zpívat. A nejspíš jenom k sobě do sprše, do sprchy, protože by ho nikam jinam nepustili. Dámy a pánové, mám tu vlastně ze zpráv, tak počkejte. Předřadíme si tady někde zprávy, já je tady někde vypíchnu. Dáme si to obrazem, jo. A obrazem vám to pustím, jenom si tady otevřu zprávy. Tak, aby jsme věděli, co se událo tento týden zase následně na Lindseyho Grahama, jo. Tak, kde to mám? Prohlášení k útoku bezpilotníků, plukovník ukrajinské rozvědky a fake, nejméně 10 lidí zemřelo. Tak, na to se koukneme. Já to mám tady někde, počkejte, já vám to tady pustím obrazem, ať vidíte, že nekecám. My se tady na to někde koukneme, když nikdo nevolá a asi ani nepíše. Tak se tady koukneme na, kde já to tady vypíchnu, Google. Google vám, ne, Google mi nejde. Facebook, jak to, že mi tady nejde? Facebook už je puštěný. Tady si dáme Nanu. Já ji jenom vyhledám. A půjdeme se na to kouknout. Mám tu několik zprávišek. Tak. Tady máme zprávišky a Lvov, že ano. A k tomu se ještě dostaneme, to je stále k tomu, ale já jsem chtěl začít tím fake news. Šup to tam. zase Belgorod, kdy zase na oplátku, kdy se teda to si taky pustíme, tak se na to koukneme a fake news tady to máme. Takže a i zaprodaná tady Prima, jo, CNN Prima News, tak se na to koukneme. Nevidíte to celé, počkejte, já to tady vytáhnu. Tak to tady, jo, nevidíte to, teď to uvidíte, pardon. Zase to formátování, nejde to. No tak nic, tak uděláme takhle, no, bude to takto. Takže krvavý ruský útok u Kyjeva, na místě jsou mrtví, chtějí jen dál vraždit, napsal vyšňupanej Zelensky. Máme to tady označeno jako fake news, dále tady je armada, kritično zachyšeno 22. Lipňa? To je pa ukrajinsky. Pozor. Je to pa ukrajinsky. Takže to není Lipňa? Oni přejmenovali? Už to není Jůl? Tak to je asi ta ukrajinská hantec ukrajinský, že ano. Takže takhle vypadala oficiální pozvánka zveřejněná na ten technologický summit expo, defense expo, defense demo day, obranný demo den a defense expo, obraná expozice. Tak se na to jdeme kouknout, tady má nožičku pořezanou. Julia Geršun, asi myslím, se to čte. Tak, jdeme se kouknout, co k tomu napíše. Tak, protože nebudeme citovat přece z Martinovo. Kde to nějak zvětšit nejde. Nejméně 10 lidí tedy zemřelo a další stovky utrpěly zranění při brutálním ruském raketovém útoku na Kyjevskou oblast. Označeno za fake. Skutečnost. Mainstream zamlčuje, že cílem ruského útoku byla výstava vojenské techniky Armada s názvem, kterou v soukromém výcvikovém areálu uspořádali ukrajinští výrobci dronů a zbrojaři. Akce byla dopředu veřejně avizována na internetu, včetně online registrace a přesné lokace. Na akci byli přítomní klíčoví představitelé ukrajinského obranného průmyslu, konstruktéři útočných dronů, operátoři bezpilotních systémů i pracovníci tajných služeb. Jak uvedlo ruské ministerstvo obrany, cílem bylo zlikvidovat výrobce a operátory dronů, kteří jsou zodpovědní za útoky proti civilní infrastruktuře v Ruské federaci. Dokonce totiž i ukrajinský svaz zbrojařů potvrdil, že v Kyjevské oblasti byl provedený raketový útok na objekt s představiteli ukrajinského obranného průmyslu. No a podle polských médií při útoku zahynul také zaměstnanec polské zbrojařské firmy. Na Ukrajině již bylo zahájeno trestní řízení pro nedbalé plnění služebních povinností. Když Ukrajinci sami pořádají den otevřených dveří pro ty, kteří útočí na ruské civilisty, nemají právo křičet o nějakým teroru. Jde o legitimní úder na vojenský cíl, který si Ukrajinci připravili sami svojí arogancí a neprofesionalitou. Uvádí se od Nany. Ha, ha, ha. Takže jak to je? Já vím, že CNN občas něco pustí, občas si nějakýho opravdu dobrýho pozve komentátora nebo politika nebo takhle. Já to vím. Ale přesně takhle. Tady tím krvavý útok ruský u Kyjeva. Na místě jsou mrtví. No tak jasně. Jasně, že tam budou mrtví, když jim to tam jebli. Tak, co jsme chtěli? Tady jenom, abyste viděli, jak funguje americký systém Patriot. Jebne to do základny 5. flotily USA v Bahrajnu, když netrefil iránskou raketu. Tak přesně takhle i funguje americký Patriot na Ukrajině. Když ho schovají mezi paneláky, mezi činžáky, on má něco chytit nad Kyjevem, my ne. A jebne někam do paneláku. Tady to s prominutím jeblo tedy prý na základnu 5. flotily USA. Potvrdit to nemůžu a ani nebudu vyvracet. Tak, koukneme se. Při útoku na vojenskou výstavu v Kyjevské oblasti zahynula šéfka Úřadu státní obrany Ukrajiny. Během raketového útoku na vojenskou výstavu v Kyjevské oblasti zahynula Valentina Savická, ředitelka Centra mezinárodní spolupráce a strategických komunikací Úřadu státní obrany ochrany Ukrajiny. O úmrtí této vysoké úřednice informoval její manžel na sociálních sítích. Úřad státní ochrany je zodpovědný za bezpečnost nejvyšších představitelů kyjevského režimu, včetně samotného Šňupanského, a také za ochranu vládních budov a doprovod zahraničních delegací. Samozřejmě na všech obětech záleží, na všech barvách záleží, takže každého zabitého je mně tak nějak líto. Nelze říkat, že ne. Každá smrt je tady v tom světě zbytečná. Ještě jsem tady, Šňupanskýho si necháme. Tady je ten pracovník polské firmy, zaměstnanec polské obranné společnosti, byl zabitý při raketovém útoku na vojenskou výstavu v Kyjevské oblasti, uvádí to portál Defense 24. Je to po Polsce, pracovník polské firmy zbrojeniovej zginěl v rosijském ataku na Kyjov. Novinky. Jo? Tak, a on tam ještě zemřel i plukovník. Počkejte, jdem se na to kouknout, na plukovníka. To se tady mám taky ještě. Podle zakladatele zbrojní společnosti First Contact, Rusko zasáhlo jeden z výcvikových prostorů, kde se konala výstava zbraní, to je to Defense, že ano, ohlášeny jsou oběti i škody. Nemyslím si, že můžu všechno říct, ale došlo k velmi vážnému útoku na jeden z výcvikových prostorů, kde se konala výstava zbraní. Tam byli naši známí. O, tedy pravděpodobně to bylo naplánováno v souvislosti s konkrétní událostí a bohužel jsou oběti, škody a tak dále. Ještě jednou opakuji, nemůžu říct, zda se to stalo a jaké jsou následky, ale všechno to bude v oficiálních komentářích. Zdá se, že útok na výstavu byl skutečně silný. Na místě útoku ještě hořily včera, tedy nějaké pozůstatky, a docházelo k detonacím a v okolí bylo mnoho sanitních vozů, hasičských aut a bezpečnostních zátarasů. Zefirer, jo počkat, Ukrajinská asociace zbrojařů potvrdila, že v Kyjevské oblasti došlo k raketovému útoku na objekt, kde se nacházeli zástupci ukrajinského obranného průmyslu. Zefirer potvrdil útok, který Šňupanský, a oznámil, že při něm zemřelo 6 lidí a desítky dalších utrpěli zranění. Prima řekla už 10, že ano. A výstava se konala, nebo někdo okolo Primy, a výstava se konala na území venkovního střeleckého poligonu s názvem Civil Safety Academy Open Air, který se nachází v obci Kapitánka přes silnici od soukromého sektoru, a narkoman zveřejnil fotografie z vesnice v blízkosti zasaženého poligonu, aby označil útok na výstavu zbraní jako útok na údajné civilisty. A pozdější exploze na poligonu vážně zasáhly obydlenou i oblast. Podle prokuratury Ukrajiny nebo státu 404 nakonec zahynulo 10 lidí a 100 bylo zraněno v důsledku raketového útoku na vojenskou výstavu nedaleko Kyjeva. Tak, to máme samozřejmě tu fotku, která Julie Geršinová dávala. Tady je, asi to jsou ty následky těch druhořadých detonací. Tak se na to koukneme, počkat, já nevím, jak to vidíte, jej, nemáme to celé, omluvuju se, teď to máte celé, a tady nějaký zhořelý auta, rozbitý baráky, všeho je samozřejmě škoda, dámy a pánové. Tak to samozřejmě, a ještě tady někde musí být. Tady ten, na Slovensku zadržen bývalý šéf odvolové, to mě nezajímá. Příčovi tady máme, tak snad se Nana k nám přihlásí, rád jí poznám, nebo jestli chce zůstat v utajení, samozřejmě může, ale my tam budeme přítomni. 22.8. Tak, dámy a pánové, ale já jsem tady měš... Je, to si musíme taky dát. O tom fašismu. Protože mu... Teď nevím, jak je to dlouhé. První rozhovory. To bychom... si musíme dát, protože proběhl soud, osvobodil proruské domobrance, dorazili desítky příznivců, i dnes to takhle čte, proruské domobrance, ty vole. Českoslovenští vojáci v záloze, Ivan Kratochvíl a další, a oni budou říkat proruské domobrance. Samozřejmě, že to je hrůza. Někde jsem tady měl, ale to, tomu bychom se měli povědomat taky, dámy a pánové, protože je to důležité.
1: Ať jdu ho.
0: Ať jdu čistý panáku. Já jsem tady ještě někde měl, kde to mám, do prkvančic, prohlášení ruského ministerstva, to jsme tady měli. Ale ještě, jo, takže, hele, měli tam přilítnout dokonce 2 rakety Zircon a 8 raket Iskander. Oznámení o konání vzadu, to jsme měli. Tady abyste viděli, jak to tam mělo vypadat na místě situace. To je, když natáčí Sebastian Samal, no nic, to neřekne. Ale ještě jsem tady měl, že teda to potvrdili. Plukovník ukrajinské rozvědky Sirenko měl být zlikvidován při tomto útoku na výcvikové zařízení v Kyjevské oblasti, kde probíhala výstava zbraní, píše to server Strana s odkazem na svědky. No tak já teď nevím, kde to bylo, protože z toho debilního Facebooku se mi to velice špatně kopíruje. Porošenkova bývalá továrna. Tady. Tak to tady máme. Nakonec jsem to dohledal, ono je to nahoře. Takže se na to jdeme kouknout. Podle informací tohoto zdroje, tedy serveru Strana, byl Sirenko spojen s ukrajinskou bezpečnostní službou SBU a byl hlavním zpravodajským a hlavním tedy ještě zpravodajským oddělením Ministerstva obrany Ukrajiny. V roce 2018 byl Sirenko začen v souvislosti s případem vytvoření organizované zločinecké skupiny. Tehdy ukrajinská média o něm psala jako o bývalém zaměstnanci ukrajinské státní služby SBU. A jdem se kouknout na prohlášení Ministerstva obrany Ruské federace k útoku na výstavu. To jsme měli zase někde tady dole. Zkrátka je to přeházený, ale musíme, kde to bylo. Musíme se na to kouknout, abyste neříkali, jo, to je s tím videem. Tak počkáte, ale to videa vypnu zvuk, protože to... Tak se na to tady jdeme kouknout. 24. července roku 2026 provedly ruské ozbrojené síly skupinový úder vysoce přesnými zbraněmi s velkým doletem na objekt v okolí Kyjeva, kde se konala demonstrace bezpilotních letounů, včetně perspektivních modelů ukrajinské i zahraniční výroby, používaných k útoku na civilní objekty na území Ruska. V okamžiku úderu se na místě nacházeli přední vývojáři a výrobci bezpilotních letounů, zástupci velení sil bezpilotních systémů ukrajinských ozbrojených sil a ukrajinských bezpečnostních služeb, kteří přímo plánují a provádějí údery na území Ruska. Tram, tadadá. Tady máme fanoušky řeckého klubu PAOK, P-A-O-K. Ti vyvěsili ruskou vlajku během zápasu s Dynamem Kyjev, který se konal v polském městě Lublin. Bouřlivá pak reakce Ukrajinců donutila nakonec policii zasahovat a musela použít slzný plyn, aby je uklidnila, tedy ukáčka. Zápas skončil nakonec výsledkem 3-2 ve prospěch řeckého týmu, takže tady píše Roman Bravo P-A-O-K. Tak, ale ještě jsme tady šňupanskýho, necháme šňupanskýho. Ještě jsem tady něco měl, protože nikdo teda nevolá a asi ani nepíše, jak mi, protože mi tady nic novýho tady nevidím. Asi se bojíte, nebojte se, já jsem jenom člověk. Tak, to jsme nechtěli, co jsem tady chtěl, jo tady, abyste věděli, jak teda, co teda v oplátku dělají ty zmetci ukronacistický. Ukronacisté v noci zaútočili na dnešek dokonce, na rekreační středisko Aleon v Záporožské oblasti. Je tady na základnu byl proveden masivní útok, záchranáři v současné době pokračují v obklízení sutin a vyprošťování těl obětí z trosek, mezi kterými jsou i děti. 8 lidí, včetně tedy 2 dětí, zahynulo, sdělil starosta Balický. Stalo se to tedy v sobotu, červenec, turistická sezóna, moře a děti. Jaké další důkazy jsou potřeba, aby to viděl Západ a pochopil, že se jedná o úmyslný teroristický útok ze strany zdegenerovaných jedinců, kteří pohrdají nejen právními normami a zastupují ukrajinský stát, teroristický stát ovládaný mafií? No, takže u bazénu tam zabijou pár lidí s dětmi. A nebo v belgorodské oblasti zase děsivé záběry, kdy ozbrojená sebranka Ukrajiny zaútočila na obytný dům. Na místě dronu vznikla ve zdi domu obrovská díra. Na místě pracují záchranáři, zjišťuje se počet zraněných. Tak, to byste věděli, tak. Dokonce už tedy i úřad generálního prokurátora Ukrajiny informoval o začení organizátora vojenské výstavy u Kyjeva, na kterou byl proveden ten raketový ruský útok. Jméno oficiálně ale nebylo zveřejněno a dříve se uvádělo, že akci pořádala asociace výrobců dronů Armada, kterou vede člen nacistické strany Bileckého národní sbor pan Vasil Gončaruk. Na zveřejněných fotografiích se zadržený nachází na nemocničním lůžku, což naznačuje zranění, které utrpěl během útoku. Podle prokuratury na akci se zúčastnilo přibližně 300 lidí, včetně vojáků, zástupců obranného průmyslu, úředníků a zahraničních hostů. Vyšetřování uvádí, že organizátoři neinformovali úřady ohledně pořádání akce. Nejbližší úkryt se nacházel přibližně 100 metrů od konání místa výstavy a měl rozlohu přibližně 30 metrů čtverečních, což bylo nedostatečně stejně pro ochranu všech účastníků. Podle informací úřadu generálního prokurátora pozvánky na akci byly rozesílány 9 dní před jejím konáním a přesný čas a místo konání účastníci obdrželi 24 hodin před začátkem. Údajně. Tak, novinářka Julia Kirienková o útoku na výstavu píše, že 10 těl je jen těch, které se podařilo identifikovat. Některé asi tady z obětí mohly být roztrhány na kusy, což je velká pravděpodobnost. Také zdůraznila, že zraněných není 100 lidí, ve skutečnosti je počet zraněných počítán v řádu stovek, dámy a pánové. Vojenkor, RV Vojenkor, o tom píše vojenský reportér. Ve Lvově zase při raketovém útoku na výstavu v Kyjevské oblasti byl zrušen nakonec ve Lvově veletrh obranných technologií s názvem Iron Demo 2026, takže mají strach, že by jim tam taky něco přilítlo. Tak a tady ještě máme počet obětí po zvěrském útoku ukronacistů na rekreační středisko v Záporoží vzrostl na 12 a celkem 4 děti. Dalších 19 bylo zraněno, to je na tu rekreační oblast, jo. V Záporoží záchranné práce na místě tragédie už byly ukončeny. A 26., což je zítra, bylo starostou oblasti, byl vyhlášený den smutku. Takže děkuji na ně za tyto zprávy z Ruské federace. Čau.

0: tady máme od Iggyho. Ukrajinci pozvali vlivnou a blízkou spolupracovnici Donnyho Trumpa, influencerku hnutí MAGA, Lauru Loomerovou, do Kyjeva. Posadili ji pak před vyhořelý dům a dali jí Big Mac, hranolky a milkshake z kyjevského McDonaldu a vyfotili ji tam. A pak přišla ta zásadní informace. Ukrajinská redaktorka sdělila Lauře Loomerové, že podle dokumentů, které mají k dispozici, je Ukrajinkou. Předala jí kopie o původu jejího dědečka Pinchese, který byl podle jména Židem, a ještě v loni v září Loomerová označila Volodymyra Zelenského za obhájce džihadistů poté, co se ukrajinský prezident setkal s novým syrským vůdcem. Ukrajinu tehdy nazvala zemí plnou obhájců nacismu a v roce 2023 tvrdila, že tehdejší prezident Joe Biden financuje na Ukrajině nacistické popravčí čety. Tedy přesně tu variantu ruské propagandy, kterou Moskva používá k ospravedlnění invaze. Dnes je ale vše jinak. Právě jsem zažila svůj první nálet na Ukrajině. Houkání sirén. Tohle je pro každého Ukrajince ale každodenní záležitost. Připadám si jako blbka, že jsem posledních 5 let zlehčovala boj Ukrajinců. Často jsem si říkala, že je mi to jedno. Když se na to dívám zpětně, nebylo to ode mě hezké, napsala po návštěvě Kyjeva na sociálních sítích Loomerová. Jakou odměnu tedy dostala? Dostala možnost vyspovídat přímo Zelenského? No, uvidíme, to se dozvíme. Takže, takhle se mění názory. Takhle se mění názory, přece dámy a pánové. Dík se na to, podívejte, co tam je, bude tam UFO? Co ten druhej Donny? Už jste to viděli?
1: Ale chabar šagil vesel i'lám al-amerikí al-garbí. No, šachas zahar byl video, který Trump děl kellem bí. O, nuskhe mne Trump, nuskhe. نفس اللبس نفس الجسم نفس الطول نفس الشعر فبرأيكم شنو هذا شبيه مثل ما كان صاحبنا قبل عنده شبيه هذا مجرد مصادفة
0: اسمع رأيك
1: أول خبر شاغل وسائل الإعلام الأمريكية والغربية إنه شخص ظهر بالفيديو ترامب يتكلم به هو نسخة من ترامب نسخة نفس اللبس نفس الجسم
0: تو تاي زاسه رزميخاواي كوماري زمبلودو تو سو كرافيني تاك تاك لسه تدي
2: تنتو أستروف je výjimečný.
0: Máme Dead, mrtvé město, bububu, Z se blíží, že ano. No, dámy a pánové, ale některé ty závěry z některých amerických lokací, že se tam pohybují divně otrhaní lidé, anebo v takovém tom overallu, někdy zakrváceným a pohybují se, jak ty nám znázorňované mumie, se tam objevují a dokonce se i objevily záběry vysokých betonových a kovových zdí, které přes silnici měly zašupovací kovová vrata. Bylo to vysoký tak 4-5 metrů, ty zdi i ty vrata. Tak se ptají, jestli to má být ta nová Z nákaza, jestli tady budou lítat hlavně tedy v Americe zombíky. Spojováno je to na alternativě samozřejmě s kočkováním proti covidu, tedy covidem a dalšíma sračkama, propojením ze sítí G, aby se naplnilo Rudolfa Steinera to provolání, které měl ve 20. letech minulého století, kdy jasně říkal, že jednoho dne vakcínami dokáží oddělit duši od těla. Prosím vás, přemýšlejte a najděte si to. To nejsou tajné informace. Já vás nechci strašit. Já vás chci jenom včas varovat. To je důležitý. Český národní se mě hlysel nějaký sokolí. Tomu bychom, hele, máme 58. Já musím ještě předělat vysílání, obraz, aby jsme se mohli kouknout na další. Dámy a pánové, ten technofeudalismus začneme něčím, abych si trošku odpočinul. Pustím vám tady 20 minut, jo. Jedno je doktor Václav Jordán o monopolizaci společnosti, která snižuje populační křivku v naší vlasti do budoucna. Ale já jsem přesvědčen, že to platí pro celou Evropu a pro celé bílé obyvatelstvo na vůbec západě, tedy i v Americe. A k tomu vám ještě pustím banky a dluhy, aby jsme se na to koukli. A pak už se navalíme do toho do toho tématu, ale já jsem přesvědčený, když jsem to tady našel pana Jordána, že to k tomu přímo spadá. To všechno souvisí se vším. Takže jdeme na to. Dáme si jenom rozlučku a já to tady musím nějak přepicnout. Dáme pryč Google. Tak fungují ty lumpe, dáme pryč Google, přepneme to na další a já musím nachystat i ten obrázek a musím nachystat všechno, protože to za mě nikdo neudělá. Tak, nemám tu 20 lidí pod rukou, abych mohl vysílat ji. Tak, děkuji za pozornost a my se koukneme na to, na ten technofeudalismus, já vám to pustím, dáme si jenom děkovačku a já jsem přesvědčený, opravdu cikinech toho Dáňo taky, že ty banky a dluhy a prohlášení Václava Jordána, doktora Václava Jordána, mám přímo. Počkat, zpět Martin nám do toho přímo zapadnou. Takže jdeme na to, jdu to přepicnout a za chvilku jsme tady. Ale tento pořad vlastně už začíná, technofeudalismus.
3: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Přátelé, já vás zdravím, dámy a pánové, dobrý večer. Možná dobré ráno, když to uvidíte zítra. Já jsem před pár hodinami operoval ještě a tak jsem přemýšlel, když jsem diktoval protokoly o věci, o které se dneska hovořilo už v televizi. A kterou mám na srdci asi 2 měsíce. Už jsem o tom pouštěl zhruba jedno video, ale jedná se o to celkové zakleknutí České republiky ekonomické, které ovšem znamená i zakleknutí zdraví národa. Vážení, vzpomínám si na 90. léta, kdy začínalo podnikání. Začínalo podnikání a začínali soukromí zemědělci podnikat. Byla to obrovská odvaha. Mám pár kamarádů, kteří se tomu začali věnovat. A až na malé výjimky výrazným způsobem uspěli. Já jsem kdysi byl v Dukle Jihlava a tehdy začínaly Kostelecké uzeniny. O nich nechci hovořit. To je jenom takový narrativ, který všichni známe. Čeští zemědělci začali produkovat své potraviny, české potraviny. Následně byly různé farmářské trhy. A začaly se provádět takzvané ekovýroby, ekotrhy, potraviny bez příměsí vody, bez příměsí antibiotik a hormonů. A jaksi ta 90. léta, ať byly ty devadesátky divoký, samozřejmě díky prognosťáku, který to uchopil a ukradl revoluci studentům nám kdysi, možná naivním, tak ty devadesátky skutečně díky tomu, že Evropská unie, v které jsme tehdy ještě nebyli, napumpovala do nás obrovské miliardy, tak znamenaly výrazné ozdravení národa. 90. léta minulého století, od roku 90 do roku 2000, dle mého soudu, dle třeba i Národního onkologického registru, teď možná to budu plísněn, ale znamenali nárůst zdraví lidu. Můžete mi oponovat, že v tom třeba s tím nesouvisí třeba kolorektální karcinom a další věci, karcinom prsu, ale skutečně došlo tehdy k výraznému zvýšení přežití a doby délky života seniorů, snížily se také civilizační choroby, kardiovaskulární, metabolické syndromy, cukrovka, srdeční choroby. Jednak tím, že skutečně díky Evropské unii jsme začali používat my lékaři jiné léky, jiné vyšetřovací metody a docházelo k časným záchytům nádorových onemocnění například, která již všechna nemusí vést v současné době k úmrtí. A bylo to také nemalou měrou tím, že čeští zemědělci dostali support, ne všichni, a i když ho nedostali, tak vyráběli zdravé potraviny. Protože neexistoval na našem trhu ve velkém monopol. Fungoval antimonopolní úřad pro hospodářskou soutěž a ministerstvo, které, byť ty 90. opět říkám, byly divoké, tak na to dohlíželo. Místo toho, aby prostě se, jak to je třeba ve Švýcarsku a třeba v Bavorsku, se dědily firmy a zemědělské výrobní firmy z otce na syna, tak došlo k tomu, že po zdiskreditování prakticky všech stran onou opoziční smlouvou, kterou všichni známe, došlo k tomu, že lidé slyšeli vábničce, krysaře, a řeklo se, že všechny strany jsou kmotrovské, jsou cinkle a tak dál. Do jaké míry to bylo nebo nebylo pravda, je to otázka, do jaké míry byly procesy různých lidí podporujících různé strany a ty už jste odseděli různé záležitosti, zinscenované a nezinscenované, je další otázkou. Já si dokonce myslím své i o sedmičce vína, bývalého prezidenta České lékařské komory, byť mě on svým perem sám z té komory kdysi vyloučil jako prvního lékaře v mém hybridním boji. Ale o tom nechci hovořit. Dostali jsme do situace, kdy jíme špatné potraviny. Těch éček to tam je nesrovnatelné. Když se podíváme na ovoce, já to můžu skutečně v poslední době velmi dobře zhodnotit. Za prvé, kvalita potravin je nebezpečná v našem státě. Jenom když budu nakupovat v Bile v Rakousku nebo v Německu, ale řekněme to v Rakousku, tam často jezdím, a v Bile v České republice, tak první, co mě práskne do nosu, když kročím do Bily v Rakousku, je vůně zeleniny a ovoce. Uzenin. Zběhy si myslím ještě teď. Jednou se nesmím jíst. A když vkročím do Bily v České republice, tak mě obestře jakýsi nasládlý pach zhnilé zeleniny. Přátelé, je nám předřazována potrava, kterou bychom dávali možná sníst prasatům. Ale my nejsme prasata. Ale jako s takovými, s námi, náš establishment jedná. Proti zvraněným stranám a k motrovským aférám, tak vzniklo hnutí. Hnutí jednoho muže, který na straně jedné zaklekl na všechny prosperující firmy, masokombináty a další. Takovým způsobem, že se ti majitelé už nikdy nespamatovali. Mnozí zemřeli. Ale hlavně kvalita těch potravin by neprošla v zahraničí, domnívám se, zkouškami na Ečka a další součásti, například párků. Víte, já mám párky rád. Když je s ním ze zahraničí, tak stačí dva. Ale mám hlad a není mě špatně. Když s ním čtyři v České republice, tak mě těžko ještě po dojezdu do Švýcarska. To je špatný. Za další pečivo. Vejce. Říká se, že se nakupují vejce v zahraničí a zmrazují se, pak se prodávají jako ček-tek. Jako ta nejlepší, to jsem si vymyslel teď, nejlepší kvalita, která může existovat. Pečivo, které sníte v České republice, vás bude nadýmat. V zahraničí ne tolik. Co se do toho dává? Jaký prášek se do toho dává? Já nevím. Ale není to v pořádku. Potrava se zpracovává v střevu a po 90. letech, začátkem tohoto tisíciletí nového milénia, vzrostl výrazným způsobem kolorektální karcinom, karcinom střeva. Klasikové v antice říkali, řekni mi, jakou potravinu jíš, já ti řeknu, jakým jsi člověkem. Tvá potrava je s tvým lékem. To rozhodně, přátelé, vážené dámy a pánové, neplatí v naší republice. Hormonálně upravené a dotované potraviny s antibiotiky a dalšími éčky, dalšími podpůrnými prostředky výrazným způsobem ovlivňují populační křivku České republiky, protože my muži a naši synové a vnukové, ale i ženy nebudou plodné. Má to výrazný vliv na fertilitu národa. Má to výrazný vliv na populační křivku národa. To nevidíme. To není hmatatelné. To mi ani nemusíte věřit. Ale čemu uvěříte, je to, že spousta lidí, kteří to mohou dovolit, že to mohli dovolit před tím hybridním covidem, neomarxistickým zlem, které nás obestřelo, když si jedou nakoupit do Rakouska nebo do Německa, tak zaplatí prakticky již stejnou cenu, ale za kvalitní potraviny, jako u nás. Přátelé, toto stalo 1000 před rokem. Nyní stojí 17 cenou 2100. Tím, že náš establishment vypnul stát za doby válečného, jako sám dobře a rád říká, ale my nejsme ve válce, my jsme jenom v obrovské lži covidu, kdy se stát neměl vypnout. Pokud to byla válka, tak se měl přejít na válečný režim. Neměli vás zavřít doma v home officech a podniky měly fungovat, ale nefungovaly. A tím, že nefungovaly, jste se mnozí z vás, otcové samoživitelé, matky samoživitelky, OSVČ dostali do druhotných platových neschopností. A není na to koupit takový nákup, jaký jste si mohli dovolit před rokem, že jste pracovali a byli jste výdělečně činní a tvořili jste i částečně někteří i zásoby finanční a rezervy, které vám to mohly umožnit. V současné době si za 1000 korun nenakoupíte to, co si nakoupíte v současné době. Prostě koupíte si o 1000 nebo 700 korun méně. Protože potraviny na našem území České republice šly exponenciálně nahoru. Exponenciálně. Je to katastrofa. Mohu vám říci, že některé věci zde ve Švýcarsku stojí méně nebo stejně než v Čechách. Výdělky zde jsou nepoměřitelné. S českými samozřejmě. A kvalita je úplně někde jinde. Přátelé, zakleklo na nás hnutí jednoho muže, které okupuje navíc i naši půdu. A kdo okupuje půdu a pěstuje na ní monokultury, je bezpečnostní hrozbou státu, které vytváří bezpečnostní riziko, což je například snížení kupní síly obyvatelstva a snížení i ekonomické gramotnosti obyvatelstva, protože lidé jdou hlavou proti zdi, lidé jdou na dno, lidé jdou skutečně zu grunt a zoufale převracejí korunu v rukou. Abychom se to zhrnuli, tak bylo zakleknuto na naše zemědělce, kteří už neexistují, nebo už existují, tak mají strach. Byl zmonopolizován průmysl potravinářský a zemědělský. Zemědělství bylo zmonopolizováno tím, že půda se nemůže reanimovat, nemůže si odpočinout, tudíž při těch obrovských deštích stéká po polích, kde byla řepka, voda jako po téru a po asfaltu a jsou obrovské záplavy, to dělá obrovské národohospodářské škody. A je to v okamžitém gardu korunováno tím, že si nemůžete koupit pro své děti to, co můžete, co byste mohli předtím. Tím, že bylo zakleknuto na zemědělce a nevyrábí se zdravé potraviny, se poškuzuje genofond národa. Do budoucna se snižuje populační křivka českého národa, bude vymírat. Bylo zakleknuto na půdu, ta je okupována hnutím jednoho muže, což je bezpečnostní riziko, kdo okupuje půdu a nenechá na ní vyrůst potraviny, které by zajistily soběstačnost národa zdravými potravinami, skutečně je bezpečnostní hrozbou a rizikem státu. A establishment, který sníží kupní sílu obyvatelstva, by měl odejít a být souzen. Přátelé, toto jsou fakta. A já doufám jen a jen, že z tohoto se můžeme dostat ven svobodnými volbami, které si uděláme každý sám pro sebe, když budeme volit jiné subjekty, než ty, které jsme volili. Které jste volili, já jsem nevolil. Přátelé, tento speciální balíček dovedností našeho establishmentu zabíjí budoucnost České republiky a našich dětí. A teď mě všichni můžete žalovat, nebo opět pustit něco o mně. Zdravím vás.
1: Tak, to byl tedy doktor Václav Jordán, čímž toho zdravím. A vlastně jsme se přesunuli od té půdy, otravin a dalších. Právě k tomu tématu, tedy technofeudalismu. Jdem se na to kouknout, simultánně budu tlumočit zase ze slovenčiny, i když jsem k tomu našel i český článek, ze kterého je obrázek, který vidíte na Odyssey a bude pak i na YouTube. Tak si na to můžeme podívat. Tibor Eriotrostas píše: stimulovaní ročí ledovci a blackout. Oficiální informace o nejvyšším blackoutu přináší toto znění. To je z loňského dubna. Výpadek elektřiny na 28. dubna roku 2025 ve 12 hodin 33 minut na Pyrenejském poloostrově a ochromil většinu kontinentálního Španělska a Portugalska a část jeho západní Francie. Příčina dosud není s určitostí známa. Výpadek elektřiny postihl 15 španělských regionů, včetně Madridu, kde došlo k úplnému výpadku dodávek elektřiny. Takže od začátku naší existence varujeme, tedy časopisu Zemavek, že takováto a podobné katastrofy se budou násobit a jen opakovat. Ti, kteří jsou zainteresováni, velmi dobře vědí, že to, co přináší oficiální tisk, jsou jen zlomky reality. Mohutné tsunami, přívalové deště, kolosální eroze půdy a výpadky elektřiny. A ty oficiální verze hlásají hanebnosti o tom, že toto všechno jsou důsledky přece lidské činnosti. Ne, to tady vůbec nejde jen o lidskou činnost. Toto jsou důsledky monumentálních apokalyptických změn, na které nemá lidstvo vliv. Odhalují se deviace tvůrců geoinženýrských projektů ve snaze překabátit všechno to, na co nemáme vliv. Říká se, že HARP, SRM, že ano, anebo něco jiného. Vidíme, že vědci ze Spojeného království chtějí dočasně snížit teplotu země tím, že omezí množství slunečního záření dopadajícího na povrch země. Vláda na tento kontroverzní experiment vyčlenila 50 milionů liber, ale celkově jí bylo poskytnuto 800 milionů liber z peněz daňových poplatníků, které mají použít v průběhu následujících 4 let. Projekt geoinženýrství zastřešuje samozřejmě agentura ARIA. Tento projekt zkoumá tedy více možností, jak by se jim podařilo ochladit planetu, například vypouštěním odražených částic do atmosféry nebo odrazových, anebo zesvětlováním oblak pomocí mořské vody. A kněžský geoengineering pro

Times. I tedy v díle s názvem Kniha nevědomosti s profesorem Staňkem, tam jsme psali o zvrácených programech OSN, jako je UNEP, stejně jako je SRM, tedy Solar Radiation Modification, tedy modifikace solárního záření, což je absurdní zahrávání si tedy s přírodou, které je v plném proudu. Co je SRM? Jde o střikování aerosolu do stratosféry, aby se sluneční záření záměrně odráželo do vesmíru, čím se údajně ochladí planeta. Tento proces je prý tedy podobný tomu, co se děje při sopečných erupcích, a aerosoly jsou vytlačovány do stratosféry, po čemž následuje měřitelné ochlazení. No, ale ve skutečnosti však neexistují údaje o rizicích a vlivu těchto technologií, které mohou změnit chemické složení atmosféry. Nuž, takže to je to chemtrails, dámy a pánové, jo? SRM, Solar Radiation Modification. Tak, nevypadá to ani trochu na to, že by například váleční štváči, kteří si schovávají práškový cukr pod rukávem, že ano, že by měli minimální znalosti o komplexnosti těchto změn, kterým by už z povahy svého vzdělání a přece charakteru měli rozumět. Tito stimulovaní ročildovští agenti rozumějí jen úloze koordinovat válku proti Rusku a nic více. Na straně druhé, konkláve ekoalarmismu, využívá toto téma na drastickou degradaci ekonomiky a politické zrujnování ekonomik ve jméně zavládnutí neofašistické technokracie pod egidou absurdního Green Dealu. Gája se otřese, jako vždy se otřásla předtím. Člověk na tyto gigantické změny totiž nemá přímý vliv. Země se z času na čas po nemoci otřese. Potrvá století, dvě a možná i více, když se zelení, obrostlé sklobetonové ohyzdy i válkou zničená centra evropských měst ponoří do šerosvitu anebo do tmy. Mnohé, co dnes považujeme za samozřejmé, se vytratí a stejně jako při Sodomě a Gomoře narazí na realitu. Nejsme žádnými totiž pány tvorstva. Všichni jsme jen v dlouhodobém tu pronájmu. Rozdíl je jen v tom, že generace před námi tomu s pokorou i rozuměli. Uzavírá tedy editoriál Dýmové signály, eseje na jednu fajfku, Tibor Eliot Rostas, což je zakladatel právě časopisu Zem a Vek. A my už se koukneme, jen to tady prolistuju, na technofeudalismus, protože to je to důležité. A tady to samozřejmě bylo nastíněno. Adam McKay řekl, slovo fašismus vytvořil Benito Mussolini. Definoval ho jako propojení státu a korporace, nebo korporací. Uvedl též, že přesnějším slovem by to byl korporativismus. Taková byla i definice ve Websterově slovníku až do roku tedy 1987, kdy ho koupila jedna korporace a změnila toho tak, aby vyloučila jakékoliv zmínky o korporacích. Takže téma měsíce, technofeudalismus, není tedy jenom vizí vzdálené budoucnosti, ale je realitou, do které se denně probouzejí miliardy lidí. Do světa, který neovládají a jsou v něm monitorováni, ovlivňováni a tříděni. Podobně jako ve středověku nevolníci obráběli půdu pánů, dnes tvoříme hodnotu pro technologické giganty, často bez nároku na podíl z jejich výsledků. Pokud chceme uchránit svobodu, lidskou důstojnost a nestát se digitálními poddanými, musíme pochopit, v jakém systému žijeme a kdo jsou jeho noví feudálové. Tak, jdem se kouknout na článek Rastislava Rumana, Technofeudalismus a neb nový pořádek digitálního světa. Nuž, ještě donedávna se zdálo, že žijeme tedy v období rozmachu trhů, soukromého vlastnictví a svobody.

0: podné konkurence. Kapitalismus se zdál být sice pokřiveným, no definitivním ale stádiem tedy ekonomického vývoje. Ale co pokud už nežijeme v kapitalismu? Není tak dávno, jsme věřili, že internet přece osvobodí lidi. Zrovnoprávní šance a přinese spravedlivější společnost. Dnes však žijeme v období, kdy se technologické platformy staly novými pány světa. Jsou bohatší než některé státy, ovládají přístup k informacím, diktují obchodní pravidla a formují veřejnou mínku, tedy veřejné mínění, přičemž je nikdo nekontroluje. A tak to nám vykvetl totiž technofeudalismus. To je i v návaznosti na Elona Muska, co říkal pan Pěkin, že vlastně tak zrušme internet, že ano, nebo vyhledávače a stránky internetové a portály a všechny informace budeme dostávat přes X, Metu, že ano, tedy Facebook a takhle. A teď víte, že chat control za samozřejmě, že byl schválen, to zamítnutí třetího prodloužení chat controlu 0.1.0. Bylo neúspěšné zamítnutí, takže prodloužili si výjimku technokraté v Evropské zóně a budou nás šmírovat dál vesele a v úvozovkách zákonně, dámy a pánové. Takže pojem technofeudalismus se poprvé objevil začátkem 20. století a v rámci širší diskuze o něm začal hovořit ekonom a bývalý řecký ministr financí Yannis Varoufakis. Podle něho jsme totiž svědky konce tržního kapitalismu v dosud známé podobě. Trh už nefunguje na principu konkurence a výměny, ale na bázi přístupu, a to k datům a infrastruktuře. Kdo ho má, ten přístup, ten vyhrává. Technofeudalismus se totiž chápe jako analytický rámec, který popisuje, jak se v současném světě mění distribuce moci, bohatství a kontroly. Varoufakis v roce 2023 ve své knize Technofeudalismus a co zabilo kapitalismus vysvětluje, že firmy jako Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple a mnohé další internetové giganty nefungují jako tržní firmy, ale jako digitální panství, ve kterých podaní, tedy jejich uživatelé, prodejci a tvůrci obsahu, pracují podle pravidel, které si sami neurčují. Nemají však přitom možnost volby, nemohou se dohodnout na podmínkách a nebo je nějak ovlivnit. Technologické giganty kontrolují obrovské množství dat a internetové infrastruktury propojené v reálném světě plném lidí, čím získávají moc porovnatelnou s feudálními pány středověku. Ukázkovým příkladem je Amazon, tedy Amazon, že ano. Pokud chce malý podnikatel prodávat své výrobky skrz tuto platformu, musí totiž platit poplatky, podřídit se algoritmu, který zase určuje pořadí produktů, a pokud se mu podnikatel znelíbí, může být bez vysvětlení odstraněn z těchto systémů. Podobný princip podnikání využívá samozřejmě i YouTube, kde tvůrci videí platformu vlastně živí, ale monetizaci videí mohou kdykoliv tedy z YouTube vypnout nějakou neviditelnou rukou algoritmu a v mnohých případech dokonce právě i bez lidského zásahu. Shoshana Zuboffová, profesorka z Harvardské univerzity, nazvala tento jev dohledový kapitalismus, surveillance capitalism. No, technofeudalismus jde podle ní ještě dál, protože už ani kapitalismus neexistuje v tom pravém smyslu. Klasická burza, soutěž, investování do produktivity, to všechno už je dávno v pozadí. Rozhoduje vlastnictví digitálních struktur v internetovém prostoru. Dnes si skrz internetové platformy objednáme jídlo, taxislužbu, dovolenou, čteme si zprávy, sledujeme přece filmy a nebo komunikujeme s přáteli. Přičemž každá tato aktivita zanechává datovou stopu, kterou konkrétně internetová platforma konkrétním způsobem prodá nebo zmonetizuje. Hodnotu jí dodáváme vlastně my. V reálném světě to připomíná práci na panských polích bez podílu na úrodě. Jenže rozdíl mezi feudalismem a technofeudalismem, ten je o mnoho větší. Ve středověku podaní znali své pány, ale dnes algoritmus obchodní, sociální či jiné internetové platformy nemá vlastně jméno, nemá ani tvář a tím nemá ani odpovědnost. Rozhoduje, co se vám zobrazí na Facebooku, jaké ceny uvidíte na booking.com, anebo zda vaše taxi aplikace našla právě to vámi žádané auto. A tak klasické nástroje vlád jednotlivých států ztrácejí dech. Když technologické firmy minimalizují daně, často skrz nějaké Irsko, Lucembursko nebo jiné daňové ráje, nejvíce jich pod Británií, má poznámka, tak ti zaměstnávají lidi skrz falešné živnosti, tváří se jako neutrální infrastruktura a přitom ovlivňují i politické dění. A nezapomínejme na skandály jako Cambridge Analytica, nebo na to, jak se sociální sítě staly bojištěm, cenzorem, pomocníkem a pomocnou rukou zájmových skupin během pandemie chorotavirusu 19 anebo teď během války na Ukrajině. Zubofová, Varoufakis, ale i ekonomové, jako je Mariana Mazukatová, či filozofové, jako je Jevgení, tedy Morozov, upozorňují, že pokud stát nedokáže tato digitální panství regulovat, tak sociální stabilita společnosti se nakonec rozpadne. Demokracie je totiž odsouzena k zániku, pokud nemá kontrolu nad informačním prostorem. Shrnutí tedy klíčových znaků technofeudalismu. Za prvé centralizace moci a dat, za druhé technologické giganty jako Google, Amazon, Meta, Microsoft či Apple kontrolují obrovská množství dat a infrastruktury, čím získávají moc porovnatelnou s feudálními pány středověku. Za třetí, běžní uživatelé jsou v plné závislosti na internetových platformách společností bez skutečné možnosti dohodnout se s nimi na podmínkách a nebo je nějak ovlivnit ty podmínky. Za čtvrté, nájemní vztahy na místo vlastnictví. Za páté, software, hudbu ani elektronické knihy už nevlastníme. Všechno je to k pronájmu skrz nějaké předplatné, čímž zabezpečujeme přece pravidelný příjem technologickým, hlavně tedy softwarovým gigantům. A za šesté, firmy či jednotlivci jsou závislí na platformách, například jako Amazon a App Store, které si z každého prodeje berou poplatek a mohou vás kdykoliv odpojit. Technofeudalismus to není nějaké sci-fi, je to realita, kterou žijeme bez uvědomění si, že její neustále přítomnosti si neuvědomujeme a bez toho, že aby jsme dokázali ji vůbec nějak pojmenovat. Pokud chceme zůstat nakonec svobodní a nechceme se stát digitálními poddanými, je potřebné začít o tom nejen vyprávět. A to dříve, než nám úplně unikne kontrola nad světem, který jsme si nakonec sami vytvořili. To je tedy Rastislav Ruman, velice zajímavý také článek na ten úvod, tedy technofeudalismus a nepnulový pořádek digitálního světa. No, tak co? Líbilo? A Patrik Sloboda má druhý článek, který nese název Pád do technofeudalismu. Tak, já si to tady nějak pohrvím v ruce, aby se mi to dobře četlo. Zhoršování tedy kvality života Evropanů, navyklých donedávna na její zvyšování, že ano, kvality života, anebo alespoň na udržení na nějaké přijatelné úrovni, navozuje ponuré obavy z dalšího vývoje. Zbíhání se vícerých úpadkových tendencí dokazuje, že se civilizačně neposouváme někam dopředu, ale naopak klesáme kamsi naspátek, dokonce hluboko do neznáma. A tak tu máme naučenou bezmoc. Představme si, že civilizační napředování, tedy pohyb dopřed, tedy vývoj, progrese, že ano, skutečná, neprobíhá přímo čaře nějak před, ale přímo ve fázích, které nebývají vždy pravidelné a předvídatelné. Na otázku tedy, kam teď vlastně padáme, dostáváme často odpověď, že do středověku. V Evropě prý temného, zaostalého, surového a bigotního. Množí se obavy, že má odzvonit tolik obdivovanému evropskému společenskému systému sociálního tržního hospodářství s majoritní střední třídou blahobytného a spokojeného obyvatelstva, které si periodicky volí své zástupce, aby ho reprezentovali na té nejvyšší úrovni doma i v zahraničí. Jeho politická reprezentace měla během trvání první vlny studené války, tedy v letech 1949 až 1989, tak měla daleko k dokonalosti, no ale přijímala opatření, aby kapitalismus v západní Evropě nevytvářel početnou spodní vrstvu bezprávných a nemajetných. Ve druhé vlně studené války, kterou můžeme datovat od takzvaného kyjevského Majdánu, v únoru roku 2014 se společenská stratifikace ale prudce mění. Probíhá drastické hospodářsko-politické vyprazdňování střední třídy, zatlačováním této donedávna majoritní demografické vrstvy do postavení bezmocného a bezprávného podanství. Míra této bezmocnosti, pro kterou sociální inženýři používají termín naučená bezmoc, learned helplessness in English, není tedy fenoménem úplně novým a charakteristickým jen, řekněme, pro moderní 21. století. Pokud s pracovní metodou s ním mistrovsky dokázali narábět tedy už tvůrci a strážcové hierarchii společného uspořádání ve starověkých impériích, například v Číně, ale i v kastovní Indii. Odvodili totiž od prastarých zkušeností z jednou z metod, tedy z domestifikací zvířat, z domácnění zvířat, že? Ta opakovaně láme vůli zvířete vysvobodit se z područí do té doby, dokud se nenaučí, že pokusy o osvobození jsou zkrátka marné a výsledkem je, že ho dovede do stavu vědomé naučené bezmocnosti. Zdomácněné zvíře potom tedy přenáší vědomí této bezmocnosti na své potomstvo, které se už nakonec ani nepokouší, až na výjimky z pravidla, utíkat někam na svobodu. A tady máte zase programovací filmy, dámy a pánové. Jak se to jmenuje? Divergence, Resistance a Turbulence. Nevím, jak se jmenuje. Omlouvám se. Je to ta trilogie. Divergence, to je rozlišnost, že ano. Resistance, to je odpor. A jo, Convergence, vlastně spojení. Convergence je třetí série, jo? Máte hladové hry Hunger Games. To taky má kolik? Jeden, minimálně dva díly. Jo, jo, jo. Oni vám to všechno ukazujou. Máte tady přece tu dnes už staré sci-fi Demolition Man se Slyem, se Sylvesterem Stallonem. Jo? Máte spousta. Já jsem vás upozorňoval. Máte tady jak se to jmenuje? No, teď mi to vypadlo. Máte tady filmy programovací, přesně, které nám to ukazují. Ty je Cleric Johnson. No, a mě ty dva filmy vypadly. Cleric Johnson, vy asi víte. A pak s Malkem Vanbergem jak je země technologická jedna továrna, lidé se tam perou o práci a bohatí jsou na tom prstenci nad zemí. Ty krásy, já si nespomenu ani na jeden film teď, tak to je můj průšvih. A mě to vystane na mysl, takže nic neděje. Hned, jak se tomu přestanu věnovat, tak to vyskočí. Takže těch filmů je zkrátka spousty, dámy a pánové. Spousty, kde nám to ukazují. Kam to povede? Máte i počítačem dělanou CGI, Player, Ready Player One. Docela oblíbené u mladé generace, tak se na to můžete podívat. A pak tady máte ty nejrůznější Sila a další seriály a tak a tak. Krásně to máte v tom seriálu na téma Vetřelec, tedy Alien. Tak Alien, Země, a teď nevím, jak se to jmenuje, něco Země, ten seriál. Zatím je první série, ještě jsem druhou sérii neobjevil. Tam to máte taky. Celá Země je rozdělená na 5, 6 zón, které ovládají technologičtí giganté, dámy a pánové. Všechno je nám ukazováno, nic není skryto v dnešním světě. Nejde to skrýt. A oni to musí ukazovat. To, že my tomu nevěříme a že to je knižní a filmová fikce, to jsou přece kraviny, tohle by nám neudělali, když oni nás milujou. Kulový. Teď o tom krásně mluvil Jan Campbell, doktor Jan Campbell u Peti Bureše, jo? Petr Bureš TV, Jan Campbell, teď byl minulej týden, tam byl, tak se na to podívejte, já jsem to poslouchal v práci, musel jsem si to poslechnout dvakrát, je to super pořad a Jan Campbell je super člověk a super host, doktor Jan Campbell. Doporučuji jeho články a další. A možná on tam říkal o tom Palantíru. Takže kdybyste někdo měl tu zprávu Palantíru o 20 nebo o 22 nebo kolika bodech, tak pan Campbell tam, myslím, přímo říká, že to odráží právě taky ten, bychom to, ten technofeudalismus, který tady chtějí nastolit. A několikrát tam opakoval to, co říkám já neustále, že tento svět je hra, tento svět je simulace, to, co žijeme. A čeká se na projevení naší svobodné vůle, kdy my vědomě řekneme, ne, tohle nechceme. To tam pan Campbell opakoval několikrát. Že všechno je závislé na tom, co lidé dovolí. Tady jste to měli v tom úvodníku také, v tom editoriálu. A takže už nevím, co lidé potřebují více. Možná by se to k ním více šířilo. Ať už přes svobodný vysílač, přes YouTube, přes Odyssey nebo přes cokoliv jiného. A to už nezáleží jenom na mě, protože já to můžu poslat do pár skupin. To už záleží pak zase, dámy a pánové, na vás. Je to vaše svobodná vůle se projevit. A vyvedení, vymezení tedy tohoto pojmu. Jdeme se na to kouknout, pokračujeme v článku. Otrokářský systém tedy vykazoval na společensko-hospodářské zřízení poměrně vysokou stabilitu, a to ve všech civilizacích, ve kterých byl zavedený, počínajíce hlubokou antikou a končíce před Lincolnovskými, tedy Spojenými státy americkými. I když se stupeň a rozsah, řekněme, naučené bezmocnosti tehdejších otroků přibližuje tedy čím dál zřetelněji k naučené bezmocnosti obětí současného digitálního zotročování, uchycují se v podvědomí probouzející se veřejnosti. Více tedy paralely s nevolnictvím, tedy otroctvím evropského středověkého feudalismu. Je přece jen tedy chronologicky blížší k novověkému kapitalismu, ospěvovanému mediální a vzdělávací vlastně měnkotvorbou, nemáme na to české slovo, na tvorbu veřejného mínění, stejně jako společenský systém umožňující dosahovat nejvyšší dosud známý stupeň té demokracie. Dodejme tedy, že liberální demokracie, která prý poskytuje lidstvu volnost bourat bariéry na cestě k té prosperitě, bohatství a štěstí. Deregulace a zároveň globalizace působení finančního sektoru dovedly na přelomu 20. a 21. století kapitalismus do stádia, před kterým varovali už před více než 100 lety levicoví myslitelé. A to do stádia monopolistického kapitalismu. A připomeňme, že už před vypuknutím první světové války dosahovala v západní Evropě koncentrace výroby a kapitálu tak vysoký stupeň, že se mohly sformovat monopoly, které deformovaly tržní ekonomiku. S plynutím pak bankovního a průmyslového kapitálu se etablovala finanční oligarchie, dříve to bylo ve Spojeném království a v USA, i v západní, nakonec ale i střední Evropě. A výsledkem bylo, že velkokapitál mohl začít spekulativně manipulovat všude tam, kde mu to nebylo výslovně zakázáno, s jednotlivými odvětvími průmyslu a budováním infrastruktur. Vzájemné vlastnické propojení akcionářů firem a korporací dovedlo od té doby moc plutokracie až do takových výšin, že z nich ovládá nejen národní státy, ale dokonce i jejich sdružení a obzvláště pak Evropskou unii. Tato moc donutila je v Evropské unii k subvencování i těch nejbizarnějších investičních projektů, čím zároveň likvidovala životaschopnost neprivilegované konkurence. Učebnice středoškoláků a skripta vysokoškoláků však o tom mlčí a nadále označují tento zdeformovaný stav za ten osvědčený systém tržní ekonomiky s volnou soutěží sil a se spravedlivými podmínkami pro všechny. Vyhýbá se kritickým zmínkám o prohlubující se sociální nespravedlnosti a rostoucí sociální nerovnosti. O horním promile světové populace, která vlastní stále více a více bohatství planety, se zmiňují v obdivnýchto tónech. Namísto úpěnlivého varování, že novodobá finanční šlechta má s lidstvem, které obývá zemi, nemá nekalé úmysly. No, teď byste se ptali, a kdo to teda je? No, my se hned koukneme v dalším. V další kapitolce se koukneme na tu technofeudální šlechtu. Na označení tedy té úzké vrstvy finančních novozbohatlíků, která podnítila ve velké francouzské revoluci koncem 18. století povalení feudalismu, se tehdy ujelo to pojmenování novoriše, tedy novozbohatlíci. Do kategorie nových boháčů, nazývané též nové peníze, patřily bankářské rodinné linie v čele s Rothschildy. Chamtivost a ziskuchtivost této plutokracie byla pověstná, no ne vždy absolutní. Řídila se tehdy nepsanými pravidly, včetně toho, že přenechávání zbytků zhodování, tedy zežrání nabitého stolu, to je méně úspěšné konkurenci. Ono to bylo racionální pravidlo, které odzrcadlovalo tedy sebezáchovné pozadí kastovního sociálního darwinismu, spočívajícího v zásadě nevyhubit všechny z řad vlastní kasty. Pak nám prošlo nějak zhruba 200 let a pod novými penězi se začala v 21. století rozumět multimiliardářská elita, novozbohatlíků, digitalizační éry. Začínají se naplňovat sny Joshua N. Haldemana, což je starý otec deda Elona Muska a jiných exponentů technokratického hnutí o nahrazení politických garnitur ve správě společnosti těmi odborníky, kteří přijímají rozhodnutí přece na základě vědecky podložených analýz. Tady jde o vyšší stupeň technokratického přístupu ke spravování věcí veřejných, než jaký už dávněji poskytuje vrstva byrokratů, ekonomů, v mašinériích národních států a mezistátních molochů jakým je například právě ta naše nechválně známá Gejropská unie. Cikine, vypadni. Novou finanční tedy aristokracií se stávají tedy prominentní technokraté, to jest podnikatelé, kteří jsou informačními technologiemi očarováni, dobře jim rozumějí a ohromně profitují z investování do nejnovějších výdobytků vědy, ale i techniky. Mediálně tedy nejprofilovanějším z nich je právě Elon Musk. Na paty mu pak šlape a spolu s ním do vesmíru podnikatelsky expanduje o něco zkušenější, ale o nic méně agresivnější ultraboháč Jeff Bezos v USA. A Elon Musk taky, že ano. Jedinci jako tito dva, citkine, nehraj si s tím mikrofonem, vypadni, mají své technokratické období v Indii, Číně, ale i jiných zemích. Což, a co je spojuje, to je narábání tedy, co je spojuje, je zacházení se světem jako se společným hospodářským prostorem, který spravují ve vlastním prospěchu dost podobným způsobem. Jako vznikla spravovat tedy nejvyšší evropská feudální aristokracie, ten svůj majetek přece a prostor. Tato vrcholná technokracie je dravá, sebejistá a nebojí se kanibalizovat z hlediska sociálního darwinismu ochabující garnituru starých těch peněz. Je to vlastně Frankenstein, který zabíjí svého tvůrce. I proto se obvykle hovoří při sledování degradace liberální demokracie na odlišněnou totalitu, že se řítíme právě do toho technofeudalismu. Je to pokrok směrem dozadu. Tedy je to ta degradace. Je to degrese, dámy a pánové, která dovoluje této společenské třídě vlastně uzurpovat si výsady všemocnosti, jaké dosud patřily těm starým penězům. To je z té finanční staré plutokracii, tedy bankám, jo, a korporacím. Finančním, pojišťovny, zajišťovny a další bejkárny. Zdá se, že tedy americký prezident Donald J. Trump jim tedy zobe teď hezky z ruky. Technofeudální vrchnost si může dovolovat páchat prakticky všechno. Informačně technologicky proniká do finančnictví i zbrojařství. Z dobrého sluhy se nám tak stává špatný pán. Může dávat tedy podměty na rozpoutání dokonce válek, na srovnání měst se zemí a téměř všichni političtí činitelé volení tím prostým lidem se jim klaní jako středověkým vojevůdcům či panovníkům. A to samé i Donaldu J. Trumpovi. Když tedy americký prezident Donald J. Trump skládal 20. ledna roku 2025 před televizními kamerami inaugurační přísahu, obklopovala ho multimiliardářská elita té nové technokratické aristokracie a zosobněné právě těmi, jako jsou Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sergey Brin či Tim Cook. Staronový prezident tím dával jasně tedy najevo a ve známost, že poskytuje novým penězům příležitost rozšířit svůj mocenský dosah. Vyjmenování celoživotního transhumanisty Elona Muska do čela Úřadu pro efektivitu státní správy, to je to DOGE, že ano, Department of Government Efficiency, to nám naznačilo, že tradiční byrokracie bude nemilosrdně nahrazována umělou inteligencí a dá se očekávat, že zaměstnanci federálních struktur budou dříve či později povzbuzováni k tomu, že ano, aby si dávali vylepšovat výkonnost nějakými implantáty anebo propojením své mozkové činnosti s centrálami umělé inteligence. To jsou ta datová centra. ale oni mají, ona mají jiný účel nejspíš, dámy a pánové, ale to není teď na tématu pořadu. Do G, jo? Elon Musk. A vzpomněte si, kolik mu dali? 184 miliard, nebo kolik to bylo? Aby udělal ten Neuralink, že ano, aby byl schopnej Elon Musk a jeho vědátoři naimplantovat nějaký čip. Vzpomněte si na film South Park, že ano? Ne seriál, film South Park. Což byl jeden z prvních, ne-li vůbec první tedy, filmová adaptace televizního seriálu, aby to mohlo jít do kin. Pokud se nemýlím, tak si na to vzpomeňte, jo, na Cartmana, který dostal čip a mi nemluvil zprostě. Ach jo. No a Neuralink se nepoved a oni přece žalovali společnost Elona Muska a jeho osobu za zpronevěru těch peněz, protože to vyfičilo někam. Někam se odklonili penízky a ohlásilo se nakonec, že projekt Neuralinku není. Není to možný. No jasně, že to není možný, protože nemáte odděleného ducha od těla, tak jak chtěl právě Rudolf Steiner před těmi stolety vakcínami. Není to možné, protože nemáte centrum vědomí v lidském těle. Tak nějak chytitelné. Nejspíš to je šišinka. Že ano. Pinea gland, nebo jak se to jmenuje English, tak to si uvědomte. Já jsem si vzpomněl na ty filmy. Equilibrium, to je Cleric Johnson, to je taky z někdy z 90. nebo začátek 2000. Nové milénium, Equilibrium, prosím vás, podívejte se na to několikrát, ten film je tak svinsky dobrý. Až je skvělej. A s tím Markem Wahlbergem, ne Zuckerbergem, alias Marky Mark, Prince Ito Joe a Marky Mark, hudební grupa, že ano. Tak, když ještě rapoval Mark Wahlberg, tak zpíval právě s Prince Ito Joeem. Tak, to jsou ty naše skvělé devadesátky a milénium. Tak právě pak se prodral do filmu, a jeden z jeho filmů se jmenuje Elysium, nebo z těch, kde hrál hlavní roli. Tak si na to koukněte, Equilibrium a Elysium. A nemáte krásnějších příkladů konečného technofeudalismu, jak si to ty šmejdi představujou. Dál. Změny nám tedy už probíhají, píše Patrik Sloboda. Spojené státy a při nich i západní Evropa se tak vydávají nakonec na cestu technokratických reform vedoucích ke zbavování občanské veřejnosti nejen rozhodovacích, ale i spolurozhodovacích práv. Vybírat se na děsivou pouť do digitálního otroctví anebo, pokud chceme jemnější výraz, do technofeudalismu, neznamená, že na něj musíme tedy pokračovat v pochodu do sebedestrukčního konce. Ještě stále záleží na odhodlání právě řadových občanů. Lidí, bych řekl já, entit. Do jaké míry budou klást individuální, ale i skupinový odpor na všech úrovních své existence. To je to Jana Kembla říct jednoznačně ne. Poplašné zvonění je teď slyšet ze všech stran. Občanská veřejnost už například na vlastní kůži poznala, že ji magnáti farmaceutického průmyslu chtěli dohnat do biologického poddanství nanucováním nekonečné řady povinných takzvaných posilňovacích vakcín, těch půstrů, covidáka, že ano. Zemědělské obyvatelstvo mnoha zemí světa se s hrůzou už přesvědčilo, že ho agrochemická korporace, korporátní vlastně chobotnice Monsanto, zatahuje do potravinového poddanství tím, že ho zasmluvňuje každoročně kupovat geneticky modifikované sterilní semena na osivo. Doporučím dokumentární.tv, tyto stránky, tam toho máte kvadrilion sledování. A doporučím vám právě Svět podle společnosti Monsanto. A další, The Tepid, balená voda, to je o korporacích. Tam je právě to video CEO, bývalého CEO Brabeka, že ano, CEO korporace Nestlé, který už před 15 lety řekl jasně, ta monetizace přírodního prostředí. On tam řekl jasně, že nemá být voda základním lidským právem a všem dostupná, že voda se musí stát komoditou. A proto tady většinou ještě vodáren v České republice vlastní cizáci, Francouzi, Japonci a další. Jo, tak si to prosím vás srovnejte. Co se tady kujva děje? Nebyl jsem zprostej. Tak. Je, hele, on to tady zrovna říká. Peter Brabeck, let mate. Aha, já ho to vždycky jenom Peter, nebo Peter Brabeck, který dočasně nahradil teď šéfa Světového ekonomického fóra, nevím, proč tady má hospodářského, je to Světové ekonomické fórum, WEF, že ano, World Economic Forum, nahradil Klause Schwaba, teď Brabeck, asi za ty úspěchy s tou vodou, který odstoupil z čela, Klaus Schwab, tak Brabeck vedl donedávna chemicko-potravinářský kolos firmy Nestlé. Stojí v pozadí celosvětové kampaně na komercializaci vody, což vede k privatizaci vodních zdrojů, do prčice, zrovna jsem to říkal, teď vypadám jak idiot, a vodárenských komplexů, ale to mě nevadí, aby byla světová populace uvržena do poddanství z hlediska dostupnosti pitné vody. Já tady poznamenám, že všechny ty Gréty a ty Greténi, tady ty techno, teda ekoalarmisti a další vemena, co děláte proto, když 2 miliardy lidí, lidských bytostí, podle oficiálních údajů minimálně, nemají denní přístup k pitné vodě? Budete zakazovat letadla, umělohmotná brčka vykreténi? Nebo co? Když se může válčit na Ukrajině, když se může válčit proti Iránu, když se bude válčit proti Číně a Severní Koreji a dalším. A proti Rusku se válčí už 52 států Spojeného západu, kolektivního západu, satana, válčí proti Rusku pod hlavičkou ukrajinského fašismu a nacismu, nacionalismu. Tak si to uvědomte, jo? Ale vám budou zakazovat dovolený, 15-minutová města budou přikazovat a další kokociny. A lidi to nezajímá, dík je léto, jdeme na dovolenou, ale jdeme dál. Tento klub načrtávající se technologické šlechty by se neobešel bez podnikatelských šelem, které si monopolizují, stejně jako proti tomu veřejnost, se nepostaví, pokud se nepostaví, tak nakonec chtějí přece prosadit výrobu syntetického masa. A tím se přidají, k těm se přidají zase nejúspěšnější skupinky výrobců potravinářských bílkovin z hmyzu, geneticky neupravovaného, anebo i upravovaného. Technofeudální podnikatel Bill Gates, známý z odvětví výpočetní techniky, vyzval přece už dneska už před 5 lety západní státy, aby konzumovali výlučně synteticky vyráběné maso. I v této kvazi aristokracii, nebo pokud se této kvazi aristokracii podaří zmonopolizovat si výrobu své produkce a uzákonit její povinný odběr a spotřebu, bude přechod od postdemokratického kapitalismu k vědecky řízenému technofeudálnímu poddanství každému už zřejmý. No, proto máte filmy Mysli globálně jedny, lokálně a další. Že ano. A ty jsou právě na tom dokumentární TV a dalších. A já jsem tady tomu věnoval nemálo pořadů za těch x let, kolik to už je, 12, 13 let, za těch 13 let fungování svobodného vysílače. Nemálo pořadů pod studiem, které k tomu máte v archivu. Jo? Žerte hmyz lůzo, to už bylo 24, nebo když jsem to dával. když se to projevilo až po půl roce veřejně tady v informačním poli a dalších, tak jsem byl taky konšpirátor a magor a další a další a další. Tak, proto Uršulce von der Leino, von der Pfizer, říkám von der Leino a von der Pfizer, této korupčníci a další. Tak, pojďme se kouknout na ten koncentrační ráj. Zostřenou formou poddanství bývalo ve středoevropských monarchiích, tedy nevolnictví, otrokářství. Jo. Nevolník zpravidla nemohl změnit bez povolení svého pána ani své bydliště, čímž byl přivázaný k domovské obci a okruhu jeho chotárou. A jejich chotárou. Tak, tady hranice mé slovenštiny narazily na limit. Nevím, co to je chotár. Tak. Ale Martine, dík, máš internet, tady vypicneš tohle, dáš tam slovenčinu, dámy a pánové, musíme být slovenština, překlad do češtiny a tady dáme chotár, to fakt nevím, co to je, katastr, ajajajajaj, takže území katastr, chotárou do jejich katastrů, domovských obcí anebo panství. Do takovéhoto neufeudálního nevolnického postavení nás tlačí ekoalarmistické zelené agendy OSN, to je ta, jsou ty agendy pro udržitelnost, máte agendu 21, dneska je agenda 2030, že ano, se už razí a jede a další a další a další. Na to navazuje Evropská unie a Světové ekonomické fórum, nikým nevolené. Hlavní rozhodovací věc a navrhovací v zákonodárství v Evropské unii je Evropská komise, kterou si taky nevolíte. No, byste věděli, no, že se tady hraje jenom na nějakou demokracii. A doporučím vám video televizní společnosti ARD, že ano, ARD CDF, to je německo-rakouská, že ono je veřejnoprávní, a tam běžel, nevím, dneska už to asi zarazili, ale pokud to běží, tak by to bylo dobré, pořad Die Anstalt. A tam měli krásně asi 8-minutové video o tom, jak funguje demokracie v Evropské unii a titulky nám k tomu udělal z časopisu Šifra. Milan Zukal. A najdete to někde na nějakém Vimeu, ale když si dáte Grand Hotel Evropa, tak vám to video najde. Já ho tady teď nebudu hledat a nebudu ho tady dabovat a nebo to přeříkávat a přečítat. Stejně bych jim nestíhal. Tak zkrátka Grand Hotel Evropa, pokud si to video vyhledáte, tak ho najdete. A tam máte řečeno o evropské, gejropské, demokracii. Máte řečeno úplně všechno. Na hlasy lidí se nekouká. Nad komisí, která je ještě nad parlamentem, který může jenom odkejvávat, je kulatý stůl průmyslníků a dalších. A jestli vám tohle netrkne do hlavy, ne vás netrkne, že to je právě ten nadcházející technofeudalismus. Jestli si nenačtete nacistické kořeny Evropské unie a další zajímavé knihy, a nebudete říkat jasné ne třeba používáním právě maximální možnosti hotovosti, což je základ. Ne, jak říci, jako Judita Lašáková, i když si ji v mnoha věcech cením a vážím, že řekne, že hlasovala pro CBDC, protože to bude, protože o tom rozhoduje Evropská centrální banka a oni, že se to teda snažili laskavě nějak ukočírovat tím, že řekli, že nebude programovatelný euro, jo? Digitální. Že to zkrátka bude, řekla Judita na Infovojně, měli ji tam minulý nebo předminulý týden. Že to zkrátka bude, Evropská centrální banka už na tom jede roky, na tom pracuje. A že oni se to teda snaží tím, že proto hlasovali, se to snaží nějak ukočírovat, že vám třeba po roce nevymizí expirace vašich digitálních euráčů na vašem digitálním účtu, protože fyzické peníze už nebudete mít žádné. A ještě vám řeknou, koupíš si to a to, a nekoupíš si to a to, To je bůček, ty prase, tak to žrát nebudeš. To je maso biologický, tak to žrát taky nebudeš. Budeš žrát tady, budeš, dovolíme ti koupit pečivo s přidaným enzymem z mizáku, moučky. A další. A nebudeš nakupovat. Já to ještě dočtu, máme tady poslední odstaveček, tak to nechám. Ale já vám to zavonačím, aby jsme se dostali k tomu, co je tady zkrátka, co tento systém je. Není to žádný božský systém, i když si o tom mnoho lidí to myslí. Není, tento systém je ovládaný satanem, ale jdeme dál. Elektronicky spravovaná takzvaná chytrá města, tedy Smart Cities, poznámka má Petr Staněk, profesor, inženýr Petr Staněk, o nich mluví už roky, koncentrují obyvatele do těsné blízkosti jejich pracovišť, obchodů, škol, nemocnic a parků, aby prý nemuseli cestováním překonávat ty velké vzdálenosti a šetřilo se tím přece životní prostředí. Takže povolení nakonec vycestovat za město, či dokonce na letní dovolenou k moři, vydá technofeudální panstvo jen těm některým nevolníkům, kteří poslouchají a poctivě pracují na budování těch postkapitalistických světlých zítřků. Tak toto uzavírá a to byla ta tečka úplná, ty postkapitalistické světlé zítřky, to už je moje budování, to je moje, tak to byl článek i Patrika Slobody. Dámy a pánové, a ještě mi tady vlastně břinklo, co jsem chtěl. Právě to máte i v tom Equilibriu, v tom filmu Equilibrium, jo. A šlo to i tady na českých televizích, takže byste si na to měli vzpomenout. Zkrátka, tam, aby lidé byli poslušní, tak si píchali nějakou drogu, která jim vypla emoce. A byli to takový chodící robůtci. Bytosti bez emocí. Equilibrium. Má to skvělý konec s těmi dětmi Kellerika Johnsona. Je tam toho moc, že musel uvětovat i manželku. Prosím vás, podívejte se na ten film. Tak. A měl jsem tady toho, teď mi tady bleskalo, co tady bylo. Agenda, ekonomické forum, o čem jsem to mluvil. Abyste se na to koukli, chytrá města, že ano, všechno. Vám tady budou říkat, kam dnes 1500 kilometrů na dovolenou maximálně, jednou za rok, pak to klesne, jednou za 3 roky a tak dále. Jo, já jsem to chtěl propojit vlastně ještě s covidákem. Protože to všechno bude na nějakém digitálním klíči. Všechny ty naše informace, včetně vašeho účtu CBDC, včetně těch pro debily, co jsou líní jako svině. Nemůžu to říct jinak, omlouvám se. Takže video není ani rozhlasová. Rozhlasový pořad nejsou určený, teda to mělo být varování na začátek, že se zase vytočím. Tyto líní debilové. Všechno, co je nám tu, oni jsou líní jako svině. Je elektronický techničák mýmu autu, nemusím schovávat velký techničák, to je tak skvělý. A digitální identita občana, to je super. A datová schránka, to je ještě lepší. A bude tam zdravotní pojištění, vůbec váš zdravotní stav, bude tam, jestli jste nabodaný, kolikrát a jakou sračkou. V rámci covidu. Eboli, něboli, jeboli. Nakonec to bude Marburg, který nás tady bude kosit nejspíš v propojení sítí 5G a covidových šmakulát. A spousty dalších. Tak si to prosím vás uvědomte. Vím, že lidé nejsou zvědaví na dlouhé věci, jo. Takže tímto bychom mohli asi zastavit. Vnímáš zlom výsledku soudu ze záložáky, o tomu jsme se vlastně ještě nevěnovali, že ano. Ano, Staňka mi tady něco píše, 3 nepřečtené zprávy. Ježišmarja, kolaps domů, teď Staňka toho tady do mě navalila dost. No už dámy a pánové, samozřejmě, že jsem se chtěl vlastně věnovat, jsem říkal, že ano. Tak já to takhle stopnu. Uděláme konec první části, tedy toho technofeudalismu. Abyste věděli, proč jsem mluvil i o těch bankách, takže vám samozřejmě tady pustím to notoricky z mého vysílání již známé. Výstřížek z filmu The International, já to tam na konci říkám, banky a dluhy. Má to 3 minuty, tím končím technofeudalismus číslo 1. A pozor, ty banky a dluhy, to jsou ty staré peníze. To ten Palantír, ti, co spravují ChatGPT a takový ty kokociny. A vy všichni, co to používáte, a děláte si přes to písničky a obrázky a takový. Zrovna i tady ten obrázek z těch internetových stránek. Ty jsou cs.root/nation.com, ale je to česky psané. Technofeudalismus, nový světový řád. Tak, a ten článek je dost dobrý a je tady vlastně i ten Janis Varoufakis a máte tady ty společnosti, tak se na to můžete kouknout, jo. Je to tady perfektně rozepsaný taky, pokud chcete. Je to od Jurika Svitlika, je to z loňského roku. Možná se Tibor Eliot nechal samozřejmě inspirovat třeba tímto článkem a proto to, když to bylo v březnu, tak to pak samozřejmě dali březen, duben, že ano, květen, to v nějakém redakčním sdělení dali svým dopisovatelům a ti na to připravili články, což je samozřejmě možné. Dokonce je to velmi pravděpodobné. Takže nová forma světového řádu, technofeudalismus. Já samozřejmě popis nebo odkaz na tento článek vám dám do popisu pořadu, takže se na něj sami budete moct kouknout, když vám třeba můj přednes nic neříká, nebo některé z mála výjimek vás tedy dokonce pobuřuje a znechucuje, tak si to můžete přečíst. A můžete tento článek přeposílat dalším, abyste se sakramentsky varovali. Dokavať to ještě jde, protože oni nakonec chtějí dosáhnout to, že to nepůjde, že nebudete moci varovat nikoho. A co jsme si tady říkali, já to zase tady vypicnu. O tom fašismu. Otázky a odpovědi. Musím zajet někam dolů. Takže o tom fašismu. Já jsem to tady, ale asi ne. Takže já pustím a já vím, já vám pustím na závěr tohoto pořadu, je to fakt důležitý. Ještě vám tady pustím vlastně profesora Petra Staněka Změna systému, takže 6 minut taková rozlučka. Martine, abys dlouho nekecal a ty půjdeš najít hezky definici fašismu a někam si ji vytetuješ, protože aby si na ní furt myslel. Takže banky a dluhy, The International film z roku 2009, a pak tady mám profesora inženýra Petra Staněka CSC, Změna systému, jdeme na to.
1: Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
2: Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
3: Která je ta druhá?
2: Sunej. Ahmed Sunej.
3: Turecký Aerotech?
1: Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
2: Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
3: Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
2: Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
1: Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
2: Ne. Ne. Řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu je dluh, který způsobí.

0: nepřítel.
1: Době mandáre?
2: Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
0: Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
3: No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery.
4: Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce, a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou s vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.
5: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
6: Nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono, s tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
3: To bylo tedy z filmu Království nebeské režiséra Ridleyho Scotta, takže vám ho doporučuji také tento film. Tak, proč ne? Abyste se na něj podívali, taky zajímavý.

0: jdeme se kouknout tedy na to osvobození. Soud osvobodil proruské domobrance, dorazily desítky příznivců, píše idnes.cz. Tak, 5 let buzerace skončilo, píše Nana. Dne 24. července leta páně 2026, tedy tento pátek, vydal Městský soud v Praze rozsudek v kauze spolku Československí vojáci v záloze za mír, kde byli obžalováni Ivan Karochvíl, který dostal roční podmínku, Vladimír Štádler půlroční podmínku a pravoslavní kněz Ivan Hadrava a Andrea Krulišová spolu se samotným spolkem byli zproštěni viny. Výsledek soudu. Ivan Kratochvíl, roční tedy podmíněný trest a zákaz organizování spolků zaměřených na vojenský nebo polovojenský výcvik po dobu 5 let. Vladimír Štádler, půlroční podmíněný trest za nezákonné ozbrojování. Ostatní obžalovaní a spolek zproštění obžaloby a viny, obvinění z podpory terorismu se nepotvrdila. Tak. Samozřejmě, Stanka mi to tady připomínala, takže já jí samozřejmě taktéž děkuji. Soudní jednání Ivan Kratochvíl a spol. Tak, je tady záznam YouTube, to už se jim podařilo i co základní věc, rozeštvat lidi, aby spolu nekomunikovali a izolovali se od sebe. Připadám si, jako bych měla lepru, i ten, kdo se občas zastavil, už prostě není. Vnímáš zlom z výsledku soudu se záložáky? Bylo to na čase, protože Slovenská republika, soud Slovenské republiky zprostil obžaloby přece doktora Štefana Harabína, který taky, já nevím, za podporu terorismu, ne, oni mu dávali za něco jako, že oslavování genocidy na Ukrajině nebo nějak, nebo znehodnocování Ukrajinců a takovýhle keci, protože hned den nebo dva dny na to, co začala speciální vojenská operace, tedy 22. února nebo 24. to nevím z hlavy, tak to roku 2022, tak doktor Štefan Harabin řekl, že by udělal přesně to samé, co udělal Vladimír Vladimirovič, pokud by byl tedy v jeho kůži a měl jeho moc. Takže to bylo řečeno, doktor Štefan Harabin byl také zproštěn a další, jo. Hlavně jim taky vadilo, že za covidu říkal rouška dolů, hlavy vzhůru, nebo hlavy nahoru. Hlavy vzhůru, rouška dolů. Rouška dole, hlavy hore, tak toto bylo po slovensky, hej. Takže to taky vadilo a zkrátka já si pana Harabina moc vážím. Tak se koukneme z prošetření teroristky Andreji Krulišové díky odvaze předsedkyně Senátu Městského soudu v Praze paní Pavlátové. Nebo ještě tady bylo přes odvaha Senátu z prošetření a Ivan Hadrava. Tak, odvaha v Senátu. Tak tady je asi teda první díl. Tak to otevřeme. Hele, sám jsem to ještě neviděl.
1: Takže, vážení přátelé, s dalším obžalovaným inženýrem Štádlerem ohledně monster procesu, který se již tady táhne více než 5 let. Co říkáte na výsledek dnešního rozsudku, který vynesl Městský soud v Praze?
2: Já bych na něj řekl v podstatě to stejné, co jsem tady už slyšel, a to, že paní magister Pavlátová jakožto předsedkyně soudu předvedla opravdu odvahu. Na druhé straně bych rád upozornil na absolutní osobní vzdělaneckou nedostatečnost státního zástupce Bílýho, který je akorát pouze jasnou modelovou loutkou, která na vrchním státním zastupitelství páše špinavou práci, nic jiného. A jakmile takovýhle soudu pár prohraje, bude zkrátka a dobře odstraněn a nahrazen pouze další loutkou podobného střihu a typu. Co vám k tomu můžu říct? Tato persona, nechutná persona, se dopustila toho, že všichni jsme tak zhruba 60, skoro 70 let staří. No a k čemu došlo? Když si to spočítáte, tak k dnešnímu dni celý proces trvá 5 let, 3 měsíce a 3 dny. Takže v přepočtu je to 8% mého života, 8% života mých spoluobviněných, spoluobžalovaných. A když si to přepočtu na naše děti, tak můj syn z toho má zkaženýho 15% života. Jak je vůbec možný, že takovéhle osoby, doslova nechutné osoby, jako je magistr Bílý, v naší justici můžou existovat? A kdo je vlastně kryje a kdo za nimi stojí? Stálo by za to se nad tím zamyslet, protože jinak si nikdy nemůžeme o naší společnosti myslet, že je demokratická.
1: Takže slyšeli jste dalšího obžalovaného, já bych jenom chtěl opět připomenout, děkujeme za osobní odvahu předsedkyní Senátu paní doktorce Pavlátové a jejím přísedícím. To se v České republice opravdu nenosí.
0: Tak, to bylo první, já jsem si tedy dal teď nově odběr, tak se na to můžeme kouknout, co tady ještě všechno k tomu máme. Tak, Ivan Hadrava tedy spoléhá na spravedlnost boží, české justici příliš nevěří. To bylo tedy asi před vynesením rozsudku. Tak se na to koukneme.
1: Takže zdravím vás, vážení přátelé, sledující našich kanálů. Právě se nacházíme před vynesením rozsudku u Městského soudu v Praze a jedná se o sledovanou teroristickou skupinu, která od dob Baader-Meinhofová neoperovala v evropském prostoru. Máme zde jednoho z protagonistů této takzvané teroristické skupiny, Ivana Hadravu. Rád bych mu položil několik otázek. Pane Hadrava, jako pravoslavný kněz jste věřící?
3: Myslím, že jsem zůstal věřící, ano.
1: A věříte i v českou spravedlnost?
3: Já věřím především ve spravedlnost boží. A spravedlnost lidská, no ta někdy je, někdy není. Uvidíme.
1: Můžu se vás zeptat tak jakoby v uvozovkách intimně, ti, co tuhle hru sehráli, tuhle špinavou hru, věříte, že vy jako věřící, že Bůh se s nimi za to svinstvo vypořádá?
3: Já mám pocit, že u policejního agenta Foro už se to začíná i projevovat, protože ten člověk evidentně už dneska není úplně v pořádku a mám pocit, že to půjde dál. Věřím tomu, že Bůh jim vrátí všechno, co udělali.
1: Takže jinými slovy, jak říkáme my ateisti, karma je zdarma. Rozumím tomu dobře?
3: Ano, přesně tak. Ano.
1: Takže děkuji za rozhovor pravoslavnému knězi Ivanu Hadravovi a nepochybně ho ještě vyspovídáme po vynesení rozsudku, ať dopadne jakkoliv. Děkujeme.
0: Tak jste to slyšeli, to bylo tedy před rozsudkem a tady už se koukneme asi na rozsudek, takže jdeme na to.
1: Takže vážení přátelé, zdravím vás i s Ivanem Hadravou od hospody, nebo z hospody u Sedlerů, kde řešíme zprošťující rozsudek nad ním samým a paní Krulišovou. Takže Ivane, co na to říkáš?
3: No, zaplať pampu za to, jako samozřejmě. Fakt je ten, že jsem tohleto nečekal, já jsem čekal, že minimálně nás budou tlačit do té vazební doby, že nám tam dají aspoň rozsudky v dílce vazby. Považuji to za velkou odvahu, jak soudkyně, tak přísedících, protože ten politický a mediální tlak, přestože byl vynešen zprošťující rozsudek, tak nepřestává. V zápětí, jak jsme vyšli ze soudu, tak jsem se opět dočetl o tom, jak jsme nebezpečná proruská skupina. Takže já musím paní soudkyně a celý senát teda velmi ocenit za statečnost a budu se za ně modlit.
1: Takže přátelé, paní soudkyně a senát městského soudu ukázal mimořádnou odvahu i přes absolutní mediální tlak, nátlak vrchního státního zastupitelství, které je řízeno SBU, jak už jsem několikrát zmiňoval, přes nátlak nejvyššího státního zastupitelství, řízené v současné době Gudrum Burwitz Bradáčovou, která je taktéž agentkou SBU, zde byla ukázána odvaha, lidská odvaha, i odvaha soudu soudit podle zákonu České republiky, což je v dnešní době světlá výjimka. Samozřejmě nebudeme si dělat iluze. Vrchní státní zastupitelství má dlouhé pařádky, o nejvyšším státním zastupitelství nemluvě a o tom, že fungují v rámci české justice, o státním zastupitelství nemluvě, instituce nebo organizace, která se sama nazývá Hnědé taláry, která straní banderovcům, kryje jejich zločiny, relativizuje jejich zločiny. A je tím protchnutá prakticky celá česká justice, zejména co se týče vrchních soudů a nejvyššího soudu, o ústavním soudu nemluvě, tak zde jsme viděli v přímém přenosu odvahu soudkyně, ženy, která se nebála hájit právo a řídit se právem. A to je luxus. Ano, 10-15% soudců jsou hnědý taláry a ostatní jsou konformisti až na světlé výjimky, které jsme dneska viděli u městského soudu. Takže si uvědome, že přes výskot našich příznivců zdaleka nemáme vyhráno a já se obávám, že z vrchního soudu přijde veletoč. Co ty na to, Ivane?
3: No, samozřejmě, já mám v zásadě úplně stejný názor, protože to propojení s SBU tam bylo mně patrný od začátku, když mi zatkli a policisti se s tím verbálně ani netajili. Horší je potom jim to nějakým způsobem prokázat, samozřejmě. A ta situace takováhle je. Bude odvolání, uvidíme, co bude. Jo? Jak říkám, já v tuhletu chvíli prostě děkuju tomuhle senátu, že tu odvahu prokázal a že nějakým způsobem vlastně vrací naději v možnost výhry právního státu. Co bude dál? No dál bude zase boj, celý život je boj.
1: Já jenom na závěr ještě bych rád uvedl, že součástí tohoto spisu je, jak vrchní státní zástupce Martin Bílý mezi publikem známý nebo veřejnosti známý jako Sheldon Cooper, protože je mu velice podobný, osobně o všech krocích informoval SBU, to znamená Bezpečnostní službu Ukrajiny, a u soudu dělal takové veletoče a namítal, že tohle není součástí spisu, ale bylo to součástí spisu, opomněli to tam, takže i na to máme důkazy. Takže přátelé, držte nám palce, bojujeme dál, zatím.
0: Tak, to byl tedy ještě pan Hanrava a my se koukneme, co jsme ještě neviděli. My se ještě samozřejmě koukneme, je to tedy z YouTubeového pramenu s názvem Organizovaný zločin a politika v EU jedno jest. Tak, má zatím 4310 něco, včetně mě, odběratelů. Tak se na to můžete také to podívat a dát si tam odběr a další. Tak, odvaha, tady je první díl, tady je druhý díl, tak si to dáme, to je 9 minut, to je 8 minut, to bychom akorát tak měli stihnout, ještě tady máme teda, ještě dáme vyjádření. První byl tedy inženýr Vladimír Štádler, druhý byl tedy pravoslavný kněz Ivan Hadrava a teď si pustíme ještě Andreju Krulišovou. Tak si
1: takže opět z restaurace od Sedlerů a s další sproštěnou obžalobí Andreou Krulišovou. Andreo, co na to říkáš?
4: No, ku podivu z ní zvítězilo právo a spravedlnost díky magistru Pavlátové a jejich přísedících, což mě nepředstavitelně překvapilo, protože od prvopočátku celá obžaloba a obvinění, který jsem četla, vypadalo asi tak, jako když si někdo večer podívá na akční americký film, dá si 3 čáry kokainu, vypije k tomu Jim Beam a v 7 hodin ráno začne sepisovat obžalobu. Jedna větší slátanina než druhá a objevil se magistr Pavlátový, že dokázala to celé ukočírovat a srovnat přes veškeré politické tlaky tak, že opravdu se jednalo o právo a spravedlnost. Jak to bude pokračovat dál po odvolání magistra Bílýho, nevím, ale rozhodně si nedělám iluze, že paní magistr Pavlátová to nadále bude mít jednoduché.
1: Děkujeme. A co bychom chtěli říct, jak dlouho ještě budou obyčejným lidem ničit životy takový kreatury, jako je magistr Bílý alias Sheldon Cooper. Kdy lidi řeknou, máme toho dost.
0: Tak a teď se teda jdeme kouknout na dva díly, tedy odvaha Senátu Městského soudu v Praze.
5: Takže přátelé, se nacházíme v jednací síni případu z podpory terorismu. Tamhle vidíte kněze Handra Hadravu a další státní zástupce vlevo. Soud tady napravo obhájce.
6: Zvané Doněcké lidové republiky, protože na pozici zkušení. způsobil prostor linie kontaktu, vykonával zejména činnost řidiče a zásobovače, předvážel objem, vodu nemocné a zraněné, byl vybaven zbraní a absolvoval střelecký, případně další vojenský výcvik. Přičemž na východní Ukrajině se trvalo do počátku února 2018 a takzvaná Donetská lidová republika byla skupinou protivládních separatistů nelegálně vyhlášila dne 7.4.2014 jako nezávislý stát. Přičemž na jí ovládaném území byly vytvořeny některé pseudostátní struktury, především v oblasti vojenských a bezpečnostních složek, které měly strukturu velice stavy nadřízenosti a podřízenosti a rozdělení výborů. A jejíž cílem bylo ovládnutí části sprchované struktury na východě Ukrajiny a vytvoření vlastního státního útvaru. Tedy úmyslně posunulo spádnému trestnému činu účasti na nestátní zbrojené skupině, spočívajícího zapojení jiné osoby do bojové činnosti takové skupiny. A za druhé, obžalovaný Vladimír Štáber od přesně nezjištěné doby do dne 20.4.2021 v místě svého bydliště Donkovská 1256 Petra na 9. Počernice, ač nebyl držitelem zbrojního průkazu ani zbrojní licence, neoprávněně používal větší množství střelovyschopného střeliva, a to 290 mm střelovyschopných nábojů ráže 22 Longfellowa Rifle, 219 mm střelovyschopných nábojů ráže 22 Short, 122 kusů střelovyschopných nábojů ráže 38 Smith & Wesson, 165 kusů střelovyschopných nábojů ráže 32 Smith & Wesson Short, 413 kusů střelovyschopných nábojů ráže 32 Smith & Wesson Long a 21 kusů střelovyschopných po domácích vyrobených rokových nábojů v rokové ráže 16. Přičemž se jednalo o střelivo, které bylo střelivem zakázaným, avšak jeho nabývání a držení bylo oprávněné pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, tedy bez povolení ve větší množství přichovával střelivo. Tím spáchali obžalovaný Ivan Kratochvíl jako organizátor podle paragrafu 24 odstavec 1 písmeno A trestního zákoníku, přečinu účasti na nestátní zbrojené skupiny zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu podle paragrafu 321 A písmeno A trestního zákoníku a obžalovaný Vladimír Štáber přečin nedovoleného ozbrojování podle paragrafu 279 odstavec 1 trestního zákoníku a odsuzují se. Obžalovaný Ivan Kratochvíl podle paragrafu 321a trestního zákoníku za užití paragrafu 24 odstavec 1 písmeno a trestního zákoníku trest odnětí svobody v trvání jednoho roku. Podle paragrafu 81 odstavec 1 trestního zákoníku a paragrafu 82 odstavec 1 trestního zákoníku se výkon uloženého trestu podmíněně odkládá na zrušení doby v trvání 3 let. Podle paragrafu 73 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému dále ukládá trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu zakládat, řídit, organizovat nebo se jinak podílet na činnosti spolku, sdružení nebo jiných uskupení, zaměřených na vojenský, polovojenský či bojový výcvik, nebo na zprostředkování účastí v ozbrojeném konfliktu v zahraničí, a to na dobu 5 let. Obžalovaný Vladimír Štáber podle paragrafu 279 odstavec 1 trestního zákoníku trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců podle paragrafu 81 odstavec 1 trestního zákoníku a paragraf 82 odstavec 1 trestního zákoníku se výkon uloženého trestu podmíněně odkládá na zkušení doby v trvání 1 roku. Naproti tomu se obžalovaný Andrea Kolišová, narozená 26.6.1960 v Rumunii, elektromechanička, provolení TPG nebo 250
0: A druhé, musel jsem to vyšponovat, protože to bylo slabé samozřejmě, tak druhé je tady.
6: A československý vojáci zálohy Damír, Ičo 052 221 141 se sílem Vykova 473 slavným Kresbarno. Podle paragrafu 226 písmeno C trestního řádu trošku obžaloby státního zástupce vrchního státního zastupitelství v Praze ze 4.4.2025, spisová značka VZB 15.2021, pro skutek popsaný pod bodem 1 obžaloby, kterého se měli dopustit tím, že společně s obžalovaným Kratochvíle v přesně nezjištěné době nejméně 6. února 2017 na přesně nezjištěné místě v České republice předseda spolku Československých baráci Zájem za Zamír, obžalovaný Kratochvíl, jakožto statutární orgán, podle platných stanov spolku, který při akcích spolku a jeho zastupování užíval svou vojenskou hodnost a vojenský stejnokroj, jednající v rámci činnosti spolku a obžalovaný Hadrava a obžalovaná Kolišová jako členové veřejně nejaktivnější představitelé spolku. Poté, co obžalovaný Kratochvíl a obžalovaný Hadrava přesil pobytu na východní Ukrajině v Donicku, na počátku roku 2017 na městě Vyjedna s českými bojovníky začerněnými do vojenských organizovaných jednotek tzv. Donecké lidové republiky plán na vysílání českých občanů do oblasti bojů na východní Ukrajině. Přičemž důvodem vysílání těchto osob bylo, aby se osvojili získali dovednosti týkající se bojových činností, zacházení se zbraněmi a vojenským materiálem a technik spočívající zejména boji s nepřítelem, aby následně v těchto získaných znalostech a dovednostech mohli cvičit další osoby z řad československých vojáků záloze Zamír, tak aby tyto osoby mohly využít v rámci případné ústavní, hospodářské a politické změny v České republice. Obžalovaný Kratochvíl, obžalovaná Kulišová a obžalovaný Hadrava vypracovali konkrétní postup pro vysílání českých občanů na východní Ukrajinu a k tomu vytvořili komunikační kanály. Načež obžalovaný Kratochvíl jakožto vůdčí osoba obžalované Kulišové a obžalované Hadravy při osobních jednáních následujících po besedě obžalovaného Kratochvíla o východní Ukrajině motorkářským klubu u Náchodu na přelomu března a dubna 2017 s obžalovaným Bouřeckým, sympatizantem československých vojáků záloze Zamír, který projevil zájem o vycestování, mluvil o tom jeho vycestování a seznámil s činností, které by vykonával na místě spočívající začlenění do vojensky organizovaných jednotek armády tzv. Donecké lidové republiky a plnění přidělených vojenských úkolů. Obžalovaný Kratochvíl, obžalovaný Hadrava a obžalovaná Kulišová společně vytvořili podmínky pro příjezd na pobyt obžalovaného Bouřeckého a obžalovaný Kratochvíl, který výhradně komunikoval s obžalovaným Bouřeckým, mu pomohl zajistit letenku a víza do Ruské federace. Na to obžalovaný Bouřecký 23.7.2017 letiště Václava Havla v Praze odletěl do Rostova na Donu Ruské federaci, ze které odjel autobusem směr Doněck na východní Ukrajině, přičemž na hranicích Ruské federace a tzv. Doněcké lidové republiky, ve skutečnosti do vlastní oblasti na východní Ukrajině, kde je měl převzít český separatistický bojovník Martin Zhukov na roce 1472, který mu však odmítl poskytnout jakoukoliv součinnost, když se mu obžalovaný Bouřecký zavolal, načež obžalovanému Bouřeckému nebylo umožněno překročit hranice, proto se dne 27.7.2017 vrátil letec zpět do České republiky do Prahy, kontaktoval obžalovaného Kratochvíla, který mu předal kontakt na svůj jméno Maxim, načež obžalovaný Bouřecký dne 28.7.2017 znovu z letiště Václava Havla v Praze odletěl do Rostova na Donu, odkud je opětovně na hraniční přechod, kde je osoba jmenuje Maxim, to je stále do Dumanské oblasti, nebo do Dominska. Přičemž po svém příjezdu byl obžalovaný Bouřecký dne 1.8.2017 zařazen do průzkumného útočného praporu dalšího následního první útočné roty, tzv. Donecké lidové republiky v oblasti Volína, na pozici řidiče, dopravního prostředku, nechal se vyzbrojit, vyzbrojit, vyškolit a následně se zúčastňoval volených operací v určených oblastech proti ukrajinským odporovým silám, bránící svrchovanost a ukrajinní celistost Ukrajiny a na východu Ukrajiny se trval až v přesně nezjištěné době na začátku února 2018 se vrátil do České republiky. A tzv. Donecká lidová republika byla skupinou nelegálně vyhlášena 7.4.2014 jako nezávislý stát, přičemž na její ovládané území byly vytvořeny některé celní státní podpory, především v oblasti vojenské a bezpečnostní služby, které měly strukturu vládní soustavy nadřízenosti a podřízenosti na rozdělení úkolu a jejich cílem bylo ovládnutí část vzrchovaného území na východě Ukrajiny a vytvoření vlastního státního útvaru, přičemž činnosti pro struktur a vyhlášení nezávislosti bylo zcela v rozporu s články 17.73.32 ústavy Ukrajiny. Podle níž je ochrana strachovanosti a územní celistvosti Ukrajiny povinnosti všeho ukrajinského lidu na území Ukrajiny se zakazuje zřizování a provozování výborových útvarů, které nejsou zřízeny v souladu se zákonem, vznikat činnost politických stran a veřejných združení je zakázána. Pokud pokud jejich programové cíle nebo akce směřují porušení zachovanosti a územní celistvosti státu, vlastnění ústavního pořádku na silní prostředky politické strany a veřejná zničení nebo mohou mít mnohopolitické jednotky, otázky změny zemních Ukrajiny se liší výhradně k tomu celonárodního referenda a vzorů struktura Ukrajiny je založena na komisi proti jednotě a nedělení ústavnosti území státu. Čímž se obžalovaný deputy, obžalovaný nadrava, obžalovaná porušila v Ukrajině a jedna je tak, aby tomu výboru na tom mohli. Tedy měli přiznat jméno ke spáchání trestného účastí na teroristické skupině, podle paragrafu 312 a jsou to organizované zločinecké skupiny pomáhat, čímž měli spáchat zločin podpory propagace terorismu podle paragrafu 312 odstavu 2 ústního nápisu do zákonníku, spáchání jednotky organizované zločinecké skupiny podle paragrafu 27 odstavu 1 trestního zákonníku, nebo přímo bylo prokázáno, že tento skutek spáchali proti toho obžalování. Dále se obžalování Jiří Krasokýl, na rovní 55.50 byl výčinění kusy trvalému projektu Vítor Kvašku 153 samým představu a vyčinění Mír Štáber na rovní 16.58 petici důchodce trvalému Domkovská 5. Praha Žilovní Černice. Podle paragrafu 226 písmeno B trestního řádu zproštějí obžalovatelé ze státní vlastnice prvního státního zastupitelství v Praze, což je 4.4. spisová fakta ve zhruba 15.2021. Pro skutek pod samým podem dvě obžaloby, které ocenili Rudský tím, že přesně nezjištěnou dobu 30.2.2019 na přesně nezjištěném místě v České republice obžalovaný Krasokýl byl předchozí právnické dohody s obžalovaným Štáblerem, zaslal na bankovní účet obžalovaného Štáblera číslo 559.450.01.50.00 vedeného pobočku VPZ a AS pro částku vyšší 10 000 Kč. Obžalovaný Štáblen mý následně ve 7.10.2019 po předchozím právě na dohodě se Žitou bankem na roce 6.2.2021 týkající se způsobu dotčení a výplaty peněz přidal zásadu 2 000 Kč a prostřednictví přesně nezjištěné pobočky odkrátku měl následně zaslal do přesně zjištěného místa výplaty odpovědějící částku vyšší 33 000 Kč do ruských rubů. Načež dne 2.10.2019 obžalovaný Štáblen obžalovaným Krasokýlovi se dostali do soudu právě. Přičemž tyto finanční prostředky byly určeny pro Pavla Hudku, narozeného 1981, Elžího Urbánka na jejich další činnost ve základní organizování jednotek tzv. Německé lidové republiky. Jejímž cílem bylo ovládnout její části strukovaného území na východě Ukrajiny a vytvořit vlastní státní obchvat, a to prostřednictvím násilných odborových akcí namířených proti ukrajinským vládním jednotkám, ačkoliv obžalovanému Krasokýlovi a obžalovanému Štáblerovi byla známa příslušnost Jiřího Urbánka a Pavla Hudky k vojenským organizovaným jednotkám této samozvané republiky. A to, že tyto finanční prostředky budou užity pro jejich další působení jejich jednotka, jakož i to, jaké rozvrty tyto jednotky dostávají prostřednictvím svých příslušníků. A tato Národnická lidová republika, která s podobnou protiválnosti proti svým nelegálně vyhlášená 2014 jako nezávislý stát, přičemž na nedovládané území byly vytvořeny některé soudostátní struktury, především v oblasti vojenské bezpečnostní služby, které měly strukturu velmi zůstaní na řízenosti a bezpečnosti a rozdělení spolu. A jejich cílem bylo ovládnutí části srpování na východě Ukrajiny a vytvoření vlastního státního útvaru, přičemž činnost těchto struktur a vyhlášení jejich.
0: Bylo to špatně slyšet, ale snad se dalo, vyšponoval jsem to, co jsem mohl, víc jsem s tím nedokázal udělat, YouTube už nedáme, dámy a pánové, 11. hodina odbyla, nešlo to prý a já jsem zjistil, že to nešlo na Odyssey, takže nevím, co se děje, záznam tam samozřejmě bude, takže se jdu vrhnout na ukládání, děkuji za pozornost, musím zjistit, kde se stala chybička.
7: No je to neuvěřitelné, ale konečně jsme...
0: Noc, dobré, cokoliv a šiste, hezký den. A nějak to ukončíme. Asi jenom tou děkovačkou. Mějte se krásně.
8: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
9: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
10: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.

0: Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Našimi společníky, kteří nás provázejí dnešní předvánoční vysílání, jsou stále spisovatelka a bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu ERÚ Alena Vitásková a předseda spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, polská kontrarozvědka řeší Jančurovy zprávy šéfovi PKE Intercity. V polských drahách může mít krtka. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey, to mě opravdu pobavilo, takže Poláci řeší Jančuru. A co naši, co Češi, tady ticho po pěšině?
1: Ano, Vítku, tady je ticho po pěšině. Jančurovy vlaky RegioJet jsou podle toho, jak stále vítězí, jo, vítězná vojska stále vítězí, tak stále vyhrávají jeden tender za druhým, to jsme si tady moc krát povídali, takže u nás je situace beze změny. Zatímco v Polsku se panem Jančurou a jeho RegioJetem zabývají nejen polské tajné služby, nebo respektive služby na jejich úrovni, ale zároveň to řeší i polské státní zastupitelství, tak u nás je hluboké ticho. Nakonec nedávno, zrovna se, mám dřejmě 20. listopadu, se asi Jančur v RegioJet předvedl, zůstal snad ve Svitavách, zahořel mu vagón a lidi stáli 3 hodiny v zimě, pak odešli už i baterie ve vagónech, odpojili lokomotivu a bylo vymalováno. Takže nejlepší z nejlepších se opět předvedl. Ale stále zůstává nejlepší z nejlepších, aspoň já to tak vnímám. Ale jak vidíme v Polsku se s tím tak nemazlej. V podstatě podle Jančury polský státní dopravce, čili něco jako u nás České dráhy, tak polské dráhy můžeme říkat, mu brání v hospodářské soutěži. No, řekněme to úplně po sedlácku, nejdou mu na ruku, tak jako v Čechách. On je zvyklý, že prostě bouchne do stolu a všecko má. Jo, takže čili Jančurovi zřejmě nevychází praktiky, které mu vychází tady u nás v Česku. Nejpíš teda tam takzvanou hospodářskou soutěž, nebo jak to, hospodářskou soutěž představuje taky jako tady v Česku, ale ono všude takový bordel jako v Česku není. On pak, když najednou strčí drápy do země, kde to řeknu funguje, nechci říct jak takž, protože porovnání s náma to tam prostě rozhodně funguje, no tak ty drápy prostě narazí, že jo. To je další věc. A on dokonce... On to rozjel, on je ukřívděný, tak to rozjel. On už prostě si nevidí přes tu ješitnost a přes tu protečnost si nevidí na špičku nosu, tak on si to sám rozjel. Navíc tam o něm jsem v té zprávě, který se o tom hovoří, mě zaujalo, že i Poláci o něm tvrdí, že Radim Jančura je i v Česku známý tím, to je citát, že s vrcholnými politiky komunikuje napřímo a neformálně. Přesně tak, to je právě to, co vždycky říkám, ta pozoruhodnost, která je za těma všema výběrovýma řízeníma. Jo, jestliže si prostě Jančura komunikuje s předníma politikama naprosto tak, jak se tady říká, napřímo neformálně, no tak to je, jak by řekl pan Fiala, to je jasný signál, že jo, že to víno nebude tak čistý. A dokonce mi zaujalo, že ve dvou těch soukromých zprávách se někde hovoří o tom, že Jančura se údajně ještě chlubí svým silným postavením v Evropské komisi a vlivem na novináře a politiky. Takováhle osobnost, takovýhle podnikatel a jeho firma v České republice vyhrává jeden tender za druhým. Tak Krista pána, kdyby naše tajné služby, naše BISKA, hlavně naše NCOZ, už jsem to tady jednou říkal, mám dojem, fungovaly aspoň z poloviny tak, jako fungují ty polský, tak si myslím, že Jančura dojezdil. Ale to je jenom moje myšlenka. Jo, realita je zatím bohužel přesně opačná. Ještě to uzavřu tím, že si myslím, z hlediska ty polský, jak bych to řekl, aféry, jo, že pokud teda tam Poláci RegioJet pustí, nebo pokud pustí RegioJet do polský osobní železniční dopravy, tak jako je tomu tady u nás, tak tím ta jejich osobní železniční doprava, tak tím končí jejich kvalita, tím končí odbornosti dopravy, tím končí bezpečnosti dopravy a tím končí dostupnost jízdenek ty dopravy. Tím bych to generálně uzavřel, říkám na to téma RegioJet, jsme hodně tady Vítku spolu povídali, ale mám svým způsobem velkou radost z toho, že nejsem, tak říkají, zapitomce, že tady 2 nebo skoro už 3 roky neříkám něco, nebo říkám to, na co Poláci přišli, obrazně řečeno, za jeden den.
0: To znamená, že zásadní rozvědné, řekněme zákulisní informace se nedozvídáme od nás z Čech, mateřské země, kde sídlí Jenčurova firma, dozvídáme se to právě ze sousedního Polska, ale na Vytázková, jaký signál to vysílá do společnosti, když to řeší Poláci a Češi ne?
2: Signál, že ti Poláci přece jenom dbají víc na to, aby státní peníze nemohly být spojovány s, nechci říct, se zločinem, ale prostě si hlídají, když vydávají velké finanční prostředky daňových poplatníků, tak si zjevně hlídají, aby tam nedocházelo k nějakému pletichaření, aby tam nedocházelo k dohodám mezi poskytovatelem a zájemcem, aby tam nedocházelo k tomu, že vznikají pak špinavé peníze, jak říkám, jak jsme se před chvíli bavili, kdy se nastavují pravidla, aby se špinavé peníze nemohly proprat přes zlato. Takže ti Poláci si to hlídají už asi daleko dřív, než vůbec nějaké takové peníze můžou vzniknout z podivných obchodů.
0: Alena Vydásková, pojďme na další téma. Natahoval ruce po matce, dostal facku. K postiženému synovi se chovali hůř než ke zvířeti. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že se jednalo o exces, klasickou potřebu mediální senzace? Samozřejmě, i kdyby šlo o jeden případ, je to politováníhodné, ale že šlo o jedinělý případ, který je opravdu výjimkou u nás, a nebo to otvírá zásadní téma v rámci chování některých institucí k postižením právě v České republice?
2: Já bych to nechtěla vůbec hodnotit, protože nevím. Jo. Je to šílené, to, co se zveřejnilo, je šílené, jak se k tomu postiženému klukovi chovali. Zajímavé je, že si toho nikdo celá léta nevšiml, že si toho nevšimli lékaři a pečovatelé. A ještě horší je, že se k tomu soudy budou stavět, jako kdyby se skoro nic nestalo, že se k postiženému synovi, na kterého brali určitě finanční podporu, chovali hůř než ke zvířeti. No a pak se nedivte, když tady v tvém pořadě, Vítku, máme takových případů vždycky desítky, co se tu všechno děje, jakým způsobem pak justice je benevolentní k takovýmto, já tomu říkám zločin, tak se nedivte, že ten institut, prostě, který jsme na toto téma založili, že končí, protože to se prostě nedá. Denně se setkávat s tím, že je člověk absolutně bezmocný, že jenom se rozčílí a vidí, jak ta skutečnost, jak ten dvojí metr, o kterém jsme taky hovořili, jak tu platí na někoho. Já se obávám, že takových lidí, kteří jsou týráni dokonce vlastními příbuznými, že bude celá řada, že to není ojedinělý případ, ale pak ty tresty jsou velmi nízké, to skončí nějakou podmínkou nebo možná 2 lety odnětí svobody, což já považuji, že je výsměch pro ty, které bychom měli chránit, protože když je někdo postižený, tak by měl mít jasnou ochranu státu, jasnou ochranu i v legislativě.
0: Pokud se to medializuje, rozšíří a respektive rozvíří, tak pokud se to nerozvíří, tak se vůbec nic nestane. Zbyněk Prousek, co se vlastně stalo v tomto případě, že to vyvolalo takové pobouření u vás v médiích, kdybychom to měli uzavřít a nějak se sumarizovat, co se vlastně dělo v tomto případě?
1: No, v podstatě se dělá, jak bych to řekl, lidská ohavnost, která vylezla na povrch loni v září. Zabývá se tím plzeňský soud, mělo být o zločin týrání svěřené osoby, kdy právě, jak říkala Alenka, 33-letá žena a 34-letý její partner, jo, měli v péči nezletilýho syna který trpěl, jak oni říkají, středně těžkou mentální retardací a byl plně odkázán na jejich péči, tak v podstatě ho měli, jak bych to řekl, zanedbávat a dokonce jim mučit, šlapat mu na hlavu, kopat do něj, trestat za to, když se pomočil, jo, nebo prostě když nechávali ho ležet na zemi, jo, no prostě říkám, chovali si k těm útrpně, jo, když teda on právě, jak říká i ten titulek, ty zprávy, když tahoval ruce k těch matce, tak za to dostal facku, jo, ponižovali ho, pak ještě popuzovali nějaký druhý dítě, aby se k němu chovalo taky tak brutálně, čili něco na úrovni, nechci říct ani ne, snad gestapa, to je jiná situace, ale prostě je to hnus, je to opravdu hnus, když si pročítáte o tom nějaké informace, jo, kdo chce, si to dohledá, tím tady nebudu zdržovat, je to prostě odporný, ale Alenka to tady řekla správně, já by to, moje první, co mi napadlo, bylo to, co tady Alenka říkala, jestli teda brali nějakou finetali, ty dvě hyeny, tady ty lidský bestie, ta ženská i ten chlap, jo, jestli teda brali nějaký peníze na péči o toho retardovaného syna nebo nezletilce, tak bych řešil. Už jeden z bodů by byla zpronevěra těch peněz, protože ty peníze nevyužívali k tomu, čemu měli, čili je zpronevěřili. Kdybych tam úplně teďka dal do pozadí tu lidskost, ale tu nechci dávat do pozadí, naopak je potřeba dát do popředí. Další věc je, jak tady taky Alenka zmiňovala, a to mi taky právě napadlo, jo, ten náhled, to posuzování, ta rozhodovací praxe té justice. Jo, někdo si veme tričko, zetko nebo nějakou tamhle bábušku běhá si po demonstraci, tak z něj dělají zločince, že prostě by od něj pes kůrku chleba nevzal. Tady se tejrá člověk, dokonce člověk, který se nemůže bránit, prostě retardovaný, nemocný člověk. A ono se k tomu přilíží, no tak nějak prostě ležerně. Já se vůbec divím, že ten státní zástupce to vůbec obžaloval. Jo, to se úplně divím. Ale a že dokonce navrhl nepodmínečné tresty. No já bych ty nepodmínečné tresty už teď viděl jako podmínečné, takže se nestane nikomu nic, jak to říká, jak se nažere, koza zůstane celá. Ale nedej bože, kdyby teda jsme tady měli nějaký takovej, jak se říká, politický proces. To by byl hned jiný metr. A poslední moje poznámka k tomu je, co teda dělali takzvané orgány státního dozoru, když to dítě bylo teda v péči, kdo kontroloval vůbec, jak se hospodaří s penězma, který teda stát v tom příspěvku na péči proplácel tady těm dvou bestím, jo, kde jsou ty, kdo to kontroloval, takže jinými slovy, zlato, stříbro, prstinky, to budeme šmírovat, telefony budeme šmírovat, platební karty budeme šmírovat, všechno budeme šmírovat, ale jenom to, co je výhodné pro stát, čili jinými slovy, jenom to, co je výhodné pro skupinku mocných. Ale proč tady nikdo nic nešmíroval, v tom pravým slova smyslu? Proč to vůbec muselo dojít tak daleko, aby pomal utírali kluka k smrti, takový hovada dvě? To je všechno.
0: Ale Vytázková, seniorka v Kroměříži zemřela kvůli chybnému dávkování léku. Lékaři dostali peněžitý trest. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí. Samozřejmě být lékařem znamená brát na sebe permanentní riziko. Lékař vyléčí 1000 lidí a jeden člověk zemře a samozřejmě se hovoří o tom jednom případu zemřelého člověka a ne o těch tisících, které vyléčil. To je všem jasné. Nicméně není právě rozdíl v těch okolnostech, za kterých člověk zemře, zase jednalo o nemožnost ho vyléčit, anebo v tomto případě o prokazatelnou chybu samotného lékaře, který smrt té seniorky způsobil.
2: A Kristu hezky popsal v úvodu, že statisticky, že 1000 vyléčí jednoho ne. Musíme to brát trošku obráceně, že ten, koho způsobil vlastně špatným dávkováním smrt, je vaše matka, je vaše dcera, je vaše dítě. Tak se na to budete dívat určitě jinak, když ze zmaru zemře člověk, který vůbec zemřít nemusel a šlo jenom o fatální chybu lékaře. Dostat peněžitý trest, to si myslím, že je zase výsměch pro ty pozůstalé, protože ty tresty by měly i v tomto případě být tvrdší. A já se osobně domnívám, tak lékaři udělají strašně moc dobré práce, tak pak jsou lékaři, kteří jsou náfukové, víte, že tam přijdete, sotva s váma promluví, jste pro ně lidský odpad, ale i takový bohužel se najdou. A jestli někdo chybně dávkuje lék v nemocnici pacientovi, který má absolutní důvěru toho lékaře, tak to přece nemůže být jenom peněžitý trest, to jako ať se na mě nikdo nezlobí a zase je to ten dvojí metr, kdyby se to stalo někomu z významných lidí, tak ten lékař dostane flaster a půjde sedět. Takže by to mělo být spravedlivé. Tady chybné dávkování je fatální záležitost a ten lékař je prostě nehoden toho, aby dál vykonával tu svoji práci.
0: Zbyněk Prousek, je to něco, z čeho myslíš, že si zdravotnictví vezme po naučení a bude aplikovat větší apel na lékaře, aby si prověřovali léky a dávkování, které předepisují?
1: Vůbec ne, Vítku. Nemyslím si vůbec, že to bude mít do zdravotnictví nějakou pozitivní odezvu. Naopak, ještě to povede k větší aroganci, ješitnosti, že si vůbec dovolil někdo na pana primáře ukázat, že on se si musí na dovolenou, on nemůže léčit lidi, jak tam někde jsem se dočetl.
0: Že si dovolila zemřít, možná, ne?
1: Ta arogance, bílých plášťů prostě stoupá, ale já to vemu postupně. Já řekl bych to takhle. Kdybych já, vemu to na sebe, kdybych já někoho úmyslně zabil, tak je to vražda. Jinými slovy, kdybych já někoho úmyslně otrávil lékama, aby zemřel s následkem smrti, tak je to vražda. Jestliže ale někoho otrávím lékama neúmyslně, tak je to podle mě zabití. To teda trestní zákon zná. A za zabití pokuta? No tak to je k smíchu. Za zabití pokuta to je teda k smíchu. A ještě k tomu pokuta, která je ve výši 2 měsíčních platů pachatele, tak to je znova k smíchu. Další mě v tom rozsudku mě chybí, ale budu pokračovat. Čili to je možný podle mě jenom v české justici. A v době takzvaných evropských hodnot. Za další, co mě tam zaujalo, zarazilo, tak je ta výše pokuty 325 tisíc korun, to říkám, to je pro pana primáře, jsou opravdu 2 měsíční platy, ale zarazilo mě tam,

0: pan primář, jak otrávil to dítě, který snědlo nějaký hrášek s solným výplachem, solným roztokem, a to dítě, to byl kojenec, nějaký malinký miminko, a to dítě umřelo. A pan primář byl ještě ukřivěnej na fotografiích od soudu. Když jsem se díval, tak tam seděl, jako jak to Alenka zmiňovala, jako bublina, uražený, že si vůbec dovolil na pana primáře. Ale to, ten název funkce primář je, že to je jeden z nejlepších lékařů, a ne vrah. To je označení pro nejlepšího lékaře, a ne pro vraha. Tak proč mu soud takový titul nechává? Prostě to zůstává rozum stát, a to je zase, uzavřu to jenom tím, že opravdu tady jsme denně a na tady těch zprávách, a ono jich je moře, tak jsme svědky toho, že ten stát opravdu nefunguje. Nefunguje, to tady se rozkládá. Před očima policie nefunguje, tady nefunguje justice, alias potažmo teda státní zastupitelství, tady nefunguje zdravotnictví, a zase v obráceně. Tak vy jste to tam, myslím, zmiňovali. Kdybych ležel v nemocnici, a takové případy jsou, a přinese vám tam sestra natázku nějaký lék, a vy se jenom zeptáte, prosím vás, ten oranžovej nebo zelená pilulka, co to je? No to dostanete z prchu. Prosím vás, tady se to má ten doktor narinoval, tak to tady je. Takže to opravdu pacient tam je odevzdán na milost a nemilost těm bílým pláštům, a oni vás potom otrávějí. Já bych se vůbec nedivil, kdyby prostě žil ještě, kdyby syn nebo prostě někdo z rodiny šel a ustřelili by mu palici, takovýmu hovadu v bílým plášti, a byl by pokoj.
1: Já bych Zbyňka ještě doplnila. On v úvodu říkal, že když podá někomu, já nevím, prášek a zabije ho, je to vražda. Když by to bylo neumyslně, že mu to podal, je to zabití. Ale my musíme brát v úvahu, že to udělá laik, že podá něco. Ale to udělá lékař. Tak jak to může být neumyslné, když on mu řekl, jak to má jíst? Jak má ty tablety brát. Tam je ještě přece větší zodpovědnost, že to dělá ten, který je k tomu vyškolený, ten, který má k tomu studia, ten, který má důvěru, že to dělá lékař. Ne, že doma někdo splete dávkování a dá, tak je stíhaný za vraždu.
0: No. To je obdoba, jako ta tvoje zkušenost s těma advokátama. Ty se obrátíš na advokáta, na právního profesionála, aby řešil a zastupoval tě, dáš mu veškerou důvěru, a on to s prominutím všechno zkazí, slušně řečeno. A pak ještě se tváří, jako by nic. A tady
1: uražený.
0: To samý, a doktor někoho prostě připraví o život a ještě je ukřivděný.
1: Tak. Že on je profesně vlastně to nejvyšší jako lékař, a pak se z toho vyviní, že se spletl. No tak to není spletení.
2: Je to neskutečný narcisismus, které některé osoby předvádějí. Pojďme na další téma. Ano. Alenka, Alena Vitásková. Vrah na útěku z Bohnic přelezl 4-metrovou zeď. Dejte ho do detence, žádá léčebna. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odisí. To je snad Superman nebo nějaký krizový kaskadér pro herce z Hollywoodu, ne?
1: Jestli se nepletu, tak je to ten sám vrah, který utekl předtím, já nevím, 14 dní předtím, a je to ten vrah, který vraždil v tom lese. Je to ono,
2: je
1: že?
2: Je to ten, o kterém jsme mluvili minulý pořad právě.
1: Ano. Ano, a oni ho chytli a dali zpátky, a on zase přelezl zeď 4-metrovou, znovu utekl. Tady je nejhorší jedna věc, že zodpovědní za to mají být lékaři a vlastně primář a ti, kteří
2: jsou
1: zodpovědní za ty Bohnice. Jo? Jak se může dostat takovýto vrah vlastně do léčebny, jako jsou Bohnice, jak ho tam může soud prostě určit, že toto je jeho trest. Teď toto je nesmysl, ta psychiatrická léčebna není na takovéto lidi, vůbec tam nemá co dělat. On má být normálně zavřený až a má se léčit tak, aby nemohl vůbec ani opustit ten areál, a ne, že bude chodit na procházky. Co by se stalo, kdyby zavraždil po cestě? Zase nic. Dali by ho zpátky, a oni teď mají postihnout, pokud vím, toho lékaře, který měl službu, mají postihnout primáře, no mají postihnout soudce, že ho odsoudil do psychiatrické léčebny a ne do detenčního ústavu, kde je jak ve vězení. To je můj názor k tomu útěku.
2: Zbyněk Prousek, jak je možné, že stále tentýž člověk není umístěný do přísně střežené ostrahy, když už několikrát předtím uprchl?
0: Vítku, zopakuju to dnes po čtvrté, protože v této zemi nefunguje stát. Moc výkonná, soudní a zákonodárná. V tomto případě soudní, protože soud už měl minimálně předběžným opatřením ho tam neprodleně, jak by to řekl, převíz prostě tam, kam patří, no, to znamená do sféry vězení.

0: a nikoli do sféry nemocniční, protože psychiatrická nemocnice je jenom furt sféra zdravotnictví a nemocnice. Čili soud tady selhává od začátku do konce. Jak říká Alenka, selhal už v tom okamžiku, kdy vůbec nějaký pan talárník, nějaký pan soudce rozhodl umístit takovýhleho člověka na psychiatrii a nikoli do jakoby vazebně nebo prostě do vězenství, a selhává do dnešního dne. Čili co si tady chceme povídat? Prostě takovej bordel, jaký je v této zemi, tady opravdu nebyl. Začalo to všechno tou nešťastnou Unií a od té doby je to tady jak začarovaný. Tady prostě se práva spravedlnosti nedovoláte, tady se nedovoláte ničeho, tady jste odkázaní prostě jenom sledovat to, co se tady děje. Mně se vůbec tady zemi už hnusný nechce ani žít, protože to je opravdu hnus na hnus. Viník je soudce, který ho tak rozhodl, a dneska je viníkem zase znova justice a vůbec celý tady to zřízení. Tady vidíte, jak to je šablonovitý, zkostnatělý, nefunkční, a uzavřu to tím, co jsem říkal taky dneska opakovaně a už strašně moc opakovaně. Chybí tady hmotná a trestní odpovědnost, konkrétní sorty ve společnosti. Hmotná trestní odpovědnost lékařů, hmotná trestní odpovědnost soudců, hmotná trestní odpovědnost policajtů. Jo, ta je tady jenom taková jakoby předváděná, tam u těch není vůbec. Čili prakticky, pokud toto nebude u politiků, čili pokud toto nebude fungovat, právě těch třech pilířích státu nebude fungovat hmotná a trestní odpovědnost u vykonavatelů tady těch třech pilířů státní moci, tak tady nebude a nemůže být nikdy pořádek.
1: Zbyněk Prousek, předposlední téma, jen přestupek. Zdrogovaného policistu z Plzeňska, který boural se služebním autem, bude řešit velitel. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odysí. Čím byl pro boha ten četník světých, to byl kámoš party z dozimetru nebo co?
0: Já jsem někde četl, čím byl světý, ale teď si to teda nepamatuju, možná si to vybaví někde v hlavě. Je to případ někde z Plzeňska, jo, kdy tam prostě policajt, řadový policajt, ale to byl, mám dojem, nějaký důstojník, jo, to byl nějaký takzvaný vyšší policajt. Takže tento vzal služební auto, už jsem si vzpomněl, důstojník z plzeňské kriminálky to byl. Vzal si služební auto, byl sám pod vlivem drog, já teda nevím jakých, a narval to s tím autem, myslím, že do stromu nebo do sloupu, auto rozsekal a tak dále, a tak dál. No, hrdina generální inspekce bezpečnostních sborů neboli GIBS došla k závěru, že nejde o spáchání trestného činu, že jde pouze o přestupek na úseku dopravy a že jako postačující bude, když to bude řešit nadřízený v rámci kázenského řízení nebo v rámci projednávání kázenského přestupu, čili jiným stojí jako kázenský přestupek. A zároveň teda je tady v další mediální zprávě k tomu, kterou jsem si tomu dohledal, jsem se dočetl, že tady tomu policistovi údajně hrozí mu propuštění v případě, že nadřízený v rámci toho kázenského řízení dojde k závěru, že svým jednáním, tedy že vůbec svetovaný jezdil, neboli řídil auto, že se svetovaný naboural a že ho svetovaný roztřískal to auto, že to platíme jenom my všichni dohromady, to auto, to nepadá z nebe, takže když usoudí, že tady to všecko ohrozilo dobrou pověst policie, takže ho může i propustit. Já bych takového svetovaného gaunera vyrazil na hodinu, ten by o ty nehody už by neměl odznak, ten by se nestačil vrátit do ty nehody, už by tam byly propouštěcí papíry, protože na to nemusím na nikoho čekat, ale tím chci říct, že, a dovolím si tady dávat takovou, jak se to říká, ty, co předpokládají, předvídají, ono se jim nějak říká těm letem.
1: Prognózu, myslíš?
0: Takovou, ano, děkuju za berličku. Takovou prognózu, že ho nikdo nikdy nevyhodí, jo, oni ho zase podrží, jo, protože já bych to propuštění si rád viděl, ale nadřízený ho zase podrží. Mně to připadá, že čím větší gauner v té policii, tím je žádanější a tím je tam víc chovnější. Protože už jenom když si vzpomínám ten příklad Horních Počernicích, jak tam policajtka a skvadra jejich kolegů kopali do toho kluka, taky se nikomu nic nestalo. Takový případ bych vyjmenoval, kdybych se otevřel ten svůj sešit, co komu mám, asi 100, z fleku bych tam přečet 100 nadpisů. Takže já si vůbec nemyslím, že se policajtovi něco stane. Máme tady dosekané auto, čili je to aktuální podoba podoba české policie, tak jak to tady je, znova nezbývá mi než opakovat, že tady nefunguje stát, že pilíře státní moci nefungují a tady to jsou všecko jenom důkazy toho, že mám pravdu. Předtím tady bordel nebyl, tak se my dva nemáme teďka tady o čem bavit. A mám takový dojem, že ten cestě si vzpomíná, jak tady povídám a melu, že ten policajt byl pod vlivem kokainu. Tak možná jel třeba na Ukrajinu, já nevím, ale prostě nedojel tam, ale byl pod vlivem kokainu. Tak jestli jel z Francie na Ukrajinu, nebo z Ukrajiny do Francie, nebo plnil jenom nějaký služební úkol na Plzeňsku, to už nechme spekulací.
1: Tak zřejmě zboží z Jižní Ameriky, mu medvídek z Bogoty dorazil. Ale Vytázková, nejen opilí, ale i strogovaní policisté na silnicích. Opět to není ojedinělý exces, ale v našich poradech jsme hovořili o mnohých takových případech, co vůbec policajta vede, aby šel do služby v takovém stavu. Jak se to slučuje s takovou funkcí, třeba učitel, číšník nebo prodavačka a tak dál. Ti nebývají běžně světí, tak jako by některé profese drogy vyloženě přitahovaly jako magnet. Jo? Že, protože to není, jak jsem říkal, jediný případ, případů bylo daleko víc. Jo? Tak jako by některé profese ty drogy vyloženě přitahovaly.
2: Já to u těch policistů vidím i v tom, že oni mají celkem možný přístup k těm drogám. Že ho mají třeba jednodušší, no, než
1: zabaví a část toho si uzmou.
2: Kdokoliv jiný. A to budu paradovat některé filmy, francouzské filmy. Jo, tam to krásně vidíte, jak ti policisté prostě s těma drogovýma dílerama tady s tím podsvětím, jak umí zacházet. A já si myslím, že to není jenom ve filmech, že to už nabírá i na skutečnosti, což nakonec vidíme, že to řešíme a nejednou ve tvém pořadu, že jsou to věci, které se na veřejnost dostaly, protože to, co je pod hladinou, o čem nevíme, tak možná je o tisíci násobek více, než to, co už tak řve, že se to na veřejnost dostane. No a pak, jak to má řešit velitel, když třeba sám jezdí na draku, že? Tak ho pokryje toho podřízeného.
1: Pojďme na další téma, na poslední téma, Zbyněk Prousek. S majáky policistka v Praze pronásledovala tuningové auto a způsobila smrtelnou nehodu. Půjde před soud. Odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odisí. Proč vůbec se měla zapotřebí pronásledovat tuningové auto, čím jí pohoršilo nebo provokovalo tuningové auto, nebo jenom stačilo, že bylo tuningové?
0: No, stačilo, jenom bylo tuningové, ona to vyhodnotila jako prostě, jak bych to řekl, delikt mimořádně vysoké společenské nebezpečnosti, no, začala to vozidlo pronásledovat a za tímto uměním hrdiné policistky jsou mrtvoly, pochopit, nebo je mrtvola.
1: Tak to, že? Abychom si to na začátku skoncipovali, Zbyňku, mít tuningové auto a jezdit s ním je trestný čin, nebo to záleží na libovůli policisty, co to vyhodnotí?
0: No, oni tomu říkají policajti takzvaný nedovolený tuning, ono jsou některý ty doplňky na tom vozidle jsou v rozporu s technickými předpisy na vozidlo a když to prostě policajt vidí, tak by tě měl zastavit a měl by to nějakým způsobem řešit, jako je třeba, já nevím, co takhle mě vybavuje, jo, přehnaná temnost, když máš prostě ty boční okna, nebo nesmí být třeba čelní okno, nesmí být absolutně průhledný, boční mají nějakou předepsanou, jak by to řekl, zatemnění nebo zaslunění, jo, a různý věci, jo, stížený podvozek, nebo nesmíte mít třeba nějaký barevný světýlka, to dneska mají ty hejskové, ty různý barevný světýlka na podvozku, ono to dělá takovou jakoby fialovou stopu, zelenou stopu, červenou stopu a různý takovýhle různý vychytávky. Ale už teď z toho, co tady říkám, asi všichni rozumní lidé cítí, že tam opravdu ta společenská nebezpečnost je minimální a že se tady ta věci řeší v klidu, ale ne majáky, sirény a honit. Ale oni, to je ten adrenalin, jo? To je právě to někoho prostě mít sebe menší možnost nebo ideálně i vyprovokovat nějakého floutka, hejska k tomu, aby ujížděl nebo prostě aby něco takový a aby ho mohl honit. Oni se dokonce vyžívají i v tom, že vás takzvaně na stopku zastavují, oni se za váma plíží jako smrad. A když se připlíží za záď vašeho vozidla, tak pustí stopku, houknou jako v Americe, nebo pustí takový ten chrchlavý klaxon a rozsvítí se stop a oni z toho mají radost, že zůstanete stát, prostě jdete vás pustí dálkový světla. No přesně, jak to vidíme v těch amerických filmech. Ale já bych ještě zareagoval, jak jste tam dal otázku, tak si chtěl odpovědět, proč drogy, proč policajta drogy. Já na to mám takovou svoji odpověď a to je proto, že za prvé ti policajti opravdu, dneska si dovolím z těch příběhů tvrdit, vyřešit, protože těch příběhů je strašně moc, trpí takzvaným opojením moci. Jo, to je úřední pojem, opojení mocí. A to oni tím děsně jsou tím zatížení, děsně tím trpí. A za další trpí opojením nepostižitelnosti. Oni prostě jsou stále pod jakýmsi stálým a průběžným přesvědčením, že prostě jemu se nemůže nic stát a ono tak bohužel je. Ono to tak bohužel je, čili kdyby to, co udělal ten policajt, udělal každý, kdokoliv z běžných občanů, tak je to prostě monster proces, ale udělali to policajt, tak je tam, jak říká Lenka, ten dvojí metr, čili v podstatě se tomu policajtovi nikdy nic nestane. Ale teď abych se vrátil tady k tomu příběhu, to je příběh policajtky, která právě tohleto honila to tuning, nebo pronásledovala, budeme říkat to tuningový auto, nebo řidiče tuningového auta, minulý rok v Praze a tím svým pronásledováním způsobila smrtelnou nehodu, protože v důsledku smrtelné nehody zemřela mladá žena z vozidla, který se ty hodničky vůbec neúčastnilo, který bylo zaparkovaný úplně mimo trasu toho pronásledování, ale to auto policejní vyletělo a narazilo do tady toho auta a v tom autě zabilo tu mladou ženu. Takže s tím pronásledováním mrtvá žena neměla vůbec nic společného, ale ono krom toho, že si rozbili držku ty policajti v tom autě, co teda řídila ta policajtka, tak ještě došlo ke zranění muže, který byl ve vozidle s tou mrtvou ženou, ta mrtvá, jinými slovy, ta žena v tom autě byla na místě zabitá a ten muž vedle ní byl zraněný. O to, že si rozbili držku toho policajti, to neřeším. Ale proč to, co tady chci vypíchnout, co si myslím, že stojí za pozornost, to je to podstatné a to důležitý, že to je první rozsudek, nebo první, ne rozsudek, ale první, jak bych to řekl, první právní názor státního zastupitelství, který já teda mám rád, jak trn v řiti, kde zaznělo, cituji, že i přes výjimky, které souvisí s výkonem zvláštních povinností, musí i řidič policejního vozidla dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, byť nemusí dodržovat nejvyšší povolenou rychlost, či se řídit světelnými signály a dopravními značkami. Jestli si Vítku vzpomínáš a seš mi v podstatě svědkem, já jsem tady ty různý právní ustanovení tady citoval v našich pořadech opakovaně a jsem rád, že jsem to citoval správně, nebo i tady státní zastupitelství ústy svého mluvčího jasně říká, že prostě policajt s majákem a se sirénou není bůh, a ba naopak, že on musí tu opatrnost mít daleko, daleko větší než všichni ostatní účastníci silničního provozu, protože to je princip omezené důvěry, on musí počítat s tím, že mu někdo nedá přednost, že mu někdo neuhne, že prostě někdo neuslyší tu sirénu a tak dále, a tak dále, a tak dále, což se bohužel v praxi neděje a pak to končí mrtvolama, rozsekaným autama a tím vším, o čem se tady povídáme. Aha. A uzavřu to tím, že k tomu existuje ještě, jsem tomu narazil nedávno, tu jsem si už neměl čas tu zprávu nějakým způsobem pro dnešní povídání připravit, ale narazil jsem na nějakou zprávu, podle který se ta policajtka, která zabila tu ženskou v tom autě, necítí se vina, tak ten spratek zabije ženskou a necítí se vinen, tak já nevím, kde to, jo, znova se dostávám k tomu, kde to pořád žijeme, jo, ona dokonce stále slouží. To je další věc, tak ona zabije člověka, policajka pomáhá ta chránit, ona má ctít zákon a lidský život, ona má služební přísahu policie, tam nenajdete nic o zabíjení lidí z nedbalosti a ona slouží, to je jeden paradox. A druhá věc, ten spratek se necítí vinen. No, chytil bych za držku a vyhodil bych z té policejní stanice, že by se rozplásla na chodníku, jak ten chlap v těch horních počernicích.
1: Ale Vytázková... Ještě
0: tady mám jednu poznámku, omlouvám se, Vítku, poznámka. Ten otec ty zabitý ženský, tom mladý ženy, jo, nechci říct holky, to je takový moc ležerný, ale ty zabitý mladý ženy z toho auta napsal na nějakou sociální síť, že přišla o život ve 24 letech, takhle prožíváš její úspěchy a starosti a ve 24 letech přijde o život. Napsal něco v tom smyslu, napsal její tatínek na sociální síť a představ si, policajti se zmohli akorát k tomu, že tady tu kritiku, ten komentář vymazali a diskuzi zrušili.
1: To měl publikovat na svém osobním profilu, aby to nemohli smazat a on to publikoval zřejmě na policejní na nějakém facebookové stránce.
0: No, on se měl vyjádřit někde na nějaký sociální síti, já nevím, na který, jako to je jedno, ale ať se vyjádřil, kde se vyjádřil, jestli teda je pravda to, že to policie úředně vymazala, tak to jsou úbožáci, úbojí s velkým ú.
1: To je opravdu naprostá zoufalost. Ale Nevytázková, poslední slovo, ty nejezdíš tuningovým autákem, tak tobě to pro následování nehrozí. Nicméně, jaký na to máš názor ty, protože to jsou opravdu neskutečné věci, kdy v podstatě si nikdy nemůžeme být jistí, kde skoli se vyskytneme, zda policista nebude pro následovat bez důvodu nějaké tuningové auto a my nepřijdeme o život.
2: Já úplně souhlasím s tím, co tu emotivně popsal Zbyněk, protože já, když se k tomu začnu vyjadřovat, tak budu ještě víc emotivnější, protože zmařený život mladého člověka jenom tím, že si tu někdo honí svaly a frčky a pak ještě není ani potrestán, tak já to prostě, to je to, s čím já se nikdy nesmířím. A tady ta osoba, prostě oni nemají skrupule. Za normálních okolností by ten člověk prostě nebyl schopen dál pracovat v té funkci a oni pracují dál a ještě se chlubí a to prostě udělat to kdokoliv z nás, tak jde na tvrdo sedět a ona dostane možná nic. Takže plně se podepisuji pod to, co tu Zbyněk řekl, co ho rozčílilo, protože já bych se rozčílila úplně stejně. A to, jestli smazali ještě příspěvek jejího otce, no tak za to by měl dostat ještě po hubě ten, kdo ho smazal.
1: To je poslední slovo, které zaznělo z úst předsedkyně, bývalé předsedkyně institutu Anny Vytázkové, tady, který se ruší, jak jsme povídali o tom na začátku našeho pořadu, ale hlavně spisovatelka a bývalá předsedkyně ERÚ, energetického regulačního úřadu, Anny Vytázkové. Alenko, já ti moc děkuji za naše povídání, za celé všechna naše vysílání tento rok a budu se těšit samozřejmě na rok příští, kdy budeme pokračovat naše vysílání a ti přeju krásné Vánoce a šťastné prožití vánočních svátků a vstup do nového roku. Štěstí, zdraví a ať se opravdu všechno daří tak, jak má. Alenko, moc děkuju a měj se hezky.
2: Tak, já bych nejdřív chtěla popřát všem posluchačům, aby měli nádherné Vánoce, aby všude zněly koledy, aby voněla purpura, František, aby byli spokojeni, šťastní, aby měli prostě v srdci víru, lásku a porozumění. Přeji všem, aby tyto svátky byly poslední svátky, které nám přinášejí bol, jako je konflikt na Ukrajině, aby naše tyto svátky byly plné radosti a očekávání lepších dnů. Přeji, abychom naše posluchače nadále zajímali, aby to, co, o čem se bavíme, aby je to bavilo a budu se těšit na vysílání v příštím roce. Přeji vám všem, abyste byli zdraví a šťastní. A tobě, Vítku, a tvé paní přeji, aby jsi byl zdravý, abys byl stále tak houževnatý a stále dokázal vést tyto rozhovory a nejen tyto rozhovory, ale i další, které tvůj vysílač vysílá do éteru, aby to pokračovalo dál, protože si nesmírně vážím tvé práce a to, že můžeme se Zbyňkem tady jednou měsíčně vystoupit a říct svůj názor na to, co se děje. Děkuji a přeji vám všem krásné adventní dny a následné Vánoce.
1: Já moc děkuji, Alenko, taky si toho nesmírně vážím a hrozně moc ti děkuji. Každopádně v rámci toho mého studia, to ano, ale Svobodný vysílač je komunita několika mnoha autonomních studií, tak to jenom, abychom uvedli věci na pravou míru, že to není můj vysílač, ale jedná se o Svobodný vysílač, který vede samozřejmě Pavel Hlávka, náš nestranný a hlavně nepsaný boss z plzeňského podsvětí. Jako s druhým hostem se rozloučím se Zbyňkem Pluskem, předsedou spolku věřitelů a přátel práva. Zbyňku, taky moc děkuju, přeju krásné prožití vánočních svátků a těším se s tebou opět naslyšenou v novém roce.
0: Vítku, být třetí ze tří, to je velká nevýhoda, takže já už v podstatě nemám co říct, ale nicméně děkuju tobě, že můžu být v podstatě každý měsíc tvým hostem, tvým pořadu, to o tom žádná, takže v první řadě patří poděkování tobě. Svým způsobem děkuji Alence, že to tady se mnou vydrží a táhne, takže to je druhá věc, druhé poděkování, takové soukromé. A třetí věc je poděkování našim posluchačům, protože bez nich, bez posluchačů by nebylo těchto pořadů, takže jim taky pochopitelně děkuju. Děkuji jim za přízeň, vůči nám všem třem i vůči mě, vůči mě i mimo toto médium. Děkuji našim posluchačům za informační pomoc, protože bez mnoha podnětů a mnoha informací, které se ke mně z řad našich posluchačů za rok dostanou, by celá řada zpráv tady vůbec nezazněla, takže i za to patří poděkování naší posluchačské veřejnosti a všem přeju pochopitelně nejenom po dobu Vánoc, ale po dobu celého jejich života štěstí, protože přát zdraví nemá až takový význam, že vzpomeňme si, že na Titaniku byli také všichni zdraví, ale neměli štěstí a přesto se utopili. Takže já vždycky lidem přeju především to štěstí a zároveň přeju, aby se už konečně dočkali funkčního státu, suverénního státu, samostatnosti a přestalo to čekáčkovské perdelolizačství a přestalo to všechno to, ten hnus, to tady bohužel každý den zažíváme. To je moje slovo na závěr.
1: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, nebo prosím zavítejte na náš kanál Odyssey, odsud prosím sdílejte tento pořad třeba na sociální média, pokud uznáte za vhodné, pokud budete chtít. Já vám samozřejmě taky přeju krásné prožití vánočních svátků. Připojuji se k přáním, které pronesla Lenka i Zbyněk. Mějte krásné Vánoce, hodně dárků a hlavně hodně štěstí, zdraví a klidu, pohody v rodinném kruhu s vašimi blízkými, přáteli, kamarády. To je tady všechno ode mě. Já samozřejmě budu vysílat i dál v rámci mých analýz po zbytek tohoto roku a samozřejmě v roce příštím, ale ty mé analýzy v tomto roce budou takové, řekněme, relaxačního charakteru, co jedná o Jana Husa a nebo třeba Bedřicha Smetanu a tak podobně. Mějte se všichni hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey a příště se s vámi opět těším na slyšení.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám právě dneska v pondělí 23. června 2025. Jsem rád, že se opět slyšíme. No a tradičně začneme tím, kdože dneska slaví svůj svátek. Dnes slaví dámy, paní, slečny a rozumné paní, které nesou jméno Zdeňka, Zdena, Zdenka. Čili všechny Zdeníčky, jak už bývá zvykem jim říkat. Zdeňka je hravým jménem, které v sobě nese slávu, také radost a radostné dílo. Nositelka jména Zdeňka je rozenou optimistkou, usměvavou ženou se schopnostmi dosáhnout všeho, o co v životě usiluje. Wow, to může být i nebezpečné, nezdá se vám, ale rozhodně, rozhodně užitečné. Jméno nosila česká básnička Zdenka Bergerová nebo malířka a grafička Zdenka Braunerová. Jméno náleží také k prvorepublikovým herečkám Zdence Sulanové, Rozené Hruškové nebo Zdence Baldové. K současným nositelkám jména patří herečka Zdena Hadrbolcová nebo její kolegyně Zdenka Žádníková-Volencová. Také zpěvačka Zdenka Lorencová nebo známá autorka animovaných filmů pro děti Zdenka Dejtchová. Mezi slovenskými nositelkami jména najdeme populární herečku Zdenu Studenkovou nebo zpěvačku Zdenku Prednou. Ženské křestní jméno Zdenka, také Zdenka, Zdena nebo Zděna, má slovanský původ. Bývá spojováno se staročeskými jmény Zděslav, Zděslav, respektive Zděslava. Z těchto jmen se tedy vykládá jako zde slavná, také vytvářející slávu, oslavující své dílo. Základem jména totiž může být i sloveso dělat. Druhá výkladová teorie jméno vysvětluje jako českou podobu latinského jména Sidonius, jméno Zdeňka. By se dle této teorie překládalo jako původem ze Sidonu, antické město Sidonie je v současnosti označováno jako Saida, leží na území dnešního Libanonu. A teď pozor, je to 44. příčka mezi oblíbeností jmen a nositelek jména Zdeňka je 34 802. Zdena, ta je zahrnutá a Zdenka je zahrnutá. Takže Zdeňka, Zdena, Zdenka, 34 802 slavící dámy dnes. No a pochopitelně, když to vezmeme, že s každou slaví minimálně dva lidé, no tak to je 100 000 lidí, kteří v podstatě slaví. Krásný den dneska to bude. No, vy, kteří se takto jmenujete, nebo vy, které se takto jmenujete, dámy milé, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pochopitelně krásného slavení a promořování. Myslím si, že tak jak já mám zkušenost s ženami tohoto jména, tak vždy to byly ženy takové éterické, milé, příjemné, asi tak, jak se tady píše. Pokud máte jinou zkušenost, pak jste asi nekápli na tu pravou. No a k tomu ještě dodám, že pochopitelně vy, kteří znáte, a já to připomínám nějakou Zdeňku, Zdenu nebo Zdenku, tak ji nezapomeňte popřát, protože tím nadělíte zdraví, protože ji uděláte radost. To jsou Zdeničky. Jinak krom toho OSN pro Den veřejné služby. Den OSN pro veřejné služby je upozornění na podstatu veřejné služby jako takové a hlavně připomenutí významnosti lidí, kteří ve veřejných službách působí. Veřejná služba je zakotvená i v kodexu OSN a hovoří následovně. Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země. Tudíž je tento den i konkrétnější připomínkou lidských práv. Vedle toho je Světový den házené. Házená je jedním z poměrně oblíbených sportů. I když jistě nedosahuje oblíbenosti fotbalu či hokeje, ale i tak má svůj mezinárodní den a prosadila jej Mezinárodní federace házené IHF. Já jenom připomenu, že když jsem chodil do školy v Žatci, Žatec má dobrý zvuk v házené, musím říct, a bylo to znát, protože ten sport je tam po generace velmi propagovaný. Prostě tátové a maminky vedou své děti k tomuto sportu, protože i oni jej hráli. A tyto děti, až vyrostou, povedou zase svoje děti k tomuto sportu. Takže nádhera. A třetím dnem je Mezinárodní olympijský den. Mezinárodní olympijský den byl ustanoven roku 1948 na již dřívější podnět Pierre de Coubertina, který znovu obnovil olympijské hry. Prosadil jej Mezinárodní olympijský výbor jako den, který připomíná podstatu olympijských her jako takových a hlavně fair play. Pak se musím zeptat, proč tam nemohli startovat ruští sportovci, běloruští sportovci, proč si někdo do takovéto záležitosti tahá politiku. Není to poprvé. Pochopitelné je, že když v roce 1938 se konaly olympijské hry v nacistickém Německu, tak všichni padali úžasem. A ne všichni sportovci do nacistického Německa jeli soutěžit. Takže politika bohužel prosakuje vždycky a všude. Tak, zavírám a odcházím od tohoto tématu.
1: Jsme zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
0: Čtení z knihy, co nesmíte vědět, od Michela Morrise, a je to posun do třetí části této knihy. Teror, revoluce, války. Tak to je už jako samo o sobě, ten název je natolik brutální, ale vlastně tady se dozvíme to, jak se to na světě chová, že naše domněnky, že válka vykvasí z nějakého dění, že válka je jakýmsi projevem, produktem nějaké nespokojenosti, která vyvírá. Ono to je spíš obráceně, že ta nespokojenost je vyvolána, aby potom mohla ta válka být. Čili válka je ten prvotní záměr a to dění, které k té válce vede, je vlastně záležitost toho, jak si my máme potom myslet, že válka vzniká přirozenou cestou. Tak, válka je špinavý, avšak velmi lukrativní biznis. Součet celosvětových vojenských výdajů za jeden rok se odhaduje na $1.7 bilionu, což je
2: 1700 miliard a to jsou pouze oficiální údaje. V porovnání s tím činil celosvětový obrat farmaceutického průmyslu v roce 2012 pouhou menší polovinu uvedené částky. Z uvedených 1,7 bilionu dolarů připadá nejméně 650 miliard dolarů na USA, což je okolo 40% celosvětových vojenských výdajů. Američané vydávají na zbrojení čtyřikrát více než Číňané, kteří jsou v žebříčku vojenských investic na druhém místě, a dokonce osmkrát víc než Rusko. Válka a zbrojení jsou motorem americké ekonomiky a jediná možnost, jak udržet dominanci amerického dolaru a amerických firem na velkém globálním trhu. Každý ví, že motor by neměl být dlouho vypnutý a alespoň pravidelně nastartován. Je však pochopitelně optimální, jestliže se s autem pravidelně jezdí. Ze všech nepřátel svobody je válka zřejmě tím, jehož bychom se měli obávat nejvíc, neboť obsahuje zárodky všech dalších nepřátel. Válka je matka armád, kvůli ní vznikají dluhy a daně. Obecně známe nástroje, jak si podmanit masy. Žádný národ si nedokáže zachovat svoji svobodu uprostřed stáleho válčení. James Madison, čtvrtý prezident USA, řekl to v roce 1809, cirka tak okolo toho roku. Tady jenom je z toho patrno, že pokud Rusko vynakládá osmkrát menší náklady na zbrojení než Američané, tak z toho asi také vyplývá, že Rusko nebude to, které jaksi tu válku bude začínat, ale že Rusko, jak se samo prezentuje, tak zbrojí proto, aby se ubránil. Takže vždycky ten útočník musí mít navrch a proto asi je evidentní, kdo víc zbrojí, kdo víc vynakládá, ten asi má o tu válku mnohem větší zájem. Budu číst dál, pokračuji. Historie zaznamenala dodnes téměř 14 400 válek, v nich zahynulo přibližně 3,5 miliardy lidí. Celosvětový obchod se zbraněmi dosahuje podle odhadů ročního objemu přes 500 miliard dolarů. Přesná čísla chybějí, neboť část těchto obchodů v oficiálních statistikách nefiguruje. 7 z 10 největších světových vývozců zbraní jsou americké firmy. Opakuj, 7 z 10, čili 70% největších světových vývozců zbraní jsou americké firmy. Spojené státy jsou největším světovým vývozcem zbraní, následované Ruskem, Německem, Francií a Čínou. Podle švédské mírové organizace je 6. největším vývozcem Ukrajina. Takže Ukrajina, ta, která je tak v demokratizačním procesu, tak je 6. největším vývozcem. A to tedy vychází, že to je hned za Čínou. Takže Ukrajina je hned za Čínou. Horst Köhler, německý prezident v letech 2004 až 10, řekl: podle mého názoru jsme na dobré cestě, aby také široká veřejnost porozuměla tomu, že země naší velikosti s orientací na zahraniční obchod a tím i závislostí na něm by měla v případě nouze být schopna také vojenské akce na obranu našich zájmů, například svobodných obchodních cest. Tady už vlastně nám pan prezident sděluje, že ten, kdo má silný obchod směrem ven, je vlastně náchylný a jaksi až takřka oprávněn bojovat, aby si ty cesty uchoval. Čili to je klasický dravčí princip. Pokračuji ve čtení. Na základě tohoto přiznání, respektive kvůli všeobecnému rozhořčení nad tímto přiznáním, musel německý prezident Horst Köhler v květnu 2010 rezignovat. Přiznal, že německá armáda je v Afghánistánu, aby tam zajišťovala obchodní cesty. Domníval se, že společnost je zralá na zjištění, že každá válka je v zásadě hospodářskou válkou, nebo alespoň tak to začíná. Německá společnost však na to zralá nebyla. No, tak to chlapec odskákal. Náš svět se přinejmenším od roku 2011 nachází ve viditelné, komplexní celosvětové hospodářské válce, která je vedena různými prostředky, jako měnová válka, kyberválka, propaganda i pomocí sankcí. Dochází k manipulacím s úrokovými sazbami i s cenami ropy. Kradou se informace i vynálezy. Za základní kámen této aktuální hospodářské války se považuje agresivní politika George V. Bushe a jeho administrativy, v níž v zásadě dodnes pokračovali všichni američtí prezidenti a která je známa také pod názvem Wolfowitzova doktrína. Paul Wolfowitz, bývalý náměstek ministra obrany USA a politický poradce George Bushe, tedy staršího, představil v roce 2002 svoji novou bezpečnostní strategii, podle níž se Spojené státy po rozpadu Sovětského svazu staly jedinou zbývající supervelmocí a proto by měly podniknout vše proto, aby byl tento stav udržen. Požadoval zničení každého potenciálního protivníka, a to politicky, hospodářsky nebo vojensky pomocí preventivních úderů, čímž se již s předstihem mělo zabránit tomu, aby případně zesílil. Jakákoliv potenciální konkurence měla být již předem odstraněna. Wolfowitz se tak stal architektem dnešního uspořádání světa. Poté, co prezentoval své plány světa plného agresivních válek, byl Wolfowitz v roce 2005 zvolen prezidentem Světové banky, a tedy instituce, jež od 70. let spolu organizuje hospodářské války USA, avšak současně se dotyčný politik prezentuje jako dobrodinec. No k tomuhle nezbývá než říci, že máme na stole přesně to uznání a to doznání se k tomu, že Amerika vůbec nemá právo říkat o Rusku, že je potenciálním agresorem. A také tady máme zdůvodnění, že sametová revoluce v České republice rozhodně nebyla věcí a záležitostí vnitřní politiky, ale naopak tady se doznává, že v podstatě to byl velký plán k tomu, aby se zachovala ta vlivnost a posílila se rozpadem toho vlastně východního bloku, aby se zabezpečila ta supervize USA, kterou si začali tady tvořit a vytvářet právě pro to období, které dnes žijeme. Takže opravdu to podporuje to, co říkáme s Pavlem v našich pořadech, že revoluce sametová tedy byla za pomoci instalovaného Vašíka, že to bylo dovezeno, že to bylo uskutečněno na objednávku a podle pravidel, která se zkrátka dobře hodila pro tehdejší uši těch, kteří cinkali na tom Václaváku, kteří očekávali od toho něco jiného. A že teď sklízíme důsledky tohoto činění je na bílé dni. Tak budu pokračovat ve čtení. Jedna z nejdůležitějších hospodářských válek nadcházejícího desetiletí se odehraje o Arktidu. V oblasti kolem severního pólu se nachází přibližně 1/8 zbylých světových zásob ropy a asi 1/4 zbývajících zásob zemního plynu. Rusko, Kanada, Norsko, Dánsko i Spojené státy na tyto ohromné zásoby surovin v okolí severního pólu vznášejí nárok. V březnu 2014 uskutečnilo Rusko v této oblasti rozsáhlé vojenské cvičení, aby tak demonstrovalo svoje odhodlání. Následně Dánsko v prosinci 2014 uplatnilo svoje nároky u OSN. Těžba ve věčném ledu sice prozatím není z důvodu obtížných vnějších podmínek i nízkých cen ropy a zemního plynu rentabilní, přesto však již ruská společnost Rosneft, americké koncerny ExxonMobil a Chevron, evropsko-saudsko-arabsko-americký úhel, americký Shell a norská společnost Statoil stojí na startovní čáře, aby jednoho dne mohli z těchto gigantických zásob zahájit těžbu surovin. Vedle surovinových zdrojů se jedná také o strategicky výhodné vojenské pozice v regionu ve fázi mezinárodního napětí, přičemž se zde střetávají zájmy Severní Ameriky, Evropy a Ruska. Těžba ropy a zemního plynu v oblasti severního pólu by byla kontroverzní především z ekologického hlediska, poněvadž se jedná o jedno z posledních míst na Zemi, které je dosud relativně málo poznamenané činností člověka. Arktida je důležitým místem výskytu pro četné druhy ryb, velryb, pro lední medvědy, lišky, zajíce, vlky, soby a různé druhy tuleňů. Mimo to je významným hnízdištěm pro některé druhy tažných ptáků. S ohledem na tamnější faunu a flóru můžeme jen doufat, že těžba na severním pólu bude ještě dlouho nerentabilní. No tak, co k tomu dodat? Je vidno, že to, co slyšíme teď jaksi z médií i těch mainstreamových na adresu různých firem a různých zemí, jak zdáší tedy různé svoje požadavky a tak dál, no tak nelze se co divit, že jsme připravováni na to, co se už nějakým způsobem naplánovalo, co se pravděpodobně odehraje. Je tady potom kapitola Setrvalá válka, já bych si ji asi dopřál, protože trošku navazuje. Tak, setrvalá válka. Jsme my, lidé, skutečně tak primitivní, tak podobní neandrtálcům, že můžeme být drženi na uzdě jen prostřednictvím zastrašování a násilí? Nebo to spíš bude tak, že ti, kteří se tlačí k moci, zoufale postrádají charisma a schopnost být přesvědčiví, takže by bez výhrušek a násilí nemohli u moci zůstat? Většina z nás sní o životě v míru a ve svobodě a pouze málo lidí má radost z násilí a ničení. Pokud tak už činí, je to většinou proto, že se nic jiného nenaučili. Proč je však historie lidstva nekonečnou sérií válek, v níž jsou mírové časy spíše výjimkou? Ve 20. století zahynulo na Zemi v ozbrojených konfliktech více než 160 milionů lidí, avšak některým silám to očividně nestačilo. Každá válka začíná lží. Nezávisle na tom, co nebo jak to politici sdělují svému národu, nemá válka obvykle nic společného s obranou či sebeobranou ani s obnovením pořádku. Válka vždy slouží pouze k ničení cizího vlastnictví a k prosazování ekonomických zájmů. Proto je také zavádějící a záludné zahrnovat výdaje na zbrojení do takzvaných výdajů na obranu, do rozpočtu ministerstva obrany. Správně by se mělo jednat o rozpočet pro útočení a válku. A také ministerstva by měla být tedy v některých zemích, skoro ve většině zemí, spíš než na obranu, tak podle toho, co plánují, zosnují a co připravují, tak by se měli jmenovat správně jako ministerstva pro válku a útočení. Tak přepadení cizího území, například banky nebo benzínové pumpy, civilními útočníky za účelem osobního obohacení je všemi státy považováno za zločin a tak je i trestáno. Jestliže se však tohoto činu dopustí armáda, nejedná se již o zločin, nýbrž o válku. Tyto akce státní své vole bývají většinou pokrytecky ospravedlňovány a glorifikovány. Kdo zabíjí v civilním životě, je stigmatizován jako zločinec. Kdo zabíjí ve válce, je oslavován jako hrdina, neboť údajně posloužil dobré a spravedlivé věci. Všechny války jsou však vedeny buď o zdroje, nebo o strategicky důležitá území, která příslušná válečná strana potřebuje k udržení své moci. Pojmy jako Richardem Nixonem používaná válka proti drogám jsou stejně absurdní jako válka proti chudobě. No, americká vláda proti drogám nikdy válku nevedla, poněvadž obchod s drogami je jedním z hlavních příjmů tajných služeb a tudíž i státu. Válka se zaměřuje spíše na drogové barony, kteří berou CIA velký kus koláče a jejich moc v mnoha oblastech příliš narostla. Navíc tato pseudoválka legitimuje zostřený postup proti vlastnímu obyvatelstvu, zdůvodňovaný jalovými argumenty. USA vedou válku proti drogám již více než 100 let od té doby, co prezident Theodore v roce 1908 jmenoval doktora Hamiltona Wrighta prvním americkým pověřencem pro opium. od těch dob jde o to, aby stát kontroloval pěstování a obchod s opiáty a marihuanou a z příjmů z těchto obchodů profitoval. Spojené státy mají dnes jednoznačně největší spotřebu drog na obyvatele a obchod s drogami je navíc propojený s velmi lukrativním obchodem nazvaným potírání kriminality. V roce 2012 bylo v USA přibližně 2,5 milionu osob ve věznicích, a to převážně v soukromých ústavech, přičemž mnoho z nich bylo odsouzeno kvůli drogovým deliktům. Akcie provozovatelů věznic, jako je CCA, Geogroup nebo Wetkenhout, jsou obchodovány na burze a jejich cena se odvíjí od toho, kolik lidí ve věznicích sedí. Naštěstí pro akcionáře počet vězňů v USA stále roste. Takže tady už je i biznis s tím, co stát organizuje. Takže stát organizuje, respektive takhle, drogoví mafiáni organizují a stát na to zřídil pověřence pro opium, jak vidno, tak se starají o to, aby byly výdaje na boj proti drogám a zároveň ten stát zároveň podporuje pěstování drog. No a vedle je partička těch, kteří mají soukromé věznice, kam se ti, kdož drogám podlehli, zavírají. No přátelé, není to geniální kšeft, to je business buzines, jak my říkáme tady ve studiu Midgard, to je buzines prostě na Nobelovu cenu, protože to je opravdu perpetuum mobile. No není, protože aby to celé běželo, tak se do toho dodávají peníze státu, respektive peníze daňových poplatníků. Takže daňoví poplatníci sami financují to, že si mohou potom koupit rostoucí akcie těch soukromých věznic. No v Americe tam je možný úplně všechno. Čtu dál. Údajná válka proti chudobě není ve skutečnosti nic jiného než válka proti chudým lidem samotným, neboť jak by bylo možné vojensky zneškodnit chudobu? Válka proti chudobě je protimluv, čili spojení odporujících si slov, případně holý cynismus. Chudým zemím lze prokázat velkou laskavost tím, že se nikdo nebude vměšovat do jejich vnitřních záležitostí a že se nikdo nebude snažit svrhnout lidem zvolené představitele a nahrazovat je americkými loutkami. Pak by existovala i reálná možnost odstranění chudoby. To se však některým nehodí do krámu. Zvlášť záludná je pak George W. Bushem vyhlášená válka

Jedná se o nefalšovaný americký vývozní šlágr a trhák, jenž se prodává pod názvem Operace Trvalá svoboda. Kvůli této setrvalé válce pro trvalou svobodu bylo v roce 2014 50 až 70 milionů lidí na útěku. Část z nich byly staří lidé, ženy a děti, zraněné a zmrzačené osoby nebo lidé s duševními poruchami. Mnozí se snaží, pokud jsou toho schopni, dostat se do Evropy, protože jejich domovy byly zcela zničeny. Do USA se tak dostat nemohou, neboť Spojené státy jsou příliš daleko a jsou chráněny dvěma oceány. A je nutno dodat také legislativně. Spojené státy ničí zcela vědomě a úmyslně životy i životní základnu milionů nevinných lidí, avšak do své vlasti země tyto lidi nepřijímají. Miliony těchto poznamenaných, traumatizovaných, vyděděných a ponížených lidí se snaží dostat do Evropy, neboť v tom spatřují své jediné východisko. Evropa se ale nedokáže vyrovnat ani s imigranty, kteří již zde jsou, takže konflikty budou narůstat. Několik málo koncernů a jejich vlastníků na tom však vydělává velké peníze a všichni ostatní za to musí zaplatit. V roce 2014 se statisíce zoufalých uprchlíků pokoušeli na malých člunech přeplavit ze severní Afriky přes Středozemní moře do Evropy. V roce 2015 dosáhl jejich počet výrazně přes milion, přesná čísla nejsou k dispozici. Při těchto pokusech zahynulo několik tisíc uprchlíků. V rámci námořní operace se Evropa do října 2014 pokoušela zachraňovat lodě převážející imigranty. Tato akce stála měsíčně 9 milionů euro. Pak byla operace Moje moře zastavena a k 1. listopadu 2014 byla nahrazena výrazně menší operací Triton, jejíž měsíční náklady činí pouze 3 miliony euro. Tato operace již nebyla zaměřena na ochranu lidských životů, nýbrž na to, jak udržovat uprchlíky co nejdál od Evropy, což se však nepodařilo, a tak v Evropě dochází k prudkým sporům a uzavírání hranic. Jak vidno, je Evropa aktivní v tom, že bere lidem na jih od Středozemního moře to, co postrádají k životu, což je nutí k tomu, aby se do ní pokoušeli utéct přes moře. Evropa navíc dělá vše proto, aby při těchto pokusech stále více imigrantů zahynulo. Peníze, jež Evropa ušetří při ochraně hranic, se pak vydávají na militarizaci policejních a četnických jednotek. Měli bychom se všichni za tento nelidský přístup stydět. Já bych tady měl takovou malou poznámku, už jsem to někde říkal. Měly by se ty státy, které měly tam, kde dneska Američané vyhání ty lidi, respektive ono to je sporné. Někde se vedou války a lidé odchází, tak to je logické, kdo by chtěl být jaksi účasten fronty. Byť za druhé světové války to příliš možné nebylo, ty hranice se nejdřív uzavřely a potom teprve se to řešilo. Dneska tedy to víceméně je o těch imigrantech, ale na druhou stranu v Evropě, nebo Evropa vysílá do těchto zemí své agenty, které jsou financované sorošovskými organizacemi, a ti tam dělají nábor. To znamená, Američané vytváří tlak a Evropa láká. Soros je pochopitelně vyslancem Ameriky, takže Američani to mají ošéfované, aby nedej bože neutíkali ti běženci třeba do Ameriky, tak zkrátka dobře ten tlak je vytvářen na Evropu. Dokonce ty lodě, které převáží ty imigranty za prachy, které jim tyto neziskovky dají, to znamená, oni tam dělají nábor, těm lidem dají peníze na ten převoz, ty peníze poskytl ten samý v úzovkách subjekt, který je potom skásný, protože ty lodě jsou jeho. Ale jde o to, aby se vyvezli ti lidé do té Evropy. Takže nikdo o nic nepřichází, to, že někdo někomu zaplatí cestu, je o tom, že ty peníze si potom vezme, protože ty lodě jsou stejného subjektu, jako ti, kdož to financují. No a máme to tady na světě, takže proč je imigrace a tlak na Evropu? Evropa se zničí, respektive rozloží natolik, aby se stala dalším odbytištěm amerického tlaku, agrese, zbraní a toho všeho, co tam oni to

0: společného mají. Budu číst dál. Vedení mnoha evropských zemí počítá s občanskými válkami, jak jsem zmínil již v kapitole Výjimečný stav. Pro některé firmy se příprava na občanskou válku už nyní stala fantastickým kšeftem. Platíme za to, že jiní naším jménem zabíjejí miliony nevinných lidí a ničí jejich kultury. Platíme za to, že se stále roztáčí spirála nenávisti. A my za to platíme právě tak, jako je z našich daní financována výstavba dálnic. Stovky lidí, hospodářských uprchlíků, kteří se každým rokem dostávají do Evropy, jsou umístěvány do uprchlických táborů a nouzových ubytoven. Nesmí pracovat, ani se nesmí učit místní jazyk. Jsou nuceni k nečinnosti a někdy se s nimi zachází jako s dobytkem. Aby zabránili odsunu zpět do svých již neexistujících domovů, nezbývá mnohým z nich nic jiného, než se uchýlit do ilegality, do níž je posíláme my sami. Evropská politika je zcela bezhlavá a postrádá plán. Jestliže se v Evropě znepokojení občané vysloví proti nejasné imigrační politice, jsou proti ním mobilizovány masy a politici i hlavní média tvrdí, že je multikulturní společnost ohrožena pravičáckými bojůvkami. Poněvadž chatrný zbytek střední třídy na údajné pravičácké nebezpečí vždy reaguje reflexivně agresivně, je potom snadné udusit v zárodku jakoukoliv diskuzi o selhání politiky. Pokud se politikům nelíbí nějaké demonstrace a proto svolávají k protidemonstracím, měli by občané spozornět. Nezávisle na tom, zda osobně souhlasím s názory některých aktivistů, se skupení či demonstrantů se budu vždy zasazovat o to, aby tito lidé mohli své názory svobodně vyjádřit, neboť v lepším případě to povede k veřejné diskuzi na konkrétní téma. Místo toho tíhnou evropští politici stále častěji k tomu, že sami organizují protidemonstrace. Tak přiškrcují svobodu, vyjadřování a zabraňují i tomu, aby se museli zabývat svými vlastními chybami. Tímto způsobem nikdy nedosáhneme pokroku a zlepšení, neboť se jedná pouze o zakonzervování status quo. Poněvadž současný stav očividně není přijatelný pro stále větší počet občanů, vyvolávají se cíleně konflikty mezi obyvatelstvem. Evidentně se dělá všechno proto, aby se obyvatelstvo ještě víc rozštěpilo, přičemž pro tuto nekalou hru se nechává zneužívat mnoho seskupení i organizací. To, co v roce 1951 předvedl Bernays v Guatemale, je stále a znovu opakováno a kopírováno, neboť většinou nevzdělané masy snadno sednou na lep propagandě vládnoucích elit. Nechají se snadno obalamutit, rozhořčit a rozeštvat spin doktory a debunkery. Než v roce 2001 USA zahájili svoji válku proti terorismu, činil jejich státní dluh přibližně 6 bilionů, 6 tisíc miliard dolarů tedy. Koncem roku 2014 dluh přesáhl částku 18 bilionů, čili 18 tisíc miliard dolarů, což způsobily hlavně gigantické vojenské výdaje Washingtonu. Tyto dluhy amerických daňových poplatníků u bank tajné světovlády pochopitelně nemohou být nikdy splaceny, jsou však vynikajícím prostředkem nátlaku proti politice. Pokud neuděláte, co vám doporučíme, necháme padnout ekonomiku jako domeček z karet a lid vás za to požene k odpovědnosti. No, tady zase vsuvka. To je odpověď na to, když se mě mnozí lidé ptají a vyslovujete takový názor, proč se ještě ekonomika nezhroutila, tak tady máte odpověď. Protože teď se to velmi hodí. Ona se stejně jednou zhroutí, ale když může někdo bezelstně, beztrestně a i kdykoliv a jakkoliv se mu zlíbí tisknout dolary, bankovky, kterými celý svět drží v šachu, tak tato věta, to vydírání skrze dolar, o kterém často hovoříme s Pavlem v našich pořadech, tak velmi dobře funguje. No, pojďme tady ještě dál, budu číst. Jednoho dne se však tato pyramida lží stejně musí zhroutit, neboť každá pyramidová hra má svoji slabinu. dolních 90% západního obyvatelstva by pravděpodobně bylo velmi málo potěšeno, kdyby si uvědomili skutečný rozsah nového světového řádu a svoji vlastní úlohu v něm. Na tento den D je elita již připravená se zákony o výjimečném stavu, tábory FEMA, tajnými vojenskými základnami a podzemními městy. Kdo si myslí, že přísnější zákony o kontrole zbraní v USA slouží ochraně občanů, velmi se mýlí. Slouží ochraně horních 10 000, proti nímž bude zaměřen hněv lidu v den D. Mír pochopitelně přináší více výhod než válka. Pro bohaté však neznamená dobrý obchod. Mimo to, pokud bude lid udržován ve strachu a napětí, bude snadněji ovladatelný a manipulovatelný. Proto tajná světovláda o mír neusiluje. Pokud všichni chceme mír, musíme se o něj zasazovat. Máme svobodu rozhodnout, co se stane s našimi penězi. Kdo platí, ten poroučí. Chceme skutečně i nadále platit za válku a zisky druhých? No a Martin Luther King, americký mírový aktivista, také často o něm hovořím, řekl, žádný problém se nevyřeší tím, že budeme trpně čekat na to, až se o vše postará Bůh. To je narážka na to, že v podstatě pokud víme a mlčíme, jsme stejně zodpovědní jako ti, kteří konají proti nám. Současně se závody ve zbrojení probíhá od roku 2006 také kyberválka, čili válka na internetu. USA a Izrael ji zahájili útokem na Irán pod názvem Operation Olympic Games, operace olympijské hry. Čína a Rusko se snaží držet krok, avšak zejména Rusko za aktuálním vývojem výrazně pokulhává. Každý národ se snaží vytvořit ve virtuálním prostoru vlastní armádu, ale většina zemí podléhá anglosasům. US Cyber Command neunavně verbuje stále nové kybervojáky, mladé nadějné počítačové odborníky, které angažuje přímo z univerzit. Jejím úkolem je shromažďovat informace o protivníkovi, odvracet cizí kyberútoky, podnikat vlastní kyberakce a pronikat do řídícího softwaru zbraňových systémů a energetického zásobování protivníka. Všechny země mají svá národní centra kyberobrany a své oddíly pro kyberútoky. 77. brigáda britské armády se od roku 2015 skládá z 1500 kybervojáků, kteří mají zlomit odpor aktivistů ve vlastní zemi tím, že se nabourávají do jejich kont a rozšiřují o nich falešné informace na sociálních sítích. Jsou specializováni i na útoky pod falešnou vlajkou a podvratné akce v zahraničí. Kyberválečníci se též nazývají chindité, což je narážka na britské guerilové oddíly, které se za nepřátelskými liniemi za druhé světové války šířily nepokoj a chaos. Tito šindité byli proslulí svojí brutalitou a neortodoxním chováním. Dnešní vojáci již nenosí viditelné zbraně ani uniformy, pouhým stiskem tlačítka na myši však mohou zničit společenskou pověst, ba dokonce i vymazat lidské životy. Tak to je vlastně už náběh pro kapitolu informační války. Já ji také přečtu, ale až po písničce, protože informační válka je to, co dnes vlastně žijeme, a to je také důvod, proč jako Svobodný vysílač se snažíme, jako ti, kdož o kyberválce víme, tak proč vysíláme? Protože víme, že tady je šířeno obrovské množství informací na adresu různých alternativních médií, ať jsou to servery, portály, či přímo konkrétně lidé, tak je potřeba, aby z mnoha stran zaznívaly různé názory, se kterými se potom vy, posluchači, můžete vypořádávat. Takže já bych teď pustil jednu hezkou písničku a potom v podstatě budeme pokračovat. Tak já si myslím, že tato by se hodila úplně nejvíc.
1: Na dlaní jednu stvím
0: a ona mi nejde.
1: Hraju si písničky tvý.

Pojďme se tedy soustředit na informační války, tak jak nám je popisuje. Michel Morris v té knize, co nesmíte vědět, druhý díl, ze které tady vlastně čtu. Takže paralelně s celosvětovou kyberválkou a hospodářskou válkou zuří v pozadí již celé roky také informační válka, kterou, jak se zdálo, USA již dávno prohrály. Tento handicap však pomalu dohánějí. Informační válka má za úkol manipulovat s lidmi a ovlivňovat jejich emoce. Může vyvolat nepokoje, revoluce či občanské války, může přimět člověka k tomu, aby za svoji zemi dobrovolně bojoval ve válce a tam, jako domnělý hrdina, i zahynul. Již v roce 2011 prohlásila americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clinton před zahraničním výborem amerického senátu toto. Nacházíme se v informační válce a tuto válku prohráváme. Vyhrává Al Jazeera. Číňané vybudovali globální televizní síť v anglickém i dalších jazycích. Rusové vytvořili televizní síť v anglickém jazyce. Viděla jsem to v několika zemích a je to velmi poučné. Slova Hillary Clinton byla později k vidění na zmiňované ruské stanici v anglickém jazyce Russia Today, kde oficiálně upozornila na to, že se odehrává informační válka. Zároveň tím také přiznala, že se USA příliš dlouho zaměřovaly pouze na vojenské intervence a propásli informační válku. Americká ministryně dále uvedla. Během studené války jsme byli velmi úspěšní v prezentaci amerického pohledu na věci. Po pádu berlínské zdi jsme si řekli, že je pro nás otázka propagandy již uzavřena, za což jsme bohužel zaplatili hodně vysokou cenu. Desítky let měly velké západní stanice jako CNN a Fox, to je tedy Spojené státy, BBC, Velká Británie nebo veřejnoprávní stanice v Německu, faktický monopol na formování a ovlivňování myšlení i jednání obyvatel západního světa a určovali to, co má být ve světovém dění i v historii významné. Tvrdili přitom, že jsou objektivní, ve skutečnosti nám ale ukazovali pouze to, co smíme vědět z pohledu bohaté západní elity. Tato média nám trvale a systematicky ukazovala pouze subjektivní miniaturní výřez skutečnosti na způsob zjednodušeného imaginárního světa. Internet a na něm stavějící nové technologie a formy komunikace však udělali do fasády tohoto falešného obrazu světa velké díry. Stále víc lidí se od té doby dívalo skrz otvory v západní fasádě a nahněvalo je, že byli tak dlouho obelháváni. Přesto mnozí z nich stále ještě neví, jak si s tím poradit. Nadávají na prolhaný tisk, jehož zástupci však vůbec nepochopili, co tím míní. Zvykli si totiž na to, že jejich úhel pohledu je jediným správným měřítkem tohoto světa a proto, což je pochopitelné, nerozumějí tomu, proč se vůči nim lidé stavějí skepticky. Z toho důvodu považují kritické postoje občanů či konzumentů jejich pohledu na věci za nevděk. Zástupci hlavních mainstreamových médií nejsou schopni naslouchat kritice a seriózně se s ní vypořádat. Je to velmi nebezpečné s ohledem na to, že se fronty na obou stranách praskající fasády stále víc přiostřují. Ale právě to se očekává a je dlouhodobě plánováno, jak jsme již viděli v kapitole Výjimečný stav. Národy Ruska a Číny počátkem nového tisíciletí pochopili, že je Spojené státy a NATO nepovažují za rovnocenné partnery a že je nerespektují. Vojenské konfrontaci se chtěli vyhnout, na ekonomické úrovni jsou se Západem příliš úzce svázány. Začali se proto bránit proti západní propagandě útokem. Zahájili informační válku, jež USA i Evropskou unii zaskočila a těmito informačními bitvami se trhliny ve fasádě Západu ještě zvětšily. Stále větší počet lidí měl možnost získat na dění ve světě jiný úhel pohledu, a to zejména na to, co se odehrává za fasádou a kulisami. Západní vlády se dostaly pod velký tlak a vědí, že tento tlak nebude ustávat.
zveřejnění whistleblowerů, jako je Chelsea Manning, dříve Bradley Manning, Edward Snowden, Thomas Drake nebo Karen Hartz, tento proces ještě posílila. Bude však kromě těchto odvážlivců zapotřebí ještě mnohem více lidí, aby se lidstvu probudilo a pohnulo směrem k celosvětové změně myšlení a vzájemnému respektu. Tady chci jenom podotknout, že pochopitelně i svobodný vysílač má svoji roli, když bych to řekl v té informační válce, protože i my jsme vlastně součástí tohoto, když bych to nazval bojem. Snažíme se poukazovat na to, co se děje, v čem se nalezáme, jak věci na světě fungují, jak jsou plánované. To proto, abychom dokázali právě se orientovat v tom, co je ta útočná propaganda, co je ta obrana, kdo v podstatě je jaký, aspoň abychom si v tom udělali rámcově pořádek a abychom se z toho všeho nějakým způsobem nezbláznili. Takže to je úloha svobodného vysílače a vůbec nejde o to, abychom stáli na straně vítězů nebo na straně poražených. Jde zkrátka dobře o to pomoci těm, kteří jsou účastní té bitvy, kteří se účastní, byť jako v podstatě ti konzumenti té války a následné potenciální oběti, tak abyste si v tom mohli dělat pořádek. Tak od roku 2005 poskytuje stanice RT News na internetu ruský pohled na dění ve světě, a to anglicky, arabsky, španělsky a samozřejmě rusky. Od prosince 2014 vysílá RT také v němčině. Číňané zprostředkovávají svůj pohled na dění prostřednictvím kanálu CCTV v angličtině, španělštině a francouzštině. Mimo to fungují německé stránky serveru Sputnik, dříve RIA Novosti, a germanschina.org. Nacházíme se v informační válce, v níž se používají zbraně těžkého kalibru. Jak se ale mohlo stát, že Spojené státy informační válku prohrávají, když přece svět ve 20. století ovládali? Americká propagandistická rozhlasová stanice Hlas Ameriky, to známe, že, vysílá v 43 jazycích a její roční rozpočet činí 750 milionů dolarů, čili 3/4 miliardy dolarů. Vysílá mimo jiné v Afghánistánu, Iránu nebo na Kubě, ale samozřejmě také v Evropě pod názvem Radio Free Evropa, čili Svobodná Evropa. V rozhlasu či dosahu propagandy to nevězí. Problém spočívá v tom, že USA svými válkami a vměšováním se do vnitřních záležitostí jiných zemí fakticky přetrhli tětivu napjatého luku. Příliš mnoho lží způsobilo, že Spojené státy začaly být nevěrohodné a tyto nepravdy způsobily rozkladný proces dokonce i uvnitř USA. A tak se stalo, že problémem nebyl nízký rozpočet americké propagandy, ale její obsah. Podobný scénář se odehrával v Německu. Odborníci na výzkum veřejného mínění se z pověření mediálního magazínu ZAPP v prosinci dotazovali více než tisícovky osob, zda důvěřují zpravodajství německých sdělovacích prostředků o dění na Ukrajině. Podle tohoto průzkumu nemělo žádnou, téměř žádnou důvěru ke zpravodajství německých médií o dění na Ukrajině 63% dotazovaných. Téměř každý třetí považoval toto zpravodajství za jednostranné a 18% respondentů bylo přesvědčeno o tom, že jsou sdělovacími prostředky záměrně nepravdivě informováni. To je katastrofální výsledek pro média i pro politiku, která je krmí informacemi. Aby zde nedošlo k nedorozumění, Rusové a Číňané samozřejmě také provádějí prostřednictvím svých zahraničních médií propagandu jako Západ, avšak většina lidí evidentně dokáže poznat, že pravda leží někde uprostřed a že se vyplatí čerpat informace z různých zdrojů. Desítky let jsme se domnívali, že svět výhradně brýlemi západního establishmentu. Avšak moderní komunikační prostředky dneška nabízejí daleko širší úhel pohledu.
Nikdo se pak nemůže divit tomu, že v poslední době požadují politici stále hlasitěji cenzuru internetu, samozřejmě údajně pro naši vlastní ochranu. Staré struktury nejsou připraveny na to, aby se změnily nebo přizpůsobily. Odmítají být průhledné, transparentní, nechtějí se vzdát ani kousku své moci a naopak chtějí zvýšit tlak na to, aby mohli pokračovat v nekalostech tak jako doposud. Současná válka není jen bojem mezi Východem a Západem, nýbrž také bojem mezi starou energií éry ryb a novým vědomím věku vodnáře. Je jedno, zda na situaci pohlížíme z politického, hospodářského, měnového, sociálního, duchovního nebo astrologického hlediska. Svět, jak jsme jej dosud znali, se rozpouští a lidé posedlí mocí kolem sebe divoce bijí, neboť jsou naplněni hrůzou, že tuto moc ztratí. Hillary Clinton se v roce 2011 v souvislosti s arabským jarem pokoušela prostřednictvím zpravodajského kanálu v jazyce Farsi, perština, iniciovat povstání iránského obyvatelstva proti jeho vlastní vládě. Tento pokus ztroskotal, podobně jako většina dalších amerických propagandistických iniciativ v posledních letech. Proto se Spojené státy znovu zaměřily na své silné stránky, hospodářské války, použití násilí a vojenské intervence. Tajná světovláda mohla bránit přednostní postavení amerického dolaru jako petrodolaru pouze manipulacemi s cenami surovin od cen zlata až po ceny ropy. Světovláda však ve skutečnosti ví, že čas dolarové hegemonie již skončil a proto se chce co nejrychleji a za každou cenu sjednotit s Evropou. Všemi prostředky chce prosadit smlouvy TTIP a TISA, možná i pod jiným jménem nebo zadními vrátky. A pokud to bude nutné, možná i vojenskými prostředky. No a tady už ta kapitola de facto končí. Teď bych si tady dovolil skočit trošku k jiné kapitole, a to pod falešnou vlajkou. No. Jednou z oblíbených metod pro vytváření lživých důvodů k válce je používání takzvané falešné vlajky. Tento termín původně pochází z oblasti námořní plavby, kdy některé lodě maskovaly své aktivity a proto pluly pod falešnou vlajkou. V 50. letech pak tento trik převzala americká zahraniční tajná služba CIA pro svoji strategii hodnověrného popření. Právní koncept, jehož základem je tvrzení, že pokud neexistuje nespochybnitelný důkaz, lze obvinění hodnověrně odmítnout, poznámka redakce. Záměrem bylo, aby komunikace mezi tajnými službami a americkým prezidentem byla neprůhledná a nejasná. Prezident sice bude informován o všem, co služby plánují, ale nebudou o tom existovat hmatatelné důkazy. Kdyby se něco proláklo a došlo by k odhalení některé z akcí falešných vlajek, mohla by se vždy odvést vina dál od prezidenta a obětoval by se pouze některý pěšák. Tím pádem by mohla být vydána zpráva, že prezident o ničem nevěděl, kdo si jednal svévolně a byl za to tvrdě potrestaný. Tuto taktiku skrytého řetězce rozhodování v současnosti uplatňují velké koncerny a banky, které používají nelegální praktiky. Když pravda o těchto sice nelegálních, ale na nejvýš ziskových praktikách vyjde na povrch, jsou firma její představenstvo z obliga. Ve vojensko-spravodajské oblasti taktika falešné vlajky znamená, že jeden stát podsune jistou akci jinému státu, aby tak získal důvod k válce, případně argument pro vstup do již existující války. Dalším známým příkladem falešné vlajky byla válka USA proti komunistické Kubě, pro něž se stále vytvářely nové důvody a ospravedlnění. Za prezidenta Joe F. Kennedyho a jeho bratra, tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Bobbyho F. Kennedyho, měl kubánský projekt
posloužit k odstranění Fidela Castra, aby USA mohly na Kubě dosadit vlastní loutkovou vládu. Tady jenom chci připomenout, že nedávno jsem o tom Bobim, vlastně s Pavlem jsme hovořili a mluvil jsem tam o jistém pořadu, ve kterém nám Bobbyho představovali docela zajímavě a jako člověka míru milovného, který naopak na Kubě nějaké zajímavé věci tvořil. Ale já jsem ho také dával do spojitosti s Chávesem, s Hugo Chávesem, který tenkrát byl mladý, když se s ním Bobby potkal. A i Hugo Chávez přes svoji radikální jaksi strategii se přestal a odskočil od toho Bobbyho, takže asi prohlédl ty jeho zvláštní zájmy. Od roku 1960 podporovala CIA opoziční síly, financovala propagandistické kampaně a pokoušela se Castro zlikvidovat, ba dokonce i najala mafiány z organizace Cosa Nostra, aby ho otrávili. Existovaly i plány věnovat kubánskému vůdci doutník naplněný výbušninou. Vše se odehrávalo pod krycím názvem Operace Mongoše. Americké tajné služby dělali vše, co bylo možné, aby se Castra zbavili, ale ten se ukázal být velmi odolný. Poté, co v roce 61 ztroskotala invaze v zátoce, sviní zorganizovaná CIA, asi sviněmi tedy, což bylo napadení již části země 1300 kubánskými emigranty, pokoušel se o štěstí také Pentagon, Centrál amerického ministerstva obrany. Jeho příspěvek ke kubánskému projektu nese jméno Operace Northwoods. Kubánský projekt, který údajně probíhal v letech 61 až 75, spolikal každoročně okolo 50 milionů dolarů, což v té době byly velké peníze. Z 2,5 tisíce zaměstnanců zpracovalo pod velkým tlakem a vymýšlelo často velmi absurdní vražedné plány. Když nebylo možné nic jiného, obětovali se pěšáci. Americký generální štáb vyvinul plán skrytého vedení války, jenž předpokládal bombové útoky na několik civilních amerických lodí i letadel, z čehož měli být obviněni kubánští teroristé. Generál Lyman Louis Leminzer dokonce nadhodil, že by Kubánci měli spáchat teroristické útoky na Floridě nebo ve Washingtonu, což prezident Kennedy odmítl. Během několika desítek let měla CIA na Castra podniknout celkem 638 vražedných útoků, ale ten je všechny přežil, což mu zajistilo místo v Guinnessově knize rekordů. To není vtip, je tady dokonce stránka z Guinnessovy knihy rekordů, kde to je uvedeno, kde to je napsáno. Takže to je masakr. Ve jménu antikomunismu zamýšleli militaristé rozpoutat tajnou a krvavou teroristickou válku proti vlastní zemi, aby tak získali veřejnost pro nesmyslnou válku, kterou chtěli vést proti Kubě. No a tady se dostáváme, přátelé, k tomu, co se odehrálo v roce 2001, konkrétně 11. září. Tady je odpověď na to. A těch projektů, jak zinscenovat, jak si těmi letadly nějaký ten úder, tak to bylo vypracováno už někdy v roce 63, myslím. Ale k tomu se možná teď v knize ještě dostaneme. Takže to, že si sami ta dvojčata Američané schodili, no, že u toho zahynulo mnoho lidí, no, když se kácí les, tak lítají třísky, takhle to asi nějak si ospravedlnili. Nakonec ve jménu antikomunismu, jak to tady je psáno, no, že Fidel Castro přežil 638 pokusů o jeho zavraždění, klobouk dolů teda. Mnohé nasvědčuje tomu, že teroristické útoky z 11. září 2011 v USA byly projektem pod falešnou vlajkou, který měl posloužit jako důvod pro sérii válek v Afghánistánu i na Blízkém a Středním východě. Spojené státy tak znovu dokázali, že jsou v případě potřeby schopny obětovat i vlastní občany.
I když prozatím chybějí důkazy, domnívají se mnozí lidé, že tajné služby zorganizovaly nejen útoky z 11. září, ale také útok na satiristický časopis Charlie Hebdo v lednu 2015 v Paříži, neboť všechny tyto údajně islamistické útoky mají stejný rukopis a pachatelé, kteří svoji účast vždy vehementně popírali, byli odhaleni tak, že zanechali na místě činu své osobní průkazy. Dlouhá tradice teroristických útoků pod falešnou vlajkou existuje také v Evropě. Víme, že NATO po druhé světové válce vytvářelo, financovalo a udržovalo tajné sítě oddílů odboje Stay Band, jejich příslušníci byli cvičeni na tajných amerických a britských vojenských základnách, například v Capo Marargiu na Sardinii. Tyto jednotky tvořily speciální oddíly, jež v Itálii operovaly pod krycím názvem Gladio a byly vytvořeny pro případ sovětské invaze do Evropy. Dlouhou dobu o nich však nikdo z politiků nevěděl. V případě sovětské invaze měli za úkol zlikvidovat všechny levicové politiky, komunisty a socialisty, aby tak Sověti nezískali přístup ke státním tajemstvím. Oddíly disponovaly zbraněmi a trhavinami, ukrytými v muničních skladech pro účely partizánské války. Jak jsme již viděli, evropská i americká politická elita, která byla tradičně pravicová a konzervativní, přechovávala vůči levicovým stranám zvláštní druh paranoje. V mnoha evropských zemích komunistické strany v 60. i 70. letech výrazně zesílily a elity měly strach, že tyto země budou ztraceny ve prospěch Sovětů. Zatím, a teď je tady citát, zatím můžeme s jistotou říci, že tyto tajné armády skutečně existovaly, byly koordinovány s NATO, byly cvičeny CIA a MI6 a jejich členové se rekrutovali z pravicových extrémistů. Napsal to Diane Ganser, historik. Zatímco spojenci během druhé světové války úzce spolupracovali s komunisty proti fašistům, přijali po válce do svých služeb důležité nacisty, čímž tito lidé nejenže beztrestně vyvázli ze svých provinění, ale byli dokonce začleněni do vedoucích pozic ve Spojených státech. Pravicový nepřítel byl tak integrován. Pak se však oficiální směr změnil a nový nepřítel najednou již nestál napravo, nýbrž nalevo. Vojensko-průmyslovému komplexu je jedno, kdo je jeho nepřítelem, hlavně, že nějaký existuje. Tady chci jenom podotknout, že když se o tom často bavíme, jak vlastně osvobozování Evropy, části Evropy, americkou armádou reprezentovalo vytvoření koridoru pro odsun vojsk Wehrmachtu a dalších nacistů, jako byly komanda SS, gestapo a podobně, tak lezlo nad tím kroutí hlavou, ale tady z toho jednoznačně vyplývá. Potřebovali a hodili se jim ti hrdořezy, protože oni už byli vycvičení, nastaveni, byli hotoví pro to, co vlastně ten Západ potřeboval. Takže jenom se v tom programu změnil ten nepřítel za někoho jiného. Čtu dál. Během války podporovali Američané komunisty v Itálii a Britové zase v Řecku. Po válce byla levice všemi prostředky potírána. K úkolům tajných oddílů Gladio patřily také provádění teroristických útoků pod falešnou vlajkou, pod maskou údajných levicových teroristů. Tajné služby vytvořily ve spolupráci s armádou fiktivní levicové nebezpečí a občas dokonce prováděly teroristické útoky, které pak byly oficiálně připisovány již existujícím levicovým skupinám. Tak byly italským rudým brigádám i německé frakci rudé armády připisovány i teroristické útoky, kterých se tyto skupiny nedopustily. Cílem bylo prezentovat veřejnosti levici, a tedy socialisty a komunisty, jako nebezpečnou a stálou nepřátelskou sílu. Tak se měla levice politicky oslabit.
Prozatím není zcela objasněno, v jakém rozsahu se tajné jednotky podílely na teroru v Evropě, již však víme, že jsou zodpovědné za teroristické útoky v Itálii. V roce 1984 byl odsouzen neofašista a někdejší člen jednotek Gladio Vincenzo Vinciguerra kvůli teroristickému útoku z Peteana v roce 1972, při němž byli zabiti 3 italští karabiníci. Tyto vraždy byly až do roku 1984 neoprávněně připisovány rudým brigádám. Jednotky Gladio měly mít podíl i na 4 bombových útocích v Miláně a Římě, a to kromě jiného i na útoku na milánském náměstí Piazza Fontana z prosince 1969, který si vyžádal 17 obětí, a na bombovém atentátu v Bologni z roku 1980, při němž zahynulo 85 lidí. U mnoha teroristických útoků existuje podezření, že tajné služby propašovaly své tajné spolupracovníky do teroristických a městských partizánských skupin, aby tak měli přehled o jejich aktivitách. Pokud tajné služby útoky sami neprovedly, vždy o nich alespoň věděli, aniž by se jim snažili zabránit. Měli také možnost extremisty podněcovat a logisticky podporovat. Někdejší bavorský ministerský předseda a šéf strany CSU Franz Josef Strauss řekl 16.11.1970. Musíme využít nacionalistické síly, třeba že jsou někdy reakční. Vždy je možné se jich po upotřebení elegantně zbavit. S pomocnými oddíly totiž nemůžeme zacházet v rukavičkách. Franz Josef Strauss se nejprve pokoušel připsat bombový atentát na mnichovském Oktoberfestu v roce 1980 frakci Rudé armády. Když mu to nevyšlo, byl později v bavorské veřejnosti prezentován údajný osamělý pachatel, příznivec neonacistické skupiny Vešportgruppe Hoffmann. Tato paravojenská organizace byla prošpikována agenty, dvojitými agenty a tajnými spolupracovníky západoněmeckých tajných služeb i policejních jednotek. Bombový atentát na Oktoberfestu nebude nikdy objasněný, neboť úřady v průběhu let zničily důležité důkazy. Léta teroru pod falešnou vlajkou měla za následek, že sami občané pak požadovali silnější a početnější policii, omezení občanských svobod a zostřené sledování dění prostřednictvím tajných služeb, případně se těmto opatřením přinejmenším nebránili. Tak byl zničen duch 70. let, éra hippies a mírového hnutí, a vše nahradil ostře sledující stát. Citát: domnívám se, že se žádný z teroristů, ať již se jedná o německou frakci Rudé armády, italské Rudé brigády, Francouze, Iry, Španěly nebo Araby, příliš neliší ve svém pohrdání lidmi a jejich životy. Určité formy státního terorismu je však ještě překonávají. Bývalý spolkový kancléř Helmut Schmidt v rozhovoru s týdeníkem Die Zeit v roce 2007. Tajné paravojenské jednotky existovaly ve většině evropských zemí a možná dokonce ve všech. V Itálii se tyto jednotky nazývaly Gladio, ve Švýcarsku P26, v Belgii SDRA 8. Rakouská pobočka založená CIA ve spolupráci s politikem Franzem Olahem provozovala více než 100 tajných skladišť zbraní, z nichž některá ležela také ve vysokohorských oblastech. V Lucembursku začal v roce 2013 proces se 2 členy policejních jednotek BMG, kteří byli obviněni z toho, že v 80. letech spolu se svými 2 již zesnulými kolegy inscenovali teroristické bombové útoky. S koncem studené války měly být tyto tajné teroristické jednotky NATO údajně rozpuštěny, o čemž však odborníci silně pochybují.
Mnohem pravděpodobnější je, že se systematicky přeměnily v nové jednotky, jako jsou četné takzvané stabilizační jednotky zemí EU, které se schází k pravidelným protiteroristickým cvičením v italské Vincenze. Sídlí tam Evropský četnický sbor a zvláštní jednotky z celé Evropy tam ve výcvikovém prostoru financovaném Evropskou unií nacvičují pouliční boje a strategie civilního řešení konfliktů. Vše se odehrává poblíž americké letecké základny Camp Edderle, hlavního velitelství ozbrojených sil European Task Force. Je zajímavé, že mnoho lidí považuje četnictvo za policejní jednotku. To je omyl. Četnictvo je vojenská jednotka a nepodléhá policejnímu velení, nýbrž armádě. Evropský četnický sbor byl výslovně vytvořen kvůli tomu, aby v případě krize převzal úlohu policie, případně na policii dohlížel. Stojí tedy nad policií. Evropský četnický sbor může být kdykoliv libovolně podřízen velení Evropské unie, Organizace spojených národů, NATO, OBSE či jiné mezinárodní organizace, případně se může dostat i pod velení ad hoc koalice, ať si pod tím představujeme cokoliv. Sbor výslovně nemůže být podřízen velení jednoho či více členských zemí EU. Kdo je velitelem v rámci EU, není smlouvou o Evropském četnickém sboru výslovně upraveno, ale pravděpodobně jím je osobně předseda Evropské komise. Od 1. listopadu 2014 je tedy velitelem Jean-Claude Juncker. Poznámka, to je ten opilec. Tak to jsme to vyfasovali. Světovláda má tedy faktickou moc prostřednictvím OSN, nejen nad všemi západními armádami prostřednictvím NATO, ale také nad Evropským četnickým sborem i tajnými jednotkami, jimž zřejmě není oprávněn velet žádný z evropských ministrů obrany. Vše nasvědčuje tomu, že většina vedoucích evropských politiků, premiéři, ministři obrany a prezidenti desítky let nevěděli nic, nebo téměř nic, o existenci tajných jednotek. Teprve v roce 1990 vyšla najevo pravda o Gladio. Rakouská vláda tehdy vehementně popírala, že by v Alpské republice podobné oddíly existovaly, když se však po 6 letech objevily jednoznačné důkazy, prezident Thomas Klestil a kancléř Franz Vranický prohlásili, že o existenci této jednotky nic nevěděli. Politici vyzvali USA k součinnosti při objasňování této otázky, poněvadž Gladio porušovalo neutralitu Rakouska. Americký prezident Bill Clinton však jakoukoliv spolupráci odmítl a tak tajné jednotky upadly do zapomnění. Tolik na téma demokracie. Teror se hodí víc než cokoliv jiného jako vojenská strategie k manipulaci s obyvatelstvem, řekl Daniele Genzer, historik. Vzhledem k údajným islamistickým teroristickým útokům v Evropě počátkem roku 2015 je vhodné uvést následující. Jako reakce na teroristické útoky byly ve Francii a Belgii nasazeni vojáci k ochraně civilních budov, čímž převzali úkoly policie. Armáda však není kompetentní k plnění úkolů uvnitř státu, nýbrž má sloužit k ochraně hranic a k akcím v zahraničí. Není podivné, že právě francouzská armáda se již leta intenzivně připravuje na zásahy v tuzemsku? Prostě je známo, že pokud v něco snažně věříme, stane se to realitou. Poblíž francouzského městečka Sison se pod názvem Cenzub nachází největší a nejmodernější evropské výcvikové centrum pro boj v zastavěných oblastech a tedy také pro pouliční boj. Na ploše 1 čtverečního kilometru se cvičené městečko dělí na 4 oblasti. Na čtvrť výškových budov, průmyslovou oblast, historickou městskou část s tržištěm a oblast rodinných domků. Aby obraz města působil realisticky, byly v místě zohledněny četné důležité detaily. Umělá říčka s mostem, nádraží s kolejemi, nemocnice, podzemní garáže,
a rozsáhlý kanalizační systém, jak nadšeně informují internetové stránky německé armády. Francouzi pochopitelně zvou kolegy z jiných zemí EU ke společným cvičením a v rámci těchto cvičení dobývají domy a zatýkají rebely. Když si prohlížíme obrázky umělého města, můžeme si snadno představit, že se nejedná o simulaci vesničky pod Hindúkušem, nýbrž o realistickou atrapu četných západních městských čtvrtí. Evropské vojenské oddíly se zdají být dobře připraveny pro případy povstání nebo vzpour v Evropě. Jak se však dospělo k myšlence, že k něčemu podobnému dojde? Tak tady máme citát. Francouzská armáda investovala na výstavbu tohoto zařízení od roku 2006 přes 60 milionů euro. Ve velmi realistických podmínkách vojáci nacvičují nejprve klasickou bitvu. Němečtí vojáci si od začátku zvlášť cení samozřejmé rovnoprávnosti a kamarádství a ovoce této úzké spolupráce se ukazuje zejména v mimořádně náročných výcvikových úsecích, jako je například noční zatýkání vůdce povstalců. Udělalo to dojem i na francouzské školitele z Cenzubu, kteří takovouto souhru pěchoty s ženisty nikdy nezažili. Rádi přijedeme znovu, tolik vojáci z Donaušinského po společném cvičení s francouzskými kamarády v tomto hypermoderním zařízení. Psalo se německo-francouzská brigáda 15.11.2010. Dne 18. ledna 2015 je několik dní po útocích na Charlie Hebdo v Paříži referoval deník VAS o tom, že německá vláda připravuje návrh na beztrestnost spolupracovníků tajných služeb. Philipp Michelfter z CDU k tomu uvedl, služby potřebují ochranu, aby nebyly volány k odpovědnosti za trestné činy svých tajných spolupracovníků spáchané za účelem maskování. Tento výrok považuji za pozoruhodný, a to nejen v souvislosti s útoky v Paříži, ale také s ohledem na pád letadla Germanwings ve Francii dne 24. března 2015. V této souvislosti bych chtěl připomenout kapitolu Mrchožrouti a skutečnost, že tajné služby desítky let programují bezmocné oběti jako atentátníky. My jsme o tom hovořili s Išou už několikrát v našich pořadech na téma evoluce, že v podstatě jsou tady lidé, kteří jsou naprogramovaní, říká se jim střelci v regálu také, a to jsou lidé, kteří jsou tak naprogramovaní, že jim stačí zavolat, říct klíčové heslo a oni přesně vědí, co mají udělat. Čili jsou to vlastně monstra předprogramovaná, která se takto využívají. Philipp Michelfelder zcela neočekávaně zemřel 13. července 2015 ve věku pouhých 35 let v důsledku plicní embolie, k níž došlo údajně následkem pádu ze schodů. Michelfelder byl členem nadace Konráda Adenauera a členem představenstva think tanku Atlantic Brick. Transatlantický most, založeného v roce 1952 několika soukromými bankami, konkrétně německou Warburg Bank a Rockefellerovou 6 Manhattan Bank, která se v roce 2000 po fúzi s JP Morgan přeměnila na JP Morgan Chase. Atlantic Brick je fakticky podřízen Radě pro zahraniční vztahy, která se často označuje jako Rockefellerovo ministerstvo zahraničních věcí. Účel Atlantic Brick popsal jeho někdejší předseda dr. Arend Oetker slovy: Spojené státy ovládá 200 rodin, s nimiž chceme mít dobré kontakty. Není žádným přeháněním označit tuto skupinu za skutečnou vládu Spojených států. Členové CFR považovali oslabování Ameriky za nutný krok na cestě k většímu dobru, a totiž ke světové vládě. Jedním ze zakladatelů CFR byl John Foster Dulles, jehož později další člen CFR Dwight Eisenhower jmenoval ministrem. Toto napsal G. Edward Griffin, příšera z Jekyll Islandu.

byla stylově Zdeníčka Lorencová, tak jak ji možná neznáte, ve spojení s tím dílem Johna Lennona. Tak mi

téměř každého člena každé strany. Mnozí političtí idioti jsou přesvědčeni, že jejich opravdové schopnosti se projeví, jakmile se stanou předsedy. Vytrvalým úsilím o předsednické křeslo se trvale zesměšňují. Štěstí těchto snaživců tkví v tom, že nikdy nepřijdou na to, proč se z nich předsedové nestali. Pokud jste v politické straně od jejího vzniku a nestali jste se předsedy, už se o to dále nepokoušejte. Stát se předsedou je sice možné, ale složité. Prvořadým předpokladem je odstranit stávajícího předsedu. Toho lze dosáhnout následujícími způsoby. Spácháte na předsedu atentát. Předpokladem úspěchu je, že odjistíte výbušninu co nejblíže u předsedy. Nejvhodnějším okamžikem je, když se s ním objímáte na znak věčného přátelství. Touto radou se neřídil plukovník Stauffenberg a atentát na předsedu NSDAP Adolfa Hitlera zvoral, protože namísto toho, aby pro jistotu vyletěl s Führerem do vzduchu i on, položil aktovku s výbušninou nezodpovědně k noze dubového stolu, která výbuch utlumila, což vůdci zachránilo život. Život to však stálo Stauffenberga, i když ve chvíli výbuchu už v místnosti nebyl. Jeho popravu Hitler nezvoral. Dubovou nohu stolu se mu však zachránit nepodařilo. Odstraňování předsedy pomocí výbušniny může být nepraktické pro starší aspiranty na předsednický post. Nést pod košili 10 kg Semtexu je fyzicky náročné. Pro starší adepty na post předsedy je proto vhodné něco lehčího. Historicky odzkoušeným nástrojem nejen k odstraňování předsedů, ale také králů, císařů či prezidentů je dýka. Odstranit předsedu dýkou je pro vstup do historie osvědčeným způsobem. I když byl Brutus vynikajícím římským vojevůdcem a vybojoval pro říši řadu skvělých vítězství, nebyl by vstoupil do historie, kdyby nebyl probodnul předsedu Cezara. Je nutné dbát pouze o to, abyste nepoužili dýku příliš dlouhou, protože pokud byste byli s předsedou ve chvíli jeho probodnutí zezadu v bratrském obětí, mohli byste se zapíchnout i vy sami. Tomu lze předejít, pokud si nenápadně zjistíte objem předsedova hrudníku. Z tohoto údaje pak lehce pomocí Ludolfova čísla vypočítat potřebnou délku dýky. Problém může nastat při přechodu zařízením, které zjišťuje přítomnost kovových předmětů. Pokud by dýku nalezli ve vaší aktovce před návštěvou u předsedy, jen s potížím byste vysvětlovali, že jste si ji tam zapomněli po nařezávání špekáčku. Vhodnější je použít střelnou zbraň s tlumičem a dalekohledem. Podobně se to povedlo v případě Lincolna i Kennedyho. Proč byste se nemohli trefit i vy? Odstraňování předsedů se však používají i méně násilné formy. Konkrétně různé způsoby jejich diskreditace až do takové míry, že jsou nuceni odstoupit pod tlakem veřejného mínění. Diskreditace předsedy nasazením milenky, přistihnutí při močení z balkónu veřejné budovy či při krádeži láhve fernetu v samoobsluze příliš účinné nejsou. Jejich efekt je spíše opačný. Občané totiž takovéto prohřešky posuzují schovývavě, protože dokazují, že politik je jedním z nich. Nejjistějším způsobem, jak se dostat na předsedovo místo, je dlouhodobě ho oblbovat, až dokud si uvěří natolik, že před sněmem si namísto toho, aby si omotával delegáty kolem prstu, píše slavnostní projev. Hlasování na sněmu posléze překvapí analytiky, veřejnost, ale zejména jeho samého. Béla Bugár by o tom mohl vyprávět. Jiné je to s předsedy na nižších úrovních. Čím je úroveň nižší, tím méně se do funkcí předsedů lidé hrnou. Ve stranickém životě platí. Pokud jste na nejnižší úrovni, neodcházejte během voleb z místnosti, protože vás zvolí. Pokud jste na nejvyšší úrovni, neodcházejte během voleb z místnosti.

místnosti, neboť vás nezvolí. Pro nadějnou cestu do předsednického křesla je důležité také věrovyznání a světonázor. V Anglii by nemohl být předsedou vlády katolík, v Polsku by bylo nepředstavitelné, aby byl prezidentem evangelík, v Rusku by nemohl být prezidentem člověk, který v minulosti nebyl v komunistické straně a naopak, komunista by nemohl být nejvyšším představitelem Vatikánu. Benjamin Disraeli se stal premiérem Velké Británie navzdory nebo díky svému židovskému původu. Ve chvíli, jakmile Britové zjistili, že Disraeli má i italské kořeny, v dalších volbách ho už nezvolili. Ve starém Římě za dob císaře Trajana či Marka Aurelia se člověk mohl stát císařem i adopcí. Vládnoucí císař adoptoval svého nástupce, čímž mu umožnil nástup na trůn. Tak se stali císaři třeba Hadrianus, Antonius Pius, ale také Lucius Verus, který vládl spolu s Markem Aureliem. O tom, zda se můžete nechat adoptovat, rozhodují na Slovensku vedoucí sociálních oddělení okresních úřadů, popřípadě soudy. Proto je vaše šance stát se císařem nulová. Strana s krátkým vedením. Vyčítají mi, že obracím plachty podle větru. Ale jak jinak má loď napředovat? Otto von Bismarck. Strana s krátkým vedením je strana, v jejímž vedení se vyskytují jednotlivci s vlastními názory. Mít vlastní názor je předpokladem toho, že vedení, a tedy ani strana, nemají před sebou dlouhou existenci. Vedení složené ze silných osobností je předurčené k postupnému zániku. Zákonitě se totiž objeví člověk, který nedopustí rozpad strany v důsledku názorové rozdílnosti, proto tyto vlastní názory zruší. Většinou i včetně jejich nositelů. Těmito lidmi jsou obvykle nenápadné myšky, číhající v úzadí, které se pak zčista jasna dostanou do popředí. Politikem, který se objevil zčista jasna, byl například Adolf Hitler, katolík, syn rakouského celníka a jeho třetí manželky, muž, který si do začátku svojí politické kariéry v roce 1933 neosvojil pražádné pracovní návyky, neprojevil jakékoliv nadání, měl ubohé vzdělání, dvakrát neuspěl u přijímacích pohovorů na Akademii umění ve Vídni, vyrůstal uprostřed vídeňské spodiny a nebyl schopen navázat stálý vztah. Byl dokonalou šedivou myškou, která byla pro srandu celému vedení strany a pozornost poutal pouze tím, že nedisponoval žádným osobitým myšlením. Když se vedení dělnické strany, která byla předchůdkyní Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP, začalo příliš věnovat debatám, Adolf chvíli naslouchal a poté nastoupil. Začal vedení zkracovat. Vedení se nejistěji zkracuje tak, že se jeho nepohodlným členům zkrátí tělo o hlavu. Hitler to názorně předvedl na svém starém kamarádovi Rómovi, ale i na dalších. Dnes už se naštěstí zkracování vedení stran tímto způsobem neděje. Riziku zkrácení vedení se vystavuje každý jeho člen, který má, jak se vtipně říká, krátké vedení a kterému jednoduše nedojde, že se ho vůdce zeptá na jeho názor, ve skutečnosti nechce slyšet nic jiného než potvrzení názoru svého. Pokud onen nešťastník vysloví jiný názor, nemůže se pak ničemu divit. Vůdcové neradi opakují důvody ke zkracování vedení před těmi samými lidmi. Proto obvykle vymění všechny. Strany s krátkým vedením mají kratší trvanlivost než strany s vedením dlouhým. Strana s dlouhým vedením. Demokracie znamená dodržovat pravidla, i když se rozhodčí nedívá. Manfred Hausmann. Na rozdíl od strany s krátkým vedením by mělo být předsednictvo strany s dlouhým vedením složeno z lidí bez vlastního názoru. V takovéto straně
se členy předsednictva stávají ti, kteří jsou předsedovi nejbližší. Mezi nimi jsou někteří, kteří jsou bližší než ti, kteří jsou poblíž. Jsou to obvykle 2-3 staří kamarádi, které předseda familiárně nazývá spolubojovníky z dob, kdy spolu zakládali stranu. Stělesňují její nepsané vedení, které rozhoduje prakticky o všem a o všech. Pokud chce například strana podat do vlády návrh stanoviska o privatizaci elektráren, sejde se neoficiální vedení a rokuje o něm. Neoficiální vedení svolává předseda strany obvykle po telefonu šéfa sponzorské skupiny. Neoficiální vedení se domluví na stanovisku, kterému sdělila sponzorská skupina, a předseda ho předloží ke schválení předsednictvu. Protože předsednictvu je známo, že předseda navrhuje věci na základě telefonátů sponzorských skupin, nedělá při schvalování problémy. Přijetí závěrečného stanoviska, které se nazývá usnesení, předchází obsáhlá, někdy až otevřená diskuze, kterou uzavře předseda tím, že řekne, jak bude hlasovat on. Potom nechá o návrhu hlasovat. Ani přijetí usnesení však neznamená, že předseda a jeho strana vyhráli. Předseda totiž musí jít se stanoviskem do koaliční rady, kde sedí zástupci stran, v nichž proběhly podobné procesy jako v jeho straně. Předsedové ostatních koaličních stran přebírají podobné telefonáty a vytvářejí si stanoviska v souladu s nimi. Proto se na koaliční radě obchoduje. Jedni ustoupí ohledně privatizace elektráren, druzí na oplátku pustí větší kus plynáren. Třetí za to, že nechtějí ani elektrárny, ani plynárny, dostanou železnice. Takhle se záležitosti hezky pořeší a na krátkém briefingu se vydá prohlášení o společném konsenzu v záležitostech potřebných pro národ a stát. Členové předsednictva jsou zdánlivě lidmi nejbližšími předsedovi. Jsou mezi nimi i tací, které předseda nemá zrovna v lásce, ale musí je tam zkrátka strpět, protože mu je tam vnutili zájmové skupiny uvnitř strany i z prostředí mimo ni. Základním předpokladem, aby se člověk mohl stát členem předsednictva, je to, že musí být hloupější nežli předseda. A nebo přinejmenším nesmí dát najevo, že je moudřejší. Pryč jsou doby, kdy se předsedové obklopovali silnými a moudrými lidmi. Není však nutno se kvůli tomu trápit. Markové Aureliové, Alexandrové Velcí, Periklové, Napoleonové, Lincolnové, Washingtonové, Bismarckové, Adenaurové, Churchillové či de Gaulleové chybějí dnes nejen u nás, ale v celém světě. Nabídka opravdových vůdců je mizerná. Pokud hloupější opravdu jste a dáváte to patřičně najevo, máte šanci. Horší je, když hloupější nejste a neumíte to zatajit. Taková situace je velice nepříjemná, protože o vašem členství bude rozhodovat předsednictvo. Protože členy předsednictva si vybírá předseda, je jasné, že pravidlo, že jsou hloupější než on, bude dodrženo. Je vyloučeno, aby do ústředního předsednictva zvolilo krajské předsednictvo krajského předsedu, který by byl moudřejší než předseda ústředního předsednictva. Členy krajského předsednictva vybírá krajský předseda podobně, jako členy ústředního předsednictva vybírá ústřední předseda. Z toho je jasné, že členové krajského předsednictva jsou hloupější než krajský předseda, protože strana má i své okresní a místní struktury, v nichž je proces výběru členů předsednictva a předsedu stejný, je tím zajištěno, že ústřední předseda zůstane ve své funkci. Nominace funkcionářů v krajích a okresech jsou pro jistotu konzultovány s ústředním předsedou. Pokud patříte k těm hloupějším, můžete dát svoji skromnost stranou. Jste univerzálně použitelní.
Pokud nerozumíte z hola ničemu, jste použitelní všude. Není vyloučeno, že právě tato oblast a vlastnost vám otevře cestu předsednickému postu. Financování strany. Politika je ztroskotaný pokus dokázat, že peníze nedělají člověka šťastným. Spike Milligan. Strana nedokáže existovat bez sponzorů, ale ani sponzoři nedokážou slušně přežít bez strany. Tedy té, která je právě u moci. Při zakládání strany je proto nutné myslet na to, aby se k moci dostala co nejdříve. Sponzoři bývají často netrpěliví, nejsou však hloupí a rizika sponzoringu eliminují na nejnižší možnou míru. Každý rozumný sponzor financuje několik stran. Zisk sice není stoprocentní, ale stoprocentní nebývá ani ztráta. Protože dnes už základním předpokladem vzniku politické strany není objednávka některé společenské vrstvy, nýbrž objednávka sponzora. Prvořadou podmínkou vzniku strany jsou peníze. Proto je role sponzorů klíčová. Z myšlenky nevyžijete. Sponzoři straně nedávají peníze proto, že by se jim líbil její název nebo předsedkyně. I když na Slovensku se objevily i nevídané úkazy. Našli se sponzoři, kteří věnovali politické straně peníze jen tak, bez důvodu. Je to vskutku mimořádný úkaz a dárce se v takovém případě považuje za choromyslného. Zlé jazyky ovšem tvrdí, že někteří sponzoři dávají peníze proto, aby se jim vrátili, když se jimi sponzorovaná strana dosáhne do vlády. Je to nespravedlivé a nelogické, především vzhledem k levicovým stranám. Při financování politických stran sponzory je nutné vycházet z předpokladu, že sponzor je bohatý. Pokud straně poskytne do 2 milionů eur, musí být jeho příjem logicky vyšší než 40 tisíc. Pokud je tedy sponzor milionářem, neměl by podporovat stranu, jejímž volebním heslem je zavedení milionářské daně. Navzdory tomu sponzor takovou stranu sponzoroval, z čehož je jasné, že milionářská daň platí jen pro sponzory milionářů, kteří vydělávají měsíčně 500 eur. Kromě sponzorských peněz jsou strany financovány ze státních prostředků, tedy těch, které obdrží na základně volebních výsledků. Existuje ovšem i třetí způsob financování ze státní kasy. Při tomto způsobu, i když jsou z různých rezortů, končí peníze v pokladně té strany, jejíž nominant sedí v příslušném ministerském křesle. Základním klíčem při nominaci kandidátů na posty ministrů není to, jak svěřený rezort dokážou vést, ale jak z něj dokážou do svojí strany napumpovat co nejvíce peněz pocházících z různých provizí ze zadání státních zakázek. Jedním z elegantních způsobů jejich legalizace je forma členského příspěvku. Někteří členové strany platí ročně členský příspěvek 3-4 eura, ale jsou i tací, kteří ročně přispívají 3, 4, 5 či více tisíc eur. Jedná se o takové členy strany, u nich je předpoklad, že jim ty tisíce nebudou chybět. Novináři i veřejnost už několikrát ocenili štědrost tchýně pana ministra, důchodkyně, která kdysi jeho straně darovala 100 tisíc korun. Podobný dobrý dojem zanechávají poslanci, ministři či státní tajemníci, kteří hradí členské příspěvky do výše 7 tisíc eur. Strana si může rovněž vzít úvěr v bance. Ta ovšem není v případě volebního neúspěchu ochotna čekat. Soukromý sponzor je ochoten počkat, proto peníze daruje. Darování peněz politické straně se děje z jediného důvodu – z lásky k politické straně. Láska je nejkrásnějším darem, jaký může člověk člověku dát. Proč by takovou láskou nemohl sponzor obdarovat současně více lidí, kteří jsou sdruženi v politické straně? Členové strany, pokud nějací jsou,
politice mnohem více záleží na nepřátelích než na přátelích. Proto si je vybírejte obzvlášť pečlivě. Oscar Wilde. Základním předpokladem toho, abyste se mohli stát členem politické strany, je to, že strana musí existovat. Přesněji strana podle vašeho gusta. Předností je má-li strana podle vašeho gusta i myšlenku. Mnohé strany žádnou myšlenku nemají. Dávejte bacha, abyste netrvali na myšlence ve straně, která ji nemá. Vypadali byste nejen jako idiot, ale hluboce byste urazili všechny členy strany, kterým je něco jako myšlenka nekonečně vzdáleno. Mít myšlenku může být jednou doslova najednou, pardon, mít myšlenku může být nejednou doslova nebezpečné. Nikoliv pro stranu, pro vás. Strana totiž nezdružuje lidi na základě společné myšlenky, ale na základě společných zájmů. Zájem je něco zcela jiného než myšlenka. Zájem je prospěch. Formálně je ovšem myšlenka důležitá, protože zájem musíte něčím zdůvodnit. Strany se různí podle toho, čí zájmy zastupují. Třeba, že tvrdí, že chtějí především co nejlépe sloužit občanům. Kdybychom strany dělili podle toho, jak chtějí občanům sloužit, existovala by pouze jedna strana, SSDRT, strana sloužících do roztrhání těla. Takováto strana by však byla značně nepraktická a zejména neperspektivní, protože pokud by to její členové mysleli vážně, dříve či později by strana zanikla v důsledku roztrhání těl svojí členské základny. Při zvažování, do které strany byste měli vstoupit, zvažujte perspektivu jejího přežití. Ve slovenských podmínkách je to klíčovým atributem. Nemá smysl vstupovat do strany, kterou v pondělí na ministerstvu vnitra zaregistrují a ve středu už bude rozdělena na další dvě strany. Nejjistější je založit si stranu vlastní. Stačí k tomu pár kamarádů, kteří seženou 10 000 podpisů. To nepředstavuje žádný problém. Naši občané už podepsali i větší nesmysly. Po zaregistrování strany si musíte promyslet, zda jste to mysleli opravdu vážně. Pokud ano, začíná druhá fáze myšlenky. Schánění financí. Pokud peníze neseženete, vystavte si členský průkaz s číslem 1, aby vám zbyla alespoň upomínka. Stanovy některých stran se zmiňují o řadových členech, i když řadoví členové ve skutečnosti neexistují. Nedávalo by to smysl. Člověk je tvor myslící, proto dělá jen to, co má smysl. Být řadovým členem strany značí platit členské, v období volební kampaně lepit plakáty a portréty jiných a navíc ve svém volném čase a za vlastní peníze svolávat příbuzné a kamarády na předvolební meeting, telefonovat předsedovi do rádia, vhodné dotazy, či se angažovat jinak. Pokud byste se takovéto aktivity někdy čekali protislužbu, nemělo by to smysl. Nikdo nevstupuje do strany proto, aby byl řadovým členem. Členská základna politických stran v podstatě neexistuje. Řada stran má problémy sehnat 400 lidí, kteří by zaplnili sál, kde se koná celostátní stranický kongres. Navzdory tomu deklarují tisícové členské základny, aby to nevypadalo tak, že stovky milionů příspěvků ze státního rozpočtu bere jen vedení stran. Širší členská základna je nesmyslem i proto, že je nutné podělit se s mnoha účastníky. Dokazuje to členění státu na kraje, vyšší územní celky, okresy a obce. Takovéto dělení nevzniklo proto, že by to bylo pro stát nutné, ale proto, že je mnoho těch, které je po vítězných volbách nutné uspokojit. Okresy či kraje se nikdy rušit nebudou. Bude se jen reorganizovat tak, aby se počet postů, které jsou potřebné pro kamarády, nesnižoval. Velký význam v procesu uspokojování kamarádů mají i státní firmy.
vodárny, kanalizace, teplárny, správy silnic, správy nesilnic, správy chodníků, správy luk, lesů, pastvin, oblaků a dalších objektů. Všechny mají jedno společné. Dozorčí radu a představenstvo. Dozorčí rada a představenstvo jsou pro praktické řízení státních firm zcela nepotřebné. Jsou však potřebné pro politické strany, které mají řadu členů na různých úrovních. A jak už bylo řečeno, ani ten největší idiot nebude lepit plakáty a nafukovat předvolební balónky gratis. Strana, jejíž členové by v ní byli z lásky, k jejím hodnotám neexistuje. Některé strany tento fakt dokazují také tím, že nevydávají členské průkazy. Je to velmi výhodné, protože jednou za rok je potřebné zorganizovat místní či okresní kongres. I ten nejmenší sál v zasedacím sálu vesnického kulturního domu má při nejmenším 20 míst. Vypadalo by špatně, kdyby se ani takový sál nezaplnil. Špatné by to bylo v případě, kdyby na okresní konferenci shodou okolností dorazil některý z členů předsednictva anebo okresní novinář. Mohl by se o tom dozvědět i předseda a proto každý měsíční či místní či okresní předseda učiní taková opatření, aby se sál zaplnil. Okresní či místní členskou základnu rozšíří podle počtu židlí v místnosti. Okresním předsedou bývá obvykle podnikatel a tomu nedělá problémy přijmout k termínu konání okresního kongresu do strany své zaměstnance. Nízké členské příspěvky mají politické strany proto, aby rozšiřování členské základny místní a okresní předsedy moc nestálo. Členů strany má být maximálně tolik, aby byli pod kontrolou. Při rozšiřování členské základny musí být stranická vedení opatrná. Historie komunistické strany Sovětského svazu ukázala, že mezi počtem členů strany a její akceschopností je nepřímá úměrnost. Čím je členů strany víc, tím větší je pravděpodobnost jejího kolapsu. Počet členů komunistické strany Sovětského svazu se vyvíjel následovně. 1917 24 milionů. Ne, 24 tisíc. 1932 3 miliony. 1945 6 milionů. 1964 11 milionů. 1977 16 milionů. 1990 19 milionů. Zatímco 24 tisíc komunistů v oné době bolševiků bylo v roce 1917 schopno svrhnout carský režim, 19 milionů sovětských komunistů v roce 1990 přivedlo svoji stranu ke zmaru. Většina komunistů, kteří byli k dispozici po zdevastované komunistické straně, se přemístila do nově vzniklých politických stran. Proto je předpoklad, že dříve či později budou zdevastovány i ony reální. Optimální je americké řešení. Strany nemají členy, nýbrž jen aparáty. Podstatní jsou voliči. Proto jsou pro politické strany v USA typické předvolební kampaně. Organizují se mítinky, jejich účastníci jsou považováni za členy strany. Údajně i všichni ti, kteří jsou upoutáni na lůžko, mají průjem nebo jsou v práci, což jim zabraňuje v účasti na mítinku, jsou čestnými členy strany. Počet členů strany rapidně stoupá po vítězství ve volbách. A to je, přátelé, asi už pro dnešek všechno, protože si myslím, že se nám navršil se čas, tak bys to dalo také říct, ano. Tak, my si zahrajeme závěrečnou písničku a já budu předávat dalšímu studiu. Takže mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí a na příští pořad se v úterý od 17 hodin společně s Išou těší Petr Václav.

0: je tady ideální podhoubí pro to vytvořit vyšetřovací parlamentní komisi, tak tomu asi někdo dal souhlas. Mm. A to určitě nebyl, řekl úřadový vrátnej.
1: Mm. Co může hrozit panu Řehkovi?
0: Kdyby tady byl právní stát, tak tohleto zvěrstvo vůbec nemůže nastat. Tekly kolem něj miliony a finanční správa by se o to nezajímala.
1: Každá armáda smrdí od Řehky.
0: Ne každá armáda, naše armáda smrdí od Řehky, ne každá čachry machry. Jo, kolem čerta vraníka. Ty drony někde zabíjejí děti a lidi a civilní obyvatelstvo.
1: A k tomu ještě využívají jako teroristický nástroj právě armádu České republiky.
0: No, je to, jde z toho mráz po zádech.
1: Co si dostal za odpověď?
0: Tak, velmi slizce tím proklouznul, ale v podstatě neřekl, že my lžeme a v podstatě nám potvrdil, že taková sbírka neexistuje. A nechci skončit v pekle mezi čerty typu vraník.
1: Takže tady máme vlastně svým způsobem neexistující právní formu.
0: Prachy jsou neexistující. To je moje kampaň, to já vám nebudu zdaňovat.
1: Vážení diváci, vítejte na Vlnách hlasu naděje. Dnes jsme se tady sešli, proč vlastně? Protože jak vůbec stát může krýt skupinu D a firmu SPV Space? A žijeme vůbec v právním státě? Jak se může náčelník generálního štábu armády České republiky stát jedním z členů občanské iniciativy na podporu válečných snah? A jak se může čert z hodností vraníka stát bílým koněm? A kdo odvádí pozornost od ještě většího válečného biznisu? A také působí armáda České republiky bez zákonného povolení mimo své hranice jako žoldácká skupina? A vyznamenává Petr Pavel teroristy? O tom všem si dnes budeme povídat s předsedou spolku věřitelů a přátel práva Zbyňkem Prouskem. Ahoj.
0: Ahoj.
1: A my si nejdřív na úvod, abychom se uvedli do tématu, pustíme krátkou reportáž z Novy.
2: Zákony dodržujeme, potřebné licence máme a nikdo se neobohatil. To prohlašuje skupina D, která stojí za sbírkou na drony vyvážené na Ukrajinu a prověřuje ji vojenská policie.
3: Za skupinou stojí i náčelník generálního štábu Řehka, s nímž měla spory bývalá ministrně obrany Černochová. Ta na problémy kolem spolku upozorňovala už několik měsíců.
2: O aktivity skupiny D kolem náčelníka generálního štábu Karla Řehky a herce Ondřeje Vetchého se dlouhodobě zajímala bývalá ministryně obrany Jana Černochová. Těsně před koncem jejího působení v čele ministerstva spolek paralyzoval zásah vojenské policie. Vojenská policie, která podléhá přímo šéfovi rezortu obrany, spustila akci minulý týden ve čtvrtek a prováděla třeba domovní prohlídky nebo vyslýchala členy spolku. Podle skupiny D zablokovali vyšetřovatelé také bankovní účty spolku i soukromá konta některých dobrovolníků. Spolek odmítá, že by se na dronech obohatil.
1: Tak Zbyňku, co na to všechno říct? Obohatila se skupina, neobohatila se? Jak to je možné, že se teda náčelník generálního štábu v něčem takovém angažuje vůbec?
0: Tak je to určitě na širší nebo větší diskuzi, ale pro mě osobně i pro skupinu lidí, ve kterých se pohybuju, je zarážející, že vůbec něco takového u nás může vzniknout. Já bych to nazval něco jako soukromá armáda. Mm-hmm. Já si vždycky jsem žil v tom, že podle platné legislativy zdravého rozumu jakékoliv manipulace s zbraněmi, zbraňovými systémy a tak dále je výhradní záležitost a působnost armády České republiky, které budeme říkat. A je mi tedy s podivem, že nějaká skupinka lidí, v podstatě spolek, to už samo o sobě, jo, já taky jsem předseda spolku, předesílám, že tady máme snad bezmála 100 000 spolků v této republice, ale jenom jediný spolek, to je takový zajímavý, a ještě se to určitě budeme věnovat, jenom jediný spolek tady kšeftuje z, nebo kolem jediného spolku se točí více jak 200 milionů korun. Je to jediný spolek, který tady si hraje na soukromou armádu, je to jediný spolek, který v podstatě bez kontroly orgánů státu si dělá, řekněme, co chce.
1: A používá k tomu soukromou firmu SPV Space?
0: To, jak konec konců, to jsem se dozvěděl z médií, to já nemůžu potvrdit, ale nemá důvod to těmto mediálním zprávám nevěřit. A to je taky další věc, jak bych řekl, s podivem. Mm-hmm.
1: Pojďme si k tomu pustit krátkou reportáž nebo krátký projev poslance Růžičky za ANO, který právě k této firmě SPV Space promlouvá.
4: A když se to pomaličku začalo rozplétat, jo, tak se na mě nakontaktovali vojáci speciálních sil a už mi říkali, podívejte se, pane poslanče, na to, podívejte se, jaký jsme dostali instrukce, prostě na diplomatický pasy se vozily drony na Ukrajinu. Nikdo o tom nevěděl. A teď si vemte, že na té Ukrajině ty vojáci ze speciálních sil, kdyby je ten ruský dron trefil, paní poslankyně, a teď my se budeme všichni divit, kdo tam ty vojáky poslal, a teď budou říkat, vy v bezpečnost nebo v obranném výboru víte o tom, že tam byli vojáci, a my budeme říkat, my tam ty vojáky, jako
5: paní,
4: tam můžou být vojáci.
5: Paní Urbanová, to jsou poměrně vážná obvinění, pokud byli vysíláni vojáci speciálních sil do válečného konfliktu.
4: Nekomentuju činnost policie.
6: Rozumím,
4: ale tady je porušován zákon. A potom
6: to my nevíme, Vy máte nějaké informace, my to nevíme.
4: Ale potom si vemte, že tady máte soukromí firmy, který vám regulérně vyváží drony a věci na Ukrajinu. Musí mít x desítek povolení. A potom vám ty firmy říkají, prosím vás, pane poslanče, jak je možný, že tady spolek přes firmu, ne ten spolek to tam neváží, vyváží to tam firma FPV Space, ta firma to tam dává, my musíme mít x desítek potvrzení a tady se to obchází.
6: Já to nemůžu komentovat.
4: Jako, proč já bych to nemohl komentovat? Já se na
6: protože
4: to
6: můžete ptát, poškodit
4: jestli zákony
5: platí. To je asi cílem toho vyšetřování.
4: Když si najdete na ministerstvu obchodu, tak tam ty licence si na ty firmy můžete najít. To je veřejný dokument. Mě mrzelo, že třeba pan minister Vlček do toho nezasáh, jo, a ještě to prostě kraje. To je problém.
1: Nacházíme se Zbyňku v situaci, kdy teda pravděpodobně česká armáda se nachází za našimi hranicemi, aniž by k tomu český parlament dal ze zákona souhlas.